0: Co budeme dělat?
1: Zásoby si spravedlivě rozdělíme. Víc se dělat nedá. Snad nám pomůže Bůh.
2: Opik nesplnil rozkaz. Musí být potrestán.
0: Strumpové! Domluvili jste se na mě!
3: Kam běžíte, Opiku? Stůjte!
1: Strach mu zatemnil rozum.
2: Vrátí se a bude chtít získat potraviny za každou cenu. Použije i násilí.
1: To je velmi pravděpodobné.
2: Pokud mě všichni důvěřujete, budu skladiště potravin hlídat. Mám z vás nejvíce sil. Potřebuji jen pušku a ostré náboje.
1: Doufám, že ani první, ani druhé nebudeš nucen použít.

0: Stůj, opiku!
1: Věděl jsem, že tady čekám dobře. Teď bych měl vzbudit ostatní a zastřelit tě jako psa.
2: Chci citrony a pemikan. Chci žít.
1: Právě o tom si musíme promluvit. Pro 5 životů na téhle lodi není místo. Ale pro 2 ano.
2: Pro jaké 2 životy?
1: Pro můj a tvůj. Když se my 2 spojíme, docela určitě se vrátíme do Dunkirk. Tam pak řekneme, že všichni ostatní zemřeli cestou. Tajemství, jak to skutečně bylo, si vezmeme samozřejmě do hrobu.
2: To má být les.
1: Přátelská nabídka. Ti 3 jsou tak zesláblí, že s námi nedokážou bojovat. A budou slábnout dál a dál. Jeden po druhém zemřou na podvýživu. Napřed se jim začnou vyklat zuby. Pak se na jejich těle objeví vředy. První dle mého názoru zemře Luin Cornbit. Už teď je dostatečně zesláblý.
2: Pak Marie, Penelen...
1: Tak co? Jak se rozhodneš?
2: Chci žít, pane Vaslinku.
1: Věděl jsem, že se domluvíme.
3: Je ráno. Luizy... Musíme vstávat.
4: Mám strašný hlad.
3: Rozdělíme si denní příděl. A pak někdo z nás musí Vaslinga vystřídat.
5: Zůstaňte všichni stát na palubě. Co to má znamenat, André? Proč na nás míříš puškou?
6: Zásoby na téhle lodi jsou jen pro mne a tady pro opika. Rozhodl jsem se... že převezmu definitivně velení na La Genardy.
5: Zbláznil ses! Teď není čas na žerty, příteli!
6: V jednom si se zmýlil, Luizy Cornbité. Nikdy jsem tvůj přítel nebyl! Už od první chvíle, co jsem tě poznal, jsem ti záviděl. Tvoje kapitánské prýmky, tuhle loď. A nejvíc ze všeho Marii.
7: O čem to mluvíte, André?
6: Proč myslíte, že jsem se vypravil na tuhle cestu? Jenom proto, že jste se plavila také vy, Marie. Kdybyste zůstala v Dunkirk, zůstal bych tam s vámi a dvořil bych se vám tak dlouho, dokud byste mi nepodlehla. Ovšem, vy jste se rozhodla jinak.
7: Mlčte!
6: Zpočátku jsem chtěl změnit směr pátrání. Avšak Penelen začal můj záměr tušit. Musel jsem najít rafinovanější taktiku. Pravděpodobnost, že tě najdeme, Luizy Cornbité, byla 1:100.
7: Hnusíte se mi.
6: Až byste zjistila, že Luj Cornbit nežije, určitě byste neodolala, kdybych vás požádal o ruku. Ale na tom teď nezáleží. O vaší lásku už nestojí. Chci si zachránit to nejcennější, co mám. Holý život.
5: André, zpamatujte se! Já věřím, že jde jen o chvilkové pomatení smyslů.
6: Mé smysly jsou v pořádku. Ale ty vaše poznenáhlu otupí. Citů se totiž nenajíte. Ty jsou teď k ničemu. Budeme se muset rozdělit na mrtvé a živé. Já a opik budeme ti živí. Dejte ruce pryč od dýky, co máte za pasem, Penelene.
8: Podívejte se vlevo, na dolní palubu.
9: Na pravém boku La Genardy se objeví 2 lední medvědi.
10: A na přídi 3. a 4.
5: Tak obrovské lední medvědy jsem ještě neviděl. Musíme se spojit, André! Není jiné východisko. Tohle bude skutečný boj na život a na smrt.
6: S tím, koho nenávidím, se nespojím nikdy, Luizy Cornbité.
7: Mám-li zemřít, chci zemřít s tebou, Luizy.
5: Ubráníme se jen.
8: Díkou!
9: Louis nestačí odpovědět.
10: 2 medvědi se ženou s bojovným břevem k ním.
9: Penelen vykročí vpřed, medvěd je těsně před ním. Styčí se na zadní a sápe se na Penelena.
10: Penelen vší silou bodne.
9: Na přídi se ozve výstřel. To Vaslink vystřelil po druhém medvědovi.
6: Má dost! Trefa přímo do srdce!
9: Penelen vytahuje dýku z těla šelmy. I druhý medvěd je mrtvý.
10: Ale Louis Cornbit se marně snaží odrazit útok 3. Konečně se mu to podaří. Rána dýkou je však vedena nepřesně. Zraněná šelma se chystá k novému útoku.
6: Opiku, jak čekáš? Pomoz přece medvědovi.
11: Rozumím, pane.
6: Zastřel Luize Cornbita, hlupáku. K čemu jsem ti dal pušku? Neboj se, Cornbit tě nemůže dýkou ohrozit. Jsi v bezpečí, tak střílej.
7: Opiku, prosím vás, ne.
11: Říkal jsem ti, aby střílel po Kornbitovi, ne po medvědovi, neposloucháš rozkazy.
9: Zraněná šelma po Opikově výstřelu zakolísá.
10: V zápětí se opět vstyčuje a napřehuje tlapy k smrtícímu úderu. Louis Kornbit už nemá sil.
0: Pane Kornbite, vydržte! Tentokrát medvěda zastřelí.
5: Co to děláte? Opiku!
9: Opik skočí mezi medvěda a Louise Kornbita. Kryje Louise svým tělem.
10: Teprve pak může vystřelit s jistotou, že šelma v předsmrtné křeči Louise Kornbita nerozsápe.
9: Konečně.
10: Medvěd je mrtvý.
9: Ve Vaslingově pohledu je nenávist.
10: Teď zdvihá pušku a míří na Opika.
11: Vy se proti mně chcete bouřit, Opiku? Varoval jsem vás. Zastřelím vás jako psa.
5: Pozor, Vaslingu! Za tebou je čtvrtý medvěd! Minul si ho! André, připoj se k nám! V puste už nemáš náboje!
11: S vámi se nespojím nikdy. Nikdy se ti nevzdám, Kornbite!
5: Zahyneš! Vrať se k nám! Já ti slibuji, že budeme spravedliví!
11: Nestojím o tvoji spravedlnost! Než abys mě soudil ty, raději zemřu!

0: Nedívejte se, Marie. Medvěd Vaslinga úplně roztrhal.
1: Sám si takovou smrt vybral. Jsme zachráněni. Děkuji vám, opiku. Kde se ve vás vzala taková odvaha?
2: Od malička mám strach. Dal jsem se k námořnictvu, abych se ho naučil ovládat. Vůbec se mi to nedařilo. Na téhle výpravě jsem selhal ze všeho nejvíc. Až teď jsem to dokázal.
1: Nebýt vás, nebyl bych mezi živými. Zde je má ruka, příteli.
3: Luisi, kry před námi se rozestoupily. Kdyby nás nevěznili ty dva ledovci v ústí zálivu, mohli bychom zvednout kotvy.
0: Na lodi je ukryto několik náloží dynamitu. Pokusíme se ledovce vyhodit do povětří.
2: Odpálím nálož sám.
1: Vané, opiku, tuhle práci vykonáme společně. Doufejme, že bude poslední.

0: Luisi, slyšíš? To je náš svatební pochod.
1: Blížíme se k Dunkerque, Marie.
2: Ano, jsou doma.
3: Odolali mrazu i sněhovým bouřím.
2: Po 370 dnech plavby a pochodů nekonečnými polárními pustinami, konečně doma.
0: Půjč mi daleko, Luisi.
2: Celé Dunkerque stojí na molu.
1: Rovnou z paluby půjdeme do kostela. Ty budeš můj svědek, Penelope.
0: A ty, Opiku, náš první svatební host.
2: Toho dne farář v Dunkerque slouží dvě mše.
3: Tu první za duši odvážného Jeana Cornbita.
2: Druhou za štěstí obou snoubenců.
3: A tak končí příběh o tom, že láska a odvaha vítězí nad zbabělostí a nenávistí.
2: A také o tom, že když je člověk věrný, pomůže mu Bůh.

0: Máte ráda Goodmana, slečno Kresiová?
1: Prosím?
0: Ptal jsem se, jestli máte ráda Bennyho Goodmana, slečno Kresiová.
1: Nijak zvlášť.
0: Tak promiňte.
1: Nevykládejte si to špatně. Goodman vydělává prachy a chlapa, co si dneska přijde legálně na spoustu peněz, si musí jeden považovat, ale tahle muzika mi připomíná pachuť vyčichlého piva. Osobně mám ráda něco, v čem jsou růže.
0: Třeba by se vám líbil Mozart.
1: Utahujete si ze mě?
0: To rozhodně ne, slečno Kresiová. Mozart je největší genius, co kdy žil, a Toscanini je jeho prorok.
1: Myslela jsem, že jste hotelový detektiv a ne hudební vědec.
0: Hotelový detektiv musí být od všeho tak trochu. Hotelem projdou stovky lidí, je dost těžké se všemi vyjít. Musíte odhadnout povahu těch druhých. Chtějí po vás všechno možný a vy jim to musíte dát.
1: Tak mi vylaďte něco od toho Mozarta.
0: Teď už ho nikde nehrajou. Už je moc pozdě.
1: Hlídáte mě, že jo? Co pak jsem provedla?
0: Nic, slečno Kresiová, vůbec nic. Ale jste tady v hotelu už 5 dní, vůbec jste odsud nevytáhla paty a máte pokoj nahoře ve věži.
1: To se nesmí.
0: Kdysi bydlela ve vašem apartmá jedna dívka. Celý týden zůstala v hotelu jako vy, skoro s nikým nepromluvila.
1: Vzala draka a nezaplatila účet.
0: Zaplatila. Skázala pro poslíčka a řekla mu, aby se k ní vrátil za 30 minut pro kufry. Potom vyšla na balkon.
1: Jak jste říkal, že se jmenujete?
0: Tony. Tony Resek.
1: Zní to slovansky.
0: Jo, to je polsky. Rašecký je vič, ale to v Americe nikdo nevysloví.
1: Rašecečky.
0: Všechna apartmá ve věži mají vlastní balkóny, slečno Kresiová. Zábradlí jsou na těch 14 pater nad ulicí trochu nízká. Tehdy byla tmavá noc, nikdo ji neviděl skočit.
1: To jste si vymyslel?
0: Bohužel ne. Tenkrát jsem tady čerstvě nastoupil a od té doby si dávám na osamělé hosty obzvlášť pozor. Neviděl jsem kdysi vaše jméno na plakátech? Eva Kresiová. Čekání na světlaram.
1: A taky na jednoho vysokého tmavého chlápka. Byla jsem za něj provdaná. Člověk se za jeden život může dopustit spousty omylů.
0: U nás říkáme dvakrát měř a jednou řeš.
1: Dvakrát měř a jednou řeš. Třeba se za něho provdám znovu.
0: Proč?
1: Kdysi jsem ho podtrhla. Jde prostě o to, že mu něco dlužím, ale to by vás stejně nezajímalo.
0: Eva Kresiová. To jméno už jednou zářilo ve světle chramp.
1: V šufťáckém nočním podniku, v takovém pajzlu. Udělali tam šťáru a světla zásla.
0: Když jste tam zpívala vy, slečno Kresiová, tak to nemohl být žádný pajzl.
1: Pane Tony, já musím vědět nejlíp, co to bylo za čar. Jste hodný. Jste hodný, že mi věříte.
0: Znáte tenhle valčík? Ozval se pokaždé, když ten starý vrátný přecházel před vchodem do hotelu s nadmutou hrudí plnou metálu. Ve filmu, víte, jak se jmenoval? Podle toho hotelu Poslední štace.
1: Nikdy jsem ho neviděla.
0: Emil Jannings v něm hraje portýra, který na stará kolena už není schopný unést kufry přijíždějícího hostu a tak ho přeřadí na místo toaletáře. Natočil to Friedrich Murnau, německý režisér.
1: Smutný příběh.
0: V Evropě se teď dějí podivné věci. Válka je na spadnutí.
1: A vy si myslíte, že ten směšný člověk s knírkem je tak strašný?
0: Moji rodiče utekli do Ameriky před podobným chlápkem s knírkem. Jmenoval se Felix Edmundovič Dzeržinský. Taky Polák. Ale dal se do služeb ruských bolševiků. Umřel před 13 lety. Měl takové zvláštní heslo. Čisté ruce, chladný rozum a horoucí srdce. No. Musím teď nahoru zkusit všechny kliky. Měla byste si už jít lehnout. Je pěkně pozdě.
1: Opravdu jste si něco takového myslel? O tom balkónu? O mně?
0: Teď už ne.
1: Žádné strachy, Tony. Rudovlásky jako já neskáčou z balkónu. Přisajou se jako klíště a zvadnou.

0: Tony, na moment.
1: O co jde?
0: Nějaký chlápek tam venku. Chce s váma mluvit, takový čahoun.
1: Znáte ho?
0: Ne. Mám vám říct, že se jmenuje Albert.
1: Albert? No dobře.
0: Tony, máte nějaký potíže?
1: Ne, ani ne.
0: Ten chlápek má na sobě tmavý plášť s vysokým lincem a klobouk má naražený, takže mu není skoro vidět do ksichtu.
1: No třeba prší, Karle.
0: Ale ne, neprší. A o kus níž je u chodníku zaparkovaný velký černý vůz. Stojí u něho další chlápek v černém kabátě. Určitě nemáte žádný nepřátelé, Tony?
1: Jenom na berňáku, Karle. A podívejme se. Rodinná přízeň.
2: Jak dlouho jsme se neviděli, Tony?
1: Ahoj, Alberte. Jak se máš?
2: Nemůžu si stěžovat. Hádám, že mi asi nebudeš chtít podat ruku, co?
1: Ale proč ne? Ruce si podávají i v opice.
2: Koukám, že jsi pořád stejnej. Prťavej, tlustej, žertéř, Tony.
1: Ty ses taky nezměnil. Smrdíš levárnou na Stohonu.
2: Taky hrabu slušný prachy. Mám barák v Bel Air. Stál mě 90 hadrů. Mám za ženu platinovou blondýnku a dvě děcka na privátních školách. A co máš ty, Tony?
1: Tenhle rok mám kde bydlet.
2: Nějakou dálku?
1: Nevlastním.
2: Pane na nebi, jak se může někdo takhle zahazovat?
1: O co ti jde, Alberte? Nemám moc času.
2: OK, půjdu rovnou k věci. Předpokládám, že máš nějakou práci a chceš si ji udržet. Pak by bylo dobrý, aby si věděl, že v tom vašem tichým hotýlku bydlí jedna holka, jakási Eva Kresijová. Vypakuji pryč, je spřežena s jedním gaunerem. Nic proti ní osobně, ale mohla by tě dostat do maléru. Vypakuji pryč, rychle a hned. Máš na to asi hodinu.
1: Já bych se bouhodil, viď?
2: To není sranda, to nechápeš. Hezky ji od vás vypakuj.
1: No jo.
2: Poslyš, Tony, seš můj bratranec, proto s tebou hraju na rovinu. Nikdy ses do ničeho nenamočil. Tohle je vošajstlík záležitost, Tony.
1: Abych si to nezavařil ani teď, že jo?
2: Jo, přesně. Tahle Kresijová byla kdysi vdaná za nějakýho Johnnyho Rollse. Před dvěma dnama ho pustili z Quentinu. Odseděl si 3 roky za zabití a dostala ho tam ta holka. Byl nalitej a přijel jednoho dětka. Ta holka byla s ním. Řekla mu, aby to šel ohlásit, nebo že uvidí. Nešel. Ona ho schodila a tak ho zabásli.
1: To teda uviděl.
2: Ten Rolls si v lapáku pouštěl hubu na špacír, jakože ta holka na něj bude čekat, všechno zapomenutý a odpuštěný. Jen co vyjde ven, že si to pošine rovnou za ní a budou cukrovat jako 2 hrdličky.
1: No dobře, a o co vlastně jde?
2: S Rollsem chtějí mluvit naši ostří hoši. Dělal v jedné herně na stripu krupiéra. S jedním kumpánem podfoukli podnik o 50 litrů.
1: Pane jo, to je spousta peněz.
2: To si píš. Ten parťák už ty prachy navalil. Teď musí 25 papíru vyklopit ještě milej pan Rolls.
1: S tím já nechci mít nic společného. Vypakuju jí.
2: Jsem rád, že jsi dostal rozum.
1: Dobře.
2: Ale řekni, že jsem se na ní ptal.
1: Nemyslím, že bys toho měla nějakou zvláštní radost.
2: Víš co, trhni si nohou. Ale udělej to, co jsem ti říkal. Jinak si koleduješ o velký malér.
1: Kde pak jste byl, Karle?
0: Tony, myslel jsem, že jste ještě venku s tím chlápkem.
1: Noční vrátný nemá co dělat na chodbách, kde jsou pokoje hostů.
0: No, když už jsem tady.
1: Ale byl jste tam.
0: Jeden host chtěl sodovku a led. Dal mi $1.
1: Je z vás cítit whisky.
0: Dal mě napít.
1: Kdo je to?
0: Zapsal se jako James Watterson. Má apartma 14B.
1: Na 14A je slečna Kresi.

0: Кого мај во бесит, тен се не утопи.
1: Račte dál, vážený. A dobře koukejte. To, co na vás míří, je totiž devítka. Ujišťuju vás, že s ní umím docela slušně zacházet.
2: Dejte pryč tu pistoli, pane Votesné. Klepal jsem na dveře, ale nikdo neotvíral. Jsem hotelový detektiv. Otevřel jsem si univerzálním klíčem.
1: No to mě teda podržte, jsem v tomhle bejváku ani ne hodinu a už se mi ochomejtá hotelový Sherlock kolem dveří. Dobrý, kámo, dobrý. Račte se podívat ještě na hajzel, do koupelny, ale zrovinka odešla.
2: Ještě jste ji ani neviděl.
1: Ale koho, že jsem ještě neviděl?
2: Jistou Evu Kresijovou.
1: Takže jsem přijela, co?
2: Je tady už 5 dní, čeká na vás. Nehnula se z hotelu.
1: Kapánek jsem se zdržel na severu. Jak tak koukám, víte toho o mě víc než dost, Sherlocku.
2: Máte pravdu, pane Rolsi.
1: Koukám, že si ženský pouštěj hubu na špacír, co?
2: Kde pak ženský, pane Rolsi? Chlapi. Ostří chlápci s pistolem.
1: Tihle hoši nikdy nevypřáhnou. Ráno nebo večer, jaro nebo podzim, furt makaj.
2: Vy víte, co jsou zač?
1: Mohl bych mít takových 9 tušení a 12 z nich by bylo správných.
2: Chtějí po vás 25 papírů.
1: Jo. A já mám v kapse všeho všudy 500 doláčů.
2: Co jste s těma prachama udělal?
1: Nikdy jsem je neměl, Sherlocku. Při tom kšeftíku mě totiž vzali na hůl, ale nelamte si s tím hlavu. Jsem jediný kořen na světě, který tomu věří.
2: Já tomu věřím taky. Jsou to grázlové. Obyčejný grázlové.
1: Proč mi vlastně tohle všechno vykládáte, Sherlocku?
2: Říkal jsem si, že ji z toho třeba vynecháte.
1: A co když ne?
2: Pokud se chcete odtud dostat živej, nic jiného vám nezbývá.
1: Jak se dostanu ven?
2: Pustím vás služebním výtahem do garáže, najmete si tam auto. Dám vám lístek pro garáž mistra.
1: Vy jste ale divný ptáček, Sherlocku. Mohl bych ji vzít sebou?
2: Taky byste se mohl svést v rakvi. Vědí o ní. Chtěli, abych ji vypakoval, no a já místo ní pakuju ven vás.
1: No, tak to vás budou milovat. Pošlou vám fialky.
2: Jdeme, pane Votesné. Mohl bych si to ještě rozmyslit.
3: Jaká je režijní cena pro 14B, Karle?
4: Pro pokoje ve věži není stanovena.
3: Taky stanovte. Ten chlápek odjel, byl tam jenom hodinu. Aspoň doufám.
5: Hotel Poslední štace, garáže.
3: Tony Resek. Ten Votesson, co jsem mu dal lístek, už odjel.
5: Ovšem, Tony, asi před 30 minutami. Kde teda váš účet?
3: Jo, platím to já, díky. Naschle.
4: Ale, pánovi to nevyšlo? Zase nám někdo fouknul?
3: Tak kolik?
4: No, kolik? Kamarád?
3: Ne, jenom ožrala bez peněz.
4: No tak to necháme plavat, Tony. Jak se dostal z hotelu?
3: Jsme se modelu služebním výtahem, zrovna jste spal. Bude vám stačit 5 očí?
4: Proč?
3: Víc jsem z něho nevymáčk.
4: No vy jste tady šéf, Tony.
3: Já? Já jsem jenom starý, utahaný člověk.

0: Slečno Kresiová, co tady děláte?
1: Vyzkoušel jste všechny kliky, Tony?
0: Samozřejmě, slečno.
1: Za boha nemůžu usnout. Tak jsem si řekla, že se sem vrátím na kus řeči. Nevadí.
0: To víte, že ne.
1: Mohl byste tomu rádiu domluvit? Zní to, jako když se lámou preclíky.
0: No, teď už hrajou jenom pro hospodské povaleče.
1: A taky pro hotelové Sherlocky.
0: A pro mladé dámy, co nemůžou spát.
1: Čekání je to nejtěžší na světě. Čas se vleče jako šnek.
0: Nepřekážím vám tady, slečno Kresiová?
1: Ne, seďte tady ještě chvilku. Možná, že se mi podaří trochu si zdřímnout.
0: Mile rád, slečno Kresiová. Stejně nemám co dělat.

0: Zemřel v emigraci v Paříži.
1: To je smutné, ale krásně se u toho usíná.
2: Tak hezké sny.
0: Hotel Poslední štace, noční služba.
3: Tony? Tony Resek.
0: U telefonu.
3: Vzkaz od Alberta. Můžu?
0: Můžete.
3: Měli jsme menší řízení s jedním klápkem z vašeho hotelu. Chytli jsme ho, když brala roha. Albert čul, že ho pustíte ven. Bohužel měl bouchačku.
0: Pokračujte.
3: Nevyšlo to nejlíp. Ten chlápek Alberta odprásknul.
0: Cože?
3: Albert vám vzkazuje s Bohem.
0: To je zlý.
3: Riziko povolání, brácho. Tak dobrou.
0: A ten chlápek?
3: Ten už to má taky odbitý. Život za 25 hadrů nebo nic.
0: Jo. To jsou jednoduchý počty.
1: Stalo se něco, Tony?
0: Zemřel mi bratranec.
1: To je mi líto.
0: Dal se na špatnou cestu, slečno Kresiová. Jednou to tak muselo skončit. Poslední štace. To je opravdu dobrý jméno pro tenhle hotel.
1: Nejspíš ano. Jak to tak vypadá, ten, na kterého jsem čekala, už nejspíš taky nepřijde.
0: Ty peníze by vám stejně nepřinesly štěstí. Špinavý peníze ze špinavý hry se špinavýma lidma.
1: Tak se mi zdá, že o tom víte víc než já, Tony. Nechtěl byste mi o tom povědět?
0: Až zítra, slečno Kresiová, je pozdě. A mám špatnou náladu. Takový divný splín.
1: Splín se anglicky řekne melancholy, nebo low spirits.
0: A co jsem řekl?
1: Že máte vztek.
0: Ten mám teda taky.

Julius Košnář, o milostné soše Panny Marie v kapucínském kostele na Hradčanech a Drahomířině propasti. Císař Rudolf II. Navštívil kdysi i kostel kapucínů na Hradčanech, neboť se dozvěděl, že tam mají na oltáři zvláště krásnou sochu mariánskou. A opravdu socha se mu tak zalíbila, že si ji vyžádal pro novou domácí kapli na hradě. Kapucíni, ač velice neradi, vyplnili panovníkovo přání. Tak se octla socha Matky Boží v císařském paláci. Ale nebyla tam dlouho. Sotva se blížila půlnoc, zaskvěla se nebeská záře a dva andělé vzali sochu do svých rukou a přenesli ji před bránu kostelní. Jak se dostala zpět, o tom neuvažoval nikdo z mnichů, ale jedno chápali všichni. Paně Marii se v jejich prostičkém kostele zalíbilo a proto chce, aby její milostná socha stála tam, kde byla tolik uctívána. Dověděl se o tom i císař a když místo, kde stála, uviděl prázdné, zvolal. Ukradli mi ji, v báchorky nevěřím. Řekněte kapucínům, aby mi sochu opět přinesli, nechtějí-li zakusiti mého hněvu. S těžkým srdcem tentokrát mniši učinili, jak poručeno, ale sotva nadešla půlnoc, milostná socha mariánská opět stanula před dveřmi kostela za hlaholu obou zvonků. S tím větší kajícností vyšli kapucíni vstříc i v tu chvíli uvažujíce v duchu, více jest poslouchati Boha, nežli lidí. Když císař ráno opětně pohřešil sochu, začal se opravdu ještě více hněvat, volaje, moji vlastní lidé mne klamou a co si vykládají o zázraku. Ale běda bude, neocneli se socha opět v mém paláci. Kapucíni opět přinesli sochu zahlasitých modliteb císaři. Budu této noci bdělejší, sliboval mocnář a vyčkával následující noci. Teprve když se přiblížila půlnoc, padla na jeho lože taková záře, že otevřel oči. Proto vstal a nahlédl do kaple. A jak užasl, když viděl, že místo, kde stála socha, je prázdné. Vychází ven z paláce, provázen svou družinou, nesoucí zbraně a pochodně. A opravdu vidí kapucínský kostel osvětlený a sochu Panny Marie zářící nebeským jasem stát na oltáři, ověnčeném liliemi a růžemi. Kdo sem přinesl to kvítí, ani řeholníci nevěděli, jen o tom, co opět uzřeli, mohli vypravovat císaři. A ten kleká, koří se a už chápe, proč asi Matka Boží si pro svůj obraz zvolila toto místo. Vzpomíná, co už v jeho paláci bylo napácháno neplechy, a proto se kaje a sochu ponechává tam, kam se vrátila. Od oné chvíle často bylo vidět Rudolfa II. V chudičkém kostele klečícího před milostnou sochou mariánskou, kterou ozdobil drahocenou korunou a zlatem tkaným rouchem. Tak z prostičkého kostelíčka stal se chrám neobyčejně četně navštěvovaný. Časy se změnily. Milostná socha mariánská dosud stojí na svém oltáři, ale už málo kdo ví, čím kdysi byla zbožným Pražanům. I po jiné památce se marně ohlížejí, která kdysi na tomto prostranství stávala. Bývala to větší kaple, dávno už zbořená, o níž se vypravovalo, že stojí na tom místě, kde kněžna Drahomíra se propadla do země. Místo této památky stojí tam dnes jen prostý železný kříž bez těla Kristova a čtyři lípy zastiňují jej svými korunami.
Škoda, že s kostelíkem Drahomířiným zmizela i ta zlatá cestička, po které kráčívala milostná socha nebeské královny, která se vracela sem, kdykoliv ji odtud odnesli, a po níž ubírali se s ní andělé. Ale objeví prý se jednou zase, a to tenkráte, až tudy pojede svatý Václav na svém koni, aby vysvobodil svoji matku z jejího tisíciletého zajetí.

0: Slunce se chýlilo k západu. Horko však bylo ještě úmorné a tak jsem ležel ve stínu svého jízdního velblouda. Ostatní členové naší karavany, která mířila do Maroku, se usadili kolem kalné a nechutné vody a poslouchali vychloubačné řeči mého sluhy Halefa o mé statečnosti. Lhal přímo výstavně a já jsem se musel jeho bujné fantazii smát. V tom se na severu objevil jezdec. Byl zahalený v bílém burnusu, urostlý a statný. A jak se přiblížil, viděl jsem, že má plné tváře, malé oči, tupý nos a kulatou bradu. Prostě typický představitel divokého kmene Targiů. Seskočil ze sedla a pozdravil.
1: Salam. Dovolte mi, abych napojil svého velblouda a varoval vás před nepřítelem.
2: Jsi vítán. Koho míníš, když mluvíš o nepříteli?
1: Targie. Obsadili oázu Segeden.
2: Halau. Tam chceme jet dnes v noci.
1: Nedělejte to. Byli jsme karavana o 30 mužích a sotva jsme dorazili do Segedemu. Přepadli nás Targiové a všechny nás pobili. Jen já jsem vyvázl.
2: Jak se teď dostaneme do Maroku? Určitě zůstali v Segedemu.
3: Nedá se oáza obejít?
2: Nedá. Na východ to nejde, protože nejbližší studna je 3 dny cesty. A oklika na západ by nás přivedla do hornaté krajiny Meghair, ve které se vůbec nevyznám.
1: Ale já ano.
2: Pak si lepší vůdce než já. A proto tě žádám, abys nás vedl. Buď naším chabírem.
1: Rád. Ale pověz nejdřív, kdo jsou ti to dva běloši.
2: Ten vyšší muž je slavný Karaben Nemsí a ten druhý je jeho sluha Halef Omar.
1: Nikdy jsem o nich neslyšel. Jsou to určitě zbabilí psi.
3: Můj Sidi, pane, je hrdina všech hrdinů.
1: Hrdina hrdinů? Ha! Já už mu ukážu, kde je tady hrdina. Ty si myslíš, pse, že tě dovedu do Maroku?
4: Ne, poněvadž ty vůbec nikoho do Maroku nedovedeš.
1: Jak to?
4: Protože jsi zvěd Targiů a chceš jim naši karavanu vydat.
1: Já a zvěd? Tu urážku mi draze zaplatíš.
0: Skočil po mně s rozpaženýma rukama a v obou držel nože, které mi chtěl vrazit do zad. Moje pězdo však předešla. Udeřil jsem ho do brady, až odletěl a padl omráčený do písku. Kupec mě zahrnul výčitkami a odnesl zrádného chabíra ke studni, kde ho s ostatními křísil. Snažil jsem se přesvědčit kupce, že jde o Targia, který nás chce dostat do pasti a zahubit. Ale moje varování nenalezlo sluchu. Po chvíli se chabír probral. Pozoroval mě sice nenávistně, ale teď už si nic nezačal. Ujal se vedení karavany a dal povel k přípravě na cestu. Než však karavana vyrazila na pochod, objevil se u studny temný zhluk jezdců. Zřejmě nás zahlédli, protože se ozval zvučný hlas.
5: Kam jedete a kolik vás je?
2: Do Maroku. A kolik je nás, vidíte sami.
5: Pojďte všichni sem.
2: Vidíš, nemáš se čeho bát. Jsme poctiví lidé. Rádi bychom věděli, kdo jste vy.
5: Jsme Tybové a jedeme do Aby.
2: Tak to jste úhlavní nepřátelé Targiů. A jak to, že přicházíte ze západu, kde jsou jejich sídla?
5: Nebojíme se těch psů.
6: Vidíte, Sidi, ta zahalená nosítka. Kdo v nich asi je, že se ani neukáže?
0: Nevím, ale je to podezřelé. Slyšel jsi ten výkřik? Mám dojem, že to byla řeč Targiů. Určitě. Vidíš, chabír běží k nosítkám. Zřejmě tomu výkřiku rozuměl.
5: Hej, co pohledáváš u nosítek mé manželky?
1: Manželky? Zdálo se mi, že je to chlapecký hlas.
5: Není to chlapec. A i kdyby byl, sotva by volal tebe. A vůbec kdo jsi?
1: Jsem chabír této karavany.
5: Kdy odjedete?
1: Právě jsme chtěli vyrazit.
5: Ani my se nezdržíme. Pojedeme do oázy s vámi.
1: Nejdeme do Segedemu, protože Targiové obsadili oázu.
5: Targiové, ti psi! Ještě štěstí, že jsem vás potkal. Jinak bychom jim padli do rukou. Ale kudy chceš jít? Snad ne přes Maghair. To je zlá cesta.
1: To je. Ale určitě tam nepotkáme žádného Targiu.
5: Dobrá, věřím ti. Pojedeme tedy s vámi. Pojď. Dohlédneme na nakládání.
6: Sidi, jak to, že ten Tybu nepoznal, že mluví s Targiem?
0: Tybu je sám rád, že ho nikdo neprohlédl.
6: Jak to myslíš, Sidi?
0: Lupič nenávidí lupiče, ale jeden je jako druhý.
6: Mluvíš Sidy v hádankách?
0: Uvidíš, že čas brzy rozluští.

0: Když karavana vyrazila k Megajíru, bylo už chladno a jasně svítily hvězdy. Zrádný Chabír vedl průvod přímo na smrt. Přesto jsem stále doufal, že se mi povede zabránit nejhoršímu, že zachráním alespoň kupce. V tom jsem spoléhal na Tyby. Abyste mi dobře rozuměli, ne přímo na ně, ale na to, co měli ukryté v nosítkách. Určitě v nich sedí chlapec, kterého unesli Targium. Uvažujte se mnou. Jestliže se na území svých největších nepřátel pustí v tajnosti skupina 20 Tybů a vrací se s přísně uzavřenými nosítky, pak je jasné, že v nich nebude vůdcova manželka, ale někdo jiný. Záhadný výkřik to ostatně potvrzoval. Je-li to opravdu chlapec unesený Targium, mohl bych ho osvobodit a později vyměnit za kupce. Mé úvahy přerušil výkřik Chabíra. Karavana se na jeho povel začala velikým obloukem vyhýbat jezeru tekutého písku, zvaného písek skázy. Není v něm voda, ale velice jemný písek, v kterém každý živý tvor bez milosti utone. Po pravé straně se objevily pitoreskní skály, které se po chvíli před námi rozevřely do jakési podkovy. Místo stvořené k odpočinku. Mně se však nelíbilo. Stačilo totiž zahradit otevřenou část podkovy a byli bychom v pasti. Upozornil jsem na to, ale mé výhrady nikdo nebral vážně. Když se všichni utábořili, vyhnala mě opatrnost do pouště. Severně od nás, snad půl hodiny, daleko kroužilo několik supů. Rychle jsem se vrátil do tábora a šel k Chabírovi. Vedle něho stál vůdce Tybů.
1: Musíme pryč. Targiové táboří opodál a jistě se chystají nás napadnout.
2: Kdo ti to řekl?
1: Supové, kteří nad nimi poletují.
2: Odkdy supové mluví lidskou řečí? Jsem Chabír a musím dbát na bezpečnost karavany. Půjdu a pohlednu se po nepříteli, pokud to není jen tvoje smyšlenka. Nepůjdeš se mnou?
1: To je věc vůdců. Ať jde s tebou Tybů, je to slavný pouštní válečník.
3: Půjdu rád. Na můj zrak je spolehnutí. Až se vrátíme, povím ti, zda si se mýlil či ne.
0: Dosáhl jsem svého cíle. Tybů byl ochoten jít a Chabirovi bylo jedno, kdo padne Targium do ruky první. Odešli tedy spolu na průzkum, jehož výsledek jsem znal předem. Šel jsem znovu varovat kupce, leč marně. A tak už zbývala jediná cesta k záchraně. A tou byl tajemný obyvatel nosítek.

0: Tybové nechali stát nosítka s jejich tajemstvím u skály, ve které byla náhodou hluboká průrva. Podle zvířecích stop v ní jsem usoudil, že je průchodná. A na tom poznatku jsem postavil plán naší záchrany. Až nás Targiové napadnou, nastane zmatek, ve kterém pronesu chlapce průrvou a odjedeme na velbloudech, které tam předem odvedeme. Řekl jsem Halefovi, ať udělá poplach, až uvidí Targie a rychle přiběhne k našim velbloudům. Jak jsme předvídali, tak se i stalo. Když se ozvaly první výstřely útočníků, byli jsme už na cestě do bezpečí i s chlapcem v nosítkách. Úzká stezka nás posléze dovedla na návrší, kde jsme mohli být poměrně v bezpečí. Teprve teď jsem si mohl zajatce dobře prohlédnout.
1: Mluvíš arabsky?
2: Ano, pane.
1: Jak ti říkají?
2: Jmenuji se Chaloba.
1: A kdo je tvůj otec?
2: Rhagata, vrchní šejk Targiů.
1: Tedy přece, syn šejka. Jak ses vůbec dostal do jejich rukou?
2: Když otec odjel se svými bojovníky na válečnou výpravu k oáze Sekhedem, přišel k našemu stanu jakýsi Hasan a požádal o pohostinství. V noci mě odnesl na místo, kde čekali ostatní Tybové. Tam jsem se dozvěděl, že Hasan je jejich vůdce a mě, že odvezou do své vesnice. Vrátíš mě mému otci, pane?
1: Samozřejmě, co bych si s tebou počal. Teď si chvíli odpočineme a až se setmí, pojedu za tvým otcem vyjednávat.

0: když se začalo smrákat, nasedl jsem na svého velblouda a bez překážky jsem dospěl k cíli. Halev s chlapcem jeli pomalu za mnou. Mezi skalami kolem ohně sedělo asi 80 targijů a opodál leželi spoutaní zajatci, mezi nimi i můj kupec. Beze strachu jsem šel k ohni.
1: To je Karaben Nemsí. Ten pes mě urazil. Musí být potrestán. Chopte se ho.
2: Zadržte, mužové. Kde je Rhagata, váš vrchní šejk?
3: To jsem já. Jsi-li v skutku cizinec, který potupil našeho zvěda. Je to od tebe šílenství, že se vracíš? Uražený se pomstí. A ty zemřeš v mukách.
2: Neukvapuj se, šejku. Vyslechni mě, než vyřkneš svůj ortel. Máš syna jménem Chaloba?
3: Ano. Co je s ním?
2: Byl unesen a jenom já vím, kde je. Vrátím ti ho, přistoupíš-li na mé podmínky.
3: Rychle mluv, vše je předem splněno.
2: Dobrá, až přivedu chlapce. Propustíš kupce s jeho lidmi a vrátíš mu jeho zboží. Přísahy při Allahovi.
3: Přísahám. A teď mě rychle přiveď mého syna Chalabu.
2: Není daleko. Halefe, hej, Halefe, slyšíš? Přiveď Chalabu.
4: Jsme tu, Sidi. Pojď, chlapče.
3: Jsi v pořádku, synu?
5: Jsem, otče. Díky Karaben Nemsímu. Mám jenom hlad a žízeň.
3: Vidím, že jsi nelhal. Já dostojím svému slovu. Ďaure!
0: Z nenadání mě někdo prudce uhodil do týla. Zajiskřilo se mi před očima a padl jsem v bezvědomí k zemi.

0: Když jsem se probral z bezvědomí a otevřel oči, zjistil jsem, že sedím pevně na jízdním velbloudu a spolu s Halefem a ostatními zajatci míříme s karavanou směrem na jihozápad. Vedle mě jel zrádný chabír a když viděl, že jsem při vědomí, začal se mi pošklebovat.
1: Je s tebou konec, hrdino. Uvidíme, jak si poradíš s tekutým pískem. Hodím tě totiž do jezera zkázy.
0: Dělal jsem, že ho neslyším a upřeně jsem pozoroval na nebi obláček jako pavučinku, který se rychle zvětšoval a temněl. Hned jsem věděl, kolik uhodilo. Písečná bouře přišla v zápětí. Pomyšlení, že na mě spoutaného padne v bouři velbloud, mi dodalo takovou sílu, že jsem zpřetrhal pouta. Rychle jsem dojel nic netušícího zrádného chabíra, chytil jsem ho levičkou kolem pasu a strhl ho k sobě. Pravičkou jsem vytáhl nůž z jeho opasku a srazil jsem ho k zemi. Sotva jsem osvobodil Halefa a ostatní, písečná bouře udeřila plnou silou. Můj velbloud ulehl. Vklouzl jsem tedy mezi něj a balvan, který tam byl. Strčil jsem si cípka zajky do úst a šátek turbanu si omázal kolem hlavy.
2: Sidi, slyšíte mě? Probuďte se, Sidi, je po bouři. Podejte mi ruku, pomohu vám vstát.
1: Děkuji ti, Halefe. Ani se mi moc vstávat nechce, bolí mě celé tělo.
2: Aby ne, Sidi, vždyť na vás ležela pyramida písku.
1: A co Tarkiové?
2: Ti teď mají jiné starosti. V bouři se totiž ztratil šejkův syn.
3: Využili jsme s Halefem zmatku, pozháněli pohaněče, velbloudy i zboží. Takže karavana je připravena na cestu do Maruku. Čekáme na váš povel, emíre.
2: Dokonce jsme našli i vaše pušky.
1: Opravdu? Teď mohou Targiové přijít. Dostane se jim patřičného přivítání.
3: Však už jedou. A v čele sám šejk. Ale nezdá se, že by měli nepřátelské úmysly.
4: Nestřílejte! Mír! Mír! Emíre, nepřicházím jako nepřítel, ale jako prosebník. Jen ty nám můžeš pomoci.
1: Rád, bude-li to v mých silách.
4: Nasedni a rychle pojeď se mnou. Bouře zahnala mého syna Chalobu i snosítky do jezera zkázy. Volá tebe, emíre.
1: Dobrá, veď mě tedy, šejku, ale rychle. Každá minuta je drahá. 20 metrů od břehu ležela v tekutém písku nosítka, na nich seděl Chalaba a zoufale mě prosil o pomoc. Z plátna a z bambusových tyčí jsme rychle udělali jakýsi bor. Targiové ho položili na jezero a já se na něj opatrně vplazil. Pak mě odstrčili od břehu. Pomalu jsem se blížil k chlapci. Byl jsem často v životě v nebezpečí, ale nikdy jsem necítil to, co na chatrném boru uprostřed tekuté smrti. Konečně. Promáčený potem a s bušícím srdcem jsem se dostal k nosítkám. Přivázal jsem na ně lano a mužové na břehu nás opatrně přitáhli ke břehu do bezpečí. Targiové jásali, šejk tiskl syna v náručí. Potom přišel ke mně, objal mě a políbil.
4: Emíre, provinili jsme se na tobě. Řekni, čím to můžeme napravit? Žádej, co chceš, všechno ti dáme.
1: Chci tě v skutku o něco požádat a nebude to malá věc.
4: Mluv.
1: Nepohrdej příště cizincem jen proto, že má jinou barvu obličeje. Dobrý člověk zůstane tvým bratrem, i když není tvé rasy. Zlý člověk a zrádce zůstane zlým člověkem a zrádcem, i když se narodí třeba v tvém stanu. Příště suď lidi podle činů, ať jsou to Targiové, Tybové nebo Běloši. Pak teprve budeš velkým šejkem.
4: Tvá slova jsou jako skvostné perly. Budu je střežit v srdci. Uzavřeme teď přátelství podle zákonů pouště. Zachránil jsi mého syna. Ať mezi námi navždycky vládne láska.

0: Prosím, posaďte se, Marie.
1: Děkuji.
0: Lorandová nebo Loránová?
1: Lorandová.
0: Já jsem Kern. Doktor Kern. Dáte si trochu kávy, Marie?
1: Ráda. Jak jste se o mě dozvěděl?
0: Jak? Potřebuji asistentku a vy jste medička, že?
1: Právě jsem dostudovala.
0: Já vím. Mohu vám nabídnout dvojnásobek toho, co byste dostala v nemocnici. Výplata bude jednou týdně. K tomu denně, snídaně, oběd. Mám však jednu podmínku.
1: A to?
0: Umíte mlčet?
1: Mlčet?
0: Všechny ženy jsou upovídané. Vy jste navíc hezká žena.
1: Děkuji.
0: A u těch to bývá ještě horší.
1: Ale jak to souvisí s mou prací?
0: Velice. Musíte ovšem, co tady uvidíte a uslyšíte, mlčet jako ryba. Jakékoliv porušení zákazu by pro vás mělo krajně nepříjemné důsledky.
1: Mohu souhlasit, pokud moje práce nebude...
0: V rozporu se zákonem? Můžete být naprosto klidná. Ostatně veškerou odpovědnost nesu já. Nervy máte v pořádku?
1: Myslím, že ano.
0: Dobře, zkusím to s vámi. Přece si nenechám utéct tak hezkou asistentku. Pojďte, ukážu vám vaše pracoviště.
1: To je strašné. Lidská hlava.
0: Ano, ovšem.
1: Je živá. Dívá se a mrká jako živá.
0: Proč myslíte, že bych ji tu jinak měl?
1: Řekněte mi, doktore, to je hlava...
0: Profesora Dovela? Ano. Hlava mého váženého zesnulého kolegy, kterou jsem vrátil k životu. Bohužel prozatím jsem dokázal vzkřísit jenom hlavu.
1: Jak jste mohl udělat něco takového?
0: Profesor Dovel trpěl nevyléčitelnou chorobou. Celý život zasvětil vědě. Proč by vědě nemohla prokázat službu i jeho smrt?
1: Kdyby věděl, co se s ním chystáte provést.
0: Co je na tom špatného? Dosud se lidé smrti báli. Což pak z mrtvých vstání není odvěkým snem lidstva.
1: Osobně bych dala přednost smrti.
0: Pravdou je, že oživlému to působí jisté potíže. Profesorovi by bylo například nepříjemné vystoupit na veřejnosti v této, řekněme, neúplné podobě. Proto také pokus tajíme.
1: Řekl jste tajíme?
0: Ano, já a profesor. Je to jeho přání.
1: A jak vám profesor Dovel, totiž jeho hlava, sdělila toto přání? Může snad mluvit?
0: Slyší. Chápe a odpovídá mimikou tváře. Přijímáte tedy můj návrh?
1: To, co jsem viděla, poněkud mění okolnosti, ale... Přijímám.
0: Výborně. Ovšem pamatujte si. Mlčet a zase mlčet.
2: No tak, Arture, vzpamatuj se. Podívej, kolik je tady krásných holek. Co pak tě nezajímá?
3: Armande, se mnou dneska nic nebude. Pořád myslím na svého otce. Jak to, že mi nepřišla ani zpráva o jeho úmrtí?
2: Třeba na tebe nesehnali spojení.
3: A to se mi nezdá. Sice jsme se nerozešli v nejlepším. Otec byl proti mýmu studiu v Londýně, jestli si pamatuješ, ale občas jsem mu napsal, takže...
2: Mám nápad. Spalíme se a poletíme.
3: Do Paříže.
2: Jasně. Přece nenechám nejlepšího kamaráda ve štychu. A vyřídíme hned dvě věci najednou. Za prvé zjistíme, jak to bylo s tvým otcem a konečně ti představím Angeliku. Uvidíš, že nás přivede na jiný myšlenky.

0: Ještě uklidím zkumavky a už se budu věnovat vám, profesore. Člověk si celý den ani nemá s kým popovídat, nakonec začnu trpět samomluvou. Tak, jdeme na to.
1: Přičísnu vám vlasy. Sakra.
2: Konečně.
1: Co to bylo?
2: To jsem já, Marie.
1: Profesore Dovele, vy můžete mluvit?
2: Ano. Stačí otočit zpátky kohoutkem ventilu, na který vám spadly nástroje, a budu zase němý.
1: O tom se Kern nezmínil.
2: Neřekl vám spoustu dalších věcí.
1: Můžu se na něco zeptat, profesore?
2: Pokud budu mít sílu, ptejte se.
1: Je pravda, že jste zemřel na nevyléčitelnou chorobu a své tělo věnoval na vědecké účely?
2: Ten se mě na nic neptal. Pracovali jsme spolu na oživování orgánů. U zvířat se nám to celkem dařilo. Ale nikdy bych nesouhlasil s pokusy na lidech. Asi jsem podcenil jeho schopnosti.
1: Jak jsem Kerna poznala, nerad se o úspěch s někým dělí.
2: Je ambiciózní, to ano, ale už dlouho jsem zápasil s astmatem. Tenkrát jsem měl zvlášť silný záchvat. Kern byl u toho. Dal mi adrenalinovou injekci. Možná, že dávka byla příliš velká. Možná se už astma nedalo porazit.
1: A potom?
2: Asfixie. Nedostatečnost dýchání. Krátká agonie a smrt, která pro mě znamenala jen ztrátu vědomí.
1: To je strašné. Třeba vás mohl zachránit, kdyby...
2: V medicíně žádné, kdyby neplatí, Marie.
1: Povězte mi, profesore, na čem pracuje Kern, když tu nejsem?
2: Pokračujeme ve vědecké práci.
1: Společně.
2: Přispívá mě radami, pochopitelně.
1: Víte, že všechny objevy uveřejňuje pod svým jménem?
2: Tušil jsem to.
1: Ale to je skandál.
2: Tiše. Kde jsem Kern? Rychle zavřete kohout se vzduchem.
3: Všechno v pořádku, Marie?
1: Samozřejmě.
3: Nevypadáte dobře?
1: To nic. Jen bych si potřebovala trochu odpočinout. A nadýchat se čerstvého vzduchu.
3: Tak na to teď zapomeňte. Podívejte, co jsem získal.
1: Mrtvola. K čemu nám bude?
3: Je na čase zveřejnit náš objev. Potřebuji ještě jednu hlavu, kterou předvedu vědecké společnosti. Profesora pochopitelně ukázat nemohu.
1: Kde jste vzal tuhle?
3: Zabila ji zbloudělá střela při hádce nějakých opilců. Byla na místě mrtva. Přímo do srdce. Vidíte? Kdyby člověk chtěl, tak se netrefí.
1: A co profesor Dovel? Zůstane tu?
3: Ne. Odvezte ho do vedlejší místnosti a rychle připravte nástroje.

0: pánové, připoutejte se, prosím. Za pár minut přistaneme v Paříži.
1: Tak jsem zvědav, co se tady za naší nepřítomnosti změnilo. Vítej zpátky ve vlasti.
2: Díky. Armande. Sice jsem si návrat představoval jinak, ale budiš.
1: Hlavou vzhůru, příteli. Kam vyrazíme nejdřív?
2: No, asi se někde ubytujem, ne? Nebo chceš běhat po Paříži s tou hroznou bagáží?
1: Máš pravdu, ještě by nám ty kufry překážely v rozletu. Tušíš, kde otec pracoval?
2: Bohužel ne. Vždycky svou laboratoř tajil a krom toho nemluvil jsem s ním několik let.
1: No nic, však si nějak poradíme.

0: Tak, hotovo. No tak, Marie, oživte ji. Otevřete všechny ventily.
1: I tenhle?
0: Vždyť je tam jen stlačený vzduch. No tak, nebojte se. U profesorovy hlavy však vzdušní ventil neotvírejte. Má porušené hlasivky a prostě vám to jednou provždy zakazují. Tak tedy, tamtarada, začněte.
1: Krevní oběh obnoven. Zřítelnice zprůzračnily. Oční víčka se pohnula.
0: Žije.
1: Ano.
0: Žije. Zesilte proutu vzduchu.
2: Kde to jsem?
0: V nemocnici, má drahá.
2: V nemocnici?
0: Ano, stala jste se obětí zločinu.
2: Ne. Kde mám nohy? Ruce, tělo. Moje tělo. Moje ubohý tělo.
1: Tiše.
2: Co jste to se mnou udělali? Zachraňte mě úplně, nebo mě radši zapte.
1: Klid.
2: Krucinál. Bez těla žít nemůžu.
1: Uklidněte se, prosím.
2: Kdo jste?
1: Jmenuji se Marie. A tohle je doktor Kern.
2: Si myslíte, že jste mi vrátili život? Jsem hloupá ženská. Ale je mi jasný, že hlava bez těla žít nemůže. Co jste udělali? Zázrak nebo nějaký potvůr?
0: Ani jedno, je to úspěch vědy. A můj.
2: Když ta vaše věda dokáže takovýhle věci, musí umět i jiný. Dejte mi zpátky moje tělo.
0: To bohužel nejde.
2: Proč?
0: Je natolik poničené, že to nepřichází v úvahu.
2: Ženská bez těla. To je horší než mužský bez hlavy.
0: Zkusíme pro vás něco udělat. Jak se jmenujete?
2: Viktorie. Slečna Viktorie.
0: Jak příznačné jméno pro můj plán. Ovšem, s tou slečnou zastávajících okolností asi nic neuděláme.
2: Ráda bych se na sebe podívala.
1: Jste si tím opravdu jistá?
0: Zrcátko, Maria.
1: No, tak prosím.
2: Ježišmarja, to je hrozný. Můžu vás poprosit, abyste mi upravila vlasy?
1: Jistě.
2: Sama jaksi nemám čím.
0: Jak se cítíte, Viktorie?
2: Bídně, doktore. Nejhorší na tom je, že mě těsně bolí tělo, který nemám. Musíte mi sehnat jiný.
3: Říkáte, Marie, že se mu podařilo uživit další hlavu.
1: A co víc, hlava slečny Viktorie si přeje nové tělo a Kern se jí ho podle všeho chystá dát.
3: Blázen jeden strašně riskuje.
1: Prosím vás, profesore, přestaňte mu v těch šílenostech pomáhat.
3: To je těžké. Jednou už jsem spolupráci odmítl. Nedovedete si představit, co jsem potom zkusil.
1: Co vám provedl?
3: Přišel večer ke mně s elektrickým přístrojem, přiložil elektrody k mým spánkům a ještě než pustil proud, řekl:
0: drahý kolego, víte dobře, že jste zcela v mých rukou. Oba jsme vědeční pracovníci a můžeme se domluvit. Vím, že se vám nežije lehce, ale potřebuji vás a vy nejste schopen přede mnou utéci. Není lepší skoncovat celou záležitost s mírem?
3: Nesouhlasně jsem pohnul obočím. Ne.
0: Působíte mi velikou lítost. Nechcete cigaretu? Vím, že z ní nemůžete mít ten pravý požitek, ale přesto...
3: Vydal spoustra dvě cigarety. Jednu si zapálil a druhou strčil do úst mě. S odporem jsem ji vyplivl.
0: Ale, pane kolego, nutíte mě k násilí.
3: A zapnul proud. Jako by mi pronikal do mozku nebo zes.
0: Jak se cítíte? Bolí vás hlava? Třeba byste ji chtěl zbavit té bolesti. Stačí k tomu jen, že ne, to je mi líto. V tom případě budu muset prout zesílit.
3: Měl jsem pocit, že se mi hlava vznítí. Byla to nesnesitelná muka. Ken kouřil, pouštěl mi dým do obličeje a opékal mou hlavu v pomalém ohni. Teprve tehdy jsem si plně uvědomil, že jsem definitivně připraven i o to poslední lidské východisko. Vzít sám sobě život.
1: Takže jste nakonec souhlasil.
3: Ta bolest už se nedala vydržet. Dal jsem mu znamení a on vše skončil. Od té doby opět spolupracujeme.
1: Chová se hůř než nějaká stvůra.

0: Marie, buďte tak laskavá a poškrábejte mě na nose.
1: Jistě.
0: Trochu výš.
1: Tak?
0: O, děkuju.
1: Prosím.
0: Tahle bezmoc je příšerná.
2: Dobrý den, milé dámy. Jak se vede?
0: Poslyšte, doktore, takhle to dál nejde. Musíte mi přidělat nějaký tělo.
2: Už se na tom pracuje, slečno.
0: Ale já nechci hledat jaký tělo. Mělo by být krásně tvarovaný. S dlouhýma nohama, abych zas mohla udivovat svým tancem.
2: Promiňte, Viktorie, ale my si tady s Marií potřebujeme o něčem promluvit a nechci, aby nás někdo rušil. Tak, ještě vatu do uší.
1: Co to má znamenat, doktore?
2: Nic, jen klid. Posaďte se.
1: Proč?
2: Tak sakra, sedněte si! Mluvila jste s profesorem? Otevřela jste vzdušní ventil u jeho hlavy?
1: Ne, já...
2: Nezatěžujte si svědomí hříchem. Mluvila jste s hlavou profesora Dovela. Vím to! Nezapírejte! Zajímá mě o čem?
1: O všem.
2: Myslel jsem si to. A co chcete dělat? Předat podle vás krvelačného netvora Kerna soudu? Očernit jeho jméno? Dovel vás o to žádal?
1: Ne. Ujišťuji vás, že profesor vůbec nemyslí na pomstu. Dokonce mě od toho zrazoval.
2: Výborně. Takže jste mě chtěla udat a nebýt hlavy profesora Dovela, už bych možná seděl v žaláři. Nemůže-li dobro zvítězit, nechť je alespoň zlo potrestáno. Tak končí všechny mravoličné romány, které jste četla.
1: Budete se jednou smažit v pekle.
2: Račte vědět, vy naivní stvoření, že svět není jen černý nebo bílý. A teď mě dobře poslouchejte. Víte, že vás oba mohu doslova obrátit v prach a popel. Živá duše se o tom nedozví.
1: Ano, uvědomuji si, čeho jste schopen.
2: To je dobře. Věřte, že nestačíte cokoliv podniknout, budete svědkem definitivní Dovelovy smrti. Připravím jeho hlavu o život a jen tak náhodou mi například spadne do chemického roztoku. Jděte si pak vykřikovat do celého světa, že jste u mě viděla živou hlavu profesora Dovela. Nikdo vám to neuvěří. Je vám to jasné?
1: Ano.
2: Tak jdeme.
1: Kam? Nechte mě!
2: Kdo ví, třeba i vy náhodou někam spadnete.
1: Pustíte mě, doktore! Profesora nesmíte zabít. Neudám vás. Přísahám, že vás neudám.
3: Armande, jsem ti vděčný, že jsi jel do Paříže se mnou. Sám bych se tu po tolika letech asi ztratil.
4: Co bych pro kamaráda neudělal?
5: Čísníku, ještě láhev šampaňského.
3: Nemyslíš, že už to trochu přeháníme? Už jsme prolezli nejmín 20 barů a hospod, ale kde otec pracoval, jsme nezjistili.
4: Podívej, Arture, teď už nám profesor Dovel neuteče.
3: Armande.
4: Promiň. A vůbec, tohle je ten bar, o kterém jsem ti vyprávěl v Londýně. Tady zpívá má dávná láska Angelika Gajola.
6: Tak prosím, tady je ta lahvinka.
3: Díky, to je dobrý.
6: O, služebníček, pánové.
5: Počkej, číšníku. Vystupuje dneska Angelika?
6: Vy asi nejste zdejší.
5: Nedávno jsme přijeli na pár dní z Londýna.
6: Angelika už není.
4: Jak není?
6: Stala se obětí železničního neštěstí, tedy asi.
4: Asi? Jak tomu mám rozumět?
6: Podle svědků jela ve vlaku, který měl nehodu, ale její tělo se nenašlo.
7: Co bude s tím jiném?
6: Promiňte, pánové, mám práci.
4: Pane bože, Angeliko.
3: Znal jsi dobře, Armande?
4: Moje první láska byla úžasná. Dodnes vidím před sebou její obličej, postavu. A na ten hlas, Arture, na ten se nedá zapomenout.
1: Kde jste vzal další tělo?
2: O to se nestarejte a pospěšte si, Marie. Musíme vše zvládnout co nejrychleji. Chyťte ji za nohy.
1: Chudák holka, je ještě hodně mladá.
2: Byla. Byla. Otočte teď stolek s hlavou slečny Viktorie a otevřte vzduchový ventil. Dobrý den, Viktorie. Konečně jsem vám opatřil tělo. Líbí se vám?
0: Takový jsem ani sama neměla. A má tetování na rameni, to mají mužský rádi.
2: Můžeme tedy začít?
0: Moment. Komu patřilo?
2: Je to důležité?
0: Jistě.
2: Podle dokladů, které měla u sebe, je to nějaká Angelika Gajová. Spokojená?
0: Já nevím. Bojím se. Nemyslela jsem, že je to tak příšerný.
2: Nemusíte mít strach. Všechno proběhne v naprostém pořádku.
0: Já si to ještě rozmyslím.
2: Marie, zavřete vzduchový ventil a do výživného roztoku ji přidejte Hedonal.
1: Nemůžeme provést operaci proti její vůli.
2: Teď není čas na dohadování. Uvidíte, že nám ještě poděkuje.
0: Co to děláte?
1: Ničeho se nebojte, Viktorie.
0: Ale ještě nejsem rozhodnutá. To přece nesmí.
2: Už jste 10 hodin na nohou. Odpočiňte si, Maria.
1: To je v pořádku, ještě mohu pracovat.
2: Od této chvíle přestává být Viktorie jen hlavou bez těla.
1: Myslíte, že jsme se nedopustili žádné chyby?
2: Ani profesor Dovel by to neudělal líp.
1: Zbývá přimět srdce, aby tlouklo. Dýchá.
2: Několik dní musí ležet úplně nehybně.
1: Až promluvíte, nelekněte se, museli jsme vám vyměnit hlasivky.
2: Tak jak se vede našemu novorozenci?
1: Hýbá se. Palec na levé noze se pohnul.
2: Výborně. Odstraňte poslední vrstvu obvazu. Vítejte zpátky, slečno Viktorie.
1: Skutečně mám otevřít vzduchový ventil?
2: Jistě, Marie. Chci vědět, co na můj výtvor řekne věrhlasný profesor Dovel. Dobrý den, profesore.
8: I vám, Kerne, stalo se něco.
2: No tak, Marie, povězte profesorovi, jaké překvapení jsme připravili.
1: Doktorovi se podařila unikátní operace. Hlava slečny Viktorie, o které jsem vám vyprávěla, má tělo.
8: Cože?
2: Mohu vám ji předvést, profesore?
8: Samozřejmě.
2: Viktorie! Viktorie, pojďte dovnitř.
9: Nevím, čím to je. Některý pohyby mi jdou lehce, ale s některýma si nevím rady.
2: Co jí říkáte, kolego?
8: Nezbývá mi, než vám pogratulovat, Kerne.
9: Podívejte se na ty nohy, Marie. A ta bezva postava. Znamínko na rameni je rozkošný, že?
1: Teď ne. Tady nejste na přehlídce, slečno Viktorie.
9: Ach, tak, pardon.
8: Jak probíhala operace?
2: Nad očekávání hladce. Ani jsem tomu nemohl uvěřit.
8: A současný stav?
2: Bezproblémový.
1: Až na drobnou ranku na chodidle.
2: Ale to je jen maličkost.
8: Nesmíte nic podcenit. Mohlo by dojít k otravě krve.
2: Vím, co mám dělat, nechte si svý rady, profesore.
9: Takže mě pustíte domů? Cítím se báječně.
1: Viktorie, mohlo by se vám přitížit.
9: V takovém případě za váma přijdu.
2: Ne. O tom, co s vámi bude dál, rozhodnu já. Jste úspěch vědy, Viktorie. Můj úspěch. Nezapomínejte, co byste byla beze mne.
9: A doháje.
2: Marie, doprovoďte slečnu do jejího pokoje.
9: Co byste byla beze mě? Co si o sobě myslí protiva? Nejsem žádná otrokyně. Tady by se člověk nudou ukousal. Mám ráda život. Večírky, světla, hudbu, kytky, šampáno.
1: Slečno Viktorie, otevřete. Nedělejte hlouposti a otevřete.
2: Ustupte. Sakra, je pryč. To je vaše vina, Marie. Měla jste se o ně postarat.
1: Ujišťuji vás, že s útěkem slečny Viktorie nemám nic společného.
2: Nevěřím vám. Nikomu nevěřím.
10: To snad není možný. Ty jsi živá, Viktorie. My už jsme tě dávno obrečeli.
9: Taky mě pokládali za mrtvou. A dokonce mě odvezli do márnice. Ahoj, Martičko.
10: Ahoj.
9: Naštěstí tam sloužil jeden snaživej studentík. Když mě prohlížel, vzal mě za ruku a nahmatal slabý puls. V tu ránu jsem byla v nemocnici a teď jsem tady.
10: Seš nějaká štíhlejší?
9: To víš, holka, zhubla jsem. Ráno vývar, poledne vývar, k večeři pro změnu zase vývar. Už máš po vystoupení?
10: Jo.
9: Tak pojď, sednem si tadyhle k pianu a já ti všechno povím. Zdrála jsem z nemocnice.
10: Co tě to napadlo, prosím tě?
9: Měla jsem strach, že se ve vývaru utopím. Jo, a taky se bojím, že mě budou hledat. Potřebovala bych přečkat pár dní u tebe.
10: To se ví, ale něco za něco.
9: Peníze nemám.
10: Tak jsem to nemyslela. Zaspíváš mi naši oblíbenou, jo?
9: Myslíš, že to ještě svedu?
10: Určitě.
9: I'm a bit unstable, she said with a Cheshire grin.

0: like an onion girl.
1: Teda, Viktorie, ty máš po té nehodě hlas jako Slavík. Můžeš se tím zpíváním klidně živit.
2: Myslíš? Tak dojdi, prosím tě, pro něco k pití, ať ten hlas ještě vyladíme.
1: Už se řítím, jako obvykle?
2: Přesně tak.
3: Angeliko, je to možný? Už jsem si myslel, že tě nikdy neuvidím.
2: Prosím, jmenuji se Viktorie.
3: Promiňte, asi jsem se spletl. Ale ten váš hlas? Ta postava?

0: Ráde, ale asi začínám bláznit.
1: Co se stalo? Vypadáš nějakou potřebovaně, kde jsi byl?
0: Nevím, jak bych to řekl. Nemohl jsem usnout, tak jsem se byl trošku pobavit.
1: To vidím.
0: A najednou mě z myšlenek vytrhl známý hlas. Otočím se a u klavíru vidím sedět a brebentit dvě holky. V tom jedna z nich začala zpívat a já najednou slyšel hlas Angeliky.
1: Něco se ti zdálo.
0: Arture, byl to její hlas. Poznal bych ho mezi tisíci.
1: Vzpamatuj se, je to náhodná podobnost.
0: Ne! V obličeji jí sice podobná není, ale ta postava...
1: Víš co, Armande, dej si studenou sprchu a jdi si lehnout.
0: Ty si myslíš, že jsem cvok, viď? Ale vyslechni mě dokonce.
1: Dobře, ať má dušička pokoj.
0: Dělal jsem kresby a skici Angeliky tolikrát, že znám do detailu její tělo. Představ si, že té dotyčné se v jednu chvíli svezl šál a ona měla na rameni úplně stejné tetování jako Angelika.
1: To není možné, vždyť přece...
0: Zemřela! A já teď potkal oživlou mrtvolu. Jen si vzpomeň, jak jsi mi vyprávěl o pokusech tvého otce. Co ti tenkrát řekl?
1: No, že není daleko doba, kdy bude možné vzkřísit člověka. Ale otec je mrtvý, Armande.
0: Je to tak jistý.
1: Nesnaž se mi namluvit, že otec svou smrt jen předstíral.
0: To nevím.
1: Co chceš dělat?
0: Vyhledám tu ženskou znova.
2: Stalo se něco, o čem bych měla vědět, doktore?
3: Mám pro vás dvě zprávy. Bohužel vám nemohu dát vybrat, kterou chcete slyšet první, protože obě jsou špatné.
2: Neodvážil jste se vztáhnout ruku na profesora Dovela, že ne?
3: I když bych si k tomu jistě našel důvod, tak ne.
2: O jaké zprávy tedy jde?
3: Najal jsem nejlepší soukromé detektivy, aby vypátrali uprchlou slečnu Viktorii. Bohužel, jako by se po ní slehla zem.
2: To není zase tak špatná zpráva. Asi jí nic nechybí, jinak by se určitě vrátila sama. A ta druhá?
3: Věřte mi, Marie, dělám to nerad, ale nemám na vybranou. Zajistil jsem vám místo u doktora Ravinota.
2: Na psychiatrické klinice. O tomhle oboru vůbec nic nevím.
3: Ne, jako lékařce. Jako pacientce.
2: To ne... To nemůžete.
3: Bude tam o vás výborně postaráno, to vám slibuji. Ravino je můj dobrý přítel.
4: Slečno, haló, slečno.
5: A, to jste vy. Říkala jsem vám, že jste si mě s někým splet.
4: Já vím, ale přesto, nastupte si. Vidím, že kulháte, odvezu vás domů.
5: Ne, díky, ráda se projdu.
4: Přeci od vás nedostanu koše.
5: Vždyť jste se mi ani nepředstavil.
4: Promiňte, budoucí malíř Armand Larré, toho času student. Mohla byste nastydnout a přijít o ten nádherný hlas?
5: Když jinak nedáte.
4: Kam to bude?
5: Bydlím v ulici Dimén.
4: Nebude vám vadit, když pustím muziku?
5: Naopak. Od jistý doby hudbu zbožňuji.
4: To je náhoda. Jestli si dobře pamatuju, zpívala jste tuhle písničku, když jsme se viděli poprvé. Nepřidáte se.
5: Zkusit to můžu. Well, don't you fall in. Feels like the things that I wanted the most in this life.
4: To je zvláštní.
5: Stalo se něco?
4: Jako bych slyšel hlas jedné dobré známé. Minule jsem to přičítal alkoholu, ale dnes jsem se v tom ujistil. Zemřela chudák při železničním neštěstí a k všeobecnému údivu nebylo její tělo nalezeno. Vaše postava mi až příliš připomíná její.
5: Některý lidi si bývají podobný.
4: Podobný ano. Ale že by měli i totožné tetování a na stejném místě?
5: Zastavte. Je mi zle, potřebuju na vzduch.
4: Víte, Viktorie, asi jsem se do vás zamiloval.
5: Nesahejte na mě. Ne, ne, na krk, ne!
1: Co je to za hulváta? Sakra, copak si neumíte otevřít?
4: Umíme, ale nemáme čím.
1: Armande, zbláznil ses? Koho to sem neseš?
4: To je Viktorie. Už jsem ti o ní

0: Vyprávěl. Pomoz mi s ní do koupelny.
1: Co jsi proved?
0: Nic. Jen jsem řekl, co si myslím.
1: Tak.
0: Nakonec jsem jí poodhalil šál. Podívej.
1: Jizva kolem celého krku.
0: A pak omdlela. Pusť vodu.
1: Jo.
0: Slečno. Slečno, no tak probuďte se.
2: Kde to jsem?
0: To teď není důležité.
2: A kdo je tohle?
0: Tohle to je Artur, můj kamarád.
1: Nebojte se, nechceme vám ublížit.
0: Ale musíte nám říct pravdu.
2: Já za nic nemůžu. Zabili mě. A potom jsem obživla. Vlastně já ne, jenom moje hlava. Teprve pak mi přidělali tělo. Bylo to hrozný. Doktor Kern.
1: Kern? To jméno už jsem slyšel.
2: A taky slečna Marie. A pak ještě ta hlava.
0: Hlava? Jaká hlava?
2: Hlava profesora Dovela.
1: Pane bože. Ubohý otec.
3: Už jdu, už běžím.
1: Dobrý den.
3: Dobrý, co si budou přát?
1: Mohl bych mluvit se slečnou Marií?
3: A kdo jste?
1: Jsem její přítel ze studií. Náhodou jedu kolem a...
3: Budu vás muset zklamat, ale slečna není doma.
1: Mohu na ní počkat?
3: To byste se načekal. Má paní je zavřena v ústav.
1: V ústavu? V jakém ústavu?
3: Pojďte dál. Doktor Kern, u kterého ona pracuje, vzkazuje, že to je kousek od Paříže.
1: Kern, ten mizera.
3: Vám taky něco provedl. Má hodná paní kvůli němu zešílila. Když nastoupila u Kerna, začal jí zlobit nerv. Slečna přicházela domů bleda, neměla chuť k jídlu, nemohla spát.
1: A nezmínila se někdy o své práci?
3: Vůbec o ní nemluvila. Ale v noci vykrikovala se spaní, že prý jí honí Kern a pronásleduje nějaký profesor, teda jenom jeho hlava. Pak už nechodila domů vůbec. Poslala dopis, že prý má moc práce. No a potom Kern vzkázal, že se slečna zbláznila.
1: Víc už nevíte?
3: Nikomu to neřeknete?
1: Umím mlčet jako hrob.
3: Kern dál posílá mojí paní gáži, abych přej nestrádala, za to já musím mlčet.
1: Tak už o tom s nikým nemluvte. A já se postarám, aby se vám paní brzo vrátila.
0: No, to je dost, že se taky ukážeš, Arture.
1: Snad cestu beze mě nenudil. Sehnal jsem důležitý informace.
0: Já mám taky jednu.
1: Jsem s ní.
0: Stalo se neštěstí.
1: Prosím tě, co nás dva může ještě potkat?
0: Viktorie utekla. Stěžovala si na veliké bolesti v noze. Ta noha jí úplně natekla a zmodrala. Chtěl jsem zavolat doktora, ale řekla, že je to zbytečné. Poslala mě do lékárny pro mastičku a když jsem se před chvílí vrátil, našel jsem na stolku jenom tenhle lístek.
1: Odpusťte, Armande, ale nic jiného mi nezbývá. Vracím se ke Kernovi, snad mě postaví na nohy, nehledejte mě.
0: Nemůžu ji tam nechat. Musíme najít Kernův dům.
1: K tomu potřebujeme Marii a já vím, kde je.
2: Odpusťte, doktore. Asi jsem od vás neměla utíct.
4: Sama jste se potrestala, Viktorie.
2: Jau. Radši si sednu. Strašně mě bolí noha.
4: Tak jste rozkákala.
2: Nemohla by mi to ošetřit slečna Marie?
4: Není tady. Ukažte.
2: Au. To bolí.
4: Ta noha se mi vůbec nelíbí. Máte horečku?
2: Jo, od včerejška. A je mi zlé.
4: Vidíte, kam vede neposlušnost?
2: Co bude s tou nohou, doktore?
4: Obávám se, že vám ji budu muset uříznout.
2: Cože? Uříznout? Udělat ze mě mrzáka?
4: No, ovšem, to je ta lepší varianta.
2: A ta horší? Ne. Ne, to nesmíte, doktore. Vzít mi tělo, to nedovolím.

0: Lidé mohou být šťastní jenom tehdy, když nic, ale vůbec nic netuší.
1: Přestaň tady poletovat jako havran, nebo půjdeš na samotku. Tak jak se vedeme, pacientce?
2: Děkuji, daří se mi dobře, doktore Ravinote.
1: Musíte uznat, Marie, že všechny ty řeči o psychiatrických léčebnách jsou pouhé pomluvy.
2: Možná, nevím.
1: Necítíte se osaměle?
2: Jsem od Kerna na samotu zvyklá.
1: Dobře, nebudu vás zdržovat. Naschledanou, Marie.
2: S Bohem.
0: Na procházce?
2: Co jiného se tady dá dělat?
0: Znám vás. Jste Marie Lorandová.
2: Odkud mě...
0: Služka mi ukázala vaši fotografii.
2: To není možné. Víte, koho mi připomínáte?
0: Tiše. Ošetřovatelé mají uši jako radary.
2: Kdo tedy jste?
0: Jsem Artur Dovel, syn profesora Dovela.
2: Myslela jsem si to.
0: Nejsem šílený, jen se za něj vydávám.
2: Proč jste se nechal zavřít?
0: Abych vás odtud dostal pryč.
3: Viktorie, probuďte se! Proboha, Viktorie, co jste to provedla?
4: Nechtěla být zase jen hlavou bez těla, Kerne.
3: Mlčte, profesore!
4: Je to náš život. Nemáte nálu.
5: Stalo se něco, Rabinote?
6: Myslím, že nám pěkně teče do bod. Ta tvoje asistentka zmizela.
5: Zmizela? Kdy?
6: Dneska v noci. Nechal jsem se napálit jedním chlapíkem. Vydával se za nemocného. Utekali s ní.
5: Počkej, klid. Musíme zachovat klid.
6: Na tvém místě bych tak v pohodě nebyl.
5: Proč?
6: Protože ten člověk, se kterým utekla, se jmenuje Artur Dovel.
5: Profesorův syn.

0: Víte, že vám ta uniforma sluší, Armande?
1: Díky, ale nevěřili byste, jaký je problém sehnat v Paříži policejní stejnokroj.
2: Moc mu nelichoďte, Marie, aby nespichl. Dnešní úspěch závisí především na něm. Vás zná Kern dokonale a můj obličej mu jistě dopodrobna popsal doktor Ravino.
1: Neměj strach, sám nejlíp víš, jak mi na Viktorii záleží.
0: Vidíte tu lampu? Tam zastavte. Nerozmyslel jste si to, Arture. Opravdu chcete vidět otce v tomhle stavu?
2: Nejel jsem z Londýna takovou dálku, abych teď couvnul.
0: Chápu. Pamatujete si, co máte dělat?
1: Jasně. Hlavně mě uvnitř nenechávejte dlouho samotného.
2: Neboj.
0: Tak zlomte vás. Pojďte, Arture, tamhle se schováme.
1: Policie, otevřete. Otevřete, doktore Kerne.
3: Stalo se něco, strážníku?
1: Nerad ruším, ale přišlo na vás udání.
3: Na mě?
1: Jenom si zběžně proběhnu interiér. Rutinní záležitost, musíte mě pochopit.
3: Jistě, jistě. Jste tady sám?
1: Na takovou maličkost přece nepotřebujeme zásahovku.
3: Tak pojďte dál.
4: Můžete mi prozradit, z čeho jsem obviněn?
1: Z takové hlouposti. Z vraždy profesora Dovela.
4: Cože?
1: Ano. Dokonce prý tu máte i hlavu vašeho bývalého kolegy.
4: Ale to je přece nesmysl. Snad byste nevěřil takovým báchorkám.
1: Jistě, nejsem přece blázen. Ale jednou přišlo udání, tak ho musím prošetřit. Ukažte mi, prosím, všechny místnosti.
3: Dobře, pojďte za mnou.
2: Zapomněl zamknout.
0: Tak na co čekáme? Jdeme.
1: Jinou místnost už v domě nemáte?
4: Co si o mě myslíte, strážníku? Ukázal jsem vám všechny.
1: Lžete!
4: Prosím!
1: Říká vám něco jméno Viktorie.
4: Viktorie? Žádnou neznám.
0: Ale Kerne!
4: Kde se tu berete, Marie? To je vloupání. Strážníku, konejte svoji povinnost!
2: Žádný strážník neexistuje.
4: Kdo jste?
2: Arthur Dovell. Tohle je Armand, můj přítel.
1: A taky přítel slečny Viktorie.
0: A vy nás k ní teď dovedete, doktore. Pokud mě neklame paměť, za tou skříní bývaly dveře.
4: Nechal jsem ji zazdít.
0: Přece si nebudeme hrát na schovávanou. Pánové, odsuňte tu skříň.
4: Takhle odplácíte mou dobrotu, Marie. Ale tohle vám neprojde.
0: Myslíte?
1: Hotovo. Jsou zamčené.
0: Prosím, klíče, Kerne.
4: Doktore Kerne. Pane doktore Kerne. Kde se ve vás bere ta arogance, ten pocit vítězství? Chováte si, jako by vám tu všechno patřilo.
2: Ty klíče.
4: Tady. Ale už vám stejně nejsou nic platné.
1: Stůjte! Stůjte! Přeci ho nenecháme utéct.
0: Nebojte se, jenom si zaleze k těm svým zkumavkám. Rychle, Arture, odemkněte. Profesore Dovele, jste to vy? Co s vámi ten darebák provedl?
5: Nepatrný zákrok. Pod kůži stříkl parafín. Takže mi v téhle skořápce zůstal jen můj mozek. Bohužel i ten už vypovídá službu.
0: Mohu vám nějak pomoct?
5: Je pozdě, Marie. Umírám. Přesto moje hlava vydržela víc, než jsem předpokládal. Kdo to s vámi přišel?
0: To je...
5: Arture. Synku.
2: Tatínku, co to s tebou udělal?
5: Tak přece jsme se ještě setkali.
2: Táto...
0: Profesore, je tu s námi ještě přítel slečny Viktorie. Nevíte, co je s ní?
5: Když se vrátila, chtěl jí doktor připravit o znovu nabité tělo. Měla otravu krve.
0: Z té malé ranky na patě.
5: V medicíně se nesmí nic podcenit. Tentokrát bylo na záchranu pozdě a ona nechtěla být znovu jen hlavou bez těla. Ukončila své trápení sama.
1: Pane Bože, to ne.
5: Arture, pojď.
2: Otče!
0: Je mi líto, blíží se konec.
2: Tolik jste se toho od Kerna naučila, pokuste se ho zachránit, prosím vás.
0: Nemůžu, Arture, nechci být jako Kern. Ale nebuďte smutný. Váš otec si dlouho přál zamířit na místo, ze kterého už se jednou nedobrovolně vrátil.
1: A já tam teď pošlu toho grázla, až se mi dostane do rukou.
2: Co to bylo?
0: Myslím, že Kern vyřešil vše po svém. Říkala jsem, že to byl vlastně slaboch.
6: Rád vás zase vidím, pánové. Ta dáma...
2: Slečna, číšníku.
1: Tedy zatím.

0: Vůbec ji hledat nemusel. Seděla na patníku u silnice kousek za hrádkem. Zastavil svou rozložitou černou Mercedesku kabriolet, vykoukl přes přední sklo a řekl: dobré jitro. Naklonil se, aby otevřel dvířka. Prosím? Já nestopuju, pravila Kateřina Hodičková a zvedla pyšně bradu. Sedím tady jen tak a čekám na jistého známého. Kterého? Jistého Exnera, kapitána Michala Exnera. No to bych byl já, pravil Exner radostně. Ha, bože, Kateřino, vykřikl, ty mě nepoznáváš. Pokrčila rameny, sklouzla z patníku a vznešeně usedla vedle něho. Po dvou měsících, pane, to se nesmíte divit, že moje paměť selhala. No počkej, ne tak rychle, tady je lidí. Je časné ráno a nikoho nevidím, řekl tvrdě. A vůbec touhle dobou každej pořádný člověk spí. Upravila si vlasy. Rozjel se. Ne tak rychle, hned teď doprava. Jak se ti vedlo v Itálii? Blaženě zabručela a vystrčila špičku jazyka mezi rty. Takhle. Zabočili do lesa mezi chaty a zahrádky. Po mizerné cestě se Mercedeska zmítala jako člun v bouři. Tady, pravil Michal Exner, dávaj pozor, aby si nepřekousl jazyk, tady je to taky fajn. Rovně? Doprava a stát. Vyskočila, aby otevřela bránu. Po dvou měsících, co se neviděli, znovu objevil znamenitou délku a tvar jejich nohou. Nadšeně tedy vjel do zahrady a zaparkoval ve stínu za chatou. Chata profesora Hodičky stála na pokraji lesa. Horní část parcely byl les, nyní soukromý anglický park, pod chatou sad, chlouba to Kateřinina otce. Podél cesty a cestiček kytičky, jejich zalévání vyžadovalo pravděpodobně dost energie. Níž po strání se rozkládala spodní část chatové osady Jílovec a pak bylo vidět vesnici s kostelem, bylo možno dohlédnout až na okraj Mítinek a vpravo za silnici na mírné návrší s Habernou. U její paty se zelenal a bělal březový háj, skrývající sídlo Gustava Truhlaříka. To koukáš, řekla Kateřina. Hrádek, uvažoval Michal Exner, jako kdybych to už někdy slyšel. No Štěpkovický archív, tamhle kousek v lese za námi je místo, kde vykopali po válce Štěpkovický archív. Aha, no je tady pěkně. Máš hlad? Mám. Já taky a pak se půjdeme koupat. Odpoledne je moc vedro a k řece není nejblíž. Oběd nevařím, jdeme na stavidlo. K vodníkovi? Do vesnice. Hurá, řekl Michal Exner a svlékal sako. Jak dlouho tady zůstanem? Jak dlouho máš čas? Nekonečně. V odpoledním horku se povalovali v chládku lesa za chatou a popíjeli alkoholický nápoj. Místo raního zpěvu ptáků hudl teď svou hmyz. Exner ležel na zádech, díval se nad sebe do koruny smrku a pohyby stromu a jiné další vlivy byly příčinou, že se mu zdálo, jako by neležel na zahradním lehátku, ale na člunu v lehkém bánku. Slyšel jsi, o čem mluvili vedle u stolu? Zeptala se ho. Na stavidle? No kde jinde, slyšel? Ztratil se nějaký Adam Rosický, syn advokáta. Ale nechtěl jsem slyšet. Co tomu říkáš? Nic. Lidí se ztratí. Chuligánů, který jsou podezřelí z vraždy, desítky. Přeháníš a nebereš nic vážně. Ne, ale to by byla příležitost. K čemu, pro Krista pána, podivil se? Já teď nemůžu být na nic zvědavý. A proč pak, pane kapitáne? Protože budu pořád tady. Nekonečně. Budu pěstovat jabka a později krmit králíky a slepice, sít a sklízet, zalejvat kytky, prořezávat stromy, kácet je a dělat dříví, snil a koupím si fajfku. Odmlčel se na velmi dlouhou dobu. obrátil k ní hlavu. Týden, řekl smutně. Myslel jsem, že tady budu tak týden. 10 dní, řekla prosebně. 10. Prýma, řekl a usmál se. A nebudeme moc vycházet. Bazén je tady na zahradě, můžeš chodit nakupovat, nevařím špatně. Ale Michale, je tady pošta? Je, ale dnes je zavřená. Zavolám večer z hospody. Komu? Mým důstojníkům. Michale, řekla přísně, říkal jsi 10 dní. Beránek?
1: Ježíš, zazněl mu do ucha radostný hlas. Je ti smutno, viď? Jistě, hleď, něco bych potřeboval. Slyšel jsi o Štěpkovickém archívu?
0: Zajisté, můj kapitáne.
1: No já z těch Štěpkovic teď volám. Jo, potřebuješ otáhnout brknu do garáží.
0: Neblbni, nech mě domluvit, sakra.
1: Dobře, takže Štěpkovice, archív. Exner vzdychl. Kousek od těch Štěpkovic je vesnice Hrádek.
0: No tak o té jsem neslyšel.
1: Konečně, zaradoval se Exner. Tak teď uslyšíš. Příležitostně se mrkni na mapu, kde ta vesnice je, mají tam okrsek VB. Během posledních 2 let se v okolí vesnice ztratilo pár lidí. Poslední před několika dny nějaký Adam Rosický. A slyšel jsem, že se to vyšetřuje tady místně. Ne, do toho se raději nebudeme plést. Mrkni se na ta předchozí zmizení, musí tam být někde hlášky.
0: Máme se jet mrknout i tam?
1: No, to nebude potřeba. Poslední případ se stal nějak před rokem. Když si budete myslet, že je to zajímavý, no tak přijeď.
0: Kdy? Za 10 dní.
1: Dobrý, já si jen poznamenám tu vesnici.
0: Počkej, abys věděl, kde mě máš hledat.
1: No to já najdu snadno, pravil podporučík Beránek sebevědomně. Hrádek, prosím, kde zde má chatu profesor Hodička?
0: Zmije.
1: Naschledanou, můj kapitáne.
0: Za 10 dní!
1: Vykřikl Exner zoufale. Ale nebyl si jist, zda tohle Beránek po druhé nepřeslechl. Ale než zaklaplo sluchátko, bylo slyšet, že na druhém konci drátu se kdosi odporně chechtal.

Diamantové očko. Cestující položil bodku na stupátko vagónu, když jej kdosi chytil za rameno. Otočil se a na perónu stál postarší muž. Pane, jedete prosím na Prahu? Optal se. Do Prahy, řekl cestující. Tak tady prosím vás, vezměte sebou moji dcerku Vendulku. Na nádraží v Praze bude na ně čekat zřízenec. Pravil ten otec a dal do ruky cestujícího dlaň asi 16leté dívenky. A výpravčí pískal a konduktérka pomohla dívce na otevřený platon vagónu a pak dlaní dávala znamení, že vlak je připraven k odjezdu. A výpravčí zvedl výpravku. Otec běžel podle vagónu a připomínal. Vendulko, držíme ti palce a jak to bude, hned pošli telegram, slyšíš? Tatínku, slyším, volala dívenka. Hned pošlu telegram. A když vlak minul odjezdové návěstidlo, cestující otevřel dveře a průvanem odvedl dívenku na chodbu. Držel ji pořád za ruku a byl bezradný. Z kupátka zazníval hovor. Fakt. To ještě za svobodnami šla koupit košily, ale nekoupila, protože nevěděla číslo. Ve dveřích si najednou vzpomněla a přes celý krám volá. Když ho škrtím, tak mám ruku vždycky takhle. A prodavač vzal centimetr a změřil obvod těch rukou a povídá číslo 40. A ta košilka, jak se račte přesvědčit, ta košile mi padne jako ulita. Odsunuli se dveře a z kupátka vyběhl holohlavý cestující a křičel smíchem. Zabít to je málo. Křičel a pěstí bušel do dřevěné stěny vagónu. Když se vyřádil, vrátil se do kupátka, kde ten samý hlas pokračoval. A já si zase povídám, když mi udělala radost na Mikuláše tou košilkou, překvapím jí na Vánoce kloboučkem. A tak jdu do Modes Robes a povídám. Chtěl bych ten apartní klobouček, co máte za oknem. A Modes Robes povídá, jaké číslo, prosím. A já jsem nevěděl, ale... Vzpomenul jsem si a povídám. Když jsme se jednou hádali, tak jsem svý snoubence dal lepáčka takhle zhora. A dodnes si pamatuju její hlavinku. A Modes Robes nosila tak dlouho klobouky a tak dlouho mi je strkala pod dlaň, až povídám, to je on. A dal jsem ho pod stromeček a pasoval snoubence jak zadek na nočník. A z kupátka vyběhl plešatý cestující, tiskl si kapesník k ústům a hekal. Odstrčil dívenku a visel chvíli z okýnka. Znovu zabubnoval pěstí na ostění vagónu a prohlásil, toho chlapa zabít, to je málo. A otřel si oči. Cestující, který držel pořád dívenku za ruku, se rozhodl a vstoupil za plešatým. Pánové, řekla dívenka, když vešla, já se jmenuji Vendula Křížťová a jedu do Prahy. A napřáhla ruce a hmatala před sebe a dotkla se kučeravé hlavy vtipálka, který se představil. A já se jmenuji Krása Emil. A já Václav Kohoutek, řekl plešatý cestující. Muž, který dívenku převedl, chtěl vyhodit aktovku na rechnu, ale zavadil o plešatou hlavu. Sakra, to nemůžete dát pozor. Pardon, to někoho udeřili? Zvolala dívenka. Ale to je na to tata. Já nosívám dopisy do poštovní schránky a znám cestu jako svoje boty, ale ti zatracení pošťáci dali schránku o dva baráky blíž a já jsem narazila čelem na roh té železné schránky a zranila jsem se. Ale hned jsem dvakrát ten kastlík přetáhla bílou holí. Sedněte si tadyhle k oknu, radil plešatý a utíral si oči. Ať vidíte do krajiny. Dívenka ohmatala si dadlo, pak okno. Když držela vodorovně dlaň, jako by zkoumala, zda prší, řekla spokojeně. Pěkně tam svítí sluníčko. A cestující stichli. Tam na nádraží, to byl váš tatínek? Optal se cestující, který dívenku přivedl. Tatínek, přikývla dívka. Ale pánové, můj tatínek, to vám je numero. Toho mi musí každý závidět. Můj tatínek je sadař a jednou přejel dodávkou kulhavou sousedku Dymáčkovu a byl z toho soud. Tatínkovi nepřátelé se radovali. Zaplať pámbu, starýho Křížťu dají do lapáku, nebo bude platit jako mourovatej. Ale k soudu přiběhla stará Dymáčková bez berlí, jako čiperka.
Líbala tatínkovi ruku a děkovala mu, že ji tak krásně přejel, že teďka nekulhá. Jen Škoda řekla, že jí tatínek nepřejel před 30 lety, že by se byla určitě vdala. Pěknej tatínek, pochválil Kučeravý. Že? Smála se Vendulka a nastavila dlaň, ale vlak vjel do zatáčky a přehodil slunce z okýnka kupátka do okýnka na chodbičce. Sluníčko zašlo, řekla. Cestující se na sebe podívali a pokývali hlavami. Ale jaký je váš tatínek? Optala se a položila ruku na koleno kučeravého vtipálka. Můj otec je v důchodu, už 15 let, protože má největší srdce v Evropě, řekl kučeravý. Srdce veliký jak belík a posunutý do prostředka hrudi. Jen aby, zapochyboval plešatý. To je tedy nádhera, zvolala Vendulka. Ano. A tak tatínek má smlouvu s fakultou, že po smrti to srdce připadne univerzitě, pokračoval kučeravý. To chtěli to tatínkovo srdce koupit cizinci, ale tatínek je vlastenec, tak řekl, že ne. To se tatínek nesmí chodit ani koupat, ani nesmí lítat aeroplánem, ani rychlíkem. Já vím, křičela dívenka, to, aby se to slavné srdce nerozbilo nebo nestratilo, že jo? Volala a nahmatala ruku kučeravého vypravěče a tiskla ji. Takovej tatínek jako váš, takovej se ve světě nestratí, tak jako můj. Ano, řekl cestující a jako by zkrásnil. To někdy chodívám s tatínkem na fakultu a tam tatínka vysvlečou do naha a pak profesor tatínka počárá modrejma a červenejma tuškama. No ano, ano, radovala se Vendulka, protože ty červený tušky jsou tepny. A ty modrý tušky jsou žíly, že jo? Ano, řekl kučeravý a ukryl dívčinu ruku ve svých dlaních a pokračoval. A pak tatínka odvezou do sálu a naklánějí se nad ním studenti a profesor hůlkou ukazuje po tatínkovi jako po mapě řek a vykládá a poučuje a potom ten profesor zapne srdce jednoho studenta na megafon. Ale to nic není. To jako když bijete na bubínek nebo služba kráčí v holínkách kasárenskou chodbou. Ale když zapnou potom do megafonu srdce mýho tatínka, tak to je jako když se vzdaluje bouřka, vykřikla dívenka. Jako když se řítí skála, jako když se sypou brambory do sklepa, jako když hraje Emil Giles, že jo? Přesně tak, udivil se kučeravý. A prstem si objel límeček. Ach, lidi zlatý, radovala se Vendulka. Já jsem tak ráda, že jsem tady s vámi, že ještě někdo jiný má slavného tatínka. A vlak jel podle asfaltky a cestující se dívali z okna a tam při silnici viděli poutač pozornosti s velkým modrým srdcem, ze kterého tekly dva prameny, pod kterými bylo napsáno Na srdce jsou Poděbrady. Vzduch v kupátku sršel tajemstvím. Pan profesor Vondráček se už nemůže dočkat, řekl kučeravý, až se bude skalpelem drát pro to zvláštní srdce. Budeť by ne, smála se dívenka. Tak vida, zas jedno český srdce bude slavný. Kam se ale kdo hrabe na vašeho tatínka? Řekl plešatý a stáhl z rechny svoji aktovku. To máte pravdu, jenže můj tatínek, ten se musí vidět. Lidi zlatý, jak on vám pěkně tancuje, spráskla rukama Vendulka. O posvícení vytáčíme spolu rohy a celý sál nám dělá kolo. A tatínek si dává hrát sol. Co se mu ale jednou nestalo. To jsem ještě byla maličká a tatínek si poručil červenobílý, protože si na tu melodii zpívá zelenobílý, poněvadž naši fotbalisti mají zelený dresy a zelený prapor. To samý jako Slávie, jenomže v zeleným. A přišel četník a povídá, červeno-bílý se hrát nebude. A tatínek vytáhl stovku a podal je kapelníkovi a povídá, a červeno-bílý se hrát bude. A četník červeno-bílý se hrát nebude. A tak se chvíli licitovali, jak ve ferblu na třetím cupasu. A tatínek to skončil, a červeno-bílý se hrát bude. A bác, četníka do nosu. Abyste zlatí pánové věděli, ten četník byl před tou ránou vošklivej. Protože měl nos stržený doprava. A to bylo krve.
A tatínek pak tančil červenobílý a zpíval si k tomu: Zelenobílý, to já mám rád. A sousedi se těšili, ten starý kříště si tentokrát nadělal do holínek. Jenže za 4 měsíce, když byl soud, dostavil se k němu krásný četník a prohlásil, že si tu ránu do nosu přál. Dokonce objednal a děkoval tatínkovi za tu šupu, protože mu strhl nos doleva a tak ten nos zůstal uprostřed obličeje a do toho četníka se zamilovala bohatá dcerka ze statku a byla z toho veselka. Tatínek ještě teďka dostává od toho četníka o posvícení ošatku koláčů a v zimě zabíjačku místo děkovných dopisů, volala Vendulka plná nadšení. Kdo by to řekl? Dumal plešatý cestující. Rána do nosu, která založila rodinný štěstí. A oblíkal si kabát. A co dělá váš tatínek? Optala se Vendulka. Děvečko, už na světě není, řekl plešatý. To byl tak zlatý tatínek, že teprve teďka vidím, jak byl zlatý. Teďka, když už na světě není. On pořád chodil na noční. To ráno vrzly vrátka, maminka nalila do škopku vřelou vodu, tatínek na dvorku uložil domáka. Co to je ten domák? Optala se. To byl velký kus uhle, co si nosili horníci domů. Měli našitou v kabátě takovou velikou kapsu. A potom tatínek vstoupil, vyslíkal se. Maminka postavila na štokrle hrnec kafe. Tatínek se umyl, pak se posadil a jedl kus chleba a zapíjel to kafem. A přitom se vyzouval a obouval do pěkných střevíců, oblíkal. Akorát to vždycky dělal tak, že dopil kafe a nasadil si čepici a šel hrát k modrý hvězdě karty s kamarádama. A já jsem mu v poledne přinesl oběd a tatínek se najedl a hrál dál. Ve 4 hodiny přišel domů a lehl si na podlahu, aby si narovnal kostru, jak říkal. A když se prospal, šel zase na šichtu. Ale jednou maminka nalila vřelou vodu, vlak zpomaloval a plešatý cestující podal Vendulce ruku. Děvečko, přeju ti v životě hodně štěstí, ale já musím vystupovat. A vyšel na chodbičku. Vlak zastavil. Vendulka nahmatala mosazné očko v okenním rámu a spustila okénko a volala na peron venkovského nádraží. Zlatý pane, dovypravujte mi to! Zlatý pane! Plešatý cestující se postavil pod okénko a pokračoval. Maminka nalila zase vřelou vodu, ale tatínek nepřišel. Když voda vychladla, tak se šla podívat, kde pak je otec. A do setnice padla tatínkova fajfka. Vlak se rozjížděl a plešatý cestující klusal podle vagónu a vykládal. A maminka vzala tu fajfku a rozplakala se. Vzala vlňák a běžela na šachtu. Tatínka zavalila skála. Kamarádi nám to přišli říct, ale báli se. Tak postavili fajfku ke dveřím a utekli. Ale děvečko, víš, že jsem nikdy svoji maminku neviděl spát? Když jsem se probudil, už byla vzhůru. Když jsem šel spát, ještě něco spravovala. Viděl jsem ji spát až potom. Volal plešatý cestující a zastavil se a oddychoval. Vendulka volala. Zlatý pane, odpusťte mi to, že mám ještě tatínka na světě. Odpusťte, odpusťte! Ale vlak vjel do zatáčky a přenesl slunce z okénka na chodbičce do okna kupátka. Po chvíli řekl cestující, který přivedl dívenku. Můj tatínek byl koželuch a měl nemoc, který se tenkrát říkalo sněď starců. Tomu rok co rok uřízli kousek nohy, takže jezdil na vozejčku. Jeho zábava byla, že pěstoval růže, který se táhly podle zdi koželužny a ty růže se jmenovaly maršálky a byly žlutý. A tatínek je měl spočítaný a stříhal je jen on sám a jedině do kostela nebo slečinkám. Ale když skrz naši zeď prorazili ulici, tak podkopali ty maršálky a tatínek z toho mohl umřít taky. Ale našel si jinačí zábavu. Jezdil do zatáčky smrti a tam řídil dopravu. Nejdřív rukama, potom praporkem a od rána do večera. A i když pršelo, musel jsem přidrátovat k vozejčku deštník. Tak 8 let, když zemřel, tak u hřbitova stála 100 nákladňáků a to místo v zatáčce smrti bylo zasypané kytkama takhle vysoko.
Jak vysoko? Opakovala Vendulka. Takhle, řekl cestující a zvedl dlaň dívenky a dodal. Ale když zase v té zatáčce byly havárie, tak tam dali dvě veliký zrcadla. Ale božíčku, vy máte taky slavného tatínka, zvolala. Tatínka, který se vám proměnil v zrcadla. A cestující se na sebe podívali. Pak se koukali z okýnka a vlak vyjížděl do městečka a na rohu ulic visela dvě kulatá zrcadla, jak obrovský cvikr. A ta zrcadla si přehazovala tu nepřehlednou zatáčku. Vzduch v kupátku sršel tajemstvím. Váš tatínek tam na nádraží byl tak štíhlej, odkašlal cestující, který dívenku přivedl. No jo, zvolala, ale kdybyste ho viděl před rokem, tlustej jak bandur a zarostlý srdce a polámaný játra a žaludek a ledviny. Maminka říkávala následky nezřízeného života. A doktor předepsal dietu, ale tatínek byl slabý, protože rád papal. Tak jedna kořenářka mu poradila, že když nemá vůli, tak pomůže jedině, když něco hrozně urážlivýho řekne policii. A to štěstí. Tatínka zbalili. Do protokolu nadiktoval ty urážky a ještě je podepsal. A dostal půl roku a tatínkovi nepřátelé se radovali. Zaplať pánbu, ten pardal křišťů už nás nebude provokovat. Jenže tatínek se za půl roku vrátil, štíhlej jak student. A hned u věnce uspořádal tiskovou konferenci a všecky pohostil a řekl: Vy, prispoláci, správnej kriminál je nade všecky lázně světa. Hele, a ještě jsem si přivezl 2000 korun a zdravé jak rybička. A tatínek vzal za knoflík kabátu a takhle dělal, jako by luftoval. A měchatý sousedi museli uznat, kam se kdo hrabe na starýho křišťu. Ale pánové zlatí, jestli se neurazíte, já vás zvu a přijděte k nám na Hradčana. Každý čtvrtek tam máme taneční zábavu. Přijděte mi provětrat faldy. Ale od dneška za 2 měsíce, ano. Zatancovat? Polekal se kučeravý. Zatancovat? Poněvadž já jsem už dospěla. A pan doktor mi řekl, jak mi bude 16, že mi udělá operaci. A ta operace bude tenhle ten týden. A potom uvidím i já ten krásný svět. Budu vidět lidi a věci a krajinu a svoji práci. Jak asi budou krásný ty košíky, který pletu. Zlatí pánové, ten svět musí být krásný. Myslíte? Ušklíbl se muž, který dívku přivedl. No jejda, musí být krásný, vykřikla Vendulka, protože tam v ústavě se mnou dělá jeden a jmenuje se Ludvík. A ten, než se k nám dostal, byl tak nešťastně zamilovaný, že si škrábal pod víčka inkoustovou tušku tak dlouho, až doktor mu řekl, hele, ještě jednou, a už nikdy neuvidíš tenhle krásný svět. A Ludvík řekl, že s tímhle krásným světem už nechce nic mít. A naškrábal si tu inkoustovou tušku pod víčka zas. Teďka se mnou plete košíky. Ale po světě se mu tak hrozně stejská, že vyje jako pes u boudy. Ach, ten svět tady musí být krásný. Tak krásný jako to srdce vašeho tatínka. To srdce velký jako kbelík. Tak krásný musí být svět jako váš tatínek, který se vám proměnil ve dvě kulatý zrcadla v zatáčce smrti. Zlatí pánové, za 2 měsíce uvidím. Přijdete si se mnou na počest zatančit? Odhrnuly se dveře. Jízdenky, prosím, řekla mladá konduktérka a zívala nudou.

0: Psal se rok 1895. V pralese rovníkové západní Afriky, něco přes kilometr od moře, žila tlupa opic. Bylo jich asi 70 a tvořili 8 rodin. Nesporným vůdcem této tlupy byl kerčak, obrovský a hlavně prchlivý gorilí samec. Kala byla matkou jedné z rodin. Otcem té rodiny byl Tublat. Kala byla něžná a starostlivá máma, která pečovala o všechny své děti a hlavně o to nejmladší z nich, vlastně ještě novorozeně. Ve dne v noci ho k sobě úzkostlivě tiskla. Jednoho hrozného dne se nad pralesem rozpoutala tropická bouře. Nejstrašnější, jakou kdy naše opice zažily. Temný prales se celý rozsvěcoval oslnivými blesky, do toho burácel ohlušující rachot hromů a stromy, rostliny i zvířata bičoval prudký déšť. Hromy a blesky gorilího samce kerčaka pokaždé vyváděly z míry a pokud to někdy trvalo dlouho, jeho prchlivost ho docela ovládla. Přesně to se stalo i tentokrát. Mohutný opičák se dal do divokého řevu a ostatní gorily se rozprchly na všechny strany. Byla mezi nimi i Kala, která se bála, aby na kerčakovo běsnění nedoplatilo její novorozeňátko. Jak nejrychleji dovedla, přehupovala se pomocí jedné ruky z větve na větev, přičemž druhou rukou svírala a tiskla k sobě to své maličké. Jenže v okamžiku, kdy Kala takhle dorazila až na samotný vrcholek jednoho ze stromů, stalo se něco hrozného. Chtěla se právě chytit takové silné haluze porostlé mechem, která byla od toho liáku celá kluská. Kale ujela ruka a ona se zřítila o dobrých 20 metrů níž. S největším úsilím se jí volnou rukou podařilo uchopit jinou větev, jenže prudkost jejího pádu způsobila, že se jí mládě z druhé ruky vysmeklo. Opičátko prolétlo vzduchem a s žuchnutím dopadlo na zem. Kala, které se zmocnila panika, se vrhla dolů pod strom, kde teď mládě leželo. Zvedla je, přivinula si je k hrudi a tehdy poznala, že její mládě nedýchá. Její nejmladší děťátko zemřelo. Dala se do žalostného skučení a nepouštěla mládě z náručí. Ještě velmi dlouho se pak zmatená a zoufalá Kala nedokázala se svým opičátkem rozloučit a nosila je všude sebou. Řadu týdnů před touto událostí se John Clayton s manželkou Alicí na svém panství ve Skotsku chystali na cestu do Afriky. John byl úředníkem ve službách anglické vlády a dostal za úkol vyšetřit nějaké záležitosti v jedné z tehdejších britských kolonií v západní Africe. V den odjezdu se John s Alicí rozloučili s Johnovým otcem, starým lordem Greystrokem, který také žil na jejich panství.
1: Doufám, otče, že za rok se tu opět ve zdraví setkáme.
2: Ano, synu, bude to pro mě krušný rok, ale nějak se s tím vyrovnám. Šťastnou cestu. Alice, já vím, že se mi budeš o syna dobře starat. Jen dávej pozor, ať netropí žádné hlouposti.
3: To víte, že budu, otče. Dávala jsem na něj pozor tady ve Skotsku, tak proč by tomu mělo být v Africe jinak?
0: John s Alicí nasedli do kočáru, který měl namířeno k přístavu a splynuli s šedým mlhavým večerem. V přístavu nastoupili na malý parník a nedlouho poté lodní siréna ohlásila vyplutí. Plavba probíhala nadmíru hladce. Počasí jim přálo a moře bylo klidné. Když se však již pomalu blížili k cíli, změnilo se počasí k horšímu. Rozpoutala se bouře a v září jejich blesků dostávalo všechno nevlídnou, hrozivou podobu. A byla to ta samá tropická bouře, která způsobila, že gorilí samice Kala přišla o své novorozeně. Loď se vůbec nedala ovládat a nakonec se s ohlušujícím praskotem roztříštila o skaliska. Ten strašný rámus se také Johnovi vybavil v první chvíli poté, co se probral z bezvědomí. Vichr se už utišil a moře bylo zase klidné jako prve. John se rozhlédl kolem sebe a poznal, že leží na jakési pláži. V zápětí mu blesklo hlavou.
1: Alice, kde pak je Alice?
4: Alice! Alice!
0: Tu se kousek za ním ozvalo slabonké zasténání. Otočil se a spatřil svou ženu. Vstyčil se a rozběhl se k ní s voláním.
1: Alice, jsme naživu. Jsi v pořádku?
3: Celé tělo mě bolí. Jsem celá polámaná. Ale snad se dokážu postavit.
1: Ukaž, jak ti to půjde. Opři se o mě. Zkusíme se dostat tamhle k těm stromům.
0: S vypětím sil se oba dopotáceli na kraj pralesa. Tam John manželku uložil do stínu pod stromy. Neměli ponětí, kde se ocitli. Věděli však, že se budou muset snažit přežít. Ze dřeva, které moře vyvrhlo na břeh po ztroskotání jejich lodi, zbudoval John chatrč. V noci slyšeli, jak se kolem ní potulují šelmy a lidoopy. Jejich přístřešek jim naštěstí poskytoval dostatečnou ochranu. Co si počnou dál, ovšem John s Alicí nevěděli. Alice se s obavou v hlase zeptala.
3: Co myslíš, Johne? Dokážeme se odsud vůbec někdy dostat?
1: Naši lidé v Africe nás čekají. Určitě se nás vydají hledat. Do té doby budeme muset zůstat tady a dělat, co se dá, jen abychom přežili.
0: Alice trávila dny tím, že sbírala v pralese jedlé plody, zatímco John kromě jiných prací psal deník. Za nějaký čas Alice zjistila, že bude mít děťátko a o několik měsíců později se stala maminkou. Narodil se jí chlapec. Porod trval dlouho a byl vyčerpávající. Alici se udělalo zle a dostala horečku, která neustupovala. Proležela celé dny a noci v posteli, celá zalitá potem. Cloumala jí zimnice, která jí zatemnila mysl tak, že nakonec ani nevěděla, kde vlastně je. Bylo jí čím dál hůř, až jednoho dne, několik měsíců po narození svého synáčka, zemřela. John propadl zoufalství. Déle než hodinu seděl u jejího lůžka, hladil jí ruku a tiše plakal. Až když zaslechl, jak jejich synek křičí hlady, uvědomil si John, že se o něho musí postarat. Vstal, aby dítě nakrmil, ale v tom za sebou zaslechl jakýsi podivný hluk. Zděšeně se otočil a spatřil, že ve dveřích jejich chatrče stojí obrovská gorila. Zvíře zavrčelo a s výhružně vyceněnými tesáky se kolébavě pustilo směrem k Johnovi. Byl to prchlivý vůdce gorilí smečky Kerčak. John o dva kroky ustoupil a sáhl po pušce, která ležela na stole, jenže už bylo pozdě. Rozběsněný lidop se na něho vrhl. John upadl, ještě jednou se pokusil vstát a dosáhnout na stůl, ale Kerčak mu jediným máchnutím pravé paže zasadil strašlivou ránu. John znovu upadl a přitom temenem hlavy narazil na roh postele. Z otevřené rány mu vytryskla krev. Postavit už se John nedokázal a o pár minut později byl mrtvý. Kerčak se sklidnil a v zápětí se pustil do očichávání Johnova těla a oděvu. Do chatrče se opatrně přikradlo několik dalších opic. Kala s Tublatem byly mezi nimi. Kala pořád ještě truchlila nad smrtí svého novorozeněte, jeho štělíčko dosud nosila sebou. Najednou se k opicím donesly zvuky, které neznali. Hlavy všech se obrátily k rohu místnosti, odkud ty zvuky vycházely. Kala zaváhala jen okamžik. Potom upustila vlastní mrtvé mládě na podlahu, skokem se octla u postýlky a chňapla bělounkého hošička, který tu ležel. Byl doopravdy moc bílý a neměl vůbec žádnou srst, ale byl živý. Kala si chlapečka přivinula k hrudi a vyrazila ven z chatrče. Ostatní opice za ní. Tak našla Kala náhradu za své vlastní miminko. Měsíce plynuly a gorilí rodiče Kala s Tublatem se o chlapečka starali s láskou a péčí. Krmili a opatrovali Tarzana a chránili ho před šelmami i všemi ostatními nástrahami pralesního života. Když Tarzan povyrostl, naučil se s nimi domlouvat jejich opičí řečí a vycvičil se i v přehupování ze stromu na strom s pomocí popínavých lian. Tarzan se ve všem hodně podobal ostatním opičím dětem. Rád si hrál a škádlil Kalu i Tublata, ale ze všeho nejradši dováděl s kamarády. Jednoho dne, když bylo Tarzanovi asi 10 let, hrál si zrovna v pralese s jedním z bratránků. Dlouho spolu skotačili a žvatlali, až se ocitli na břehu řeky. Jelikož měli žízeň a zachtělo se jim napít se vody, spustili se na kolena do písku. Sklonili se k hladině. Tarzanův bratránek se hned dal do pití, ale Tarzan se zarazil. Sotva se naklonil nad hladinu, spatřil tu v čisté vodě vlastně poprvé v životě odraz své tváře. A ten pohled ho ohromil. Vůbec se nepodobal ostatním členům své rodiny. Ti byli všichni hnědí, měli veliké čenichy a široké tlamy, zatímco on byl bílý, čumáček měl docela malinký a pod ním úzonkou tlamičku. Tehdy Tarzana poprvé napadlo, že je jiný než otec s matkou i než všechny ostatní opice. Na dlouhé úvahy ovšem neměl moc času. Ani on, ani jeho bratránek si prve nevšimli, že je spoza křoví za jejich zády sleduje velikánský černý levárt. Šelma se dala do pohybu a přikrádala se čím dál blíž. Když se levhart ocitl těsně u Tarzana a jeho bratránka, napjal všechny svaly, příšerně zařval a vymrštil se. Tarzan se blesku rychle vzpamatoval. Bez přemýšlení se vrhl po hlavě do vody a ovlásek tak

Tarzan se rád pouštěl na toulky pralesem. Když mu bylo asi 16, zatoulal se jednou k místu, kde do té doby ještě nikdy nebyl. Pralesní porost tu byl zvlášť hustý. Tarzan cítil, že tohle místo je jaksi jiné než všechna, která znal. Zvědavost v něm zvítězila a on se těmi bujnými křovisky prodíral, až narazil na dřevěnou stěnu. Začal ji zkoumat a ohmatávat, v tom mu zeď na jednom místě povolila pod rukama. Byly to dveře. Tarzan se do nich opřel celou svou vahou, takže se nakonec pomalu, ale jistě s vrzáním a skřípotem otevřeli. Tarzan se jimi s krajní obezřetností prosmykl dovnitř a rozhlédl se kolem sebe. Nic podobného dosud nikdy nespatřil. Nebyly tu žádné stromy ani jiné rostliny. Zato tu z jakýchsi dřevěných tyčí visela spousta divných věcí. Nebyla tu ani modrá obloha, ani slunce, a přece tady bylo tolik světla, že uvnitř bylo vidět. Když se Tarzan odvážil postoupit o kousek dál, šlápl na jakýsi blištivý předmět. Zvedl ho a snažil se uhádnout, co to je. Pohrával si s tou věcí tak dlouho, až se otevřela. Tarzan hleděl na dvojici tváří podobných té tváři, kterou tehdy před lety spatřil na vodní hladině, k níž se sklonil, aby uhasil žízeň. Odložil tu věc, můžeme si domyslet, že to byl medailonek, stranou a sáhl po jiné. Obrátil ji v dlani, podíval se a zjistil, že odtud na něj hledí jeho vlastní obličej. Samým leknutím ten předmět upustil. Pak si všiml čehosi, co sice mělo čtyři nohy, ale ani se nehnulo. Byly na tom položené další dvě věci, taky úplně neznámé. Vzal jednu z nich do ruky a v zápětí ucítil ostrou bolest. Když se na ruku podíval, zjistil, že mu z ní teče krev. Znovu tu věc sebral, přitiskl si ji ke kůži a poznal, že je pořádně ostrá. Vrátil nůž zpátky na stůl a zvedl ten druhý předmět. Pozorně ho zkoumal, očichal ho a nakonec ho odhodil. Po dopadu na zem šla z té věci strašlivá ohlušující rána. Tarzana to hrozně vyděsilo. Honem popadl nůž a vzal nohy na ramena. Srdce mu přestalo divoce bušit až pohodné chvíli venku před chatrčí. Příliš času na uklidnění ale neměl. Výstřel z revolveru probudil Bolgana, obrovitého gorilího sance, který poustevničil docela sám v tomhle koutě pralesa. Teď se ho zmocnila zuřivost nad tím, že ho někdo vyrušil ze spaní a tak bez dalšího otálení vyrazil. S mohutnými záběry svalnatých paží se přenášel ze stromu na strom a zanedlouho dorazil na místo, odkud se k němu donesl ten hluk. Tam pak nalezl Tarzana, jak se pod stromem vzpamatovává z toho děsivého zážitku. Lidoob se nezatěžoval úvahami a hned zaútočil. Tarzan se statečně bránil, ale proti Bolganovi neměl žádnou šanci. Pral se, jak dovedl, a přitom se snažil přivolat na pomoc svou opičí rodinu. Na Tarzana dopadala rána za ranou, takže bolestí pomalu začal ztrácet vědomí. Nakonec se mu nějak podařilo chňapnout po noži, který ještě pořád ležel pod stromem. Když se pak na něj rozuřený opičák znovu vrhl, vrazil mu Tarzan nůž hluboko do těla. Bolgan padl jako podťatý a bylo po něm. Bolest a vysílení Tarzana přemohli a on omdlel. Naštěstí se předtím jeho křik donesl až ke kale, která se přiřítila na místo zápasu. Tam našla svého nalezeného synka. Tiše sténal a tělo měl celé pokryté škrábanci a ranami. Kala Tarzana vzala do náručí a odnesla ho do bezpečí. Ošetřovala mu rány, krmila ho a ani na vteřinu ho přitom nespouštěla z očí. Takhle to šlo několik týdnů, snad dva měsíce. Nejdřív na tom byl Tarzan hodně zle, ale brzy se zotavil a později se uzdravil docela. Sotva pocítil, že už to zvládne, vypravil se Tarzan

0: Jan zpátky k chatrči. A pak se tam vracel čím dál častěji. Cosi neviditelného ho k tomu místu velice silně vábilo. Nutilo ho to, aby se tam vydával znovu a znovu, přestože nechápal, proč to dělá. Jednou Tarzan právě seděl v chatrči a šťoural se v jedné z těch věcí plné obrázků a podivných značek, kterým nerozuměl. Po chvíli sem z hlubin pralesa zalehly jakési prapodivné zvuky. Tarzan zadržel dech a nastražil uši. Vřískot opic mu napověděl, že se děje něco vážného. Odložil knihu a pustil se korunami stromů do pralesa. Opičí vřískání se ozývalo čím dál blíž a o pár chvílek později už spatřil, co zvířata tak vyděsilo. Z odlehlé vesnice vnitru pralesa se sem do gorilího ráje vypravila na lov skupinka domorodců vyzbrojených šípy a foukačkami. Tarzan ihned začal zkušeným zrakem pátrat po rodičích. Mezi lidopy nezahlédl Tublata, kterému se asi podařilo uprchnout. Kalu však viděl. Třásla se strachy v koruně jednoho z nejvyšších stromů a doufala, že tam si jí domorodci nevšimnou. Byli to ale zkušení lovci a jeden z nich jí spozoroval. Napěl luk a zamířil. Tarzan to postřehl a se srdcerivným výkřikem se vrhl směrem k lovci, jenže bylo příliš pozdě. Šíp zasvištěl vzduchem a smrtelně zraněná kala se zřítila na zem. Sotva domorodci spatřili Tarzana, dali se na zběsilý úprk do pralesa. Tarzan si jich ale nevšímal. Doběhl na místo, kam dopadla jeho opičí máma. Pokoušel se jí naplnit nozdry proudem vlastního dechu a ohlížel se po nějaké vodě, kterou by jí napojil. Všechno marně. Kala zůstávala ležet bez hnutí a nakonec Tarzan poznal, že je mrtvá. Zmocnil se ho strašlivý hněv a zármutek. S bědováním a divokými skřeky páděl pryč do jiného koutu pralesa. Asi 4 roky poté, to bylo Tarzanovi kolem 20 let, dorazila do oblasti, kde žil se svou opičí tlupou výprava britských cestovatelů. Její členové přijeli z Anglie do Afriky, aby tu zkoumali rostliny a život místních zvířat a počítali i s tím, že některé exempláře si odvezou domů. Vedoucím té expedice byl belgický kapitán, který se jmenoval Philippe de Arnaud. Po prvních dnech na pobřeží, v jejichž průběhu si výprava zbudovala tábor, se de Arnaud vydal s malou skupinkou badatelů na průzkum okolí. Dlouhé hodiny se prodírali neproniknutelnou divočinou, až narazili na chatrč, v níž se před lety narodil Tarzan a v níž později zahynuli jeho vlastní rodiče John a Alice Claytonovi. V chatrči pak objevili stopy po lidech, kteří tu žili. Mezi těmi předměty bylo i zrcátko a medailonek s fotografiemi Claytonových, které tam před časem našel Tarzan. Byl tam i deník, který si vedl John Clayton, plný kliky háků, jimiž Tarzan nerozuměl. Kapitán de Arnaud si v deníku chvíli četl a potom se obrátil ke svým lidem.
1: Před 20 lety, nedaleko odtud, ztroskotali manželé Claytonovi. Vzpomínám si, že tenkrát byli prohlášeni za nezvěstné. John byl syn starého lorda Greystoka. Postavili si tuhle chatrč a paní Claytonové se narodil syn, kterému dali jméno Tarzan. Podívejte, támhle v rohu je jeho postýlka.
0: Kapitán de Arnaud vzal všechno, co v chatrči našli s sebou a skupinka průzkumníků se vrátila do tábora. Na zítří vyslal kapitán jiný oddíl s příkazem, aby v tom místě a okolí pátral dál. Sotva skupinka odešla, zaslechli členové výpravy, kteří zůstali v táboře, řadu výstřelů. Pod vedením kapitána de Arnauda se rozběhli k místu, odkud se prvé výstřely ozvaly. Stál tam jeden z členů pátracího oddílu a v ruce svíral revolver, z jehož hlavně se ještě kouřilo. Před ním ležela mrtvá opice. Kapitán de Arnaud rozlobeně vybuchl.
1: Nevydal jsem přece příkaz střílet na zvířata. Dobře víte, že to je přísně zakázané. Jsme tady proto, abychom přírodu studovali a ne, abychom ji ničili. Navíc ještě ani nevíme, jestli v téhle oblasti žijí nějací domorodci. Pokud ano, pak nás ty výstřely mohly prozradit. A kdo ví, co se teď může stát?
0: V té chvíli ještě netušili, že to poznají dřív, než jim bude milé. Domorodce z té vesnice zastrčené hluboko vnitru pralesa, o níž už tu byla řeč, výstřely z revolveru vyburcovali. Tiše neslyšně vyrazili do pralesa. Když narazili na hlouček bělochů a domorodých nosičů schromážděných nad mrtvou opicí, nestráceli čas. Napěli luky, nasadili šipky do foukaček a jejich útok se neminul účinkem. Všichni domorodí nosiči i běloši byli pobiti s jedinou výjimkou. Kapitán Philip de Arnott utržil 2 zásahy šípy, 1 do nohy a další do boku. Přesto se nevzdával naděje na útěk. Byl těžce zraněný, ale podařilo se mu dopotácet se do houštiny, kde ho nebylo vidět, ve spleti kořenů jakéhosi obrovského stromu se sesunul k zemi a bez ohledu na bolest usnul. Hluk výstřelů předtím zaslechl i Tarzan a jeho gorilí smečka. Gorily se vylekali a rozutekli se do úkrytů, ale Tarzan byl zvědavý, co se děje. Střel hbitě se pomocí lian přenášel ze stromu na strom a spěchal k místu, odkud se zdálo, že zaslechl ty hromové rány. Až k tomu místu však nakonec nedorazil. Zastavilo ho tiché zasténání. Chvilku se plížil po zvuku, až mezi kořeny obrovitého stromu spatřil jakéhosi živočicha. Tarzan si ho pozorně prohlédl a s překvapením zjistil, že tvář toho tvora se podobá tváři, kterou sám kdysi zahlédl v zrcátku. V tom se ta tvář pohnula a rozevřely se v ní oči. Tarzan o krok ustoupil, ale to už slyšel, že ta cizí bytost vydává jakési zvuky.
1: Kdo jste? Já, kapitán D. Arnott. Kdo jste vy?
0: Tarzan samozřejmě ničemu z toho nerozuměl, ale jelikož neuměl mluvit, nedokázal ani odpovědět. Kapitán D. Arnott byl tak vysílený, že znovu zavřel oči. Tarzan pudově vycítil, že ho tu nemůže nechat takhle ležet. Zdvihl tedy raněného a odnesl ho do té části pralesa, v níž sídlila jeho gorilí tlupa. Lidopi sice byli náramně zvědaví, ale zpočátku se ke kapitánovi neodvážili přiblížit. Tarzan mu dával pít vodu a občas mu z pralesa přinesl i pár kousků ovoce. Jak nejlépe dokázal, ošetřoval mu i rány a stav raněného se pomalu, ale jistě lepšil. Tarzanovi sourozenci i ostatní opice začali brzy na všechnu tu péči, které se téhle bílé opici dostávalo žárlit. Tarzan musel kapitána každou chvíli bránit před jejich drážděním a pokoušením. Nakonec Tarzan kapitána přenesl na jedno místečko v pralese, kam gorily nikdy nezabloudili, a pečoval o něj tam. Za pár dní už měl kapitán tolik síly, že se dokázal posadit. Sáhl si pod košili a vyndal těch pár věcí, které tam měl schované. Medailonek, deník a zrcátko. Tarzan je okamžitě poznal a samým vzrušením začal poskakovat na místě. Kapitán de Arnott mezitím pochopil, že tenhle mladík nemůže být nikdo jiný než syn Johna a Alice Tarzan. V duchu si říkal:
1: ten hoch prožil celý život mezi opicemi. Mluvit neumí, ale má lidský rozum. Já teď musím vymyslet, jak mu nejlíp vysvětlím, kdo vlastně je. Že není gorila, ale lidská bytost. Nebude to žádná hračka, ale zkusit to musím.
0: De Arnott toho o zvířatech věděl dost a dost a věděl i to, že lidoopy rádi napodobují. Jednoho rána, kdy slunce stálo vysoko na obloze, ptáci prospěvovali a z dálky sem zaléhalo povykování gorilí smečky, řekl si kapitán, že to tedy riskne.

0: Za dalších pár minut to Tarzan zvládnul beze zbytku.
1: Tak a teď poslouchej. Zkus to takhle. La la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la. Tarzan se usilovně snažil kapitána napodobit a po chvíli dosáhl skvělého úspěchu.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Kapitána de Arnota takový pokrok nadchl. Řekl si ovšem, že na jeden den toho bylo až dost. Potom přemýšlel o tom, čím bude ve výuce pokračovat, až spokojeně usnul. Když se na zítří časně z rána probudil, cítil se svěží a hned se vypravil k pelíšku, kde spal Tarzan. Vzbudil ho, vytáhl zrcátko, ukázal na ně a opakoval.
3: Zrcadlo. Zrcadlo.
0: Po chvilce procvičování dokázal Tarzan opakovat i tohle slovo.
2: Zrcadlo.
0: A než se den sklodil k večeru, zvládnul toho ještě daleko víc.
2: Nůž, strom, opice, člověk, kniha, já, Tarzan, ty, Filip.
0: Tarzan byl velice učenlivý žák a za pár měsíců už docela dobře mluvil. Tehdy si de Arnot řekl, že nastala pravá chvíle, aby mladíkovi vysvětlil, kdo vlastně doopravdy je. Jednoho dne si hověli na vrcholku vysoké skály. Po chvíli de Arnot vytáhl z kapsy medailonek, otevřel ho a ukázal ho Tarzanovi. Tarzan obrázky uvnitř poznal, protože už je jednou viděl. De Arnot ukázal na Alicinu podobiznu a řekl.
3: Tohle je Alice. Alice Claytonová. To je tvá matka. A tohle je její muž. John Clayton, to je tvůj otec.
0: Nastalo hrobové ticho. Tarzan na kapitána zíral s vytřeštěnýma očima. V zápětí divoce pohodil hlavou, začal zběsile poskakovat na místě a přitom vydával srdcerivné, žalostné gorilí výkřiky. Vrhl na de Arnota ještě jeden pohled a potom dlouhými skoky zmizel v pralese. Tarzan měl v hlavě strašlivý zmatek. Od okamžiku, kdy spatřil na hladině řeky odraz své vlastní tváře, v hloubi duše tušil, že je jiný než lidoopy, kteří ho vychovali a mezi nimiž vyrostl. Stejný pocit ho přepadl, i když onehdy v chatrči zahlédl svou tvář v zrcátku a když si tam prohlížel obrázky v knize. Dosud nikdy o tom ale nijak do hloubky nepřemýšlel, protože se ve své gorilí rodině cítil spokojený. Ale teď mu ten běloch najednou řekne, že Kala není jeho matka a Tublat není jeho otec. Opravdu už předtím mu něco říkalo, že je jiný než oni, ale když mu teď ten běloch řekl, kdo je jeho skutečný otec a matka, jako by mu tím zasadil ránu. Příštích několik dní se Tarzan sám toulal pralesem a ovšem přemýšlel. Trvalo mu celý týden, než se dokázal smířit s tím, že Kala s Tublatem ho sice vychovali, ale jeho skutečnými rodiči nejsou. Když se dopracoval k téhle myšlence, vrátil se ke kapitánovi de Arnotovi, který se upřímně zaradoval, že ho zase vidí.
1: Tarzane, ty se zvrátil. Kde pak ses celý ten čas toulal?
2: Tady, tam, všude. Myslet, to těžké.
1: Já už jsem, Tarzane, docela zdravý. A musím za to děkovat jen tobě. Zachránil jsi mi život. Teď se chci vrátit do světa, kde žijí lidé. A budu rád, když tam půjdeš se mnou. Já vím, že máš moc rád opice a prales. Ale jsi člověk. a proto patříš mezi lidi. Co chceš dělat? Zůstat tady? Nebo jít se mnou?
0: Tarzan chviličku přemýšlel, pak kývl a vyhrkl.
4: S tebou. Já jít s tebou.
0: De Arnott se pustil do stavby člunu a Tarzan mu pomáhal, jak nejlépe dovedl. Ukázalo se, že i v tomhle je chápavý žák. Když byl člun hotový, přenesli ho napříč pralesem až k řece a potom nasedli a veslovali po proudu. Po několika dnech dopádlovali k jakési vesnici. Tarzan se nemohl vynadívat na tu spoustu věcí, které nikdy předtím neviděl. De Arnott mu nakoupil nějaké oblečení, protože mladík na sobě neměl kromě tenké bederní roušky z hola nic. Na oděv si Tarzan musel nějakou chvíli zvykat, ale dělalo mu radost, že teď má na sobě stejné věci, jaké viděl na ostatních lidech. Druhý den po příjezdu do té vesnice se dostali na člun, který měl namířeno do větší osady na mořském pobřeží. Z tamního přístavu odplouvali lodi mířící až do Anglie. Tarzan byl z toho všeho dočista unešený. Vstřebával veškeré nové zážitky a dojmy a ani na okamžik se nenudil. Jeho přechod od života mezi lidoopy v pralese k životu mezi novodobými lidmi obývajícími svět, v němž měla čím dál větší slovo technika, pro něho byl ohromující objevitelskou výpravou. Když Philip de Arnott s Tarzanem dorazili do Anglie, nebo lépe řečeno do Skotska, požádal kapitán jisté velice blízké přátele, aby Tarzana na nějaký čas ubytovali u sebe. Sám se potom vypravil na panství starého lorda Greystoke, aby mu všechno vypověděl. Protože svou návštěvu předem ohlásil, očekával ho starý pán na schodišti před vchodem svého zámku. Oba muži se srdečně pozdravili.
5: Vítejte, kapitán de Arnott. Slyšel jsem, že pro mne máte jistou velice závažnou zprávu.
1: Myslím, že to mohu potvrdit, milorde. Pojďme dovnitř a já vám vypovím svůj příběh.
0: Šli tedy dál a tam Philip de Arnott vyprávěl lordu Greystokeovi o dobrodružstvích, která ho potkala v Africe. Své vyprávění zakončil slovy:
1: Ten chlapec, který mě tam objevil a zachránil mi život, by mohl být váš vnuk. S naprostou jistotou to ovšem těžko můžu tvrdit.
5: Velmi brzy se o tom budeme moci přesvědčit, příteli. Až ho uvidím, dozajista poznám, jestli je to skutečný Greystoke. Člena své rodiny bych poznal vždycky a všude. Prosím vás, postarejte se, ať ho sem co nejdřív přivezou.
1: Pošlu pro něj kočár, milorde. Do zítřka může být Tarzan tady.
0: Na zítří odpoledne lord Greystoke s kapitánem netrpělivě postávali na zámeckém schodišti. Sotva starý lord uslyšel za ohbím cesty hrkot přijíždějícího kočáru, celý zneklidněl. Jakmile kočár zastavil pod schody, seběhl stařec dolů. Dvířka kočáru se otevřela a ven vystoupil dobře oblečený svalnatý mladík. Lord Greystoke mu pár okamžiků zkoumavě hleděl do tváře a pak zvolal.
5: Jsi to ty, pravý Greystoke. Nemůžu se mýlit. Ty jsi můj vnuk.
0: Starý pán přistoupil k Tarzanovi a objel ho. Tak se Tarzan dostal z Afriky až na místo, odkud jeho vlastní rodiče kdysi do Afriky odjeli. Od počátku, jak si cítil, že je tu doma. Kapitán Philip de Arnott si uvědomil, že jeho poslání úspěšně skončilo. Srdečně se rozloučil se starým lordem i Tarzanem a odjel. Tarzan pak žil na dědečkově panství. Měli si toho spolu hodně co vyprávět. Tarzan o svém životě v Africe mezi gorilami a lord Greystoke zase o Johnovi a Alici Claytonových, Tarzanových rodičích. Po nějakém čase se Tarzan v nedaleké vsi seznámil s dívkou. Jmenovala se Jane. Tarzan s Jane se do sebe zamilovali a o rok později slavili svatbu. Bylo to jako v pohádce. Po svatbě žili Tarzan s Jane dál na dědečkově panství. Tarzan často s láskou a úctou vzpomínal na svou gorilí matku Kalu a jejího druha Tublata. Občas se mu i trochu zastesklo po tom svobodném a bezstarostném životě, jaký tenkrát vedl v dalekém africkém pralese. Příliš často se to však nestávalo. Tady mezi lidmi u dědečka a po boku své ženy Jane byl totiž Tarzan opravdu šťastný.

Pocházím z rodu, který se vyznačuje bohatou fantazií a horoucí vášní. Lidé o mě říkají, že jsem šílený, ale ještě zdaleka není dořešeno, zda šílenství není vlastně vrcholnou inteligencí. Zda mnohé skvělé hodnoty a všechno, co má niternou hloubku, nevyvěrá z chorobné, vyšinuté mysli, která zatlačuje běžný intelekt. Ti, kdo sní ve dne, poznávají mnohé z toho, co uniká snivcům pouze nočním. V šerých vidinách je jim přáno nahlédat do věčnosti, při procitnutí pak žasnout úchvatným poznáním, že stanuli u samých bran velkého tajemství. Řekněme tedy, že jsem šílený. Alespoň připouštím, že se můj duševní život rozpadá do dvou odlišných stavů. Je to stav jasného rozumu, o němž nelze pochybovat, spjatý s představou dějů, které vytvořily první údobí mého života, a stav tísně a pochyb, který se váže k době přítomné a všemu, co připomíná druhou část mého bytí. Ta, kterou jsem v mládí miloval a o které dnes klidně a přesně mohu psát tyto vzpomínky, byla jedinou dcerou, jediné sestry mé dávno zesnulé matky. Eleonora, tak se má sestřenka jmenovala. Stále jsme žili spolu pod tropickým sluncem v údolí duhových trav. Do té doliny nikdo sám nezabloudil, neboť ležela daleko a vysoko mezi hřebeny mohutných svahů, jež čněly kolem ní a stínily její nejlíbeznější koutky. Na blízku nebylo jediné vyšlapané cesty. A kdo by se chtěl dostat k našemu šťastnému domovu, byl by se musel prodírat listovým tisíců lesních velikánů a drtit nádheru milionů voných květů. A tak jsme žili docela sami, nestarajíce se o svět, který byl mimo naše údolíčko. Já, sestřenka a její matka. Z šerých končin za kopci v horním cípu naší odloučené říše vyvěral úzký, hluboký potok, jeho ščirost předčili jen oči Eleonory. Vinul se tichounce s pletitým tokem a posléze mizel ve stinné rokli mezi svahy ještě chmurnějšími, než z jakých přitéká. Říkali jsme mu řeka mlčení, neboť v jeho plynutí jakoby vše utichalo. Břehy naší řeky i mnoha bliskotavých potůčků, které zátočinami klouzaly do jejího koryta, jakož i svahy táhnoucí se dolů, do tůní toků až k samým dnům vykládaným bělostnými oblázky. Všechny ty kouty, ba celičké údolí od řeky k horám, které ji vroubily, všechno to vystýlal hebký zelený trávník, hustý, nízký, pěkně vyrovnaný, provoněný vanilkou. A v něm všude, kam jsme pohlédli, naseto květů. Žluté blatouchy, bílé sedmikrásky, nachové fialy a rubínové asfodely. A jejich nesmírná krása nám jásavě hlásala do srdcí lásku a slávu Boží. Tu a tam probleskovaly z hájů, jako z houštin snů, fantastické stromy, jejichž dlouhé útlé kmeny nestály zpříma, ale skláněly se ladně k světlu, které v poledních hodinách nahlédlo do středu doliny. Jejich kůra byla žíhaná svěžím měňavým jasem ebenu a stříbra a byla tak hladká, že jsem kromě líček Eleonory nepoznal nic hladšího. 15 let jsme se toulali s Eleonorou ruku v ruce tímto údolím, než do našich srdcí vstoupila láska. Bylo to jednou večer na sklonku jejich 15 a mých 20 let. Tulili jsme se k sobě pod plazivými stromy a shlíželi na své obrazy v hladině řeky mlčení. Přičarovali jsme z té hlubiny boha Erota. A teď jsme cítili, že v nás roznítil duše našich předků. Vášeň a s ní fantazie po staletí vyznačující náš rod
drali se na povrch a vydychovali opojné blaženství do celého údolí duhových trav. Všechno se měnilo. Podivné nádherné květy jako hvězdy pučely na stromech, na kterých dosud nic nekvetlo. Koberec svítil ještě sítější zelení a tam, kde uvadla sedmikráska, vykvetlo za ní 10 rubínových asfodelů. Na každém kroku se probouzel nový život. Štíhlý plameňák, dosud zde nevídaný, ukazoval na podiv své nachové peří a s ním tisíce ptáků oslnivě žhoucích barev. Zlaté a stříbrné rybky se proháněly v řece a z jejího lůna stoupal šum, který se pozvolna sléval v melodii tak konejšivou, tak božskou, jakou vyluzuje jen harfa Aiolova, líbeznější než cokoliv na světě, krom hlasu Eleonory. A od západu připlul ohromný oblak, který jsme již dávno v těch hesperských končinách vyhlíželi. Zaskvěl se karmínem a zlatem. A den co den se pokojně znášel níž a níž, až se lehounce usadil na vrcholcích hor. Rozptýlil, rozjasnil jejich ponurost a jakoby nás chtěl navždy uzamknout do kouzelného žaláře vznešené nádhery. Půvab Eleonory byl půvabem Serafa. Ale byla to dívenka prostá a nevinná, tak jako celý její krátký život, který tu prožila uprostřed kvítí. Nedovedla lstivě zastírat horoucí lásku planoucí v jejím srdci. V srdci jehož nejniternější taje mi odhalovala, když jsme spolu putovali údolím duhových trav a rozprávěli o převelikých změnách, jež se v něm nedávno udály. A jednou také v slzách promluvila o poslední smutné proměně, která stíhá člověčenstvo. Od té doby se stále vracela k tomuto bolestnému tématu. Věděla, že je poznamenána spárem smrti. Že byla jako efemerida stvořena do krásy, jen aby skonala. Ale hrobu se děsila jen z jednoho pomyšlení. Řekla mi to jednou za soumraku u břehu řeky Mlčení. Rmoutila se představou, že až ji pochovám v údolí duhových trav, opustím navždy ty blažené kouty a lásku, která nyní tak vášnivě patří jí, dám nějaké dívce v dalekém všedním světě. A tu jsem se vrhl k nohám Eleonory a přísahou slíbil jí i nebesům, že se nikdy nespronevěřím její drahé památce, ani památce vroucné náklonnosti již neobšťastnila. A vyzýval jsem všemocného vládce vesmíru, aby byl svědkem mé zbožné posvátné přísahy. A zvolával jsem na sebe takovou kletbu od Boha i od ní, od té elizejské světice. Kletbu, která mne měla stihnout, kdybych slib zradil, že se ani neodvažují hrůzy tohoto trestu vylíčit. A jasné oči Eleonory se při mých slovech ještě více rozjasnily. A povzdychla si, jako bych jí z hrudi sněl nesmírné břímě. A chvěla se a přehořce plakala. Avšak přísahu přijala, vždyť byla pouhé dítě. A to jí velmi ulehčilo umírání. A několik dní na to mi řekla, když tiše umírala, že za útěchu, kterou jsem vlil do její duše, bude tato duše, až ona odejde, nade mnou bdít. A bude-li jí to dovoleno, v hodinách nočního bdění se ke mně bude vracet. Třeba jen večerním vánkem na mne dýchne. Naplní vzduch, který dýchám andělskými vůněmi. A s těmito slovy se rozžehnala se svým nevinným životem a uzavřela tak první údobí mého života. Až potud jsem všechno líčil věrně. Když teď ale míjím onen mezník v běhu času, kterým je smrt mé milované a chci líčit druhou část své existence, cítím, že mi jakýsi stín zavaluje mysl.
a já už nemohu spoléhat na pravdivost svých záznamů. No ale pokračujme. Léta se vlekla a já zůstával v údolí duhových trav. Udála se však další proměna. Z našich pěšin vymizel život. Eleonora však nezapomněla na své sliby. Slýchával jsem anděly a údolím věčně vanuly nové a nové přívany svaté vůně. A v hodinách osamění, kdy mi tísnivě tlouklo srdce, přinášely mi vánky ovývající mi čelo něžné vzdechy. A jednou, žel Bohu, jen jedenkrát, byl jsem probuzen ze spánku, jenž se podobal spánku smrti, dotekem nehmotných rtů, jež se přitiskly k ním. Avšak prázdnota v mém srdci se ani takto nenaplnila. Toužil jsem po lásce, kterou předtím tak překypoval. Nakonec mne údolí mučilo stálým připomínáním Eleonory a já jsem je navždy opustil pro marnou vrtkavou slávu světa. Octl jsem se v cizím městě a všechno, co se dálo kolem mne, mohlo snadno zahladit vzpomínky na sladké sny, které jsem snil tak dlouho v údolí duhových trav. Pompa a ukázalost vznešeného dvora, oslnivá krása žen, to všechno ohromovalo a mámilo mou mysl. A přesto má duše zůstávala věrna přísaze. A v tichých nočních hodinách dosud přicházela znamení, že Eleonora je u mne. Pak ale náhle všechno ustalo, svět před mýma očima jakoby obestřeli mrákoty. A já jsem jen žasl, jaké spalující myšlenky mne posedly, jaká strašlivá pokušení mne začala mučit. Na veselý dvůr krále, v jehož službách jsem byl, přišla odkudsi zdaleka, z neznámé daleké země, dívka, jejíž kráse mé proradné srdce naráz podlehlo. K jejímž nohám jsem se v nejhoroucnějším, nejoddanějším milostném zbožňování bez váhání sklonil. Ano, jak bych jen mohl přirovnávat svou lásku k dívence z údolí, k tomuto blouznivému planutí, s nímž jsem v slzách vylil celou svou duši, k nohám nadzemské Ermengardy. O jasný anděl Ermengarda, jakmile jsem ji poznal, nemohl jsem pomyslit na jinou ženu. O božský seraf Ermengard. Oženil jsem se. Kletba, kterou jsem na sebe svolal, mne nezastrašila. A její ukrutnost mne nestihla. A pak jednou v tichu noci dolehly ke mně znovu ty něžné vzdechy a slévaly se v známý a líbezný hlas, jenž říkal: spi klidně, neboť duch lásky vše ovládá a řídí. A protože si přijal do svého horoucího srdce tu, která se zove Ermengarda, si nyní zproštěn slibů, které si složil.

Jdem špinavou a tuctovou chodbou, špatně osvětlenou a ještě hůř zařízenou, dokud nestanul u dveří vedoucích někam vpravo a neotevřel je. Zalil nás proud žlutého světla a uprostřed ozářené místnosti jsme spatřili drobného mužíka s neobyčejně vysokým čelem a věnečkem rozježených zrzavých vlasů, z něhož svítila lesklá hola štít tyčící se z borového lesa. Stál tam, křečovitě si mnul ruce a rysy jeho tváře byly v neustálém pohybu. Hned se smál, hned zasmrčili, ale nikdy nebyli ani na okamžik v klidu. Příroda ho obdařila převislým rtem a řádkou příliš vystouplých žlutých a nepravidelných zubů, které se marně pokoušel skryt rukou, když si neustále hladil a přejížděl spodní část tváře. Přes tu nápadnou pleš vypadal poměrně mladě, ve skutečnosti právě nedávno oslavil 30. narozeniny. Jsem vám k službám, slečno Morstenová, opakoval tenkým, vysokým hláskem. A vám samozřejmě také, pánové. Račte laskavě vstoupit do mého skromného útulku. Mám to tu malé, slečno, ale zařízené podle vlastního vkusu. Pravá oáza umění v kvílející poušti jižního Londýna. Zařízení místnosti, do které nás pozval, nás všechny překvapilo. Hodilo se k ubohému domu stejně málo jako prvotřídní diamant k mosaznému prstenu. Na stěnách visely nejdražší a nejskvostnější záclony a koberce, tu a tam schrnuté, aby nezakrývaly honosně zarámované obrazy a orientální vázy. Koberec v barvě jantaru střídaného z černí byl tak vysoký, že se do něho nohy bořily s blahým pocitem chůze po mechovém polštáři. Dvě velké tygří kůže přehozené přes něj umocňovaly jenom dojem orientálního přepichu, stejně jako veliká turecká vodní dýmka stojící v koutě na rohožce. Lampa ve tvaru stříbrné holubice visela na téměř neviditelném zlatém drátku uprostřed pokoje. Její plamen naplňoval vzduch jemnou aromatickou vůní. Jmenuji se Tadeusz Szolto, řekl muž, stále sebou křečovitě škubaje a usmívaje se. A vy ovšem jste slečna Morstenová a tihle pánové, to je pan Sherlock Holmes a pan doktor Watson. Lékař, že? Zvolal zaujatě. Nemáte sebou náhodou stetoskop? Mohl bych vás poprosit, byl byste tak laskavý, funkce mé levé srdeční chlopně ve mně vyvolává vážné obavy. Kdybyste byl tedy tak vhodný na aortu, je spolehnutí, ale rád bych od vás slyšel, co soudíte o stavu mé levé srdeční chlopně. Vyhověl jsem jeho žádosti a poslechl jsem mu srdcem. Shledal jsem ale vše v naprostém pořádku, samozřejmě až na to, že byl přímo vytřeštěný strachy a třásl se od hlavy k patě. Srdce se zdá normální, řekl jsem. Nevím, proč byste se neměl cítit dobře. Promiňte mi mou úzkostlivost, slečno Morstenová, poznamenala rozjařeně. Nesmírně jsem v životě zkusil a už dlouho jsem měl podezření, že s mou levou chlopní není něco v pořádku. Jsem rád, že mé obavy byly neopodstatněné. Váš otec mohl možná být živ dodnes, kdyby byl tak nepřepínal své srdce, slečno Morstenová. Měl jsem sto chutí vytnout mu políček, tak mě pobouřila ta jeho necitelná a neomalená zmínka o tak delikátní záležitosti. Slečna Morstenová se posadila a zbledla jako křída. Tušila jsem, že je mrtev, řekla. Mohu vám poskytnout veškeré informace, řekl mužík, ale mohu udělat ještě víc. Mohu zařídit, abyste dosáhla spravedlnosti a také, že to udělám. Ať tomu můj bratr Bartoloměj řekne cokoliv. Jsem rád, že jste si přivedla přátelé nejen proto, aby vás doprovodili, ale také jako svědky toho, co udělám a co vám povím. Ve třech se můžeme mému bratru Bartolomějovi směle postavit. Jenom ale, ať se nám do toho nemíchají cizí lidé, žádná policie, žádné úřady. Všechno uspokojivě urovnáme my sami, bez cizího vměšování. Bratr Bartoloměj byl strašně znepokojen a byl by nerad, kdyby se celá věc příliš rozkřikla. Sedl si na úzký divan
a tázavě na nás zamrkal mlýma vodově modrýma očima. Pokud jde o mne, řekl Holmes, ať nám povíte cokoliv, nikdo jiný se o tom nedoví. Přikývl jsem, že s jeho slovy souhlasím. Tak to má být, tak se mi to líbí, řekl mužík. Mohu vám nabídnout sklenku Chianti, slečno Morstanová? Nebo snad tokajské? Jiné víno bohužel nemám. Mohu otevřít láhev? Ne? No dobrá, doufám aspoň, že nebudete nic namítat proti tabákovému kouři, proti balzamické vůni orientálního tabáku. Jsem poněkud nervózní a má turecká dýmka mě jedinečně uklidňuje. Přiblížil tenkou svíčku k hlavičce dýmky, zablávat vodou. My tři jsme seděli v půlkruhu s předkloněnými hlavami a bradami opřenými o ruce, zatímco ten podivný, neklidný mužík s vysokou lesklou lebkou před námi usilovně pukal z vodní dýmky. Když jsem se poprvé rozhodl, že s vámi navážu spojení, řekl, mohl jsem vám dát svou adresu. Obával jsem se však, že byste třeba nevyhověla mé žádosti a přivedla sebou nevítané hosty. Dovolil jsem si proto sjednat s vámi schůzku, aby vás nevěděl jen chovám naprostou důvěru v jeho diskrétnost a dal jsem mu příkaz, aby nechal všeho a vrátil se domů hned, jakmile by pojal sebe menší podezření. Omluvte ta předběžná opatření, ale jsem člověk, který si potrpí na soukromí a má možná trochu přejemnělý vkus, dá-li se to tak říci. A na světě není nic tak neestetického jako policajt. Mám vrozený odpor k jakékoliv formě hrubého materialismu. Vyhýbám se styku s vulgárním davem, kde mohu. Jak vidíte, žiji obklopen atmosférou skromného přepichu. Snad bych o sobě mohl tvrdit, že jsem příznivcem umění. Je pravý koro. A třeba, že znalec by možná poněkud zaváhal nad pravostí tohohle Salvatore. Nemůže být nejmenších pochyb o tomhle Salvatorovi. Obdivuji Francouze. Promiňte, pane, řekla slečna Morstanová, ale přijela jsem na vaši žádost, abych se od vás dověděla něco, co mi hodláte říci. Je už velice pozdě a byla bych proto ráda, kdyby naše rozmluva mohla být, pokud možno, krátká. Při nejlepší vůli to bude chvilku trvat, odpověděl, poněvadž budeme muset podle všeho navštívit mého bratra Bartoloměje v Norwoodu. Vydáme se tam všichni a pokusíme se na Bartoloměja, jak se patří, vyzrát. Hrozně se na mě zlobí právě proto, že jsem podnikl pokládám za správné. Včera večer jsme se dokonce pěkně pohádali. Nemáte představu, jaký je to divous, když se rozuří. No, máme-li se vydat do Norwoodu, bylo by snad nejlepší vyrazit hned, troufal jsem si poznamenat. Dal se do smíchu, až mu už... To bychom asi pochodili, zvolal. Nevím, co by řekl, kdybych vás přivedl takhle z ničeho nic. Kdepak, musím vás na setkání nejdřív připravit tím, že vám povím o našich vzájemných vztazích. Především bych vás chtěl upozornit, že v téhle historii je několik momentů, do nichž nejsem zasvěcen ani já. Mohu vám předložit jenom ta fakta, které sám znám. Můj otec, jak jste už možná uhodli, byl major John Sholto, který kdysi sloužil v Indii v armádě. Do výslužby odešel asi před 11 lety a usadil se v sídle zvaném Lodge Upper Norwoodu. V Indii přivezl si odtamtud značnou částku peněz, velkou sbírku cenných exotických předmětů a celý štáb domorodých sluhů. Ze zmíněných prostředků si zakoupil dům. Mne a mé Bartoloměja, s nímž jsme dvojčata, žádné jiné děti neměl. Vzpomínám si velmi dobře na rozhodnutí. Zmizení kapitána Morstena. Četli jsme v novinách podrobnosti a protože jsme věděli, že Morsten byl přítelem našeho otce, hovořili jsme před otcem o případě zcela otevřeně. Účastnil se našich úvah o tom, co se asi mohlo stát.
Nikdy jsme ho ani na okamžik nepodezírali, že celé tajemství případu je ukryto v jeho srdci. Neměli jsme ani potuchy, že on jediný na světě zná osud Artura Morstena. Věděli jsme však něco jiného. Otce obestírala jakási záhada. Hrozilo mu nějaké zcela reálné nebezpečí. Obával se víc domů sám a zavrátné do Pondicherry Lodge si najal dva vysloužilé boxery. Williams, který vás dnes večer vezl, je jeden z nich. Svého času býval anglickým přeborníkem v lehké váze. Náš otec nám nikdy nechtěl říci, čeho se vlastně obává, ale měl neobyčejnou averzi vůči lidem s protézou, s dřevěnou nohou. Při jedné příležitosti střelil dokonce z revolveru po jakémsi člověku s dřevěnou nohou, z něhož se později vyklubal neškodný živnostníček schánějící zakázky. Museli jsme mu zaplatit značnou sumu, abychom celou věc ututlali. Bratr a já jsme se tedy domnívali, že jde z otcovy strany o pouhé podivínství. Pozdější události nás však přinutili tento názor změnit. Počátkem roku 1882 dostal otec z Indie dopis, který pro něho znamenal strašlivý šok. Když jej při snídaní otevřel, málem omdlel a od toho nešťastného dne churavěl až do smrti. Nikdy jsme se nedověděli, co v tom dopise stálo, ale když jej držel v ruce a četl, všiml jsem si, že dopis je krátký a hrozně naškrabaný. Otec už dlouhá léta trpěl rozšířením sleziny, ale nyní se jeho stav rapidně zhoršil a koncem dubna nám lékař sdělil, že otcův stav je beznadějný a že by si nás přál naposledy vidět. Když jsme vešli do jeho pokoje, seděl podložen polštáři a těžce oddechoval. Požádal nás, abychom zavřeli dveře a přistoupili k jeho lůžku každý z jedné strany. Potom nás uchopil za ruce a hlasem zlomeným dojetím a bolestí nám pověděl podivuhodné věci. Pokusím se vám je reprodukovat jeho vlastními slovy. Ve chvíli, kdy se rozžehnávám se světem, řekl, tíží mé svědomí jediná vina. Nepěkně jsem se zachoval k ubohému sirotkovi dcerce kapitána Morstena. Prokletá touha po majetku, které jsem celý život otročil, připravila tu dívku o poklad, z něhož měla dostat nejméně polovinu. Lakota však je tak zaslepená a bláznivá vlastnost, že ani já jsem z bohatství neměl žádný užitek. Pouhé vědomí vlastnictví mi bylo natolik drahé, že jsem se nepřinutil s někým se o ně rozdělit. Vidíte ten perlami zdobený náhrdelník vedle lahvičky s chininem? Ani s tím jsem se nedokázal rozloučit, ačkoliv jsem jej vytáhl s úmyslem, že ji ho pošlu. Je na vás, mých synech, abyste jí odevzdali spravedlivý díl pokladu z Agry. Neposílejte jí však nic, ani ten náhrdelník, dokud nezemřu. Spousta lidí už na tom totiž byla tak špatně jako já a přesto se nakonec uzdravili. Povím vám, jak Morstan zemřel, pokračoval. Dlouhá léta trpěl srdeční vadou, ale dokázal ji především utajit. Věděl jsem o tom jen já. Když jsme spolu byli v Indii, hodnou shodou celé řady okolností, majiteli nesmírného pokladu. Já jsem poklad přivezl do Anglie a toho večera, kdy do Londýna přijel i Morsten, vydal se rovnou ke mně, aby si vyzvedl svůj podíl. Přišel pěšky přímo z nádraží a uvedl ho můj starý věrný sluha Lol Chowder, který je dnes už mrtev. Měli jsme s Morstenem odlišné názory na rozdělení pokladu a dostali jsme se do ostré hádky. Morsten v nepříčetném vzteku vyskočil z křesla, ale pojednou si přitiskl ruku na srdce, obličej mu spopelavěl a jak se kácel dozadu, rozrazil si hlavu o roh truhly s pokladem. Když jsem se k němu sklonil, zjistil jsem ke své hrůze, že je mrtev. Dlouho jsem seděl jako smyslů zbavený a uvažoval, co podniknout. V prvním okamžiku jsem samozřejmě chtěl zavolat policii, ale pak jsem si uvědomil, že mě s velkou pravděpodobností obžalují z vraždy. Smrt, která nastala ve chvíli, kdy jsme se hádali, a rána zející v jeho hlavě, to obojí by šeredně svědčilo proti mně.
A také, až by přistoupili k úřednímu vyšetřování, vyšla by najevo některá fakta o pokladu, která jsem se úzkostlivě snažil utajit. Morsten mi tehdy na počátku naší rozmluvy řekl, že nikdo neví, kam a ke komu šel. A mně se zdálo, že není nutné, aby se to kdokoliv dověděl. Stále ještě jsem o tom uvažoval, když jsem pojednou zvedl hlavu a uviděl ve dveřích stát svého sluhu Lal Chaudhera. Přikradl se do pokoje a zamkl za sebou dveře. Nemějte žádné obavy, sáhybe, řekl. Nikdo se nemusí dovědět, že jste ho zabil. Odklidíme ho a kdo se co doví. Nezabil jsem ho, řekl jsem mu. Lal Chaudher potřásl hlavou a zasmál se. Slyšel jsem všechno, sáhybe, řekl. Slyšel jsem, jak jste se hádali a slyšel jsem i ten úder. Jenomže já mám zapečetěná ústa. V domě všichni spí. Odklidíme ho spolu jen my dva. To stačilo, abych se rozhodl. Jestliže můj vlastní sluha nevěří v mou nevinu, jak mohu doufat, že ji prokážu před 12 přitroublými kramáři, z níž bude složena porota? Odklidili jsme tehdy v noci s Lal Chaudherem mrtvolu a za pár dnů byly londýnské noviny plné zpráv o záhadném zmizení kapitána Morstena. Z toho, co říkám, je vám snad jasné, že mi v té věci můžete těžko co zazlívat. Má vina však spočívá v tom, že jsme neukryli pouze mrtvolu, ale také poklad. A že jsem s Morstenovým podílem disponoval tak, jako by mi patřil. Přál bych si, abyste ji vy odčinili. Skloňte se ke mně, chci vám to pošeptat. Poklad je ukryt. V tom okamžiku se jeho tvář hrůzně skřivila. Oči měl divoce vytřeštěné, čelist mu poklesla a hlasem, na který nikdy nezapomenu, zaječel: Nepouštějte ho dovnitř! Pro Boha, nepouštějte ho dovnitř! Oba jsme se ohlédli k oknu za našimi zády, na které třeštil zrak. Z temnoty na nás zírala nějaká tvář. Viděli jsme dokonce bělavou skvrnu v místě, kde neznámý přitiskl na sklo nos. Byla to vousatá, vlasatá tvář s divokýma, krutýma očima a čišela z ní nepředstavitelná nenávist. Vrhli jsme se s bratrem k oknu, ale neznámý mezi tím zmizel. Když jsme se vrátili k otci, hlava mu ležela na polštáři a puls už měl nehmatný. Prohledali jsme hned ten večer zahradu, ale našli jsme po vetřelci jen jedinou stopu, otisk nohy na záhonu květin přímo pod oknem. Nebýt této stopy, mysleli bychom si snad, že nám tu divokou zběsilou tvář vykouzlila naše vlastní fantazie. Brzo jsme však získali další a markantnější důkaz, že všude kolem nás jsou v činnosti nějaké tajuplné síly. Ráno jsme našli okno v otcově pokoji do kořán. Všechny skříně a zásuvky byly vypáčeny a on sám měl na prsou připevněný útržek papíru, na němž byla naškrábána slova podpis 4. Nikdy jsme se nedověděli, co ten nápis znamená, ani kdo byl náš noční návštěvník. Pokud jsme to mohli posoudit, z otcova majetku nebylo nic ukradeno, přestože celá místnost byla vzhůru nohama. Bratr i já jsme přirozeně tuto neobvyklou událost spojovali s obavami, které otce pronásledovali za jeho života. Dodnes to však pro nás je naprostá záhada. Mužík se odmlčel, znova si zapálil vodní dýmku a pár okamžiků z ní zamyšleně potahoval. Všichni jsme zaujatě naslouchali jeho podivuhodnému

Tadeusz Šolto po nás přelétal pohledem a zřejmě byl hrdý na pohnutí, které v nás jeho příběh vzbudil. Posléze přece jen pokračoval stále pokuřuje ze své mohutné výjimky. Jak si jistě umíte představit, řekl, byli jsme s bratrem oba velice vzrušeni pokladem, o kterém otec mluvil. Týdny a měsíce jsme překopávali a přerývali celou zahradu, ale nenašli jsme vůbec nic. K zbláznění bylo pomyšlení, že ve chvíli, kdy otec zemřel, měl už údaj o místě ukrytu doslova na rtech. O jedinečnosti nedosažitelného bohatství dostatečně svědčil náhrdelník, který otec z pokladu vybral. Měli jsme nad tím náhrdelníkem s bratrem Bartolomějem menší diskusi. Bylo jasné, že perly mají velikou cenu, ale bratr se s ním nechtěl rozloučit, neboť, mezi námi řečeno, zdědil bohužel do jisté míry otcovu lačnost po penězích. Obával se také, že bychom prodejem náhrdelníku na sebe mohli upozornit a nakonec se kvůli nějakým klepům či pověstem dostat do nesnází. Teprve po dlouhém přemlouvání mi dovolil opatřit si adresu slečny Morstenové a v pravidelných intervalech jí posílat vždy jednu vyloupnutou perlu, abychom měli jistotu, že nežije v bídě. To bylo od vás hezké, řekla naše společnice upřímně. Opravdu velice laskavé. Mužík zamítavě mávil rukou. Byli jsme vašimi poručníky, řekl. Alespoň mně se to tak jevilo, ačkoliv můj bratr Bartoloměj na to měl poněkud jiný názor. Sami jsme měli peněz víc než dost a já jsem netoužil po dalších. Ostatně zachovat se hanebně k mladé dámě by jistě bylo známkou špatného vkusu. Francouzi se o těchto věcech vyjadřují velmi břitce. A rozdílnost našich názorů na tuto otázku šla tak daleko, že jsem se rozhodl zařídit si vlastní byt. Opustil jsem proto Ponchideri Lodge a vzal jsem sebou starého sluhu Williamse. Včera jsem se však dověděl, že se stalo něco nesmírně závažného. Poklad byl konečně objeven. Spojil jsem se ihned se slečnou Morstenovou, a teď nám nezbývá, než rozjet se do Norwoodu a žádat náš díl. Se svými názory jsem se včera večer před bratrem Bartolomějem netajil, takže budeme očekávanými, i když ne právě vítanými návštěvníky. Tady už Šolto se odmlčel. Stále však sebou pitvorně a křečovitě škubal na svém přepichovém divánu. My všichni jsme také zachovali mlčení. Mysleli jsme na nový a nečekaný obrat, který celý ten záhadný případ náhle vzal. První se zvedl Holmes. Jednal jste správně, pane Šolto. Od začátku až do konce, řekl. Doufám, že se vám budeme moci revanšovat. Podaří-li se nám aspoň trochu osvětlit to, co vám dosud není jasné. Jak ale správně poznamenala slečna Morstenová, noc už pokročila a bude proto dobře vyřídit celou tu věc bez odkladu. Náš nový známý pečlivě stočil měkkou trubici vodní dýmky a ze skříně či věšáku za závěsem si přinesl nezvykle dlouhý počívaný svrchník s límcem a lemováním z astrachánské kožešiny. Ačkoliv byla mimořádně dusná noc, pečlivě si zapnul všechny knoflíky až ke krku a svou toaletu doplnil ještě tím, že si narazil čepici z králičí kůže s huňatými klapkami přes uši, takže z něho byl vidět jen pohyblivý a pohublý obličej. Mám poněkud křehké zdraví, poznamenal, když nás vedl chodbou, a to ze mne udělalo málem hypochondra. Venku na nás čekal kočár a náš program byl zřejmě naplánován předem, neboť kočí se ihned rychle rozjel. Tadeusz Šolto v jednom kuse něco vykládal, chvíli mi dosti hlasitě, aby přehlušil rachocení kol. Bartoloměj je mazaný chlapík, řekl. Jak myslíte, že zjistil, kde je poklad ukrytý? Dospěl k závěru, že musí být někde uvnitř v domě, a tak prohledal každý krychlový metr a všechno důkladně proměřil. Ani píť nikde neunikla jeho pozornému pátrání. Zjistil mimo jiné, že budova je vysoká 74 stopy, ale když sečetl výšku jednotlivých místností a připočetl k tomu tloušťku stropů, kterou si přesně ověřil tím, že do nich provrtal otvory,

0: počítal se pouhých 70 stop. 4 stopy někde chyběly. Rozdíl mohl být jen v podkroví budovy. Prorazil proto díru do pne příliš bytelného stropu nejvyšší místnosti a nahoře skutečně nalezl zazděnou podkrovní komůrku, o níž nikdo v domě neměl tušení. Uprostřed stála na dvou trámech truhla s podkladem. Spustil ji tou dírou dolů a tam ji teď má. Cenu šperků v truhle odhaduje přinejmenším na 500 000 liber. Při vyslovení této obrovské částky jsme na sebe všichni pohlédli s rozšířenýma očima. Slečna Morstenová, obhájíme-li její práva, stane se z chudobné guvernantky rázem nejbohatší dědičkou v celé Anglii. Zajisté bylo na místě, aby se její odaný přítel z takových novinek radoval, přesto však se musím k vlastní hanbě přiznat, že se mi do duše vkradlo sobectví a mé srdce se proměnilo v olověné závaží. Vykoktal jsem jen pár nesouvislých blahopřání a všecek sklíčený jsem zůstal sedět se sklopenou hlavou, neposlouchaje už ani drmolení našeho nového známého. Ten člověk byl ukázkový případ hypochondra a jen jako ve snu jsem slyšel, jak na mě chrlí nekonečný výčet chorobných symptomů a dožaduje se informací o složení a působení nespočetných lektvarů a utrejchů, z nich některé stále nosil sebou v koženém pouzdře v kapse. Věřím pevně, že si nezapamatoval žádnou z rad, které jsem mu toho večera poskytl. Holmes totiž tvrdí, že mě zaslechl, jak jsem ho varoval před velkým nebezpečím, jemuž se vystavuje, užijeli více než 2 kapek ricínového oleje, zatímco k uklidnění prý se mu doporučoval větší dávky strychnínu. Buď jak buď, opravdu se mi ulevilo, když kočár strhnutím zůstal stát a kočí se skočil z kozlíku, aby nám otevřel dvířka. Tak tohle je Pondicherry Lodge, slečno Morstenová, řekl Tadeusz Šolto, pomáhaje jí vystoupit.
1: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí mi rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako spronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hamby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá. Zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval. Takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte. Je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál express telegram do Hongkongu? Ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štipnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale, helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek pravdu. Přinesl mě asi 30 jmen. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan Adjung z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, Ta, co sem má přijít. On pan Houdek jako pan Adjung, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane Adjung, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě jako pan Houdek chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si pan Adjung zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého Nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Tak dost, řekl jsem mu nakonec, už toho mám po krk. Člověče, dejte sem těch 200 korun. Tak, a teď tohle. Kdyby vás napadlo jít za slečnou Tauferovou dřív, než to dám do pořádku, udělám na vás udání pro krádež, rozumíte? A kdybyste se zastřelil, nebo něco podobného, řeknu, proč jste to udělal. A konec. Tu noc, pane, jsem proseděl pod hvězdami a soudil jsem ty dva. A pochopil jsem tu hořkost a radost, která je v spravedlnosti. Kdybych je udal, Dostal by ten Houdek pár neděl vězení podmíněně a ještě by se to stěží dokázalo. Houdek zabil tu holku, ale nebyl to sprostý zloděj. Každý trest mě byl příliš mnoho a příliš málo. Proto jsem je soudil a trestal sám. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slično. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno, povídám. Tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě, kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houdka v kočáře. Seděl tam jako dřevěná loutka. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé, a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem, snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

tím, že se Tracy procházel s tygrem, neporušil žádný zákon. A přece to, co udělal, se všem zdálo být tak neobvyklé a neuvěřitelné, že jim to jako protizákonné alespoň připadalo. V každém případě to bylo neslýchané, neomalené a hrubé. Při nejlepším považovali lidé Tracyho za blázna. Člověk si přece jen tak nechodí na procházku s černým panterem, který utekl z cirkusu, jako by on a to zvíře byli nejlepší kamarádi. Takže když doktor Pinkitzer odešel, vyšetřil Tracyho ještě doktor Scatter, jenž pak nemohl jinak, než interpretovat Tracyho odpovědi zcela v souladu se svým vzděláním a svými předsudky. Nebylo pro něj žádným problémem postupně krok za krokem dokázat, že je Tracy duševně chorý. Jde to velmi snadno, ale lze to dokázat u kohokoliv. Navíc pak, pokračoval doktor Scatter ve svém proslovu k přítomným, tedy i k policejnímu kapitánovi Earlu Husingovi, který jediný zůstával hluchý vůči jeho argumentům a nadál věřil doktoru Pinkitzerovi. Navíc pak, když byl dotyčný dotázán, co by řekl možnosti pobít si blíže nespecifikovanou dobu v léčebném ústavu Bellevue a podrobit se delšímu důkladnému psychiatrickému vyšetření, právil tento, že by sice radši domů, ale když už bude muset, klidně do Bellevue půjde a vynasnaží se, aby se tam cítil jako doma, neli ještě líp. Takováto reakce nám, prosím, svědčí o tom, že dotyčný trpí kromě všech symptomů již prokázaných též komplexem mučednickým. A dále pak vypovídá o evidentní psychotické aroganci dotyčného a jeho asociální averzi vůči obecnému mínění. Dotyčný je zjevně nenormální, domnívali se, že se vymyká zákonům, jež vedou a řídí lidskou společnost. Toto přesvědčení je u něj vzbuzováno a neustále posilováno podivným společením s jakousi imaginární postavou tygra, jenž je, jak on sám říká, jeho a pouze jeho. A o němž tvrdí, že je schopen řeči. Tudíž máme tu případ verbální komunikace se sebou samým. Jsem přesvědčen, že již nikdo mezi vámi nemá pochyb o tom, že tento člověk patří do Bellevue, kde jedině ho bude možno podrobit patřičnému vyšetření a léčbě. A tak se toho krásného nedělního říjnového odpoledne dostal Thomas Tracy do ústavu Bellevue. Ti, které tu potkal, byli většinou opravdu blázni. Tracy viděl, že každý z nich má svého tygra, utrápeného, vzteklého, bolestně raněného, tygra zbaveného lásky, svobody, humoru, tygra zbaveného fantazie a víry. Našel tu Nimova syna se sklíčeným a umírajícím tygrem, našel tu Peberdyho dceru s ustrašenou tygřicí, neustále přešlapující sem a tam. Našel tu i Ringerta, jehož tygr připomínal starého vypelichaného psa. A byla tu také Laura Letyová. Její kdysi tak přenádherná tygřice vypadala teď vyzáblá, vyhladovělá a smutná. Jediný, kdo neměl tygra, byl Tracy. Jeho tygr se schovával kdesi pod budovou firmy Rausch, Rabling and Rein na Madisonově Avenue mezi 55. a 56. ulicí. Bylo to temné, tajemné, mrtvolné místo. Tygr se schovával pod místností,
ve které Rausch, Rablinch and Rein zkrášlovali pudrem, růží a úsměvy tváře neboštíků. Zde ležel tygr v úzkosti a samotě, zoufalý a nešťastný, s jedinou touhou sám zemřít.

Má vůbec smysl popisovat reakci obyvatel New Yorku na příběh Tracyho a Tigra? Příběh rozmáznutý na předních stránkách všech listů, omílaný v rozhlase a televizi slavnými i neznámými reportéry a nakonec pestřený autentickými záběry ve filmových žurnálech, kde bylo možno na vlastní oči vidět, jak Tracy a Tigr bok po boku kráčejí po 5. Avenue, vcházejí ke svatému Patrikovi a zase vycházejí ven. Příběh brzy obohatili i nové fotografie s Tracym a doktorem Pingitzerem, popíjejícími v popředí kávu, zatímco v pozadí přihlížejí policisté, novináři, psychiatři a mnozí jiní. Reakce byla zcela obvyklá. Nejeden muž zemřel leknutím, když na něj náhodou s přítmi vybafl nevinný pejsek směřující ke svému sloupku. Ženy hrůzou ječeli, zahlédlili podezřelý stín a nabančili dětem, které si chtěli jít hrát ven na ulici. V neděli večer zůstali všichni doma. Ba mnozí neodešli ani v pondělí ráno, protože Tigr byl stále ještě na svobodě. Tracy byl v Bellevue. Vyšetřování se protahovalo. Tracy mu ti pánové připadali občas docela zajímavý. Ve volné chvílce navštívil Tracy Lauru Lutyovou, ale ona ho nepoznala. Promluvil i o své nedělní návštěvě ve Far Rockaway, ale Laura, nyní bledá a téměř průsvitná, si nevzpomněla. Snědl jsem 6 bombónů, řekl Tracy. Měl jste jich sníst 7, řekla Laura. Proč? Pak byste měl jeden extra, vysvětlovala Laura. Mít jeden extra je vždycky pěkné. To už dávno vím. Jeden extra pro každého. Bonbon, podivil se Tracy. Cokoliv, řekla Laura. Mámu, tátu, život, štěstí. 6 není špatné, ale mít k tomu jeden extra je mnohem lepší. Ještě jeden extra. Ještě jeden jste měl mít. Co pak si nevzpomínáte, ptal se Tracy. Váš otec odešel koupit zmrzlinu. Zmrzlina se rozpouští, řekla Laura. To je tajemství zmrzliny. Rozpouští se. Lauro, řekl Tracy, podívejte se na mě. Poslouchejte mě, Lauro. Nic není smutnějšího, než když se zmrzlina rozpouští, povzdychla si Laura. Na tom není nic smutného, řekl Tracy. Zmrzlina se prostě musí rozpouštět. Opravdu? Opravdu. To jsem nevěděla, řekla Laura. Vždycky jsem moc plakala, když jsem viděla, jak se zmrzlina rozpouští. Jaká zmrzlina, Lauro? Zmrzlinka a zmrzlináček, řekla Laura. To jsem nevěděla. A všechny ty slzy pro nic za nic. Plakala jsem, až jsem se taky rozpustila. Víte to určitě? Ne, řekl Tracy. Nevím to určitě. Nevím, co se stalo, ale ať už to bylo cokoliv. Lauro, poslouchejte mě. Před 6 lety jsem stál před podnikem Otto Seifenga. Proč jste tam stál? Zeptala se Laura. Protože jsem tam pracoval, řekl Tracy. Stál jsem a povídal si s ochutnávači kávy, Nimem, Peberdym a Ringertem. Kde jsou? Zeptala se Laura. Nimo zemřel, řekl Tracy. Ringert je tady a kde je Peberdy, nevím. Stál jsem tam a najednou přešla kolem po Warnově ulici překrásná dívka. Byla krásná? Zeptala se Laura. Byla to nejkrásnější dívka na světě. Kdo to byl? Vy, Lauro, řekl Tracy. Já, podivila se Laura, nejkrásnější dívka na světě, to jste se musel splést. Ne,
opravdu jste to byla vy, Lauro. Ale jestli jsem někdy byla nejkrásnější dívka na světě, tak teď už určitě nejsem, řekla Laura. O tom jsem chtěl s vámi mluvit, řekl Tracy. Dobře tedy, řekla Laura, mluvte o tom. Chci, abyste zas přešla po Warnově ulici. To, že chcete? Ano. A proč? Nevím, jak jinak to vyjádřit, řekl Tracy. Protože vás miluju. Co tím chcete říct? Nevím, řekl Tracy. Myslím, že chci říct, že jste pořád ta nejkrásnější dívka na světě. To nejsem, řekla Laura. Ale ano, jste, řekl Tracy. Pro mě jste. Ne, zavrtila hlavou Laura. Není to pěkné být krásná. A nehodí se to. A pak je to hrozně smutné. Mnohem smutnější, než jen v klidu ležet a vědět, že jsem mrtvá. Nejste mrtvá, Lauro. Ale ano, jsem. Lauro, řekl Tracy. Pro boha živého, Lauro. Miluju vás. Mrzí mě to, řekla Laura. Opravdu mě to moc mrzí, ale myslím, že budu radši mrtvá. Tracy mu to nešlo do hlavy. Byla skutečně šílená, stejně jako doktor Pinkisser, ani on nevěděl. Tak či onak byla v Bellevue. Už několik měsíců měla vysokou horečku. Doktoři se shodovali v názoru, že brzy zemře. Věděli, že dřív nebo později zemřou taky. Ale nějak je to netrápilo, neboť věřili, že zemřou alespoň duševně zdraví. Uplynul již celý týden, kdy New York nevycházel ze vzrušení. Tiger byl stále ještě na svobodě, lépe řečeno, umíral hlady a úzkosti pod balzamovnou firmy Rausch, Rubling and Rein. Nicméně podle novinových zpráv byl již v pondělí ráno spatřen na 3 různých místech v Harlemu, na 2 místech v Greenwich Village, na 6 v Brooklynu a jeden chlapec z Fresna ve státě Kalifornie zabil svou puškou ráže 0,22 obrovského černého kocoura, který se tak podobal Tracyho Tigru, že to za tu příležitost stálo. Fotografie chlapce hrdě třímajícího kocoura za ocas se objevila v novinách po celé zemi. Do úterního večera byl Tracyho Tigr, jak se mu teď začalo říkat, spatřen na nejrůznějších místech po celém světě. Jakýsi Angličan zahlédl Tigra v londýnském Soho a v dopise do Timesu vysvětlil, jak se tam ta němá tvář, používal tohoto výrazu, dostala. Jeho vysvětlení bylo dosti pozoruhodné a jeho sympatie byly zcela na straně té němé tváře, jak už to někdy u Angličanů, zvláště jsou-li mírně výstřední, bývá. Sázkař ze Seattlu, kterého stloukli hoši od konkurenční bandy, informoval policii, že byl napaden Tracyho Tigrem. Majitel výšepu z Chicaga inzeroval nový nápoj nazvaný Tracyho Tigr, sklenka za 25 centů. Výrobce dětských hraček 100 let asi povolal návrháře a příručí a do soboty do rána měl již sametového černého Tracyho Tigra pro děti do postýlek, dále svetřík s obrázkem zvířete a jeho jménem obtisknutým na hrudi, nafukovací Tracyho Tigry všech možných velikostí a tigříka v krabičce, z níž Tracyho Tigr vyskakoval a děsil maminky i tatínky. Zvíře samo zatím prodělávalo nachlazení, které rychle přerůstalo v zánět pohrudnice. Oči mu pohasly, začal mu z nich vytékat žlutý hnis.
Nos mělo ucpaný. Dříve bělostné zuby se potáhly něčím, co mělo neklamnou příchuť naprostého konce. Vyšetřování Tracyho pokračovalo a zprávy o něm se poctivě předkládaly národu i celému světu dennodenně spolu s dalším zpravodajstvím o událostech neméně palčivých. Jeden obzvlášť zuřivý reportér vyslídil, jaké povahy je vztah Tracyho k Lauře. A přinesl tak světu solo kapra v podobě historky, které dal titulek Tracy miluje Lauru, chlapec s tygrem na námluvách ušílené krásky. Nakonec se i listu The Mirror, který až doposud neměl ani s historkami, ani s fotografiemi týkajícími se případu Tracy a tygr valného štěstí, podařilo dohnat náskok ostatních novin, když jako první vystoupil s požadavkem přešetřit postupy městské policie a v případě nutnosti vyžadovat odstoupení policejního náčelníka Augusta Blaje. Protože nebyl-li tento muž až do tohoto momentu schopen zařídit, aby byl zastřelen či chycen raněný tygr, jak může zodpovídat za bezpečnost obyvatel New Yorku ve chvíli, kdy na město dopadne bomba? A tu mnozí lidé, náchylní brát podobná témata za svá, vzali za své i toto téma. Náčelník Blaj byl listem do Mirror vysloveně vyzván, aby odpověděl na tuto otázku. Kdy můžete ujistit obyvatele největšího města na světě, že Tracyho tygr bude chycen či zabit, aby zas mohli spát v klidu a pokoji? Otázka byla zaslána telegramem. Náčelník Blaj sezval své nejbystřejší muže a požádal je, aby na telegram odpověděli. Vyskytlo se mnoho možných odpovědí, ale žádná z nich nebyla uspokojivá, protože ani jeden z mužů nevěděl, kdy bude tygr chycen či zastřelen. Nevím, byla odpověď, kterou chtěl náčelník poslat, ale netroufl si. Místo toho bylo sepsáno na dvě stránky různých argumentů a telegraficky zasláno do Mirroru. Odpověď byla otištěna na první stránce listu pod titulkem Hanba New Yorkské policii. Mirror vyžadoval rezignaci náčelníka Blaje. Vypsal též odměnu $5,000, která měla být vyplacena jakémukoliv muži, ženě či dítěti, bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženské či politické vyznání a přesvědčení, který dopraví Tracyho tygra živého či mrtvého do redakce listu The Mirror. Příštího dne přišel do redakce Mirroru muž, přes rameno nesl černého pantera s prostřelenou hlavou a Mirror měl konečně to, po čem tak prahnul svůj trhák. Podrobnosti a fotografie ze zabíjení Tracyho tygra byly rozeslány po celé zemi a do všech koutů světa. Již během prvních pár hodin po této události scháněli se telefonicky v redakci Mirroru po onom muži Artu Plajliovi stovky lidí, většinou žen, z nich několik mu rovnou nabízelo manželství. Jednání, která Art Plajli absolvoval, vypadala slibně, takže si dokonce koupil i čistý oblek, aby se mohl objevit v rubrice Význačné osoby dneška. Když tu do redakce Mirroru přivedli policisté Tracyho, měl si prohlédnout tygra. Fotografové a reportéři ostatních listů byli rovněž poblíž, co kdyby něco. Přítomnost policejního náčelníka vypadala možná jako až příliš troufalý a zoufalý risk, ale konec konců vyšetřit se to muselo. Nakonec však Mirror odmítl povolit, aby si Tracy tygra prohlédl. Art Plyley byl požádán, zda by si před fotografem nepotřásl s Tracym rukou. Už ale věděl, jak na to. Nemůžu to udělat za míň než za pět, řekl. Za jakých pět, ptali se.
Za 500, řekl Art Blyly. Z Mirroru mě můžou vyblejsknout gratis, to mám ve smlouvě. Ale jiný noviny za 5, no za 500. Ale my jsme studentské noviny, řekl fotograf a myslel to jako žert. Ale Art Blyly, který nikdy moc do školy nechodil, to vzal jako svou povinnost a potřásl si s Tracym rukou zadarmo. Však to pak taky od šéfredaktora Mirroru pořádně schytal. Za to Tracy ten si potřásal rukou se všemi, věřil v jejich upřímnost, anebo tušil jejich bezmocnost. List The News obvinil Mirror z podvodu a klamání obyvatelstva New Yorku. Prohlásil, že ten mirrorský mrtvý tygr vůbec není Tracyho tygr. 2 dny trvající spor plný řevnivosti a vzájemného osočování vedl nakonec k formální konfrontaci Tracyho s mirrorským tygrem za přítomnosti krotitele z cirkusu a několika dalších lidí, pro něž to celé však byla pouze vítaná příležitost, jak se dostat na výsluní veřejné pozornosti. Obřad proběhl velmi rychle. Tracy se podíval na nebohého černého pantera, položeného vedle speciálně zhotovené rakve, v níž ho chtěli mirorští pohřbít. Stačil mu pouze jediný pohled až z druhého konce místnosti. Promluvil, aniž ho kdokoliv vyzval, a bylo po obřadu. To není můj tygr, řekl. Ani to není černý panter. Je to puma se srstí nabarvenou na černo. Další události následovaly v zápětí. Art Blyly byl zatčen a vsazen do vězení. Jeho bankovní konto zabavil Mirror. Na návštěvu do vězení za ním přišel šéfredaktor listu The News a byla sepsána nová smlouva. Pokud Blyly poskytne své doznání výhradně listu The News, obdrží od nich $6,000. Celé 3 dny se Blyly zpovídal, až nakonec musel do káznice. Zpovídal se totiž tak důkladně, že se mu vynořily i další povedené věci, jež měl na svědomí. Prohlásil, že vždycky toužil stát se slavným. A protože slavným konečně je, nehodlá zůstat někde na půl cesty. Rozepisovat se o jeho doznání by bylo únavné. Prostě chtěl se proslavit. Nic víc. 9. dne, co se Tracyho tygr ukrýval pod balzamovnou firmy Rausch, Rambling and Rhine, se mu udělalo velice špatně. Tu noc se zoufalý a roztřesený vyplazil ze své skrýše a nedaleko objevil otevřenou popelnici plnou odřezků masa a kostí a špinavých salátových listů. Kus po kuse začal přenášet odpadky do svého doupěte. Byly 2 hodiny po půlnoci, když se malý chlapec probudil, kašlal a čekal, až mu maminka podá lék. Přinesla mu jej a on ukázal prstem z okna. Mami, vidíš tu velikánskou kočku tam u popelnice? Viděla ji a vzbudila otce. Otec neměl pušku, ale protože ze záliby fotografoval, měl fotoaparát i s bleskem. 3 minuty čekal s aparátem u okna, než se tygr vrátí k popelnici. Když se tak stalo, pocítil však něco jako loveckou trému a zjistil, že nedokáže zmáčknout spoušť. Matka mu rozlobeně vytrhla aparát z ruky a podala jej chlapci, ne staršímu než 8 let. Chlapec zaostřil, jak nejlépe uměl. Tygr zahlédl záblesk, vyskočil a zmizel v úkrytu. Pak se muž oblékl a vyvolal obrázek v temné komoře. Byla na něm zadní část tygra. S vyfotografovanou zadní částí Tracyho tygra vydal se pak ten muž na policejní komisařství. Strávil tam hodinu u výslechu, a ve 4 ráno zaslechl nemocný tygr, opodál hlasy a zahlédl jakási světla. Čekal a poslouchal dosti dlouho. Když byl zas kolem klid,
Vylezl tygr ven a namířil si to dál do středu města. Po mnoha důvěrných pohovorech s Tracym v ústavu Bellevue rozhodl se konečně policejní kapitán Earl Husinga jít přímo za náčelníkem Blyem a sdělit mu svůj plán, i kdyby ho to mělo stát místo. Toho tygra nám najde, řekl kapitán Husinga. Jak? Ptal se náčelník. Zní to možná dost složitě, začal Husinga, ale moc krát jsem s ním už o tom mluvil a nic složitého to není. Já vím, že to dokáže. Jak? Zeptal se náčelník. Tak zaprvé, řekl Husinga, chce, aby to proběhlo v klidu a tichosti, s vyloučením veřejnosti. No, to se dá zařídit, řekl náčelník. Celá ta záležitost ho už unavovala a lezla mu na nervy. Začínal se cítit starší, než ve svých 66 letech skutečně byl. Ve Warnově ulici je jedno místo, kde kdysi býval podnik nějakého Otto Seifenga, dovozce kávy, vysvětloval Husinga. Firma už neexistuje, ale ten dům je tam pořád. Teď jsou z toho sklady. Tracy chce, abychom nechali udělat tu starou firemní tabuli Otto Seifenga a dali ji na vchod, kde bývala. Pak chce nechat obnovit oddělení ochutnávačů a sehnat nějakého Peberdyho, Ringerta a Šiveliho, kteří by si tam sedli a ochutnávali kávu. Peberdy bydlí v jednom penzionu, Ringert je v Bellevue a Šiveli žije se svou dcerou v Bronxu. A k čemu má být celý tenhle nesmysl, zeptal se Bly. Vím, že to zní divně, řekl Husinga, ale taky vím, že nám pak najde tygra. Stačí mu jen jeden den, musí to být v neděli. A to se nám docela hodí, protože v neděli v poledne nebude na Warnově ulici kromě jednoho nebo dvou opilců vůbec nikdo. Už jste byl v Bellevue dost dlouho, abyste z toho dočista zcvoknul. Ale dobrá, pokračujte, řekl náčelník Bly. Chce, aby ve skladu bylo aspoň 100 žoků kávy. K čemu, prosím vás? No, když jsi tam pracoval, vysvětloval Husinga. Tuhle neděli tam chce přijít v 8 hodin, chce zvedat a přenášet žoky. Peberdy, Ringert a Šiveli budou ve svém oddělení ochutnávat kávu. Čas od času Tracy přestane nosit žoky a zajde k ním do oddělení a bude ochutnávat s nimi. V poledne přestane pracovat, vyjde ven a postaví se na slunci. V půl jedné dívka, která se jmenovala Laura Lotyová, přijde po Warnově ulici a zastaví se před podnikem Otto Seifenga. Opravdu? Řekl Bly. Ano, řekl Husinga. A co dál? Zeptal se Bly. Pak se objeví Tracyho tygr, řekl kapitán Husinga. Tracy veme dívku za ruku a společně se vydají po Warnově ulici. Tři domy za podnikem Otto Seifenga je prázdný krámek, když se tam prodávala zelenina a ovoce. Tracy s dívkou a tygrem zajdou dovnitř. Tam bude klec. Tygr vleze do klece. Tracy ji zamkne, pak vyjde s dívkou z krámu. Skutečně? Ano. Pokračujte, vyzval ho náčelník. Řekněte mi všechno. Dvě věci jsem mu musel slíbit, řekl Husinga. Za prvé, naprostou diskrétnost. Žádné fotografování a nikdy by to mělo být jenom pro archiv policie. Vy a já se můžeme dívat z budovy od naproti. Za druhé, pomůže nám dostat tygra do klece. Budiš, ale musíme mu slíbit, že až se to stane, budeme o tom mlčet.
A kdyby byl tygr nemocný, musíme mu sehnat lékařskou pomoc. Hlavně na tu raněnou nohu. Má to být pravá přední. Vy tomu cvokovi věříte, že jo? Věřím. A proč? Nasadil jste mě na ten případ před 10 dny, šéfe, řekl Jusinka. Celou tu dobu jsem strávil s ním. To, jak psali o Lauře Lutyjové, to nebyl žádný výmysl. Doktoři už ji odepsali, umírala. A stačilo se na ní podívat a poznal jste to taky. Tak teď už neumírá. Pingicer je tam u nich každý den a snaží se zjistit, co v tom je. Říká, že vlastně všichni, co jsou v Belví, ztratili někde během života lásku. Pro ně je ztracená láska něco sakramentsky blízkého nemoci. Spousta jich tam proto umírá. A nemusí to trvat nějak moc dlouho. Tracy vůbec není blázen. No a co doktor Skeeter? A všichni ti ostatní, kteří tvrdí, že je blázen. Já nevím, pokrčil rameny Jusinka. Ty jejich expertizy jedna jako druhá se zdají být v naprostém pořádku. Ono je ale možné dívat se asi na tyhle věci z několika stran. A Pingisr se na to zkouší dívat ze strany Tracyho. Říká, že je to způsob, o kterém si vždycky myslel, že může pomoct, zvlášť když se s tím začne brzo. Ale že by mohl pomoct i u tak pokročilého případu, jako je Laura Lutyjová, to by prý nikdy nečekal. Když je v sásce lidská bytost, povídal, pak člověk musí být trpělivý a ochotný se ještě učit, protože stát se může cokoliv. Navíc, když je ve hře ještě láska. To byste si nemyslel, že v Belví uslyšíte smích, že ne? To ne. Tady aspoň ne normální smích, řekl Bláj. Tak ten smích, co já slyšel, byl zatraceně normální, řekl Jusinka. Skeeter a ti ostatní jsou z toho celý pryč. Pokoušejí se to zarazit. Každý den přijdou s novým nařízením, ale zastavit to nedokážou. Štve je, že se pacienti nechovají, jak by měli. Vstávají z postele, navštěvují jeden druhého, pomáhají si, vyprávějí si vtipy, tancují, zpívají. A přitom v tom není nic šíleného. Je to úplně přirozené, normální a neškodné. Většina jich je sice smutná, samozřejmě. Ale nejsou o nic méně smutní, než lidi kdekoliv jinde. Jusinka se na chvíli odmlčel. On nám toho tygra najde. A až se to stane, budeme vědět, že jsme vyhráli, i když o tom nebudeme smět nikomu říct. Stejně se pak na celou tu věc za pár týdnů zapomene. Tak co vy na to? Ne, řekl náčelník, je to pitomost.

0: Jednoho zářivého nedělního rána se Tracy vynořil z podzemí a vyběhl po schodech od stanice podzemní dráhy. Zastavil se v tom jasu a rozhlížel se kolem sebe, jako před 6 lety. Dohromady se nic nezměnilo. Přes Bowling Green Park došel do Warnovy ulice, mrknul na hodinky a stejně jako kdysi přidal do kroku, protože už bylo za 8:05. Warnova ulice byla lidu prázdná a jako jiné nedělní ulice připomínala ulici ze sna. Na domě uviděl opět firemní tabuli Otto Seifenga, zamířil ke vchodu a zmizel ve dveřích. Z budovy na protější straně ulice vše sledovali kapitán Juzinga a náčelník Bláji. Viděli už předtím, jak do domu vešli Peberdy, Ringert a Šivali.
1: Myslete si, co chcete, řekl náčelník, ale podle mě je ten Tracy větší blázen, než si kdokoliv dokázal nebo dokáže pomyslet. Co vy na to?
0: Ještě je dost brzy, řekl Juzinga. Vím jen, že v 1:30, stejně jako před 6 lety, půjde po Warnově ulici Laura Lutyová.
1: Bravo, řekl náčelník. A ta práce, co tam bude dělat, má jako přitáhnout tygra z místa, kde se právě schovává, k Otto Seifengovi, ano?
0: No ano. Přerušil je signál vysílačky. Podle hlášení byl všude klid.
1: Pojďme si to všechno ještě jednou projít, navrhl náčelník Bláji. Bude mít na sobě žluté pletené šaty, správně?
0: Ano, potvrdil Juzinga. Přijde asi v 1:30. Je to tak? Ano. Tracy bude stát před vchodem na schodišti. Ano. Jakmile dívka uvidí Tracyho, zastaví se? Ano.
1: Pak se objeví tygr. Ano. Tracy vezme dívku za ruku a vydají se po Warnově ulici. Tygr za nimi. Ano?
0: Ano.
1: O 3 domy dál, v prázdném krámě, kde jsou teď po stěnách rozvěšeny obrázky různých zvířat, bude klec. Správně?
0: Ano.
1: Kde jste sehnal ty obrázky, zeptal se Bláj.
0: Od společnosti Raymond and Raymond, odpověděl Juzinga. Jsou to reprodukce nejslavnějších obrazů zvířat na světě.
1: Tiger vleze do klece a Tracy zavře. Je to tak?
0: Ano.
1: V poschodí nad obchodem budou schovaní naši 2 mladší policisti, Splicer a Slew. A ti nám pak podají zprávu o tom, co viděli, ano?
0: Ano. Už tam jsou.
1: Spojte se s nimi. Juzinga jim zavolal. Zvedl to Slew. Chvíli spolu mluvili. Jsou připraveni, řekl Juzinga. Co jste mu říkal, aby nedělal, zeptal se náčelník.
0: Ptal se, jestli si může udělat nějaké fotky, odpověděl Juzinga. Neví sice, co bude pozorovat, ale fotoaparát si vzal sebou.
1: A myslíte, že by bylo docela dobré, kdybychom měli nějaké ty obrázky, zeptal se náčelník.
0: Slíbili jsme, že nebudeme fotografovat, řekl Juzinga.
1: My jsme policie, řekl náčelník. Co nám je do toho, co jsme slíbili?
0: Stejně si myslím, že by neměl fotografovat.
1: Dobrá, řekl náčelník.
0: Jestli se dřív všichni nezblázníme a jemu se podaří dostat toho tygra do klece, pak vyjde z krámu a půjdou s tou holkou někam po Warnově ulici. Je to

0: No, tak.
1: Ano. Kam půjdou? Zeptal se Bláje. To už není naše starost, to věděl Juzinka. No asi na procházku. Jakmile tedy z krámu vyjdou, půjdeme tam my a poslechneme si Splajzera a Slua. Správně? Ano. Vzadu za krámem stojí dodávka, řekl náčelník. Do té se pak Tygr v kleci naloží a co nejrychleji se odveze na vyšetření. Tam mu poskytnou veškerou pomoc, jakou bude potřebovat, a pak ho pustíme na svobodu. Na místě, kde nemůže nikomu ublížit. Je to tak? Ano. Kde to má být? Zeptal se Bláje. Krotitel z Tyrkusu říkal, že se Tygr narodil už v zajetí, vysvětloval Juzinka. Přímo na stadionu Madison Square Garden. Tracy chce, abychom pustili Tygra v nejbližších horách za New Yorkem.
2: A to má být bezpečné?
1: V nejbližších divokých horách, řekl Juzinka, kde nežijou lidi.
2: Nemluvím o lidech, ale o Tygrovi, řekl Bláj. Jak tam má žít první lovec, na kterého narazí, ho zastřelí?
1: Aspoň to bude poctivá hra, řekl Juzinka.
2: Dobře. Takhle to snad proběhne, jestli bude všechno klapat podle vašeho a Tracyho přání, řekl náčelník. Co když se ale Tygr vůbec neobjeví?
1: Mladší muž pohledl na staršího. Budete mě muset propustit, řekl Juzinka. Jinak dám výpověď sám.
2: Nikdo jiný o tom neví, ano? Zeptal se Bleji.
1: Jen vy a já, odpověděl Juzinka, ale jestli to krachne, dávám výpověď.
2: A co Tracy a ta dívka, jestli to krachne?
1: Slíbil jsem doktoru Sketerovi, že si je bude moci vzít zpátky do Bellevue, řekl Juzinka.
2: A ví Sketer o naší akci?
1: Ne, namluvil jsem mu něco jiného, řekl Juzinka. Ale Pingicer o tom ví, teda jen to, že se dnes v 12:30 mají před podnikem Otise Franka setkat Laura Lotyová a Tracy. Nic víc.
2: Kde je?
1: Tracy ho poprosil, aby byl taky v oddělení ochutnávačů, řekl Juzinka. Viděl jsem ho, jak vešel dovnitř, pár minut předtím, než to přišel.
2: Co ten tam dělá, podíval se Bláj.
1: Tracy chtěl, aby tam byl.
2: A ví Tracy, že když celá ta věc krachne, že se budou oba muset vrátit do Bellevue?
1: Ne, řekl Juzinka. A to mi dělá největší starost. Neřekl jsem mu to. Myslel jsem, že to tak bude lepší, ale stejně mě to mrzí. V 8:30 se znovu ozvala vysílačka a opět byl všude klid. Náčelník zavolal svému tajemníkovi.
2: Dvakrát mi už hlásili, že se nikde nic neděje, řekl. Ověřte to a hlašte mi všechno, co se stalo, ať je to cokoliv, volejte hned zpátky.
1: Tajemník zavolal. Ze všech revírů hlásí naprostý klid, řekl.
2: Opravdu?
1: Ano, šéfe.
2: Stalo se tohle už někdy, žasnul náčelník, aby se v celém New Yorku za celou hodinu nic neudálo?
1: Pokud vím, tak ne, šéfe, řekl tajemník. Juzinka, obrátil se Bláj ke svému podřízenému.
2: Něco se děje. Za celou hodinu se v celém New Yorku nic nestalo. Žádné výtržnosti, žádní opilci se neporvali, žádné rodinné rozbroje, dokonce ani jediná mizerná krádež. Prostě nic.

0: Tracy byl zas u své staré práce. Zvedl žoch s kávou, hodil si ho na záda, ušel s ním 50 metrů a spustil ho na zem. Nebylo to lehké. Vzal další žoch a opět ho přenesl od zadního konce skladiště ke stěně poblíž vchodu do oddělení ochutnávačů a pak zase další. Pokaždé, když pokládal žoch, zachtělo se mu zajít dovnitř a popít trochu kávy s Peberdym, Rinkertem, Šivelim a Pinkicerem, protože je slyšel, jak si povídají, i když nerozuměl o čem. Ale věděl, že by nemělo smysl tam chodit, dokud zas nebude dělat svou práci s lehkostí a dokud ho nezačne bavit. Po každé cestě pocitoval velkou únavu. Žoky byly neuvěřitelně těžké. Několikrát se mu už téměř podlomila kolena. Nerozuměl tomu, před pouhými 6 lety dělal tutéž práci tak lehce. Špatně se mu dýchalo a vždycky, když si naložil žok a kráčel s ním, cítil, jak mu buší srdce. Nakonec si stoupil k zadnímu oknu, aby si odpočinul, promyslel to a aby se porozhlédl po dvorku. Nic se tam nezměnilo. Asfalt, staré cihly a kamení, kusy z černalého dřeva, popelnice, různé harampádi a smetí. Houževnatý starý strom, špinavá tráva, nízky schátralý cihlový průjezd v domě naproti. 2 vypadlé cihly ležely opodál. Musel dlouho odpočívat a dlouho se díval na ten žalostný obrázek. Kdysi to bývalo všechno nové, nadějné, zářivé a čisté, ale teď už jenom smutné. Když po páté cestě vyhlédl z okna, začínal v tom pohledu vidět jistou krásu. A tehdy taky poprvé zvedl žok s kávou bez heknutí. Šlo mu to líp. A jak pokládal žok na zem, zaslechl, jak se Pingicer a ostatní smějou. Při dalším pohledu z okna viděl Tracy, že ten strom je krásný. Každý další žok, který Tracy zvedl a přenesl ke stěně oddělení ochutnávačů, byl lehčí a lehčí. Zvednutí a přenesení 9. žoku už byla úplná hračka. Blížila se 9. hodina. Do 12 zbývala ještě spousta práce, ale Tracy zašel do oddělení ochutnávačů. Muži seděli okolo kulatého stolu. Každý z nich měl před sebou stříbrnou konvici. Pingicer měl konvici s překapávačem. Aha, řekl. Zrovna včas. Tady je káva. Moje nápad, vídeňská káva. Už dávno, dávno. Nalil Tracy mu šálek a podal mu ho. Tracy vzal šálek a ochutnal. Vychutnával zvolna a pečlivě, pak ochutnal ještě jednou. Je dobrá, řekl konečně. Moje nápad, řekl Pingicer, vídeňská káva. Tracy přecházel po místnosti a jako před 6 lety poslouchal ostatní, jak si povídají. Když dopil, podal šálek Šivelimu a ten ho naplnil zase ze své konvice. I Šiveliho káva byla dobrá. Musím už jít, řekl Tracy. Mám ještě spoustu práce. Já, aha, řekl Pingicer. Elán mladosti, iluze mladosti. Dávno ve Vídni Pingicer měl stejný elán, stejný iluze. Prýma doba, prýma elán, prýma iluze. Aha. Teď Pingicer 72 roky nemá žádnou radost od práce. Žádný prýma iluze. Za chvíli se vrátím, rozloučil se Tracy. Šel rovnou k oknu, aby se ještě jednou podíval na dvorek. Bylo toho moc, co musel pochopit. A třeba, že chtěl, aby to docházelo co nejpomaleji, Zároveň tomu toužil přijít na kloub nejpozději do hodiny či do dvou. Čas ho vždycky fascinoval. Nerozuměl tomu. A přece věděl, že všechno, na čem opravdu záleží, ať je to myšlenka nebo pravda, přijde na člověka naráz. Chce-li, může třeba na věky čekat a zůstat jen při tom. Ale taky se může začít pohybovat v čase. A s časem může pomoct té myšlence na svět. A pak náhle, protože vkročil do času a kráčel s časem, protože pomáhal zrodu té myšlenky, ono to přijde. Přijde to celé. Přijde to čisté a přijde to naraz. Moc toho musel Tracy pochopit a hodně udělat. Ale aby vůbec někdy mohl udělat, co je třeba, musel začít u své práce. Aby kdy mohl udělat všechno, co udělat má, a není toho málo, musel Tracy začít s jednoduchou prací, se zvedáním a přenášením žoků s kávou. Chvíli stál a usmíval se nad tím žalostným obrázkem, který byl zároveň i krásný. Nad tou spoustou práce, kterou má ještě vykonat. Zabíhal do všech podrobností a zároveň se je snažil neuspěchat. Oči mu bloudily přes dvorek k nízkému průjezdu v protějším domě. Přenesl dalších pár žoků, než opět vyhlédl ven, ale tentokrát jen letmo, protože práce ho už těšila a šla mu od ruky. Avšak i při tom letmém pohledu mu připadlo, že cosi spatřil. Nesl další žok a přemýšlel, co to bylo. A jestli to opravdu viděl, nebo se mu to jen zdálo, nebo ta chvíle nabízela spoustu možností. Rozhodl se, že přenese alespoň dalších 6 žoků, než se zas na chvíli zastaví. Pak půjde k zadním dvířkám, otevře je, vyjde na schody a podívá se kolem. Když stál na schodech a rozhlížel se, měl najednou dojem, že to opět zahlédl. A pocítil obrovskou radost. Přišlo to, ať už to bylo cokoliv. Někde to tu bylo. O tom není pochyb. Vrátil se ke své práci. Přenesl další 3 žoky a zašel do oddělení ochutnávačů, protože si chtěl popovídat. Jak to jde po těch 6 letech, zeptal se ho Ringert. Začíná to jít moc dobře, řekl Tracy. A jak vy, pane Ringerte? Ujde to, chlapče, řekl Ringert. Aha, zvolal Pingitzel. To ujde to, ono znamenalo 2 věci, správně? 1, nohama chodit. 2, že si nic nestěžovat. Ano? Co vy myslíte? Nevím, řekl Ringert. Což o to, nohy mi pořád ještě chodí. Ale už to není co dřív. A stěžovat si taky umím. I když ne tak, jako kdysi. To jsem si dokázal stěžovat na všechno možné. A byla to kolikrát zábava. Teď si můžu stěžovat jen na to jedno. A vlastně se mi ani nechce. Co je to, to jedno? Zeptal se Pingitzer. Ringertův konec. Aha. Jak káva od pana Ringerta chutná? Dobrá je, řekl Tracy. Prosím, obrátil se Pingitzer na Ringerta a podával mu přes stůl prázdný šálek. Ringert naplnil šálek po okraji, doktor Pingitzer se napil a řekl, moc, moc dobrá. Tracy přenesl další 3 žoky, pak se postavil zády k oknu a poslouchal. Stál tak dlouho, snad 3 minuty. Na dvorku bylo ticho. Když už si nebyl jist, zda něco neslyšel, rozhodl se, že si není jist a vrátil se k práci. Pokaždé, než zvedl další žok, zastavil se a chvíli napínal uši. Když přenesl ještě 6 žoků a ještě 6krát napínal uši, posadil se na jeden žok. Ne však, aby si odpočinul, ale z vděčnosti. Z vděčnosti, že je poblíž věcí, že je poblíž vnitřku věcí, že se může usmát na to, co je snad už tak blízko. A když už si byl konečně jist, že zaslechl to slovo, nijak ho to nepřekvapilo. Nevyskočil, neotočil se, jen tiše opětoval to slovo. A za chvíli je uslyšel ještě jednou. Tentokrát se zvolna zvedl, hodil si žok na záda a vykročil. Když schodil žok na zem, otočil se a uviděl tygra. I na tu dálku vypadal žalostně a zuboženě. Byl vyhladovělý, nemocný, zesláblý a poraněný. Tlejsi se vrátil k hromadě a aniž se na tygra pořádně podíval, zvedl další žok a vydal se s ním na obvyklou pouť. Při třetí cestě si tygr vylezl nahoru, na hromadu žoků, rozplácl se tam, odpočíval a díval se. Povídali si spolu. A přestože teď nepoužívali ani slov, ani zvuků, rozuměli si. Myšlenka hbitá jak blesk konečně přišla. Bylo 1:15, když Tracy přenesl poslední žok. Ochutnávači kávy už odešli na oběd. Tygr přistoupil k Tracymu a oba pak sešli po schodech k východu z budovy. U venkovních dveří se ale tygr ulekl a couvnul zpátky. Tracy chvíli mlčky postál a nakonec vyšel ven sám. Postavil se na silnici a dveře za ním se zavřely. V místnosti v prvním patře protější budovy vyhlíželi kapitán Juzinga a náčelník Bláje. Všechno šlo podle plánu. Viděli Tracyho, jak stojí před vchodem podniku Otto Seifenka. Kolik je hodin? Zeptal se náčelník Bláje. 12:30, odpověděl Juzinga.
1: Myslíte, že se to stane?
2: Něco se už k sakru stalo, řekl náčelník. Vždyť jste slyšel každou půl hodinu hlášení.
0: Ano,
2: už 4 hodiny, je všude klid.
0: Ano.
1: Myslíte, že se to stane?
2: To je mi úplně jedno, řekl náčelník. Ale podívejte se na něj.
1: Ten člověk není blázen. Je blázen. Cvok je to, řekl náhle Juzinga. Celá tahle ta věc je bláznoství. Nedošlo mi to, nepochopil jsem to. Vidíte tamhle tu tabuli? Otto Seifenk. Otto Seifenk je už 3 roky mrtvý. Ten dům, to jsou sklady, žádná káva import. Teď je teď. Těch 6 let je pryč. Je blázen, jak se patří, ale ne takový jako já. Já cvok uvěřil, že kdokoliv z nás by dokázal udělat něco s věcí, která už od nepaměti láme lidem srdce. S tím se nedá dělat nic, naprosto nic. Je mi to líto. Je to blázen, neví o tom, ale bude se muset vrátit do Bellevue a ta holka s ním. Nic se nestane, šéfe. Mrzí mě to. Dám výpověď z celého srdce, jsem věřil, že to dokáže a bylo to šílenství věřit právě tomu. Nic se nestane. A co to všecko, co už se stalo, zeptal se náčelník Bláje. Náhoda, řekl Juzinga. A kromě toho stalo se to i dřív. Shodou okolností jsem se onehdy díval do starých výkazů.
0: V prosinci 1882 nebyl za celých 7 hodin ohlášen jediný případ. V březnu 1896 to bylo 11 hodin, v červenci 1901 5 a v srpnu 1908 9. Takže nic nového pod sluncem.
2: Budiš, řekl náčelník. Ale jak víte, že se v té době přece jen něco nestalo? Něco, co zůstalo utajené a nepřišlo se na to. Vy si myslíte, že se přece jen může něco stát? Zeptal se Juzinga. Říkám, že něco se už stalo, řekl Bly. A říkám vám, neposílejte je zpátky do Bellevue. Slíbil jsem to doktoru Skeeterovi, řekl Juzinga. Za pár minut je tam oba pošlu a dávám výpověď. Nemusíte dávat výpověď, řekl Bly. Nějak se z toho přece vykroutíme, ne? Nebude to ani poprvé, ani naposled. Nepřišel jste o místo, žádné následky to pro vás mít nebude. Tak to krachne, co je komu potom?
1: Mně je potom, řekl Juzinga.
0: Náhle spatřili, jak Laura Lotyová přichází po Vornově ulici. Viděli, jak se Laura a Tracy pozdravili, viděli, jak se usmáli, viděli, jak se jejich rty při řeči pohybují, viděli, jak Laura vyšla po třech schodech vzhůru k Tracymu, viděli, jak ji oběma rukama objal, viděli, jak se k němu přitiskla. Viděli Peberdyho, Ringerta, Shiveliho a Pingitzera, jak se také dívají. Viděli, jak Tracy vzal Lauru za ruku, ale dřív než vyšli, obrátil se Tracy ke dveřím a otevřel je. Stačilo je jen zlehka pootevřít. Viděli, jak ze dveří vyšel Tracyho tygr a postavil se k nohám Lauře Lotyhové. Byl to černý panter s poraněnou pravou přední tlapou. Až na tu poraněnou tlapu to byl nejkrásnější černý panter, jakého kdo kdy spatřil. Viděli, jak Tracy, Laura Lotyová a Tracyho tygr odcházejí společně po Vornově ulici. Viděli je, jak vcházejí do krámku, ve kterém byly po stěnách rozvěšeny obrazy zvířat. Za chvíli spatřili, jak Tracy a Laura zas vyšli z krámku a odcházejí kam si směrem k dokům na konci Vornovy ulice. A viděli, že tygr už s nimi není. Bly a Juzinga se běhli dolů, vyběhli z domu na ulici, přeběhli ulici a vběhli do krámu. Splicer a Sliu už tam stáli a čekali na ně. Který z vás je Sliu? Zeptal se Bly. To jsem já, pane, odpověděl jeden z mužů. Pořádku, řekl Bly. Teď mi přesně vyličte, co jste viděl. Viděl jsem mladého muže a mladou ženu, kteří sem přišli, prohlédli si všechny obrazy, co visí po stěnách a zase odešli, řekl Sliu. Nic jiného? Zeptal se Bly. Ne. Vy jste Splicer, obrátil se Bly na druhého muže. Řekněte mi přesně, co jste viděl vy. To samé, pane. Nic jiného? Ne. Vraťte se na stanici, prosím, nakázal jim Bly. Oba policisté vyšli z krámu. Tak co? Podíval se Bly na Juzingu. Co vy na to?
3: Nevím, odpověděl Juzinga. Vy jste přece toho tygra viděl, nebo ne?
2: Viděl jsem ho, řekl Bly.
0: Neříkáte to jenom tak, že ne? Zeptal se Juzinga. Viděl jste, jak otevřel dveře, viděl jste, jak vyšel tygr a postavil se vedle ní. No viděl jste to přece.
2: Ano, viděl jsem to,
0: všecko. Splicer a Sliu Tigra neviděli, řekl Jusinga. Ne, neviděli, řekl Bly. A Tigr zmizel. Ano, zmizel. Co se s ním mohlo stát, ptal se Jusinga. Nevím, řekl náčelník. Jestli proti tomu nic nemáte, šéfe, řekl Jusinga, vzal by si na zbytek dne volno.
2: Vaše práce je skončena, řekl náčelník Bly. Kam chcete jít? Na fotbal?
0: Ne, řekl Jusinga. Už bych chtěl být doma. Nemůžu se dočkat, až zase uvidím ženu a děti.
2: Dobrá, řekl náčelník. Tak už jděte.
0: Jusinga si ještě prohlédl všechny obrazy v místnosti, pak vyšel z krámu a zamířil k domovu. Potom si prohlédl všechny obrazy i Bly. Musel se ještě vrátit a naposled se podívat na reprodukci ukazující spícího Araba na poušti, nad nímž důstojně bdí mohutný lev. Pak také opustil krámek a namířil si to domů. A tak se končí příběh o Thomasu Tracym, Lauře Lotyové a Tigrovi, jenž je láska.

kdokoliv. Probouzel se, vždy leže na pravém boku, a upřel pohled skrze okno na kus oblohy. Podle její světlosti odhadoval dosti přesně hodinu. Bývala to doba mezi 7 a 8. Tentokrát se probudil v leže na zádech a nač hleděl, byl strop. Z věže bylo 9. Jindy měl knoflíky noční košile zapnuté až ke krku, teď ten nejvyšší zůstal mimo dírku. Při svém probuzení shledával nohy v mírném pokrčení. Teď ležely napjaty. Pohnul se. Kotníky na sebe narazily a krátce zapolely. Tyto změny byly nepatrné, ale v trvalém, nepohnutém sledu něco znamenaly. Co si se v těle děje? Ano, v mém. Řeklo by se, co člověk vlastní, to by měl znát. Co vím o svém těle? Kdo mi o něm dává zprávu? Ovšem, smysly. Zrak, ten nás spravuje o čemkoliv. Jak hleděl do stropu, všiml si šedivé šmouhy. Pavučina je nepravděpodobná. Což jestli to, co vidím, popravdě není. Třeba ten blud způsobuje nenadálý kas v oku. Jak bezmocná je tato čiva. I zdravá, sice vidí to a ono, ale co vidí v těle? Co v sobě? Zakašlal, sáhl po kapesníku. Marně. V takové chvíli jej nikdy nepotřeboval. Něco se děje v dýchacích cestách, kam zrak nedohlédne. Co sluch? Nadechl se a z úst se mu ozval sýpot. Neklidně se pohnul a břicho se ozvalo. Sice sotva slyšitelně, ale nepochybně. Z těch zvuků táhla ledová cizota. I vtlačil hlavu do polštáře a doticha se ozval tep srdce. Tepe ve mně od doby, kdy jsem dlel v matčině lůně a tepe pořád bez jediné chvíle oddechu z vlastní vůle, až opovážlivě lhostejné k tomu, kdo jej v sobě nosí. Převrátil se na bok a pocítil v něm lehké bodnutí. A hmat. Také jeden ze smyslů. Ale o tom, co se děje v těle, vypovídá jediným nic neříkajícím rutinním způsobem. Bolestí. A nosím v sobě orgány, o nichž ani nevím, kde leží, jako jsou játra, slezina i žlázy s vnitřní sekrecí. Objekty s mrazivě umělými, nepamatovatelnými jmény. Přejel si spocené čelo. Pod ním mám mozek. Vím, že tam je, vždyť jim myslím. Ale jakou mám naději dozvědět se něco od něčeho, co jediné mi může odpovědět? Jenže se od něho dozvídám jen, nic o sobě nevím. Jak je to tělo cizí, nezdílné, do sebe vtažené. Jaké síly v něm pracují a jaké se jen tajně plíží, nebo už neplíží, pohasly, zmrtvěly. Jak chtít od smyslů nějaké svědectví, když na ně jako na všechno padne únava? Nedovím se, zda ještě žijí. Jestli se přece ozvou, může to být stav, jako když zesnulému pořád ještě rostou vousy. Snad jenom mozek či co z něho zbylo se ptá a marně čeká, že si odpoví. Jestli ještě jsem, chci nebýt. Najednou se přece jen mozek pohnul a trhnul celým tělem. U dveří zazvonilo. Tělo se vztyčilo, hnalo se ke dveřím, ruce trhly dvířky poštovní schránky a oči četly úřední oznámení. Jelikož zůstáváte přes opětovné výzvy, našemu úřadu dlužen částku 1073 KČ za úklid před domem od roku 2003, pověřili jsme jejím vymáháním advokátní kancelář Tak Fogeltanz. Klesl na pelest. Mám dluh! V hlavě mu dunělo. Dluh je budoucnost! Budoucnost je povel, žij!
Tělo se roztřáslo, krev se jim hnala odpad do hlavy, v níž vyzvánělo: dluh, můj bože, mám dluh. Otevřel okno a rozpřáhl ruce, jako by chtěl k sobě strhnout všechno bytí. Veliký Descartes, hlásal jsi, myslím, tedy jsem. Zmlkni, vím víc. Dlužím, tedy jsem. A budu. Čtvrtý prst. Julius byl přesvědčen, že nejlepší řešení čehokoliv je odklad. Ačkoliv už dozrál v muže, odkládal stále volbu zaměstnání. Ta, která zkusil, mu nabízela živobytí, on však chtěl víc. Poslání. Jednou byl pozván do společnosti. Hrála se společenská hra a přitom se pouštělo rádio. Tu řekl: právě dozněla humoreska. Jestli byla od smetany, si nebyl jist, a hlasatelka také ne, takže řekla: to byla humoreska. To, že ji Julius přesně určil, udělalo na společnost dojem. Hostitelka zvolala: Juliusi, máš skvělý hudební talent. Pomyslel si: odklad se vyplatil. Poslání mi určil osud. Měl po dědovi klavír, nikdy na ně nesáhl. Naučím sám sebe hrát. Učit se noty zatím odložme. Oddám se prstům, ať mě vedou. Bude jen třeba hlídat, aby to ladilo. Prsty běhaly tak, že si řekl: dosáhl jsem úrovně zralé pro veřejné vystoupení. Tu se však cosi začalo dít se čtvrtým prstem pravé ruky. Jak si dřevěněl. Tento prst má s dalšími čtyřmi klapky rozperlit. Bez čtvrtého nelze. Veřejné vystoupení odložíme. A tu osud opět zasáhl. Ale do jiného odkladu, do otázky ženství. No, že by si Julius žen nevšímal, ale silnější dojem na sobě nepozoroval. Až jednou. Spatřil slečnu o dvou copech. Příštího dne ho cosi táhlo do biografu. Bylo vyprodáno, jen jedno křeslo jakoby na něho čekalo. Vedle seděla slečna s copy. Byla tma. Tu pocítil, jak se její levá ruka svezla na jeho pravou. Čtvrtý prst Juliův ožil a ze zdola zašimral o slečninu dlaň. To byl výstřel před startem. Běh času zesílil v trysk a dospěl k zásnubám. Vyvrcholili tak, jak kázal zásnubní ceremoniál. Slečna navlékla Juliusovi prsten na levý čtvrtý prst, zvaný prsteník, totéž Julius slečně. Jak bylo rovněž pravidlem, po zásnubním dni došlo k zásnubní noci. Sotva začala, vykřikla slečna: kde máš zásnubní prsten? Má drahá, přemístil jsem ho z levé ruky na pravý prsteník, abych jej okrášlil, neboť ten mě přivedl k tobě. Vyskočila z lože. Prstenem na pravé ruce si hanebným činem zrušil platnost zásnub. A zmizela. Jeho lítost dlouho netrvala. Přehlušil ji vpád sousední velmoci. Pochodující vojsko zvedalo ukazovák a prostředník ve tvaru písmene V, což znamenalo vítězství, to naše. Julius se octnul v zástupu vlastenců a promluvil: zbraně palnou nemám, ale je to jiná, mocná, výsměch. Zvedněte pravou ruku. Vytrčte dva prsty do V tak, jako je vstyčuje náš násilník. Nyní sklopte ruku kolmo dolů. Takto se dva prsty změní ve dvě nohy. Mezi ně vstrčte špici palce téže ruky. Snímek tohoto prstového seskupení uveřejnili kolaborující novináři s nadpisem: neslýchaná urážka našich vzácných sousedů,
a národ vybuchl v hromový smích. Sousedi, odjakživa otupělí, se hádali, co je na tom k smíchu, až nastal mezi nimi rozkol a raději odtáhli. Julius byl prohlášen národním hrdinou. Řekl si, chtěl jsem vystoupit s klavírem na veřejnost a už na něj jsem, bez klavíru. To by mi mohlo stačit. A procvičoval čtvrtý prst pro případ, že bude zase šimrat něčí dlaně.

Blízkost Česko-Lucemburská. Režim trouchnivěl, až se rozpadl a z jeho drti vzešla svoboda. Muž jménem Alfred Neklan nevycházel z údivu. Ačkoliv ke svobodě nijak nepřispěl, byla teď jeho a široce mu otvírala náruč, do níž se hrnuly luzné přísliby. Jeho dílnička vzrostla na továrničku. Jestli se z ní nerozletí do světa dosavadní svítidla od baterek po červené lampy před tančírnami, pak určitě jeho vynález, nad nímž on sám žasla. Byla to portmonka se zařízením proti kapsářům, reagující na otisky palce. Dotkl-li se jí kdokoliv kromě majitele, vyšlehlo z ní fialové záření, pronikající kalhotami, a rozeřvala se siréna. Vzorek tohoto divu kriminální techniky už letěl do Lucemburku k vzdálenému příbuznému. Byl to emigrant, kdysi Jan Krdel, neškodný konkurent, dnes Jonathan Grt, kapitalistický magnát. Takřka v zápětí přišla odpověď. Čekám, že tvůj Digitolux bude dobývat trh za trhem od Lucemburku přes Habeš do Ghany. Krade se všude. Neklan tonul v blaženosti, k níž se však přidalo dojetí nad dalekým krajanem. I odeslal dopis: drahý Jone, otevřel si mi svět, já ti chci otevřít zemi, do níž si vpustil kořeny. Jsi naší pýchou, ty budiš pyšný na naši společnou vlast. Čekám tě. Proslýchalo se, že jeho rodina je doma na velkovévodském dvoře, že si říká hrabě, manželka madam a dcera komtesa. Přijeli. Všichni tři. A s nimi dva muži z nejasného důvodu, patrně gorily. Neklan je přivedl, či spíše vtlačil do své skromné vilky, nahonem předělané na noclehárnu, a pronesl vítací řeč. Mám touhu vrátit vás domů. Ne-li vaše těla, ta už asi zůstanou v Lucemburku, tedy vaše duše, srdce a jazyk. Vzhůru ke kořenům, k chaloupkám, kde babky kolébaly vaše předky, drhly peří, krmily husy, a to všechno za zpěvu s dudami. Jonathan nadšeně hekal. Matka Grdová měla rty sevřené, dosotva viditelné čárky, takže se od ní nečekalo, že něco řekne, a když, tak určitě ne česky. Dcera Charlotte zaujala výtvarný postoj jako ve státním velkovévodském znaku. Neklan na sebe navázal. Ještě dnes vykročíme do luk, kde usedneme kolem ohníčku, tak jako někdejší pasáčkové krav. Byl milý podvečer. Jako na zavolenou vyšel předčasně měsíc. Stanuli na paloučku, na něm hřišťátko s kupkou chrastí. Udělejte si pohodlí, řekl Neklan a nabízel posezení na pařezu, na kameni, do mechu. Pak sáhl do pytle a pověsil na krk věnec. Co budeme opékat? Nuže tyto masité bambule zvané buřty. Vyndal z kapsy nožík. Buřt bývá nařezáván tahem z hora dolů. Má zkušenost dává přednost píchnout ho z boku a jet ostrým vzhůru, takto se buřt malebně rozšklebí. Pak do něho vjedete takto zašpičatělým proutkem. To, co bude následovat, je akt mysticky opředený. Zápal. Dělával se třením křemene. Ten však zde geologicky chybí, i spokojme se sirkou. Klekl, chrastí se vzňalo a buřty na klacku šly plamenům vstříc. Sotva olízli Grdův, už ho tahal zpět. Zakousl se do něho a jásal lucemburštinou. Herrlich, enchanté! Pánové opékali se služební věcností. Vítr hnal kouř rovnou na dceru Charlotu. Lapala po dechu a vykřikla, připadám si jako mezi lidojedy. Kterou pak vnitřnost mám napíchnout? Čí asi?
zašvihala prutem, jako kdyby práskala do plamenu bičem. Už slyším, jak mi bude skřípat popel mezi zubama. Prásk. Burst spadl do ohně. Neklan se ho pokusil zachránit, ale bylo pozdě. Burst se svíjel, škvařil, až schořel. A tu povstala matka Grdová. Rty se jí rozevřely a z nich se rozezvučila čeština blízká češtině Františka Palackého. Když spalujeme tělo kdoví kterého nebohého tvora, jak nevzpomenout středověkých mnichů, kteří se zvířecí lačností hledali na nahém těle dívek pekelná znamení, za která je čeká hranice. Ale zároveň, jak nevzpomenout mnichů zoufale hasících své kláštery zapálené s divočelými husity. Zaražené ticho. Tu se ozval jeden z mužů nejasného poslání, ale zřejmě inteligent. Na druhé straně byl tu oheň antických bohů, vtisknutý do rukou mladých Řeků, aby se s ním rozběhli do světa. Vzhůru do Olympie k hrdinému měření sil. Grt do něho drcl. A vyhrál někdo z našich Lucemburků? Inteligent pokrčila rameny. Snad trochu s koňmi. Šeřilo se, ale nestmívalo. Měsíc na nebi stoupal. Neklan řekl, každý oheň hasne. Pomožme dohasit poslední jiskry. Návrat byl dosti zamlklý. Když se ráno Neklan probudil, hosté už stáli hotovi k odjezdu. Tu jej oslovil onen inteligent. Mé jméno je Aleš Bouchal. Hrabě je v češtině nejistý i pověřil mě. Došlo k případu. Jeden kupec Digitluxu odmítl vtlačit do něho otisk palce. Křičel, nejsem přece vrah. Když na portmonku sáhl, siréna ho ohlušila a fialové záření mu propálilo kalhoty. Reakce tisku byla tak spovykaná, že jsme museli váš vynález zatím odsunout do pozadí. Krajané odjeli a už se neozvali. Jen se proslechlo, že se Šarlota provdala za Bouchala, ten se psal knihu o slavném králi Janu Lucemburském, otci císaře Karla IV., o kterém tam nikdo neměl ponětí, čímž Bouchal došel slávy a bude to prý příští velkové voda lucemburský.

Anglo-česká výměna názorů. Došel mi dopis z Anglie. Kdo si mě chce navštívit? Čeština slušně zachovala i hádal jsem, to bude emigrant. Už vidím, jak se bude skrytě přesvědčovat, že volil dobře, když zůstal v cizině. Celkem jsem se strefil. Posadil jsem ho v pokoji s ikonami, Rubensem, Roudnickou Madonou, samozřejmě s kopiemi. Nic s ním nehnulo. Aha, bydlí asi v jednom z domků, všechny na jedno brdo, v zimě mrzne, protože krp nestačí. Jsem John Servít, novinář. Jde mi jenom o zblížení Čechů s Angličany. Odhaduji, že jste z jedné třetiny Čech a ze tří Angličan. Přijal to zřejmě polichocen. Předpokládám, že jste byl v Anglii. Jen týden, déle jsem nesměl. U to intenzivnější budou vaše dojmy. Uveďte prosím nejdřív kladné. První noc v lázeňském hotelu. Ve 4 ráno vtrhla bez klepání žena v hotelovém stejnokroji. Otevřela okno, podala čaj a běžný zákusek. Byl jsem rozhořčen. Od té doby se bez budíku probouzím v 6, uvařím si čaj Earl Grey a potvrzuji lázeňskou zkušenost, že následný spánek přináší luzné sny. Novinář pečlivě zapisoval. Můj anglický přítel mě uvedl do klubu. Prošli jsme kuchyní, kde ukázal na část jehněte. Kuchař hodil na pánev hroudu másla, ta se vzňala a v jeho žáru byl biftek za 3 vteřiny hotov. V klubu jsem užasl, jak přítel, na rozdíl ode mne, biftek hladce rozžvíkal. Prosím, pokračujte. To by bylo všechno. Povytáhl obočí. Tedy dojmy záporné. Jste národ nemuzikální. Německých géniů bych jedním dechem vzpomněl 20. Kolik z Angličanů? Handla nechte být, toho jste si vypůjčili od Němců. Té úrovně byl tu jen jeden, Purcell. Kdo, prosím? Zřejmě slyšíte toto jméno poprvé. Píše se Purcell. Byl by tu však Angličan, který se hudby jen dotkl. Sir Arthur Conan Doyle. Jenže s jakou plitkostí píše o Sherlocku Holmesovi. Sice mu vrazil do rukou housle, ale jen pro apartnost. Stačila leda na to, že fosforem natřená psí huba světélkuje. Ale už ne, co se v Holmesovi děje, když kalafunuje smyčec, když se mu rozklepe brada nad houslemi, když mu smyčec rozpíchává srdce. Talent nijak okázalý. Už jen naladit housle znamená pro něho mobilizovat všechny síly tělesné i duchovní. Případ nemuzikálním Doylem ignorovaný. Novinář John nehnul brvou. Pokračuji. Infikovali jste nám češtinu ledovými pojmy beze stopy malebnosti, bez metafor, bez zdrobnělin, jimiž kvete čeština. Vyloučili jste nám internátek, auditínka, webáček a dále příliš ochotně jste se vzdali kolonii. Těm ubožákům jste předali danajský dar, svobodu. Teď se svobodně rvou a mají svobodný hlad. To by stačilo. Jsem připraven uvést chvályhodnosti. My žvaníme, vy anglicky mlčíte. Budiš. Mlčení je požehnané, když splodí myšlenku. Velmi bych vám přál, aby mlčícím spadlo na nos jablko, které velkému Newtonovi otevřelo mozek ohromným objevem. A ještě doušek, vám jako 3/4 Angličanovi bude doufám lichotit. Nediferencujete vy a ty. Mohu anglicky říkat, aniž tě urazím, goodbye, John. Teď však čekám, jene, zdrobněle jeníčku, co se ti nelíbí na nás. Sám jste to řekl. My mlčíme, vy brebentíte.
Sedí děda v tramvaji a řekne cizí bábě vedle, proč se ta elektrika tak hází? Nebo, kde jste to koupila? Kolik to stálo? Nebo, to počasí blázní, oubléknu si kožich a potím se. Oubléknu svrchník a mrznu. Našinec by to bral jako douternost. A to je vše? Ještě drobnost. Chápu, že berete angličtinu jako nutnost. Co je nutné, to je proutivné. A tu nás udivilo, že jeden pojem jste přijali s neobyčejnou ochotou. WC. Ten bohužel neznamená obdiv k Winstonu Churchillovi, ale k čemu si jdou celá jinému. Prosím, nepodceňovat WC. Má význam internacionální. Jestli jste domluvil, ptám se, co shledáváte u nás jako nejlepší. Hradčany. Je to splácenina všech slouhů. Od románského po dnešní, ale vy jste spokojeni. Ta skromnost je jímavá. Končím. Něco jsme poplivali, něco pohladili. V tom spočívá rovnováha. A ta je lepší než křečovité přátelství.

0: První navigátor volá kapitána.
1: Slyším.
0: Mohl byste, pane kapitáne, přijít do navigačního centra?
1: Jistě smyslím. Něco zásadního.
0: Skoro tomu nemůžu uvěřit, pane.
1: Konečně!

0: Radary zachytily planetu Taolan. Tady na inferentním počítači jsou, pane kapitáne, dostupné všechny parametry. Tentokrát určitě nejde o omyl. Na této obrazovce jsem simuloval povrch planety v měřítku 1:320 GSq.
1: Skvělé zmysly! Tušil jsem, že dochované záznamy o téhle planetě musí být pravdivé.
0: Když ale vezmete v úvahu, že byly v databance uloženy 200 staletí...
1: A co?
0: Musím se vám, pane kapitáne, přiznat, dost jsem pochyboval, že bychom Taolan skutečně objevili.
1: Znovu objevili smysly. Nebudeme první, kdo na něm přistanou.
0: Pokud se mezi tím nestal neobyvatelný. Teprve až pronikneme do plynného obalu, zjistíme, jestli například vysoká radiace nebo teplota nám nezabrání přistát.
1: Vaši skepsi chápu, ale nebudeme dělat předčasné závěry. Svolejte posádku na první palubu.
0: Rozkaz, pane kapitáne.
1: Naším úkolem tedy bude, přátelé, až se třetí kontrolou potvrdí dosavadní údaje, přistát na Taolanu a provést veškerá výzkumná šetření.
2: Druhá matička Země.
3: A proč ne?
1: Naposledy obletíme Taolan v souřadnicích R2, abychom se ujistili, že optimální přistávací plocha je ve čtvrtém kvadrantu tady. Vidíte? V tomto prostoru je rovná plocha nejrozsáhlejší.
3: Už po třetí budeme

0: Potom ztratili ti, co postavili Černé město pod námi. Takovou architekturu museli zvládnout vyšší inteligentní bytosti.
1: Můžu k tomu taky něco říct? Podle mě to vypadá, že tuhle planetu používala nějaká vyspělá civilizace jako přestupní stanici a z nějakého důvodu oni ztratili zájem. Víc se dozvíme, až tam přistanem.
2: Třeba nás uvítá nějaká pěkná taolanka, co se schovávala v podzemí.
1: Ty a ty tví ženský na každý planetě, kam ses dostal, Lespre.
2: Závidíš, Applegate.
1: Pořád meleš to samý.
3: Klid! Cílem přistání bude planina před městem. Všichni zaujměte svá místa. Smysy, zážeh brzdících systémů.
0: Provedu, pane kapitáne.
3: Navádíme loď na přistání.
4: Probouzím vás, oči. Ano, město, slyšíte mě, uši?
5: Nic nám neunikne.
4: A vy, nostry, připravte se nasávat všechny jejich pachy.
5: Jsme připraveni.
4: Přijdou sem, ještě netuší, co je čeká, a my je přivítáme. Dívejte se, poslouchejte, čichejte. Všechno, co objevíte, zaznamenávejte. Společně pak uvážíme a rozhodneme, zda naše čekání

0: Pane kapitáne, přistání ukončeno.
1: Děkuji prvnímu navigátorovi. A od vás ostatních teď vyžaduji obezřetnost, rozvahu a soustředěnost na úkol, který nás čeká.
2: Jasně, kapitáne. Hlásím se jako první průzkumník.
1: Dobrá. A s vámi půjde ještě Hollis.
3: Díky, pane kapitáne.
1: Ve skafandrech. To snad nemusím připomínat.
2: Bez nich by to nešlo?
1: To byl rozkaz. Musíme být opatrní. Až budete ve spojovací chodbě, zapnete si mikrofony a kamery na přilbách.
3: Ano, pane kapitáne.
1: Zlomte vás. Lespre, monitorujte jejich pohyb.
4: Přechodová komora uzavřena. Můžeme otevírat výstupní dveře.
5: Lidi, nechte těch formalit a už nás pustte ven. Co je? Dveře jsou pořád uzavřený.
6: Nezmatkuj, víš, kolik let byly zablokovaný?
5: Už se otevírají.
6: Skvělý, jdu jako první.
5: Ty zatracený, pitomče. Mohl si mě srazit.
1: Ukázněte se. Hollisi, podávejte průběžně hlášení.
6: Všechno OK?
1: Co měřící senzometry?
7: Nevykazují žádnou odchylku. Ani v radiaci, ani v teplotě.
6: Na senzory je hod spolech.
7: Vypadá to, že na kontakt s inteligentními tvory musíme zapomenout.
6: Je to tu mrtvý už hezky dlouho.
1: Zůstaňte, kde jste, než se k vám přidáme.
6: Skafandry můžete rovnou nechat v té naší vesmírný kocápce. My už je sundáváme.
8: Tomu říkám opravdický vzduch.
3: Pane bože, nejradši bych tu zůstal stát a jenom zhluboka dýchal.
9: Cítíte, jak ta tráva voní? A jak je zelená?
1: Taky sdílím, Lespre, vaše pocity. Ale neletěli jsme napříč galaxií, abychom obdivovali trávník na Taolanu. V prvé řadě musíme prozkoumat město před námi. Je to jediná dochovaná architektura na této planetě. Jste všichni ozbrojeni?
2: To město je přece mrtvý, kapitáne. Laserový zaměřovače proslídili každý centimetr čtvereční.
1: Souhlasím. Na pětistopém displeji jsme všichni viděli trojrozměrnou mapu.
2: No, a nepromítla se na ně ani moucha, natož něco většího. Není se čeho bát.
8: Někdo ho ale postavit musel.
3: Ale kam zmizel? A proč?
2: Už na lodi jsem vám nabídnul vysvětlení. Máte snad lepší?
8: To město obehnané vysokou černou zdí připomíná středověké hradby. Vzpomínáte, jak nám v hodinách historie promítali záznamy o dávných obranných systémech?
9: Řeknu vám, že i na tu dálku působí dost tísnivě.
3: A to jsme se ještě nedostali dovnitř.
1: Postupně zeď obejdeme. Někudy se tam přece vcházelo a vycházelo.
9: K mé velké lítosti nás tu žádné krásné taolanky nevítají dobrým jídlem a pitím, jak se na správné hostitele sluší.
2: Už zase, Lespre?
8: Ještě před chvílí jsem měl pocit, že ty zdi z téhle strany, odkud přicházíme, jsou naprosto kompaktní, ale vidíte? Tamhle.
2: Trhlina. No a co? Došli jsme blíž, tak jsme ji objevili.

0: Taky jsme se dívali z jiného úhlu, to je fakt.
1: Cože? Slyšíte?
2: Leda vítr.
1: Ne, to není vítr. Připomíná to zvuk, který vydávají panely v řídícím centru.
2: Máš slyšiny a vidiny.
3: Držme se raději pohromadě.
1: A zbraně v pohotovosti.
2: Já si doteďka myslel, že zrovna ty smy si máš pro strach uděláno. Taky nám tě kapitán co chvíli dával za vzor, co, kapitáne?
4: To je fakt, tvoje obliba po každý prudce stoupla.
2: A teď začneš panikařit.
0: Já taky něco zaslechl. Jako bzučení.
1: Ano, to je ono.
0: Vidíte tu trhlinu? Není tak o půl metru širší.
2: Lidi, vy jste snad všichni svokli. Blížíme se a otvor se zvětšuje. Jeden ze základních fyzikálních zákonů.
4: Už by se v ní protáhl jeden člověk.
1: Podívejte, ta okna. Tam vpravo, ta velká.
2: Neštvi mě, smysi. Domy snad mývají okna. Dokonce i naše kosmická loď má kulatý, průhledný průzory.
1: Přísahám, že jsem viděl, jak se ta okna pohnula.
0: Já se díval na ten otvor. Ve zdi. Ušli jsme sotva 50 metrů a ta brána, nebo co to je, se zase pootevřela.
4: Máš pravdu. Před chvílí by se v ní protáhnul tak jeden člověk a teď projdou vedle sebe pohodlně tři.
1: Ani s těmi okny není všechno v pořádku. Nemůžu si pomoct, ale před chvílí byla temná a teď jsou světlá. Mně se to nelíbí.
2: Kdyby to bylo jiný složení vzduchu, nebo nějaký neznámý mikroorganismy, tak řeknu, že tě infikovali. Nebo že tvoje centrální nervová soustava se ti odporoučila. Ale já jsem například v pohodě. A kapitán taky, že jo?
3: Ničeho jsem si nevšiml, to musím přiznat. Ovšem po oknech jsem se nedíval. Na druhé straně... Kromě granometrických parametrů a topografických a klimatologických rozborů o Taolanu mnoho nevíme.
2: Kapitáne, nenechte se zmagořit!
1: Teď! Teď se posunula a zase změnila barvu.
2: Hele, nech toho smysli. O co ti jde? Jestli jsi takovej posera, tak tu zůstaň, ale my jdeme dovnitř.
4: Mám-li být upřímný.
2: A Lesper si taky něčeho všimnul?
3: Nechte ho domluvit, Applegate. Tak pověste, Lespre, co se vám nezdá?
4: Sám nevím, čím to je. Nestalo se vám někdy, že když jste někam přišli, tak jste měli pocit, jako byste to místo už navštívili?
3: Francouzsky se tomu říká déjà vu. Slyšel jsem o tom fenoménu.
4: Nemáte taky ten pocit, že tohle město znáte?
2: Nesmysl!
3: To bychom si přece pamatovali, Lespre. Tolik vesmírných expedic jsme neabsolvovali, aby se nám navzájem pletli.
1: Na mou duši, pane kapitáne, s těmi okny se něco děje. Je to past!
4: Jsi přetažený, smysl.
1: Pojďme se vrátit. Přijdeme zítra, na pár hodinách už nesejde. Vezmeme sebou laserový sondy a granometry.
2: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.
3: Poslouchejte, smysl. Domnívám se, že by vám prospělo... pár hodin v regeneračním kokpitu.
2: Strach z prázdného města tě úplně rozhodí. A přitom naviguješ Prometea a přistaneš na neznámý planetě naprosto perfektně. Rozumíš si?
3: Smysl má právo na odpočinek. I pro ty důvody, které jste z části vyjmenoval, Applegate. Vraťte se na Prometea.
1: Díky, kapitáne.
3: Budeme v rádiovém spojení.
1: Samozřejmě.
2: A nezapomeň se v kabině zamknout. My pak třikrát zaklepem.
1: Opravdu se nechcete vrátit se mnou?
3: Běžte zpátky, smysly, to je rozkaz!
0: Skoro bych přísahal, že ta brána se skutečně otevírá.
2: Smys se zjančila, ty ho budeš holi si následovat.
3: Vítr teď fouká mnohem silněji. Máme ho v zádech. A tak se zřejmě opírá do uvolněných vrat.
0: Uznávám, že je to nesmysl, ale jakoby nás postrkoval.
3: Musíme brát v úvahu, že vědomí zodpovědnosti, které na nás jako na expedici leží, zjitřuje fantazii a dává prostor nereálným dohadům.
2: To jste řekl moc krásně, kapitáne.
3: Applegate, odpusťte si ty své impertinence.
5: Ještě kdybych věděl, co to je.
3: Nerozuměl jsem, Applegate?
5: No to já taky ne.
2: No! A už jsme tady.
3: Holisi, jděte první s odjištěnou zbraní.
6: nostry. Nesmíte se v ničem splést. Spolehni se, město. Prozkoumáme je. A nebudou-li to oni, pak je pustíme stejně jako posádku, která se přiletěla z planetární soustavy End. Vidím, jak se rozhlížejí. Váhavě se přibližují. Jste pozorné oči. Dívejte se dál. 5 bytostí z jiné planety. Chodí vzpřímeně na zadních končetinách. Jsou ozbrojeni, kývají rukama, otáčejí hlavou. Mají uši, oči a nozdry velmi nedokonalé. Teď jsem ucítil jejich pach. Podíš se, vane jsem jejich pyžmo strachu. A co vy uši, co jste zaslechli?
0: Mluví zmateně, okřikují se, nemohou se shodnout.
6: Jako tamti, velmi nejednotní. Často konfliktní, mnohdy agresivní.
0: Jeden se oddělil a vrací se.
6: A co ostatní?
0: Blíží se. Vítr nám pomáhá.
6: Vítr je náš spojenec. Ještě víc otevře bránu. Musíme být přece bohos.

0: Nikde nic. Můžete vstoupit.
1: Applegate, jistěte nás zezadu.
2: Rozkaz, kapitáne.
3: Teda, v takhle černém městě bych na mou duši žít nechtěl.
1: Je postaveno z černého obsidiánu. Proto působí tak pochmurně.
0: Ticho!
4: Taky to slyšíte?
2: Já nic neslyším.
1: Něco jsem zaslechl. Jako by to připomínalo interpolární vizuátor, nastavený na fázovou variaci.
3: Smith to slyšel už venku.
0: Najednou všude ticho. I ten vítr už přestal foukat.
2: Jak říká náš kapitán, máme zítřenou fantazii.
3: To mi vysvětlete, kudy do těch domů vstupovali. Až do výše oken naprosto hladké, neporušené stěny.
2: Třeba měli ta olaní křídla a rovnou vlétávali okny.
0: Čím dál víc by mě zajímalo, kdo to město postavil.
1: Doufám, že se nám podaří najít kosterní nebo jiná rezidua pozdejších inteligentních tvorech.
4: Pane kapitáne, nebyly v té objevené databázi taky podrobnější informace o životě na téhle planetě? Dost by nám pomohly.
1: Věřte, že bych neměl nejmenší důvod je utajovat. Ale nic víc než souřadnice a hvězdná mapa se nedochovalo.
0: Ta dlažba.
2: Co je s ní?
0: Jakoby se zhoupla.
2: Holi, si nechceš se náhodou taky vrátit?
0: Co to bylo? Vidíte? Brána se zavřela.
2: Až budem potřebovat, tak si ji otevřem. Třeba laserem.
4: Pode mnou se ulice taky pohnula.
2: Kapitáne, jdu první. No, pevná obsidiánová dlažba. Když unese mě a že jsem z vás nejtěžší, tak musí unést vás taky.
0: Podívejte se.
1: Co máme vidět?
0: Ten dům stojí čelně na konci ulice. Připomíná tvář, oči, nos a štěrbina jako ústa.
1: Až k němu dojdeme, tak vám zblízka určitě obličej připomínat nebude.
4: Měli bychom si pospíšit. To jejich slunce se rychle blíží k obzoru.
0: Zase ten zvuk.
2: To bude asi tím, že jsme ještě nikdy neslyšeli, jak se vítr prohání prázdným obsidiánovým městem.
1: Je bezvětří, Applegate.
0: Oči, uši a nostry, analyzujte posádku. Jedná se o biologicky živý organismus. Samostatný rod z čeleti lidí, z řádu primátů, z třídy savců. Čtyři pětiprsté kočetiny, horní se liší od spodních vratiprstem. Páteř dvounesovitě zakřivena, centrum inteligence uloženo v mozkovně.
5: Stačí. A co vy uši, k jakému závěru jste dospěli?
0: Řeč totožná se slovní zásobou, kterou používali tamti. Některé nové tvary. Tepová frekvence srdce rychlejší, dech u dvou z nich mělký, přerývaný. Bojí se tě město.
5: V pořádku. A teď vy, nostry. Chci znát, co jste o vetřelcích vypátrali vy.
0: Zápach ohně, výpar spadlého meteoritu, rozžáveného kovu. Posádka vylučuje 72% soli z povrchu kůže, pod nimi kanálky. V dechu rozlišují vodní páry, u některých hnilobný zápach zbylé organické potravy. Kožní mas soustředěn převážně na lepce. Koncentrace závislá na hustotě vlasového porostu. Dále je přítomen čpavek, kreatin, cukr, kyselina mléčná.
5: To zatím stačí. Děkuji vám všem. A teď se připravíme k druhé fázi našeho úkolu. Začneme.
6: Nemůžu se udržet na nohou!
7: Jsme v pasti, utečte!
6: A krakudy propadá
8: taky!
4: Je tu někdo?
0: Slyšíte mě?
9: Ano, Lespre.
0: Kde to jsme?
2: Já nic nevidím. Všechno je to tady v nějaký hustý fialový mlze.
4: Propadli jsme se někam do podzemí.
0: Unesli nás.
1: Obávám se, že máte pravdu, Holisi.
2: Někdo tu velí za vás, kapitáne.
0: Ta
8: Taky ležíte připoutaní k nějaké studené, hladké desce?
9: Ano, můžete hýbat rukama.
8: Jen od zápěstí. A nepatrně hlavou.
10: Já taky. Něčím nás zafixovali.
9: Máte zbraně?
2: Někdy jsem ji ztratil, když jsem padal.
8: Já to samý.
9: Spíš nás odzbrojili. Zřejmě jsme byli nějakou chvíli v bezvědomí.
4: Kapitáne, co s námi udělají?
9: To se můžeme jen dohadovat.
2: Role se obrátily. Nebudeme zkoumat my je, ale taulani nás.
8: A pak se spolehni na špičkovou techniku. Všechny přístroje shodně tvrdili, že na planetě neexistuje žádný živý tvor.
9: Netušíme, jak hluboko jsme uvězněni. Sem pravděpodobně sondy seismoradarů nepronikly.
2: Sakra. Smith zdrhnul včas.
5: Jsem město. Čekám na vás 20 000 let.
8: Taky to slyšíte?
9: Cože jste?
8: Město.
9: Jsem kapitán posádky, kterou jste zajali.
2: Co to na nás zkoušíte? Hlas z reproduktoru a vydává se za město?
5: Za nic se nevydávám. A nejsem hlas z reproduktoru. Opakuji. Jsem město. Jsem všude kolem vás a s vámi. Pozvalo jsem vás dovnitř.
2: Tomuhle říkáte pozvání? Sprostej únos to byl.
5: Vstoupili jste otevřenou branou dobrovolně. Až na jednoho. Ten se vrátil.
11: A dobře udělal.
9: Buďte sticha, Lespré. Poslal jsem ho pro senzometrický poskamp. Ten přístroj neznáte. Ale s jeho pomocí nás nejen objeví, ale i zachrání.
5: Chytré, kapitáne. Ale mohu slíbit, že i s pátým členem posádky si poradíme.
10: Co to znamená, že si poradíte?
2: Helejte, město, nebo co to vlastně jste? Nechtěl byste trochu tu fialovou mlhu pročistit? Když už nám tady vyhrožujete, aby jsme taky viděli, kdo se nás tady pokouší zastrašit.
8: Okamžitě nás propustte!
5: Moje 3 senzorické mechanoskopy vás identifikovali jako obyvatele vzdálené planety Země ze sluneční soustavy v mléčné dráze. Nesmím dopustit, aby došlo k omylu. Přiletěli jste ze Země?
9: Ano.
5: Jste lidé z planety Země?
9: Jistě jsme pozemšťané. Proč je to tak důležité?
5: Před 20 000 lety tady žila prastará, inteligentní civilizace. Navštívili ji lidé z planety Země. Byli přátelsky přivítáni.
10: Tak je to pravda. To déjà vu. Už jsme tu byli.
5: Nakazili jste taulany strašlivou nemocí. Postupně umíralo všechno živé. Poslední potomci této civilizace, než zemřeli, postavili město a nazvali ho Odplata. Lidé odletěli do jiné planetární soustavy, když tady vyhubili život a neměli komu poroučet. Čekáme na vás dlouho, ale jsme trpěliví.
9: Kdo je to? My.
5: Mí 3 nejbližší spolupracovníci. Nemusí vás zajímat.
8: To je naprosto zběsilý!
9: Proč nás chcete trestat za něco, co jsme nezavinili?
5: Přiznali jste, že jste pozemšťané.
9: To jsme, ale...
5: Jste tedy potomci těch, kteří sem zavlekli nevyléčitelné malomocenství.
9: Kde máte důkazy? Můžete si vymyslet cokoliv jako záminku k nějaké kruté odplatě.
2: Na to nemáte právo.
10: Okamžitě nás rozvažte.
5: Vaši předci už tady přistáli.
8: To tvrdíte vy?
5: Sami sebe usvědčujete ze lži. Přiletěli jste prozkoumat taulan podle dávno zapomenutých a znovu objevených záznamů o meziplanetární expedici.
9: Odposlouchávali jste nás. Všechno se dá rozumně vysvětlit. Copak 4 lidské životy vykoupí, co naši předci údajně zavinili?
5: Vaše životy naopak musí být zachovány.
9: Pak už tomu vůbec nerozumím.
2: Co teda s náma chcete dělat?
5: Vrátíte se na zemi s darem, který je tu pro vás opatrován 20 tisíc let. Vy budete tou odplatou.
1: Porozuměl jsem dobře. Přivezeme dar, který má vyhubit lidstvo?
8: Pane Bože, máme rozpoutat bakteriologickou válku?
2: To je šílenství!
5: Nemáte na vybranou.
1: Jak nás k tomu chcete přinutit?
5: Snadno. Za chvíli vám bude za celkového umrtvení vložen do spodiny lebeční čip. Od toho okamžiku už budete jednat jen podle jeho příkazu. Vaše vůle přestane existovat.
1: Chcete nás naprogramovat?
5: Ano.
8: Ne, to nemůžete udělat.
2: To nás radši zabijte.
8: Stejně zemřeme, až se nakazíme. Tak raději hned.
1: Porušíte galaktickou úmluvu. Ale to je vám asi jedno.
5: Vy lidé jste ji vůči této planetě porušili první. Náš dialog je ukončen. Všechno je připraveno k třetí fázi. Na

0: Všichni na svých místech?
1: První navigátor Hollis odpovídá za členy posádky.
0: Sdělte výstupní informace z astrometrické laboratoře.
1: Nikdo z posádky se nezdržuje na Taulanu.
0: Applegate, podejte hlášení o pohřešovaném Smithovi.
2: Všechny prostory mezigalaktické rakety jsme prohledali pomocí rezonančních skenerů. Pane, pohřešovaného Smise jsme na palubě neobjevili.
0: Beru na vědomí. Ovšem Smith při svých výjimečných astrotechnických schopnostech mohl svou skrýž odstínit tak dokonale, že ho skener neobjevil. Pak přistane na zemi spolu s námi.
2: Dovolte mi, pane kapitáne, dotaz.
0: Prosím, Applegate.
2: Mohl by Smith odchýlit Prometea z jeho dráhy a narušit poslání, kterým jsme pověřeni?
0: Všechny navigační systémy jsou zakódovány a jištěny trojnásobnou kontrolou interpolárních modulů hlavního letového počítače.
3: Dovolte, pane kapitáne, abych se také ujistil o úspěšném završení naší mise.
0: Ptejte se, Lespre.
3: Podle vašeho příkazu, pane kapitáne, jsem uložil zlatou bombu do tetradinového prostoru. Nemůže ho Smith otevřít?
0: Je to nejbezpečnější místo na lodi. Kód k odblokování znám pouze já. Smith i při svých výjimečných znalostech má nulovou šanci tuto komoru otevřít.
3: Děkuji, pane kapitáne.
0: Přetlaková kabina hermeticky uzavřena?
2: Ano, pane kapitáne.
0: Spojovací tunel zkontrolován?
3: Ano, pane kapitáne.
0: Naposledy, Hollisi, prověřte počítačový letový program XD24.
1: V naprostém pořádku, pane kapitáne.
0: Všichni si nyní oblečeme bezpečnostní skafandry a připoutáme se.
4: Ano, pane kapitáne.
0: Zapojuji mobilní komunikaci. Hollisi, proveďte zážeh hlavních trysek.
5: Provedu, pane kapitáne.

0: Start se zdařil. Holisi, přepojte navigační systémy.
1: Řídící centrum pod kontrolou hlavního letového počítače.
0: Lespre, aktivujte program hibernace.
2: Všechny čtyři kabiny jsou napojeny na interaktivní stimulátor. Smysova kabina odpojena a zablokována.
0: Správně. Nyní se všichni uložíme do svých modulů. Hibernace začne za 9 minut a 16 sekund. Oživovací proces je nastaven 59 hodin poté, co vstoupíme do naší sluneční soustavy. Dotazy?
1: Posádka srozuměna, pane kapitáne.
0: Těším se s vámi všemi na shledání. Věřím, že naši misi nic nemůže překazit.

0: hibernace ukončena, čas probuzení, vnější teplota 16 stupňů, hibernace ukončena, vnější teplota 17 stupňů, oteplování na 20 stupňů ukončeno, 17 hodin 28 minut galaktického času.
1: Hlásí se Applegate. Slyšíte mě, pane kapitáne?
2: Tady Lesper.
1: Už jsem se taky probudil. Pane kapitáne, jste vzhůru? Hibernace skončila.
3: Jsem v pořádku. Ještě se neozval Hollis.
1: Hollisi, ohlaš se.
3: Jsem vzhůru. Oblečte si skafandry. Aklimatizace musí probíhat co nejpomaleji.
2: Zástupce kapitána má dotaz.
3: Prosím, Hollisi.
2: Dovolte, abych překontroloval, zda byl zaznamenán pohyb na palubě po dobu naší hibernace.
3: Samozřejmě, Hollisi. Výsledné rezime?
2: Nic podezřelého. Smith nebyl monitorován.
1: Smith neexistuje. Bereme na vědomí.
3: Za 50 minut se sejdeme v řídícím centru.
2: Rozumíme, pane kapitáne. Stalo.
4: Panebože, všude je tma.
2: Kruci, raketa vybuchla.
4: Proč? Kapitáne, slyšíte mě?
3: Slyším. Všichni jsme byli vymrštěni do vesmíru.
2: Vypadá to tak. Akorát, že každý svíští po vlastní ose.
5: To není možný. Nejlepší raketa, jakou lidi zkonstruovali.
2: Tvrdil náš kapitán, to je fakt.
5: Tak už to netvrdím.
3: Rakety přece někdy vybuchují.
4: Jak se to mohlo stát? Měli jsme přistát na Zemi za 13 hodin.
2: Na Zemi přistaneme tak jako tak.
3: Naše rychlost je přibližně 16 000 km za hodinu.
5: Schoříme jako sirky.
2: Pokud budeme mít štěstí, tak nás někdo zahlídne a řekne si, padá hvězda, tak krásně svítí, musím si něco přát.
4: Ne, to ne. Někdo nás musí zachránit.
2: Na to zapomeň, Lespre.
5: Já ji vidím.
3: Raketu?
5: Ne, modrou planetu. Mám jí přímo pod nohama.
2: Já letím hlavou napřed.
3: Zvláštní, že všichni padáme přibližně stejným směrem. Zřejmě už jsme v jejím gravitačním poli.
5: Začínám si na tu vesmírnou tmu zvykat. Někoho vlevo ode mne rozeznávám. Jsi to ty, Applegate?
2: Jak to mám vědět? Letím meziplanetárním prostorem a můžu odpřisáhnout, že to nic moc k vidění fakt není.
4: Jak dlouho se ještě uslyšíme?
3: Tyhle mikrofony vydrží bez dobíjení maximálně 90 minut.
2: Tak to si musím pospíšit. Hollisi, chci ti něco konečně prozradit. Ten, kdo tě schodil u společnosti pro výrobu raket, to jsem byl já.
5: Tušil jsem to. Taky tě nenávidím.
2: Celý život se škrábal nahoru, Hollisi. Očernil jsem tě pár týdnů předtím, než mě taky vyrazili.
5: Cítil ses bezvadně, co? Nebo ti bylo hnusně, ty podrazáku?
2: A tobě bych, Lespre, taky rád něco vzkázal. Děsně si mě vytáčel. Jak ses v jednom kuse vytahoval, na který planetě máš jakou ženskou, kolik si vydělal prachů, kde jsi co užil. A teď je všemu konec. To je to samý, jako by to ani nebylo.
4: Pleteš se, Applegate. Závidíš a tak mi chceš ublížit.
2: Tak jo, teď už to můžu přiznat. Záviděl jsem ti, že si žiješ, jak nejlíp to jde. Já jsem se ženských bál, odletěl jsem před nima do vesmíru, ale nepomohlo to. Stejně jsem po nich toužil, jenže teď jsme všichni v jedný černý vesmírný blindě a už je jedno, jestli něco bylo nebo ne.
4: Seš vedle!
2: Bojíš se smrti, Lespre, akorát si namlouváš, jak se ti bude líp umírat, když máš ty svý vzpomínky.
4: A to se ví, že jsem na tom líp!
5: Lespre má pravdu. Mezi vzpomínkami a prázdným životem je pořádný rozdíl. Za to ten tvůj cynismus, Applegate, má na všechny dělat dojem otrlýho chlapa, který ho nic nemůže rozházet. Blbost! Chceš ubližovat, protože se sám cítíš mizerně. Ty se smrti bojíš taky.
4: Nechci umřít. Dolů je to strašně daleko. Třeba jsme se ještě neprobrali z hibernace.
2: Jo. A máme kolektivní sen, jak se řítíme černým vesmírným prostorem, kde blikají hvězdy a jinak je tu hnusný ticho a naše matička Země se každou minutou zvětšuje.
5: Už toho nechte! Tohle
6: Tohle nás ničí. Všechna špína leze na povrch.
2: Držte hubu, kapitáne.
6: Cože?
2: Slyšel jste dobře, nevytahujte se na mě s tou svou šarží. V tomhle bezedným, mrazivým prostoru už neplatí.
6: Poslyšte, Applegate. Nedovolím, abyste rozkládal kázeň a morálku posádky.
2: Jaký posádky? Jsme bludný meteority, co schořej v zemské atmosféře. To jste ještě nepochopil.
6: Co se to s námi všemi stalo? Když jsme odlétali z Taolanu, byli jsme sehraná posádka. Dokonce jsme měli nějaké důležité poslání. Vzpomínáte?
5: Matně si vybavuji, že jsme vezli nějaký vzácný dar pozemšťanům.
7: Souhlasím.
6: To jste řekl vy, Hollisi?
7: Ne, to nebyl Hollis.
8: Kdo je to?
2: Snad to není nesmysl. Už mám halucinace. Mě aspoň zatraceně třeští hlava.
5: To mě taky. Vzadu, nad zátylkem.
8: Mě taky. Na stejném místě.
6: Zvláštní. Všichni trpíme stejnou bolestí a částečnou ztrátou paměti. Nejspíš to způsobil šok z havárie Prometea.
2: Hollisi, k té částečné ztrátě paměti můžeš zapomenout na to, co jsem žvanil. Chci se ti omluvit. Nevím, proč jsem to říkal.
5: Vždycky jsme se spolu rvali. Už to neberu osobně.
6: Plýtváme svou energií a myšlenkovým potenciálem na nesmyslných obviňováních a neužitečných řečech. Musíme společně najít východisko z téhle situace.
7: A co vaše mise, kapitáne?
6: Jaká mise? O čem to mluvíte, Hollisi?
5: Ale to jsem neřekl já.
7: Přece ta dobře uschovaná zlatá bomba jako dar města.
2: Je to Smith! Já ho poznal! Smithy, ty žiješ?
7: Jestli se tomuhle dá říkat život, tak jo.
6: Jak jste mohl přežít bez hibernátoru?
7: Zapomněl jste, kapitáne, na záchranou raketu pro jednočlenou posádku?
2: Počkat! Teď se mi vybavuje, jak jsme tě všude hledali rezonančními skenery!
7: Nasimuloval jsem na obrazovce prázdný prostor. To nebylo zas tak těžký.
8: Ale proč ses před námi schovával?
7: Dostali jste za úkol zlikvidovat mě.
2: Pitomost! Co jsi to nasugeroval?
7: Všechno jsem slyšel. Vaše mikrofony naštěstí nikdo neodpojil. Zkoumali jste město a padli do jeho pasti. Vrátili jste se jako roboti, proto vás bolí hlava. Vooperovali vám vzadu do mozku čip. A na palubu jste přinesli zlatou bombu.
2: Co pořád máš s tou zlatou bombou?
7: Měli jste přivést vzácný dar pozemšťanům z planety Taolan, kde vymřel život.
2: Tak ho už 100% nepředáme.
7: Taky doufám.
5: Ale to bude chyba, ne?
6: Sice jste se zachránil před námi, když nás město naprogramovalo, jak tvrdíte, abychom vás zlikvidovali, ale jak už někdo podotkl, teď jsme všichni ve stejné brindě. Raketa se roztrhla a my schoříme ve stratosféře jako svítící bolidy.
7: Raketa se neroztrhla. Musel jsem ji zneškodnit. Ten výbuch, to byla moje práce.
5: Ty vrahu!
8: On se šílel.
2: Proč máme kvůli tobě všichni pochcípat?
7: Copak si nikdo z vás nepamatuje, co v té zlaté bombě bylo? Jak jste se strachovali, abych se k ní nedostal a nezlikvidoval ji?
2: O čem to blábolíš?
7: Město vás vyslalo na zemi pomstít vymřelé Taolany. Lidi tam přece zavlekli smrtelnou nemoc a vy jste zase měli rozpoutat bakteriologickou válku na naší planetě.
6: Takový úkol bych nikdy nepřijal.
8: Nikdo z nás, za to ručím.
7: Proto vám vooperovali čip. Vzpomeňte si, jak jste se propadli.
8: Do fialové tmy.
2: A něco na nás mluvilo a mě děsně štvalo, že to nevidím.
5: A co jsme teď? Lidi? Nebo roboti?
7: Šok z výbuchu a strach ze smrti vám nejspíš vrátili lidské vnímání a zablokovali čip.
6: Podle vás, Smithy, jsou z nás zase lidi. Ale to nás nezachrání. Rádiové signály nejsou dost silné, aby je zachytila nějaká orbitální stanice.
2: Když už si za nás rozhodl, že se všichni obětujeme, víš jistě, že ze zlatý bomby taky nic nezůstane.
7: Určitě. Rozstaví se dřív, než dopadne na zem.
5: Stejně jako my.
6: 5 astronautů položilo život za pokračování života na zemi.
5: Dost patetický, co?
8: Ani pomník nám nemůžou postavit.
2: To by mě fakt žralo nejmíň.
6: Nikdo tam dole netuší, co jim hrozilo.
2: Jo, kapitáne, vám se taky omlouvám.
3: Chápu, že jsem vám někdy lezl na nervy. Už jsem takový. Sebe občas taky těžko snáším.
7: Tiše! Slyšíte to?
2: Už to zase začíná. Smys má slyšiny jako na Taolanu.
9: Tady orbitální stanice Tau Epsilon.
5: To není kosmický šum. Já se snad zblázním.
2: Mlčte!
9: Opakuji, tady orbitální stanice Tau Epsilon.
5: Tady posádka vesmírné lodi Prometheus. Vracíme se z výzkumné expedice. Došlo k havárii. Všichni jsme naživu. Skafandry nás zatím chrání. Ale nestačili jsme si připevnit pohonné jednotky. Nedokážeme zpomalit volný pád v gravitačním poli Země. Hrozí nám při průchodu atmosférou jistá smrt. Konec.
7: Nic. Asi se mi to opravdu jen zdálo.
8: Nebo to nepatřilo nám.
7: Někde jsem četl, že naděje umírá poslední.
2: Taky pěkná blbost.
5: Je to divný. Ale čím víc se blíží konec, tím míň se bojím.
2: Denně jsme si zahrávali se smrtí, ale nikdy si člověk vlastně nepřipustil, že k takové katastrofě jednou opravdu dojde.
9: Naše radary zaznamenaly výbuch meziplanetární rakety. Zachytili jsme vaše volání.
5: Slyšíme vás!

0: zástupce kapitána Hollis.
1: Člen posádky Applegate.
2: Člen posádky Lesper.
3: Člen posádky Smith.

mládí. V městečku Žďáru pod Žákovou horou u pramenů řeky Sázavy se narodil Leopold Kohák. Když vyšel z měšťanské školy a prodělal obchodní kurz, dostal místo ve žďárské škrobárně. Měl 300 na začátek. Jak je svět krásný. Pilně zapisuje Kohák účty do saldo konta, ale někdy musí i bedny ve skladišti skládat. Leč každá práce je mu hezká, celý svět se na něj usmívá. Usmívá se na něj i Emča, která v kanceláři škrobárny pracuje za 400 korun. Chodí spolu na korzo a jak roste jejich láska, vzrůstají i plány do budoucna. Na silnici ku Praze, pod krvavým deštěm jeřabin, si složili sliby věrnosti na celý život. Život jim však nepřál. Zemřel Leopoldův otec a matka sehnala synovi lepší místo v Přibyslavi. Leopold musí teď živit matku a na ženitbu není ani pomyšlení. V Přibyslavi vydělával Leopold už 600 a ve 30 letech přijal místo v německém Brodě kus dál po proudu Sázavy a vydělával 800 korun měsíčně. Zprvu si s Emčou psali, pak dopisy řídli a konečně na sebe zapomněli. Leopold Kohák se pomalu ubírá po proudu řeky, polepšuje si a stárne. V Letči je účetním v továrně na kartáče. Je mu 35 let. Tehdy mu zemřela maminka. V Ratajích se osamělý pan Kohák seznámí o prázdninách se slečnou Anjutou a vyžení s ní dva činžáky v Praze, kam s Tchánovou protekcí jako účetní pojišťovny přesídlí. Neboť, řekněte, byl by to nějaký život pro mladou dámu z nejlepší rodiny v takovém venkovském hnízdě? Pan Kohák opustil břehy své rodné řeky, dělá kariéru, bohatne a stárne. Dnes je mu 62. Nedávno odešel vrchní ředitel pojišťovny Leopold Kohák na penzi. Jeho dceruška Helenka se bude brzy vdávat do nejlepší pražské rodiny. A to je celý příběh Leopolda Koháka. Obyčejný, šedivý příběh obyčejného člověka. Ale pravím vám, Leopold Kohák neskončí svou pozemskou pouť v plyšovém křesle po boku svého nosivé choti. Zde teprve příběh Leopolda Koháka začíná.

0: Anjuto, dneska zase dostaneme návštěvu?
1: Zase? Co je to zase? Rozumí se přece, že dostaneme návštěvu.
0: Kdo přijde, Anjutko?
1: Tvůj budoucí zeť, profesor Korejněl, a řada mých přátel. Zásnubní večeře naší Helenky.
0: Já zapomněl.
1: Jdi se oblékat, bude pomalu čas. Vezmeš si smoking.
0: Ale, Anjutko, snad...
1: Jaké pak ale, Leopolde?
0: Dobrá, Anjutko. Vezmu si smoking.
1: Večer dbej hlavně na to, aby se schoval komilfo. Máš někdy řeči a zvyky jako ten klempír ze suterénu.
0: Já vím, Anjutko. Nemohu za to. To víš ty. Ty jsi měla jiné vychování než já, to se nedá popírat. Ale, Anjutko, mám návrh. Abych tu večer nepřekážel, snad bych mohl jít tak na hodinu, na procházku.
1: Nikam nepůjdeš. Minulý pátek jsem tě také pustila na hodinu, že? Kolik pak jsem ti dala peněz?
0: Já už ani nevím.
1: Měl jsi v peněžence 50 korun. A kolik jsi přinesl zpátky?
0: Já nevím, Anjutko.
1: Ale já to vím. 5 korun. Ptám se tě, jak jsi rozházel těch 45 korun.
0: Víš, Anjutko, on tam byl v parku takový chudák a byl dlužen za činži. Takový hodný a starý člověk. Býval v rátním hotelu, pak stonal, ano, a vyhodili ho.
1: Tak je to tady. Lec, jakým vakabundům v parku rozdáváš mé 50 koruny a je ti jedno, že okrádáš své dítě, které se má vdávat, co?
0: Ale Helenka přece bude mít dost, Anjutko.
1: Peněz nikdy není dost. Ode dneška nesmíš z domu beze mne ani na krok. To tak, vyhazovat po parcích těžce nabitý majetek a bavit se s lecjakou verbeží. Lidi se nám budou ještě smát. Jdi se oblékat, pošlu pro tebe François, až bude vhodno, aby ses objevil. Adieu.

0: Přátelé, jistě jste uhádli, že tabule u pana domácího koháka se dnes prohýbá pod tíží jídel a vína. A nálada je znamenitá.
1: Na zdraví slečny Helenky a pana profesora.
0: Velký příbytek snoubencům končí politou náprsenkou nešiky pana koháka. Pan kohák se omlouvá, zvedá se a plaše odchází. V předsíni stojí v pozoru sluha v livreji.
2: Poslyšte, Františku.
0: Pardon, pan vrchní ředitel stále zapomíná, že milostivá dala rozkaz, aby se Františkovi říkalo François.
2: Odkud pak jste, François?
3: Z Českomoravské Vysočiny, pane vrchní řediteli.
2: Ale, krajan, snad ne od Německého Brodu.
3: Od Jindřichova Hradce, pane vrchní řediteli.
2: Ano, to už je taky naše Vysočina. Já jsem ze Žďáru. Znáte Žďár na Sázavě, Františku?
3: Pardon, pán chtěl říci François.
2: Co? Ano, zapomněl jsem.
3: Žďár znám.
2: Tam je krásně, co, příteli? Hornatý kraj, chudý, ale hezký. Znáte snad i Nové město?
3: Nové město?
2: No, co je? Nové město na Moravě. Proč jste se zarazil, kamaráde?
3: Vzpomínka, prosím, taková ošklivá, ale ne vlastně moc hezká.
2: Aha, co pak se vám tam stalo? Jen mi to povězte. To dělá dobře svěřit se někomu.
3: Pan vrchní ředitel ke mně tak laskav, že mu to povím, ale... Prosím pěkně, jen důvěrně.
2: To se rozumí, že to zůstane mezi námi.
3: Tak tedy prosím, byl tam jednou jarmarka, jedné paní se tam ztratila peněženka.
2: Ale...
3: A co čert nechtěl, našli peněženku té paní v mojí kapse.
2: Ale prosím vás, jak se vám tam dostala?
3: Vím já to, pane řediteli.
2: To jí asi nějaký rošťák ukradl a vstrčil vám do kapsy, ne?
3: Mí vlastní slova, milost pane. A myslíte, že mi to ten četník věřil? Že prej lžu a že jsem kradl? Jako je svatý František nade mnou.
2: To se ví, že je to nesmysl. Ani mě nemusíte o tom ujišťovat. Vždyť vy máte přece takovou dobrou horáckou tvář.
3: Uctivé díky. Sám jste to ráčil uznat, pane vrchní řediteli. A mě přesto všecko zavřeli.
2: Zavřeli? A jak dlouho jste byl zavřen?
3: Dostal jsem 6 neděl.
2: A tomu říkáte moc hezká vzpomínka?
3: Říkám. Kdyby 6 neděl, tak by tak hezká nebyla. Bylo léto, seno seč, voňavý, krásný dní. A být zavřenej, hlídanej, bez volnosti a takovej čas. Vy, milost pane, se do toho jistě dovedete vžít.
2: To dovedu.
3: Ale já se dal věznit jenom 3 dny a pak jsem utekl.
2: Jenom? 3 dny a utekl? No správně, Františku. Víte, ona je na světě jediná věc, která má cenu. Svoboda. Svoboda.
4: Co tady děláš? Mundie! On drží límec a kravatu v ruce. Stojí za dveřmi, kudy může vyjít někdo z hostí a uvidí ho bavit se sluhou.
3: Pardon, milostivá paní.
4: A ty si jdi předvléci košily a vrať se okamžitě ke stolu.

0: Dusné noci byly v těchto červnových dnech. Pan Kohák nepřestává snít o svobodě. Jednou mu světlá noc poslala po měsíčním paprsku nápad. Kohák vstává z postele a v noční košili se vstaženýma rukama k měsíci vychází otevřenými dveřmi na balkón.
1: Leopolde? Proboha, co to děláš?
2: Co je? Co se děje? Co je? Co se děje?
1: Náměsíčník. Leopolde?
2: Kde to jsem?
1: Leopolde, vzpamatuj se. Probuď se.
2: Co je? Co se děje? Kde to jsem?
1: Můj muž náměsíčník. Co tomu řeknou lidé, až se to rozkřikne?
2: Cože? To je strašné. Co si počneme?
1: Ty lékaři musíš. Somnambulismus je nemoc, která se dá vyléčit. Hned zítra k lékaři.
0: Pan Kohák navštívil lékaře a na jeho radu jede k moři. Paní Anjuta se o tom letmo zmíní každému, koho uzná za hodna slova. Můj choť je přepracován a má rád moře. Pobude tam nějaký měsíc.
1: Bože, ani nevím, co bych ti ještě honem připamatovala. Nabíreš a ty dávej pozor.
3: Ano.
1: Víš, že se ti třesou ruce. Na slunci černé brýle a na hlavu si tam kup Panama.
3: Ano, Anjutko.
4: Nastupovat. Odjez.
5: Honem, papá, nastup.
4: Odjez.
5: Honem, pojď ještě k oknu.
3: Tak se tu mějte hezky.
1: Buď opatrný na své zdraví a často mi piš.
5: Přivez mi korále a filigránový náramek.
1: Ať je, můj drahý.
5: A mořské mušle,
1: prosím
5: tati.
1: Tě, hlavně pamatuj na své
5: slyší.
1: Zdraví. A piš nám, piš.
0: A co pan Kohák? Co to jen pro Bůh dělá? Neusedá v kupé první třídy? A tři těžké kufry ze sítě vynáší zpět ke dveřím vagonu. Ale pane vrchní řediteli, co to znamená? Vždyť jedete bez přesedání až do Janova. Vlak přelétl Vltavu a zastavuje na Smíchově. A teď honem do auta. Kufry jsou naloženy, pan Kohák si stáhne klobouk do čela a radí se s šoférem. Auto jede smíchovskými ulicemi, až zastaví před krámem. Vetešnictví Šimona Vajmana. Pan Kohák se s vetešníkem brzy dohodl. Prodal mu tři velké kufry se smokingem, jemným prádlem, bílým plážovým oblekem a tak dále. Naproti účet si vybral dobrou hůl a pěkný batoh a do ní si hned naproti nakoupil salám, uzenky, sýr, chleba, rohlíky, ovoce a láhev slivovice. Hotovo. Pan Kohák se opatrně plíží postranními smíchovskými ulicemi k Vltavě a u přístaviště parníků vstoupí na loď, jedoucí k jihu, proti vodě. Na palubě parníku je živo. Veselí venkované se vracejí z raního pražského trhu, loupají si vůřty, které vydávají vůně za celou hostinu, povídají, vykládají, smějí se, dobromyslně se posmívají. A pan Kohák poposedává na lavičce blíže a blíže a už sedí u nich. Nabídnou mu vůřta. Pan vrchní ředitel nabodává kousky a proti předpisům lepších vrstev jí nožem a chutná mu to jako ještě nikdy. Vyptává se lidí na jejich obchod, dovídá se, jak vypadají sena a že by mělo pršet na brambory. Loď se zatím blíží k davli, trhovci si chystají košíky a pan Kohák baťoch. Je ráno, krásný den, slunce nás vítá v davli a před námi pěkná cesta. Vzhůru proti řece, vzhůru proti vodě, až tam, kde se do Vltavy vlévá Sázava. Milenka řeka tiše si zpívá, obláček bílý jak pírkovní spad. Okem svým přivřeným na mne se dívá. Jak je to prosté. Jak je to prosté mít rád. Řeka je milenka nejlepší. Náruč má ze všech žen nejhebčí. Zodpoví věčnou otázku. Miluj a nemysli. Miluj a nemysli na lásku.
3: Sázavo má krásná řeko. To je shledání, co? Jakže ty mě už neznáš, nepoznáváš. To není možná, Kohák, Leopold Kohák. Však víš, Šťár, Přibyslav, Prot, Kácov a Rataje. No vidíš, už jsi vzpomněla. Jsme přece staří kamarádi. Tak, tak. To koukáš, jak jsem zestárl a zešedivěl za ta léta, viď? Ale ty jsi pořád stejná. Stejně krásná. Řekl bych, ještě krásnější, než jsi bývala. Ne, to není lichocení. Pravda pravdoucí je to. Hlavně si nějak omládla. A to tím nejvíc závidím.

0: S kým pak se to tu bavíte, pane?
1: Prosím. Ani jsem vás nespozoroval. To já si to tak povídám se Sázavou.
0: To jste asi trochu ťuklej.
2: Ale starý jste dost, abyste věděl, že mluvíte do větru, ne?
1: Proč pak se tomu divíte? My jsme staří známí s tou řekou, víte? No, už jsme se dlouho neviděli.
0: No, s pánem Bohem, vy děti, no. A co? Zdaleka a dodaleka?
1: Z Prahy. A kam? Ani nevím. Pěkně kupředu proti vodě. To se uvidí, kam se dostanu.
0: Vy jste se poved, starý pane. To prej se uvidí. Já vám to prozradím. Do Krhanic a potom do Pecerad.
1: Ha? Aha, Krhanice. No, dobrá Krhanice.
2: Takhle něco na zub byste neměl pro ušlýho člověka? Víte, milost pane, já hledám práci, jdu od vesnice k vesnici, nikde nic, jen nadávky a vyhazov a dva dny už jsem neměl v ústech.
1: Ale že jste to neřekl hned. Na té, berte si. Chcete salám nebo párek, tady máte sýr a tu je chléb, nebo jestli chcete rohlík. A tady je slivovička. Berte si, jen si berte, na co máte chuť.
0: To já si vezmu, děkuju moc krát. Báječný. Jste dobrák, starý pane. A za to vám něco ukážu.
1: A co pak to bude?
0: Až to s ním, dáme se tamhle tou pěšinou. Za 10 minut jsme u tůně a tam má voda zázračnou moc.
1: Zázračnou?
0: Koupel v ní vyléčí prej všecky nemoci, od bolení hlavy až po trudnomyslnost. Člověk v ní okřeje a je jako znovu zrozený. Jako omládlej.
1: Výborně, vidíte, koupel v Sázavě a mě by to bylo ani nenapadlo. To jsem měl štěstí, pane, že jsem vás potkal.
0: Náramný, potkat Filipa Osmerku, to je vždycky velký štěstí.
3: Pan Leopold Kohák s Filipem Osmerkou se dali pěšinou proti vodě. Je tichý den, slunečný, a šišky na stromech zrají. Osmerka se už dnes koupat nebude, už se prý koupal. Pan Kohák se svléká za vysokým rákosím a opatrně vstupuje do zelené tůně.
4: Jak ta voda studí?
3: Inu, Praha člověka schoulostivý. Osmerka se zatím vzdálil, že už ho není vidět. Pan Kohák konečně vystoupí z vody.
5: Hola, co to znamená?

0: Leco já si teď počnu. Jsem ztracen, jsem zničen, jsem...
1: Svoboden.
0: Jak? Jak, prosím?
1: Jste svoboden, povídám.
0: A to je pravda. Jsem svoboden. Nech si to, osmerko. Měj se tak jednou hezky. Jsi zlato, že jsi mi tu nechal aspoň kalhoty, boty a košily. Hele, Aňutko, vždycky jsi mne kárala, že nosím peníze i v kapse u kalhot. Vidíš? Teď mi aspoň něco zbylo. 100, 200, 350 a nějaké drobné. Sláva! Šťastnou cestu, osmerko!
1: Vzal vám taky baťoch.
0: Vzal mi baťoch, Rome. Jídlo i slivovice je v pekle. No, napij se, osmerko, na mé zdraví. Tak a teď kupředu, Leopolde. Dej se pěkně proti své řece a ona ti už poradí.
1: Vykročil jste nějak zvesela, pane vrchní řediteli. Milost paní by vás ani nepoznala.
0: Co pak asi dělá Aňutka? Rome, ta by vyváděla, kdyby mě viděla takhle bez vesty a bez kabátu.
1: Koupel vám náramně prospěla.
0: A jak se mi to šlape? Ani bych byl neřekl, že jsem ještě tak čiperný s tou 60 za sebou.
1: Krásně se vám to šlape. A ta hůl vám překáží. Hodíme ji do sázavy, ne?
0: Hop! A plav si, bambusko. No ovšem, člověk je hned volnější.
1: I klobouk je zbytečný, když se vám tak krásně jde.
0: A klobouček půjde za holí. A děje, jak říká Aňuta. Bože, Aňutko, ty bys mi na mou duši nestačila.
1: Pozor, starý pane Příkop.
0: Co je to na mě Příkop? Hop!
1: Oči na vás mohu nechat. Takový Příkop půl druhého metru široký a vy ho přehupnete jako nic.
0: Jak je ta Praha daleko? A jak je daleko Aňuta? Vidím to tak v mlhách, jako by to ani pravda nebyla.
1: Pravda je, že si vykračujete, milý pane, jako by vám spadlo z hřebetu aspoň 15 let. To snad ta zázračná voda v tůni. Vidíte tam tu louži po dešti? No tak, poslušte si zrcadlem, vážený pane.
0: Vida Kalužina, učesat, Leopolde. Kdo mi to jen tak rozkazoval? Ani si už nevzpomínám, ale bylo to ještě nedávno. Nevadí, když zapomeneme něco, co nás netěšilo. A hřebínek zůstal ve vestě. Prsty to spraví a bude to. Co? Jakže? Co to vidím?
1: To je vaše tvář, pane Koháku.
0: To mám být já? Nesmysl. Takhle jsem přece vypadal před 15 lety. Hlouposti, to přece není možné. Špatně ukazuje to vodní zrcadlo.
1: Za nějaký den nastane letní slunovrat. To se tak děje mnoho tisíc let, protože čas jde, plyne, utíká, letí a život nečeká. Tisíce let se točí kolo světa a lidé jsou zrnka písku před očima věčnosti. A zkuste vkulit malé zrnéčko písku do jemného stroje. Porucha. Stát. Zpět. Ano. Zrnko písku může všelicos obrátit na ruby. Zrnko písku jménem Leopold spadlo do stroje času. Stroj zaskřípal, řeka vydechla svou čarodějnou moc a čas jde zpátky.

0: Ty nožky, co?
1: Den ze dne je krásnější, tahle Jiřínka.
0: Tak, tak. To už je za námi, takové mládí.
1: A už dávno, pane lékárníku.
0: Tak, tak. Podívejte, dopak je ten člověk tamhle.

0: ten, co se rozhlíží po náměstí? Připadá mi nějak povědomý.
1: Pro pána krále, to je bývalý účetní Kohák. No víte, ten, co si vzal Aňutku Brožovou, dva činžáky v Praze, boháč. Haló, pane vrchní řediteli, pojďte za námi.
2: Dobrý den, pánové. Jak se máte, pane lékárníku? A co vy, pane pošmistře?
0: Já... Radši to odpustit, my jsme mysleli, že... Radšíte být pan vrchní ředitel Kohák z Prahy. Ale teď vidíme, že je to omyl. Promiňte nám, pane. Taková podoba. Ale to není možné. Radšte odpustit.
2: Nemám co odpouštět. Žádný omyl tu není. Jsem opravdu Kohák. Proč bych také nebyl?
0: Dobrý žertík. Opravdu báječná podoba. Promiňte. Ostatně... To vaše oblečení.
2: Ale pane lékárníku, já jsem přece Kohák. Leopold Kohák.
0: Dovolte, pane. Není to vkusné tropicí žarty ze starých lidí.
2: Ale pane pošmistře...
0: Znám pana Koháka dobře. Mluvil jsem s ním před dvěma měsíci v Praze.
2: No ovšem, mluvili jsme spolu na Václavském náměstí.
0: Kde pak se setkávají lidé v Praze, co? Na Václavském náměstí.
1: A pan Kohák je přece mého věku, má šedivé vlasy.
2: Ale na mou duši jsem to já, kamaráde.
0: Skandál. On mi říká, kamaráde, máte nás za blázny, člověče.
2: Ale pane lékárníku, pane pošmistře, ujišťuji vás, přísám vám...
0: Pojďte, to je, pojďte, pane pošmistře.
3: Zavřít takového chlapa, práce se to štítí, za někoho se vydává a třeba si i krade.
0: Nejlépe bude upozornit, měli na něj strážní
3: pán. Ano,
0: promiňte, to je skandál, on mě řekne, kamaráde.
2: Počkejte, pánové.
0: Kamaráde, já jsem nějaký kamarád.
4: Pano Marie Jindřicho Hradecká, co se to jen děje, vždyť já jsem Leopold Kohák. Vždyť přece jsem to já. Jsem to já. Nebo to nejsem já?
5: Nelelkujte tu člověče a koukejte, abyste zmizel, jo?
4: Dovolte, pane strážníku, jak to se mnou mluvíte? Nikomu tu přece nepřekážím.
5: Já vím. Pan lékárník Kozel mě u vás informoval. Vy prý jste pan vrchní ředitel Kohák z Prahy, že?
4: Samozřejmě, že jsem.
5: Tak, a marš. A zratají, nebo vás zavřu až černáte.
4: Neberte mě za rameno, to si vyprosím.
5: Kouš a táhni. Jsi asi pěkný ptáček.
4: A budu si na vás stěžovat.
5: To můžeš, ty vagabunde. A teď pěkně cválej za bránu.
4: Nesahejte
5: Špetneš na mě. Špetneš-li ještě slovo, vrazím ti jednu do žeber.
4: Cože?
5: S takovejma obejdy, jako seš ty, tak, jsem hned hotovej.
4: No takovéhle
5: tak
4: jednání,
5: máš
4: to jsem ještě
5: řeči,
4: v životě Tak už mě tu máš zase, Sázavo milá. Co tomu říkáš, má drahá? Povašen, dva staří známí, na čtvrtku vína jsme spolu chodívali. 7 let den co den jsme se vídali a dnes mě zapřou jako Jidáš Krista a dají mě vyvést z města strážníkem. Ale já jsem přece Leopold Kohák. A ani zamák nerozumím, proč mě ti lidé nechtějí znát. Co říkáš? Vidím v tvé hladině nějakou tvář. No, škoda, že už je taková tma. Kdo je to? Má milá, nežertuj se mnou, je to kdosi, kdo je mi podoben, to je pravda, ale je o 20 let mladší. Slyšíš? Nejméně o 20 let. Mluv, Sázavo, pro Bůh, řekni mi, co se to se mnou děje. Ano. Teď už to poznávám. To jsou má ústa, oči, vlasy, ale černé. Ale černé. Ano, jsem to přece jenom já. Já,
6: Já omládlý Sázavo. Sázavo má milá.
7: Hej, vítám, co tam tak řvete?
8: To voláte dva mě, pane.
7: Na koho jinýho? Řvete tu jako na pastvi a vykašíte mi všechny ryby.
8: Vy jste pod tím Olšovým na loďce?
7: A to se ví, že jsem na loďce. A vás bych raději viděl na dně řeky, vy křiklouné.
8: Pane Mláři, nezlobte se na mě. Už k vám plavu.
7: Ten vás čer, člověče. Co mi lezete pod prut? Neplavte se, nebo vám jedu lodi na hlavu.
8: Já s vámi musím mluvit. Musím vám říct něco hrozně důležitého.
7: Co? Viděl jste někoho? Četníka, ano, mluvte, člověče.
8: Jen počkejte, až k vám lezu do loďky. A tak mě přece pomozte.
7: Tak pojďte. No,
8: tak.
9: No, chuje. Já jsem se ale zadýchal.
7: Však jste taky plaval jako na závodech. Tak co je?
9: Máte sirky?
7: Mám. A co se sirkama?
9: Honem mi je, prosím vás, půjčte. Tak, děkuju. Až škrtnu, podívejte se mi pozorně do tváře. Teď.
7: No, podíval jsem se. A co dál?
9: Kolik byste mi hádal let?
7: A co je mi do toho, kolik je vám let? Co mě s tím obtěžujete?
9: To není žert. To je vážná věc. Prosím vás, tak kolik mi hádáte?
7: Vy jste ale otrava, člověče.
9: No.
7: Kolik? No, tak 35.
9: Díky.
7: A co z toho? No?
9: Díky, příteli.
7: Co blázníte vy, mamlase? On mě tu bude mokrej objímat. Jsem já vám pro nějaký pitomý legrace?
8: Naschledanou, pane rybáři.
7: To si nepřej, ty rošťáku. Já bych těch nalinýroval, když mi ještě přišel pod ruku.
8: 35. 35.
10: V Kácově prožil pan Kohák pohnutou chvíli. To, když u holiče spadl jeho vous a zadívala se na něj ze zrcadla taková pěkná mladá tvář, na jakou už se sotva pamatoval. Vesele vykročil na ledeč, kde před 28 lety býval účetním. Cesta ho však vede dál, přes světlou k Německému Brodu. Ani se tu mnoho nezměnilo za těch 30 let, co ho neviděl. Ale táhne ho to domů. Domů do Žďáru. Konečně 23. června večer před svatým Janem, po západu slunce, spatří své rodné město, svůj Žďár. Posadí se na kopci a dívá se na kraj, který miluje.

0: A na druhý den ráno vstupuje Kohák do Žďáru. Jde přímo do škrobárny, kde před 40 lety začínal svou pouť za chlebem.
1: Co s vámi, co s vámi?
2: Mám obchodní školu, prosím, a pěkný rukopis.
1: Mm-hmm. Napište něco. Tak, tak, to ujde. Kolik je vám let?
2: 18, prosím.
1: Tak, tak, 18. No, mládí. Jste přijat, hochu. A dám vám 300 na začátek. Slečno Emčo.
3: Prosím, pane šéfe.
1: Naše nová kancelářská síla. Ukaž tomu zatím, co, kde a jak.
2: Dobré jítro. Slečno Emčo.
3: Dobré jítro, pane.
2: Jmenuji se Kohák. Leopold Kohák.
3: Já jsem Emča Kalinová.
2: Těší mě, slečno. Máte hezké ruce, slečno Emčo.
3: Nemyslete si, že tu není dost práce. Někdy je spěch až. A budete muset dělat všecko, i bedny skládat.
2: Nevadí, jen když vás budu stále vidět.
3: Dám vám nejdřív kopírovat účty. Dejte sem knihu s účty. Co to děláte, pane Koháku?
2: Chtěl jsem vám pohladit ruku.
3: Myslete na účty a ne na mou ruku. Knihu s účty dáte do lisu?
2: Víte, vy máte vlasy černé jako mísa borůvek.
3: Lis se potom pořádně utáhne.
2: A lesklé jako řeka v noci.
3: Kniha se nechá v lisu asi půl hodiny. To stačí.
2: To nestačí vidět vás jenom tak v kanceláři. Co děláte večer, slečno Emčo? Přijďte na korzo.
3: Bože, jaký vy jste, nic nemyslíte na práci. A pak se pan šéf bude zlobit, že nedokážete okopírovat účty.
2: Přijdete na korzo.
3: Snad přijdu. Ale vy jste tak bláhový, pane Koháku. Hádala bych vám 15 let, když mluvíte takhle zbrkle.
2: O ne, mě prosím už je 18. A víc už mládnout nesmím.
3: Nebojte se, budete stárnout, příteli.
2: Opravdu budu stárnout.
3: Tiše, pan šéf.
1: Tak, jak to půjde tomu hochovi, slečno?
3: Myslím, že výtečně, pane šéfe.
1: No dobrá, jen pracujte, hochu. Jste mlád a můžete to jednou dotáhnout na účetního nebo dokonce na ředitele. Bohatě se oženíte, přestěhujete se do Prahy, budete mít v Praze aspoň dva domy, vaše paní bude přijímat hosty. No, co tomu říkáte? Chtěl byste takovou kariéru, co?
2: Ne, za nic na světě, pane šéfe.
0: Volně plynou dny krásného léta. Po žďárském korze chodí denně Kohák s Emčou, usmívají se na sebe a jejich láska roste. A zatím v Praze u Koháků.
4: Mami. Říkám ti, Helenko, že se stalo neštěstí. Odešel 13. a to byl pátek.
5: Myslíš, mama, že se papa utopil v moři?
4: Ale ne. Úřady zjistili podle pasu, že vůbec nepřejel hranici. Ví Bůh, co v tom je. Kde jen vystoupil, proč vystoupil a co se s ním stalo?
5: Snad ho přepadla někde cestou nevolnost. Vystoupil a zůstal v některém českém městě.
4: Ale proč nenapsal? Proč o něm nic nevím? Haló, tady je paní Koháková, kdo volá?
6: Četnická stanice v městě Žďáru na Moravě. Strážmistr Vaněk. Vyšetřováním se zjistilo, že zmizelý Leopold Kohák přibyl do města Žďáru na Moravě a je zaměstnán ve zdejší škrobárně.
4: Co? Cože? Zaměstnán? Ve škrobárně? Helenko, slyšíš to? On je zaměstnán.
6: Ano, ve Žďáru, ve škrobárně.
5: Sláva, papa je tedy naživu.
4: Jaká hanba. Vrchní ředitel v penzi a on je zaměstnán ve škrobárně.
5: Ale mama.
4: Helenko, připrav se. Jedeme okamžitě do Žďáru.

0: Dobrý den, slečno. Je u vás zaměstnán pan Leopold Kohák?
1: Ano, milostivá paní.
0: Chci s ním mluvit. Kde je?
1: Dole ve skladišti, milostivá paní. Skládá bedny.
0: Bedny? Panenko Maria. Helenko, slyšela jsi to? On skládá bedny.
1: Mám ho zavolat?
0: Ne, půjdeme za ním.
1: Tudy, prosím, po schodech vlevo dolů, milostivá paní.
0: Díky, slečno. Dobrý den, hopu. Zavolejte mi pana Koháka. Skládá prý zde bedny.
2: Aňutko, to jsem já. Já jsem přece tvůj Leopold.
0: Nežartujte tak hlupě, mládenče. A zavolejte mi pana Koháka.
2: Helenko, mé milé dítě, jak se ti daří?
0: Bože, co se to se mnou děje? Kdo jste, člověče?
2: Ale uklidni se, Aňutko. Jsem to přece já, tvůj manžel. Což mě nepoznáváš?
3: Pomoc! Pomoc! Mama omdlela! Styďte se, mladíku, vidíte, co jste způsobil svým surovým žertem. Mama, mama, probuď se, pomoc.
2: Ale Helenko...
3: Zakazuji vám, abyste mi říkal, Helenko, zmyste, jste blázen, rozumíte? A četníci věžďáru se také zbláznili. Mama, mama, slečno, prosím vás, pojďte mi pomoct. Mama, mama, už je ti lépe.
0: Jak se jmenuje ten mladík, slečno?
1: Leopold Kohák, milostivá paní.
3: Mama! Mama zase omdlela.
4: Vše, co ze mne zbude, budiž spopelněno a v urně uloženo na hřbitově vežďáru. To byla slova závěti, kterou byl pan Leopold Kohák úředně prohlášen za mrtvého. Co teď? Z pana Koháka nic nezbylo. Ale přece, paní Aňuta vyhledá přece něco, co zbylo z nešťastného manžela. Cylindr, frak, lakýrky, glasé rukavice a jehlice se zlatou včelou. Paní Aňuta uspořádala domácí smuteční slavnost. V salonu byly uloženy tyto pozůstatky do rakve, která byla v krematoriu spálena a popel uložen do urny. A na druhý den, v neděli, vyrazil z Prahy průvod automobilů se smutečními hosty.
5: Chtěla bych mít svatbu v neděli, Poldíku, ano.
2: Ano, Emčo. Neděle. To je krásný den, viď?
5: Tedy ode dneška za měsíc.
2: Až za měsíc? Dneska by to mělo být.
5: Dneska prý tu bude slavný pohřeb z Prahy.
2: Pohřeb. To je smutné.
5: Jakýsi pan Kohák prý umřel. Byl to tvůj příbuzný?
2: Kohák?
5: Ano, a dokonce Leopold jako ty.
2: Ne, to nebyl můj příbuzný. Emčo, pojď. Podíváme se na ten pohřeb, chceš?
6: Jen z dálky.
2: Přes hřbitovní zeď.

0: Drazí přátelé, sešli jsme se dnes hluboce zarmouceni a dojati. Vrchní ředitel Leopold Kohák zemřel. Jak tragická věc. V plné svěžesti těla i ducha.
1: Svěžest těla i ducha. To je hezké, Mčo.
0: V plné svěžesti těla i ducha odešel z kruhu rodiny, kterou nade vše miloval. Milující žena, osiřelá dceruška, oplakávají s námi svého nejdražšího. Vzorný manžel a pečlivý otec zarmoutil poprvé a naposled svou rodinu.
1: Chudinky. No, utěší se, zapomenou. Pan vrchní ředitel si zanechal pěknou penzi.
2: Ale Poldíku, kdo by při pohřbu myslel na peníze?
0: Soupílí shromáždil velké bohatství.
1: Máš pravdu, kdo by při pohřbu myslel na peníze?
0: Veliký majetek, který zanechává své choti a dcerušce, nenahradí vzorného manžela a pečlivého otce.
2: Proč pak se asi mluví o tom majetku?
1: Jak ho asi všichni milovali.
0: Jak jsme ho milovali my všichni, kteří jsme ho blíže poznali.
2: Kdo je asi ten řečník?
1: To bude nejlepší Neboštíkův přítel.
0: Leopolde, můj nejdražší příteli, jakou bolest si nám způsobil svým odchodem. Provždy ti zachováme, drahý příteli, světlou a nehynoucí památku.
1: Proč pláčeš, Emčo?
2: Je mi líto těch pozůstalých. Je mi líto i toho chudáka, co umře.
0: V této nejsmutnější chvíli našeho života se skláníme s bolestí a žalem nad tvou tělesnou schránkou. Věříme, že tvá duše slaveně vchází v tuto chvíli do nového života. Do krásnějšího života, než je náš.
3: Do svobody!
4: Kdo to vyrušuje?
2: Mečpoldo!
5: To je skandál!
2: Nesmíš přece do toho mluvit!
1: Máš pravdu. Mně se ten pohřeb přece netýká.

0: Víš, Emčo, já už nejsem já.
1: Nerozumím ti, Poldíku.
0: Já jsem se ztratil. Už nejsem. Je to jen Poldík a ty, Emčo.
1: A to ti nestačí, ty můj dětino.
0: Stačí. Samozřejmě, že stačí.
1: Podívej se, věneček Kopretin.
0: Na tvých černých vlasech.
1: Nechceš se nic ptát, Kopretiny?
0: Chci. Ovšem, že chci. Má, nemá, má, nemá, má, nemá, má. Je to pravda, že má?
1: Je to pravda, že máš.
0: Emčo, chci tě za ženu.
1: Měsíc se na nás dívá z mraku.
0: Podívej, teď mám 300.
1: Řeka se leskne a kolébá hvězdy.
0: Ty máš 400. Víš co? Řeknu si o přídavek a možná, že budeme mít dohromady 800.
1: Jak krásný život nás čeká.

Řeka je, milenka, nejlepší. Náruč má ze všech žen nejhebčí. Zodpoví věčnou otázku. Miluji.

vikárka. Vikárka je dodnes něčím podobným jako říp, blaník nebo radhošť. Je legendární ještě z dob, kdy byla hospodou a nic jí neubírá na věhlasu, že se o svatopluku Čechovi dneska spíše jen učí, než aby se četl. Pro generaci našich dědů byl ovšem neméně tak přitažlivým autorem, jakým je dneska Bohumil Hrabal, Miroslav Horníček nebo Vladimír Páral. Ale najděte mi dnešního mladíka nebo dnešní džínsovou komtesu, kteří by si přečetli Lešetínského Kováře, Písně otroka nebo Václava z Michalovic. Jednu z jeho postav však zná dodnes každý, i když třeba jen platonicky. Matěje Broučka. Matěje Broučka, kterého svatopluk Čech poslal ve své science fiction do 15. století i na měsíc a navíc i po Čechách a na výstavu. A to z vikárky, jejímž byl dlouholetým hostem. I když zdaleka neojedinělým ve své proslulosti, protože ve vikárce jste mohli, kdybyste se narodili včas, zastihnout Jaroslava Vrchlického, Mikuláše Alše, Oskara Nedbala i Emu Destinovou a ojediněle, kromě desítek jiných, i Leoše Janáčka. Toho ovšem při plnění služebních a skladatelských povinností neboť výlety pana Broučka zhudebnil a o něčem takovém se nedá přemýšlet v brněnském Rozmarínu. Původ názvu vikárka tuší kdekdo, i když nikdo přesně neví, kdo to je vikář a vikariát. Vikárka se nachází opravdu v budově pražského vikariátu zřízeného pro vikáře a kanovníky u svatého Víta. Vikář i kanovník je v očích občana prostě farář, ale to je málo. Farář je nevysoká duchovní hodnost, ten je prostě duchovním správcem své farnosti a pod ním je pouze jeho pomocník, tedy kaplan. Nad ním je však prelát a především vikář, který spravuje už celý okrsek farností, tedy vikariát. Je tedy zástupcem samotného biskupa, jenž spravuje diecézi, kterou tvoří několik vikariátů, a jemu v tom pomáhá sbor kanovníků, kteří tvoří kapitulu. Nuže, vikář a kanovníci od svatého Víta sídlili v budově, kde je dnes vikárka. Aby měli na režii, vymohli si před 400 lety na arcibiskupovi právo točit ze sudu i osobám neduchovním. A jelikož by nevypadalo dobře, kdyby kdyjakého ochmelku obsluhoval u pípy tak vysoký hodnostář, najali si na to dva civily a z refektáře se stala vikárka. Ta vikárka, kde v létě neslyšíte slovo česky, kam vcházejí hosté ze všech koutů Evropy a z ještě větší dálky s fotoaparátem na krku a kde obsluhujícím zaměstnanci musí umět naspamět, že polévka se řekne zuppe, soup, minestrol nebo caldera, podle toho, jestli je host blondiák, zrzek, brunet, hnědovlasý nebo lisí. Ale když není léto nebo Velikonoce, Vánoce či svatodušní svátky, říká se polévce už zase polévka a personál má radost, že lidé u stolu už zase hovoří, povídají, hutorí a rozprávají. Do vikárky chodí i restaurátoři Pražského hradu. Já tam nejsem tak často, mám to z ruky, ale jednou bych chtěl opravdového restaurátora vidět. Aspoň u té polévky. Vždyť on je něco jako čaroděj, něco jako Rýbrcoul, Poseidon, anebo velký Manitou. Mávne drátem, štětcem nebo jiným instrumentem a do Prahy se sjedou na jejich práci podívat 3 miliony lidí za rok. I když nejenom na jejich práci.

0: Druhá polovina 13. století. České království patří k nejmocnějším. O Přemyslu II. Otakarovi se právě mluví jako o králi železném a zlatém.
1: Kutnohorské doly chrlí stříbro, česká vojska porážejí nepřátele.
0: Ale není všechno zlato, co se třpití. Doma zápasí Přemysl Otakar s vlastní odbojnou šlechtou.
1: Páni si za času jeho předků zvykli na slabou vládu a pevná ruka jim vadí.
0: Panovník buduje nová královská města a hrady, vedle jiných i bez děs v severních Čechách.
1: Dohledem nad jeho výstavbou i nad celou odbojnou oblastí pověřuje mladého královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.
2: Nebylo toho málo, co mi král naložil na bedra. Velel jsem královské posádce, vybíral daně, hájil zemské právo a vyšetřoval hrdelní zločiny. Jako třeba ten, který jsem nazval
0: Záhada zlaté štoly. Část první. Loupež. V šeru místnosti vytesané do skály stály dvě postavy. Muž v plátěné hornické kazajíce špinavé od jílu se v měhotavém světle louče sklonil ke čtyřem truhlicím s královským znakem ležícím uprostřed kopky. Každá z nich byla opatřena dvěma pečetěmi. Podíval se na svého společníka a po jeho přikývnutí prudce strhl z první truhly obě pečetě. Otevřel víko. Uvnitř byly naskládány kožené váčky. Druhý muž jeden z nich opatrně rozdělal a když se z něj vysypaly těžké valouny zlata, vítězoslavně se usmál. Praha těch dnů byla plná cizinců. Sjížděli se na rytířský turnaj, který se měl konat již v příštím týdnu. Mezi hosty nechyběl ani královský prokurátor pan Oldřich z Chlumu se svojí družinou. On a jeho dva nejbližší, panoš Ota ze Zástřízlí a velitel vojenské družiny Diviš, se ubytovali v dobrém hostinci za branami města. Panoš Ota ze Zástřízlí byl pohledný mladík, vždy dobře oblečený a usměvavý. Málo kdy ušel pozornosti žen a také toho velmi často využíval. Na vkus svého pána někdy až příliš často. Velitel Diviš byl voják každým coulem, mohutný, tvrdý, drsný chlap si zvou táhnoucí se přes celou tvář. Oba byli s Oldřichem z Chlumu od začátku jeho služby u krále a Oldřich se na ně mohl spolehnout jako na sebe samého. Zatímco si jeho společníci prohlíželi, co je v Praze nového, pan Oldřich měl slyšení u krále Přemysla. Král byl v dobrém rozmaru.
3: Po celé Praze se vyprávějí neuvěřitelné historky, jak chytrý královský prokurátor vyzral na zločince. Všichni je znají, jen tvůj panovník ne.
4: Můj králi, pokud byste chtěl slyšet neuvěřitelné historky, pak byste si měl zajít do nějakého šenku, protože já žádné takové neznám.
3: To od tebe bylo dost drze, prokurátore.
0: Bylo však znát, že svou výtku král nemyslí vážně. Znal Oldřicha z Chlumu dlouhá léta a přestože nepocházel z vlivného rodu, jmenoval ho správcem svého hradu Bezděz a pověřil úřadem královského prokurátora. Věděl, že Oldřich je věrný a mimořádně schopný.
4: Bohužel, můj pane, nevím, co se vypráví po Praze. Nemohu ovšem popřít, že se mi poslední dobou pár neobvyklých případů podařilo vyřešit.
0: Dal se do vyprávění a Přemysla jeho historky o zločincích a zločinech v jeho království natolik zaujaly, že nechal čekat i mincmistra Eberharta a perkmistra Mikeše z Dobronína. Eberhard měl od krále pronajaty výnosy stříbrných a zlatých dolů v Jílovém a Mikeš v nich byl královským zástupcem. Už se stmívalo, když král svého prokurátora propustil. Na chodbě paláce se Oldřich s oběma pány poněkud rozladěnými dlouhým čekáním pozdravil a spěchal do hostince za svými služebníky. Měl dobrou náladu. Výroční turnaj, na který přijel, se konal až za týden a on měl celý ten čas jen a jen pro sebe. Konečně si oddechne jak od práce, tak i od své mladé ženy. Ne, že by ji nemiloval. Měl Ludmilu velice rád, ale pár dní odloučení jejich vztahu vůbec neuškodí. Jeho spokojenost ovšem netrvala dlouho. Jen se s Otou a Divišem posadili ke stolu, pojedli dobré pečeně a Oldřich pozdvihl džbán vína na přípitek, vtrhnul do krčmy královský voják. Rozhlédl se a když uviděl Oldřicha, hrnul se k němu se zprávou, že musí ihned ke králi. Jakmile Oldřich dorazil do královských komnat, viděl, že se děje něco vážného. Král byl vzteklý a jeho první slova zahřměla síní.
3: To je dost! Jak dlouho ještě necháš svého krále čekat?
0: Oldřich se nebránil. Znal svého krále a proto pouze pokorně sklonil hlavu a poklekl. Neuměl si vysvětlit, proč tak zuří. Král zatím vztekle přecházel před trůnem, až se zastavil přímo u Oldřicha.
3: Teď můžeš Oldřichu dokázat, jestli ses tu odpoledne nevychloubal. Jsi-li opravdu tak chytrý, jak se říká a jak sám o sobě tvrdíš. Víš, proč jsem tě zavolal? Nevíš? Takový bystrý vyšetřovatel a nic netuší? No, zkus hádat.
4: Pane můj, jsem královský vyšetřovatel a ne nějaký kejklíř na pouti. Zavolal jste mě, protože se stalo něco vážného. Pane, snažně vás prosím, pojďme k věci.
0: Oldřich si nejednou ověřil, že si krále získá víc upřímností než podlézavostí. Byli spolu sami, nikdo je neslyšel, a tak si mohl dovolit mluvit otevřeně. Přemysl se nejdříve zatvářil poněkud popuzeně, ale pak se usmál.
3: Co jsi mi řekl, nebylo zrovna uctivé, ale máš pravdu, proto ti prominu. Oldřichu, stala se neuvěřitelná věc. Jistě víš, že jsem byl kdysi nucen uzavřít mír s uherským králem Bélou, který naprosto neprávem získal Štýrsko. Teď přišel čas, abych si vzal zpět, co mi náleží. Ale jak znáš českou šlechtu, ta se příliš nepředhání v ochotě, aby mi ve válce pomohla. Dohodl jsem se proto s rakouskými pány. Svěří své ozbrojené oddíly pod mé velení a já jim za to slíbil zlato. A ne málo. 800 hřiven.
0: Oldřich údivem málem otevřel ústa. 800 hřiven zlata. Za takové množství by bylo možné koupit skoro celé severní Čechy.
3: Příští týden sem na rytířský turnaj přijedou rakouští páni a musí to zlato dostat. Ale já ho nemám. Zmizelo.
4: Zmizelo? 800 hřiven je tak velká hromada, že by ji ani 5 statních chlapů neuneslo. Kde? Jak se to zlato ztratilo?
3: To je právě ta záhada. Zlato pochází z dolů Výlovem. Trvalo téměř rok, než se takové množství vytěžilo. Včera večer moji královští úředníci Výlovem, mincmistr Eberhard a perkmistr Fridlín, zlato převážili, uložili do truhel a zapečetili. Truhly ve sklepení tvrze Výlovem celou noc střežili vojáci. Ráno překontrolovali pečetě, naložili truhlice na vůz a převezli sem na Pražský hrad. Když je však mincmistr Eberhard za mé přítomnosti otevřel, leželi v nich místo zlata kameny. Přitom pečetě byly neporušené.
4: To přece není snadné ukrást takové obrovské množství zlata. Nemohli se úředníci Výlovem smluvit s mincmistrem Eberhardem a zlato uloupit už tam?
0: Král jen zavrtil hlavou a vysvětlil Oldřichovi, že Eberhard v tom nemůže mít prsty. Mincmistr dostává podíl z dolování, ale za vše osobně odpovídá. Pokud se ztracené zlato nenajde, musí sehnat jiné. Tou loupeží by okradl sám sebe. Nesmysl. Král se zase rozčílil a vstekle přecházel komnatou.
3: Kdybych tušil, kdo to mohl udělat. Jenže já ani nevím, jak se ztratilo, natož kdo ho ukradl. To je případ hodný tebe, Oldřichu. Najdi to zlato. Příští týden ho musím rakouským pánům dát, jinak jsou mé plány a pověst ztraceny.
0: Oldřich z chlumu si zamýšleně hladil vousy a přemýšlel. Vyšetřování se musel ujmout, neměl na vybranou. Ale nebyl z toho úkolu příliš nadšený. Vyšetřovat na královském dvoře bylo vždy obtížné a nebezpečné. Král ho osobně doprovodil do sklepení a ukázal mu prázdné truhlice. Na každé z nich byly dvě rozlomené pečetě. Jedna patřila Mikešovi z Dobronína, který krále Vílovém zastupoval, a druhá perkmistru Fridlínovi, který zastupoval mincmistra Eberharta. Ti dva byli nejvyššími úředníky Vílovém. Oldřich pečetě pečlivě prohlédl a jejich zbytky si schoval do váčku. Také si od krále vyžádal povolení vyšetřovat a vyslýchat všechny, kterých se to týkalo.
4: Můj pane, řekl jste, že truhlice otvíral mincmistr Eberhard a kromě vás u toho nikdo jiný nebyl. Zlato bylo uloženo tady ve sklepení a střežili je vaši vojáci. Nemohli je ukrást oni?
3: Vyslýchal je můj kat. Ti nevědí nic, tím si můžeš být jistý. Jestli se na něco chceš zeptat Eberharta nebo Mikeše z Dobronína, jsou tady na hradě a bez mého svolení ho nesmějí opustit. Oldřichu, nemáš mnoho času. Nezapomeň. Buď já budu mít zpět své zlato, nebo ty přijdeš o hlavu.
0: Král se na prokurátora přísně podíval a odešel. Oldřich se nevesele usmál, posadil se a přemýšlel. V té době se Oldřichovi služebníci, panoš Ota a velitel Jidiš, vůbec nenudili. Seděli v šenku a popíjeli víno. K Divišovi se přihlásil jeho dávný známý z vojenských časů. Byl to urostlý muž v zánovním plášti s erbem pánů z Rožmberka. Markvart se jmenoval. Společně vypili pár pohárů a Markvart se pochlubil, že měl v Praze důležitý úkol. Chvála Bohu, prý už je to za ním a dokonce si vydělal pořádný kopeček stříbrňáků. Později sice musel odejít, ale naléhal, aby na něho počkali, že se určitě hned vrátí. Panoš Ota, který měl už trochu upito, přikývl. Když šla kolem něho krásná šenkýska, popadl jí, strhl na klín, objal a dlouze políbil. Než se stačil tím polibkem potěšit, dívka vyskočila a pleskla ho po tváři. Vykřikla, že není žádná poběhlice a že na něj zavolá rychtáře. Ota se jen zasmál. Takových výhrůžek už bylo. Dali si s Divišem ještě pár pohárů, když do hospody vešli dva byřici. Dívka ukázala na Otu. Byřicové se k ním hnali a sápali se po Otovi. Diviš vytrhl meč z pochvy a postavil se před ně.
3: Co si to dovolujete, vy nicky? Víte, kdo my jsme? Nevidíte znak na našich pláštích? Jsme ve službách krále. A kdo se nás dotkne, bude toho litovat.
0: Ota přítel Diviše uklidnil a po chvilce dohadování se nechali odvést k rychtáři. Tomu Ota ukázal listinu, která potvrzovala, že jsou vyšetřovateli královského prokurátora a rychtáři nezbylo, než je propustit. Ze vsteku je alespoň nechal vyvést městskou branou, která byla od její hostince nejdále. Byla už noc. Když se blížili k bráně do města, zahlédli na břehu řeky siluety dvou zápasících mužů. Jednoho robustního a druhého menší postavy. Ten větší chytil menšího pod krkem a dýkou, nebo snad nožem, ho několikrát bodl. V tu chvíli vyšel měsíc a v jeho záři bylo vidět, že ten mohutný muž měl na plášti vyšitou rožumberskou růži. Diviš se za ním rozběhl. Ota se sklonil k ležící postavě. Bylo pozdě. Muž byl mrtev. Také Diviš se vrátil s nepořízenou. Neznámý mu unikl. Oldřichovi služebníci se vrátili do města, kde vraždu oznámili rychtáři a spěchali do hostince, kde byli ubytováni. Oldřich z chlumu požádal rychtáře Pražského hradu, aby dal vzbudit a předvést královského mincmistra pana Eberharda. Netrvalo dlouho a rozespalý, mrzutý Eberhard vstoupil do místnosti, kde na něho čekal Oldřich.
4: Nezlobte se, pane Eberharde, že jsem vás dal vzbudit. Jsem královský prokurátor Oldřich z chlumu a král mě pověřil vyšetřováním krádeže zlata. Vím, že je to tajné, ale král mě s tou loupeží seznámil a nařídil, abych vše urychleně vyšetřil. Proto ta noční hodina a spěch. Můžete mi, pane, popsat, jak nakládání zlata v Jílovém probíhalo?
3: Nikdo by neměl pracovat v noci, ale chápu vás. Jak už asi víte, mám od krále pronajaty doly a platím za ně nájem. Za to mi náleží podíl z výnosu celého zlatonosného revíru. V Jílovém vlastním velikou tvrz, říká se jí věž. Tam soustřeďují veškeré zlato, které se vytěží. Naproti tvrzi je dvorec, kde sídlí královský správce pan Mikeš z Dobronína. Ten dohlíží na to, abych krále nešidil a vše, aby probíhalo podle práva. Mně v Jílové zastupuje úředník pro celý revír perkmistr Fridlín. Ale k věci. Společně s pány Mikešem, Fridlínem a jílovským richtářem Henslinem jsme zlato převážili, uložili do kožených váčků a naplnili jimi 4 truhlice. Každou z nich zapečetili svojí pečetí pan Mikeš a pan Fridlín. Na noc byly truhlice uloženy ve sklepě věže, který je vytesán ve skále. S každou truhlicí jsem šel do sklepa já osobně a se mnou jílovský richtář Henslin. Sklep jsem zamkl a dveře zapečetil svou vlastní pečetí. Celou noc dveře hlídali 2 královští vojáci a moji byřici. Ráno byly pečetě jak na dveřích, tak na truhlicích nepoškozené. Truhlice jsme naložili na povoz a ten vyjel do Prahy. Doprovázeli jej pan Mikeš, pan Fridlín a 20 královských vojáků.
0: Potom se ještě Oldřich dozvěděl, že cestou konvoji přepadli lupiči. Ale když je vojáci s Fridlínem v čele začali pronásledovat, zmizeli jim v lese. Pan Eberhard zdůraznil, že ho perkmistr Fridlín ujistil, že u povozu zůstal celou dobu pan Mikeš z Dobronína a kočí. Zlato bylo stále pod dohledem a mimo jiné, za tu chvilku, co byli vojáci pryč, by nikdo ty 4 těžké truhlice nestačil odnést.
3: A představa, že by si jejich obsah přesypal čekající jezdec do sedlových brašen? To je nesmysl. Víte, kolik jezdců by tam muselo být, aby odvezli 800 hřiven zlata? Nehledě na to, že pečetě na truhlách byly neporušené.
0: Jak vše probíhalo v Praze, to Oldřich věděl od krále. Poděkoval panu Eberhardovi a požádal ho ještě o jednu službu. Potřeboval mít v Jílovém svého vyšetřovatele, o kterém by nikdo nevěděl, že k němu patří. Pan Eberhard souhlasil a slíbil vystavit pergamen s pověřením na jméno Ota ze Zástří zlý, ve kterému pronajímá část zlatonosného pozemku a povoluje mu hledat na tomto území zlato. Potom se oba pánové rozloučili. Oldřich odcházel ze schůzky s královským mincmistrem a přemýšlel o tom, co se dozvěděl. Náhle ze stínu vystoupila temná postava. Oldřich se lekl a sáhl po líce. Potom se uklidnil. Poznal svého vzdáleného příbuzného, pana Mikeše z Dobronína. králova zástupce na Zlatých dolech v Jílovém.
4: Ty jsi mě vylekal. Co tu pro boha děláš takhle v noci? Čekal jsi snad na mě?
5: Ano, čekal. Jsi přece můj příbuzný. Řekni mi, Oldřichu, při naší společné krvi. Jde o to zlato, viď? No, nediv se tak. Jsem sice starý, ale nejsem hloupý. Okamžitě, jak se král vrátil ze sklepení, kde jsi byl s panem Eberhardem kontrolovat truhrice se zlatem, nechal si tě předvolat. Ty klidně pana Eberharda, mincmistra královských dolů, vzbudíš a hodinu ho vyslýcháš. O co jiného by tady mohlo jít? Oldřichu, prosím tě, co o tom víš? Pochop mě, jsem za to zlato králi odpovědný.
4: Nesmím o tom s nikým mluvit. Pouze pro krále něco vyšetřuji, to je vše. Každý jsme králi za něco odpovědný. Ty za zlato, já za mlčení a vyšetřování. Chápu tě.
5: Tak ty mě chápeš? Nic nechápeš. Můj otec pomáhal mladému Přemyslovi, když povstal proti svému otci Václavovi. Přemysl se později s otcem smířil a Václav dal mého otce popravit. Náš rod přišel o všechno, jak dobře víš. Když se stal Přemysl králem, odvděčil se nám tak, že mě přijal za svého úředníka. Ale z majetku, který nám sebral jeho otec, nám nevrátil ani měďák. Žijí jen z královy milosti. Kdykoliv se mu zachce, může ze mě udělat žebráka.
4: Nemyslíš, že ty sám mě dáváš důvod zařadit tě mezi podezřelé?
5: No a co? Hůř být nemůže. Jestli se něco s tím zlatem stalo, čeká mě smrt na popravišti. Tak mi už něco prozrať.
4: Jdi spát, pane Mikeši. Ráno bývá moudřejší večera.
0: Zatímco pan Oldřich vyšetřoval na hradě, Ota s Divišem se vrátili do krčmy. U překvapeného šenkýře si objednali nějaké jídlo a když jim je půvabná šenkýřka přinesla, Ota se k ní obrátil.
6: Nezlob se za to, co se stalo. Jsi příliš pěkná, abych si tě nevšiml. Ale o to teď nejde. Byl zavražděn člověk a já chci potrestat vraha. Řekni mi, co víš o muži, který tady seděl s námi? Markvart se jmenuje.
0: Dívka se nedala dlouho pobízet a navíc, když jí Ota dal stříbrňák, dala se hned do vyprávění. Ten muž, Markvart, jí byl od začátku podezřelý. Kromě úplně nového pláště s erbem pánů z Rožmberka a toho, co měl na sobě, nevlastnil vůbec nic. Ani košily, žádné drobnosti. Navíc to, že slouží pánu z Rožmberka, zdůrazňoval příliš často. Také jí bylo divné, že cizinec, který za ním odpoledne přišel, měl úplně stejný nový plášť jako on. Dívka jim ještě prozradila, že zaslechla, jak se muži spolu hádají o peníze. Šlo o nějaký vůz a kočího, ale víc nevěděla. Diviš se zamyslel.
7: To je opravdu zvláštní. Voják, jako je Markvart, by měl plášť ošoupaný, používaný. A že sebou neměl vůbec nic, to vypadá, jako by byl na útěku. Myslím o to, že máme práci. O té vraždě panu Oldřichovi nic neřekneme. Překvapíme ho a vyšetříme ji sami.

Ismail s Jusufem čekali u rumpálu a vytáhli Hadžida, až zatahá za lano. Záviděli Hadžidovi, že si uměl poradit s mužátkem a tak je trošku mrzelo, což by si nikdy nepřiznali, že Hadžid se nebál spustit do studny. A zmocnil se jich pocit, kterému se říká komplex méněcenosti. Francouzi tomu říkají Minderwertigkeitskomplex, tedy Francouzi tam kolem Štrasburku. Jedinci a někdy celý národové tímto komplexem potrefení věří, že svou malost odstraní, když prohlásí ostatní jedince či celé národy za ještě menší, než sami jsou. V zajetí tohoto bludu pak stávají se zlí, krutí, násilní a hlavně jsou hloupí. Takoví lidé z Židů dělají Židáky, z Negrů Nigry, z Čechů Čehůny, z Maďarů Hůny, z Němců Skopčáky a tak dále, a tak dále, a tak dále. Podle tohoto receptu Ismail i Jusuf nalezli zadosti učinění v tom, že z Hadžida vyrobili prohnaného, úlisného, vesměs podezřelého syčáka, prostě horšího tvora, než byli sami dva. A do toho Hadžid zatahl za lano. Nejradši by byli rumpálem ani nehnuli. Naštěstí však byli víc zvědaví než zkažení. Když oko vytáhli, tak se domnívali, že je v něm nějaké strašidlo. A Amáta, aby mohla vystoupit, si vykasala burnus a průvan ze studny se postaral, aby se burnus na chvilinku vzdul, okamžitě pustili strašidlo z hlavy. Začali Amátu obsakovat, obdivovat, odvedli do kuchyně. Nic nedali na její prosby a domluvy, aby spustili oko v prohažda. Naopak, namlouvali jí, že to je jejich prohnaný sluha, který jim ukradl.

0: a vzala na ně pohrabáč a neuspěla ovšem, protože dva chrabří muži na jednu ženu no donutili jí usednout a potom pomalý a tupý Jusuf se ozval. Amáta, Amáta. Amáta, no tak se přece jmenuje dcera Abé Bukira, Abu Bekira, opravila ho, ale hned věděla, že provedla hloupost, protože oba kmáni se na sebe významně podívali. No, domyslili si, že když přivedou Abu Bekirovi jedinou dceru, že na tom nemůžou prodělat. Vyimprovizovali z větví a kůry pohodlná nosítka, na která naložili Amátu, aby se neunavila rychlým pochodem. Amáta se nebránila, pochopila, že proti přesile nic nezmůže. Čím dřív bude u otce, tím rychleji pomůže vysvobodit Hadžida. No a Hadžid zatím se nezdržoval marným voláním na dně studny. Vrátil se do paláce a zbudil mu žádko. Musíš mě pomoct.
1: Bez nohy nemůžu, bratně nohu.
0: To pust z hlavy. Popadl mu žádko jako štěně se nosívá. Utíkal s ním ke dnu studny. Tam mu poručil, aby mu pomohlo nahoru.
1: Na to budu potřebovat dvě nohy,
0: vydíralo. Jednu máš přirostlou, povídá Hadžid. Druhou, tou druhou tě můžu přetáhnout a už kuš.
1: To není diskuse, to je rozkaz.
0: Dohodli se, že bude nejlépe, když mužátko vyroste na 1,60 m, aby se mu Hadžid mohl pohodlně usadit na ramenou a potom, že mužátko poroste dál a dál, až se nahoře Hadžid chytne okraje studny, popadne obra za pačesy, ten se smrskne do velikosti mužátka, Hadžid ho vytáhne a oba se ocitnou na zahrádce. Jenže, jak mužátko rostlo do výšky, tak pochopitelně nabývalo na mohutnosti, na šíři. A najednou mu studna byla malá a nemohlo dýchat. Sotva zafunilo.
1: Drž se!
0: A svrklo se, jak křížela do původní velikosti. Lotře, se mně zdá, že to děláš na smal.
1: Čestný slovo, žene.
0: No tak znovu. Možátko přišlo s dobrým nápadem. Co kdyby se změnilo v chlapa kolem 2 metrů? Hadžid by se mu usadil za krkem a on by pak použil kouzelného sloupu, který by je vynesl oba nahoru.
1: No, zkusit se to může,
0: povídá Hadžid a usadil se po vyrostlému mužátku na ramenou.
1: Drž se pevně,
0: povídá obr. A už se ozvalo hluboké zabzdění, které se zvyšovalo až do tetelivého řevu. Zalknul je puch a vyletěli ze studny jako raketa. Však ona to svým způsobem raketa byla. Hadžid nestrácel čas prohledáváním domku. Představil si, co by dělal on, kdyby vytáhl ze studny okov a v něm perlu všeho ženství. No, nejdříve by z ní vytáhl, co je zač, pak by s ní mazal k její rodině, ne? Kterým směrem je hlavní město?
1: Západo, západo, jižně, zvětšíš se do obra a doneseš mě tam nohu. Co strom, to berla. Poraď si, ale rychle.
0: Žluťas vyrostl do 6 metrů, svalstva mu přibylo 600 liber, vyvrátil dub, divokým břečťanem připoutal ke kyčli, vysadil Hadžida na ramena a vykročil. Zpočátku to byla chůze tedy značně krkolomná. Za hodinu si na dubovou protézu zvykl a opravdu se snažil, to se nedá upřít. Když krok co krok je 75 metrů, 100 kroků je 7,5 kilometru. 1000 kroků to je skoro jako z Prahy do Plzně. Bohužel obr neměl školy, popletl si východ ze západem a museli se vrátit. Přišla průtrž, protéza nabobtnala, no a škrtila. A než ji vyměnili a zase znovu udělali, to je strašně zdrželo. Takže přišli do města, když už Amáta dávno byla v paláci a když už bylo rozhodnuto, že Jusuf se s ní ožení. Když Ismail už byl novým předsedou vlády, lid jásal, vlajky vlály, muziky hrály, volalo se, ať žije to, ať žije ono, a tamto taky, ať žije, ohňostroje, rány a kouř a volání, no, no a vůbec. Žlutý obr s Hadžidem na ramenou se dostal do průvodu a vzniklo domnění, že to je alegorie, která něco představuje.

0: protože lid si nebyl jist, co ta alegorie představuje, pro jistotu jásal, jak nejvíc uměl. Teprve, když se setmělo, mohli obr s Hadžidem uhnout na opuštěný hřbitov, kde se obr opět smrskl do velikosti mužátka. Dělej tady pomníček a čekej, poručil Hadžid a šel se podívat po městě. Byl si jist, že Amátě je smutno, ale také věděl, že sama nemůže nic dělat. Přemýšlel, co by on měl podniknout, až došel na prázdné tržiště. Mezi hromadami nahnilých melounů stojí stařec a mluví, hej, vy melouní zelení, vy hlavy nahnilé, ptám se vás, umí z vás někdo šít? Z mé dílny všichni krejčí odešli slavit slavnou slávu. Jsem zrazený mistr Krejčovský, který má dodat 300 svatebních obleků pro princeznu. Pomocte hlavy zelené. Poraďte, jak to udělám. Oběsím se, podřežu se, utopím se, umřu. Hadžid ho pozoroval, vzpomněl si na zázračné klubičko. Já jsem Krejčí! Stařec se prudce otočil a zasýpal. A tak honem, pojď, za mnou. Je tě málo na 300 obleků, synu můj. Je tě málo, synu můj. Nepřestal žbrblat a lamentovat, dokud nedošli do prázdné krejčovské dílny. Vyšívané orientální, ty nejparádnější na svatbu. Umíš, synu můj? Do pozítřka. Neumíš, viď? Dej zálohu a nestarej se, povídá Hadžid. Stařec dal zálohu. Času je dost, já si jenom skočím na skleničku, povídá Hadžid. A šel rovnou do cikánské hospody, kde se zpívalo, vyhrávalo, tancovalo už druhý den a třetí noc. Hadžid držel krok z cikány, jenom občas si položil hlavu na stůl, jen co by se mu zazdálo o Amátě. Probudil se a posílený křepčil dál. Zoufalý Krejčí ho konečně vyšťáral. Zrovna, když zábava vrcholila. Zaplať za všecký na Knešiu! Stařík vysypal ze špinavého váčku všecko, co měl. Usedl, nalil si a prohlásil poměrně klidně. Teď je to jedno. Šaty nebudou, já se oběsím. Budou, táto, budou. Byli. Haží se s dětkem vrátil před půlnocí, uložil ho do postele, přikryl, pak si dal do dílny necky, nanosil do nich vroucí vodu, zamkl dveře a sedl do horké lázně. Předtím položil zázračné klubičko na zem a teď mu znecek říká, co ještě nikdy nikoho nenapadlo, totiž, že na ostrově Hukačka kuká v lese kukačka. Klubko to zřejmě rádo slyšelo, protože se jalo rozvíjet a jehličky se jen míhaly. Hadži to chvilku pozoroval, pak se mu to začalo jevit tak rozmazaně, pak zívnul a v neckách usnul. Probudila ho studená voda a probudil se oděn do husí kůže. Po podlaze po stolech složené, rozvěšené, vyžehlené. Nádherné šaty. 300 jich bylo. A stařík Krejčí, chudinka, nevěděl, co má říct.
1: Aby si mě rozuměl, já ti opravdu děkuju, rozumíš? Já ti, synku můj, opravdu, koukej, synku můj, já ti děkuju. A sáhl do kapsy. Podívej. A já už jsem měl připravený špagát.
0: Máš ty ale pošetilý nápady, blázne stará. Sežeň oslíka, nalož tu garderobu a zavez to princezně. A poslouchej teď dobře, co ti říkám. Tadyhle to klubíčko jí odevzdáš. Aby si ho dobře prohlídla a že si pro ně přijdu. A Máta se na šaty ani nepodívala. Až teprve, když si stařec předal klubíčko se vzkazem. Políbila dětka na čelo a pošeptala mu, dones mu klubíčko zpátky. Já to klubičko nechci ani vidět, ale Háďu chci vidět, Háďu, tomu řekni. Potom si z té hromady šatu vybrala lahvově zelené s uzunkým lemováním kolem rukávu, jakoby z krtčích hřbítků. Ostatní rozdala ženským paláci, v kuchyni a v harému. Hadžit došel pro mužátko, rozkázal mu, aby se zvětšilo do 8 metrů, posadil se mu do vazu a vyjel k zámku. Žluka zdupal dubovou protézou, až se okna třásla. Dav lidí za nimi narůstal, provolávala se sláva, což vedlo k tomu, že Abu Bekir vyběhl na balkon, aby se podíval, co se to vlastně děje. Ledva však poznal krik z krakse, zmizel rychle v komnatě a hledal, kde by se tak schoval. Hadžit přestoupil ze žluťasovy palice na balkon a rovnou za šachem. Buď zdrav, vzácná vymoženosti. Ale nejdřív dobře poslouchej. Zavedl šacha zpět na balkon a ukázal žluťasovi žluté stehínko. Kdo pak ti toto z tvého hnusného těla vytrhl? Ty, můj pane a veliteli. Abu Bekir nebyl hrdina, ale v lidech se vyznal. Změřil si Hadžida pohledem, kývl spokojeně hlavou a štěkl dolů na velitele stráží. Zatykač na Ismaila a Jusufa, přiveďte je živé. Přivedli a předhodili Abu Bekirovi. Ano, ano. Přiznávají, že podvedli Hadžida. Ano. Oni se mužátka báli, oni dva. Oni odvlékli Amátu proti její vůli. Ale litují svých činů, už to nikdy neudělají. Teď vidí, jak chybovali. Jen ať pro pána Allaha to Abu Bekir ráčí při tomto nechati. Jejich úřadů, ať neváhá je zbaviti a jinými úkoly pověřiti. Šach ve svém milosrdenství je chtěl dát rozštvrtit. Avšak Hadžid ho přesvědčil, že budou daleko více ponížení a potrestání, když budou muset doživotně sloužit žlutému obrovi. Tomu pak Hadžid poručil, aby se smrskl do velikosti normálního člověka a dal si udělat pořádnou protézu. Až ho bude potřebovat, že mu řekne. A zmizel z pokoje. V prvním patře nalezl 12 klasických dveří do 12 klasických komnat. Princezna, jak víme, bývá ve 12. Poučen z alabastrového zámku, bere za chliku první komnaty, když v tom na druhém konci chodby se rozhlédnou dveře do kořan a klásce zve hrdličin hlas. Tam ne, Háďo, tady jsem. A Hadžid vstoupil do horoucího nebe.
2: Proč mají v zoologické zahradě klokana? Většina lidí považuje přítomnost klokana v zoologické zahradě za něco samozřejmého, ale není tomu tak. Klokan už tam totiž dávno nemusel být, kdyby... Ale nechte si to vyprávět postupně. Nebyla to velká zoologická zahrada, ale klokana měli. Takového, co přes den běhal po ohradě a choval se tak, jak si to veřejnost žádala. Večer příjemně unaven si sedl a pozoroval muže, který mu udržoval v ohradě pořádek. Byl to starší muž s rozvrzaným trakařem, do něhož naskládal věci, které přes den házeli návštěvníci po klokanovi. Občas se schýbl a sebral ze země lesklý kulatý předmět, avšak nikdy ho neházel do trakaře, naopak očistil ho pečlivě od hlíny a vsunul do kapsy. Tak poznal klokan hodnotu peněz. Peníze popletly klokanovi jeho nevelkou hlavu, zatoužil taky vsunovat si do kapsy lesklé předměty a proto jednoho dne před příchodem dozorce vyzbíral z trávy všechny mince. Na dně jeho vaku se vytvořil základ jeho budoucího jmění. Dozorce přišel a začal sbírat škatulky od cirek, knoflíky, klacíčky, buráky. Nenašel však jediný peníz. Rozmrzele opustil ohradu a klokan byl velmi spokojen. Od té doby denně vyklízel tento muž odpadky, které mu klokan přenechával, a bručel, že dneska už se lidem tak nevede. Klokan občas položil do trávy desetník a za ten obnosce mu dostávalo veselé podívané na lidskou chamtivost. Dozorce se vrhl střemhlav na minci v domnění, že se vracejí staré zlaté časy. Pak ještě čtvrt hodiny lezl ohradou po čtyřech a nadával. Klokan měl z této podívané velikou radost. Časem začal klokan chytračit. Většinu dne se tvářil jako, že spí. Návštěvníci však nebyli zvědavi na spícího klokona. Chtěli vidět, jak skáče, pobíhá a skotačí. proto po něm neustále házeli různé předměty, mince nevýjímaje. Klokan za to občas oběhl ohradu, aby snad lidem nedošla trpělivost, a pak znova ulehl. Nápad mu vynášel. Jednoho dne byla Klokanova kapsa naplněna. Uvažoval, co počít, až došel k tomu, že musí nutně opustit zoologickou zahradu. Dostat se z ohrady bylo snadné, Klokan si získal důvěru ředitelství a opatření proti jeho útěku byla nepatrná. Horší to bylo s opuštěním zahrady. Byla obehnána vysokou zdí a na noc téměř hermeticky uzavírána vysokými vraty. Klokan měl jedinou možnost. Nenápadně se zamíchal mezi dav odcházejících lidí a snažil se o výraz pokud možno lhostejný a většinou měl sklopenou hlavu, jakože něco hledá. To proto, aby mu nebylo vidět do obličeje. Tak se tlačil k východu. Všechno šlo hladce, ale pojednou, kousek od vrat, ozval se nepřívětivý hlas. Ten Klokan se okamžitě vrátí do ohrady! Lidé se mačkali dál a Klokan znervózněl. Na oko dělal, jako že se výzva nevztahuje na něj. Dokonce se lhostejně ohlédl, jako by hledal, kde je nějaký Klokan. Paní, která se tlačila před ním, v domnění, že je to její muž, pravila: slyšíš, Jarouši, utek jim Klokan. Klokan ze sebe vydal chrčivý zvuk, podobný lidskému smíchu, a paní s ním byla zřejmě spokojena, neboť se ani neohlédla a stále si mumlala: Klokani ty dovedou utíkat. V ten okamžik zahřmělo Klokanovi téměř u ucha. Tak slyší ten Klokan nebo neslyší? Okamžitě zpátky! Klokan se začal drát davem dopředu. Nějaký muž se na něho obořil. Co strkáte, člověče, vypadáte jako Klokan, vás by si tady měli nechat. A srdečně se zasmál svému vtipu. Někdo vrazil prudce do Klokana. Klokan zakolísal, přičemž mu vypadl z kapsy desetník. Cinkl o betonovou podlahu. Klokan se pro něj schýbl, ale to neměl dělat. Jeho chamtivost se mu nevyplatila. Schýbl se a z jeho kapsy se začaly sypat peníze. Jejich cinkot vnesl do lidí paniku. Kde kdo pojednou pocítil lákavost příležitosti získat naspět aspoň 2 koruny, vydané před hodinou za vstupné. Všichni se vrhli na zem. Klokan však nestratil rozvahu a po hřbetech sbírajících lidí vyběhl na ulici. Byl však smuten. Jeho útěk byl vykoupen velmi draze. V Klokanově kapse cinkal beznadějně desetník o 5 haléř. A lidé zatím sbírali u východu zoologické zahrady jeho úspory. Co teď? Klokan bloumal bezradně ulicí. Náhle se otočil a rychlými kroky se vracel zpět k zahradě. Lidé tam dosud sbírali drobné, a tak po jejich zádech bylo možno opět nepozorovaně vniknout zpět. Dostat se do ohrady bylo snadné. Klokan si získal důvěru ředitelství a opatření proti jeho útěku byla nepatrná. Klokan si lehl a vyčerpán usnul. Nevěděl, jak dlouho spal, když náhle byl probuzen. Stříbrný desetník mu cvrnkl do čela. Veřejnost odměnila střelce hlasitým uznáním a pak ukázněně čekala, co se bude dít. Klokan vzdychl a pak se rozběhl po trávě. Toho večera našel dozorce v trávě 4,60.
3: Není služba jako služba. Jednou takhle z jara jsme se vydali prozkoumat pobřeží Toskánska, Levante a Cinque Terre v západní Itálii, jižně od pevninského oblouku pod Janovem. Přistáli jsme tehdy v Pize, zapůjčili malý Fiat a vydali se hledat malý hotýlek, říkejme mu třeba Korzo, kde jsme měli trávit 2 noci. Nedalo nám to ani moc práce a za malou chvíli jsme zaparkovali u nádraží. Z úzkého průjezdu na nás vykoukl vybledlý letitý neonový nápis Hotel Orzo. Malá, ale upravená budova, před kterou pečlivě zametal chodník černoch v zeleném plášti, byla naším vytouženým cílem.
4: Hello, good afternoon, you're welcome in Hotel Corso,
3: vysoukal ze sebe a pak někde zmizel. ani jsme tomu nevěnovali pozornost.
5: To je asi místní hotelový portýr, Černoch, takovej místní Pepe, pomyslel jsem si v duchu.
3: Ano, u dobrých hotelů je hotelová vítací služba. Vzpomněl jsem si, jak mi vypadly pojízdné dveře od auta přímo před portýrem jednoho hotelu.
5: Málem mu spadly na nohy. Vykulil na mne tehdy oči a pohrozil. To bylo tenkrát na západě v Los Angeles a ten hotel se jmenoval Beverly Wilshire.
3: Jdeme na recepci. Na recepčním pultu byl malý zvonek a tak buším na tlačítko. Z dálky se na mě směje huba plná zubů.
5: Je to recepční. Je podobný tomu zametači před hotelem. Je to asi jeho brácha. Pepe 2, pomyslím si.
3: Po uvítání mi předává klíče a pozvánku na večerní degustaci vín, která se bude konat v jídelně.
5: Degustace miluju a tak se začínám těšit.
3: Vyrážíme na pěší prohlídku Pizzy a chceme strčit auto do garáže co nejdříve. U garážových vrat na nás čeká postava.
5: Je to ten zametač nebo ne?
3: Jakoby jim z oka vypadl, že by to byl jejich další brácha, Pepe 3.
5: Tři bratři podobní jako vejce vejci. Jo, to je fakt zajímavý. To se mi ještě nestalo.
3: Ano, tak Corso je zřejmě pravý typický italský rodinný hotýlek tří afrických černochů. Pisa je trochu nudný město, které vás osvěží jen nábřežím řeky Arno a samozřejmě náměstím zázraků s šikmou věží, katedrálou, baptistériem a hřbitovem. Ani byste nevěřili, kolik lidí se fotí jako podpírači věže. Každej se jí snaží tlapkama narovnat.
5: Jdeme zpět.
3: V Corsu na recepci se už zubí Pepe 2. Omlouvá se, že se degustace odkládá. Jdu zkontrolovat auto, neboť vyrážíme brzy ráno. U vrat čeká Pepe 3 a otvírá hotelovou garáž. Vracím se sám. Před hotelem zametá Pepe 1, za recepčním pultem se uklání Pepe 2. Na druhý den nás čeká dlouhá cesta a tak dávám Pepe mu 2 buona notte. S raním rozbřeskem jdeme na snídaní. Zvoním na recepci. Čekám nějakou blondýnku nebo italskou olivu na noční službě. Chvíli nic, když v tom se na mne cení zuby z huby. Pepe 4. Má na sobě kuchařskou zástěru a čepec. To mě úplně zdrtilo. Jedeme za deště do pohoří Cinque Terre. Fiat postupuje pomalu, stěrače stírají a tak porovnáváme rozdíl ekonomiky provozu mezi Corsem a Beverly Wilshirem. Ráno nám došlo, že hotel má vlastně jen jednoho zaměstnance. Je to mistr převleků. David Copperfield po italsku, Pepe Universalo. Práce všeho druhu. Zametač, recepční, garážmajstr a vařič vajíček. Vlastně on slouží non-stop a rychle se vždycky maká před hosty převléct, aby to nebylo poznat. Inu, jiný kraj, jiný mrav. A není služba jako služba. Pomalu dorážíme mezi vinice. Otevírá se před námi úžasný pohled na Cinque Terre. Pět území, pět světů. Pomalu se mi vybavuje pátá funkce Pepeho.
5: Hele, víš, co bych rád věděl? Pravím svému parťákovi. Jestli ještě dělá i pokojskou.
3: To na to snad musí mít kalhotky a podprsenku.
6: Byla to rodina své cti neobyčejně dbalá. Řekl bych, rodina velmi vznešená. Jakási aristokracie městečka. Nebylo v širém světě človíčka, který by byť i jen toho nejmenšího neeského na rodinu věděl. Ba snad ani takovou maličkost, jakože se pan stavitel a starosta v jedné osobě nebo jeho syn Ferdinand objevili tam a tam v nedosti čistém Límci, že paní stavitelová nebo slečna Štefička měla někdy účes v nepořádku, že jim scházel knoflíček u rukavičky, nebo že by snad podpatky jejich botiček zasluhovaly již zprávky. Nikdy klípku, nikde poskvrny, nikdy se z rodiny nic nevyneslo, ba i stará služka byla vzorem dobrých mravů a mlčenlivosti. Stalo-li se, že slečnu Štefičku rozbolelo v krku, či dostala-li průjem? Povídalo se po městě, že stavitelova slečna odjela raným vlakem na návštěvu k tetičce do Pardubic. Neboť i z takových nahodilostí dělávají zlí lidé potřebnosti. Řekne se, slečinka pořád churaví, či cosi podobného, a pověst Štefinčina jako výborné partie mohla by dostati úhony. Takové příhody stanou se pojednou, a než se naděješ. Přihodilo-li se, jednou za čas se všude stávají takové nehody, že se v kuchyni připálil svítek nebo pečeně, neodvážila se paní stavitelová, dáma jinak velmi dobročinná, a předsedkyně sdružení leskonických dam ku podílení chudé školní mládeže polévkou dát nedokonalý výrobek ani žebrákovi a rozkrájela jej raději slepicím. Neboť i z úst těchto ubohých lidí mohou vzniknout klevety. Řeknou to někomu a hned se bude v kraji povídat tak nebo onak. Rodina nejvzornější, nejúctyhodnější, své cti nejdbalejší. Pan starosta sám jest muž mezi 60 a 65. Vypadá, jak již vypadávají dobře živení páni v těchto letech. Obtloustlý, růžový, se značnou pleší, kterou důmyslně zakrývá pramenem vlasů z česaných sem z temene. Jeho mírné, laskavé oči jsou pokryty zlatými brejlemi a celá postava vyznačuje vážnost a vědomí vlastní hodnoty. I jeho řeč je pomalá a blahovolná, jeho posunek důstojný a aristokratický. Pan starosta je osoba neobyčejně vážená. Zastává mnoho čestných úřadů a má styky s nejvyššími kruhy říše. Vdává-li kníže Rohan dceru, pan starosta gratuluje. Je-li docent Kadeřábek jmenován univerzitním profesorem, pan starosta blahopřeje. Zemřeli maršálku Lobkovicovi strýček, projeví pan starosta hlubokou účast. Ptá se pozdraví knížete Traumansdorfa, je-li týž nemocen, a připadá-li na zítřek svátek pana ministra Krajana, pan starosta rychle sedá, aby nepřišel s blahopřáním pozdě. Patrně diví se všichni tito vašnostové, jak přijdou k této pozornosti. Ale ještě jsou to lidé vesměs zdvořilí, i oni se dají a odesírají vizitky s kratičkým PR. Pour romancier. Těchto navštívenek má pan starosta již velmi mnoho a schovává je pečlivě v pozlacené rokokové skřínce. Jest nejenom okresním starostou, ale i ředitelem záložny, městským radním, čestným měšťanem a funkcionářem mnoha a mnoha spolků. Ba, tohoto roku stal se i rytířem řádu Františka Josefa. Málo kdo by dovedl vyjmenovat všechny jeho úřady a čestné funkce. Stavitelův salon je pravým chrámem slávy. Na stolku spočívá na vyšívané dečce diplom jmenující jej čestným občanem. Je vázán v plyšových deskách se stříbrným ornamentem a uvnitř je namalován uprostřed lipových listů decentně zahalený andílek, držící v ruce znak města. Stěny pokoje jsou zdobeny nesčetnými uznáními, diplomy a fotografiemi. Zde jest vypodobněn pan starosta uprostřed hasičů, pak s čapkou ve skupině sokolstva, tam jako velitel spolku vojenských vysloužilců, tu s notami v ruce jako čestný člen pěvecké jednoty, tam jako ředitel ochotnictva, zde jako předseda občanské besedy. Vše jest zaskleno v krásných rámech s vyřezávaným datem věnování. A na čelní stěně pod obrazem jeho a jeho manželky visí listina jmenující jej rytířem řádu Františka Josefa s vlastnoručním podpisem mocnářovým. Jeho pýcha a radost. Najde-li se kdy historik, který bude psát dějiny města Leskonic, dojde jistě k závěru, že tento muž vykonal mnoho pro okres i obec a že neúmornou pílí a agilností se stal plně hodným svých úřadů a úcty, které požíval. On to byl, jenž denně se dával dlouhé hodiny v záložně, zkoumaje účty, prohlížeje směnky, osobně vyjednávaje se stranami. On, jenž za 20 let nevynechal jediné schůze zastupitelstva či školní rady, jenž se denně 150krát podpisoval, běhal po komisích, zháněl, dopisoval. Jednalo-li se o subvenci na okresní silnici, most, stavbu kostela či jinou veřejně důležitou věc, navazoval styky s různými úředníky či úředničky, běhal, jezdil, býval neodbytným hostem v kancelářích zemského výboru a místodržitelství. A místodržitelští radové chytali se za hlavy, když znova a znova jim byla oznamována jeho návštěva. Ach, Himmel Gottes Willen, schon wieder der schreckliche Bürgermeister, den man nicht loswerden kann. A když pan starosta sedával v čekárně přijímacího pokoji pana místodržitele, opakuje si v duchu řeč, kterou prosloví, spráskávala jeho excelence rukama nad čelem, Gottes Willen, schon wieder der komische Baumeister. Ale pan starosta si byl vědom, že na subvenci pro okresní silnici mnoho záleží, že nelze prorazit hlavou zeď, že nutno znova a znova klepat, znova a znova připomínat. Vcházíval s čelem maličko oroseným a s bijícím srdcem, s hlubokou poklonou, kde sklonila se vymitá lisina až do výšky pasu. Co nejúctivěji prosím, aby mi vaše excelence ráčila co nejmilostivěji prominouti, že opět obtěžuji. Ale nedovedu ani vysloviti, jak nevýslovně šťasten byl náš okresní výbor, když jsem mu sdělil, že vaše excelence ráčila našim tužbám plně výjíti vstříc a ráčila mne toliko s naší žádostí odkázat ti na pozdější dobu vaší excelenci, která vždy s tak otcovskou láskou nás protěžovala, není zajisté tajno, jak se náš okres utěšeně rozvíjí a že nemá-li přijít tento rozmach na zmar, jest nutno vystavěti silnici z vrbiny do dlouhé vsi. Dovolí si ještě vaší excelenci co nejúctivěji upozorniti na loajální a vřelé pocity našeho obyvatelstva, které chová k jeho veličenstvu císaři a králi a k slavné vládě a kterým již nesčíslněkrát dalo průchod v nadšených vlasteneckých projevech. Snad mi tedy nebude vaše excelence vykládat ti ve zlé, že se opětně osmělují. Pan místodržitel neodolal. Neodolali ani sekční šéfové a úředníci zemského výboru, neodolali ani vídeňské kanceláře. A odolali-li, přijížděl pan starosta znova, a znova a znova přijížděl, čekal v předsíních vysokých hodnostářů, znova navozoval nejrůznější styky, klepal, prosil, žádal. A pakliže jej odkazovali na budoucnost, tedy přijížděl jistě, přicházel s přesností hodinového stroje a znova přijížděl a radové se chytali za zmučené hlavy a sténali. Den wird man nicht los, Gottes Himmels willen, den kann man nicht los werden. Z takovýchto cest vracíval se pan starosta šťasten vykonanou povinností, blažen, že jej všude znají, přijímají, že s ním blahovolně hovoří. A když doma vyprávěl, jak byl přivítán panem místodržitelem a jak s ním přívětivě mluvil kníže Lobkovic a jak mu pan místodržitelský rada hrabě Kaunic podal ruku a řekl s úsměvem, že se obdivuje jeho neúmornosti. Vyhrkli náhle paní stavitelové, štepujíc na pohovce punčochu slzy a štefičce zazázila pýchou očka.

Byl to nejkrásnější den a nejšťastnější okamžik jeho života. Tohoto výrazu nejkrásnější den a nejšťastnější okamžik užil sice již jednou, tenkrát, když mu starosta města odevzdával diplom čestného měšťanství. Ale přišel den ještě krásnější a okamžik ještě šťastnější, který se k tomuto nedal ani přirovnat. Roku 1908, v jubilejním roce 60. panování císaře Františka Josefa, snesl se nad Rakousko-Uherskou říší celý zlatý déšť, celá oslnivá sprcha vyznamenání a řádu, padání hvězd, které způsobilo tolik radosti, hněvu, zklamání a závisti v srdcích těch, kteří byli přesvědčeni, že získali si nesmrtelných zásluh o vlast a krále. I leskonický hejtman dostal z vyššího místa pokyn, aby ze svého okresu navrhl dva vhodné. A kdo byl způsobilejším státi se jedním z těchto dvou, ne-li okresní starosta a stavitel pan Kouble? Byla to nádherná chvíle. Slavnost se odehrávala v zasedací síni radnice. Dostavilo se celé zastupitelstvo, církevní hodnostáři, deputace státních úřadů, zástupcové spolků a korporací. Byl zde pan hejtman a celá stavitelova rodina. Vše se rozplývalo ve slavnostní náladě. Paní stavitelová znala své měkké povahy, od prvopočátku nedala kapesník z ruky, připravena každé chvíle zadržet jim propuknuvší pohnutí. Byla zde Štefička v bílé hedvábné bluzičce, Ferdinand v čamaře, dostavil se i Štefiččin ženich. Pan starosta stál zde hrdý a krásný, těsný frak objímal okrouhlé bříško a masité prsty se poněkud chvěly pohnutím. Na lesknoucí se lisině pohrávali si sluneční paprsky, jež vnikali sem oknem v dlouhém šikmém pruhu. Kdo popíše city hárající vnitru tohoto muže, jemuž vyrovnal se dnes toliko jediný v celém okrese. Když okresní hejtman proslovy v kratičkou řeč zavěsil oslavenci na prsa řád, zavládlo v síni hrobové ticho. Paní stavitelové vyhrkly bohaté slzy. I Štefičce zaslzela očka a bylo vidět, že i pan starosta bojuje těžký boj. Všichni spěchali blahopřát. Pak promluvil delší řeč pan radní Šubrt. Pan starosta poslouchal napjatě, upíraje zrak na ústa řečníkova. Paní stavitelová se při zmínce o jejich synovi hlasitě rozplakala a pan Ferdinand sklopil oči k zemi, jak si sladkobolně se usmáv. Bylo proneseno ještě několik řečí. Nakonec se chopil slova sám pan starosta. Pánovi, počal hlasem silně se chvějícím, tento okamžik je nejšťastnější. Okamžik a tento den je nejkrásnější den mého života. Dále nemohl. Slzy vedraly se mu do očí a hlas uvízl v hrdle. Sejmul brejle, vytáhl kapesník a jel se čistit oči i nos. Odpustit. Pánové, jsem příliš dojat. Trvalo to chvíli. Bylo ticho. Všechny oči byly upřeny na pana starostu. Všichni chápali slabnostnost okamžiku a sílu jeho pohnutí. Jen pan pošmistr rýpal potají pana zvěrolékaře do boku. Ten však nereagoval. Potom pan starosta pokračoval. Avšak nakonec řeči pohnutí opět přemohlo vědomí jeho zásluh a hluboký cit jeho vůli. Velecněné shromáždění. Nežádal jsem nikdy ničeho pro sebe. Rozkvět a blaho okresu bylo mi vším. Pracoval jsem, pánové, nezištně.
pánové. A nepracoval jsem snad tak, jak jsem měl. Tedy to prosím přiškněte spíše na vrub mé neschopnosti, než na účet mé lásky. Pan starosta se odmlčel, nabíraje dech. Prosím vás, pánové, abyste zároveň se mnou provolali jeho apoštolskému veličenstvu, našemu nejmilostivějším císaři a králi, třikrát vývat. Římavé vývat rozlehlo se síní. Jen paní stavitelové selhal při první slabice hlas. A tak se stalo, že přišla s posledním vývat trochu pozdě. Prosím vás, pánové, abyste provolali se mnou třikrát nazdar naší nadevše milované české vlasti. Římavé nazdar zaburácelo. Zasedací síní nesly se zvuky české národní hymny.

Bylo po slavnostní rodinné večeři a bylo dokonce již 10:30, tedy nejzazší hranice času, kdy se řádní lidé ubírávají na lože. Štefinka a Ferdinand políbili tatínkovi a matince ruku. Pan starosta je dnes všechny výjimečně poceloval. Zvláště dcerušku držel dlouho v náručí. Hladil jí vlásky a čelo. Když se přiblížil Štefiččin ženich, chystaje se odebrat k české koruně na nocleh, byl pan starosta okamžik v rozpacích, má-li i jej políbit. Nakonec i ten dostal hubičku. Mladí lidé odešli. Pan a paní starostová osaměli. Pak paní přistoupila k svému manželovi a vložila ruku do jeho pravice. Stáli chvíli mlčky. Dobrou noc, Alojzi, řekla dlouze. Vzala jeho hlavu do dlaní a políbila jej na čelo. Dobrou noc, Alojzi. Řekla to tak něžným tónem, jako neřekla již od dob jejich prvního manželského večera. Dobrou noc, má dobrá Aneško. Ty jsi byla podporou v mém těžkém životním boji. Bez tebe nebyl bych dnes tam, kde jsem. Slzy zamžily oběma zrak a oni spočinuli v dlouhém, něžném obětí. Dobrou noc, má pícho, políbila jej ještě jednou na čelo a zadívala se mu hluboce do očí. Dobrou noc, rytíři řádu Františka Josefa.

Paní stavitelová nemohla toho dne dlouho usnout. Hodiny byly čtvrti a půli a ona se obracela na horkých poduškách. Touž dobou ani pan starosta nespal. Prožíval znova krásnou chvíli, kdy zavěsil mu pan okresní hejtman na prsa ono znamení nejvyššího uznání. Opakoval si znovu celou slavnostní řeč. Pánové, pracoval jsem neúmorně, nezištně jsem pracoval. Pro sebe nežádal jsem nikdy ničeho. A hle, dostává se mi toho nejvyššího, po čem může jenom smrtelník toužit. Uznání samotného mocnáře. Ano, tak jim to asi řekl v zasedací síni. Jak jest to všecko zázračné. A náhle pociťuje pan starosta neodolatelnou touhu spatřit ještě dnes jednou ten malinký zlatý předmět, který tak mnoho znamená v jeho životě. Vstává opatrně z lože a tápe po nočním stolku po sirkách. Rozsvěcuje svíčku. Bere ji do ruky a zlehka, zlehonka stoupaje jenom na špičky hnědých punčoch, aby ho nikdo neslyšel. Ubírá se ke dveřím. Opatrně ji otvírá. Stane na prahu salonu. Svíčka osvětluje jenom nejbližší okolí dveří. Pan starosta bere se tiše tichounce vpřed a jeho nohy sunou se opatrně po hebkém povrchu koberců. Žlutý plamen svíčky komíhá a osvětluje jeho bílou košili a červené tulipány na kobercích. Na malém stolku spočívá mezi dvěma vázami v černé etui řád. Řád! Jaké je to kouzelné slovo! Pan starosta staví svíci na stolek, dotýká se zbožně krabičky a otevírá ji. Zlato, srdce mu jemně zabuší. Vznáší krabičku k ústům a tiskne jemný polibek na velebný lesk. Pak zadívá se na řád. Dlouze, dlouze. Jest ticho, jen jablka voní. Připíná řád na noční košili. Bere do ruky svícen a opatrně kráčí k zrcadlu. V lesku stříbrné plochy zračí se blisknavý předmět na jeho prsou a dívá se na něho pán v dlouhé bílé košili. Rytíř řádu Františka Josefa. Skládá ruce na prsou a činí pánovi v zrcadle hlubokou poklonu. I pán v zrcadle se kloní a dívá se velice vážně. Skládá ještě jednou ruce na prsa a znovu se do zrcadla klaní. Buďte zdrav, rytíři řádu Františka Josefa, šeptá. A velebné ticho mu odpovídá. Buďte zdrav, rytíři řádu Františka Josefa. Tu se pan starosta obrací a pomalým pružným krokem suverénu se odebírá na druhou stranu pokoje. Svícen staví na zem, zabořuje se do houpavých per plyšové pohovky a hlavu podpírá rukou. Duší táhne mu celý život. Přicházejí dávno zemřelí rodiče, strýcové a tetičky, příbuzní, známí. Zastavují se. Upírají úžaslé zraky na zlatý předmět na jeho prsou a uctivě šeptají rytíř řádu Františka Josefa.

0: Pan starosta Kouble je ve Vídni. Slušný mrav a předpisy káží za řád se poděkovat. Je to i příjemné. Člověk se seznámí s novými lidmi, kteří se pohybují v okolí mocnáře a mají obrovský vliv. S lidmi vznešenými, bohatými, mocnými. Pan starosta přechází před vjezdem císařského paláce. Je chladný den a vítr fičí vídeňskými ulicemi. Je černě oděn a nezapnutý svrchník nezakrývá zcela na prsou. Na nich se blyští zlatý řád. Pan starosta nebyl u císaře pána. Přijal jej toliko ministr. Jeho excelence ráčila jej přivítat velice vlídně a řekla mu i několik roztomilých a lichotivých slovíček. Byl hrdý a šťastný. Od té doby uplynuly již 3 hodiny. Pan starosta dosud neobědval. Věděl, že je nemožné dostat se k jeho veličenstvu a vyjádřit mu všechnu lásku a vděčnost, kterou cítí. Ale jeho touhou bylo aspoň mocnáře spatřit. Ale snad se přeci dočká, snad. Pan starosta čeká. Klobouk naražený skoro k uším, ruce v bílých rukavicích zabořeny hluboko v kapsách. A okna paláce jsou tichá, prázdná. Leč tu se přihodila ona památná událost, která tak hlubokým dojmem se vtiskla do jeho duše, kterou po celý život nezapomněl a o které tak rád v kruhu přátel a známých vypravoval. V okamžiku, kdy se chtěl pan starosta u paláce obrátit, aby popošel svých 200 kroků zase zpět, pár černých koní jako peklo se žene ulicí a na kozlíku sedí zlatem premovaný lokaj se založenýma rukama. Panu starostovi se zarazil dech. Snad teď, vykřikl v něm cosi. Povoz se blíží.
1: Ach, nikoli. Není to císař pan. Jest to pan ministr. Ještě s jedním hodnostářem, jehož pan starosta nezná.
0: Pan starosta rozhrnuje svrchník na prsou, smeká klobouk a hluboce se uklání. Jeho excelence se obrací s úsměvem k sousedu. Schauns, der rosige dort, das ist der komische Baumeister von Leskonitz. Oba pánové se přívětivě usmívají a děkuji za pozdrav. Panu starostovi buší srdce jako kladivo. Povoz mizí v branách hradu. Pan starosta se snaží vydechnout.
1: Znají jej. Ano, znají jej.

Intimní odhalení ublížené ženy. Vzrušující příběh, ve kterém je duše ženy obrácena na ruby a pak zase na líc. Poznámka. Následující senzační odhalení jsou podle našeho názoru nejpůsobivějšími stránkami sebeodhalování, které byly zveřejněny v této sezóně. Pisatelka zde obnažuje svou duši a dupe si po ní. Zavádí čtenáře do nejintimnějších zákoutí v životě ženy a jestli čtenáře jen trochu známe, zasáhne je toto líčení do živého. Pisatelka se nijak nešetří. Chci začít tato svá odhalení vyprávěním o svém dívčím dětství. Nejprve bych ráda promluvila o svých rodičích. Byli dva. Můj otec a moje matka. A teď o svém otci prozradím něco, co jsem až dosud nikdy živé duši ani nepošeptala. Že se totiž narodil v kanadském městě Peterborough, poblíž Toronta. Otec zřídka kdy mluvil o tom, že se v Peterborough narodil. Ale vím, že mu to vrtalo hlavou. Vzpomínám si, jak jednou, když jsem byla ještě docela malá, přitáhl si mě k sobě, hladil mě zamyšleně po hlavě a mumlal si: narodil jsem se v Peterborough. Potom se odmlčel a zíral dlouho do plamenů v krbu. Pak si nasadil klobouk a vyšel ven. A zanedlouho se zase vrátil. Když už mluvím o tatínkovi, mohla bych o něm zaznamenat i něco jiného, co jsem poznala teprve postupně a co jsem nejdřív plně nechápala, že totiž měřil 5 stop, 9 palců a 7 osmin. Byla jsem tenkrát příliš mladá, abych pochopila, co těch 7 osmin znamená. Teprve později jsem poznala, že šlo o 7 osmin palce. Když tedy o tatínkovi mluvím a nechci o něm nic zatajovat, mohu také otevřeně přiznat, že byl vegetarián. Jako malá holčička jsem si myslela, že je luterán, nebo jsem si ho někdy představovala jako presbyteriána, teprve později jsem poznala pravdu. Byl vegetarián. Ale pouze jednou či dvakrát jsem ho slyšela zmiňovat se o tom faktu. Pamatuji si, jak si mě jednou posadil na koleno a řekl: celý život jsem vegetarián. A pak mi dal hubičku, postavil mě zase na zem a odešel z domu. Dlouho se pak nevracel, přišel teprve k jídlu. Poznala jsem postupně, že se tatínek vždycky vrací k jídlu. Myslím, že byl příliš hrdý na to, aby zůstával pryč. Maminka mi vyvstává před očima méně zřetelně. Částečně snad i proto, poněvadž jsem nikdy neznala její výšku tak přesně jako tatínkovu. Ale zaznamenávám tu o ní jednu věc, která se mi vždycky zdála odlišovat ji od většiny ostatních lidí a jak si ji zařazovat do nějaké zvláštní, samostatné třídy. Totiž to, že jako děvče žila několik let ve městě Little Rock ve státě Arkansas. Proč k tomu došlo, jsem se nikdy nedozvěděla. Maminka mi to nikdy nevysvětlila a nikdy o tom nemluvila. Ale myslím si, že se proto cítila nějak osamělá. Později, jak jsem pomalu vyrůstala, což se táhlo rok za rokem, začala jsem chápat, že maminka byla životem zklamaná. Uvědomovala si, myslím, že byla nějak ošizena, když si vzala tatínka. Pokaždé, když se na něho podívala, cítila nejspíš, že je tatínek pěkný prezent. V životě každé ženy dochází k poznání, že se vdala za toho nepravého. Stejně tak to bylo i s maminkou. Poznání, že je tatínek cvok, jí víc a víc zachmuřovalo život.
Jednou v jednom ze svých vzácných okamžiků svěřování mi řekla, že v tom Little Rocku v Arkansasu byl nějaký pan Jones, kterého by si byla mohla vzít. Pan Jones byl velice muzikální, hrál dokonce na gramofon, jenže byl špatný na plíce a pil whisky a byl komunista, takže si ho nevzala a on pak odjel kvůli těm plícím na západ a uzdravil se, nadělal spoustu peněz chovem dobytka a vstoupil do republikánské strany. Jenže zatím si už maminka vzala tatínka. Předpokládám, že každá žena zažije nějakou romantickou lásku jako maminka. A teď se chystám čtenáři povědět něco, na co už jistě netrpělivě čeká. Chci ho zasvětit do všech svých tajemství a svěřit se mu s takovými věcmi, jaké, myslím, žádná žena nikdy do světa nevytrubuje. Chci být sama k sobě naprosto upřímná a mluvit o sobě, jako by se to týkalo někoho jiného. Chci, aby čtenář sám posoudil všechno, co jsem prožila. Nevím, jestli je to dost jasné, co mám na mysli. Snažím se vyložit to tak prostě, jak jen dokážu. Ráda bych začala prohlášením, že jsem dlouhou dobu, jako spousta mladých dívek, byla hrozně nechápavá a neskušená. Pochybuji, že si lidé uvědomují ještě dneska přes všechna ta odhalení a zpovědi, které byly uveřejněny, jak nevědomé jsou takové mladé dívky. Já sama například až do věku... Ale počkat. Tohle je přece případný moment, abych skončila tuhle první kapitolu. V poslední kapitole, to jest v první kapitole, jsem svým čtenářům vyprávěla tím nejintimnějším tónem, jakého jsem schopná, všechno o svém dívčím dětství. Řekla jsem, že jsem byla vychována

a 8 je 13. Byla jsem příliš ostýchavá a nezdílná, takže jsem se nikomu se svými potížemi nesvěřila, obzvláště ne svým rodičům. Někdy jsem si myslela, že se půjdu zeptat našeho pana faráře, kolik vlastně je 7 a 8 a jak se píše slovo hemoragie. Ale falešný stud mě od toho zdržoval a možná jsem se také bála, že ani on to třeba neví. Přiznám se i k něčemu dalšímu, že jsem totiž dlouhá léta nevěděla, jak se jmenují přítoky Amazonky a vždycky jsem si představovala, že Xingu se do ní vlévá se zhora. Tajila jsem to před lidmi kolem sebe, jak nejlépe jsem uměla. O tělovědě a zdravovědě jsem neměla ani to nejmenší ponětí. Nerozeznávala jsem hltan od hrtanu, pletla jsem si 12terník s 9cilem, meniskus a slinivka břišní pro mě byly španělskou vesnicí. Jednou jako malá holka jsem se nastydla a 3 dny jsem pak byla nemocná a vůbec jsem si to neuvědomovala. Svou první lásku jsem prožila, když jsem právě překročila 16. rok. Sotva jsem jej překročila, přistěhoval se k nám jako letní strávník jeden mladý muž. Jmenoval se Joe Granger a chtěl se stát duchovním. To mě mělo varovat, ale byla jsem mladá a bezradná. V každém případě mi připadal sotva větší než kluk, což možná byla pravda, poněvadž měřil jenom 5 stop a 1 palec, ale jinak to byl pořízek. Byla tu však jedna okolnost, kterou mi o něm rodiče tenkrát neřekli a kterou jsem potom zjistila náhodou. Totiž tohle. Joe nám platil 2 dolary týdně za stravu, ale měl za to pomáhat tatínkovi sušit seno a být při ruce v hospodářství. Tak tedy ty první 2 nebo 3 týdny, co byl Joe u nás, jsem s ním sotva promluvila slovo. Ale jednou na večer, zrovna když jsem se pustila mezi živými ploty na louku, abych přihnala z pastvy domů naše 2 krávy, Joe stál u vrat chlíva. Kvetly právě šeříky a já měla na sobě kartonové šaty s větvičkami šeříku ve výstřihu a snídku jabloňových květů ve vlasech a kytičku divokého svlačce a ptačince za pasem. Kam jdeš? Zeptal se mě Joe. Dolů na pastvu, odpověděla jsem, zahnat domů krávy. Já teda půjdu s tebou, řekl on. Byla jsem v nějaké bezstarostné náladě, jako by mi to bylo jedno, co se mnou bude. Tak pojď, svolila jsem. Cesta vedla mezi živými ploty dobrých 100 kroků, nebo snad i více, ale Joe během ní neřekl nic jiného, nežli, hele, koukni se na tu žluvu. Na žluvě je to pěkně brzo, nemyslíš? Z toho jsem poznala, že se drží na uzdě. Když jsme přišli na pastvu, 2 krávy tam stály ve stínu stromu. Ty vyžeň tu černou, řekl Joe, a já si vezmu na starost tu druhou. Měla jsem tak nějak zoufalou náladu, že mi bylo všechno jedno. Tak dobře, souhlasila jsem. Hnali jsme ty 2 krávy mezi živými ploty a Joe a já jsme šli za nimi. Ty krávy se dají snadno hnát, prohodil Joe. Nevím, co tím vlastně naznačoval, ale odpověděla jsem stejně bezstarostně, to se rozumí. Některé krávy, poznamenal najednou Joe, jsou daleko lepší dojnice než jiné. Ani jsem se nad tím nezamyslela. Vážně, řekla jsem, to bylo všechno, co mě napadlo. Vážně, odpověděl Joe, když jsem byl na jedné farmě v Cobourgu v Ontariu, dojil jsem tam 6 krav každý den. Nevím, jak by byl pokračoval, ale právě v tom okamžiku jsme už došli ke chlí.

Vivu, a tam byl tatínek. Joe se teď stal kazatelem, má svoje vlastní děti, ale když se ohlížím do minulosti, připadá mi to zvláštní. Často mi vrtalo hlavou, kolik těch krav dojil potom, co odešel z Coburgu. K mému dalšímu milostnému dobrodružství došlo pár měsíců na to. Vlastně hned na podzim toho roku. Šla jsem po silnici do vesnice a místní pošťák zastavil se svým povozem. Nechceš se svízt, holka? Zeptal se mě. Je kapku horko na chození pěšky, že jo? Chvíli jsem váhala. Pošťák byl už starší a měl 4 nebo 5 dětí a to mě mělo varovat. Jenže do mě vjelo nějaké troufalé pokušení a tak jsem chvíli váhala. On už mi udělal místo vedle sebe na kozlíku. Vylesi sem nahoru, vyzval mě. Ale já si náhle uvědomila, jaké mi hrozí nebezpečí. Děkuji, vyhrkla jsem, já radši půjdu pěšky. No dobrá, řekl pošťák, dělej, jak myslíš. Tak je. Škubl opratě mi koně a zmizel. Zůstala jsem dlouho stát na silnici a představovala jsem si, čemu jsem právě unikla. Zatím jsem si ovšem začala uvědomovat, že všichni muži jsou sukničkáři a že se jim nedá důvěřovat. Jednou nám přivezl jeden mladík fůru dříví na topení a když jí složil, požádal mě o trochu vody. Bez nejmenšího podezření jsem mu přinesla sklenici vody ze džbánu a právě jsem mu chtěla tu sklenici podat, když na mě vyrazil s otázkou, chodíte někdy do kina? Chrstla jsem mu vodu do tváře a vyběhla jsem nahoru do svého pokojíku, kde jsem se vrhla na postel. Ale utekla jsem jen o vlásek. Někdy zrovna tou dobou došlo v našem domově k rozvratu a já s maminkou jsme se museli odstěhovat. Byla to všechno vina tátova, protože táta sedal na alkohol. V kraji, kde jsme žili, zákon ovšem nikomu nedovoloval alkohol kupovat, takže ho lidi nemohli dostat, ale mohli si ho opatřit nepřímo. Říká se, že je spousta alkoholu v Kolínské u holičů a v podobných věcech. Táta však přišel na to, že je alkohol v Kolomazi a tak se s ním vždycky večer namazal. Napřed si namazal jenom trochu obličej, aby dostal lepší náladu, ale potom mazal víc a víc, proseděl celé večery s obličejem tlustě namazaným a Kolomas mu zatemňovala rozum. Objevil taky, že alkohol je i v lískových oříškách a pak si jich šel vždycky natrhat za kůlnu, potom celý zlískaný se svalil v kůlně za naším stavením na káru a byl nejen zlískaný, ale i skárovaný. Dospělo to tak daleko, že když nebyl namazaný nebo zlískaný a skárovaný, byl za to nadrátovaný a zlinkovaný a tak u nás došlo k tomu rozvratu a maminka se odstěhovala se mnou do města. Vlastně se stydím mluvit o tom, ale je pravda, že skoro 2 měsíce jsem ve městě nerada jezdila nahoru a dolů zdviží. A protože se už zpovídám ze všeho, musím se taky rovnou a bez vytáček přiznat, že se mi vdolky ve městě nezdají tak dobré jako na venkově. Nebyli jsme ve městě dlouho a už jsem začala poznávat, že muži jsou tu právě takoví sukničkáři a zástěrkáři jako na venkově. Mladá dívka, i když váží 80 kilo, jako jsem vážila, já se musí mít v jednom kuse na pozoru. Ten první byl bytový agent, který nás prováděl po bytech k pronajmutí. Podařilo se mu přitočit se těsně ke mně a zašeptal mi, jak se mi zdálo, do ucha. Tohle je náramně žádoucí poloha. Odstrčila jsem ho prostě do prsou, až se rozplácl o zeď a řekla se mu, s tímhle si se mnou nezačínejte. Pak přišel jeden mládenec zapojit elektřinu. Ten mi řekl,
Kdyby vám nevadilo podržet mi tuhle svíčku, připojil bych ten elektroměr. Nechte si ty svoje dvojsmysly, odsekla se mu. Zjistila jsem pak, že to bylo všude stejné, když jsem chodila po obchodech schánět zaměstnání. První muž, ke kterému jsem přišla, vzhlídl od svého psacího stolu a vyzval mě, posaďte se prosím a povězte mi, co umíte. No tak tohle si můžete rovnou nechat, odpověděla jsem a byla jsem odtamtud v 5 vteřinách venku. Nebyla jsem však ve městě dlouho, když v mém životě nastala velká změna. Poznala jsem svého prvního manžela a vdala jsem se.

Teď chci promluvit o svém životě v manželství a hodlám o tom mluvit tak otevřeně, jak jen umím, a svěřit se čtenářům s věcmi, které jsem se dosud nikdy neodvážila povědět nikomu. Krátce potom, co jsme se s maminkou přestěhovali do města, seznámila jsem se se svým prvním manželem. Jmenoval se Tom Lee a maminka a já jsme se s ním setkali v jednom velkém obchodě, kam jsme přišli nakoupit věci do bytu. Věděli jsme o něm jenom to, že se jmenuje Tom Lee a že jeho plat dělá 42 dolarů týdně, že jeho rodina pochází z Ashtabula v Ohio, že minulý týden dostal přidáno 10 dolarů a další zvýšení platu má slíbeno k novému roku a že je v podnájmu tam, kde bydlí, nikdo proti němu nemá nejmenší námitky, třeba, že tam jsou v domě tři mladé dívky, jedna z Kentucky. Nic víc se maminka o něm nemohla dozvědět. Inu netrvalo dlouho a pan Tomli nás začal doma navštěvovat a vodit mě večer někam na večeři a později mě brával na odpolední procházky a na večerní představení a v neděli na fotbal. A tak se mě jednou na fotbale zeptal, jestli bych si ho nechtěla vzít, a já řekla, proč ne. Rovnou po fotbale jsme šli domů a já jsem to všechno pověděla mamince. No a krátce na to jsme se vzali, poněvadž můj manžel jménem Tom Lee, jak jsem už řekla, dostal na 4 dny volno v tom obchodě, kde byl zaměstnaný. Měl tam na starosti záclony a kretony a poněvadž v záclonách byla právě mrtvá sezona, mohl dostat volno docela snadno, ale co se toho týká, měl pěkně vysoké postavení a byl by mohl dostat 2 dny volna na svatbu, kdykoliv by si vzpomněl. Odjeli jsme tedy na svatební cestu do Richmondu ve Virginii a pro mladou dívku je to rozhodně zvláštní pocit octnout se v hotelovém pokoji jako vdaná paní. Jedné věci jsem si tam všimla nejdřív, že totiž hotelová strava byla hnusná, ačkoliv jsme platili každý 8 dolarů denně podle amerického systému, tedy za pokoj, včetně obsluhy a stravy. Nevím, co si moji čtenáři o mě pomyslí, ale přiznám se tady rovnou, že ten americký systém nemám ráda. Mohla bych to možná zatajit, ale radši beze všeho přiznávám, že podle evropského systému za pokoj beze stravy máte podle mého přesvědčení lepší obsluhu. A přímo tady odhalím jednu maličkost o manželském životě, o které jsem ještě nikdy neslyšela nepokrytou zmínku, třeba že každý ví, že je to pravda, že si totiž můžete objednat porci pro jednoho, rozdělit si ji pro dva a přiobjednat si k tomu navíc porci slaniny nebo něčeho podobného za stejnou cenu. Ten večer, krátce předtím, než jsme si šli lehnout, mi pan Tom Lee pošeptal, že jakživ neměl rád hotelovou stravu. Příští den jsme se vydali na dlouhou projížďku v otevřeném kočáře a pan Tom Lee mi pověděl spoustu zajímavých a důvěrných věcí, třeba jak se vyrábí cement a jakým způsobem město zužitkovává kal ze stok a jakými metodami se dostává na trh tabák. No zkrátka, spoustu věcí, o kterých jsem v dívčích letech neměla ani ponětí. No, brzy na to jsme se vrátili zpátky do města. Usadili jsme se v našem novém domově a můj život v manželství začal vážně. Tak jsme hned zpočátku platili 80 dolarů měsíčně za byt, který nestál za to. Nebylo tam kam dávat odpadky a všechny skříně byly příliš malé. Kdyby mladým dívkám před svatbou někdo řekl všechno, co by měli vědět, nikdy by se nenastěhovali do domu, kde by domovník nedával odpadky do popelnic, ale nechával je místo toho na požárních schodech. Některých omylů jsme se však dopustili my sami.
Dali jsme si například do parádního pokoje kokosové rohože a teď se přiznávám, že moc nechrání proti zimě. Při mírně chladném počasí docela ujdou, ale když uhodí mrazy, je lepší připlatit si $2 za jard a koupit si opravdové koberce. Vyskytly se rovněž některé věci, o kterých jsem nerada říkala i vlastnímu manželovi. Takové mladé, neskušené manželce, jako jsem byla já, brání určitý jemnocit mluvit o jistých věcech. První z těch potíží jsem si dlouho nechávala pro sebe, ale pořád mi to leželo v hlavě dnem i nocí. Až jsem to už nemohla vydržet a řekla jsem panu Tomlimu, něco ti prostě musím povědět. Ta naše nová lednička je šmejt. Teče. Pan Tomli to vzal velice laskavě a hned zavolal instalatéra, ale naše manželství se již nezdálo jako předtím od té doby, co lednička začala téct. Pokud všem přišlo pár nepříjemností s jinými muži, jaké nejspíš potkávají každou mladou manželku, zvlášť když její manžel musí být přes den pryč a ti muži přicházejí právě v té době pod různými záminkami. Tak to byl napřed ten mládenec z potravinářství, co přinášel nahoru nákup a hned první den řekl, jestli chcete, odnesu vám to rovnou až do kuchyně. Okamžitě jsem ho odbila, tyhle řeči si radši rovnou nechte. Ale když odešel, šla jsem do ložnice a pořádně jsem se tam vyplakala. Jakmile se vrátil domů manžel, hned jsem mu to vyklopila. Něco ti radši povím rovnou, nežli až potom. Ten mládenec z potravinářství se pokoušel odnést mi nákup rovnou až do kuchyně. Manžel tenkrát neřekl nic, ale cítila jsem, že potom mezi nás padl nějaký stín. Teprve když uplynuli napřed měsíce a potom i roky, uvědomila jsem si, že moje manželství s panem Tomlim byl omyl. Těžko bych mohla přesně povědět, co se vlastně pokazilo, ale myslím si, že jsem pouze jedna z mnoha žen, které cítí, že jim život nějak ublížil. Zdá se jim, že jim nic nedal. Pro manžela to bylo něco jiného, protože ten byl v obchodě a vypracovával se pořád dál. Od záclon byl ve druhém roce našeho manželství povýšen na vedoucího všech koberců a dostal přidáno $200. Rok či dva na toho dali přímo do přízemí, kde má pod sebou celou pánskou konfekci, chlapeckou konfekci a potřeby pro pány. Přitom ho taky zvolili do vyšší funkce spojení dobráci světa, patří ke spolku trubačů a saxofonistů, který se celou zimu schází každých 14 dní a je členem klubu střelců na hliněné holuby, kde se v létě setkávají každé 2 měsíce. Vždycky to tak dopadá. Život mužů je plný práce a různých zájmů, kdežto pro ženy nezbývá vůbec nic.

Někdy v době, kdy se moje nejstarší dceruška chystala do koleje, jako první z našich tří dětí, které studují, jsem začala pociťovat plně prázdnotu svého života. Kolik se to lišilo od těch vzdušných zámků, které jsem si stavěla u nás doma na farmě. Tehdy jsem snívala, že si třeba vezmu pašeráka lihovin, nebo arabského otrokáře, nebo nějakého francouzského dobrodruha. Sněla jsem o životě, ve kterém se pořád něco děje a ve kterém se mnou někdo všechno roztočí. Takovou mám romantickou povahu. A tak teď, když večer se dávám s panem Tomlim, cítím, že nadešel čas, kdy se s ním musím dát rozvést. Byl docela dobrý jako první manžel, ale jako druhého chci někoho, kdo by měl být šmrnců. Zdá se mi, že jedna z nejhorších pastí života v manželství je to, že žena je příliš dlouho svázána s prvním manželem. Tím se vlastně uzavírají má odhalení. Kdybych si vzpomněla ještě na další intimnosti, tak je přidám, poněvadž vím, že moji čtenáři se na ně přímo brhnou a pošušňávají si na nich. Ale prozatím tohle postačí.

0: No, to snad zapotřebí tady obcházet jako hlídací pes. Nejsem k nikomu přivázaný provázkem. Cože nejde? Už tu mrznu skoro hodinu.
1: Rač to dovolit, ctěný pane. Promiňte, že vás obtěžuji. Ale já opravdu nevím. Jsem poněkud rozrušen. Ne, vlastně nic. Promiňte, že jsem vás obtěžoval.
0: Ke všemu ještě nějaký poděs. Už skoro nevidím na dveře. Začíná padat mlha. Ještě bych ji mohl...
1: Promiňte, ale vy jste jistě čestný člověk. Neberte mě jako osobu ve společenském slova smyslu, ale lidsky mě pochopte.
0: Co si přejete?
1: Možná, že si myslíte, že vás chci požádat o peníze.
0: Prosím vás.
1: Ne. Vidím, že jsem vám na obtíž, ale uvažte, jsem rozrušený, skoro šílený. Ne, nemyslete si.
0: Já vás poslouchám, ale nemohl byste mluvit trochu k věci.
1: Říkáte k věci, vy takový mladíka nabádáte mě, abych byl věcný. Dovolte, abych se vás zeptal otevřeně. Neviděl jste tu jednu dámu?
0: Dámu? Viděl jsem.
1: Cože?
0: Dokonce jich tu prošlo několik.
1: Jsem zmatený, promiňte. Chtěl jsem říci, zda jste tu neviděl dámu v liščím salupu, v černém sametovém čepci s černým závojem.
0: Ne, myslím, že ne.
1: Pak tedy odpustíte.
0: Kdyby nebyl slušně oblečený, myslel bych, že mu přeskočilo. Dědek, courá kožich po zemi, tomu se to šmejdí. Musím tady vypadat taky asi podivně. Jako bych chtěl rozchodit nové boty a bál se. Promiňte. Ach, to jste zase vy. Docela jste mě vylekal.
1: Asi se vám musím zdát divný, pane.
0: Buďte tak laskav, nechte malichornosti a vyjádřete se.
1: Jaká pomoc. Jenže vidím, že jste netrpěliví mladí muži. Tak tedy hledám, prosím, dámu.
0: To už jste říkal.
1: Ano, už jsem se rozhodl. Totiž musím vědět, kam ta dáma šla.
0: Prosím, dál.
1: Zkrátka jste ochoten mi prokázat nesmírnou úsluhu, tak prosím. Tato dáma, totiž chci říci počestná žena ze skvělé rodiny, se kterou se znám. Dali mi to za úkol. Já sám, abyste věděl, rodinu nemám. Vžijte se do mého postavení, mladý muži, ale nemůžete mi říci, kdo v tom domě bydlí. Každá chvilka je drahá.
0: Vážený pane, v třípatrovém domě bydlí hodně lidí.
1: Ano, jistě, totiž máte naprosto pravdu.
0: Já jen vím, že to bydlí Sofie Ostafjevna.
1: Vidíte, přece něco víte, mladý muži. Vím, že sem chodí, ale nepadl jste na to pravé, totiž ne k Sofii Ostafjevně, s tou se nezná.
0: Poslyšte, proč to neřeknete rovnou? Ona vás podvádí, že?
1: Právě tak, ale koho pak to nepotká?
0: To máte pravdu.
1: Nevím, kam ta dáma šla. Vím jen, že je v tomto domě. Rád bych vysvětlil, jak je nevhodné a hnusné. Ne, víte, já to nedělám pro sebe. Nemyslete si, je to cizí žena. Její muž stojí tamhle na Vozněcenském mostě a chce ji přistihnout, ale netroufá si. Ještě jí věří, jako každý manžel. Já jsem jeho přítel.
0: Pokračujte, prosím.
1: Tak tady na ní stále číhám, ale jsem si jist, že mi nějak uklouzne. Je to mazaná mladá dáma.
0: No a co ode mě tedy chcete?
1: Víte, chtěl jsem vás poprosit, abyste chodil tamhle po té straně až za roh uličky, kde je zadní vchod, tedy jak se říká, do podkovy, totiž abyste opisoval podkovu. A já zas budu chodit před hlavním vchodem, takže nám neunikne. Jak ji uvidíte, zadržte ji, křikněte na mě. Promiňte, já se chovám jako blázen.
0: Ale ne, co vás napadne.
1: Ne, neomlouvejte mě, já jsem rozrušený a zmatený. Dokonce se vám přiznám, že jsem vás pokládal za jejího milence.
0: Ach tak. Chcete tedy vědět, co tu dělám?
1: Jakožto čestný člověk, ctěný pane, jsem dalek myšlenky, že vy jste on. Ale dáte mi čestné slovo, že nejste milenec?
0: Prosím, čestné slovo, že jsem milenec. Ale ne vaší ženy. Jinak bych teď nebyl na ulici, ale u ní.
1: Ale jaké pak mé ženy, mladý muži? Jsem starý mládenec, přítel manžela.
0: Ano, ovšem, říkal jste, že její muž je na Vozněcenském mostě.
1: Tedy chápete, já vůbec nejsem muž.
0: To vám věřím. Slibuji vám, že na vás zavolám. Ale uctivě vás prosím, abyste mě teď opustila, vzdálil se. Také tu na někoho čekám.
1: Chápu to, mladý muži. S tím vroucí nedočkavost vašeho srdce. Naschledanou. Ještě jednu otázku, poslední. Znáte příjmení své, totiž té, která je terčem vaší touhy?
0: Ovšem, že znám. Ale není to vaše jméno.
1: A vy znáte mé jméno?
0: Poslyšte, maříte čas. Stokrát vám uteče. Ta vaše má přece liščí salup a čepec. A moje kostkovaný plášť a modrý sametový klobouček.
1: Modrý sametový klobouček? Ona má taky kostkovaný plášť a modrý klobouček.
0: To se přece může stát.
2: Je to náhoda.
1: A ke komu šla ta vaše?
2: Vy nemáte kapku studu. Má známé ve druhém patře.
1: Pane bože, já tu mám také známé ve druhém patře. Okna na ulici.
2: Generála.
1: Generála Polovicina.
2: Hrome. Co na mě tak civíte?
1: Civím. Já bych se přiznal.
2: Už je toho dost. Vysvětlete mi, koho tu máte?
1: Myslíte ty známé?
2: Ano, známé.
1: Já vám tedy všechno povím. Ze začátku se má žena chodila sama. Je jejich příbuzná. Ani mě nic nenapadlo. Včera potkám jeho excelenci generála Polovicina a on mi řekne jakoby nic. Že se už před třemi nedělemi odstěhoval. A kuchařka mi při večeři pověděla, že byt po jeho excelenci si pronajal nějaký mladý pán Bobinicin.
2: Čertu s ním. A podívejte. Támhle se něco mylo.
1: Kde? Kde? Běžte tam. A pak zavolejte. Stačí jen Ivane Andrejči.
2: Dobrá. Dobrá. Ivane Andrejči.
1: Tady jsem. Tak co?
2: Nic. Jen jsem chtěl vědět, jak té dámě říkají.
1: Klav.
2: Klavíra.
1: Ne. Vůbec ne. Naopak, chtěl jsem říci, že vám její jméno říci nemohu.
2: Ale ovšem, s kým tam tedy je?
1: Prosím, co jste říkal? Kdo s kým kde je?
2: Tam, pro boha, v domě je s nějakým... K čertu se vším ještě, abych se trápil s vámi.
1: Jakým tónem to se mnou mluvíte, ctěný pane?
2: Nemám chuť myslet na tón.
1: Nesvolával bych pořád čerty a hromy na úctyhodného člověka. Slyšíte?
3: Tiše. Představ si, pak mi políbil ruku. A toto.
1: Glafíro Petrovno, počkejte přece.
3: Co si to dovolujete?
4: Kam se tak hrnete?
1: To není ona. Promiňte, dámy, to bylo zřejmě nedorozumění. Odpusťte laskavě.
5: Klaním se, panstvo.
3: Dobrý večer.
5: Kam račte, dámy?
3: K Prokovu. Svezu tě, Anuško, máme společnou cestu.
5: Prosím, dámy. Pánové nepojedou.
3: Ne, nepojedou.
4: Zbohem, pánové, a hodně úspěchů.
1: Odkud pak to šli?
2: Bože můj bože, musíme tam hned jít.
1: Ale kam?
2: Přece k Bobinicinovi.
1: Kde pak? To nejde.
2: Proč?
1: Samozřejmě bych tam nešel, ale ona se pak vykroutí, vymluví se, však ji znám. Řekli, že přišla schválně, aby mě s někým dopadla a svede to všechno na mě.
2: Běžte, jděte přece k tomu generálovi.
1: Vždyť se přestěhoval.
2: To je jedno, rozumíte? Dělejte, že to nevíte, že se přestěhoval.
1: A pak?
2: A pak je u Bobinicina nachytáte.
1: Co je vám do toho, že je nachytám?
2: Děláte si ostudu.
1: Ale proč vás to zajímá? Chcete se dovědět?
2: Co dovědět? Vůbec. Už se o vás nestaráme. Jděte pryč. Hlídejte, běhejte si tady. Jste trubec.
1: Ctěný pane, vy se takřka zapomínáte.
2: Co na tom, že se zapomínám? Před kým se zapomínám? Tak kdo jste? Před kým se zapomínám? Jak se jmenujete?
1: Naš pak jméno. Nemohu je říci. Raději půjdu s vámi. Pojďme. Jsem připraven ke všemu, ale věřte, zasloužím si úctivější výrazy. Jste ještě velmi mladý.
2: Co je mi do toho, že vy jste starý? To je toho. Jděte pryč, co to pobíháte? Kmete.
1: Jaký pak kmet? Proč pak starý? Hodnosti ovšem, to ano. Ale nepobíhám. Půjdu s vámi, to mi nemůžete zakázat. To je schodu. Růza, počkejte na mě. Už jsme v druhém patře.
2: Nevím. Počkejte. Nemáte sirky?
1: Sirky? Jaké sirky?
2: Co pak nekouříte?
1: Občas si doma zapálím. Doutníček. Ale ven. A tady jsou.
2: Zdá se, že tyhle dveře.
1: Tyhle. Co ječíte?
2: Mlčte už.
1: Ctěný pane. S těžkým srdcem jste drzoun.
2: Poslední sirka.
1: Bobinicin. Zhasla.
2: Je to tady. Zaklepejte.
1: Zaklepejte vy, proč pak já? Začněte vy, až po vás.
2: Babo.
1: Sám jste baba. Lituji, že jsem vám svěřil tajemství. Využil jste mého vzrušení.
2: Jste k smíchu. Proč pak jste vlastně tady?
1: A proč pak vy? To je pěkná morálka.
2: Co sem pletete morálku?
1: Tohle je ale nemorálnost. Co? Podle vás je každý podvedený muž v nejlepších letech ve skvělém postavení trubec.
2: Co pak vy jste muž? Vždyť manžel je na vosněsenském mostě. Tak co dotíráte?
1: Tak se mi zdá, že jste přece jen milencem.
2: Slyšíte?
6: To je ona.
2: Ne, není.
1: Ale ano, poznávám jí.
2: Co vás tak rozrušilo? Proč se klepete?
1: Ctěný pane, viděl jste už dost mého ponížení. I když to ostatně nejsem já, ale můj přítel, je to jeho žena, cizí žena, je to nešťastný člověk. Nejdřív sám podváděl manželi a teď pije kalich hořkosti. Stojí na Vozněcenském.
2: Poslyšte, už toho mám dost. Řekněte mi, znáte Šabrina?
1: Šabrina?
2: Ano, Šabrina. Už tomu snad rozumíte.
1: To není možné. Vy mě přece tedy v jeho... Nemůžete znát, je to úctyhodný člověk.
2: Lump je to, prodejná duše, úplatkář a zloděj. Okradl erár, brzy přijde před soud.
1: Omluvám vaši nezdvořilost rýzní žádlivosti. No ne, vy ho neznáte.
2: Osobně jsem ho neznal, ale z jiných pramenů. Je mu velmi blízký, ho znám dobře.
1: Z jakých pramenů? Z jakých pramenů?
2: Trubec, žárlivec je to. Ženu o lidek nedovede.
1: To není ona, poznávám jí po hlase. Teď jsem poznal, že to není ona. Spokojen. Těšilo mě. Jsem velmi rád. To není ona.
7: To není ona.
2: Jen si děte. Utíkejte. Mažte. Hlupáku,

0: to nic. Nemusíte spěchat. Dám zatím zapřáhnout saně.
1: Děkuji vám, pospíším si. Přijdu za okamžik dolů.
0: Počkám před domem.
2: Glafír! Kde jsou tvé přísahy? Co jsi mi to udělal?
1: Božinku Vasilii, kde se tu berete? Vždyť jsem vám říkala, abyste čekali jen chvilku, a když nepůjdu, že se sejdeme zítra.
2: S kým jste to byla? Vím všechno. Řekněte mi pravdu. Polovicinovi se před třemi nedělemi přestěhoval.
1: Všechno vám vysvětlím později, teď není čas, ale kdo vám to řekl?
2: Váš muž byl tady. Čekal tu se mnou.
1: Můj muž?
2: Je tady.
3: A jste to vy?
1: A sebu. Bože, představ si, co se mi stalo. Byla jsem u Polovicinových.
3: Ale...
1: Víš, bydlí teď u Izmajlovského mostu, říkala jsem ti, to pamatuješ. Koně se splašili, rozbili sáně, 100 kroků odtud mě vyklopili. Koči ho odvedli a já byla jsem celá bez sebe. Naštěstí, Mesie Tvorogov.
3: Jak? Co říkáte?
1: Mesie Tvorogov, můj známý. Měli jsme potěšení se setkat na pese u Skorpulovových, určitě se pamatuješ. Doprovodil mě. Mohu vám vyslovit své vroucí díky.
2: Prosím, k službám. Tvorogov, Vasilij Ivanič Tvorogov.
1: Naštěstí, teď jste tu vy.
3: Ano, všemže. Velice mě těší. Ivan Andrejč Šabrin.
0: Co to má znamenat? A s kým to tu stojíš? Čekám už...
1: Oh, Mesie Bobinicin, kde pak se tu berete? To je setkání. Představte si, teď právě mě koně vyklopili ze saní a Vasilij Ivanič byl tak laskav.
0: Ano, ano,
1: ale... tohle je můj muž. Co stojíš? Ivane Andrejči, seznamte se s panem Bobinicinem. Vzpomínáš přece na plese, tuším, u Karpovových. Říkala jsem ti, laskavě se mě zastal. Vzpomínáš, že...
3: Ano, ano, jistě, velice. Velmi mě těší, opravdu. Hned zavolám trošku trhá, poroučím se. Bylo mi ctí.
1: S Bohem, pane Bobinicine. Snad se znovu potkáme na plese u Karpovových.
0: Ano, ano. Odpusťte, Glafíro Petrovno. Budu se snažit, jistě. Chápu, s Bohem.
1: Odpuste, Vasilij, všechno se vysvětlí, pochopíte.
2: A přece.
1: Později, zítra, přijďte do opery, budu vás čekat. Mám ložit s rodinou generála Polovicina. Nezapomeňte.
3: Glafíro.
1: Ještě jednou vám upřímně děkuji, že jste se včas objevil.
2: Bylo mi ctí seznámit se s vaším mužem. Bylo mu povinností pomoci vám v té situaci.
3: Promiňte, zdrželi jsme vás a děkuji. Bude mi potěšením přivítat vás někdy v našem domě.
2: Bude mi ctí.
1: Žán, je už pozdě.
3: Hned, drahoušku. Velice mě těšilo, ještě jednou se omlouvám.

0: A předsedou té komise je právě musie Bobinicin. Měla jsem vám to říct hned, teď už na tom stejně nezáleží, ale snad chápete, že jsem ho opravdu potřebovala. Taky jsem nemohla tušit, že to potrvá tak dlouho. Tak už mi snad věříte, milí příteli.
1: Ano, jistě. A děkuji vám. Choval jsem se hloupě. Skoro jako váš muž. Ale pochopte
0: mě. Chápu. Jistě, Vasilii Ivaniči. Už dost o té směšné epizodě. Pojďme si sednout.
1: Och, s dovolením. Odpuste. Och, promiňte. Och, nemohl byste. Děkuji. Ah, pardon, promiňte. Velice se omlouvám. Och, děkuji. Och, velice se omlouvám. Promiňte, prosím, promiňte.
2: Je to on. Tamhle, před námi. Podívejte se, příteli.
3: Máte pravdu.
4: Ale co on dělá v opeře? Viděl jsem ho tu naposled na začátku loňské sezóny. Byl tu se ženou.
2: Neříkej.
4: Potkal jsem ho o přestávce, ještě zíval.
2: Řeknu vám, pěkný pohled.
4: Vždyť on je skoro o 30 let mladší a o hlavu větší.
2: I no, jsou takové případy. Ale říká se...
4: Ostatně podívejte se tamhle napravo. Jeden, dva, pátá lože, třetí pořadí. To je ona.
2: Ano, ano. V loži s generálem Polovicinem a jeho ženou. Možná, že tam není sama.
4: Chudák Ivan Andrejč. Vždyť sedí vlastně pod nimi. A jak se vrtí, pořád se rozhlíží.
2: Že on jí špehuje.
4: Kouká, ale neuvidí.
2: Točí se jako holub na báni.
4: Je rudý jako krocat.
2: Takhle ze sebe dělat šaška.
1: V jeho letech.
4: Pak právě v jeho letech.
0: Kdy jste se tak zdržel?
1: Představte si, drahá Glafiro. Je to, je tady. Viděl jsem ho.
0: Co to říkáte? Kdo je tady?
1: Váš muž. Sedí dole asi v 15. řadě. Přímo pod námi.
0: To jsem mohla tušit.
1: Kouká kolem sebe, rozhlíží se, špehuje. Málem mě viděl.
0: Sejdeme se tedy zítra. Zítra, Vasilii. Tomu přijde draho. Takhle mě zesměšnit. Ještě bych vás chtěla poprosit, zda byste po představení nešel vedlejším vchodem. Nechci, aby vás manžel potkal.
1: Jistě, drahá Glafiro, bude nejlépe, když půjdu hned. Tedy zítra v 8 na známém místě.
0: Přijdu, určitě přijdu, a teď už běžte.
1: Zítra na shledanou. Budu čekat, určitě.

0: Skoczarku, generała, kolacja.
1: Zadowolenie. Promiňte. Promiňte, prosím. Pardon, nemohli jste? Děkuji. Oh, velice se omlouvám, promiňte. Děkuji.
2: Jedné jako druhé, všechny jsou stejné. Podvodnice, koketky, usmívají se nalevo, napravo zatím. Očkem jsem tamhle. Na mě tohle neplatí. Hrome, už by měla jít.
3: Hej! Kočár do grobové!
2: To je on. Nepletu se. Určitě snívá schůzku. Dopadnu je. To porko. Směšné. Cucák je to. Holobrádek. Neotesanec. Způsoby nezná. Ten mě bude. Hej! Kočí!
4: Kam to bude, vašnosto?
2: Jeď honem. Tamhle za tou troškou. A pospěš si. Dobře zaplatím.
4: Hoří snad.
2: Tak už jeď.

0: Dostanu 40 kopějek.
1: Tu máš rubl. A jeď.
0: Děkuji. Děkuji. Ponížený služebník, poroučím se.
1: Jeď už, co okouníš? Šel určitě sem. Ale je to on, nebo ne? Zdá se mi nějaký menší a neměl kožíšek, ale jen obyčejný svrchník. Vypadal spíš jako student, ale podoba. Podoba tu je. Ale ano, určitě to bude on.

0: je to. Ptáček se chytil.
1: Ano, paní, okamžik. Jen zavřu dveře.
0: Počkat. Počkat.
1: Co si přejete? Nikdo není doma.
0: Mám jednání.
1: Jak se opovažujete?
0: Jsem očekáván.
1: A nesmíte.
2: Pane, co to má znamenat?
3: Promiňte, jsem překvapen. Opravdu nedorozumění. Vy nejste Glafíra.
2: Glafíra?
3: Abyste porozuměla, hledám svoji ženu, chtěl jsem jí přistihnout.
2: Přistihnout? Co si to dovolujete? Okamžitě běžte pryč.
4: Uvaz čaj a vodku přines. A připrav horkou lázeň.
1: Ano, milost pane, už letím.
2: Bože, to je můj muž. Tak zmizte honem. Jděte pryč.
3: Ano.
2: Nebo ne?
4: Lízinko.
2: Pro vás, schovejte se někam.
3: Ano.
2: Dělejte honem.
4: Zatracená zárucha.
3: Bože, co jsem to udělal? Ano, schovám se. Tady za ten závěs.
2: Ne, tam ne. Pod postel. Honem, pospěšte si.
3: Bože, odpuste. Pod postel. Jste.
4: Nemohu dočkat, až budu u tebe, má drahá. Zatracená záduch.
5: Pojď. Musíš si odpočinout, no tak pojď.
4: A kde je ten čaj a vodka?
5: Ach, sama ti to přinesu.
4: Jsi hodná, jsi můj poklad.
6: Au. Dejte přece pozor, pane.
3: Pane, co pro boha děláte tady pod postelí?
6: To tež co vy, pane. Schovávám se. A nevrťte sebou tolik.
3: Odpustíte, ctěný pane, spletl jsem se. Ona není ona. Vy jste on?
6: Co to melete? Jaký on? Ležte klidně, když už jsme se do té brindy dostali.
0: Vy nejste on. Podle hlasu to zřetelně poznávám.
4: Lízo!
6: Vy jste se zbláznil. A nežvaňte už.
3: Dobrá. A nemohl byste se trochu pošoupnout, ctěný pane?
6: Pošoupnout? Ale, nevíte kam?
3: Ale uznejte sám, že takhle ležet nemohu. Jsem poprvé v takové ohavné situaci.
6: A já v tak nemilém sousedství.
3: Ale mladý muži...
6: Ticho!
5: Už ti nesu čajíček.
4: Konečně.
3: Vy si ale počínáte až příliš neuctivě, mladý muži. Nemýlím, vy jste ještě velmi mladý. Tak mě nemačkejte, nebo budu křičet.
6: Křičte, zkuste to.
4: A potom jsem byl u Pavla Kuzmiče, sedli jsme si k referenci, ale jak ten chřbet, aby do toho zatracené hemeroidy. Chřbet mě rozbolil. Ani stát, ani sedět.
5: Dám ti polštářek pod záda.
3: Bože můj. Ještě nikdy jsem nebyl v tak ponižujícím postavení.
6: Pravda. Níž už nemůžete.
3: Ctěný pane, jsem o něco starší než vy a říkám...
6: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. A vyprošuji si, abyste mi sahal na obliče.
3: Promiňte mi, je to málo místa. Vůbec tu nevidím.
6: Proč jste tak tlustý?
3: Zapomínáte se. Nevíte, s kým mluvíte.
6: S pánem, který leží pod postelí.
3: Ale mě sem přivedlo překvapení omyl. Když to na vás nemýlím, když se lipí pečeť nemorálnosti.
6: Vy tak můžete kázat morálku. Jsem morálnější než vy? Uděláte výtržnost, vylekáte mladou dámu, bojácnou ženu, že strachy neví, co si počít a možná, že se z toho i roztuně. Chápete, že to může skončit tragicky?
3: Ale dobrá, ctěný pane, uvědomuji si to, ale přesto nemáte právo.
6: Jaké pak právo? Ten stařík svou ženu miluje. Chápete, že se může i zbláznit, až polezete spod postele? Ale ne, vy nemůžete být příčinou tragédie. Až vylezete, dá se každý, kdo vás uvidí, do smíchu.
3: Do smíchu? Proč do smíchu? Spletl jsem se ve vás. Myslel jsem, že ví.
6: Co já? Tuším, kdo jste, pane. Nějaký bláznivý, oklamaný manžel, abyste věděl.
3: Bože, jaký cynismus. Opravdu si to myslíte, proč zrovna manžel? Nejsem ženatý.
6: Že ne? A co tedy?
3: Jsem sám milenec. Mám poslání. Pochopte mé zoufalství. Jsem také svobodný jako vy. To můj přítel, kamarád z dětství, stojí na Vozněcenském mostě. On mi řekl, jsem nešťastný člověk, píkal jich hořkosti až do dna. Podezřívám svou ženu. Ale vy mě neposloucháte.
6: Vy jste se zbláznil.
3: Tiše.
6: Ovládejte se trochu.
0: Odpusťte. Je tu spousta prachu a cítit myšina. Stěný pane, nemáte náhodou kapesník?
2: Hopčík!
4: Co pak to, drahoušku? Jako by tu někdo kýchal. Je to skýchla, ty miláčku?
2: To asi nad námi. Zase tam mají ten jejich večírek.
4: Ach tak, bába, nad námi. Co pak jsem to jenom říkal? Aha. Ferosej Makarič mi povídá, že bych měl pít hřebíček. A já mu povídám, že jsem si dával pijavky. A on mi na to, že prý to ne, hřebíček. Hřebíček, že je lepší. Prý ulevuje. Posloucháš, drahoušku?
2: Ano. Jistě, miláčku.
4: Tak radši ten hřebíček? Co myslíš?
2: Myslím, že by nebylo na škodu, kdybyste to zkusil.
4: Povídal, že prý mám třeba i souchotiny. Co myslíš, drahoušku, souchotiny?
2: Ach bože, co to zas povídáte?
4: No nic, nic, nic. Myslel jsem, že mi aspoň trochu polituješ.
0: Bože můj. Já z toho dostanu zápal mozkových blan. Nemohu se ani hnout.
6: Co to děláte? Ležte klidně.
0: Mám strach. Jímá mě hrůza. Pomozte mi.
6: Uklidněte se. Udělám vám trochu místa. Ale dál už nemohu.
4: Opravdu, miláčku, je tam hluk. Hotový kravál. Neměli bychom tam nikoho poslat, aby se pozeptal.
2: To tak. Máš ty to ale nápady.
4: To já jen. Tak teda. Ty jsi dnes opravdu nějaká rozlobená.
2: Bože, kdybyste šel už raději spát.
4: Lízo, ty mě nemáš vůbec ráda.
2: Ale mám. Jsem dnes tak unavená.
4: No vždyť já už jdu.
6: Konečně. Dědek jeden.
4: Jen se tu ještě na chvilku u tebe posadím.
0: Čertěvem, já to nevydržím. Co když vůbec neodejde?
6: Odejde. A my hned po něm.
0: Kéžby. Dona, na tu ležet nemůžu. Jsem pořádný člověk. Mám samozřejmě styky. Co myslíte? Půjde opravdu spát?
6: Samozřejmě půjde. Každý muž není jako vy. Některý spí také doma.
0: Ctěný pane. Buďte ujištěn, že i já spávám doma. Tentokrát je to poprvé. Dovolte, abych vám...
6: Co je zás?
0: Kdybyste věděl, co se mi stalo. Teče mi z nosu krev.
6: Ať si teče.
0: Vy se mnou ale zacházíte s dovolením jako se starou podešví. Mluvte se mnou trochu zdvořilej. Alespoň trochu zdvořilej.
6: Vylezu odsud. A vy si dělejte, co chcete.
0: Ne, to ne. To mi nemůžete udělat. Stáru je lehké spaní. Vzbudí se, co pak?
6: Co mě držíte? Jděte se, lezu ven.
4: Drahoušku, tady jakoby předly kočky, ne?
2: Jaké kočky? Co vás to, prosím vás, napadlo?
4: No kočky, drahoušku. Tuhle přijdu a u mě v pracovně sedí mace.
2: Prosím vás.
4: A šeptá si, šiu, šiu, šiu. A já na něj, co pak máš, macíčku? A on zas, šiu, šiu, šiu. A pořád přede, jako by si šeptal. A já jsem si pomyslel, svatí zlatí, nešeptá mi, že umřu.
2: Co to dnes povídáte za hlouposti? Styďte se.
4: Ale to nic, drahoušku, tak nezlob se. Vidím, že tě to mrzí, že umřu.
2: Ach bože.
4: To já jen tak.
2: Přestaňte už.
4: No, nezlob se. Jenže opravdu, jako by tu byly myši.
2: Ach bože, nejdřív kočky, teď zas myši. Opravdu nevím, co pořád máte.
4: Ale já nic. Já opravdu nic. Babí hněv.
2: Cože?
4: Babí hněv se má pít, prý se to zlepší.
0: Ještě tohle jsem už celý dřevěný.
6: Co je mi to toho, že dřevěníte? Je to vaše vina, že se vzbudil. Už jsem mohl být venku. Jste směšný, žárlivý dědek.
0: Pane, jste proti mě zaujat, mladý muži. Chcete mě zranit. Nadužíváte mé trpělivosti a posmíváte se mi, ale já nejsem to, co si myslíte, opravdu. Ale na vás taky jednou dojde.
2: Omidorku. Ach bože, no pojď ke mně. No, pojď. Dostaneš cukříček. Pojď k paničce, no tak pojď, pojď.
6: Teď s námi bude zle.
0: Bože, takové pitomé psisko. Prozradí nás. Teď to všechno praskne. To je mi trest.
2: No tak a my. Pojď sem, pojď, pojď. No tak pojď k paničce, pojď.
4: Co tam Amidorek pozád hledá, drahoušku? Jistě je tam myš, nebo tam sedí macek?
6: Ležte klidně a nevrťte se. Snad toho nechá.
0: Ctěný pane, puste mi ruce, puste mi ruce. Proč mě držíte?
6: Psst. Ticho. Ležte. Nehýbejte se.
0: Vždyť nekouše do nosu. Nechce tam mi ukousl nos.
4: No tak Amidorku, co se to tam děje?
6: Co to děláte? Proč jste ho chytil? Neškrťte ho. Neškrťte ho, puste ho. Zlodo. Je vidět, že neznáte ženské srdce. To je váš konec. Uhněte. Uhněte. Okamžitě vylezu.
0: Prosím vás, neopouštíte mě.
6: Uhněte. Okamžitě vylezu.
5: Amidorku. Bože, co to mému Amidorkovi dělají? Ach, bože, mně je tak zle.
4: Co je? No co pak, drahoušku? Amidorek je tam pod postelí, neboj se. Amidorku, Amidorku. Není možné, aby ho kocour zakousl. Kocour musí dostat bytí, už celý měsíc nebyl byt.
2: Ach, moje hlava. Ach, bože, co se mu to jenom stalo?
4: Ale pro pána boha, drahoušku, počkej chvilku, hned ti přinesu prášek a trochu vody a hned ti bude líp, uvidíš.
2: Ach, bože, moje hlava, migréna. Polezte ven, no polezte ven, no rychle, než se vrátí. Ach, bože, bože, co jste to udělali s Amidorkem?
6: To on. Ten zvrhlík pod postelí. To on má na svědomí Amidorka.
2: Myslela jsem si to. Rychle, no tak běžte, pospěšte si.
0: Pane, nenechávejte mě tu, pomozte mi ven. Nemohu vylézt.
6: S bohem, pane. Hodně štěstí. S bohem, má drahá.
2: Ami. Vrah. Vrát!
4: Proboha, co se stalo? Uklidni se, drahoušku, tady je vodička a hned si na toho kocoura posvíšíme.
2: Ne, tam ne, tam je cizí člověk.
4: Co říkáš, kde?
2: Tam, pod postelí. O bože můj, Amidorku, co ti to udělali?
4: Tady je něčí bota. Vylezte, okamžitě, vylezte.
0: Ne, nevolejte služebnictvo.
2: Ale vždyť je to lupič.
0: Probuch. Vaše excelence, nevolejte služebnictvo. Je to docela zbytečné, nemůžete mě dát vyhodit. Je to docela zbytečné, nejsem takový.
4: Nemůžu dát vyhodit, není takový.
2: Zavolej Aňošu, řekni, že je to zloděj, lupič, vrah.
0: Vaše excelence, stalo se to omylem. Hned vám to vysvětlím, to všechno žena. Totiž ne má žena, ale cizí žena. Já nejsem ženatý. To můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký kamarád z dětství? Vy jste zloděj, vy jste nás chtěl okrást, žádný kamarád z dětství, já vás neznám.
0: Ne, nejsem zloděj, vaše excelence, jsem opravdu kamarád z dětství. Je to krutá Milka, nebyl jsem sám pod...
2: Bože, jak se můžete opovážit?
0: Pohleďte na mě, podívejte se, podle jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. Jste dáma, pochopte mě, chudák Amidorek, ale nemohu za to, to všechno žena. Vaše excelenci, já jsem nešťastný člověk, pijí kalich.
4: Ale prosím vás, co mě do toho, že pijete kalich? Možná, že jste jich vypil víc. Ale jak jste se sem dostal?
0: To je všechno tím, že jsem žárlivý.
4: Cože?
0: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím, jako vlastnímu otci, neboť jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce.
4: V jakém věku, vidětku?
0: Snad jsem vás urazil, vaše excelence. Opravdu. Taková mladá dáma a váš věk, to je krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství v květu let. Ale nevolejte služebnictvo, probuch, nevolejte, jen se budou smát, znám je.
4: Tak vy tedy chcete tím říci?
0: Mám je také, pořád se smějí osly. Vaše jasnosti, tuším, že se nemýlím, mluvím s knížetem.
4: Ne, ne, nemluvíte s knížetem, vašnosti, prosím vás, nepředcházejte si mě jasnostováním. Chci vědět, Jak jste se sem dostal a proč?
2: Co se s ním bavíte, prosím vás? Zloděj, je to lupič, vrah? Nebo blázen? Vyhoďte ho. Nechci ho už vidět.
4: Vidíte, co jste zavinila, chví obejdu, obejdovská. Kdo pak jste? Řeknete to už!
3: Nemohu mluvit, vaše excelence. Čekám, až skončíte. Pokud je o mě, je to směšná historie. Zacházejte se mnou šlechetně. Na tom nic není, že jsem ležel pod postelí dámy. Oh. Nebyl jsem tam...
2: Už nechci nic slyšet.
3: Byli si tak podobní. Až na tu postavu. Ovšem, i ten knírek. Hned jsem si říkal, ale nejsem zloděj. Prosím o prominutí.
4: Mluvte už konečně souvisle vašnosti a vyjadřete se jasně. Nemohu vám věřit, když vám nic nerozumím. Jak jste se sem dostal?
3: Jsem jen oklamaný muž, nic víc. Nemyslete si, vaše excelence, že jsem snad milenec, nejsem. Vaše manželka je velmi ctnostná. Ona opravdu se mnou nic...
4: Co? Cože?
3: Ale s ním. Ne s ním. Smím-li se tak vyjádřit s nikým.

0: Vy se smějete, vaše excelence. Jsem rád, že jsem vás vyprovokoval k smíchu.
1: Bože můj, jak směšný člověk.
2: Ano, ano, směšný a takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj. Ale jak se sem dostal?
0: Opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Za temné noci v hlavním městě člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini, Richardson Lovelace. Jsem studovaný člověk, znám literaturu. Nemohu být vaším milencem. Jsem starý, totiž ne starý, ale středního věku. Ale koupím vám nového pejska, nádherného. Sos takhle dlouhá, nožičky krátké. Nedovede to udělat ani dva kroky, jak se rozběhne, zamotá se do vlastní srsti a upadne. Takhle upadne. Och, och, jak jsem šťastný. Jak dojemný to pohled, že jsme všichni v takové schodě a tak šťastní. A má žena je nevinná. Podezříval jsem ji, spletl jsem se a ležel tu pod postelí.
2: Kdo by si to byl pomyslil?
1: Ach, bože můj, já snad dostanu záchvat.
2: Kde máte tu svou ženu?
0: Je doma, spí. Ne, nespí, určitě vzhůru, čeká na mě. Měl bych už jít.
1: No tak běžte, běžte už. A přijďte někdy se svou ženou. Chci se s ní seznámit. A pejsánka nezapomeňte. Hlavně přineste pejsánka.
0: Přinesu takového hezkého zrovna jako o cukráře. Jako z cukru, vaše excelence. S Bohem. Velmi mě těší. Velmi mě těší, že jsme se seznámili.
2: No tak dobrá, dobrá. Tak hlavně, že se všechno vysvětlilo. No s pánem Bohem.
0: Takhle velkýho srst až na zem. Když se rozběhne, zamotá se do vlastní srsti a upadne.
3: Ten ale vypadá.
4: No tedy, takhle zřízeného jsem mu ještě neviděl.
1: Možná, že se někde plížil za paničkou a ztratil stopu.
4: Tak se opil ze zoufalství.
0: Fjodore, Fjodore, pojď sem.
1: Běž, rychle, ať se nerozlobí.
0: Jo, pane.
4: Prosím, pane.
0: Kde vězíš?
4: V kuchyni, milost, pane.
0: A co, paní? Už je dlouho doma?
4: Ano, pane, jistě. Přišla již před 2 hodinami. Je jí velice špatně, poslala pro doktora a teď čeká na vás.
5: Ivane Andrejiči, no tak, Ivane Andrejiči, pojďte se.
0: Už jdu, drahoušku, hned, hned, okamžik. Fjodore, jsem v pořádku.
4: V pořádku, milost, pane. Milost, paní, bude mít radost.
0: Drahoušku, miláčku, Glafíro, Glafíro.
5: Kde jste byl tak dlouho? Podívejte se, jak vypadáte. Nejste si ani podobný. Kde jste se toulal?
0: Ale miláčku, všechno ti vysvětlím. Opravdu, za nic nemohu.
5: Co to děláte? Co hledáte pod tou postelí?
0: Nic, nic, nic.
5: Vy jste se opravdu zbláznil. Jak si to představujete, pane? Žena vám umírá. A vy nejste k nalezení. Viděli vás.
0: Pod postelí? Totiž všechno je omyl, náhoda.
5: Říkali mi, že jste jel kočárem. A pokřikoval na vozku, rychleji, rychleji zaplatím. Měl jsi schůzku, co? Dobrodružství se ti zachtělo, už ti nejsem dost dobrá.
0: Ale drahoušku, Glafíro, co si o mě myslíš?
5: Nejdřív mě špehuješ na každém kroku. Chvíli klidu nemám, nejlepší přátelé už si na nás ukazují prstem a smějí se ti.
0: Ale zlato moje, za všechno můžu já, ano, uznávám to. Ale vysvětlím ti to, přísahám.
5: Nepřísahej. Vím všechno. Byl jsi v opeře, seděl jsi s takovou... V černých saténových šatech. Pořád jsi otáčel, jestli tě nikdo nevidí. Vím všechno. Hlupák si, šašek, strašák, všem prosmích. Podívej se na sebe.
0: Drahoušku, děs mi, to všechno on uvnitř. Já za nic nemohu.
5: Ty za nic nemůžeš.
0: Glafíro, už ti věřím. Ne, nesměj se, prosím tě, miláčku, já vím, že jsem směšný, ale už nikdy nebudu. Nechci už, přísahám, věř mi. Zmýlil jsem se.
5: Hlupák, šašek, strašák, Don Juan.
0: Máš pravdu, jsem hlupák, ale už nebudu. Nebudu, prosím tě, věř mi, přísahám ti, že nebudu.
6: Divoké včely. V mém mládí, když jsem docházel o prázdninách nahoru do Šleswaldoku své tetě, sestře mého otce, prosté selce, dobrotivé, celé zmořené tuhou prací,

0: matce 6 synů a 6 dcer, bylo jinak na Šumavě než dnes. Kusy pralesa všude, prales na svazích mezi horním a dolním Šlesvaldem, prales k Šecnvaldskému podílu, prales za Rejberskou vsí, Hausvaldská kaple v samém pralese, jehož vysoké jedle, kostrbaté smrky a ohromné buky pokrývaly celý rozsáhlý svah jezerního hřbetu nad Grinbergem i svahy polední hory nad Stubenbachem. Dále svahy Sekrbergu nad Křemelnou řekou, mezi touto a Grosheidem. Pralesem aspoň z části byly ještě pokryty strmé srázy od Šlesvaldu k Vidře. A jeden jediný mohutný prales se rozkládal na protějším pravém břehu řeky, kudy nyní vede silnička k Antiglu. Širé hvozdy to náležející královskému městu Kašperským horám, stoupající až nahoru do vysokých planin heidelských, innergefildských a šrolendheidských. Zapadly dnes sláva a nádhera věkovitých lesů. Zapadly jako doby říše bájí a dávných pověstí. Kde čněly donedávna, rozprostírají se dnes holé nebo leda ostřicí a trnitým křovím porostlé stráně, kamením polehlé haldy, po nichž zuří divé zimní vánice a do nichž pere žhavé letní slunce. A život lesní navždy utuchl. Podobá se, že celé rody různých zvířat vymřely nebo aspoň tou měrou prořídly, že marně bys se po nich scháněl. Pamatuj se najmě na roje divokých včeliček, jichž bzukot oživoval hluché lesy. Ve starých dutých polozetlelých lesních velikánech sídlili. Div byl, jakých zásob medu tam nanášeli během krátce vyměřené letní doby. Věděli jsme o leckterých takových divokých úlech a jednou dokonce se nám podařilo, mně a pasáčkům, mým příbuzným, vybrati bohaté zásoby medu z kterého z nich. Bylo mi tehdy asi 15 let, a když jsem se vrátil domů, můj otec byl tehdy knížecím lékařem ve Štěkné u Strakonic, zmínil jsem se mu o tomto našem nálezu. Také jsem mu řekl, že med ten měl jinou chuť než obyčejný med včel krotkých, byl drsný, zahořklý a ostře, ač nikoli nepříjemně, zapáchal pryskyřicí. Otec, vyslechnuv mé povídání, neobyčejně zvážněl. Slib mi, pravil ke mně, že až přijdeš zase nahoru, nikdy více nebudeš vybírati toho medu, ani ho pojídati. Není vyloučeno, že med ten bývá jedovatý. Kromě toho budí ve mně trapné vzpomínky. Tehdy mi neřekl více, ale později se vrátil k tomuto předmětu, když jsem byl již dospěl v muže. Co mi řekl? Vypadalo to skoro jako zpověď, povím dnes svým milým čtenářům. Můj otec, starší obyvatelé Sušičtí a všeho Pošumaví od Nýrska až po Vimperk a Kunžvart, dojista se na ně pamatují, byl doktorem medicíny a jako lékař působil v Sušici, v Žichovicích, ve Štěkné a posléze na horách Kašperských, kde roku 1875 zemřel, čítaje věku svého 61. rok. Byl pátým a nejmladším synem mého děda, prostého sedláka, neumějícího ani čísti, ani psáti, pocházejícího z Innergefildu a přiženivšího se na usedlost Šlesvaldskou, jejíž větší část svou prací pralesu urval a v pole a louky zdělal. Později, ač rodem cizí, nikoli svobodný královák, nýbrž poddaný královského města Kašperských hor, byl zvolen richtářem z toho důvodu, že moje bába jediná ze všech obyvatel široširé obce uměla čísti a psáti. Dle zvyku šumavských horalů, kteří předem hledí zaopatřiti starší děti, můj otec měl, až by byl dorostl, se uvázati v držení statku. Než stalo se jinak. Bylo mu snad 11 let, když jednoho dne pasa dobytek v lese ještě s jinými chlapci vyslídil v dutém stromě včelí roj. I vybrali hoši včelám med a jak náleží se ho najedli. Téhož dne ještě otec se roztonal velice povážlivě. Náhodou-li či následkem požití medu, kdož mohl říci? Moje bába, jeho matka, jejím šmiláčkem byl, vidouc, že nemoc se horší, ba přímo život ohrožuje, div si nezoufala a ve svém hoři slib Bohu učinila, že uzdraví-li se její dítě, k Matce Boží na svatou horu pouť s ním vykoná. Nemoc trvala několik neděl. A posléze hoch se uzdravil a matka věrna svému slibu vydala se s ním na tuto pouť. Otec mi často vypravoval, jak dlouhá a úmorná byla tato cesta od prvního do posledního kroku pěšky, v hrozném slunečním úpalu vykonaná. Na svaté hoře matka jej Bohu zaslíbila. Navrátivši se domů, řekla svému muži, co byla učinila, a že následkem toho nejmladší jejich syn musí na studie, aby se stal knězem. Starý ani slyšeti nechtěl o studování, pošetilost prý to je. A kdože by se potom uvázal ve statek? Matka se obrátila na faráře, aby starému domluvil. Ten souhlasil, starého si dal zavolati, vykládal mu, že slibu je třeba dodržeti a že chlapec je nadaný. Nic na plat odpor starého tvrdohlavého sedláka nezlomil. Ubohá matka, bojíc se Božího trestu, div se nezbláznila, a když po 2 letech její muž zemřel, smrt jeho hněvu Božímu připsala. Hoch potom šel na studie a vychodil gymnázium v Klatovech a tehdejší průpravu k akademickým studiím, takzvané filozofii, v Praze. Po všecku dobu těchto svých studií ani ve snu ho nenapadlo, že by se mohl stát něčím jiným než knězem. Než odbiv si filozofii, jal se přemýšleti a pojednou shledal, že nemá v sobě povolání ke stavu duchovnímu. Řekl to matce, která, slyšíc tuto zvěst, hořem a strachem div rozumem se neminula a pro Boha a všecky svaté jej prosila, aby slibu jejího dbaje do semináře vstoupil. Než mladík za větší zlo pokládá, jak kdyby nepovolaným knězem se stal, odolal jejím prosbám a dal se na studium medicíny. Doufaje, že matka časem pochopí, že jinak jednati nemohl a že se usmíří. Ach, neopravila se, neusmířila. Žalem uvadla, pravil mi otec. Právě v době, kdy jsem promoval na doktora, umřela mi dobrá matička, všecka hrůzou zmítána, že pro nedodržení svého slibu dojde věčného zatracení. To prý všecko ty včeličky, toužila krátce před svou smrtí, ty boží včeličky. Při vybírání medu roj asi zničil a Bůh nás všecky potrestal za tento hřích. Pomyšlení na utrápivší se matku po celý jeho život na mého otce těžce doléhalo. A nyní doslov k této historii, můj drahý čtenáři. Vyber si z něho, co budeš chtíti. Jak jsem ti již řekl, můj otec byl 5. synem mého děda. Jako tento sám měl také 5 synů. Když zemřel, bylo nejmladšímu 13 roků, právě jako jemu při smrti jeho otce. A tento nejmladší, vystudovav gymnázium, ze své vůle a nikým nejsa přemlouván vstoupil do semináře a na kněze byl vysvěcen. První svou mši sloužil v Reinštejnském kostele, v němž pokřtění jsou a v manželství oddáni všichni jeho předkové, neboť Rébergská fara a tamní kostel založeny byly teprve roku 1806 a dět můj se narodil roku 1765. Také Innergefild i Kvildy patřili osadou do Reinštejna. V posvěcené zemi Reinštejnského hřbitova spí také věčný sen můj nejmladší bratr, jenž zemřel jako farář této osady. Mně, kdykoliv přemítám o těchto věcech, vždy připadá na mysl, že duše hořem utrápené báby je nyní usmířena. A divokým včelám jichž četné roje druhdy sídlily ve starých stromech pralesů šumavských, již nikdo medu vybírati nebude.
1: Příběh o kasaři a žháři. Co pak o to, pravil pan Jílek, krást se musí umět. To říkával taky pan Balabán, ten kasař, co naposledy dělal tu kasu u firmy Šole a spol. Ten Balabán to byl takový vzdělaný a rozšafný lupič. Taky už byl starší, to dá rozum. Ty zkušenosti každý nemá. Mladý člověk má spíš takový hazard. Ono se skuráží ledeco spodaří, ale když člověk začne přemýšlet, tak obyčejně ztrácí tu kuráž a proto jde na věc s rozvahou. To platí v politice a ve všem. Tak ten Balabán říkal, že každá práce má své pravidlo. A co se týče neodbytných pokladen, že takový kasař má vždycky pracovat sám, protože se nemá na nikoho spoléhat. Za druhé, že nemá nikdy pracovat dlouho na jednom místě, protože pak už se jeho práce zná. Za třetí, že má jít s duchem doby a naučit se všemu, co je v jeho oboru nového. Ale přitom se má držet takové té tradice a dobrého průměru, protože čím víc lidí tím způsobem pracuje, tím to má policie těžší. Proto se ten Balabán držel hasáku, třeba že měl elektrickou vrtačku a uměl zacházet i s tím termitem. On říkal, že to je taková zbytečná ješitnost nebo ctižádost pouštět se do těch moderních pancéřových sejfů. On že raději pracuje u takových starých a solidních firm, které mají staré ocelové kasy a v nich poctivé peníze, a ne tyhle šeky. To on to měl všecko dobře rozváženo a spečetěno, ten Balabán. On měl kromě toho obchod se starou mosazí, dohazoval reality, kšeftoval v koních a vůbec stál si dost dobře. Teda ten Balabán říkal, že udělá už jenom jednu kasu, ale to, že bude čistá práce, to prý bude ta mladá generace mrkat. Ono prý není hlavní věc udělat velké peníze. Hlavní je, říkal ten Balabán, nedat se chytit. Tedy ta poslední kasa, co si ten Balabán vybral, byla u firmy Šole a spol. Víte, to je ta továrna v Bubnech. Ale to vám byla opravdu čistá práce, co tam udělal. Mě to vypravoval jeden agent od policie, nějaký Pištora. On tam vlezl oknem ze dvora, jako tuhle pan doktor Vytásek, ale musel vypáčit mříže. To vám byla radost se podívat, říkal ten Pištora, jak čistě tu mříž vyndal, ani žádné svinstvo nenadělal. Tak krásně ten člověk pracoval. A na tom místě, kde tu kasu načal, ji taky otevřel, nebyla tam ani jedna zbytečná díra, nebo rejha, ani škráp, nebo rejpanec, ba ani nátěr na té kase zbytečně neodřel. To bylo vidět, říkal ten Pištora, s jakou láskou to ten člověk dělal. Však ta kasa je teď v policejním muzeu, kvůli té mistrovské práci. Potom vybral peníze, asi 60 tisíc, snědl kus špeku a chleba, co sebou přinesl a zas odešel oknem. On ten balabán říkal, že vojevůdce a kasař se musí starat hlavně o ústup. Potom donesl ty peníze ke své sestřenici, nástroje schoval u nějakého líznera, šel domů, vyčistil si šaty a boty, umyl se a vlezl do postele jako každý pořádný člověk. Ono vám ještě nebylo ani 8 hodin ráno, když někdo tluče na dveře a volá: pane balabán, otevřte. Ten balabán se diví, kdo pak to může být, ale jde s klidným svědomím otevřít a do dveří se hrnou 2 policajti a s nimi ten agent Pištora. Já nevím, znáte-li ho, on je takový pomenší člověk a má zuby jako veverka a pořád se směje. On býval dřív u funebráku, ale přišel o chleba a protože se všichni lidé museli smát, když tak šlapal před tou rakví a pořád tak špásovně se zubil. Já jsem pozoroval, že mnoho lidí se šklebí jenom z takových rozpaků, že nevědí, co by dělali s hubou, jako jiní nevědí, co by dělali s rukama. Proto se lidé tak horlivě usmívají, když mluví s nějakým velikým pánem, příkladně s panovníkem nebo s prezidentem. Ono to není ani tak z radosti, jako spíš z takových rozpaků. No ale já jsem chtěl mluvit o tom balabánovi. Když ten balabán viděl ty 2 strážníky s Pištorou, spustil na ně se spravedlivým hněvem: co pak mě sem ležete? Já s vámi nechci nic mít. Přitom se sám zarazil nad tím, jak šišlá. Ale pane balabán, smál se ten Pištora, teď my se vám jdeme jenom podívat na zuby. A rovnou šel k takovému malovanému hrníčku, do kterého si ten balabán dával na noc chrup. A on totiž přišel o většinu zubů, když jednou musel skočit z okna. Že jo, pane balabán, povídá s gustem ten Pištora, ono to nedrží, tyhle falešní zuby. Ono se vám ty zuby při vrtání hejbaly. A tak jste si je vyndal a položil na psací stůl. Jo, ale tam bylo prachu, pane balabán. To byste už taky mohl vědět, co v těchhle účtárnách bývá prachu. To my pak musíme jít za váma, pane balabán, když tam najdeme takovou tu stopu po zubech. To se na nás ani nezlobte, ale měl jste ten prach dřív utřít. Žatračená věč, divil se ten balabán. Vidíte, Pištoro, ono se říká, že jednu chybu udělá i ten nejchytřejší lump, že jo? Jenže vy jste udělal 2, zubil se pan Pištora. Panečku, my jsme se tam mrkli a už jsme hádali na vás. A víte proč? Každý pořádný lupič se na místě s odpuštěním aby ho nechytili. To už je taková pověra. Jenže vy jste takový nevěrec a rozumář a nedáte na tyhle pověry. Vy si myslíte, že na všecko stačí rozum. To máte z toho. Jo, pane balabán, krást se musí umět.
2: Když Klapzubovi kluci vyhráli svůj slavný zápas se Slavií, skoupili všechny noviny, kde byly o nich sáhodlouhé články a jejich fotografie, a přivezli je k mamince.
3: Pánbu zaplať, kluci! Vy jste tak slavní a vážení. Děkuju pánu bohu, že už to máte za sebou, že už se nemusíte dřít.
4: Co pak tož blabolíš, Marie?
3: Dokud byli učedníci a tovariši, bylo mi jich vždycky líto, jak se musí prohánět. Teď jsou konečně mistři a mohou si odpočinout. Jako tamhle mistr Kopejtko. Pořád musel rachotit a co se udělal pro sebe? Je z něho pán a práci za něho dělají tovaryše.
4: Ježíš Maria, Marie, vy ženské nebudete sportu jak živě rozumět. Ty si teda myslíš, že si teď najmeme 11 lidí, aby za nás hráli. A my, že se na ně budeme koukat.
3: No? Teď se ví, že by to bylo nejrozumnější.
4: To jsem jakživ neviděl, co si může taková secakra ženská vymyslet. Teď teprve nám nastane největší starost. Kluci, pojďte sem. Když jsme tak všichni pohromadě, tož koukněte se Jurovi na nos.
5: Co má s nosem?
6: Táto, my nic nevidíme.
4: No, jen se na něj dobře podívejte. Jak on teď nosí nos vzhůru, že dal Slávii 3 branky. A vy všichni to děláte po něm, jako by výhrou v Čechách už bylo všecko vyřízeno.
7: Táto, vyhráli jsme mistrovství. Jsme přece nejlepší mužstvo v zemi.
8: A nedostali jsme ani gol.
4: No dobře, a tím se chcete spokojit? To myslíte, že už vám stačí na dosmrti? Já myslím, že je to veliký chybus. Člověk musí chtít něco víc a někam výš. Kdo je mistrem doma, musí chtít být i mistrem ve světě a nesmí přestat, dokud ještě něco zbývá, čeho nedosáhl. A vám zbývá skoro všecko. Já jsem se rozhodl, že se kouknem po Evropě. Tadyhle mám napsáno, jak pojedem. Do Berlína, Vídně, Marseje, Barcelony, Paříže, Amsterdamu a Londýna. Jestli tohle všechno vyhrajete, můžete pak zvednout nos až k čepici, ale do té doby si dejte zajít chuť a radši si jděte zbalit věci. Pozítří odjedem do Německa.
9: Hurá! Jedeme do Evropy!
7: Juro, přines mapu.
10: Člověče, Dánsko.
11: Ty chytré, pojedem do Barcelony.
12: Což teprve do Londýna na Angličany.
13: Ježišmarja, já už se nemůžu dočkat.
14: Já taky ne, jen abychom neudělali tátovi ostudu.
15: Tak to se kluci nebojím, ale teď už musíme spát.
2: Celý druhý den byla Klabzubova chalupa jako vzhůru nohama. Všude bylo plno hluku a křiku, který ustal až večer, až když byla jejich zavazadla zcela připravena a hoši zasedli k poslední večeři v Dolních Bukvičkách. Maminka plakala, když se s nimi třetího dne loučila a bylo jí Věru smutno, když pak chodila po chalupě sama. Za týden přišel k chalupě pošťák a přinesl telegram. 12:0 vyhrála Klabzubova 11 v Berlíně a všecko prý zdrávo.
3: Pánbu zaplať. Já tomu všemu nerozumím. Jsem jenom starosvětská ženská. Ale kdyby tam nebyla ta nula, kdo ví, co by ten táta vyváděl?
2: A pak chodil telegram za telegramem, noviny za novinami, dopis za dopisem a všude se mluvilo jen o vítězstvích. Velkým obloukem přejeli Klabzubáci ze severu Evropy na jih a když vyhráli v Miláně 6:0, jeli se změřit se Španělskem. Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klabzubů. Jehož neuvěřitelné skóre ze všech zápasů mělo pořád na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíše jako letopočet, než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu a proto konal několik schůzí mužstva a výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara.
16: Pánové, myslete si, co chcete, ale nejlíp bude, když ty Klabzubáky včas chromíme.
17: Moje řeč, jistota je jistota. Ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci.
18: Jasně, zlámeme mu raději rovnou 3.
16: Kdyby bylo po mém, Pepe, schromili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka.
18: A brankáře k tomu s klíční kostí. Co myslíš, Jorge?
17: Já bych osobně zaútočil středem. Navrhu taktickou kombinaci zmrzačit centra, centr halfa a brankaře.
18: A nebo tak, pak jim nasázíme brane, kolik budeme chtít.
19: Pánové, jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám.
16: No přece si Maucino sama neprohlédem.
19: To opravdu ne, to by bylo mrzuté, ale není všechno tak jednoduché, jak se vám zdá. Hele, kdybychom je odkráglovali všechny, nedáme jim ani gól.
18: To se ještě uvidí.
19: Pánové, nemůžu si pomoct, ale nedáme jim ani gól.
17: To by mě tedy předsedo zajímalo, proč.
19: No protože bychom byli pořád v offsideu. Myslím tedy, abychom nehnali věc až do krajnosti.
16: No jasně.
17: Známe přeci meze.
18: To se ví.
19: Myslím, že návrh Alcantarův pro začátek úplně stačí. Schromte si spojky a střed zálohy, no a potom uvidíme. A když to nebude stačit, tak na vás písknu začátek naší národní hymny od Lajny. No a když ani to nebude stačit, prolomíme střední linii, jak tady zazněl Chorhův návrh. Jen jim pro Krista pána nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli pořád v offsideu.
2: Druhý den o tomto plánu věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny hned přinesly fotografie Josívka a Tondy Klabzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věku. Amen. Za takových okolností vjela Klabzubova 11 do Barcelony. Přišla neděle. Zápas se měl začít až o 17. hodině, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klabzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného. On to cítil, ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. Z těch 3 křížků kolem obrázků jeho 3 synů šel strach.
4: Co pak to jenom znamená?
2: Vysvětlení žádné neměl. A jak tak starý Klabzuba sedí u cesty a dívá se po lidech, najednou slyší hluk a křik. Lidé uskakují stranou. Najednou vidí, jak prostředkem cesty jedou na hřiště 3 vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klabzuba na ně kouká. Kouká a vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy, pošoupne si branici, pak vyndá fajfčiznu ze zubů a poškrábe se za uchem.
4: I vy, kakraholti, set sakra pes potvory, vy, že byste tento nonc, prach milion děravých gólů, ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni, honem za klukama do šatny.
15: Táto, co budeme dělat s tím obrovským kufrem?
10: To hned, kluci, uvidíte, ale teď ještě pro jistotu zamkni to někud dveře na chodbu. Tak. A těm katalánským čeršvantům připravíme malé překvapení.
15: To si máme, táto, v oblíc.
10: Já se divíte, hoši, co? Ale ještě víc se budou divit Alcantara a spol.
20: Vážení příznivci Kopané, hlásím se vám ze stadionu slavné Barcelony. Za několik okamžiků má začít tolik očekávaný zápas mezi domácím FC a Klabzubovou 11. Mužstvo Barcelony je už dávno na hřišti, rozhodčí a auťáci jsou také připraveni, ale Klabzubáci pořád nikde. Konečně Klabzubova 11 nastupuje. Tak to jsem ještě neviděl, co svět světem stojí a kope do kulatého míče. Ještě nikdy jsem na trávníku neviděl takhle vystrojené mužstvo, jako jsou dnes Klabzubáci. Všichni Klabzubové jsou strašně baňatí, ano, ti chlapci, které celý svět znali jako nejštíhlejší a nejsvižnější nochy, mají dnes nehorázná panděra. Vypadají jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách.
2: Barcelonští hráči koukali na Klabzubáky v němém úžasu. Alcantara se přiotočil k Frantíkovi a nenápadně ho udařil dozad. Ruka mu od nich odletěla. Klabzubáci měli totiž na sobě kaučukový krunýř, do něhož byl napumpován vzduch. Nohy, paže i trup měli ovinuty gumovým pancířem. Snad to vypadalo trochu komicky, ale nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantarovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v přední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klabzuba, který tam hulil svajvky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tváři.
20: Rozočí hvízdl a tolik očekávaný mač konečně začal. Klabzubáci si podávají míč nejdelším příčným podáváním, jak je možné. Levý záložník na pravé křídlo, to vrací na pravého záložníka, který přenáší hru opět přes celou šíři hřiště na levé křídlo. Teď si podávají míč křídla mezi sebou a barcelonští hráči běhají jako blázni hned nalevo, hned napravo a marně se snaží zmocnit na runy. Ano, přátelé, než se Španělé stačili pořádně rozkoukat, prohrávají už 4-0. Snaží se teď obsadit obě křídla, ale jak se zdá, Klabzubáci změnili i hned taktiku a hrají středem. Teď se Španělé vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten poslal míč dozadu a tu beci a záložníci se zas docela volně ženou na španělskou branku.
2: Zkrátka, byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klabzubákům na tělo. Než se k nim přiblížili, byl už míč dávno pryč. Ve druhé půli Alcantara zuřil už tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána, Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště najednou hubený, že z něho dres visel jako styčky.
4: To nic není, kluci! Já vám to zase napumpuju!
2: Hulákal starý Klapzuba a hned mu krunýř zalepil a napumpoval. A když sluníčko zapadalo, vyhráli Klapzubáci 31-0.
4: Rach milion zahozených autů, set sakra offside. Dobře jim tak? Já jim dám dělat nad mými kluky kříž.
2: Liboval si starý Klapzuba po zápase. Ale ty záchranky měly nakonec stejně hodně práce. Dokonce museli telefonovat pro posily, neboť toho dne puklo na tribuně 275 Španělů vzteky.

0: vydání Times, kupte si nové vydání Times. Zprávy o trojstěžníku Britannia, který před dvěma roky ztroskotal.
1: Jedny Timesy.
2: Čti, Roberte, tak čti rychle.
1: Trojstěžník Britannia z Glasgowa? Jemuž velel kapitán Grant, pravděpodobně ztroskotal u pobřeží Patagonie.
2: No.
1: Teď se možná naživu, Mary.
2: Čti dál.

0: Milostivá paní, ohlásili se tu chlapec a dívka.
1: Uveďte je.
0: Prosím, milostivá paní.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Přejete si se mnou mluvit?
2: My totiž s lordem Glenrvenem.
1: Jsem jeho žena. A vy jste kdo?
3: Jsem Mary, dcera kapitána Granta a tohle je můj bratr, Robert.
2: Těší mě.
1: To jste přijeli sami?
3: Zůstali jsme sami. Ale stále věříme, že náš otec žije.
2: Víte, v Timesech jsme se dočetli, že námořníci z lodi Duncan, která patří vašemu manželovi, ulovili žraloka. A v jeho žaludku se prý našla láhev s listinou, na které má být zpráva od našeho otce o ztroskotání Británie.
3: Prosím vás, ukažte nám tu listinu.
1: Ale já ji nemám. Manžel s ní odjel do Londýna na admiralitu, aby požádal o pomoc pro trosečníky. Čekám na něho už od rána.
3: A dává ta zpráva alespoň nějaký smysl?
1: Naštěstí je napsána ve třech jazycích. Když jsme využili všech tří, zjistili jsme pravděpodobné místo, kde loď ztroskotala.
3: Ano.
1: Ano. Váš otec hodil zprávu do moře na 37. stupni zeměpisné šířky. Ovšem stupeň zeměpisné délky čitelný není. A jméno země se jen dohadujeme. V každém případě však potřebují pomoc.
2: Co bychom tedy mohli pro otce udělat?
1: Věřím, že admiralita poskytne pomoc a loď vypraví.
0: Milostivá paní, váš manžel, lord Glenarvan, se vrátil.
4: Heleno!
1: Konečně jsi tu, Edwarde.
4: Ti lidé nemají srdce.
1: Admiralita odmítla vyslat záchranou loď?
4: Prohlásili, že listina není čitelná a že trosečníci zmizeli už před 2 roky. Jsem bezradný. Kapitánu Grantovi není pomoci.
3: Můj otec? Pro boha, to není možné.
4: Váš otec?
1: Ano, Edwarde, to jsou děti kapitána Granta.
2: Prosím vás, to je opravdu všechno ztraceno.
3: Půjdu a poprosím královnu.
4: Kdybych věděl o vaší existenci snad...
1: Edwarde, chtěl jsi mi jako svatební dárek věnovat zábavnou plavbu. Proměňme ji ze zábavné v užitečnou. Pokusme se najít ztraceného kapitána.
4: Má dráha... Už jen samotná plavba do Patagonie je velice dlouhá.
3: Chceš říct, že odmítáš?
4: Nikoli. S tebou, Heleno, jsem ochoten obeplout třeba celý svět. Chtěl jsem jen naznačit, že taková cesta skrývá řadu nebezpečí.
1: Budu-li pod tvou ochranou, můj milý, nemám se čeho bát. A tvá loď Duncan je skvělá.

0: Jak jsme daleko od pevniny, Edvarde?
1: Má drahá, na to ti nejlíp odpoví kapitán Mangles.
2: Bude-li dobré počasí, lady, do 5 týdnů obeplujeme Hornův mis.
0: Slyšela jste, Mary? Ani já, ani Robert pořád ještě nemůžeme uvěřit, že jsme na lodi, která pluje zachránit našeho otce.
3: Kapitáne, podívejte se na toho chlapíka, co se tak motá před dveřmi kajuty. Kdo to je?
2: V životě jsem ho neviděl. Vy ano, kormidelníku?
4: Já taky ne, kapitáne. Už se hrne sem k nám?
5: Dobré jitro přeji, kapitáne Bartne.
2: Prosím.
5: Vy špatně slyšíte, kapitáne Bartne?
2: Ani bych neřekl, ale jmenuji se John Mangles.
5: A teď mi ještě řekněte, že tahle loď není Skocia.
1: To věru není.
5: Cože?
1: Jste na lodi Duncan.
5: Cože?
1: A já jsem jejím majitelem. S kým mám tu čest?
5: Jsem doktor Paganel, tajemník zeměpisné společnosti Paříži. A právě cestuji do Indie.
1: Jsem lord Glenarvan. Jsem rád, že mohu na palubě uvítat známého vědce, ale bohužel vás musím ujistit, že naše loď ani v nejmenším nesměřuje do Indie, ale k pobřeží Jižní Ameriky.
5: To je hrůza. Musíte mě vysadit.
2: Tady, uprostřed moře? To snad nemyslíte vážně, pane Paganel.
5: No, myslím, samozřejmě, že to myslím vážně.
2: Jestli chcete přímo do moře, nabídneme vám napřed záchranný pás.
5: Ne, to ne. Musíte změnit kurz lodi. Já musím do Indie.
1: To je zcela vyloučeno, doktore. Plujeme zachránit trosečníky.
5: Ach bože, to má roztržitost. A co bude s mými výzkumy?
0: A proč myslíte, milý doktore Paganeli, že by vaše výzkumy v Patagonii měly být méně zajímavé než v Indii?
5: Patagonii, říkáte? To je zvláštní. Proč mě to samotného nenapadlo dřív? To je po stránce flory a fauny zcela neobvyklá země.
1: Přijímáte tedy mé pozvání ke společné cestě?
5: Ano. Nic jiného mi vlastně ani nezbývá.

0: Jak snáší váš bratr cestu, Mary?
1: Ještě s tím bez sebe. Každou chvíli je někde vysoko ve stěžní. Mám o něho strach.
0: Jen se o něho nebojte. Kapitán si Roberta velmi chválí. A pak je tu major Knapps. Jeho rozvaha a statečnost je zárukou bezpečí nás všech.
1: Major se právě vrátil s člunem z pobřeží Patagonie. Donesl špatné zprávy.
0: Ano, já vím. Místní úřady vyloučili ztroskotání lodi Británie na zdejším pobřeží.
2: Mám to! Mám to, už to mám! Kapitáne! Kapitáne, svolejte všechny na palubu.
3: A můžete mi vysvětlit, proč, pane Paganelli?
2: Vyluštil jsem tajemství vzkazu kapitána Granta.
4: Cože?
3: Lorde, mohl byste na chvíli.
5: Dobrý den, doktore.
2: Dobrý den.
5: Tak co pak nám hodláte sdělit?
2: Tak, 37. stupeň zeměpisné šířky nemusí zahrnovat jen pobřeží. Může také znamenat, že kapitán Grant vhodil svou lahev se vzkazem do řeky ve stejné zeměpisné šířce. Kolem řeky je plno indiánských kmenů. Kapitán Grant se mohl octnout v jejich zajetí a svůj vzkaz mohl poslat právě touto cestou do moře.
3: Taková věc se skutečně nedá vyloučit.
2: Ano,
5: v tom případě musíme ihned jednat. Cesta proti proudu řeky ovšem znamená i stoupat přes četné horské soutěsky. Proto navrhuji, aby tady s kapitánem Manglesem zůstaly obě ženy. Já, major Knapps a kormidelník Austin se vydáme na průzkum vnitrozemí. Samozřejmě potřebujeme i vás, doktore Paganelli.
2: Děkuji. Cesta bude skvělou součástí mých odborných výzkumů.
4: A co já?
5: Co říkáte, majore, může Robert podstoupit tak těžkou cestu?
3: Věřím, že to dokáže.

0: No, zdá se, že naše stoupání ke hřebenům už bude u konce.
1: Tenhle poslední úsek byl opravdu strmý. Ještě můžeš, Roberte?
2: Ano, pane majore.
0: Tamhle pod tím převisem budeme v závětří a můžeme si chvilku oddychnout.
1: Slyšeli jste to?
3: Jistě, že velmi zajímavý přírodní úkaz.
2: Pro boha, pojďte se podívat.
1: Co tam vidíš, Roberte?
2: Ta hora. Vychází z ní obrovský oheň a strašný dým.
1: Ale to je přece sopka.
3: No, velmi správně, pane kormidelníku. Zřejmě máme v dohledu známou sopku Antuko. No to je úžasné. A pro mé výzkumy naprosto jedinečný přínos.
4: Buďte rád, doktore, že je od nás tak daleko.
3: No, to je právě chyba. Budu muset bohužel sledovat vrchol vulkánu z velké dálky.
2: Kdybychom byli blíž, mohli by nás zabít létající balvany.
3: No, ale zase bych mohl zjistit, jak je takový balvan veliký. A mohl bych sledovat proud lávy z bezprostřední blízkosti.
4: Vy jste se zbláznil, doktore.
0: Nesmívá se příliš rychle, majore?
1: Bohužel ano. Budeme tady muset přenocovat.
0: Tenhle převis nás bude chránit před větrem.

0: Rychle, stavejte!
1: Zemětřesení!
0: Pozor, padají kameny!
2: Roberte, přitiskni se ke skále!
3: To je hrůza!
0: Kde jste všichni?
2: Pozor, Roberte! Tamhle se valí strašně velký balvan! Držte se všichni skály!

0: přátelé! Haló, kde jste, kdo?
1: Tady jsme!
2: Tady!
0: Tady!
2: Ale kde je Robert?
1: Zaslechl jsem při tom zemětřesení, jak volá o pomoc. Ale byl ode mě moc daleko.
0: Naprosto mimořádné zemětřesení, to mohu potvrdit.
1: Hlavně, že jste spokojen, doktore.
0: Robert! Robert! Přátelé! Robert se skutečně ztratil!
2: Kdo z vás ho viděl naposled? Kdo byl u něho nejblíž?
1: Já. Zahledl jsem ho, jak se oběma rukama držel nějakého keříku ještě chvíli předtím, než se převalil ten největší zával kamení.
2: A byl po vaší levé nebo pravé straně? Vzpomeňte si, kormidelníku.
1: Určitě po levé, majore. Vzpomínám si, jak mi v tom větru šlehl do tváře cíp jeho kabátu.
2: Pak ho musíme hledat tímhle směrem. Když se rozdělíme, věřím, že ho najdeme.

0: Nikde ani stopy kormidelníku.
1: Prohledali jsme, co se dalo, lorde.
0: Ten chlapec se snad propadl do země.
1: Nemáme skoro co jíst. A citelně se ochlazuje. Nenajdeme-li ho, budeme muset pokračovat v cestě.
0: Bez Roberta rozhodně ne, Austine. Jak bych bez něho mohl přijít na oči Heleně a Mary? Ne, to není možné. Musíme ho najít. Stůj, co stůj.
2: Tam, podívejte.
3: Obrovský kondor.
1: Vidíte, jak krouží, pane Paganelli?
3: No to je dokonalý pták. Povšimněte si, prosím, toho nádherného, klouzavého letu a zcela mimořádného rozpětí křídel.
2: Soustředil se. Něco pod sebou vidí.
0: Vráze dolů! Co když tam leží Robert a je ještě naživu? Střelte po něm někdo!
3: Proboha, rychle střelte!
1: Znovu se vznesl. Něco nese.
3: Hruza!
1: To je přece Robertovo tělo.
0: Ať se jeho mrtvé tělo raději roztříští o skály, než aby posloužil. Dejte mi pušku!
1: Ukažte, lorde, nechte střelit mě. Třese se vám ruka.
0: Rychle, střílejte!
1: Mrtvý kondor i s tělem se snesl na terasu. A ne z velké výšky.
2: Rychle za ním!
0: Rychle!

0: Roberte! Roberte, dýcha.
1: Měl štěstí, že pták nebyl vysoko a že skála je porostlá mechem a lišejníky.
2: Všechna čest. Zásah byl perfektní, kormidelníku. Máte skvělou mušku.
3: Ani bych neřekl. Pohleďte. Tato kulka není z mé karabiny.
2: Ne? Zvláštní? Kdo jen může být ten neznámý střelec?
1: Musíme Roberta vzkřísit. Vypadá, že je jen omráčen.
0: Roberte. No, prober se. No to jsme my, tvoji přátelé. No.
4: Doktore. Jsem tedy naživu?
2: Roberte. No, už je všechno v pořádku.
3: Podívejte. Tamhle na tom skalisku někdo stojí.
0: A má pušku, kormidelníku.
3: Pak to byl on, kdo trefil kondora dřív než já.
0: Přátelé, všimněte si toho interesantního profilu. To je bez pochyby indián. No to je zajímavé, že se s ním setkáváme právě tady, že?
4: Ale jak se s ním chcete domluvit, doktore?
0: No, pokud mluví španělsky, velmi snadno. Po celou dobu plavby jsem se totiž španělsky učil. Dokonce si nesu slovník sebou.
4: Půjčte mi jej. Chtěl bych indiánovi poděkovat.
0: Tady je, Roberte.
4: Ale... Vždyť je to portugalsko-francouzský slovník.
0: Cože? Proboha, ta má roztržitost. Jedu do Indie, dostanu se do Ameriky, učím se španělsky a umím portugalsky. Jestli to potrvá dál, vyhodím z okna místo nedopalku doutníku sebe.
2: Drazí přátelé, ale co teď?
1: Mluvím španělsky docela dobře.
4: Tedy, pane majore, vy snad umíte úplně všechno.
1: Tak, a už jsem tady.
4: A co jste si dověděl, majore? Neví ten indián něco o mém otci?
1: Jmenuje se Telkáv a choval se ke mně velmi přátelsky. Řekl mi, že v jeho vesnici skutečně žili dva Evropané ze ztroskotané lodi.
0: No to je skvělá informace, majore.
1: Ale bylo to víc než před 5 lety.
0: No, to je opravdu smůla.
1: Jeden z nich mluvil francouzsky, druhý italsky.
4: Pak to rozhodně nemohl být tatínek.
3: Šli jsme tedy po falešné stopě.
4: To už tatínka nikdy nenajdeme.
2: No tak, Robert, netrap se. I kdybych měl oběd s Duncanem celý svět, tvého otce najdeme. To ti slibuji.
1: Nezbývá, než se urychleně vrátit na loď a znovu prostudovat listiny, které kapitán Grant uložil do lahve. Indián Telkáv nám ukáže rychlou cestu do údolí. Roberte?
4: Ano?
1: Potřebuješ ještě čas na odpočinek?
4: Myslím, že ne, majore.
2: Jsi statečný chlapec.

0: Delkáv nám skvěle poradil, majore.
1: Zajisté. Sestup z hor údolím kolem Bystřiny nám ušetřil nejméně den cesty.
0: Konečně zase vidíme pampu a můžeme postupovat bez obav.
1: Ne tak docela, kormidelníku.
2: Proč myslíte, majore?
1: Tam, kde je tráva, je i voda. Proto nám Telkáv radil, abychom se drželi úpatí hor.
0: To bude ale znamenat velké zdržení.
1: Ale jistotu. Když se podíváte dopředu na obzor, dáte mi jistě za pravdu.
2: Proboha, to vypadá, jako by ze země rostly roji.
1: Velmi správně, Roberte. V té obrovské bažině utonulo celé stádo dobytka.
2: No, to je skvělý námět pro mou přednášku v Pařížské vědecké společnosti.
3: To možná ano, ale pro nás to znamená, že se musíme z tohoto nebezpečného místa co nejrychleji dostat.
1: V tom s vámi souhlasím, lorde. Blíží se soumrak a obloha se nebezpečně rychle zatahuje.
0: Vypadá to na pořádný déšť.
1: Pokud zůstane jen u deště, budeme moci mluvit o štěstí, kormidelníku.

0: Rychle, rychle, musíme dorazit tam k té skupině rozložitých stromů.
1: A. Myslíte těm na svahu, majore?
0: Přesně tam, Robert.
1: Přátelé, to je opravdu mimořádná záležitost. Ty rozložité stromy nejsou nic jiného, než vzácné exempláře stromu ombu, které se sporadicky vyskytují na argentinských pláních.
0: Pro boha, doktore, nám jde o životy a vy obdivujete stromy.
2: Nemám vzít i tvé věci, Roberte.
1: Jak byste mohli, když sám nesete takový obrovský tlumok?
0: Opravdu, majore, váš tlumok je v skutku přehnaně velký.
2: Má to svůj význam, kormidelníku. Pospěšte.
1: Přátelé, vypadá to na průtr šmračen.
3: Správně, lorde. Je to průtr šmračen. Za tu krátkou chvíli do nás spadly snad už hektolitry vody.
1: Nemám na sobě suchou nitku.
0: Pro boha, co je zas tohle?
2: To je to, čeho jsem se celou dobu obával. Rychle všichni na stromy.
3: Na stromy, majore, ale proč?
1: Záplava.
2: Bohužel je to tak. Záplavu mohou přežít jen ti, kdo dovedou žít jako ptáci. Rychle všichni do korun.
3: Z hlediska vědy je nutno poznamenat, že k přežití je nutné mít co jísti.
2: A co myslíte, doktore Paganelli, že celou dobu vláčím v tomhle obrovském tlumoku?
3: Nevím.
2: Je to železná zásoba jídla a pití pro nás všechny na několik dnů.
1: Major, musím říct, že jste naprosto obdivuhodný.

0: ještě zkazilo. Blíží se další bouře.
1: Voda pod námi znovu stoupla.
2: Důležité je, že nás prozatím ještě neohrožuje.
1: Možná i na to dojde.
2: Pak budeme muset hledat jiné řešení.
3: No, žít po způsobu ryb by se nám asi nepodařilo.
0: No, můj bože. Blesk zapálil tamhle ten strom.
4: Co budeme dělat, majore?
2: Neboj se, Roberte. Prudkost bouře svědčí o tom, že se přes nás rychle přežene.
1: Držte se pevně, nebo nás ten vítr smete dolů do toho šíleného proudu.
2: Přitiskněte se k větvím, jak nejtěsněji můžete.
4: Přátelé, podívejte se na vědecky zajímavý úkaz. Tamhle se na kmeni stromu po hladině plaví párek, ale nádherných jaguarů.
2: Teď se hlavně držte, doktore.
0: Oh, zdá se, že bouře se konečně začíná vzdalovat.
1: Proboha, vždyť ten strom z jaguáry pluje přímo k nám.
2: Kormidelníku, vystřelte do vzduchu, jinak ti jaguáři budou našimi nevítanými hosty.
4: Ach, to jsem si oddechl. Už pluj pryč. Zachránil jste nás, kormidelníku.
0: Podívejte se, řítí se k nám obrovský kmen. Určitě do nás vrazí.
2: V tom případě jej musíme využít pro naši záchranu. Je velmi rozložitý. Snadno nás všechny unese. Přichystejte se. Musíme se odtud dostat někam blíže k moři. Tenhle obrovský strom nám poslouží jako prám. Skákejte!

0: Kdyby si věděl, Roberte, jaký jsme měli tady na lodi o vás strach.
1: Ach, Mary, prožili jsme strašnou spoustu nebezpečných chvil. Budu ti to všechno vyprávět.
0: Jenže po tatínkovi nikde žádná stopa.
1: Už jsem taky začal pochybovat, že ho vůbec někdy najdeme. Ale Lord Glenarvan mi řekl, že...
2: Roberte! Roberte! Všechny rychle svolej. Konečně vím, kde je tvůj otec.
1: Skutečně? A kde je?
2: Svolej všechny, řeknu vám to.
3: Ne, ne, není třeba, Roberte. Právě jsme s majorem na obchůzce.
2: Pánové, mohli byste mi říci, kterými zeměmi prochází 37. rovnoběžka?
4: Okamžik, hned přinesu mapy.
2: Zcela zbytečně, majore. 37. rovnoběžka protíná. Atlantický oceán, poté vede přes ostrovy Tristan da Cunha, posléze míjí o 2 stupně mis dobré naděje.
3: Ale a... doktore, proč nám to všechno říkáte?
2: Mějte chvíli strpení, prosím. Dále se rovnoběžka dotkne ostrova svatého Petra a konečně narazí na břehy Austrálie.
1: Vy si tedy myslíte, že by náš otec mohl být v Austrálii?
2: Jsem o tom přesvědčen.
0: Ale to je strašné. Austrálie. Vždyť je to na opačném konci světa.
3: Netrapte se, Mary. Nezbývá než Duncana namířit tímto směrem. Stále nám ještě zbývá naděje.
0: A vy byste opravdu...
3: Samozřejmě. Musím to oznámit Heleně. A co vy na to, majore?
4: Zcela s vámi souhlasím, lorde.
1: Děkuji vám, lorde Glenarvane. Za nás oba.

0: Pokud narazíme na skaliska, tak žádnou.
1: Kapitáne, výběžek země na obzoru!
2: V jakém stavu je kormidlo?
1: Nedá se ovládat!
0: Mohu vás, lorde Glenarvane, poprosit, abyste vyvedl všechny pasažery na palubu.
3: Zajisté, kapitáne, zajisté. Ale mám tomu rozumět tak, že nám hrozí ztroskotání.
0: Ano, bohužel.
2: Záchranné čluny připravit ke spuštění. Jaká je situace na levoboku kormidelníku?
1: Narazili jsme na skalu.

0: Smíme znát jméno člověka, který nás se svým člunem zachránil, vážený pane?
1: Mé jméno je Paddy O'More. Jsem Ir, ale tady na své farmě v Austrálii žiju už dlouho. Mohu vám být ještě nějak napomocen?
0: Jsem Lord Glenarvan a spolu se svou ženou a přáteli hledáme kapitána Granta. Jehož loď Británia ztroskotala pravděpodobně u zdejších břehů.
1: Musím vás zklamat, lorde, ale za celou dobu, co zde žiju, jsem o žádném ztroskotání lodi neslyšel.
2: To je zoufalé.
3: Zase nic.
4: Nenaříkejte. Jestli je kapitán Grant naživu, pak je na australské půdě.
0: Cože? Kdo jste, pane?
1: Ten muž, lorde, se jmenuje Ayrton a je to můj čeledín. Pokud vím, byl před tím lodníkem.
4: Jenže pan O'More doposud neví, že jsem byl nejen lodníkem, ale také trosečníkem lodi Británie.
2: Abo, no. Rychle, tak mluvte, víte něco o našem otci, kapitánu Grantovi?
5: A můžete nějak dokázat, že jste patřil ke členům posádky Británie?
4: Zajisté, svou smlouvou.
1: Ručím za jeho slovo, pane. Ayrton je řádný člověk. Prožil jistou dobu v zajetí kmene domorodců a má tedy lecos za sebou.
3: Prosím vás, pane, co víte o našem otci?
4: Pokud přežil ztroskotání jako já, nejspíš bude v zajetí některého ze zdejších domorodých kmenů.
0: A co navrhujete pro jeho záchranu, pane Ayrtone?
4: Vypravit se co nejrychleji k místu, kde Británia ztroskotala a tam odtud zahájit pátrání.
0: Chcete říci, že nás k tomu místu můžete zavést?
4: Zajisté. Do Twofoldské zátoky je to několik dnů cesty.
0: Ano. Zůstává tedy jenom starost o naši loď. Potřebuje nutně opravu.
1: Poškození vaší lodi není naštěstí tak velké, jak vypadalo. Než projdete pevninou, váš opravený Duncan vás už může očekávat v zátoce.
5: Odkud máte tu zprávu o lodi, pane O'More?
1: Od Ayrtona.
4: Osobně jsem si vaši loď prohlédl. Je skvěle postavená.
5: Zdá se, že jste velmi starostlivý, Ayrtone.
0: Takže můžeme vyrazit hned zítra?
4: Pokud s tím bude pan O'More souhlasit.
1: Nejen, že souhlasím, Ayrtone, ale ještě celé výpravě nabízím koně a prodá mi krytý vůz.
3: Oh, Mary, začínám věřit, že tatínka přece jenom najdeme.
5: Je cesta pro dámy bezpečná, pane Ayrtone?
4: Naprosto, pane majore.
5: Přesto navrhuji, lorde, aby na lodi zůstal jen kormidelník a kapitán Mangles nás doprovázel.
0: Ano?
5: Je to skvělý střelec.
0: Výborně. Souhlasím s vámi, majore.
6: Jak snášíte jízdu australskou pevninou, milé dámy?
2: Když jde o záchranu tatínka, vydržím cokoliv. A pak ten včerejší spánek na stanici ve skutečné posteli byl opravdu osvěžující.
6: Škoda, že právě tam jsme se dověděli tak nepříjemné zprávy o té bandě dobrodruhů. Potulují prý se zdejší krajinou a vede je jistý Ben Joyce.
2: To zní hrozivě, kapitán.
6: Nebojte se, Mary, budeme stále na stráži.
7: Kapitáne!
6: Odpusťte, dámy, koně si budou muset v tom vedru chvíli odpočinout.
7: Kapitáne, v jakém stavu je váš vraník?
8: Řekl bych, že ve skvělém, majore.
7: Ještě že tak. Před chvílí totiž zahynul kuň pana Paganela.
3: Ano, prosím. Bylo to velmi zvláštní. Zrovna jsem pozoroval zdejší bujnou vegetaci a pak jsem zahlédl nádherný exemplář tropického motýla, ale nádherný. Bohužel brzy mi uletěl. Ušel jsem pár kroků, ale sotva jsem se vrátil, můj kuň byl mrtev.
8: Právě tak náhle.

0: náhle ovšem zahynul i kůň lorda Glenarvena.
1: A také jeden kůň bez spřežení. Není vám to divné, pane Ertne?
2: Náhoda. Nemám jiné vysvětlení.
3: Máte snad na mysli nějakou nakažlivou nemoc, majore?
1: Těžko říct, ale bez koní se náš pochod velmi zpomalí.
0: To by nám ovšem začaly scházet i zásoby.
2: Brzy se dostaneme k řece Snouvy a pak už budeme mít k Tůfoulské zátoce opravdu blízko.
1: Pokud ovšem zbytek koní zůstane naživu, pane Ertne.
4: Pánové, zdá se, že déšť už polevuje.
1: Noční bouře nám neprospěla. Jel jsem se ráno podívat na náš vůz. Zapadl do bahna až po nápravy.
4: To je ovšem zlé.
1: Je tu však ještě něco horšího. V posledním zbytku tmy jsem se přikradl do houštin a mé tušení se splnilo.
4: O čem to pro boha mluvíte? Nepsi.
1: Jsme sledováni. Zaslechl jsem ržání koně a když se zvedl vítr, tak také úryvky lidských hlasů.
4: Slyšel jste dobře?
1: Zajisté. Sledují to už třetí noc.
0: Major!
1: Co se děje, kapitáne?
0: Můj vraník je mrtev. A také druhý kůň ze spřežení polehává.
1: Pojde jistě také, co nevidět.
4: Vypadá to, jako byste tu hroznou pohromu čekal, majore.
1: Vyčítám si, že jsem dřív nejednal. Kapitáne Menglesi, běžte a přiveďte sem okamžitě Ertna. A mějte pušku nabitou.
0: Rozumím. Jdu pro něho.
4: Snad nechcete říct, majore, že Ertn...
1: Ano. Byl to Ertn, kdo otrávil naše koně. A je možná ve spojení s tlupou zločinců, která nás sleduje.
4: Nepsi, z čeho usuzujete na tak hrozné obvinění?
1: V celé naší výpravě zůstali naživu už jen dva koně. Jeden patří Ertnovi.
4: Ano.
1: A druhý mně. A můj kůň zůstal zatím uchráněn jen proto, že nocuje stále vedle mne.
4: Nejde tedy jen o nějakou epidemii, jak si myslí doktor Paganel?
1: Myslím, že ne. A za chvíli to budeme vědět najisto.
0: Majore,
4: proč se vracíte sám, kapitáne?
0: Ertn není ve svém stanu. Jeho kůň je však ještě spocený po prudké jízdě.
1: Určitě ale nevypadá na to, že by měl brzy pojít.
0: Ne, to rozhodně ne. Za to náš kůň ze spřežení je mrtev.
4: To je hrůza.
1: Musíme rychle najít Ertna. Jestli je jeho kůň tady, nemůže jeho pán být daleko.
2: Také, že nejsem. Dobré ráno, pánové. Vypadá to, že mě hledáte.
4: Kde jste se toulal, Ertne?
2: Hledal jsem nejsnazší cestu k řece Snouvy. A také jsem ji našel.
1: Když nám půjčíte svého koně, Ertne, určitě té vaší cesty k řece využijeme.
2: Souhlasím, majore. Dávám svého koně ve prospěch dám.
4: To je pravé slovo gentlemana. Ertne, je cesta k řece namáhavá?
2: Po tom dešti ano. Ale do večera bychom měli být na místě.
1: Budu se těšit na vaši společnost, Ertne.
2: Když se vám bude zamlouvat, pane majore...

0: Můžete nám, Erkne, vysvětlit, proč jste nás přivedl k téhle rozvodněné řece, kterou nebudeme moci překročit?
1: Ráno ještě nebyl stav řeky tak hrozivý.
2: No všem, mohu z vědeckého hlediska doložit, že prudké stoupání hladiny vody se může uskutečnit během několika málo hodin.
0: Počkejte, doktore Paganelli. Pan Erkne nám jistě chce něco dalšího navrhnout, pokud se ovšem nemýlím.
1: Nejrozumnější by bylo poslat po břehu řeky posla, který by doručil příkaz, aby vaše loď křižovala poblíž východního pobřeží.
2: Ale dovolil bych si upozornit, prosím, že bude velmi obtížné dostat se k lodi.
3: Ovšem, a pak, kdo by se odvážil podstoupit sám tak nebezpečnou cestu?
0: No, myslím, že pan Erkne je pro tento úkol nejvhodnější a jeho kůň je jediný zcela zdrav.
1: Vaše uznání mě těší, pane majore. Rád se na tu cestu vydám.
3: Doktore Paganelli, mohu vás požádat, abyste napsal dopis pro kormidelníka Austina.
2: Hned to bude, lorde.
0: Hlavně nezapomeňte napsat plné jméno posla, doktore.
2: No, to je správné a z vědeckého hlediska nutné. Promiňte, pane Erkne, píše se vaše jméno s Y-nem.
1: Ano, doktore.
3: Tak, a tady je můj podpis. Pane Erkne, tento dopis předejte kormidelníku Austinovi.
1: Hned se vydám na cestu.
3: Díky.
0: Už jste nám sice řekl, Erkne, jak se vaše jméno píše, ale jste nám dlužen vysvětlení, jak se vyslovuje ve skutečnosti. Podle mne je to Ben Joyce, uprchlý trestanec, vůdce loupežné tluby.
4: Proboha! Edwarde, ty krvácíš! Mary, rychle doneste nějaký obvaz.
5: Ano, hned.
6: Erkne ujíždí! Kapitáne, střílejte!
0: Stejně tě dopadnem, proradný Erkne!
7: Myslím, že jste ho přece jen škrábnul, Johne.
8: Zdá se, že jen po rameni. Ale bohužel už je mimo dostřel. Lorde, jak je vám?
3: Nebude to nic vážného. Majore, teď teprve vidím, že jste měl pravdu.
0: O tom teď nemluvme, lorde. Ale zdá se, že vaše rána není hluboká.
4: Hned ti to obvážu, Edwarde. Moc to bolí?
3: Drahá.
0: Rychle všichni k vozu!
8: Mary, zůstaňte, kde jste.
0: Roberte, za strom!
7: Rozumím, majore!
0: Lorde, rychle! Pomůžeme vám s lady do vozu.
3: Nestarejte se, dojdu sám! Heleno, rychle se skryj!
8: Ti dva zatracení zlosinové, co byli nejblíž, už nám neublíží.
0: Už nestřílejte, kapitáne. Musíme šetřit každý náboj na další dny. Mohou se vrátit.

0: Jak se cítíte, Mary?
1: Myslíte, že se z té neprostupné džungle někdy dostaneme, Johnny?
0: Řeka Snowy nás musí dovést k moři.
1: Ještě, že nám vaše puška občas obstará nějaký úlovek. Naše zásoby jsou v skutku na dně.
0: Nebojte se, Mary. Nikdy vás neopustím.
1: Ach, Johnny, jsem tak ráda, že jste tu s námi. Proboha, co je to za zvíře?
2: Blíží se soumrak, lady, to je čas šelem. Budeme muset udržovat oheň celou noc.
1: Jo, nebojím se.
0: Má puška je na stráži, Mary.
3: Mohu dnes v noci hlídat s vámi, majore?
2: Pokud nejsi příliš unaven, tak ano. To byl výstřel v pravou chvíli, kapitáne.
1: Můj bože, já jsem se tak lekla.
4: Díky kapitánovi je po nebezpečí.
1: Bude mít ta příšerná cesta džunglí vůbec někdy konec, Edward? A co náš tatínek? Najdeme ho vůbec někdy?
4: Nezbývá než doufat, Mary.
2: Věřím, že do zítřejšího rána budeme na pobřeží.
3: Souhlasím s touto možností, majore. Řeka začíná mít v této oblasti všechny příznaky blížící se délty. Ach, podívejte se na tu nádhernou orchideu. Bohužel je příliš vysoko ve větvích. Vidíte ji, Mary?
1: Ano, je nádherná.
3: A chtěla byste ji?
1: Jste milý, doktore. Ale věřte, že bych mnohem víc chtěla vědět něco o tatínkovi.
4: Mary, uklidněte se. Zítra budeme na pobřeží a naše pátrání bude pokračovat.
1: Pokud ovšem ve zdraví přečkáme dnešní noc.
4: Má drahá, oheň nás proti šelmám ochrání.
1: Jsem strašně unavená, Edward.
4: Jděte si s Mary lehnout. Zítra tahle část našich útrap skončí a až si všichni odpočineme, rozhodneme, co dál.

0: Dovedu si představit, jak vás cesta pralesem vyčerpala a zvlášť obdivuji dámy. Ale všechna nebezpečí jsou za vámi a naše stanice je vám plně k dispozici.
1: Jménem naší výpravy vám vřele děkuji.
0: Prosím.
2: Máme však jednu prosbu.
0: Poslouchám, majore.
2: Můžete nám telefonicky zjistit, jestli kolem pobřeží nekřižuje loď Duncan?
0: Mohu vás informovat hned. Máme zprávu, že loď Duncan včera dopoledne zamířila na Širé moře.
3: A to je ovšem velmi tragická skutečnost.
1: Jsme bez lodi a bez naděje.
2: Nepodávejte se zoufalství, lorde. Jistě najdeme nějaké řešení.
1: Ale jak? Můj skvělý Duncan je v rukou Ertna a náš stateční korbidelník je nejspíš mrtev.
0: Cože? Vaše loď byla unesena?
3: Ano, vážený pane. A z vědeckého hlediska musím poznamenat, že ten zločinec se ve skutečnosti jmenuje Ben Joyce.
0: Ale to byl přece ten darebák, který trýznil celé naše pobřeží. Ten, že unesl vaši loď?
2: S největší pravděpodobností ano. Jakou naději na odjezd? Však tady v zálivu může mít naše výprava.
0: Počkejte. Hned zítra odjíždí loď kapitána Helie ke břehům Nového Zélandu.
3: No, toho bychom měli rozhodně využít, ne?
2: Souhlasím s doktorem Paganelem.
1: Zřejmě nám nic jiného nezbývá.

0: Jak snášíš tu neklidnou plavbu, Mary?
1: Nepohodlí mě už dávno nevadí. Ale dělá mi starost kapitán Helly. Působí dojmem neustále opilého člověka.
0: To také je. Nebýt našeho kapitána Manglese, už dávno bychom zabloudili na širém moři.
1: Ani nevíš, jak jsem ráda, že je tu John s námi.
0: Ale vím. Ostatně, tady ho máš?
2: Jak se vám daří, Mary?
0: Mary se vůbec nelíbí zdejší posádka.
2: Není divu. Za chvíli se budu muset vrátit ke kormidlu. Pobřeží Nového Zélandu je členité a naše přistání by nemuselo dopadnout dobře.
1: Věříte, Johne, že se ještě někdy sejdeme s naším otcem? Potom všem, co jsme už procestovali a prožili, začínám ztrácet víru.
2: Doktor Paganel už druhý den pořád znovu luští tu poškozenou zprávu od vašeho otce.
0: Myslíte, že plujeme správným směrem?
2: Doufám, ale dost se bojím dnešní noci. Obloha vypadá hrozivě a kapitán Helly sotva stojí na nohou.
1: Ach, Johne, tolik bych si přála, aby všechno dobře dopadlo.
2: Dokud žijeme a máme síly, musíme s tím vším stále bojovat. Věřte mi, Mary, určitě bude všechno zase dobré.
1: Děkuji vám, Johne, za všechno.

0: Majore, majore, podívejte se. Kapitán Helí je zas úplně na mol.
1: Jste všichni hlubové. Dejte se konečně do práce. Stáhnout vrchní plachty.
2: Stáhnout vrchní plachty.
1: Stáhněte všechny plachty. Nademáci, nebo nás to smete.
2: Stáhnout všechny plachty.
1: A hoďte sebou. Přece mi zničit lodi, bando lína.
3: Držíme správný kurz, kapitáne Menglesi?
4: Nebojte se, majore. Na to, jak je Heli opilý, velí zatím dobře.
1: Lepšíku! Kde je moje láhev rumu?
4: Kapitáne Heli, teď přece nemůžete pít. Blížíme se k mělčinám.
1: Hleď si svýho, chlapče. Jináč ti dám na prvním ostrově vysadit i s celou tvojí prašivou výpravou.
4: Roberte.
0: Prosím, kapitáne.
4: Řekni dámám, ať za žádnou cenu nevycházejí z kajuty.
0: Dobře, hned to zařídím.
3: Můžeme naše přistání ovlivnit?
4: Teď ne. Kapitán Heli mě ke kormidlu nepustí a řídíme se vpřed příliš velkou rychlostí.
3: Zdá se mi, že i v té tmě vidím obrysy pevniny.
4: V tom se bohužel nemýlíte.
1: Co jste mi to provedli? Já vás dám všecky. To je jedno, pojezdíte. Vy jste zničili můj lod.
3: Už je tak opilý, že upadl.
4: V této chvíli to nevadí. S lodí se do rána nedá nic dělat. Je sice nakloněna, jak najela na mělčinu, ale zatím se snad nepotopí. Za svítání se dostaneme k pevnině v záchranném člunu.

0: To byla strašná noc, Edvarde. Dokonce se mi zdálo, že jsme ztroskotali.
1: Bohužel, Heleno, to není sen, ale holá skutečnost. Proto nás teď kapitán Mangles všechny svolal na palubu.
2: Přátelé, stalo se několik nepříjemných věcí. Loď kapitána Heliho najela v noci na Mělčinu a posádka se k nám zachovala tak hanebně, že i s kapitánem prchla na jediném záchranném člunu.
0: Jsme tedy ztraceni?
2: Jediná naše naděje spočívá v tom, že všichni přiložíme ruku k dílu a z trosek této potápějící se lodi uděláme vor, se kterým můžeme při přílivu přistát na pevnině. Bude to však souboj s časem.
3: Jak tomu máme rozumět, kapitáne?
2: Že náš vor musí být hotov dřív, než se tato loď potopí.

0: Nikdy bych nevěřila, Johne, že náš vor může být tak spolehlivý. Nese nás už druhý den.
1: Zatím jsme měli štěstí, Mary. Moře se po té velké bouři uklidnilo a pevnina je naštěstí už docela blízko.
2: Mohl byste mi na chvíli zapůjčit svůj dalekohled?
1: Jistě, tady je, doktore.
2: Děkuji. Proboha! Můžeme naše přistání ještě zdržet?
3: To rozhodně ne, doktore. Naše zásoby jídla a pití jsou už docela nepatrné.
1: A proč bychom měli naše přistání zdržovat?
2: Když se podíváte dalekohledem na břeh, pochopíte.
1: Ukažte.
2: Prosím.
1: To je hrůza. Na pobřeží nás očekává celá tlupa domorodců.
2: Z vědeckého hlediska se musí dodat, že zde bohužel žijí ještě kmeny, které se živí lidojedstvím.
0: Oh.
2: A tíhle jsou pomalováni válečnými barvami, které nevěstí žádné přátelské přijetí.
0: Ale to je strašné.
3: Klid, lady, klid. Zatím nejsou jejich šípy na dostřel.
1: Ale příliv nás žene neúprosně ke břehu.
0: Johne, pro boha vymyslete něco.
4: Podívejte, loď. Támhle se ze zálivu vynořila nějaká loď.
5: Ale přátelé, vždyť je to náš Duncan.
4: Hurá, to je skvělé.
3: To je sice skvělé, ale Duncan je přece ovládán zločinným Ertnem. Jsme tedy ve dvou ohních.
0: Z jedné strany děla, z druhé šípy domorodců. To je zoufalé, Edward.
5: Helenu.
0: Pokud je situace tak beznadějná, jsem šťastná, že budu moci zahynout s vámi, Johne. Lituji jen, že už nikdy neuvidím svého otce.
1: Mary, máme zbraně. Budeme se bránit až do konce. Udělám pro vás všechno.
3: Lorde, mohl byste se podívat na palubu lodi dalekohledem? Zdá se mi, jako bych viděl na přídi našeho kormidelníka Austina.
0: To přece není možné.
5: Rychle mi podejte dalekohled, majore.
0: Můj bože, první šípy domorodců dopadly jen několik metrů od nás.
2: Podle všech pramenů mohou být takové šípy nebezpečné, neboť jsou napuštěny jedem.
5: Ano, nemýlil jste se, majore. Je to kormidelník Austin. Signalizuje nám praporkem.
0: Plují sem.
4: Podívejte, domorodce ten výstřel polekal. Zdá se, že prchají.
0: Jsme zachráněni.
3: Ano, jsme zachráněni. Z Duncanu už spouštějí člun, který směřuje k našemu voru.

0: Kormidelníku, zachránili jste nás v pravou chvíli. Ale vysvětlete nám, jakou šťastnou náhodou jste nás našel.
1: Nejde přece o náhodu. Sám jste mi poslal dopis, abych z lodí křižoval na východním pobřeží Nového Zélandu.
0: Ne, snad na východním pobřeží Austrálie.
1: Ale ne, podívejte, tady je váš dopis.
2: Ano, podpis je váš, lorde, ale dopis je napsán rukou doktora Paganella.
3: Ano, tedy z vědeckého hlediska za to může tam má roztržitost. Už když jsme byli na australské pevnině, pořád jsem myslel na nevyluštěnou zprávu kapitána Granta. A tak z vědeckého hlediska o žádné další možnosti nevím.
4: Šťastně jsme vyvázli ze všech hrůz, ale otce už asi neuvidíme.
5: A to není možné. Nějaká stopa přece musí být, pane majore.
2: Zatím o žádné nevíme, Robert.
3: Tedy z vědeckého hlediska nám nezbývá nic jiného, než se vrátit

0: Neplačte, Mary. Udělali jsme, co bylo v lidských silách.
1: Vím, ale pořád nedovedu uvěřit, že to všechno bylo marné.
2: Doktore Paganelli, co asi znamená ten stoupající kouř nad tím malým ostrovem?
3: No, už jsem hledal v mapách. Jde s největší pravděpodobností o ostrov Maria Therese. A vůbec bych se z vědeckého hlediska nedivil, kdyby to byl dým stoupající ze sopky.
2: To by byl určitě daleko intenzivnější.
3: Půjčte mi, prosím, dalekohled.
2: Prosím.
3: Děkuji.
2: Je sice poledne, ale zdá se mi, že na pobřeží plápolá oheň.
3: Ano, ano. Z vás by se měl okamžitě stát přispívatel naší vědecké společnosti, majore. Máte velice dobré oči. Nejenže ten kouř vychází z ohně, ale u toho ohně je, jak vidím, nějaký člověk, který mává praporem, zřejmě, aby na sebe upozornil.
2: To je neobyčejně zajímavé. Kapitáne, můžeme přistát u toho malého ostrůvku? Zdá se, že je obydlen.
4: Bohužel, blíž Duncanem už nemůžeme, ale chcete-li, podívám se tam na člunu, majore. Mary, Roberte, kde jste?
1: Tady jsem, John.
5: Ano, co se děje?
4: Chcete jet se mnou tamhle na ten ostrůvek? Major s doktorem zjistili, že je obydlen.
1: Můj bože, ať se mi splní mé přání.

0: Tatínku!
1: Tati!
2: Děti, jsi to opravdu ty, Mary?
3: Tak jsme vás přece jen našli, kapitáne.
1: Jak jsi jenom mohl vydržet 2 roky v takové pustině sám?
2: Roberte, stále jsem věřil, že se objeví nějaká loď, ale že to bude loď, která přiveze mé děti, to jsem nedoufal ani ve snu.
3: A přece je to pravda. Jsou to skvělé děti, kapitáne.
2: Tak tedy s Bohem, ostrove, budeš znovu pustý.
3: Ne, ne, ostrov pustý nezůstane. Ayrton se rozhodl, že si vybere raději pobyt na tomto pustém ostrově, než ve vězení.
0: Vraťme se na Duncana, ať se s námi mohou radovat i ostatní.
1: Tatínku, já ti na lodi ukážu, co mne kapitán Mangles už naučil, abych jednou mohl řídit vlastní loď.
2: To budu mít velkou radost, Roberte.

0: Rozdělený Berlín po druhé světové válce. Léta 50. Američané a Rusové. Západní Berlín, letiště Tempelhof, září 1955.
1: Das Flugzeug der Gesellschaft British European Airways aus London ist gelandet. Přistálo letadlo společnosti British European Airways z Londýna.
2: Buďte vítán, pane Magheme.
3: Jak se máte, pane Loftingu?
2: Díky, ale raději si promluvíme v klidu. Venku mám auto. Podívejte, Magheme, právě jste přiletěl a neznáte situaci. Nám Britům tady v Berlíně nedělají starosti Němci, ani Rusové a dokonce ani Francouzi ne. Jde o Američany. Myslíte si, že mají představu o týmové práci? Jeden den se s vámi na něčem dohodnou a druhý den si to udělají po svém. Spoustu věcí dělají za našimi zády, zadržují informace a vůbec se k nám chovají jako k idiotům. Dřív nebo později si vláda prostě bude muset dupnout.
3: Ještě jsem se tady s žádným Američanem pochopitelně nesetkal.
2: To buďte rád. Jsou tvrdohlaví a ke všemu jsou na to ještě hrdí. Vysvětlím vám to na příkladu. Organizujeme společnou plaveckou soutěž, která se bude konat příští měsíc. A každý ví, že nejlepší plavecký bazén je v našem britském sektoru. Na tom jsme se taky s Američany shodli. A kde si myslíte, že nakonec ta soutěž bude? V nějakém zaplivaném brouzdališti v americkém sektoru.
3: Aha. Pane Loftingu, major Sheldrake mě tady měl nechat nějaké zařízení a zapečetěné instrukce.
2: Sheldrake povýšil a byl přidělen jinam. A Jenkijové přijeli s nákladňákem a tu obálku i všechno ostatní odvezli. Vlastně jediným důvodem, proč jsem s vámi, je předat vám kontaktní adresu. Tady, prosím.
3: Díky.
2: Je tady ještě jedna věc. Teď, když jsme předali všechny ty věci, budeme k ním muset převelet i vás. Všechny příkazy budete dostávat od nich.
3: Od Američanů? Rozumím.
2: Řekl bych, že je to pořádná smůla, pane Magheme, co?
0: Západní Berlín, byt Leonarda Maghema, Platanenallee 26, druhý den.
4: Prosím.
3: Tady je Leonard Maghem. Dostal jsem pokyny zavolat na tohle číslo.
4: Tady Glass. Už jste se zabydlel na Platanallee, pane Magheme?
3: Je to tady moc hezké. Tři pokoje, kuchyň, velké rádio, psací stůl, telefon. Procházel jsem pokoje a rozsvícel jedno světlo po druhém.
4: Zapamatujte si adresu. Nollendorfstraße číslo 10. Víte, kde to je?
3: Trochu jsem si to tady včera večer prošel. Došel jsem až na Reichskanzlerplatz. Je to tam všechno rozbité, ale už tam sázejí platany. Dokonce jsem se stavil v jedné knajpě na pivo a bratwurst mit Kartoffelnsalat. Vyslovuji to dobře.
4: Doufám, že jste se tam nedal do řeči s nějakými pitomými německými civilisty.
3: Na to neumím pořádně německy. A víte, já jsem spíš mlčenlivý člověk.
4: Tak? Zapamatoval jste si tu adresu?
3: Jistě. Myslím, že to najdu. Mám plán Berlína.
4: Přesně za hodinu stůjte před tím barákem. Vyzvednu si vás autem. OK?

0: teď jedeme na periferii, směrem k Altklíke, Leonarde. Jsi Leonard Margeme?
1: Ano, pane Glass.
0: Postavili jsme tam radarovou stanici pár metrů od ruského sektoru. Slyšel jsi někdy o AN-APR-9?
1: Ne.
0: To je nejmodernější přijímač. Sověti mají nedaleko leteckou základnu v Schönfeldu.
1: Studoval jsem elektrotechniku v Birminghamu. O radarech ale moc nevím. Specializoval jsem se na telefon.
0: Jsi ženatý?
1: Ne, nejsem.
0: No tak, uvolni se, vyprávěj. Řekni mi všechno, co víš. Víš vůbec něco o testech, které budeš dělat?
1: Ne, ještě ne.
0: Jen klid. A za všechno může ten idiot major Sheldrake. Kdyby tě informoval hned, věděl bys, co já. Jenomže jakmile přišla zpráva o jeho vyšším zařazení, neudržel bys ho ani párem volů. Nejedeme k žádné radarové stanici. Vidíš, ta anténa na střeše budovy a celé to hemžení lidí kolem je jen divadýlko pro Rusy. No, teď to víš. A já to vím samozřejmě taky. Jenže ty nemáš prověření na stupeň 4. Takže přece jenom jedeme k radarové stanici. Máš rád holky, Leonarde?
1: No. No, tak tedy.
0: No.
1: Ve skutečnosti ano, mám.
0: No fajn. Tak v noci něco podniknem. No a jsme před závorou.
2: Prosím, vaše doklady, pane?
0: Tady jsou.
2: V pořádku. Děkuji vám, pane.
3: Klamná radarová stanice na hranici amerického sektoru v tajném tunelu pod budovou.
0: Dej pozor, ať si neurazíš hlavu.
4: Je to tu opravdu dost nízký.
0: Zvykneš si, chlapče. Teď žádný rámus. Tady se pracuje tiše. A jak vidíš, ty gumovky jsou nutné.
4: Páchne to tady.
0: No, je to daleko lepší než dřív. A už zítra zapojíme ventilační růry. Vidíš tamhle toho chlápka? To je Fritz, jeden z Gehlenových mužů. Fritz byl nacista.
4: Nacista?
0: Jo. Většina Gehlenových lidí byli nacisti. Ale tenhle byl skutečný postrach. No, to je součást tajemství, o kterém ti možná povím později. Teď pozor, překračujeme hranici. Tam nahoře nad námi jsou Rusové. Jsme právě pod jejich nohama.

0: Mohl byste mi, pane Glassy, vysvětlit...
1: Bob, tykej mi, prosím tě, Bob.
0: Řekneš mi, Bobe, k čemu to tady všechno je?
1: No samozřejmě, to je to, co se tě týká nejvíc. Tak, na ruské straně hranice jsou v příkopu uloženy kabely, které zajišťují spojení s vrchním velením v Moskvě. Veškerá komunikace s východoevropskými městy vede přes Berlín. Vaším úkolem, myslím vás z britské armády, je vykopat tunel a v tom správném místě se opatrně prokopat nahoru k těm kabelům a napojit se na ty linky. My se postaráme o ostatní.
0: Já, kopání, vůbec nerozumím.
1: To je výborný. Hele, myslíš, že bychom se na Rusy nedokázali napíchnout sami? To víš, že jo. Ale z politických důvodů je prostě potřeba, aby americká vláda měla s britskou zvláštní vztahy.
0: Děkuji za poučení, Bobe.
1: Neděkuji, chlapče. A dej si pozor, abys něco nepodělal kolem bezpečnosti. Rozumíš? Absolutní utajení. Vzpomeň si na své krajany, na špiony, Badgesy a McLeana. Rozumíš? Venku ani slovo. Všude se najde nějaký německý chytrolín, co ví, že se vyplatí mít uši otevřený. Hned si to namíří do Café Prák nebo kamkoliv jinam, kde takovou informaci Rusáci rádi koupí. Za 50 mark. A když bude mít štěstí, tak za dvojnásobek. Kopeme zrovna pod jejich nohama. Jsme v jejich sektoru. Když na to Rusové předčasně přijdou, nevíde z té díry nikdo živý. Rozumíš? Byl jsi někdy v Café Prák?
0: Ne, ještě ne.
1: No tak tam by ses měl podívat. To je trh informací, člověče. V tomhle městě je tak 5, možná 10 000 lidí zaměstnaných v tajných službách. Většina z nich jsou špioni na volné noze, na půl úvazku. Mládež, co se potlouká po barech. 100 mark jungen. Za pár piv ti prodají jakýkoliv příběh. Nebo ho od tebe koupím.
0: A co tedy budu dělat já, Bobe?
1: Správná otázka. Prvním úkolem budou tyhle krabice.
0: No, to je pořádná hromada.
1: 150 magnetofonů značky Ampex pěkně přestěhuješ dolů do tunelu. Potom je vybalíš, zapojíš je a vyzkoušíš. Víš něco o automatické aktivaci?
0: Jistě. Pro měření budu potřebovat velmi citlivý přístroj a taky ventilaci. Mohl by být problém s kondenzací.
1: Výborně, Leonarde. Buď neslýchaně náročný, pak si tě budeme vážit. Takže dnes večer zkusíme ty holky. A rovnou na východě. Co říkáš?

0: Bar hotelu Něvan ten týžden, pozdě večer.
1: No, podívej se. Tohle byla kdysi jedna z nejživějších ulic v Evropě. Dneska je Unter den Linden jen pustina. Ovšem, sídlí tu skutečný hlavní stan Německé demokratické republiky, sovětské velvyslanectví. Jestli chceš, Leonarde, něco vědět o ruském sektoru, zeptej se tady Rasla. To je opravdový znalec východního Berlína. No.
2: Jezdíte sem na východ často, Rasle?
3: Jo, abych vychutnal ten kontrast. Natáčím tady občas pro rozhlasovou stanici RIAS. A amatérsky se tak trochu zajímám o místní historii. Tak tohle třeba byl kdysi hotel Nordland. Druhá kategorie. Teď je ještě o několik kategorií níž, ale pořád je tady jeden z nejlepších.
1: Potřebujete si něčeho napít, hoši. Pane vrchní, ještě jednu láhev šampaňského.
4: Jak radste?
2: Jste v Berlíně už dlouho?
3: Poprvé jsem tu byl před 10 lety v doprovodu skupiny plukovníka Hawleyho. To byl první americký důstojník, který se dostal do Berlína. Mysleli jsme si, že Rusové jsou takový normální kluci. Za války si vytrpěli svoje. A my jsme jim posílali hory materiálu. A 90 kilometrů od Berlína nám zablokovali cestu. Vystoupili jsme z aut doslova s otevřenýma náručema. Měli jsme pro ně nachystaný dárky. A oni byli chladní. Chladní, Markéme. Měli jsme pro ně šampaňské, francouzské šampaňské. Ani se ho netkli. A nepustili nás dopředu, dokud jsme nezredukovali počet vozidel na 50.
2: Pane jo. A dál?
3: No dál, to bylo pořád takhle dokola. Pokaždý, když jsme se s nimi setkali, tvářili se tihle ruští důstojníci pořád tak zasraně nešťastně.
1: No? Tak jak se ti líbí tady na východě, Leonarde?
2: No, já nevím. Všechno je to takové opotřebované, oprýskaná zrcadla, ošoupané židle.
1: Ale hlavně lidi, samé matohy, koukni se třeba na tu holku, no? Vsadím se, že polovina tohohle lokálu bude už zítra bydlet v západním sektoru. Denně jich utíkají tisícovky.
3: Statisíce lidí ročně. 2/3 jsou mladší 45 let. Dávám jim maximálně 3 roky. Díl celá ta slavná NDR fungovat nebude.
1: Bude existovat tak dlouho, dokud to Rusové budou chtít. Ale bude to zatraceně mizerný život.
3: Ať je to jak chce, berlínský holky jsou stejně nejodvázanější na světě.
1: To jo.
3: Ty z východu ještě víc než ze západu. Není nic jednoduššího, než zbalit v Berlíně holku.
2: Pokud zrovna nejsi Rus, aspoň myslím. Všechny si tady pamatují 45. Všechny mají nějakou sestru nebo matku, kterou tady znásilnili. Četl jsem to v Timese.
1: Ale Rusáci jsou ve svých posádkách. Tady ve městě se pohybují jenom důstojníci a komisaři. A ti nemají s holkama žádný problémy.
3: A celou dobu jim jenom ustupujeme. Kecali jsme o Spojených národech, zatímco oni mlátili nekomunistický politiky na každém rohu. Jenom, že ve skutečnosti jsou to všichni chudáci. Já je doopravdy ani nenávidět nemůžu.
1: Já jo, já je nenávidím. Ne lidi, to ne. Spíš je to ten jejich systém, co je třeba nenávidět. Jenomže žádný systém nefunguje bez lidí. Podívej se na tenhle lokál, Leonarde. A to je ten nejfešáčtější podnik v jejich sektoru. Jen se pořádně rozlídni. No, jak je to hrozný. Dívej se, no dívej se na lidi, vidíš je? Vidíš to všechno?
3: Neber si to tak.
1: Co? No dobře, dobře. Já nebudu dělat problémy. Fuj. To ruský šampaňský je sladký jako limonáda. Pití pro děti. Pojďte, vypadne mu tu.

0: Tak tady je to lepší, co, Leonarde? Hele, tohle si v Anglii určitě neviděl. To by tě mohlo zajímat, když už si odtěl telefon. No ale přečti tady ten prospekt a pěkně nahlas. Vždycky mě to pobaví.
1: Vítejte v tanečním sále technických zázraků. 100 000 kontaktů vám zaručuje náš stolní telefonní systém, skládající se z 250 moderních přístrojů.
0: To je co?
1: Potrubní pošta doručí každý večer tisíce dopisů či malých dárků od jednoho stolu k druhému. Jedinečná seznámení, neopakovatelné zážitky, nejskvělejší zábava.
2: Nesu od baru to Guinness, pánové, pro všechny. A od květinářky růži. Pro tebe.
1: Pro
2: mě. Pro tebe. Jo. Můžeš jí darovat nějaké dámě, až ti pošle psaní.
0: Ne, žádný takový rasle. Oprášíme mu sako, narovnáme mu kravatu a tu růži mu dáme pěkně takhle do vlasů. Uvidíš, jak si ho nějaká okamžitě všimne. Víte, hoši, jaký byl nejlepší kurz, který jsem absolvoval na vysoké? Biologie. No, počkej, zabývali jsme se evolucí. Později mi to pomohlo při výběru povolání. Tisíce, miliony let jsme měli tyhle obrovský mozky. Ale nedomluvili jsme se spolu, žili jsme jako zasraný prasata. Nic na země kouli nebylo, žádný jazyk, žádná kultura. A pak najednou prásk. Bylo to tady. Jak to, že se to stalo tak najednou? No?
2: Ruka boží.
0: Hovno ruka boží. Já ti povím proč. Kdysi dávno jsme žili jako stádo. Naž by nám byl jazyk, když se blížil leopard, nebylo potřeba někomu říkat, hele, leopard. Každý to viděl a všichni společně se snažili toho leoparda odehnat. Ale co když se někdo na moment oddělil a zůstal sám? Když viděl, že se blíží leopard, věděl něco, co ostatní nevěděli. A taky věděl, že o tom ostatní nemají ani tušení. A? To byl začátek jeho jedinečnosti, jeho vědomí. A pokud se chtěl podělit o to, co viděl, a varovat ostatní, musel co? Vynalézt jazyk. A ten se pak stal předpokladem kultury. Na to není nic tajemného. Tajemství je, co nás stvořilo. Víte, co to bylo? Hele, a je to tady. Psaníčko, vybal to rasle a přečti to.
2: Pro mladého muže s květinou ve vlasech.
0: Ale.
2: Pozor, mein schöner. Nevadilo by mi, kdybys mě požádal o tanec. Pokud ale nemůžeš, bude stačit, když se otočíš a pěkně se na mě usměješ. Mám stůl číslo 89.
0: Tak do toho, drahý hochu. Mám pocit, že život se ti právě začíná měnit.

0: Leonard Mágen.
1: Marie. Marie Eggdorfová. Zatančíme si?
0: No, pokud by vám to nevadilo, radši bych se posadil, než tančil.
1: Jste Američan?
0: Ne, Angličan. Kde jste se naučila anglicky?
1: Od prababičky. Byla vychovatelkou ve švýcarské škole pro anglická děvčata.
0: Mluvíte velmi dobře anglicky.
1: Jednou bych chtěla mluvit jako prababička.
0: A dělat vychovatelku?
1: Spíš překladatelku. Třeba v Londýně na ambasádě. To je můj tajný sen.
0: Určitě se vám splní.
1: Kdo ví? Zatím jsem jenom písařka. V takové malé továrně na auta pro armádu ve Špandau. Patří vám, Britům. A tak se angličtina hodí.
0: Jste z Berlína?
1: Původně z Düsseldorfu, ale přestěhovali jsme se sem, když mi bylo 12. Otec tu dostal místo.
0: Bydlíte s rodiči? Víte, rodina je pro mě hrozně důležitá. Doma v Tottenhamu bydlím u rodičů.
1: Naši teď žijí v Pankově, v ruské zóně. Táta je průvodčí na dráze a maminka balí v jedné expedici žárovky. A oba se na mě zlobí, že ještě nemám děti.
0: A chtěla byste je mít?
1: Chtěla bych vidět, jak vypadáte bez brýlí.
0: Prosím. Vidím vás teď mírně rozmazaně.
1: Máte krásné oči a přitom je pořád schováváte. Co pak vám ještě nikdo neřekl, jak jsou krásné?
0: Ne, to mi ještě nikdo neřekl.
1: Ani žádné děvče?
0: Ani žádné děvče.
1: Potom jsem první, kdo si toho všiml.
0: Jste tady sama. Vy snad se neurazíte. Vy nemáte přítele?
1: Jsem tady s vámi. Ne, nemám přítele. Byla jsem vdaná a teď jsem sama. S mužem už 2 roky nežiju.
0: Přece jenom bych si s vámi rád zatancoval.
1: Ráda.

0: Klamná radarová stanice na hranici amerického sektoru, kantýna, druhý den ráno.
1: Prosil bych jeden steak, hranolky a studenou kolu.
2: Máš po včerejšku pořádnou žízeň, co?
1: Dobře.
2: Můžu si přisednout?
1: Jistě.
2: Radši jsme se včera s Raslem rychle vypařili. Takovou křepelku nepotkáš každý den. Hele, byla tak dobrá, jak vypadala? Myslím, v posteli.
1: A co tě napadá, Bobe? Zatím mám jenom její adresu.
2: Hele, slušňáka na mě hrát nemusíš. Jenom doufám, že tě to nebude odvádět od práce. Jak to jde?
1: Pořád ještě vybaluju krabice. Bude to asi trvat déle, než jsi původně myslel.
2: No to je v pořádku. Uděláš 10 ráno, 10 odpoledne a 10 večer.
1: Večer?
2: To jich je 30 za den. Za 5 dnů to máš hotové, tak v čem je problém?
1: Jistě víš, že mým oborem je elektrotechnika a ne otevírání krabic. Vím, že je to důležité, ale očekávám taky, že mi zůstanou aspoň nějaké večery volné. Bobe.
2: Chceš smlouvat o pracovní době? Dobře mě poslouchej. Od chvíle, kdy jsi zasvěcen do téhle tajné operace, je tvým úkolem dělat, co je třeba a kdy je třeba. A jestli se ti nechce, stačí říct. Zavolám do Dolly's Hill, ať mě sem pošlou někoho jiného. Ale v tom případě na berlínský krásky můžeš v Turánu zapomenout. No nic, trochu jsem tě popích. Ale jinak musím uznat, že ta ženská stojí za to.

0: Je to pokaždý skoro stejný, říkám Evženovi, který se rozvaluje na židli proti mně, jelikož sedíme v tichu, což je, jak uznávám, pro hospodu dost zvláštní jméno. Teda, dodávám rychle, skoro stejný. V některých detailech se to trochu liší, ale to je fuk. Podstatný na tom je to, že mně je tam přesně tolik, kolik mi je. A všem ostatním je to úplně jedno. Začíná to většinou tak, že u mě někdo zazvoní nebo mi zatelefonuje, možná, že mi přijde dopis, tohle já nikdy neudržím v paměti, ten začátek tohle skurvenýho snu. Prostě najednou je ta situace tady a je jedno, jak začíná. Včera se mnou mluvila někde na úřadě taková milá paní kolem 40, co je samej úsměv, a říkala mi, nebojte se, to zvládnete, teď na to máte celičký týden. A já na to, jak kurva týden? Co si vlastně myslíte, že mi stačí jeden týden na to, abych odmaturoval z němčiny? Teď mě už je 60 a mám vnuka a tátu, co mu bude 90. A proč bych měl jít znovu k maturitě? Tohle musí být nějaká ukrutná blbost, ne? Nějaký strašlivý nedorozumění. No a ta ženská, co se mi odstnula ve snu, se furt jen usmívá a opakuje, že to jistě zvládnu a že na to mám přece týden. Vždyť já mám vysokou školu, říká mi, obor knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Rozumíte mi, madam? A ona na to, že se prostě našla tahle nesrovnalost někde v mých papírech a že mi chybí zkouška z němčiny, ale ať si z toho nic nedělám, že je na to celý ten příští týden. Evžen upije piva ze svý malý sklenky, ale jinak neříká nic. Tak teda pokračuju. No a teď přichází ta nejhorší fáze toho snu. Najednou jsem v nějaký té střední škole s nějakýma skoro dětma. Přišourám se do třídy, jak nějaký zbloudilej pedofil. Sednu si k jedinému volnému stolu a vyčkávám, co bude jako dál. Kolem mě si všichni povídají a smějou se a já jako bych tam pro ně vůbec nebyl. Vzduch, vole. Já jen sedím a zírám a říkám si, tak to jsem teda zvědavej, co se mnou na tomhle rychlokurzu provedou. Pak se tam najednou objeví učitel, položí přede mě na stůl nějaký skripta nebo co a nepředstavuj si žádný učebnice s veselýma obrázkama, vole. Pěkně hnusně a pěkně vědecky vypadají a hned dva díly najednou. Na jedněch stojí němčina 1 a na druhých němčina 2. Hezky stručně a rovnou k věci. Dantovo peklo. A mě je rázem do breku a on mi něco povídá, ale já mu nerozumím, protože je to nejspíš německy a já jen tiše naříkám. Všechno je v prdeli. Všechno je to v prdeli. Protože jak asi tak můžu stihnout za pouhej týden to, abych rozuměl tomuhle chlapovi před sebou. Sedím a potím se a koukám se přitom tajně pod stolem, kolik mám na hodinkách, protože musím stihnout návštěvu u táty a voholit ho. Rozhlížím se po těch svých nových spolužácích, od kterých mě dělí pouhých 40 let a něco. Koukám po holkách a nevím, jestli se snad nemám smát nahlas nebo rovnou plakat, když pozoruju, jak na mě vystrkujou z kalhot půlky těch svých nádherných prdelek. Já se tý usměvavý paní z toho snu samozřejmě ptal, co se mnou bude, když tu zkoušku neudělám. A ona na to, že v tom případě by všechno přestalo platit. A nic víc. Víc ti neřeknou. Nikdy. Ani v jiných snech. Představuju si, že mě nikdy nedají penzi a budu muset vrátit i ten posraný diplom, ale nejen diplom, i všechno, co jsem až doteď prožil, protože mi to prostě celý ty léta nepatřilo. Budu muset vrátit prakticky celý svůj život i s tátou a vnukem Míšou, prostě sakum prdům všechno i s tebou, kámo, i s touhle hospodou, no prostě šílený.
1: Tohle já neznám.
0: Říká Evžen a z tabáku Casablanca si zručně balí cigáro. Nejstrašnější je, že se mi tenhle přiblblej sen zjevuje už takový léta, vrtím hlavou.
1: Jak to končí?
0: Huhlá Evžen, protože si zrovna zapaluje. No, jak kdy, včera jsem šel s ostatníma domů,

0: Natož nad jeho.
1: Dál?
0: Dál už není pomalu co vypravovat. Tady někde většinou ten sen končívá. Nikdy vlastně nedojde k tomu, že by se uzavřel.
1: Zajímavý, že já tyhle sny nemám.
0: No, píše o tom Freud, říkám mu. Podle něj je jádro pudla v tom, že máš něco, co si myslíš, že ti nepatří.
1: Jako?
0: Všechno. Maturitu hlavně, no a pak všechno ostatní.
1: Tohle já fakt nemám.
0: No taky nemůžeš mít, protože nemáš maturitu, vole, odpovídám mu. Což je fakt, protože můj přítel Evžen sice studoval Akademii výtvarných umění, ale od maturity mu byla udělena dispens pro jeho zcela mimořádný talent. Evžen rozvážně pokyvuje hlavou, že to je fakt. Pak se zamyslí.
1: Já mýval něco podobného.
0: Skoro šeptá.
1: Někdy se mi ve snu zuby rozpadly na písek, na padrť. To mě přešlo, když jsem si pořídil klapačky.
0: Dělám.
1: Nebo sen, ve kterém jsem vyplešetil. Říkal jsem tomu plešenga. Ten býval stejně hnusný jako ten, v kterém se mi rozpadaly zuby na prach. Přešel, když jsem začal regulárně plešetit.
0: Co erotika? Ptám se. Máš ještě šukací sny?
1: Dokonce spolucí.
0: Zvolá Evžen z hrdostí a tak nahlas, že se číšník Franta u výčepu prudce ohlídne. Nekecej. V našem věku? Úžasnu. Udělá Evžen. Nekecej, Evžené. Zamručí a pak spiklenecky dodá.
1: I když je fakt, že jsem si trochu pomohl. Snům musíš občas pomáhat.
0: Což je fakt.

0: co ty naši fakani vyvádějí, to už přestává všecko. Paskale, nalej nám ještě.
1: Jo, ne?
2: Není to zase nic tak hrozného, prostě kluci jsou kluci.
0: No ještě se jich zastávejte, pane učiteli.
3: Byl tu Boulanger?
1: Ne, nebyl.
3: Slíbil, že přijde.
0: Sedni si, Maršáne. Tvýho Janka se to taky týká.
4: Aha, pozdravu, pane učiteli.
2: Dobrý večer.
4: A co zás?
2: Posteskl jsem si, že morálka upadá, chlapci jsou ve škole nepozorní. A když svítí sluníčko, to už se s nimi vůbec nedá vydržet.
0: No prosím.
2: Látku, kterou s nimi probírám, musím dvakrát, někdy i třikrát opakovat a přitom nejsou hloupí.
0: To nejdůležitější jste neřek, pane učiteli. Už se zase rvou s velaraňákama.
3: My se taky rvali.
0: Jenže oni tomu věnou všechen čas. My museli doma makat, nic jsme neměli zadarmo. Opravdický živý sů jsem poprvé viděl při biřmování.
5: No, já říct svýmu tátovi, co si mi dovolí říct ten můj, tak mě přerazil.
2: Snad to nebude tak hrozné.
0: No!
2: Jenom by měli věnovat víc času učení. Berou si za čest vyřizovat si účty s velranem a na školu zapomínají.
3: Já myslel, že už to skončilo. Vždyť tu s námi sedí bishop z velranu. Můžem se ho zeptat. Tak co? Co ty tady, bishope?
6: No, dovezli jsme Likasovi postroje. Tak jsme zašli na čtvrtku červeného. Vadí to?
3: Oho, pro mě, za mě. Já osobně bych do velraňácký hospody nevles a nikdy by se mi žízní přilepil jazyk na patro, ale prosím, prosím. No. Hlavně, že vám chutná.
6: Nic moc, máme lepší.
3: Jo, je to pravda. Že se naši kluci perou jako my za mladá?
6: Nevšiml jsem si, že by můj kluk chodil domů zmlácený. Takže je možný, že vyhrávají, jako kdysi my.
3: Vyhrávají? No, vidíte, pane učiteli, nic tak vážného. Ale jestli chcete, já kluka seřežu a bude pokoj.
2: Ne, zatím není důvod, pane Maršáne. Zahlíd jsem je náhodou, jak odcházeli od školy pořadovým krokem, vydal jsem se nenápadně za nimi a... Podařilo se mi zárodek jedné bitvy rozehnat, ale je to jen klukovská nevycválanost, nic víc.
0: No, nic víc.
3: Tak sakra, kde je ten Boulanger?
5: Musíme je držet zkrátka, aby nemluvili sprostě, aby nekleli, aby nehřešili a nevyváděli lotroviny. Aby byli po nás slušní, vychovaní, spořádaní. Nalejme ještě, Paskale.
1: Jo.
5: My přece s velraňákama docela vycházeli.
3: Jo, o pouti a o křížový cestě. Jinak jsme je mydlili.
6: Vy nás, vejtahové?
5: My vás, ale slušně. Civilizovaně jako kulturní národ. Já jsem nevěděl, co to je zůstat po škole.
0: Jo, taky ne, to by mě táta zmaloval.
5: A starší jsme zdravili jako první.
6: Vy jste mydlili leda tak dveře od chlíva, aby nevrzali.
3: Zatracený Boulanger něco slíbí, pak se na to vykvejzne.
6: Povídám, že jste mydlili leda tak dveře od chlíva.
3: Pišope!
0: Bav se s ním, s velraňákem.
5: A katechetovi jsme sekali dříví a zametali dvorek.
1: A taky se nekradlo, jako se krade teď.
5: Tak.
1: V neděli jsme se předháněli, kdo půjde ministrovat.
5: Tak.
1: Ještě víno?
6: Nechci. Odloverňáku nechci nic. Tyhle patoky si píte sami.
5: Protože my jsme se učili pro život, aby z nás něco bylo.
0: Já nevím, že zrovinka z našich dětí museli vyrůst takový pazlechti.
2: Já bych to opravdu neviděl tak černě. Jsou to jinak šikovní chlapci.
3: Počíš je v tom, že dobrý příklady špatně táhnou, pane učiteli. Jsme chytrý, hrdý, vzdělaný, slušný, spořádaný. Ale Boulanger je hůl.
1: Co jsi to říkal?
3: Že jsi znal na čas, Boulangere.
7: Posloucháte hru Louis Pergoda a Pavla Soukupa? Knoflíková válka.

0: Bouško!
1: Tak sebou hoď, Boubelo, nemám čas na plkání.
2: Nemáme čas na plkání.
0: Je něco novýho?
1: Dost možná.
2: Dost možná.
0: Tebe se neptám, Buřinko.
1: To je škoda, Bráška by ti to možná řekl.
0: Co?
1: Šlapej, než Simon zazvoní, musíme stihnout schůzi.
0: Kde?
1: U hajzliku.
0: Kdo jí svolal?
1: Janek, kvůli mě a bráchovi.
0: Budou tam i ostatní?
1: Jasně, Janek, Hale, Gambeta, Souška, Cinkal, Švidroň, zkrátka ti nejsilnější z celé vesnice. Bude se rokovat.
3: Konečně že jdete. Taková vážná záležitost a vy se připlouháte poslední.
1: Máme to nejdál. A brácha dostal bolení.
3: No, tak spust. Co bylo?
1: Stalo se to včera. Když jsme s bráškou přišli k Menelotovic, vyřítili se najednou u hliňáku velraňáci. Začali zvát jako tygři, házet po nás kamením a hrozit klackama. Křičeli, že jsme volové, zloději, čuňata, syčáci, krávové a mamlasové.
3: A co jsi na to řekl ty, Bouško?
1: No, my jsme s bráškou vzali roha. Jich bylo nejmín 15. Určitě by nám to nadali.
3: Tak oni vám nadávali. Do prkínka dubovýho.
4: Musíme se velaryňákům pomstit, jste pro?
5: Jednomyslně.
4: Pronikneme na nepřátelský území a Souška přinese křídu.
2: Na co křídu?
4: Aby jsme jim napsali na vrata hřbitova, co si nedají za rámeček.
2: Co?
4: Že všichni velraňáci jsou ksindl.

0: Nesmíme dál než k zatáčce. Práce s nima nebudeme, máme nedělní šaty, tak musíme dávat pozor, aby jsme se moc neušpinili, poněvadž bychom to doma schytali.
1: Sakryš, já mám dneska ministrovat. No to mi velebníček vynadá.
2: Myslíte, že tam budou?
0: Jasně, Bobelo. Naberte si do kapes šutry. A pěkný oblázky dejte těm, co mají praky s gumičkou. Použít jenom v krajní nouzi. Pro dnešek stačí urážky na krátkou vzdálenost. Ejle.
1: Zde.
0: Ty vyšplhej na pozorovatelnu. Budeš hlásit podezřelý pohyby nepřátel. Vyber si takovej strom, aby si viděl až za hřbitov.
1: Rozkaz.
3: Kam pak šplháš, vejre? No jen si šplhej.
0: Prcek od brodu.
1: Velenáňáci.
4: Je jich tu jak psů.
0: Zaujměte palební postavení.
3: Tak se ukáž, prcku, jestli nejsi podělaný až za ušima.
5: Pojď blíž, chci plotino, ať si tě prohlídnu.
1: Vidím taky Bishopa, Melhubu a Křivonožku. Tatyho a Třasořitku. Jsou napravo, tam za tím kaštanem.
5: Tak co je s váma?
3: Budete potřebovat všechny své podolky, abyste smazali to, co jsem vám napsal na vrata hřbitova.
5: Nekřič tolik, velká hubo, bolí mě z tebe hlava.
3: Bude tě bolet ještě frňák, až se tě do něj strefím.
5: Umíš se prát jenom hubou.
1: Bacha, Melhuba střílí z praku.
3: Do nich, mydlete hlava nehlava.
1: Na ně!
6: Kluci, neblbněte, neubližujte mi.
7: To víš, kamarádičku, abys nám mohl nadávat.
3: Slažte ho.
6: Co mi chcete udělat?
7: Přineste nůž.
6: Co mi chcete uřezat?
7: Hádej, Třasořitko.
6: Přece uši.
7: Nos.
6: Neubližujte mi, nechte mě, nebo to řeknu mamince.
7: Tak ty nám ještě budeš vyhrožovat. Podejte mi kudlu.
6: Ne, ne.
7: Vidíš ty přesky? Fik. A jaký byli? Teď proberem knoflíky. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý.
2: Tuhle ti jeden chybí, jak to vysvětlíš? Takhle se chodí do války, bez knoflíků, co?
6: Já neměl tušení, že je válečný stav. Vážně.
7: Za to teď si to budeš pamatovat. Dále jsou na řadě knoflíkový dírky.
6: Ne, dírky ne.
2: K čemu by ti byly bez knoflíků?
7: A co kapsy? Jedna díra už tu je, uděláme jí, sestřičku, aby jí nebylo smutno. A milost pán má kšandy. Podvíkačky se bez gumy taky obejdou. A teď? Teď?
6: Ne, kamarádi, ne!
7: Teď? Plav.
8: Mazej.
9: Běž domů, maminka ti vaří psí nohu.
6: A stejně to řeknu, mámě to řeknu, a panu faráři to řeknu, a prckovi Orbrodu to řeknu, a Bishopovi, a Melhubovi, a tatimu.
9: Díky, Janku, tomu říkám satisfacky.
7: Satisfakce, bráško.
3: Armádo, dvojřad nastoupit, pochodem vchod. Levá, levá.

0: Hail. K tabuli.
1: No, nazdar hodiny.
0: Tak nám zopakujte, co vám bylo minule vtlučeno do hlavy o občanovi.
1: Občan? Občan? Co to může být za svinstvo?
2: Prosím, já, pane učiteli.
0: Ne, vy ne. No, tak co je to občan?
1: No,
2: musím být zapsán.
1: Seznam.
0: Že vás tu všechny nechám hodinu po škole. Tak příkladně vy, Hejle, jste občan?
1: Ano, pane učiteli.
0: Ano. Vy, že jste občan. Vy. Vy jste mi občan za všechny peníze.
1: Prosím, nejsem, pane učiteli.
0: A proč nejste občan?
2: Protože máš ještě holej zadek.
0: Co říkáte, Souško?
3: Říkám, že Hejle je příliš mladý.
0: Tak mlčte, nebo vás tu nechám oba zestárnout. Zkouším Hejla. Co dál?
1: Člověk musí být ze země.
0: Jistě. Z jaké země?
1: Z Francie. Člověk musí být Francouz.
0: No. A dál?
1: Dál?
2: Musí být zapsán ve voličském seznamu ve své obci.
0: Kdo se vás na to ptal, Souško? Sednout. Oba. Doufám, že je vám to už jasné. K tabuli půjde Janek.
4: A do prkínka Dubovýho.
0: A řekne nám, co je to metr.
4: Jak?
0: Metr. Metrický systém. No. Jak se dospělo k určení délky metru? Kdo byli slavní měřiči části zemského poledníku? Jak se jmenovali? Nuže?
4: Delempl a lakundamen.
0: Cože, kdo? Tak vy ještě ticho! Vy ještě budete urážet učence. To je ale nestydatost. Blahopřeji, pane. A přitom dobře víte, že mi váš otec doporučil, abych vás držel zkrátka. Doma prý na učebnici ani nesáhnete. Pořád se jenom někde klackujete, flákáte a vymýšlíte rošťárny místo, co byste se snažil dostat něco do toho zabedněného mozku. Tak dobrá, kamarádičku. Když mi zítra nezopakujete, co si ještě jednou řekneme kvůli vám a kvůli vašim kamarádům, kteří nejsou o nic lepší, nechám vás tu denně po škole tak dlouho, dokud se to nenaučíte.

0: Doběhneš do Veleranu k starému Baptistovi, doneseš mu kůže. Ale ať jsi doma do tmina, aby ses někde flákal.
1: Do Veleranu?
0: No co koukáš, Baptista si u mě objednal už před týdnem. Tak mazej.
1: A tati, nešlo by to až po setmění? Mám úkoly. Simon nás dneska málem nechal po škole.
0: Zasloužili byste si to. Úkoly počkaj.
1: Musím do Zípska zvládnout metrický systém.
0: Že tě vezmu potěhem. Viděl někdo línějšího zpratka? A od cesty nic neber, jsem Baptistovi dlužnej.
1: Metrický systém, zatracenej Simon. Musel mě tasit zrovna na metrický systém. Všechny závaží umím na spaměť. Litinový pomozozní ty plíšky umím. Stůj! Kdo tam? Co ti potom, smraďochu?
2: A to se podívejme. Sám vůd celoverňáků. A že tak nalehko. Kde máš svý lidi?
1: Tohle je soukromá záležitost.
2: Jo, soukromá. Tady Třasořitka by ti chtěl něco říct za ten včerejšek.
1: Třasořitka byl normální zajatec. Já se nejdu být. Musím za obchodem.
2: To máš ale smůlu. Vzdáš se dobrovolně nebo až po první ráně šutrem? Zatkněte ho.
3: Tak pojď. Jen drž.
2: Necháš mě. Tak, to bysme měli. A teď ho přivažte ke kulu.
1: Obchody našich fotříků nemají s válkou nic společného.
2: Válka je válka. Zatkli jsme tě na nepřátelském území. Nemůžem za to, že jsi tak pitomej. Třasořitko, můžeš začít.
3: Protože nejsem mstivej, uřežu ti jen to, co ty mě. Knoflíky. Knoflíkový dírky. Tkaníčky od bot.
2: Prima.
3: Gumu od trenýrek. Jak se ti to líbí?
1: Srabe.
3: A včera to bylo co?
1: Vítězství váleční strategie, na to ty se nikdy nezmůžeš.
3: Ať ti jednu neubalím.
1: Ubal, ale rychle, dokud mám svázaný ruce. Protože pak bys dostal takovou nakládačku, že by ti byly i boty malý.
2: Odvažte ho. Seber si svý kůže a padej.
1: Tak se smějte. Proč se nesmějete?
2: Je na tebe smutný pohled.
4: Je. Vystrčil na nás holej zadek.
2: Nechte ho jít.
3: Měli jsme mu kůže zabavit.
2: Obchody našich fotříků vážně nemají s válkou co dělat. Mohlo by je to poštvat proti nám?
1: Už se stalo.
2: Říkal jsi něco, bišope?

0: Tak ses přece jen uráčil přijít. Sněz si polívku, bez tak už je studená. A zapni si halenu, vypadáš jak kozí handlíř. A povídám ti, aby si zapnul halenu. A vůbec, kde ses flákal? Řekl jsem, abys byl doma do tmy. Zboží si doručil v pořádku?
1: V pořádku.
0: A jak to vypadáš?
1: Se mi ztratil háček.
0: Ach, všechno rozbiješ, roztrháš, zničíš, co z toho jenom bude. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily?
1: Taky.
0: Pojď sem. Pojď sem do světla. Ustahrom. Maminko, maminko, pojď se podívat na toho všiváka. Ani jeden knoflík. Poklopec, zapíchanej trnama. To je kalhoty na úzel, boty vyplazený. Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Že budu utrácet peníze na vychování a živení takového sličáka, který nic nedělá ani doma, ani ve škole? Tak povíš mi, kde ses tak zřídil, nebo ne? Tak počkej, já tě naučím.

0: Tak takhle to dál nejde. S tím se musí něco udělat. Já už se nenechám řezat jako žito.
1: Udělat. Ale co?
2: Když jsem to vyprávěl ségře, rozbrečela se vsteky. Povídala, že kdyby se jí třasořitka dostal pod ruku, vyškrábala by mu oči. Jo, a taky jsem jí řekl, že za celou tu dobu, co tě mydlili, si neukáp ani slzičku. A že jsi jim nakonec ukázal holou zadnici. Pánečku, tati mě poslouchala, člověče. Ta naše Maria je do tebe celá pryč. Dokonce mi říkala, abych tě dal pusu, ale chápeš, mezi chlapama se to nedělá. Teď by to vypadalo pitomně.
1: Vždycky by to bylo blbý.
2: Jo, a taky mi povídala, že když bude mít příště čas, pokusí se jít za náma pro případ, že by tě zase zajali, aby ti ty knoflíky přišila.
0: Mě teda nezajmou. Sakra to teda ne. Ale řekni jí, že až zase půjdu na jarmark do Versel, tak jí přinesu perník. A na nějaký nanicovatý perníček, ale pořádný velký perník. Za 6 ců. Víš, s 2řádkovým nápisem.
2: To bude mít Maria radost, až jí to řekni, člověče. No a můžeme ho pak sníst třeba všichni dohromady.
0: No dovol. Já ho nekoupím ani pro sebe, ani pro tebe. Ale pro ní.
2: No jo, já vím.
0: Ale stejně jí řekni, že je fajn.
2: Moment, pánové. Segra má pravdu. Co kdyby jsme opravdu měli někoho, kdo by nám přišíval knoflíky?
0: Vraceli se domů vyspraveni jako ze žurnálu.
2: No a nemuseli se bát o kdejaký poutko.
0: Já jsem pro, a co vy?
1: Proti tomu se nedá nic mít.
0: V tom případě jediný, co potřebujeme, jsou prachy.
3: Prachy?
0: No, prachy.
3: A ty máš prachy, Janku?
0: Ne. Ale něco bych splašil.
3: A co ty, Souško?
4: Mám 7 sů v kasičce. V takový porcelánový, ale s těma se nedá počítat. Máma ví přesně, kolik tam je a má celý ten krám schovaný v kredenci.
2: Panenko skákavá, to je vždycky. Když nám někdo dá nějaký ten sů, tak to nikdy není doopravdy pro nás. Já bych jenom chtěl svoje prachy, abych si mohl koupit něco užitečného. Třeba čokoládu, anebo gumu do praku.
0: Podívejte se. Jednak si budeme nechávat knoflíky a háčky a kšandy velerňáků a místo, co bychom tkaničky odvod přeřezávali, budeme si je dávat stranou, aby jsme si udělali takovou malou zásobu. A za druhý, odhlasujeme něco jako daň a uděláme si takovou kasičku a z tý si potom koupíme náš válečný poklad. Cinkalová ségra Marie nám bude dělat marketánku. Navrhuju, aby jsme pro začátek dávali 2 sů měsíčně.
3: Safra, ty to bereš hákem, člověče. To jsi milionář nebo co? 2 sou za měsíc, to jsou hrozný peníze, to nemůžu nikdy sehnat.
0: Jestli se každý nemůže aspoň trošinko obětovat, tak nemá smysl vést válku. Já dám dokonce 4 sou. Jen co je budu mít.
3: Dobře, ale co my? Když nám dá někdo na neštěstí nějaký ten groš, tak nám ho táta nebo máma okamžitě stopí.
0: Tak poslouchejte vy, nemehla, co si neumíte pomoct. Co třeba hadrář? Tomu nosím starý železo a kosti.
3: Na to má máma v síni takovej velký pytel.
0: Za další vajíčka. 0,5 tuce stačí na příspěvky na celý rok.
3: Naše máma každý večer omakává slepicím prdelku. To je předem ztracený. Hmm.
0: A co když se otec o trhu namaže? Usne a nikdy přesně neví, kolik má v kapse.
3: Náš táta se nikdy neopije.
0: To je malér, člověče. Tak to už vážně nevím. Vůbec. Nikdo není nucený dělat něco nemožného. Když prachy neseženete, taky se nikdo nezblázní.
1: A kdo bude pokladník?
0: Souška.
4: Já nemůžu. Sedím nejblíž katedry. Pokladník musí sedět vzadu. Hejl?
1: Neblbni. Já a počty.
4: Cinkal.
2: Proč já? Co když budu zétej? Poklad by byl naraz v čudu.
0: Tak se nebudeš bít. Každý holk musíme přinést nějakou tu oběť, kamaráde.

0: Janku.
1: Co tu děláš?
0: Čekám na tebe.
1: Na mě?
0: Jsem chtěla být užitečná, tak jsem vám ušila tohle. Na ten poklad, víš?
1: Bezva. Takhle to bude pěkně pohromadě, nemusíme to tahat po kapsách. To byl báječný nápad.
0: Viď. Já už budu muset jít.
1: A přijdeš se podívat, až bude bitva?
0: Já vás přece budu dávat zase dohromady. Zašívat a tak.
1: Jo, vidíš, já zapomněl. Se uvidíme častějc.
0: No.
1: Kvůli tobě bych se byl každý den.
0: To nemusíš. A kdy bude příští bitva?
1: Brzo. Zjistil jsi přesně, co stojí zavírací špendlíky?
2: Každý si může moje účetnictví kdykoliv ověřit.
3: A co jehly a nitě?
4: Kolik je za jeden sůl knoflíků?
5: Je toho pro vás hodně metrů.
3: Kaž nám přesky.
5: Tak počkejte, sakra. Když mu všichni polezete na zára, nikdo nic neuvidí. No, udělejte kruh.
3: No jo. Počkej, dobrý.
2: Klidněte se, panstvo. 50 košilových knoflíků. 24 kalhotových knoflíků. Jo. Z toho jeden navíc. 4 přesky na kalhoty.
3: Yeah.
2: Dobrý metr gumy, 2 přesky na hálemy. A 5 párů skleniček do bot.
3: Dobrý.
2: 10 metrů šňůrky a ještě kus navíc, protože se nakupovalo ve velkým. 11 jel, 1 navíc, a 1 špulka černých a 1 bílejch nití. Co vy na to?
5: Že s tímhle jim to parádně nandáme.
2: To teda nandáme.
5: Ode dneška žádný starosti, už se nemusíme klepat strachy, jestli z nás po bitvě nespadnou kalhoty. Teď to teprve bude ta správná válka.

0: Zleva 6, zprava 8. Připravte si šutry a schutí do nich pál!
1: Ty mizero!
2: Svíčáku! Já si tě najdu!
3: Hornavá!
4: Moze, mouku nenažraná!
1: Popice, škarlety!
2: Vypravíky! Plotiny. Kluci, za kopcem jich je těsná síla.
0: A co má vej?
2: Měli bysme ustoupit.
0: Nikdy.
5: Jo, bráchu, dostal jsem jí.
0: To nic, Buřinko, doma ti na to dám plaster. A mě se nenech zajmout.
1: Ničeho se nebojte, máme poklad.
0: Podávejte kameny, dochází střelivo.
5: Jo, kopil jsem jí.
1: Máš nádhernou bouli na čele, do ní.
5: Ty prašivci,
1: ty pochytejte je, sakra, pochytejte je.
0: Tak a mám tě.
1: Pust!
0: Mě neutečeš, to si piš.
1: Pust mě.
0: Hajzlíku jeden, tak ty koušeš. Kousej, knoflíky ti to nevrátí a zadek nevyvatuje.
1: Na tebe stačím levou rukou.
0: Tak se předveď, prsku. Sežeš žiju, Cinkale.
6: Jo, mám.
0: Děláme si z něj rošunku. A svaž mu pracky.
1: Nech mě, bo pičáku.
0: Přivážem ho tady k dubu a vyřídíme si to s ním. Já ti slibuju, že už kousat nebudeš, ty mizero!
1: Hade, z kotáku zatracená!
0: Ale ne! Prč se klobrudu? To je náhodička. Prohlídněte mu kapsy.
1: Ten je teda pěkně čistý, ten tvůj šnuptychl. Člověk ani neví, za který konec to vzít do ruky.
0: Uvažte mu to přes čumák.
1: Poci.
0: A stáhněte mu kalhoty.
1: Co to?
0: Rozeberte si ho. Služka knoflíky, bouřka tkaničky a podvazky, hejl ostatní.
1: Jak to, že máš jenom jeden podvazek? Co ten tvůj fotcík s těma penězma dělá?
0: Propije, co? No, výborně, zachovali kšandy na dvě poutka.
5: Celý dvě poutka.
0: To je luxus.
7: No tak za to dostaneš jednu ránu navíc, nejsme škoti.
5: Nejsme s tím nepočítaj.
0: A hele, on má v kapse jeden clů. Cinkale, zapiš to pod položku, záloha pro případ maléru. Hotovo? Rozvažte mu roubík a ať si jde.
1: Kahuneři!
7: Nechte ho pověkovat, drobečka, když ho to baví.
1: Vrať mi kalhoty!
7: Hele, měl se schovat slušně. Kalhoty se zabavujou pro válečné účely. Padej.
1: Mizerové! Zloději!

0: 60 knoflíků a 3 jsou pro případ maléru.
1: Vážně 60?
0: No fakt? Tak se podívej. Kruci.
2: Co pak to tam máte? Co to je? Co děláte s tolika knoflíky?
0: Prosím, já jsem je vyměnil. Vyměnil jsem je za...
2: Za? Za?
0: No, za...
2: Za. Tak pro začátek zůstanete hodinu po škole, protože vyrušujete při vyučování.
0: Hodinu?
2: A budete opisovat větu, že Mirabeau měl při narození jednu nohu vykloubenou a jazyk přirostlý.
0: Ano, prosím. Mirabeau měl na přirození... Při narození jednu nohu vykloubenou a druhou přirostlou. Ten Mirabeau musel být čeredný jak noc?

0: Ne. Já už ten poklad nechci. Už to mám plný zuby. Nebýt se opisovat nějaký voloviny o Mirabovi. No to se na ty knoflíky můžu vybodnout. No ať si veme, kdo chce.
1: Bouřko, vy nebydlíte ve vesnici. Tvýmu tátovi jak živo nenapadne, že je máš.
2: Proč já? Jeden z nejlepších lovernských vojáků. To si děláš srandu.
1: Hele, Cinkal je taky dobrý voják. A přesto na to přistoupil.
2: A co když nás táta požene s dobytkama a nepřijdem s bráškou do školy? Co pak? Budete namydlený.
3: Kluci, a proč bychom ten pytlík nemohli schovat ve třídě?

0: šavle a kopí sklacky. Včera mi táta sebral šavli, zlomil ji a hodil do ohně. Nezachránil jsem z ní nic jiného než kousek provázku z rukověti.
1: A víte co? Když už, tak už. Co kdyby jsme si tam rovnou postavili boudu?
2: Cože?
1: No, boudu. Dobře schovanou. Zamaskovanou.
3: Ohromný. Opravdickou boudu s postelema, na které by se dalo normálně odpočívat. A s ohništěm. A z kamenu uděláme bytelný trezor a ten poklad v něm schováme.
2: Jupí! Ať je náš dům, ať je lovern, ať žijou i ten ksindl velraňáci.
4: Poslední hřebíček. Hotovo.
1: Skvost.
2: Krása nádherná.
5: Nikdy jsem neviděl krásnější boudu.
0: Nikdy bych nevěřil, že něco mít je tak nádherný pocit.
6: Já jsem z toho taky celý na větvi.
3: Ale ještě by to něco chtělo. Sedněte si, kluci. Pronesu řeč.
2: Řeč?
1: Jakou řeč?
7: Sedni si a nemluv.
3: Občané, vyhráli jsme několik bitev. A máme celkem slušný majetek. Jsme bohatí. Co kdyby se peněz použilo k trochu jiným účelům? Co kdyby jsme se drobet rozšoupli a uspořádali hostinu?
6: Hostinu? Mejdan?
8: Počkej, Janku, ještě se neví, kolik bude v oběhu peněz.
3: Kdo nemá su na válečnou daň? No, zvedněte ruku. Tak vidíte, že nejste tak vytomí. Stačí chtít a člověk si vždycky něco najde. Tady je tučná válečná kořist, aspoň ta 40 sů. Zítra vybereme dalších 45 sů a na oslavu vítězství uspořádáme společně velký flám. No co vy na to?
9: Hurá!
3: Poslouchám vaše návrhy.
2: Ať se koupí čokoláda.
6: 10žebírková tabulka stojí 8 sů. Každý musí dostat dost velký kousek. 3 tabulky mají 30 žebírek, to bude dělat na každýho přes půl žebírka. Jo, to je dobrý.
8: A budeme jíst jen tak bez ničeho, nebo s chlebem?
6: Jak kdo chce. 3 tabulky po 8 sů, to dělá 24 sů. Zbývá 21 sů.
8: Ať se koupí marcipán.
2: A sušenky.
10: A bombony.
7: A sardinky.
6: Máme jenom 21 sů.
7: Musí se koupit sardinky.
10: Co to je?
7: To jsou, člověče, buřinko, takový malý rybičky bez hlavy. Zavřený v plechový škatulce, ale je ti to příšerně dobrý. No, u nás je moc nekupujeme, páč je to drahý. Tak pojďme si jednu krabičku koupit. Je jich tam 10, někdy až 12. No tak se o ně podělíme.
6: Já jsem pro, on je to fakticky dobrý. Hlavně ten volej, ten já vždycky strašně rád vylizuju. To se solím na salát vůbec nedá srovnat.
3: Kdo chce sardinky, ať zvedne ruku. Odhlasováno. Zbývá 10 sů.
6: Udělali bychom dobře, kdybychom koupili něco, co se dá snadnějc rozdělit a čeho by za jeden sů bylo víc kousků.
2: Bombony, ty malinký, kulatý.
8: Sladký dřevo.
3: Fajn, to už necháme na Souškovi. Tohle je teda vyřízen. Za další, kdo může, štípne nějaký hrušky, jabka a brambory. A Hale nadělá z trávy cigára. A ještě to hlavní. Co budeme pít?
8: Víno.
7: Rybízovej likér.
2: Sirup.
6: Grenadínu.
3: Já vím, kde je doma na půdě demižon s kořálkou. Když se mi podaří z něho trošku odlejt, tak se nebojte. Kořálka bude.
10: Stejně nemáme skleničky.
6: Žádný problém. Skleničky se udělej z jablek.
8: Jak?
6: Lebeš velký jabko a máš bez vaš tam prly.
3: Jo, jo, to je dobrý nápad. S těma nákupama to uděláme takhle. Já koupím jednu čokoládu, jednu koupí bouřka a jednu cinkal. Souška koupí sardinky, Boubela bombony a Buřinka sladký dřevo. Tak nikoho nic nenapadne. A to všechno i s jabkama a se vším sneseme brzo ráno před vyučováním do našeho domu. Jo, málem bych zapomněl. Cukr. Koukejte doma štípnout trochu cukru k té kořalce. Budem si ho v ní namáčet.

0: tomu říkám ráno. Se těším jako blázen.
1: Je to paráda.
0: Začne se přípitkem, že jo?
1: Jak jinak?
0: A dál. Povídej, Janku, co dál?
1: Všechno se rozdělí. Každej si nechá jenom svůj chleba.

0: uprostřed budou tabulky čokolády, krabička sardinek, hromádky kostek cukru a jabka.
1: Každý dostane cigáro.
0: A až budou pečený brambory,
1: tak se rozdělej sardinky.
0: Každý si dá příděl do pusy a vychutná sousto. Hlavní chod, sardinka s chlebem.
1: Já budu žvejkat hrozně pomalu, aby mi to vydrželo.
0: A pak přijdou bonbony jako moučník a čokoláda a sladký dřevo.
1: A bude se pít víno a zapálíme si bago a povedou se řeči, Janku, já to tady dneska nepřežiju.
0: No tak bacha na starýho Simona, dneska nesmí nikdo zůstat po škole. Budeme tak vzorný, že se nestačí divit.
1: Ještě si odskočím.
2: Ahoj, hejla.
3: Ahoj.
2: O čem jste se to bavili?
3: Nestarej se, pajdo.
2: Jsem slyšel, že o nějaký mejdanu.
3: Tak to si slyšel špatně.
4: Hele, že dočurám dál než ty.
3: Nenech se vysmát.
4: Jasně, že jo.
2: Ty čuně, co jsi to udělal?
4: Zásah.
5: Co je to tady? Co se tady děje?
2: Prosím, pane děl... učiteli, on začal. Já jsem nic neudělal, to on.
4: To není pravda.
2: On mě prosím pomočil. No, to si mám nechat líbit.
5: Jestli nebudete oba mlčet, dostanete obsat 8 stránek z dějepisu a budete 14 dní po škole.
2: Prosím, pane učiteli, zeptejte se ostatní.
6: Je to tak, jak říká Hale. A co říká Pajda, je lež jako věž.
4: To není pravda a já to všecko řeknu.
7: No to lhář. No schválně, ať řekne, jestli mu někdo ubližoval. On jenom přemýšlí, jaký novil, že by si ještě vymyslel. Tedy žádný s ním to nedělá, tak se aspoň vymýšlí.
5: Mírněte se ve výrazech, Janku, nebo vás taky potrestám.
4: Bouřkové mi nadávali.
5: Co vám říkali?
4: Že jsem kráva sámská a šmatlavej uvozdřenec.
2: To není pravda, pane učiteli, my se na toho lháře ani nepodívali.
5: Tak už dost. První, kdo ještě něco cekne, opíše seznam krajů s prefekturami a podprefekturami od začátku do konce.
6: Žalobníčku, do našeči.
4: Prosím, zas mi nadává.
5: Pajdo, tak se mi zdá, že mě začínáte dopalovat. Nemám udavače rád a varuji vás naposled. Jestli ještě něco uslyším, zůstanete po škole.
1: Jedáši. Zaprodanče.
6: Zrádče.
4: Nespravedlnost! Všude samá nespravedlnost! Tohle si vypijete, to vás bude mrzet! Já vám ukážu všem!
5: Pajdo, kam běžíte? Stůjte!

0: Pane bože, já tu nudu nevydržím.
1: Ještě hodinu.
0: Kam asi běžel?
1: Nevím.
0: Já ti mám tak blbej pocit.

0: nepřežití.
1: Přidejte do kroku.
2: Hele, kluci, vrány. Lidi říkají, že vrány nosí neštěstí. Zrovna jako když v noci u Kásova, prej to znamená smrt v domě.
1: Babský povíračky, kdyby se mělo stát neštěstí pokaždý, když člověk vidí nějakýho krkavce, tak už by se na světě vůbec nedalo žít.
3: Ještě, že jsme zásoby nanosili už ráno. Nikdo nic nepoznal.
4: Ale že je to naše místečko opravdu dobře schovaný.
5: Ježkovi zraky, kluci!
6: Do prkínka dubovýho.
7: Mizerové. Neřádi.
6: Krucinál.
8: To není možný. Jak to ti sičáci mohli najít?
2: Někdo jim to musel říct.
8: Kdo?
9: Zrádce.
2: No jasně. Mezi náma je zrádce. A já ho znám. Já vím, kdo to je.
6: Do prkínka dubovýho. Jestli je to pravda, já ho snad zabiju.

0: Fajdo! Fajdo, pojď ven!
1: Počkej, takhle nevyleze. Musíme na něj chytře. Bouřko, půjdeš za ním a omluvíš se mu.
2: Omluví?
1: Jo, něco mu nabolíkuj. Musíš ho dostat aspoň na dvorek. Ostatní nech na nás.
3: Pane Bulánže, uvažte si toho psa, nebo mě roztrhá. Hej, je někdo doma? Pajdo, slyšíš mě, Pajdo? Je někdo doma?
0: Není.
3: Za tebou zrovna jdu, ale nechci tu řvát jako na lesy. Nerad bych, aby to slyšela celá vesnice.
0: O co jde?
3: Jsem parlamentář.
0: Cože seš?
3: Parlamentář. Přicházím s bílou vlajkou na znamení příměří. Mám se ti omluvit. Hale se přiznal.
0: Jsem vám to říkal, ne?
3: Simon nám všem napařil trest a Tom je nebude počítat absenci pod jedinou podmínkou, že se smíříme. Tak jdeš se mnou.
0: Ne.
3: A co mám říct klukům?
0: Že mi nějak není dobře.
3: Od žaludku?
0: Jo, od žaludku.
3: Tak mi aspoň podej ruku. Nechci lhát.
0: Pitomosti. Ale když myslíš... Lehni, bojare, lehni. A kde jsou ostatní? V boudě?
3: Není žádná bouda. A mám tě, ty mizero.
0: Co blbneš?
3: Seš zatčenej.
4: Kluci, neblbněte, co mi uděláte?
5: Uvidíš.
4: A proč, co jsem proved?
5: Naše bouda je na Maďaru. Poklad pryč, zásoby rozkradený, hostina sežraná a všechno rozmlácený. To nemohli veleraňáci udělat úplně sami. Někdo jim to musel prásknout.
4: A kdo?
5: No já to vím.
3: Já taky.
4: To není pravda, já to nebyl.
3: Vidíte? Prozradil se sám.
4: Zbabělci, všichni jste zbabělci.
3: Hade, zradí nás, okrade nás a ještě nám bude nadávat.
5: Svažte ho.
6: Tak pojď, ukaž ruce.
5: Souško, ty znáš dějiny Francie, tak nám řekni, jak se v těch dobrých časech donucovali viníci, aby se přiznali ke svým zločinům.
6: Opalovali se jim prsty na nohou.
5: Zujte ho.
4: Ne.
5: A rozdělejte oheň.
4: Ne, ne,
3: přiznáváš
4: ne.
3: Se?
4: Jo, jo, přiznávám. Chtěl jsem se pomstit, chtěl jsem jít k boudě, ale přepadli mě veleraňáci. Musel jsem jim vyklopit pravdu, řekli, ať jdu s nima, ale já nešel. Tohle jsem nechtěl, tohle ne.
5: Měli jsme teď slavit a veselit se. A místo toho se musíme špinit s tebou. Hostinu vem čert, ale zrada se odpustit nedá. Pajdo, ty jsi se spolčil se zlodějema. Přiznal ses, ale přiznal jsi se jenom proto, že ti nic jiného nezbejvalo. K jakýmu trestu ho odsoudíme? Navrhuju uřezat mu všechny knoflíky, aby jsme měli základ pro nový poklad. Tak, jako to děláme s každým nepřítelem.
4: Já nejsem nepřítel a mám sváteční šaty!
3: Žalovat! A zaspem ti pusu šnup tychlem, jako jsme to udělali prckovi od brodu.
6: Protestuju, to nemůže být všechno. Kdyby se zdráci udělalo jenom tohle, tak by to nestálo za řeč.
5: Co navrhujete?
6: Každý si na něj může plivnout.
1: Pajda všechno vyžvanil. O bitvách na Hůrce, o zabavených knoflíkách, o válečném příspěvku, prostě všecko.
5: Syčák.
1: Neumí si představit ten rámus ve všech chalupách. Vypadalo to, že se všude najednou navzájem vraždějí.
5: Taky jste to slízli.
1: My naštěstí bydlíme za kopcem, ale jinak celá lovernská armáda, od generála po nejposlednějšího vojáčka.
6: Přidejte! Schůze už začala.
5: Tak buď to je to naše čest a hrdost jít ve stopách našich tátů a dokázat, že i my jsme lepší než velaraňáci, nebo se na to můžeme vykašlat. No, to by se jim líbilo víc, kdyby jsme byli zbabělci a nechali si to všechno líbit.
4: To ne.
7: Určitě.
6: To by nešlo.
5: To, co se dělo včera, nemá s naší válkou vůbec nic společného. To byla surovost. Kdo nedostal nářez, ať zvedne ruku. Prosím. A to všechno jenom proto, že se jeden z nás zachoval jako sketa.
3: Můj táta mi vyhrožoval polepšovnou.
8: Já nesmím na krok ven.
3: A já? Ke studni provodu a do chlíva. Musím vozit Čechen hnůj, ale co pak je to můj hnůj? Čí hnůj to vlastně vozím, občané?
6: Tak proč jim neřekneme pravdu? Proč neřekneme, jak to všechno bylo?
5: Právě. Navrhuju, aby se dva naši parlamentáři přes výslovnej zákaz vycházení dostavili dneska večer do hospody objasnit situaci. Jste pro?
3: A jo.
6: Jasně, se ví.
5: Kdo se hlásí dobrovolně?
9: Já.
5: Všichni nemůžeme. Půjdu já a Souška. Souhlasíte?
3: Jednomyslně.
4: Jednomyslně.

0: Tak jsem vám to říkal, co z nich vyroste, kriminálníci, se máme na co těšit.
1: Uklidni se, Boulanger, svýho Janka jsem zvalchoval, jak zákon káže. Dva dny si nesedne na zadek.
0: Však můj kluk se taky vrátil zřízený.
1: No.
0: A jenom protože malej a že trochu napadá na nohu.
1: No to se mi nezdá. Že by tloukli někoho, jen proto, že kulhá.
0: Ještě se jí zastávej. Tvůj kluk plival mýmu synovi do obličeje.
1: Co jsi to řekl, Boulangere?
0: Že tvůj kluk mýho kluka poplival.
1: Ty z nás kdysi taky prásknul katechetovi, že krademe mešní víno. A jaký z toho byl vej prask? Veleraňáci se na nás šklebili nejmín měsíc.
0: A jo, o veleraňáky se neotírej. Mám ve veleranu dva bratry. A všichni s nima kšeftujete.
1: No, kšeftujeme. Páč je to promlčený. Já sám jim nejlíp, jaký je můj kluk Halama. Ale ten tvůj může být zrovna tak po tobě.
0: Řekni to ještě jednou.
1: Tvůj syn je celý ty.
2: Chlapi, nechte toho.
0: Co máš proti veraňákům, maršáne?
1: Nic, bishope, nic. Akorát se mi nelíbí některý jejich obličeje.
0: A to se týká nás tří, maršáne?
1: Já tady z veleranu nikoho jinýho nevidím.
0: Takže těma obličejema myslíš mě, Melhubu a tatyho?
1: To jsem ti řekl už před 30 lety, kdy jsem se ještě pral za Lovernu.
0: Ten váš věčnej mindrák, nemůžete přežít, že je veleran větší.
1: A od dvě chalupy. A od dva pitomce má víc obyvatel.
0: Co to ty seš tak chytrý, že jsi mohl být prezidentem? Ty, to se ví.
1: Nedopaluj mě, bišo.
3: Vidíš to?
4: Jo, hospoda plná. Nemáš strach?
3: Trochu.
4: Tak si to řekni na nečisto.
3: Chceš to slyšet?
4: Radši jo, aby si pak neblekotal. To musí být řeč jako od Demosthena.
3: Občané, jménem parlamentní komise jsem pověřený k tomu...
4: Bacha, někdo jde.
3: Šmaria, velraňáci.
5: Ať je velran.
4: Ať je lovern. Co tady okouníte, bišope?
5: Co je ti potom?
4: Jste na nepřátelském území.
5: No a co má bejt? Jsi nešel nedávno do veleranu s kůžema.
4: A s čím jdeš teď ty?
5: S něčím.
4: A proč sebou vereš svý lidi?
5: Abych nedopadl jako ty posledně. Hele, já se nechci hádat. Vím, že máte zákaz vycházení, proto jsem to risknul. Jestli chceš, dám ti rovnou pár knoflíků a více na mě vykašli. To, co musím udělat, mi stačí.
4: Co musíš udělat?
5: Ale odníst svýho tátu domů.
4: Je, to znám.
5: Tenhle týden je to už po třetí, co skysnul ve vaší hospodě. Tak mě máma poslala. No to si cestou užiju.
4: Máš odvahu. Po tom všem.
5: Hele, Janku, můžem se dohodnout. Část pokladu klidně vrátíme. Vím, jak jste o něj přišli a věř mi, že mě osobně takový vítězství vůbec netěší.
4: Kašlem na poklad. Vybojeme si novej a větší.
5: Jen aby. Hele, o co tam jde?
4: Řek bych, že se hádaj.
5: Ukáž, pusni na kousek.
0: Kluk není žádnej zrádce.
1: Spojil se s velraňákama proti našim. Co teda je?
0: To by se muselo teprve dokázat.
1: Když jsme zavřeli velraňácký zrádce v kůlně na Hliňáku, nebyl si to ty, kdo nás prásknul?
0: Já jsem nezávislý. A vždycky jsem byl.
1: Na to ti kašlu. Mám chuť na tebe plivnout ještě po letech.
0: Tak to zkus. Ta barabizna, co v ní bydlíte, je zamořená, hypotéka máš po střechu.
1: Sám seš hypotéka, žebráku.
0: Jen si vzpomeň, jak tvůj táta říkal, že by bylo lepší chovat tele, než takovýho prevíta, jako seš ty.
2: Dobře jsi mu to dal, Boulangere.
1: Já sedět ve vaší hospodě, bišope, držel bych pisk.
2: Protože seš srálbotka, maršáne. Boulanger je můj příbuzný a ty nebudeš urážet naši rodinu.
1: Tak já ti řeknu, co na tu vaši rodinu. Já ti to taky řeknu.
4: Tohle nedopadne dobře. Taky se mi zdá. Měli bychom tam jít.
1: Já na tu vaši rodinu ze vysoká.
4: Pozor, můj táta bere židli.
5: Tak teď to začne.
3: Pane bože. Kluci, co máme dělat?
4: Maria, oni se snad zabijou.
3: Velká
0: hůvod.
3: Už je pozdě!
4: Táto!
5: Tati!
3: Kluci, počkejte, upadly mi brejle!
4: Pomoz mi s ním, Zouško! Ukáž, vem pod druhou rukou!
6: To jsem nechtěl, Marša. Neměl si po mně hodit tu láhev.
3: Teče mu krev?
4: Doma mu na to dám kysličník.
6: Já mám čistý kapesník, zavaž mu to, Janko. Zatracená smůla. Já to nechtěl, maršán. Vraž mi taky jednu.
4: Nechte ho. Stejně vás neslyší. To je ale blbost takhle se hádat.
6: Tady máte každej su.
4: Peníze nechci. si jo, tátu si odnesu sám, no. třeba na vlastním hřbetě. Já ti píchnu.
3: Já taky.
6: Janku, řekni svý mámě, že mě to moc mrzí.
4: Jo.
6: Že bych se nejradši neviděl.
4: Jo.
6: Že bych si nejradši dal pár facek.
4: No jo. Už budem doma, tati.
5: Janku, nemohli bychom se na tu válku vybodnout. Aspoň na čas.
4: Jo, jsem pro.
5: Já sice nejsem vůdce, ale co kdybychom se sešli u lomu a řekli to všem?
4: Zítra?
5: Po škole?
4: Tak jo.
5: Navíc teď, když už je všem jasný, že je Veleran lepší.
4: Jo, vždycky byl, ale až po Lovernu.
3: Kdože je lepší?
7: Kdo asi?
5: Veleran.
7: Lovern.
5: Veleran.
7: Lovern.
5: Veleran.
7: Lovern. Lovern.

Můj tatínek na cestě světem zestaral a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velikou životní rybu. Ale s velikými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabej cajk, tak ho přetrenou. A když je chytáme na silnej cajk, tak většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumárů. Jeden ho dokonce táhl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. A pak mu to zase přetrhl. Jednoho dokonce dostal asi 5kilového sumce s vousama a malýma záhadnýma očkama, vyhlížel jako černý sele. Zpočátku měl z něho tatínek obrovskou radost, ale přece jenom si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, tak s oblibou ho používal. Prý je to asi jako, když jde krásná dáma v černých plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížející jsou paf a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl sumec velký. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince, podnik Hartmanových, kupoval si cigarety a tak mezi řečí utrousil, tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek samozřejmě tuhle otázku očekával. Proto oznámil, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v černých plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro nějaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec. A tatínek vyhrkl 20. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se rozneslo, že starý Pavel chytil sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat, taky chtěli jít na čerstvý vzduch, tak byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví proč zpívali písničku o řeznících. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože již znala svého muže dobře. Žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A taky protože na ní vzadu tatínek zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Milostivá paní, přišli jsme se podívat na toho sumce, co chyt váš mužiček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce, a pozvala je do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme měli doma. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, koňský točený. Načela konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to brzy nebyla chata. To byl parník na vzdutých vlnách. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožrali, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu.
Něco mu šeptala, Dušek povídal, na mě se můžete, milostivá paní, určitě spolehnout. Od někud se přistrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce, Dušek nahlížel dlouho do studánky, přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl, a po chvílce povídá, když vezmem v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. Ostatní taky nahlíželi do vody, o jeho slovech už se nikdo neodvážil pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ani vidět nechtěli. Jen malinký Peterka všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravdomluvný. Nakoukl do studánky a začal křičet, jedni, ale malinký, já mu dám hubičku. A svlík se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jak do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody. A jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neříkala, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečné. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že tenhle tatínkův sumec měl 50 kilo. To se tak zřejmě spravil v naší studánce. Pro mě měl ten příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný. A přitom to stojí za hovno.

0: Vzhledem k tomu, že tohle vyprávění je ze Zlatokopeckých končin, dalo by se čekat, že třeba neskončí dobře.
1: Jenže to záleží na tom, jak se to vezme.
2: Moje řeč, Kinku.
0: Ano. Pokud jde o Kinka Mitchella a Hučinu Billa, těm by se asi slova špatný konec zdála jaksi přes příliš mírná. Stalo se to takhle na podzim roku 1896. Oba kamarádi dorazili na východní břeh Yukonu a z úkrytu zamaskovaného mechem vytáhli kánoji. Zvlášť vybraně tou dobou nevyhlíželi. Letní kutání na březovém potoce, bohaté leda na strázně, právě tak jako nevalná strava měli na svědomí cáry, které zbývaly z jejich oděvů a stopy únavy ve tvářích. Oběma teď obletovala hlavy mračna komárů a protože měli na obranu proti těm okřídleným trapičům tváře pomazané namodralým jílem, vypadali jako maškary.
1: Ty komáři mě přivedou do hrobu.
2: No tak. Hlavu vzhůru, už tam skoro jsme. Za 3/4 hodiny budeme u 40. míle a pak... Jau, jedeš potvoro!
0: Billova ruka pustila pádlo a s hlučným plácnutím dopadla na šíji. Přeplavili se k západnímu břehu Yukonu, vyrazili dolů po proudu a po udané době se před nimi opravdu objevila osada 40. míle. Oba na ní však zírali s překvapením. Ani jedna stužka kouře nestoupala ze stovek srubů, ani hlásek seker, kladiv nebo pil. Před velkým obchodem nikdo nelenošil. Žádný parník u břehu, žádná kánoe, žádná pramice z bydly. Lodě chyběly na řece právě tak, jako chyběl život v osadě.
2: Tak mi to připadá, jako by archanděl Gabriel zatroubil na tu svou trumpetu a my u toho zrovna nebyli.
0: Zajeli s kánojí ke břehu a vyšplhali se po vysokém srázu. Potom šli pustými ulicemi a padala na ně tíseň. Sluníčko nad osadou mírně hřálo, ale nikde nebylo ani človíčka. V tísnivém mlčení klopítali prázdnými ulicemi dál, až je najednou překvapily otevřené dveře. Nad nimi se táhl neumělý nápis, sdělující, že se tu říká Monte Carlo. Vedle dveří, s kloboukem do očí, nakloněn dozadu i z židlí, seděl nějaký starý muž a slunil se.
1: Tohle vypadá docela jako starý Jim Cummings. Jako by tu natáh bačkory a nemohl se dočkat vzkříšení.
2: Asi přeslech tu Gabrielovu trumpetu. Hej, Jimé, probuď se!
0: Staříka to zvedlo. Polámaně se postavil a mechanicky šel dovnitř. Šli za ním a opřeli se o dlouhatánský výčepní pult, za kterým kdysi 6 barmanů nemělo kdy lenošit. Velká místnost, zpravidla bouřící životem, byla tichá a chmurná jako hrobka. Stolky na ruletu vypadaly pod plátěnými přikrývkami jako náhrobní kameny. Ani veselé ženské hlasy sem nezalétaly z tanečního sálu vzadu.
2: Kde pak jsou děvčata?
3: Pryč.
1: A kde je Bidwella Barlow?
3: Pryč.
2: A sladkovodní Charlie?
3: Pryč.
1: A jeho sestra?
3: Taky pryč.
2: No a co tvoje dcera Sally a její mrně?
3: Pryč. Všichni jsou pryč.
1: A kam se všichni poděli? Přece nechceš říct, že to byl mor?
3: Co pak vy nic nevíte? He? Všichni přece táhli do Dosnu.
2: Co je to zač? Potok nebo hospoda nebo nějaký tábor?
3: Dosn je teď přeci město. Velký město, větší než 40. míle. Jo, pánové, ještě větší než 40. míle.
2: Už jsem v tomhle kraji 7. rok a troufám si tvrdit, že jsem jakživ o takovém místě neslyšel. Tak jen dál. Nalej nám trochu whisky. Mě ta zpráva úplně vyrazila dech. Tak kde pak se ten tvůj Dosn rozkládá?
3: Je to dole, zrovna pod tím místem, co ústí Klondike.
1: A jak pak to tam vlastně vypadá, Jimmy?
3: Na králičím potoku, kterýmu teď říkají Bonanza, to sype 1 unci na každou pánev. A to se ještě nedostali na žílu.
1: A kdo pak na to přišel?
3: Carmack.
4: Cože, Sivaš George? No?
1: Zatímco on může najít, bych si vůbec nedrbal mokasíny.
2: Moje řeč. Neřád líná, který se ani lososa nejde sám ulovit. Proto taky se dal k indiánům. Počítám, že ten jeho domorodej švagr... A jak pak se jmenoval? Skukum Jim, ne?
1: A?
2: No, ten u toho bude taky.
3: To se rozumí. A nejen ten, celá 40. míle. Až na mě a na pár chromajzlů.
2: No, vsadím se o to, co jsme vypili, že Honkins tam nejel.
3: Beru tě za slovo, Bile. Prohraješ.
1: Jak se ten starý spiťar vyhrabal ze 40. míle?
3: No, svázali ho a hodili ho na dno pramice. Támhle z té židle v rohu ho sebrali. Povídám vám, že se celý tábor hnal nahoru po Yukonu do Dosnu. Jako by měli v patách samýho rohatýho. Ženský, děti, nemluvňata, celá ta banda. Tohle je první pití, který jsem za 3 dny prodal.
1: Není tak vzteku, Bile. Nahrne se tam stádo paďourů a pobudu.
2: Moje řečkinku. Není tam jedinej pořádný zlatokop. Celým tom dosonským podniku. A já tady prohlašuju, že se za žádným Carmackovým nálezem nepohrnu. Já musím nejdřív vidět, jakou má ten zlatý prach barvu.
1: Moje řeč, Bile. Hej, Jimmy, dej nám ještě jednu.
0: Když tohle rozhodnutí zapili, vytáhli kánoji na břeh, přenesli z ní náklad do srubu a uvařili si oběd. Ale odpoledne se táhlo a zmocňoval se jich neklid. Byli to chlapi uvyklí tichu nezměrných pustin, jenže tohle hrobové ticho prázdného městečka je tížilo. Courali se pustými uličkami až k Monte Carlu a znovu začali ujišťovat staříka, jak moc si budou užívat zahálky. Jenže toho to nezajímalo. Pořád obracel hovor k nálezu na Klondajku a nedokázali ho od toho odvrátit. Navstekalo je to.
2: Čert, aby vzal celý ten Dawson, povídám.
1: Moje řeč. Člověk by si pomalu začal myslet, že se tam vážně něco děje a ne, že tam jen střečkuje stádo zelenáčů a paďourů.
0: V tom se dole na řece objevila loď a plula proti proudu. Její tříčlenná posádka jí poháněla dlouhými bydly.
3: Ti jsou ze Circle City. Celý odpoledne je vyhlížím. 40. míle má proti ním náskok 170 mil. No ale
2: my si tady budeme klidně sedět a koukat, jak se dřou.
0: Ještě nedomluvil a v dohledu se objevila další loď, následovaná v krátkých přestávkách 2 jinými. A pak pořád ještě pluli ze zdola jiné, loď za lodí, nekonečný průvod. Billův a Kinkův neklid vzrůstal. Kratmo po sobě pokukovali a když se jejich pohledy střetly, v rozpacích odvraceli oči. Nakonec se však potkali očima a žádný už neuhnul. King otevřel ústa, ale selhal mu hlas, zatímco koukal na kamaráda.
2: Zrovna to jsem si myslel, Kinku.
0: Ostýchavě se na sebe už klíbli a aniž si co řekli, vydali se zpátky. Pomalu zrychlovali a než dorazili ke srubu, už běželi.
1: Když si představíš ten zástup, co drandí nahoru, tak moc času nemáme.
4: No to bych řekl, že ne.
0: Půl hodiny na to už měli kánoji ve vodě a nakládali zbalené potraviny a šatstvo. Dlouhými bydly se odpíchli proti proudu a vyrazili. Když míjeli Monte Carlo, stařík sice trousil uštěpačné poznámky o člověku nádobě křehké a o nakažlivosti střečkování, ale pak za nimi zavolal.
3: Tak hodně štěstí! A nezapomeňte na mě, vykolíkujte mi taky dílec.
0: Energicky přikývli a politovali chudáka, který musel zůstat, kde byl.

0: Ono se marně neříká, každý chvilku tahá pilku. To máte jako tenkrát, když Sulejman válčil s Tatary. Jednou hnal Sulejman Tatary, pak se karta obrátila, Tataři rovněž, a obořili se do Sulejmana. Teďka zase oni hnali jeho pluky svinským krokem, to trvalo, než se tak Sulejman schopil, než se zase obořil do Tatarů a byl je hlava nehlava. Mezitím lidi padali, co to povídám, lidi. Vojáci. Vojáci padali. Celý i po kouskách. Támhle uťatá ruka, zdehle hlava zakutálená, noha uvázlá ve větvích, vesnice zbořené, lidu prázdné, nafouklé koňské mršiny, dobyčí, prasečí a na všem mračna much. Fuj na válku, říkají někteří lidé. A mezi tím ti druzí brousí palaše, napínají tetivy, šikují šiky, přísahají něčemu věrnost a hurá na nepřítele. A máte je slyšet po létech, dětky invalidní, jak se někde sesednou a vzpomínají na nejlepší léta svého života. Haha, tě holek, je mi ne, chtěla, nechtěla, no musela a ráda, haha. A to je rozřechtá, k tomu se vracejí a přidávají vymyšleniny, vnukům lezou oči z důlků a jen už, aby mohli jít Turkům hlavy stínat nebo křesťanským psům jazyky vytrhávat za vlast, za pána Boha, za to či za ono, suma sumárum vždycky za pokrok. Jednou se Tatarům podařilo zajmout regiment Sulejmanových vojáků. Vláčeli je sem a tam jako dobytek, nutili je pracovat, nedali jim najíst, až se jednou stalo, že rozbili tábor u prudké říčky. Bylo po deštích, kalná voda se valila přes balvany, mosty stržené a hukot, že se nedalo spát. Jeden zajatec, jakýsi hadžit, dostal bláznivý nápad. Přišel s návrhem, že by zbudoval přes říčku můstek. Že za to nic nežádá, jenom když se to podaří, že by dostal pořádně najíst. No, Tataři měli dlouhou chvíli a uvítali každou podívanou, ať se prej pokusí. Hadžit si přibral dva kamarády, Jusufa a Ismaila, a porazili pěkný kmen. Zbavili větví a dovlékli k vodě. Když se pokoušeli zakotvit kmen ve břehu, prout je podrazil, dřevo se vzepnulo jako kůň a vzalo je sebou. Drželi se klády jako klíšťata. Šli s ní pod vodu, vynořili se, kuckali a dávili vodu, řvali o pomoc, no a hnalo je to dál prudkými peřejemi. Tataři se zbíhali u břehu, smáli se, až jim šikmé oči slzeli, běželi s proudem a sázeli se, který z těch tří bláznů se první utrhne a utopí. Ani jednoho z nich nenapadlo, že tři Sulejmanovi vojáci na ně sehráli, čemu Arabové říkají habadjura. Že to byli plavci jako málo kdo a že celý ten nápad s lávkou přes rozvodněnou říčku i to volání o pomoc, že byla šaškárna na oklamání tatarské bdělosti a ostražitosti. Pod peřejemi se hladina vyrovnala. Hoši se vyhoupli na kládu jako na koně a padlovali rukama po proudu, až říčka vplynula do hlubokého lesa. Přistáli u paloučku. Vylivali vodu ze škorní, aby jim přichuzi nečvechtali. Hadry nám uschnou rychlejc na pochodu, povídá Hadžit. A kam bys chtěl pochodovat? No za naším útvarem a hlásit se u šarže. Hleděli na něj se soucitem. Tobě přeskočilo. Člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se vždycky trefit. Když útvar nenajdeme, tak jsme tři vojáci, který mají smůlu. Když půjdeme jen tak, tak jsme dezertéři. Dezertéry věšej, lámou na kole. Je na vás, co chcete být. Vojáci, řekli dvojhlasně. Voják je pán. No, měli pravdu. Stačilo přijít, okounět, lidi jim dali najíst, napít. Čím dřív jsou pryč, říkali si v duchu, tím líp. A ještě jim přidali na cestu trojník. No to víte, Urazíte vojáka, zapálí vám chalupu a co si na ně bemete? Vdovy však mývali o věci docela odlišný názor. Projevili více porozumění i důvěry. Neodehnali od Prahu, spíše naopak. Dokonce je i zdrželi na oběd. No a po dobrém obědě přicházívá na člověka občas něha, na vdovy častěji. Něha se měnívá v únavu. No, člověk vyhládne a je čas k večeři. Ráno se snídá v posteli samozřejmě. No a jak tomu bývá, jedna vdova ví o druhé vdově, chápe její strasti, pošle jednoho vojína k té kulatější třeba a druhého zase k té hubatější. No a s tím, co jí zbyl, si v klidu může povídat. Život jí plyne docela zajímavě, protože voják má vždycky co vyprávět. Když dovypráví to, co ženské ucho snese, no tak s tím, co mu zbylo, zajde do hospody. Mezi mužskými se dá jít do podrobností. Hospoda se třese smíchem a výskáním. Hospodský září večer, co večer je plno, a po závěrečné hodině muští doma dávají ženám k dobru to, co od vojáka slyšeli. No, obyčejně to dopadlo tak, že počestné manželky vdovám záviděly, i když před nimi na ulici uplivovali. A vdovy, no co vdovy, svolali poradu na nejvyšší úrovni, aby se dohodli o společné strategii. Pak každá po svém začala doma trousit poznámky, jako třeba, že to takhle nedělá dobrotu, že by bylo nejlépe všechno srovnat u oltáře, no a tak podobně. Potom se jali hlasitě přemýšlet, koho pozvat na veselku a koho ne. A jestli by měli mít svatbu všechny tři na jednu nebo jedna po druhé, a když, tak která by měla být první a která ta poslední. No a takové řeči zněly vojákům jako bubnová palba, která obyčejně předchází generálnímu útoku. Tož vzájemně si vyměnili názory a když zjistili, že v zásadních bodech jsou v naprosté shodě, sešli se kousek za vesnicí, podali si ruce, prohlásili trojhlasně, že voják je pán, a vykročili za ztraceným útvarem.
1: Jděte, hoši, moji milí.
2: Že to budeme, ale kam?
1: Natrhat čarovné bílí pro živnost své mačičky.
2: Jdeme. Zde je, mamko, večernice. Bdíš?
1: Černýš?
2: Komonice. Na kouzelné mastičky.
1: Naučím vás čáry, triky.
2: Jo, jo.
1: Udělám z vás kouzelníky.
2: Země.
1: Nevyjdete na prázdno.
2: To my víme, drahá mámo, že tvé řemeslo, jak známo, má doslova zlaté dno.
1: Jo. To jo.
3: Dobrý den přeji, má poklona. Uctivý služebník, stará paní.
4: Jaká pak stará paní? Je mi teprve 150 let a můj tatínek blahé paměti se dožil rovných 280.
3: V tom případě prosím za prominutí, panínko.
4: A co pak vlastně pohledáváte v tomto hlubokém černém lese?
3: Pátrám to po jisté paní Halabábě a napadlo mne, jestli tahle dřevěná chaloupka není náhodou jejím obydlím.
4: No to jste uhád, že to je má rezidence.
3: V tom případě račte vy osobně být madam Halabába. Koncesovaná kouzelnice.
4: Druhá trefa rovnou do černýho.
3: Sláva, jsem tedy na správné adrese.
4: Momentíček, a vy račte být kdo, fousatý pane?
3: Všetečka Vlastimil, vrchní školní rada.
4: Těší mě, tak prominentního klienta jsem tu ještě neměl.
3: Lola, pardon, madam, nepřicházím jako zákazník, nýbrž co by školní inspektor. Úředně se totiž zjistilo, že ráčíte mít dva potomky.
4: Chlapce jako maliny, to se musí nechat. Koukejte, zrovna se vracejí z lesa, byli sbírat čarovné bylinky. Ten starší edudant je na svý leta už hezky vyspělý. Věřil byste, že má 120 kilo živý váhy? No, mladší Francimor je sice drobinka a hubeňourek jako nitka, ale za to je to inteligent.
3: Ne.
4: Pojďte se ukázat, panu inspektorovi Synáčkové moji, pojďte.
3: Není třeba, vážená. Mne ani tak nezajímá zevnějšek vašich synů, jako spíš. Kam je posíláte do školy?
4: Kam bych je posílala? Za nějakých 50 let po mně převezmou čarodějnickou živnost. Tak je radši pomalu zaučuju do řemesla. Nemám pravdu, hoži, nemám.
5: No jo, mámo. A já mám už zase hlad jako vlk.
4: Vem si v troubě, pekáš sekaný. V kredenci je bochní chleba, ale nech tuhle Francimorovi aspoň krajíček. Oh.
6: Děkuji, máť, jako by se stalo. Já nemám zatím na pokrm ani pomyšlení.
4: Vždyť si k obědu sezobl akorát 3 zrnička rýže.
6: Nestřídmost v jídle se mi, jak dobře víš, mama příčí.
4: A co vy, pane inspektor, nedal byste si porci uzenýho bůčku?
3: Nepřišel jsem hodovat, vážená paní Halabábová. Nýbrž jsem zde za účelem dotazu, proč jste dosud neodpověděla na naši písemnou výzvu, abyste poslala syny do školy?
4: Já jsem to asi založila někam do šuplete. A co si tak jeden má počít s ohřením lejstrem, když si ho neumí přečíst, že jo?
3: Aha, tady to máte. Vyhlášená čarodějnice a ve skutečnosti neumí ani číst, ani psát.
4: No, za mých mladých let, pane inspektor, si na školu moc nepotrpěli.
3: Co bylo před 150 lety, madam, to dneska neplatí. Bývaly časy, že ani císař si nedokázal přeslabikovat kroniku, ale dneska musí mít školní vzdělání s prominutím i největší trouba.
4: Jo.
3: Zkrátka a dobře. Já vám z moci úřední ukládám, abyste své syny edudanta a Francimora vybavila penálem, taškou a perem a bez prodlení je poslala k nám do školy.
4: Pro pána Jana, pane inspektor, a nepočkalo by to do zimy? Vždyť hnedle začnou prázdniny.
3: Jest pravdou, že již píšeme 10. červen, ale to pranic nemění na úředním rozhodnutí. Edudant a Francimor využijí posledních dnů školního roku k seznámení se spolužáky a navíc se mohou zúčastnit školního výletu, který se koná ode dneška za 3 dny. Sraz je v 8 hodin ráno před školní budovou. A nyní se vám již, vážená paní čarodějnice, ve vší úctě poroučím. Krásný vzhled.
4: Jo, to je nadělení. Chlapečku, ve můj malý. Tvej čert, aby ho vzal, dětka fousatýho. A já vás nedám. Nikam vás nepošlu.
7: Úřadu je nutno vyhovět, jinak bys mohla mít z toho pěknou polízanici, máti.
5: A já, abych pravdu řekl, se na ten školní výlet docela těším. Hlavně napeč pořádně ranec buchet, mámo, připrav uzenou kýtu a knípecen chleba.
6: Nesmíme ovšem, bratříčku, zanedbat ani řádnou cestovní výbavu. Mhm. Připravit pevnou, avšak pohodlnou obuv, čepici proti úpalu a brýle proti slunci.
4: Mm-hmm. Všechno vám seženu, děti moje, to víte, že jo. A co neseženu, to vyčaruju.
6: Mm-hmm.
4: Tak nějaký dopravní prostředek, víte? No tak co bysme, no, nejspíš vytáhnu z komory koště.
6: Myslíš, mama, ono prastaré pometlo po prababičce?
5: Ale teď mě neunese.
4: No to se moc pleteš, Dudante. Já na něm za mlada děti lítala na Filipo Jakubský noci a pobrala jsem sebou čarodějnice ze všech okolních okresů.
5: Za mlada.
4: No náramnej vehikl to je. Jen ho musím dát do rychtyku. Pojďte, chlapci, pomůžete mi s tou generální opravou. Pojďte, no, pojďte.

0: Milí žáci, seřaďte se nyní na chodníku podle tříd a žádné strkání a povykování. Za několik minut vykročíme na školní výlet za zpěvu písně Krásný vzhled je na ten boží svět.
1: La, la, la, la, la.
0: K žáctvu páté a dnes přibyli dva nováčkové. Hejte, právě přicházejí. Přijmete je tedy družně do svého středu. Vítejte, hoši, zde je vaše třída. Třído, vaši noví kamarádi.
2: Hele, kluci, jak se jmenujete? Já teda jsem Šimandl.
3: Mé jméno jest Francimor.
4: Edudant.
2: Jeden jako sud, druhý jako píšťalka. A co pak to vlečete za pometlo?
4: Na tom ses mohl s náma svíst, kdyby ses neposmíval.
3: To je totiž kouzelné koště, abyste věděli.
2: Kluci, nenechte se od nich houpat, že jsou čarodějníci. Jsou to akorát obyčejní balíci, akorát, že jeden jako almara a druhý jako špagátek.
3: Však ty nám uvěříš, žáku Šimandle, jen co ti předvedeme své kouzelnické umění.
2: Kvíďánko, já mám pro strach uděláno, ty tintítko.
4: A co bys tomu řekl, Šimandl, kdyby ti z ničeho nic narostly takový uši?
3: LCPC na moruši, Šimandl má oslí uši.
1: Jú, hele ho, fakticky, Šimandl jako osel vypadá.
0: Kdo pak to tam dělá nezdobu a výtržnosti? No ovšem, žák Šimandl, okamžitě si sundej ty uši a přestaň se šaškovinami.
2: Kluci, nechte toho, já už se vám nebudu posmívat.
3: Abrkábr, hati, pati.
4: Ať se oslí uši ztratí.
3: Tak co, již nám věříš, chlapečku?
2: Teda, jestli jste doopravdy čarodějníci, tak nás veste na tom koštěti nad městem.
3: Hned se dočkáš, ty si sedí dopředu, Edudante, já budu vzadu u kormidla a vy ostatní se rozsadíte na násadě mezi námi.
4: Ale potichu, ať to nevidí ten inspektor.
0: Milí žáci, na radnici právě odbyla osmá, vezměte se vždy dva a dva za ruce a kupředu na školní výlet. Krásný vzhled je na ten boží svět.
4: Tak co, kluci, sedíte dobře?
2: Všechno v pořádku, tak dělejte.
3: Edudante, můžeš provést start.
4: Straky, fraky, saky, paky, vzhůru koště, nad oblaky.

0: Co se to zase děje? No ovšem, pátá A. Všichni dolů, okamžitě. Kdo neposlechne, má dvojku. Schování, povídám, dolů. Kdo to kdy viděl, aby školní mládež poetovala v pověcí?
1: Tak co, bráško, vylítne věštěvej?
2: Stačí, Edudante, radši přidej na rychlosti, ať je to opravdu cesta letem světem. A vy se, hoši, dívejte pozorně dolů. Právě pod námi se nyní rozkládá zřícenina hradu Lidice. Tamto malebné městečko se zove Kostelec a na modrelá stuha pod námi je ve skutečnosti říčka Orlice, tuším divoká. Má někdo nějaký dopas?
3: Jo, tady.
2: Copak, spolužáku Šimandle?
3: Do čeho to zrovna letíme?
2: Správná otázka. Našemu koštěti se právě valí do cesty mračna, kterým se vědecky říká kupovitá oblačnost. Už jsme v nich.
3: Páni, to má jako v ranci.
4: Bratře Edudante, rychleji, proč naopak brzdíš?
5: Brzdím, člověče, ono mi to nějak přestává poslouchat.
4: Snad ne porucha v řízení, poslyš, sourozenče, neklesáme.
5: No jo, brácho, a pěkným fofrem.
3: To jako, že slítneme dolů, jo. Pomoc, havárie, pomoc.
4: Ať mi tu ten kluk nedělá paseku.
2: Šimandle, nedělej zbytečný povyk. A vy, spolužáci, klid a rozvahu, nic se neděje. Snášíme se do hlubokých lesů a než napočítáte do deseti, přistaneme hezky rovnou tamhle na pasece. No prosím.
5: Yeah.
2: A stojíme zas na pevné zemi.
3: Jenomže co si počneme sami v takovým hlubokém lese? Co když je tady dravá zvěř?
5: Ale nedělej tu paniku, Šimandl, nebo mě rozčilíš, jo?
2: Milí spolužáci, vytáhněte své přesní dávky. Než posvačíte, dá Edudant létací koště do pořádku. A já se mezi tím pohlédnu po lidském obydlí.
5: Tamhle tím směrem jsem zahlíd mezi stromy velikánský dům.
2: Skvělý postřeh.
5: Mm-hmm.
2: Hned se tam vydám a vám zatím přeji dobré chutnání, spolužáci.
6: Děkujeme za přání.
7: Králové a knížata nemají nás v noci to ne. Jsme jak dravá zvířata. Máme den i v noci.

0: pro dnešek dost obsání.
1: Jo.
0: A rozpustilé noty.
2: Jo.
0: Z hůru chaso od rány.
2: Bum.
0: Jde se do roboty.
3: Jen tiše.
4: To je ale dosti neslušná písnička. A ti chlapi uvnitř. Nemytí, nečesaní, a dokonce neoholení. Ještě, že je nevidí moji spolužáci, byl by to pro ně špatný příklad. A tohle? Kdo to kdy viděl mezi spořádanými lidmi? Popíjet pálenku z prádelního hrnce. Aby to tak nakonec byli loupežníci.
5: Jen tiše, jen tiše.
0: Čo zpívat?
5: Tiše, povídám ticho, bando.
4: Jo.
6: Zaslech jsem za dveřma podezřelý šramot.
5: Je.
6: Nejspíš někdo šmejdí okolo našeho příbytku. Aby to tak byl nepřátelský svět. Otevřte opatrně dveře.
5: Jo.
6: Ostatní si připraví bambitky. A díky.
7: Mám tě, zlosine. Honem se přiznej, cizáku. Nebo si synem smrti.
8: Okamžik, prosím. Především dovolte, abych vám i vaší družině popřál dobrý den.
5: A veselou zábavu, generále.
7: Já sice nejsem generál, že? Ale komu čest, tomu čest. Abys věděl, před tebou stojí strašný vůdce loupežníků. Celeríni.
4: Těší mě.
7: A kdo jsi ty? Proč pak si přišel, nepřátelský špehu?
4: Dovolte, abych vás opravil, neb nejsem ani nepřítel, ani špehoun, nýbrž Francimor, žák páté a. Naše třída zabloudila a já tudíž

0: Výmač s konkurenční tlupou Šperhácia Vrahomorického.
1: Co pak vy, smím-li se zeptat, na místo loupežnictví soutěžíte ve fotbalu?
0: Ale kde pak, tohle je jenom memoriál Babinského.
1: Aha.
0: A mně zrovna chybí v naší jedenáctce dva nejlepší borci. Jeden sedí v šatlavě a druhý si zvrtnul kotník. Takže místo nich nastoupíte v našich dresech vy dva a budeme vyrovnaný, že jo?
1: To asi nepůjde, pane Celerini. Je mi moc líto. Nám zítra školní výlet končí a pozítří už zase máme počty a mluvnici.
0: Tak to ne, to žádný takový mě se nebude odmlouvat, když jednou řeknu, že pozítří budete kopat za naše mužstvo, tak to je svatý.
2: To jo.
0: Já za toho berana na rožni a za ten noclech musím dostat svoje.
1: Okamžik, pane náčelníku, za prvé jsme ještě žádnou pečinku neviděli a za druhé, že vám není hamba takhle se handrkovat i kvůli trošce noclehu. Je to ostuda, že už ani mezi loupežníky neplatí staročeské pohostinství.
0: Cože?
1: Řekl jsem vám pouze čistou pravdu, prosím.
0: To je rebelie.
2: Jo. Počkej, kam jdeš?
1: Odcházím vyhledat pro své spolužáky jiný útulek.
2: Nikam, stůj! Ostalče povídám dál ani krok. Chaso moje, chopte se ho. Spoutat a vrhnout do žaláře hlubokýho nejmín 5 sahů a 8 coulů. Hurá na něj. Kde máte řetězy?
3: Tady.
4: Bídná stvůro. Tu radosti neudělám, abych kvůli tobě úpěl v okovech.
2: Pozor, ať neveme do zaječích.
4: Stejně uteču. Jsem tenký jako vlásek a mrštný jako ještěrka. Adie, loupežníci!
2: Za ním, kokr hlíni, okamžitě mi nastartuj motocykl.
3: Pozdě, šéf. Ten kujon titěrnej si vyskočil sám na vaši 500, našláp ji jako nic a helejte. Veselé ujíždí do černých lesů.
2: Tak se za ním pustíme na bicyklech. Všichni na velocipedy a kupředu. Hurá!
5: Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu.
6: Šimandl, pojď mi podržet kleště, jo?
7: Co je to za rachot?
8: Jako kdyby se měl nějaký motocykl.
7: Kde by se vzal v lese motocykl?
8: Tak se koukni, jak to štípe. Jako na závodech.
6: Ohrome, nesedí na něm Franci Mor. Bráško, kde pak si splašil tu plechárnu? Jo.
1: Není čas na otázky, Edudante. Co? Mám v patách loupežníky. Nastartuj ho nám létací koště.
6: Nemůžu.
1: Proč?
6: Nepodařilo se mi opravit závadu.
1: Pro pána.
8: Kluci, pojďte šlapeme, se podívat. Šlapeme, loupežníci šlapeme, se mirou na kole.
9: A co jich je? Jů 20. Houby nejmíš 50. Je jich jako máku.
6: Ale co my si teďka počneme, brášku?
1: Nezbývá nám, než jim uprchnout na jejich vlastní motocyklu. Hoši, nasedat. Naše životy visí na vlásku. Edudante, jeď.
6: Jo.
8: Stejně nás doženou. Koukněte se, jsou tím dál tím blíž.
1: Šimandle, ty věčně jenom kritizuješ a děláš rozbroje.
8: Povídám, že je máme hnedle v patách.
6: Tentokrát má ten rošťák bohužel pravdu.
1: Jenomže my teď nepotřebujeme nemilou pravdu, nýbrž roztomilý nápad.
8: Tak udělejte nějaký kouzlo, když jste čarodějnici.
1: Co to povídá? Já špatně slyším.
6: Ten kluk Šimandlovic má pravdu, Francimore, jenomže jaký fígl kouzel vždycky hodnem vykouba. Mám to.
1: Co?
6: Šňupací tabák.
8: Oh. Tak už je začarujte, Hennais, nebo je s náma amen.
6: Francimore, začni, já se přidám, jo?
1: Andon, Dondion, Dordi, Mordi, Hašpion. Ať se nad tím černým lesem tabákový oblak snese.
6: Hurá, bando, do mráčku, našňupej se tabáčku.

0: je co?
1: Páni, to je dílo. Kýchají, až se ohýbají. Hepčíkají, až jim kalhoty praskají ve švech.
2: Vypadá to, že budou za chvilku docela vysíleni. Proč ješ? Zavoláme zdejšího myslivce, aby nám je pomohl chytit a potom je slavnostně odvezeme do nejbližšího města.

0: Oj, vy mladí hrdinové, věrekovní školáci. Jako starosta starobylého městečka Kotrlec vám děkuji, že jste osvobodili náš kraj od strašné bandy loupežníka Celeriniho. V tuto chvíli již spoutaní loupežníci úpí v žaláři hlubokém 18 sáhů a 6 soulů, zatímco my se spokojeně můžeme odebrat na slavnostní hostinu, uspořádanou na vaši počest v tomto hostinci, který, jak račte vidět, je celý bezpečně zavěšen na mohutných řetězech v koruně obrovitého dubu. Než vám všem popřeju dobré chutnání, uděluji slovo našemu osvoboditeli Franci Mórovi.
1: Ctihodný pane starosto, milevážení občané kotrlečtí, já vám jménem naší třídy 5. A děkuji za vlídné uznání a přeji vám, aby se tu žilo lépe a radostněji.
0: Bravo, bravo.
1: A prosím bratra Edudanta, aby doprovodil spolužáky na hostinu. Já jsem totiž po té činěnici utáhaný a spal bych, až to hezké není, čímž končím svůj slavnostní projev.
0: Ale to jste měl říct rovnou, mladý pane. Račte prosím vedle do dámského salonku, vidíte, je zrovna prázdný. Můžete si pohovět podle libosti, třeba na kanapíčku.
1: No, díky, pane starosto Brumajzle, ale já bych si raději vybral tu ten košíček z klobíčky vlny.
0: O, prosím, prosím, jak je ctěná libost. Moje choť Adelaida Brumajzlová bude na výsost poctěna. Tento pletací košíček je totiž její, vede kroužek zdejších paní a dívek, které z rovínka v těchto dnech pletou slavnostní závěs pro našeho krále.
1: Tak mi na chvilku popřejte lehký spánek a já vám vinšuju dobré pochutnání. Edudante, dohlédni na třídu, ať spolužáci drží nůž v pravé ruce a vidličku v levé.
0: Hezky si odpočiňte, všechno bude v pořádku. A vy, prosím, prosím, račte za mnou, pane Edudante.
2: O, až po vás, pane starosto. Komu čest, tomu čest.
3: Akorát bych se rád zeptal, proč je tento hostinec zavěšen na řetězech nahoře v koruně dubu.
0: Má to své výhody, mladý příteli. Jakmile jste nahoře, stačí vytáhnout žebřík a nikdo za vámi nemůže. Někdy tu takhle najde celé naše městečko bezpečný útulek.
4: Útulek? Před kým?
0: Před svým vlastním králem.
2: Co?
0: Náš panovník Dildilbum je sice náramně dobrotivý a šlechetný pán, ale protože je velký jedlík, nemám-li říct přímo, nenasyta. Počet obyvatelstva se u nás povážlivě zmenšuje a lidé se schovávají na stromech jako zrovna teď.
2: A vy to tak necháte, aby vám pan král pojídal spolu občany?
0: Jedno mi to není, to mi věřte. Ale podaný musí být panovníkovi povůlí. Usnesli jsme se zahrnovat ho dary, aby byl dobře naložený a začal si vybírat proviant v jiných městech a výskách.
2: Já teda myslím, že by to chtělo nějaký mazanější trik. Můj bráška Franci Mór, ten vám obratem ruky vykloumá třeba tucet fíglů, jeden chytřejší než druhý. Zkuste se ho zeptat, pane Brumajzel.
0: Oh, když mě to je žinantní burcovat, ho sotva usnul.
2: No tak já ho teda vzbudím sám. Franci More. Franci More!
0: No.
2: Kam pak zalez, že ho není vidět?
0: Ale uložil jste ho přece do košíčku s pletením.
2: Ale ten košík je prázdný.
0: Ale to není možné, pane Edudante. Byla tam spousta vlny na závěs pro našeho nejmilostivějšího jedlíka. Podívejte se, prosím, ještě jednou.
2: Co? Co pak bych přehlíd vlastního brášku?
0: Aby tak... Je.
2: Co?
0: Pro pána Jana, aby si ho moje choť zmílila s bavlnkou.
2: Je, a zapletla ho do závěsu pro krále Dildilbuma. Tak ho utíkejte vysvobodit.
0: To bohužel není možné.
5: Ne?
0: Ne. Onen závěs tu už není. Hned po jeho dokončení s ním zvláštní poselstvo vyrazilo poklusem do královské rezidence.
2: Ubohý Franci Mór.
0: Ani nevíte, jak mě tahle trapná příhoda mrzí.
2: Trapná příhoda, pane Brumajzl, to je tragédie.
0: Tragédie?
2: Co, když ten kanibal Franci Móra v závěsu vyčenichá a slupne a já tím pádem přijdu o brášku a vám už nikdo neporadí, jak vyzrát na nenasytného krále? Musím Franci Mórovi pomoct. Jenže jak?
0: Drahý Edudante, sídlo našeho panovníka se nalézá uprostřed ohromného jezera. Z hlubince tam tyčí vysoký sloup z křišťálového skla, na němž leží ohromná deska a na té pak stojí královský palác.
2: Říkáte uprostřed jezera?
0: Doslova tak.
2: Na vysokém sloupu?
5: Je v něm vytesáno 3333 schodů.
4: To je jako nějaká pevnost.
5: Ono to taky je náramná pevnost. Dole u sloupu jedna po zuby ozbrojená stráž. Nahoře druhá.
4: Což?
5: Ano, a nejhorší ze všeho je královský hofmistr, dvorní lékař, velitel stráže a porcovací mistr v jedné osobě, králova pravá ruka, jménem Cerda Leofro.
6: Ubohý Francimor, tak z téhle šlabastiky mu nepomůžu.
7: Já vás zapřísahám, Edu, to myslíte taky na nás, jde přece o staroslavné město Kotrlec.
3: Jo, ale jak, pane Brumajzl? Sám jste povídal, že královský palác je uprostřed jezera. A já neumím plavat.
5: Nevadí. V našem přístavu kotví loď, její kapitán mrtvý byl je můj dobrý přítel a bezpečně vás dopraví ke královskému sídlu.
3: Ale co moji spolužáci?
5: Dovolte, aby si je zatím vzala na starost městská rada. Budeme je šatit, živit a vychovávat. Uspořádáme pro ně opakovací hodiny z počtu i z mluvnice.
3: Je, to byste mi teda svalil kámen ze srdce, pane Brumajzl. Vemu si na cestu jen spolužáka Šimandla jako pobočníka a pak už běda králi Dildilbumovi.
5: Přeju vám hodně štěstí, pane Edudante. Jen se bojím, jestli to stihnete dřív, než ke králi dorazí naše poselstvo s tím nešťastným závěsem.

0: Vaše královská nádher, ponížená deputace městečka Kotrlce vám přináší vřelé pozdravy od vašich podaných a jako stálou upomínku tento krásný dárek.
1: No ne, to jsem rád. Lidičky, pojďte honem k mému trůnu. No pojďte blíž a vyklopte mi do klína všechny ty lahůdky a delikatésy, neboť jsem, jak víte, ustavičně při chuti.
0: Vaše královská kolosálnosti, hnedlinko vám ten ranec rozbalím.
2: Ano.
0: Co jste to přinesli? Vy mezuláni.
1: Honem s tím na mísu a rovnou mi podej vidličku, cerdo.
0: Vaše královská kapitálnosti. Oni vám ti mameluci nepřinesli pečené selátko. Nýbrž jakousi textilie.
1: Přestaňte se třást strachy. Lidínky, já vás neukousnu.
2: Ne?
1: Před chvilkou jsem snídal.
3: Aha.
1: A ty mi ukaž, co to vlastně je, cerda Leofrone.
0: Prosím.
1: No ne. Moc hezká prácička.
0: Jenže není k jídlu.
1: Věčná škoda. Ale my zas, cerdo, nesmíme tak docela kvůli proviantu podceňovat umění.
2: To ne.
1: Notabene, když z něho voní člověčina. Prostřete tu vyšívanou strakatinu přede mne hezky na stůl.
0: Hned to bude, královská šaramantnosti. Tak mrskněte sebou, tulpasové.
1: Na mou věru zavání ten gobelínek člověčinou. Zrovna tady, uprostřed.
0: Má vaše impozantnost na mysli tohle místečko, co je na něm vyšité poupátko?
1: Podívej se na tu červenou nitku, cerdo. Vypadá jako malinkatá uzenka. No podívej se na ně tím svým skřipcem.
0: No ovšem.
1: Teď se dokonce pohnula. Jak dešťovka.
0: Vaše královská velkoleposti, to není uzenka, ani dešťovka.
1: Jo.
0: Natož vlněná nitka. Nejbrž maličký lidský tvar.
1: Neříkej. To je arcimilé překvapení. Tak povídáš človíček. Toho já slupnu jako malinu, jen co mi ho vypleteš z té přikrývečky. No tak dělej. A hezky z čerstva.
0: Když ono to sebou mrská jako pídělka.
4: Au, to je ne, ale pánové, proč mě lechtáte?
1: Podívejme, a dokonce to mluví.
4: Tak už dost, vážení. Nechte mě laskavě na pokoji, já si z té pletenice pomůžu sám.
1: Cerdo, klouček jak malovaný.
4: Trochu mi zdřevěnily nohy a ruce mám jako z perníku, ale to napraví pár dřepů. Předpažit, předklon, záklon. A jsem zase fit. Vážení přítomní, mám čest se vám poroučet. Naschledanou. Arrivederci. Au, wiedersehen.
1: Cerdo. Fido.
0: Stůj, pidi mužíku. Dál ani krok.
4: To je nedorozumění vašnosti. Nejsem pidi mužík. Jmenuji se Francimor. A musím se co nejdříve vrátit do městečka Kotrlce.
1: Tady zůstaneš. Zde cerda Leofron, můj kuchař a hofmistr, tě uloží do špižírny a já tě při nejbližší královské hostině slupnu jako jednohubku, víš?
4: To pusťte z hlavy, vaše královská otylosti. Já sice vypadám jako měkké soustíčko, ale ve skutečnosti jsem nestravitelný, jak bych to řekl. Žvanec.
1: Já už strávil jinačí bizarérie. Kloučku, můj žaludek si poradil i se železným kastrolem. Cerdo, svaž ho, aby nemohl utéci.
4: Pánové, já protestuji proti takovému nakládání. Okamžitě mě pusťte, nebo...
1: No ne, ono se to pere. Cerda Leofrone, pro jistotu ho zavřeš semhle pod můj trůn. Tak ho, šánku, šoupneme tě tam jako do posady a já si hned zase sednu, abys nám neupláhl.
4: Vaše královská břichatosti, abyste nelitoval, já vás naposled varuju.
0: Jen se nenaparuj. Au, kopnul mě do holeně, to je ale šídlo.
1: Však on změkne, rozsedím ho jako lívaneček.
4: Vy ještě budete koukat, jak vám zatopím.
5: Kde to vůbec jsem? Tma jako v ranci. Ještě, že mám jako správný žák na výletě svíčku a zápalky. Hezky se tu, Francimore, rozsvítíš. Tak. A teď ohníčku hřej, ať se to královské posezení trochu propeče.
1: Ty? Cerda Leofrone?
0: K službám, vaše královská okázalosti.
1: Když tě pálí žáha, cítíš to taky až tuhle dole?
0: Proč se vaše královská nádhera ráčí ptát?
1: Protože pod sebou cítím jakousi palčivost. Až tuhle.
0: Tuhle?
1: A ještě kousek níž.
0: Jo, ještě kousek níž.
1: No, až tam, no, tam. Pravou polovičku mám jak v plamenech. Přines mi honem nějakou medicínu. Och, to je žár.
0: No, tak já doběhnu pro nějaké kapky.
1: No, ale pospěš si, utíkej. Je mi, jako bych seděl na rozpálené plotně.
5: A to je teprve začátek královská obéznosti. Tahle svíčka vydrží hořet několik hodin.

0: Mrtvý Bile, dovolíte mi vstoupit za vámi na kapitánský můstek?
1: Co si přejete, sire Edunante?
0: No ne, že bych vám chtěl kypicovat do kapitánského řemesla, ale nemohli bychom plout poněkud rychleji, čili fofrem?
1: Promiňte, sire, ale navigace pokračuje přesně podle plánu.
0: Jo.
1: A za hodinu doplujeme k cíli, který nám určil pan starosta Brumajzl. Ještě nějaký dotaz?
0: Ano, když dovolíte.
1: Poslouchám.
0: Poslouchejte, proč vám říkají kapitán mrtvý byl, když jste docela živý?
2: Protože transportuju v podpalubí smrtonosnou truhlici.
0: A co je v ní tak smrtonosného, že jsem tak zvědavý?
2: To je hluboké tajemství, sire.
0: A kdybych se do ní tajně podíval?
2: Potkal by nás všechny hrozný konec.
0: Ne, nemusíte hnedka na mě koulet očima. Stejně jsem o ní doteďka ani nezavadil.
1: Za to váš pobočník kolem ní všetečně brousí od chvíle, co jsme zvedli kotvy.
0: Zatrápený šimandl. No to kdo víte, zvědavý školák, taky jste nebyli jiný, co? A čistě mezi námi muži, co by mohlo být smrtonostného na taky sincerité k smíchu?
2: Sire Edunante, já vás varoval.
1: Ebenové skřínce se vyhněte na 100 honů. A mě dovolte, abych se věnoval kormidlu. Jak rečte vědět, mluvit s kapitánem za jízdy je proti předpisům. Ahoj.
0: Ahoj, kapitáne mrtvý Bile. Šimandl, co to bylo s tou ebenovou truhličkou, co?
3: Že bys věřil tomu smrťákovi, je to obyčejná bedna.
0: No a proč teda je na ní lepka a skřížené hráty, co?
3: Třeba proto, že si kapitán mrtvý byl do ní schoval pirátský poklad a nechce, aby jsme na něj přišli. Jenže my tomu starému korzárovi nesedneme na lep.
0: Ty, počkej, Šimandl, co máš za lube?
3: Pojď, koukneme se do ní zcela malou skulínkou.
0: Jo, a kapitán nás nechá hodit přes palubu.
3: Nic nepozná. Pojď, jenom se do ní mrknem jedním vokem.
0: To nejde, Šimandl, já dal kapitánovi slovo.
3: Tak aspoň zatím postuj u dveří, kdyby náhodou šel někdo kolem.
0: Ale musíš mi přesně popsat všecko, co uvidíš, jo?
3: Teďka ještě nic, jenom tenkej pramínek páry, co se prodírá ze škvíry.
0: No, kdyby se vzala pára v truhličce.
3: Hernajs, pořád nic nevidím. Zvednu víko kapku, vejš.
0: Co to bylo?
3: Člověče, ono mě to ofouklo, jako když se zvedne horký vítr.
0: Honem to víko zaklapni, slyšíš?
3: Nemůžu, nejde to, otvírá se samo a pořád víc a víc.
0: Šimandl, ty jsi, víš co jsi?
3: Hele, buď slušnej.
0: No a buď, teď, co to bylo?
3: Co pak vím, jako by se z truhly vyvalil obláček.
0: A je pryč. Vrýt ven. Víš, co si proved? A kapitán to viděl.
4: Všichni muži na palubu! Poplach! Spustit plachty! Blíží se děsná vichřice! SOS!
0: Co se stalo, kapitáne?
5: Tady jsou ti dva prokladci. Styďte se, sire Edunante. A váš pobočník Šimandl půjde před námořní soud.
0: Proč, kapitáne?
5: Za to, že vypustil do povětří vichřici Ziurara, která byla uvězněna v ebenové skřínce.
3: Já to neudělal, to Edunant.
0: Šimandl, ty lháři prolhaná, přiznej barvu, nebo tě kapitán hodí přes palubu.
3: Já myslím, že třeba najdu v té almárce poklad.
5: A zatím si pustil ze řetězu vladařku všech zlých větrů, královnu tornáda, tajfůnu, jakož i hurikánu. Jen se podívejte, sire Edunante, jak řádí, jak pohazuje naši lodici jako s kořápkou. A za chvíli nás roztříští ho skaliska.
3: Tak napněte plachty, já ti ujedem, já se bojím.
5: Teď už nám nepomůže žádná plachta. Hledat nějaký div nebo kouzlo.
3: Sím, tak ať Edunant nějak tu vychřici odčaruje. On to umí, jeho máma je kouzelnice.
5: Je to pravda, sire Edunante?
6: Neříkám, že není, ale nerad bych se chlubil.
5: No teď není skromnost na místě. Musíte okamžitě vychřici přičarovat zpátky do skřínky, nebo za chvilku ztroskotáme. Vidíte ty strašné útesy?
0: Když já z vichřicí nedělal ještě nikdy žádná kouzla, kapitán, nemám zkušenosti.
5: Zbývá nám už jen pár vteřin. 21.
6: Tak dobrá, no nechte mě s ní o samotě.
4: Všichni muži na svá místa!
3: Ale já si smím koukat, že jo?
0: Vyloučeno. Vem si putínku, Šimandl, a dívejvat volu spod palubí. Stejně jsme v téhle šlamastice kvůli tobě. Já tu musím zůstat z vichřicí docela sám. Teďka si to spolu vyříkáme, královno uragánů.
7: Hu a hu, ty bídný červe, nade mnou nezvítězíš, hu a hu.
8: Podívejte, paní,
0: Hu a hu, nebudeme na sebe houkat jako dva uličníci. Já vám neberu, že jste slavná královna Zjurara. A vy laskavě vemte na vědomí, že já jsem čaroděj Edudant. Jaký pak další povykování? Změříme své síly a bude to.
7: Rozlomím loď. Roztříštím. Rozbiju ji na maďaru.
0: Nevytahujte se, madám. Takovou paseku svede lec jaký trouba. Dneska má vtipný nápad větší cenu než ty lácký kousky.
7: Co to máš v ruce?
0: Co to mám? Vy jste už neviděla baterku? Podívejte, jak hezky svítí.
8: Pryč s ní, nebo ti ji zhasnu jedním fouknutím.
0: Milá paní Zjurara, to teda vám věřím, jo, že dokážete převrátit loď nebo vyvrátit strom, jo, případně i strhnout střechu, ale pochybuju, že byste dokázala sfouknout tuhle baterku.
7: Tak se dobře dívej.
0: No co je? Já se dívám a co vidím? Baterka svítí dál.
7: Tak moment, jen co naberu víc dechu? No, a je po světílku.
0: Ale co vás nemá? Chcete se pokusit do třetice?
8: Odfouknu ji až do moře.
0: Omyl, paničko, září jako sluníčko.
7: To jsem blázen.
0: Já mám nápad. Třeba jste na tu moji baterku moc velká. Ale kdybyste se udělala menší a foukala slabším dechem.
7: Myslíš? Já to teda zkusím. Stačí?
0: Ne, kdepak ne. Pořád ještě jste jako hrob do police. Nejlepší by bylo, kdybyste se docela stvrkla, víte, jako křížalka.
7: Ještě.
0: Kdybyste se vešla zpátky do té černé truhličky.
7: Ale musíš mi pomoct.
0: Jo, s největší radostí. Vlezte si dovnitř, já teďka na vás trošku sklopím víko, jo? A vy tím pádem budete mít docela trhučký dech. Potom fouknete, ale veleje mě jako vánek. Baterka zhasne a vy budete na celém světě slavná jako sfoukávačka baterek.
7: Tak jo, nastav mi baterku co nejblíž. Cítíš, jak umím vánek? Baterka zhasla.
0: Protože jsem zmáčknul vypínač a teďka ještě sklapnu víko vaší skřínky. Aha.
8: Ty bídáku, zlosine, pusť mě ven, roztrhám tě na kusy.
0: Tudle, paní Zjurara.
9: Kapitáne, vichřice je zažehnaná.
10: Byl jste skvělý. Sire Edudante, blahopřeju vám.
6: Díky.
10: Lavčíci, všechny plachty vzhůru.
3: Byl jsi fakticky světový Edudant, nenaučil bys mě taky čarovat.
0: To pusť hlavě, Šimandl, není čas na zábavu, musíme spěchat na pomoc Francimorovi.
10: Pánové, náš cíl je na obzoru.
0: Díky. Šimandl, doprovodíš mě do paláce krále Dildilbuma?
3: Já bych radši počkal na lodi. Stejně bych ti jenom překážel, víš.
10: Ty zbabělče.
0: Kapitáne, vy mě čekejte tady.
11: Ano?
0: Kdybych se do půlnoci nevrátil, bude to znamení, že se mi nepodařilo Francimora zachránit a že jsme oba zahynuli.
11: Ne.
0: Ano. V tom případě jste volný a můžete odplout.
10: Já pevně věřím, že se šťastně vrátíte, sire Edudante. A jestli vám to není proti mysli, já i celá naše posádka vám budeme držet palce.
0: Díky. Dneska nám každá pomoc

0: Serda Leofrone, pomoc! Zahoď ty pilulky a vylej na mě škopek vody. Trůn od spodu pálí jako plotna. Jsem tu jak na rožní a zvednout se nemůžu, nohy mě neunesou. Snad sami ďáblové rozdělali pode mnou pekelný oheň. Pomoc!
1: Vaše královská okázalosti, hlásím, že po skleněném sloupu stoupá do paláce neznámý člověk.
0: Dej mi teď pokoj s cizejma lidma, já mám pod sebou takovou palčivost, že mě snad připraví o rozum.
1: Dále vám oznamuju, že ten cizinec vystoupil nahoru a míří rovnou do paláce.
0: Ne, nestarej se teď o cizáka a pojď ulevit svému potentátovi. To jsou muka.
1: Vaše podivuhodnosti, ten dotyčný právě vstoupil do hlavní brány.
0: Ježiši, Maria, jestli pak má nějaký jiný král takové trápení jako já. A ke všemu ještě můj dvorní doktor cílí z okra místo, aby mi pomohl.
2: Vaše královská úchvatnosti, račte zachovat vladařskou důstojnost, neb do audienční síně přichází nezvaný host. Co mám udělat?
0: Nezvaný hosty nechávám, jak víš, rozhodně vyhodit.
2: Snad by bylo lepší počkat, až jak se vybarví. Třeba se nám bude hodit do špížírny.
0: A jde dál. Ty utíkej pro vodu, můj hermelínový plášť mi vzadu začíná doutnat.
1: Podle rozkazu královská impozantnosti. Hej, ty tam, pojď složit poklonu panu králi a přiznej se bez mučení, co máš za lubem.
0: Serda Leofron má pravdu, pojď sem blíž, ať si tě můžu prohlédnout zblízka.
3: Vaše královské otilosti, jsem známý badatel doktor Edudant.
0: Tak... Ty jsi opravdický doktor?
3: Mm-hmm.
0: To je náramná trefa, človíčku. Já se zrovinka scháním po felčarovi.
3: Vaše korupulentnosti, já jsem sice spíš cestovatel než ranhojič, ale rád se ujmu vaší léčby, pokud vaše vypasenost splní moje přání.
0: Nech těch řečí a něco se mnou udělej. Vždyť já tu zkouším hůř než husa na pekáči.
3: Napřed mi povězte, jestli se ve vašem paláci nenalézá můj bratr. Je drobné postavy, jmenuje se Francimor a nešťastnou náhodou je zapletený do támhle té výšivky na vašem stole.
0: Heleme, nemyslíš ty nakonec toho malinkatého človíčka, co jsem dal zavřít tuhle do krmné posady pod svým trůnem?
3: Cože? Vy jste uvrhl Francimora do takového potupného žaláře? Žádám, abyste ho i hned pustil na čerstvé povětří.
0: Ne, já nikoho pouštět nebudu, kam bych přišel. Já počítám s tím drobinkem výdelním lístku. Už mě to zase ber. Paníčka, už to zase pode mnou žná sála. Doktore Edudante, smiluj se nade mnou.
3: Až propustíte Francimora.
0: To ne, ale můžeš si s ním popovídat tady přes tu mřížku.
3: Francimore, Francimorku, slyšíš?
4: Kdo je to?
3: Přišel jsem tě vysvobodit, ukaž se mi.
4: To zrovna, abyste mě vytáhli a naservírovali tomu korunovanému tlouštíkovi k obědu.
3: Ale vždyť já jsem tvůj bratr Edudant.
4: Ani nápad. Edudant je někde v městě Kotrlci.
3: Tak povylez a podívej se, co pak mě nepoznáváš.
4: Pojď blíž. Svíčka mi dohořívá.
0: Lidičky, je-li pak to možné, mě je líp. Co se to stalo?
3: Zdroj vašeho trápení právě vyhasl, vaše královská tučnosti.
0: To je blahoslovutný, doktore Edudante, máš mé srdečné díky.
3: No, tak měl byste spíše poděkovat mému bratrovi.
0: Děkuju vám oběma. Poléz, človíčku z té posady. Já tě nesním.
4: Jen aby. Dejte mi napřed královské slovo, vaše zavalitosti.
0: Ale dám, co bych nedal. Tu je má ruka.
3: No teď už opravdu můžeš ven. Já ti pomůžu.
5: Bratříčku, Francimorku, nech se obejmou.
6: Pozor na má žebra, Edudante.
5: Tak jsme se nakonec šťastně sešli.
0: A já vám, mládenci, za odměnu dám své dcery.
3: Co?
6: No, kde pak měl princezny? No.
7: Vaše královská obéznosti, my napřed musíme dokončit školní docházku.
3: No.
7: Na uzavření manželského svazku nemáme zatím pomyšlení.
0: Jednou jsem řekl, že vás ožením a nechci slyšet žádné výmluvy. Jděte a vyřiďte hofmistrovi Cerda Leofronovi, ať bez prodlení přivede princezny sem. Můžou se rovnou převléknout do svatebního. No tak, co je? Neslyšeli jste?
8: Proč tu ještě okouníte?
7: Protože se chceme ve vší zdvořilosti rozloučit s vaší královskou korpulentností.
3: Než totiž práskneme do bod.
7: Neboli vezmem do zaječích. Mějte se tu, jak je vám libo.
3: My vám přejeme na dosmrti dobré chutnání.
7: A ještě lepší zažívání. Hluboce se vám se vší úctou klaní zde můj bratr
3: Edudant
7: a Francimor.
8: Tady zůstanete. Stráže, za nimi. Potrestat, oženit.
9: Zbaštit.
10: Francimore, počkej, já ti nestačím.
11: Co pak? Bratříčku.
10: Kolik asi může být hodin?
11: Podle polárky bych soudil, že je 5 minut po půlnoci.
10: Oj, v tom případě je všecko ztraceno. Uložil jsem kapitánovi, aby nás čekal jen do půlnoci. Jeho škuner odplul a my uvázli na ostrově jako v pasti.
7: Jestli mě nešálí zrak, jaké si plavidlo se támhle ještě houpá.
10: Sláva.
12: Kapitáne, hej, hola ho.
10: Neumíte si představit, jak rád vás vidím živého. Mrtvý byle.
12: Moje radost není o nic menší, sire Edudante.
10: Bratře, představuji ti nejskvělejšího mořského vlka, jaký kdy brázdil zdejší vodstvo.
7: Velice mě těší, kapitáne.
12: Potěšení je na mé straně, sire Francimore. Jsem šťasten, že jsem poslechl svůj vnitřní hlas, který mi napověděl, že se opozdíte o 10 minut.
13: Všichni muži na svá místa! Napnout plachty! Raz, dva, tři a vpřed.
14: Kluci, ahoj. To je prýma, že jste zase zpátky.
7: A podívejme, šmandl.
14: To si medíš, Francimorku, jak jsem tě s Edudantem zachránil, co? A balíci z naší třídy budou kulit v oči, až jim povím, jaký jsem zažil dobrodružství.
7: Ale ovšem, naši spolužáci, málem jsem na ně zapomněl. Kde pak se zrovna teď nalézají?
10: Čekají na nás v kotrleckém hostinci.
15: Befele, befele, befele.
16: Ach, ano, již vidím restauraci zavěšenou řetězy na košaté dubisko. Je to malebné obydlí, avšak poněkud nepohodlné.
17: Měl bys panu starostovi Brumajzlovi poradit, jak vyzrát na krále Dildilbum, aby se před ním nemuseli schovávat na stromech.
7: Ale to je přece docela jednoduché, nejlepší je pořádně panu královi zatopit pod trůnem.
18: Mladý pane Francimore, já vám jménem celého městečka děkuji za neocenitelnou radu.
10: No a my jsme zase rádi, že jste tu zatím vedli naši třídu k pilnosti a pořádku.
18: Snažil jsem se, seč jsem byl, a tady je máte všechny pohromadě.
7: Buďte zdraví, milí spolužáci.
14: Kluci, to vám bylo děsně napínavý, jak jsem tuhle s Edudantem vytáhl Francimora rovnou z chřtánu lidojedu.
19: Jú, nepovídej fakticky, tak honem nedělejte drahoty.
7: Mějte strpení, kamarádi. Na vyprávění bude ještě času dost. Teď se všichni bez otálení směstnejte.
17: Tedy jako, že se máte nacpat.
7: Do přívěsu motocyklu, ty si, Edunate, sedni za mne na tandem.
17: No počkej, a co s tím porouchaným koštětem?
7: Přivázat na záda, opravdu končíme doma.
17: Aha.
7: Hoši, podržte si čepice.
17: Pofrčíme proti větru.
19: Yeah. Hip, hip, hurá, hip, hop, hop, ať jsme doma, co by dup.
20: Co jsem povídal? Celá škola se vrátila z výletu spořádaně ve stanovenou dobu, ale páta A musí mít vždycky nějaké extra bořty.
7: Velectěný pane inspektore, jest pravdou, že jsme se poněkud opozdili, ale na druhé straně jsme světem šířili dobré jméno naší školy a nabili jsme cenné životní zkušenosti.
19: Jo.
20: To by bylo chvalitebné, žáku Francimore. Jenom jestli je to pravda.
14: Sím, my jsme přemohli loupežníky a dokonce převezli jednoho lidojeda.
20: Ty buď ticha, šimandle, avička, ještě vyvolám. Hlásí se znovu žák Francimor.
7: Pane školní inspektore, na svou čest před tímto fórem pravím, že jsme v každé době byli škole ku ozdobě.
19: Je to tak a nejinak, Francimor je vzorný žák.
9: No, tak dobrá,
20: Pro tentokrát přivřu oko, ale v příštím školním roce žádné lítání v povětří, žádné čáry a kouzla, to vám říkám rovnou, jako že se všetečka jmenuju.
10: Díky, pane inspektore.
20: A nyní se všichni rozejděte do svých domovů. Edudante, Francimore, na vás dva tady někdo čeká.
2: Maminko, mámo.
21: No, tak se mi ukažte, vy moji tuláci a školáci. Měla bych vám vycinkat za to vaše vandrování, ale všechno mi povíte cestou.
20: Ctěná paní Halabábo, nezapomeňte však své synky poslat po prázdninách do šesté, a?
21: Vy to víte, pane inspektor.
22: A kdyby snad i Matinka Pronával jiné práce zapomněla?
10: My to připomeneme.
22: Vštípili jsme si totiž vele důležité ponaučení.
21: Jaké pak, že jsem tak zvědavá?
22: Kdo by bez školy dnes máti pokoušel se čarovati? Dojista by ztroskotal.
23: Ano.
24: Jistě, ano.
22: Napřed škola, pak řemeslo. Dneska totiž
25: platí heslo.
22: Škola,
25: základ života.

0: toulkách českou minulostí dnes překračujeme časové rozhraní, předěl starého a nového letopočtu. Putování historií nás dovedlo do světa, kde nic nezůstává na svém místě. Vstupujeme do časů nesčetných posunů lidských společenství. Vcházíme do doby od roku 1 asi do roku 400 po Kristu, do doby římské. Pravda, u nás Římané nikdy nežili a když tak jenom na pár místech, takže pro naši zemi se název epochy doba římská příliš nehodí, ale zvyk je železná košile. Germáni.
1: První z nich se přihlásili, zatím jenom v malém, už kolem roku 150 před Kristem.
2: Teutoni a Kimbrové. Tak se jmenovali kmeny, o kterých se zmiňují římské písemnosti.
0: Odkud pocházeli?
1: Jejich kolébkou byl evropský sever.
2: Jutský poloostrov, Dánské ostrovy, jižní cíp Skandinávie, pobřežní kraje mezi Horním Labem a Horní Vislou.
1: O Germánech bych soudil...
0: Soudil Publius Tacitus, římský dějepisec.
1: Že jsou obyvatelstvem původním, jež se přistěhováním a pobytem jiných kmenů nejméně pomísilo.
0: Měl velký kus pravdy v tom, že Germáni skutečně vstoupili na historickou scénu jako domorodí Evropané a ne jako přistěhovalci.
2: Nebylo už vinou Tacita ani jiných starověkých zpravodajů, že jejich vývodů bylo po staletích zneužito k nevědecké a nehistorické argumentaci.
1: Germáni vnesli do historie hodně proměn a změn, ale že by právě oni vybudovali Evropu?
2: Že by jenom oni vytvořili její středověkou mapu?
1: Že by pouze oni byli prvními nebo alespoň hlavními tvůrci evropské kultury?
2: Odtud je už jenom kousek k nadřazené rase. A od nadřazené rasy zase jenom krůček ke zbožnění celého nordického plemene. K nárokům na území, na životní prostor a samozřejmě na právo nadvlády.
0: Ne, v dějinách bylo mnohé jinak, než jak se později tvrdilo. To nám potvrdil i profesor brněnské Masarykovy univerzity Vladimír Podborský.
3: Musíme předpokládat, že v našich žilách koluje nejen krev Keltů, ale i předkeltského obyvatelstva. Z těch dob halštatské, bronzové a tak dále.
4: Čili takové typické znaky, jako je třeba znak germánské rasy, být plavovlasý a má modrooky. Co?
3: To je ideál, to je všecko ideál. Jmenovitě střední Evropa, která prodělala tolik stěhování, byla to křižovatka cest ze všech světových stran, Ta rasově čistá nemůže být. Já bych dokonce řekl, že jde o nějakýsi rasový koktejl. Tady prostě jsou elementy ze všech stran v té dlouhé historii, takže o čistotě rasy to by nemělo smysl mluvit.
0: Proč se vydali ti ryšaví severští divousové nazývaní Germáni na jich?
1: To mělo tři příčiny.
0: První z těch důvodů byl...
2: Rozrod.
1: Ano, populace byla najednou početnější, než mohl dosavadní hospodářský systém unést.
2: Keltové dokázali přelidnění čelit vyšší výrobou, ale Germáni?
1: Jejich zemědělství bylo primitivní.
0: Takže hrozící hlad se stal druhým impulzem, který Germány přinutil k přesunům. A třetí podnět?
2: Podnebí. Z dlouhodobého hlediska se na severu Evropy kolem střídání letopočtu klima sice pozvolna, ale trvale a výrazně zvlhčovalo, zatímco oblasti na východě a také střed Asie postihovalo sucho.
1: V přímořských krajích začala lidem brát půdu voda, vracející se moře. A to natolik, že se Germáni museli bránit záplavám nížin budováním hrází, anebo stavěním takzvaných vurtů, umělých násypů, na kterých nejenom bydleli, ale zakládali tam i nová pole.
2: A na východě?
1: Tam, kde travnaté stepy nespásl dobytek, spálilo porost slunce.
2: Na severu i na východě vznikala nouze o úrodnou půdu.
1: A tak se ani nemůžeme divit, že kmeny viděli východisko v hledání nové vlasti.
0: Germáni zvolili vlastně jediný možný směr. Vějířovitě se rozešli k jihu. Samozřejmě nelákala je jenom půda, svou roli sehrála i vidina. Vidina bohatství, o kterém slýchali a někteří je mohli i na vlastní oči spatřit. Brzy se ukázalo, že pověsti ani svědkové nelhali.

0: Germáni.
1: Ano, to jméno Germáni. Jak pak k němu přišli?
2: To se neví.
1: Nazývali tak sami sebe?
2: Ne. Oni vlastně původně tvořili nesourodou směsici desítek větších i menších kmenů. Pokrvně sice zpřízněných, ale nezávislých.
1: Kdo je tedy tak pojmenoval?
0: Zdá se, že Keltové. Tím říkali Genomani, Ambiani.
2: Ovšem z Germánů učinili Germány, vlastně Římané.
0: Ano, souhrně tak označovali barbarské kmeny za Dunajem a za Rýnem. Že by ovšem rozlišovali jejich jazykovou nebo etnickou příslušnost, tím se už nezatěžovali.
2: Výčet prvotních germánských kmenů by mohl být hodně dlouhý.
0: Istaevoni,
2: Ingaevoni,
0: Hermunduři,
2: Chaukové,
0: Cheruskové,
2: Chatové
0: a tak dále a tak dále.
2: Ti malí časem srostli ve větší uskupení a pod novými jmény se vydali na pochod dějinami.
1: Však se s nimi co nevidět setkáme.

0: jak Germáni vypadali. Kdybychom je tedy dnes potkali, poznali bychom, samozřejmě v tom čase, kdybychom cestovali nazpátky, poznali bychom, to je Germán, na rozdíl třeba od Kelta nebo Římana?
1: Nemuselo by to být tak jednoznačné, protože Germáni stejně jako Keltové patřili k severní větvi indoevropského etnika a příliš se zřejmě od sebe nelišili. Také Římané je popisují dost obdobně. Oni jim připisují velkou postavu, téměř je považují za obry, ale to je z pozice Římana, který byl spíše středoevropského komplexu, teda nižšího, subtilnějšího vzrůstu. Čili od Římanů bychom je rozpoznat mohli.
0: Byli to asi svalovci, vidíte?
1: Byli to jistě robustní bojovníci, jejichž skelet a celá ta stavba tělesná odpovídala způsobu jejich života, hlavně válečného života, čili s vyvinutou muskulaturou a tak dále. Poměrně plavého komplexu, spíše ryšavého než čistě blond, modrých očí, vyvinutých svalů a zrůstu teda průměrného.
0: Ty svoje vlasy, jak říkáte, spíš tedy ryšavé, měly nějak upravené, asi nakrátko ostříhané, počítám.
1: Naopak, oni své dlouhé vlasy, které byly jejich chloubou, ono ostříhání vlasů u Germánů byla potupa, nebo vlastně trest. Často ti trestanci před smrtí byli ostříháni.
0: Můj voják a Germáni byli vojáci, tak ti jsou vždycky nakrátko ostříhaní.
1: Ale oni si ty své dlouhé vlasy splétali do uzlů, takzvaný svévský uzel se to označuje, který máme zachycen jak historicky, tak i v archeologických pramenech. Například některé nádoby, některé kovové nádoby mají ataše, držadla pro přidržení rukojeti nebo držadel tedy, podpíraných nebo zdobených hlavami Germánů s tímto svévským uzlem.
0: Jak ten uzel vypadal na té hlavě?
1: Na jednu stranu byly ty vlasy zčesány a prostě zavázány do uzlu.
0: Či ne dozadu,
1: na jednu stranu na boku, ano, na bok na jednu stranu.
0: To bylo zpracné.
1: Snad ani ne.
2: Není divu, že Germánům přímo učaroval hřeben.
3: Ano, byla to navýsost praktická a zároveň kouzelná věcička.
4: Každý Germán nosil hřeben neustále při sobě, dokonce ve zvláštním pouzdře, protože věřil, že chrání před nebezpečím a před zlými duchy.
3: Ono je zajímavé, že jakousi tajemnou, kouzelnou moc si hřebeny zachovaly do dneška, tedy aspoň v pohádkách.
4: Ano, hodíš za sebe hřeben a jsi černokněžník, vyroste les.
3: Vlasy a vousy, na jejichž údržbu bylo hřebenu zapotřebí, obklopovalo tajemno magie.
4: Byly symbolem důstojnosti.
3: Zatímco záměrným ostříháním, zvláště pak dohola, se vyjadřovalo symbolicky buď to pokání, nebo dokonce trest a ostuda.
4: Poběhlicím se ničila kariéra vyholením lebky.
2: O takovém případě doloženém archeologicky se ještě zmíníme.
4: V jiných případech se na vlasy a vousy přísahalo.
3: A dodneška leckde přísahá.
4: Při vousech prorokovým.
3: Když to bylo zapotřebí, tak se vlasy a vousy stávaly obětním darem.
4: Tento dávný zvyk se promítl i do křesťanských praktik. Mniši a kněží stvrzují svou pokoru před Bohem vyholeným kolečkem na temeni, takzvanou tonzurou.
2: A ještě malá douška k barvě germánských vlasů, taky o ní už padla zmínka.
3: Byla ryšavá a vzbuzovala silnou závist římských černovlásek, které si po germánském vzoru barvily vlasy tinkturami. A nebo nosili paruky z vlasů germánských zajatkyň.
2: Půl druhého tisíciletí před Ticiánem byl Ticiánový přeliv v módě.

0: koně.
1: Ano, tento klasický dopravní prostředek lidstva po mnoho tisíc let používali i Germáni.
2: Ale jaký to byl kůň?
0: Severský, jakoby zakrslý. Říkáme mu přídomkem lesní.
2: Germán stojící vedle něj musel každému, například Římanům, připadat abnormálně vysoký.
0: Ano, vypadal velice urostle, protože jeho kůň byl malý. V kohoutku měřil asi 130 cm.
2: Jezdci se svou ostruhou.
0: Germáni používali jenom jednu, jak ukazují nálezy v hrobech bojovníků.
2: Jezdci se ostruhou téměř dotýkali země.
0: Koníci vydrželi všechno a nic je nerozházelo, ani v nejhorší bitevní vřavě.
2: Jízda navíc zvláštním způsobem pomáhala pěchotě. Pěší bojovníci se při rychlých přesunech chytali za hřívy, nechali se nadnášet a dlouhými, patrně speciálně trénovanými kroky běželi společně s koňmi. Jednotky tak dosahovaly neobyčejné pohyblivosti a manévrovací schopnosti.
3: Germáni neměli nějakou zvláštní výzbroj. Oni byli velmi stateční bojovníci, bojovali spíše jako lehkooděnci, spíše jejich vůdcové, jejich šlechta už měla nějakou teda výzbroj, pancíře a podobně. Prostý germánský bojovník možná bojoval dokonce polonahý s obnaženým hrudníkem. Zřejmě ani neměli přilbice, teda ty takové tradované legendární přilby z rohy.
1: Ano,
3: to
1: ano, ano.
3: Je zase pravděpodobně až romantický, spíše nějaký takový pozdní výmysl. Hlavní zbraní bylo kopí. Přirozeně ti vyšší náčelníci měli také železné meče, zejména kopí, luky, šípy. Měli také štíty, takové menší kruhové štíty, kterými se teda bránili. A zásadně vyhledávali přímý boj v otevřeném poli. Oni tedy nebudovali žádné hrady, žádná hradiska.
1: Jejich způsob boje utkat se tedy v otevřeném prostoru?
3: Ano, v otevřeném prostoru. Oni považovali za nestatečné, aby se uchylovali za hradby a proto tedy bojovali. Samozřejmě jistě používali také lstí, že výpadu ze zálohy a podobně.
1: Přímo nordických.
3: Dá se to tak možná říci. Také řada teda legií římských na jejich útoky, vedené možná ze zálohy, doplatila. To je ta známá historie porážky legií vojevůdce Publia Quintilia Vara v Teutoburském lese v roce 6 našeho letopočtu.

0: Germáni se dali do pohybu.
1: Jdou, stěhují se, pochodují proti toku Rýna i Labe.
2: Okupují rozlehlé kraje ve střední, západní i východní Evropě.
1: Násilím se zmocňují opevněných sídlišť Keltů.
0: Jak to probíhalo?
2: To paměti evropského lidstva uniklo. Zvláště děje týkající se vyvrácení keltské kultury na našem území.
1: Zřejmý je jenom výsledek mocného tlaku severských Germánů. Keltská opida a s nimi i vyspělá kultura podivuhodného, učenlivého, inteligentního národa se ocitají v troskách.
2: Všude tam, kde Keltové žili, se příchodem Germánů dějinný vývoj dočasně vrací o několik století zpět.
3: Kdybychom porovnali, čeho dosáhli Germáni ve své době, tedy době, kdy byli na vzestupu v Evropě, a čeho dosáhli předtím třeba Keltové nebo jejich současníci Římané, jak by to srovnání pro Germány dopadlo?
4: Germáni žili obecně na nižší kulturní, ekonomické i sociální úrovni, takže to srovnání by pro ně nedopadlo lichotivě, ale to se týká všech těch severních takzvaných barbarů, kteří přicházeli do kulturně vyššího prostředí, kterému potom byli nuceni se přizpůsobit. A oni tak obyčejně učinili dost rychle. No, pro Germány je charakteristické například to, že hrnčířský kruh, rychle rotující, který znali, rozšířili Keltové, oni neznali. Oni zase keramiku vyráběli jenom ručně. Stejně tak i železářství zřejmě nepatřilo k silné stránce Germánů. Oni na našem území patrně využívali dovednosti těch zbytků keltských kotýnů, kteří byli proslaveni železáři. Stejně taky jiná výrobní odvětví nebyla nějak zvlášť rozvinutá, postupně ovšem se tedy rozvíjela. Germáni těžili dost z římského importu nebo z obchodu s římskými provinciemi. Jmenovitě král Marobut otevřel svou říši, jak se praví, římskému importu, takže vyšší vrstvy přijímali, kupovali si teda vymoženosti, luxusní zboží z římských provincií, zejména ta šlechta germánská, která se hlavně věnovala válkám, doplňovala svůj způsob života také hostinami a podobně, při nichž konzumovali víno způsobem obvyklým v Římě. Jak o tom svědčí soupravy picího náčiní římské provenience, které se v těch bohatých hrobech na našem území nachází.
0: Když tak člověk z výšin 20. století nahlíží zpět do propasti času, připadá mu, že s novým letopočtem cosi opět začíná takřka od začátku. S údivem sleduje návrat k časům, které tu už jednou byly.
1: Za Germánů se mnoho vymožeností ocitá ve tmě zapomnění. Hrnčířský kruh například, ten se na naše území vrátí zas až se Slovany.
2: Taky rotační mlýn na drcení zrna.
1: A rovněž vyspělá technika orby.
2: Specializované kovářství.
1: Stejně jako hrnčířství a řada dalších řemesel.
2: Ano, to všechno je znehodnoceno a dlouho potrvá, než se obyvatelé našich zemí k úrovni kdysi dosažené opět propracují.
0: Úsloví objevit Ameriku vzniklo až mnohem, mnohem později, ale jeho smysl jako by byl vymyšlen právě v této době.
4: Tak žili jistě tím patriarchálním způsobem života. Otec byl hlavou rodiny. U těch vyšších vrstev zřejmě šlo o velkorodinu, tedy početnější skupinu obyvatel. Přirozeně muži věnovali většinu času válečným tažením, válkám, takže na rodinný život tolik času asi nezbývalo. Ale podle líčení Tacitova v jeho spise Germania zřejmě germánské ženy byly velmi statečné, povzbuzovaly své muže i ve válkách, v bojích a vynikaly také zase z hlediska Římana, často už teda zkaženého tou civilizací římskou, že vynikaly prý teda jednak krásou, jednak cudností. Tacitus tam píše, že nebyly zkaženy žádnými psaníčky nebo líčidly a podobně. Takže byl to takový, řekněme, zdravý nový národ, který se tu objevil ve střední Evropě.

0: památek archeologických, jak jste říkal, se nedochovalo zas tak moc, protože to odpovídalo způsobu jejich života, nestálému poněkud. Ale co písemné památky? Jednak památky tedy o Germánech, záznamy o Germánech, třeba v kronikách současníků, a potom jejich vlastní písemné záznamy. Co o nich víme?
1: O té době římsko-germánské, o těch prvních stoletích našeho letopočtu, máme k dispozici už poměrně značné množství písemných zpráv, především teda Římanů, římských historiků, počínaje Cezarem, který už měl s Germány co činit, bojoval s nimi v Poríní. Později jmenovitě je to základní dílo Publia Cornelia Tacita Germania, to je jakási národopisná monografie o Germánech, kde je množství cenných informací. Potom je to dílo alexandrijského geografa Claudia Ptolemaia, Geographicae Hypegesis, to by se dalo do češtiny přeložit nějak jako návod na vykreslení světa, kde je uvedena už první mapa Evropy s rovnoběžkami poledníky a kde je řada toponym, hydronym, která dodnes teda slouží, že tam třeba Sudeta Ore nebo Hercinský les, Askýburgijské pohoří, Gabréta, Šumava, Sarmatské hory. Je tam řada řek, je tam Albis, Labe, je tam Vistula, Visla, Danubios, Dunaj, i některá města, která jsou těžko lokalizovatelná. To je velmi cenný spis. Jinak zprávy dalších historiků, jmenovitě Amiana Marcelína, potom Plínia staršího, k dispozici je ještě středověká kopie vojenské mapy jednoho římského vojevůdce, patrně Agrippy, takzvaná tabula Poitingeriana, poitingerská mapa. Čili těch zpráv už se nashromáždí poměrně dost. Je problém v tom, že ne vždycky tyto písemné informace můžeme uvést do souladu s archeologickými prameny. To už tak bohužel bývá.
0: To nepasuje dohromady.
1: Někdy je to přímo v rozporu, jen velmi vzácně se to dá doplnit. Ale jsou to samozřejmě zprávy velmi cenné, které tu historii neobyčejně oživují. My bychom například o říši Marobudově vůbec nevěděli z archeologických pramenů, kdyby

0: půjčili od Etrusku z jejich severoitalské abecedy.
1: Jenomže runové písmo nesloužilo k dorozumívání a běžnému psaní, nýbrž k zaklínání a k náboženským obřadům.
0: Slovo runa znamená tajemství.
1: Svým původem souvisí se slovesem raunen, šeptat.
0: Runy se tesaly do skalních stěn, vrývaly na hroty kopí, zdobily zbraně, amulety a kultovní potřeby.
1: Jejich úkolem bylo vnuknout sílu meči, ochránit posvátné místo, přinést štěstí nebo naopak prokletí.
0: Runy v sobě ukrývaly tolik magické síly, že ve Skandinávii se na jejich kouzlo věřilo ještě v 19. století.
1: Opravdovým hláskovým písmem však nebyly nikdy. Tajné znaky obdařené mocí tak mimořádnou nemohly být přece znesvěceny užitím k účelu natolik přízemnímu.
2: Pokud jde o autentické germánské prameny, tak těch není. Oni sice znali jakési runové písmo, to bylo spíše nějaké náboženské písmo, znaky, ale nezachovaly se nějaké větší texty. Nejstarším vlastně germánským písemným pramenem je překlad Bible gotského biskupa Wulfily, ale ten je až ze 4. století. A teprve potom se začínají postupně objevovat až tak z té doby stěhování národů prameny, vlastní prameny, různé anály teda těch klášterů jmenovitě franských. Germáni používali zásadně žárový pohřební rýtus, tím se od Keltů právě odlišovali. Keltové pohřbívali kostrově. Čili my známe doklady jejich, jsou to hřbitovy, tedy žárové pohřby, pohřby v popelnicích, kde mrtvého spálili se vším vybavením.
3: A dávali mu nějaké vybavení sebou?
2: Jistě, osobní věci měl a kromě toho mu přidávali na posmrtný život další nádoby, patrně z nápojí a jídlem, jako to bylo běžně v pravěku tedy. Uložili potom všech do popelnice a do hrobu. Pouze vyšší vrstvy, a to hlavně až v mladší době, po válkách markomanských, v mladší době římské, přecházeli ke kostrovému pohřebnímu ritu a dávali se pohřbívat v nákladných hrobkách s obrovskou, s bohatou výbavou, čímž se teda chtěli zřejmě podobat stylu, životnímu stylu a pohřbům římských velmožů.
1: Zbraně, které dostávali zemřelí na cestu sebou, byly často zohýbané nebo zpřelámané.
0: Snad se znehodnocením vyjadřovalo, že zemřeli také.
1: Doprovázeli je slavnostní šaty, šperky, osobní potřeby jako nůž, nůžky, břitva, hřeben, pinzeta, lžička na čištění uší.
3: To bych moc rád věděl, jak na funkci tohoto nástroje archeologové přišli.
1: Dále váček s ocílkou, pazourkem a troudem k rozdělání ohně.
0: Boháče vyprovázel do záhrobí někdy i kůň. Vždycky však měl k dispozici soupravu nádob na pití, pokud možno luxusní a co nejpočetnější.
1: V průběhu 2-3 staletí však cenností v hrobech ubylo. Nakonec skoro úplně vymizely.
3: Ano, jakási úsporná opatření.
1: Místo skutečného koně doprovázel mrtvé na onen svět kůň vyrytý či nakreslený.
0: Poprvé u nás se objevily náhrobky v podobě vztyčených kůlů s dřevěnými vyřezávanými holubicemi anebo otesaných kamenů s nápisy.
1: Květiny kladené na rovy se staly jakousi náhražkou a symbolem někdejší bohaté hrobové výbavy.
3: Byly však i pohřby poněkud jiného druhu. Poněkud jiného druhu byly i nálezy starých Germánů.
2: To jsou nálezy ze severských bažin nebo rašeliništ v severním Německu, v Dánsku, kde je známo na 20 takových významných, řekněme, obětišť, kde přinášeli Germáni dary svým bohům a často teda také dary krvavé, lidské, zvířecí. Takovým velmi známým obětištěm je Thorsberg v Dánsku, kde uprostřed jezírka, k němuž byl takový nějaký ostrůvek, k němuž vedla lávka velmi dlouhá a tam přinášeli teda ty oběti a potom je topili v těch bažinách. Mumie, které se podařilo archeologicky vyzvednout z těch bažin, jsou neobyčejně cenným dokladem, když takovým ponurým, krutým pramenem archeologickým, protože jednak ukazují tělesnou stavbu těch lidí, se vším všudy, s tělesnými tkáněmi, s vlasy,

0: oděvem a tak dál. A jednak ukazují i teda něco z toho duchovního života. Zřejmě oni nejen topili zbabělce a provinilce, ale oni také obětovali. Na to ukazují potom některé ty severské ságy, i když jsou mladší, ale obsahují informace z té doby prvních století po Kristu. Takový třeba velmi dojemný příklad, který je dobře znám z literatury, je utopená dívka, mladá dívka s černou páskou přes oči, s rukama svázanýma za tělem, ostříhaná. Vlasy teprve začaly znovu narůstat. To ostříhání byl trest. To byl trest většinou za cizoložství nebo podobné provinění. Takových mumií je řada a dá se z nich přímo vyčíst vzhled tváře, obsah žaludku a tak dále. Jsou to cenné materiály.
1: Ano, cenné materiály, kterých však u nás ku příkladu je málo, opravdu velmi málo. Když chceme vyprávět o našich Germánech, tak jsme v situaci fotografa, který má jedinou možnost pořídit pouze podexponovaný snímek. Přesto však v šedé černí onoho obrázku můžeme něco spatřit, ale ten pohled si necháme na příště, až se ve stejný čas spolu setkáme na výpravě časem nazpátek, inspirování knihou Petra Hořejše. Nezapomeňte, náš seriál se jmenuje

0: Je to už dávno, co takhle volali poprvé, ale slyším je, jako by to bylo dneska. Všechny, bez nichž by nevznikla tahle ani další knížky.
1: AG, Vlaštovky a Amazonky!
0: Přicházejí mě často potěšit, i když jenom ve snu. Nejdřív posádka plachetnice Vlaštovky, všichni čtyři sourozenci Walkerovi, mořeplavci a cestovatelé.
2: Kapitán John!
3: První důstojník Zuzana!
4: První námořník Titi!
5: Plavčík Roger!
0: A samozřejmě i posádka plachetnice Amazonky, obě sestry Blackítovi, pirátky a postrach moří a mimochodem moje neteře.
6: Kapitán Nancy!
7: Ona se vlastně jmenuje Lily, ale strýček říká, že Amazonky žádné Lilie nebyly, a tak
6: buď ticha, tykáču jedna, a radši se rychle představ sama.
7: Rozkaz. První důstojník Peggy.
0: Tak, to jsou oni. Vlaštovky a Amazonky.
6: S, dva, tři.
1: Třikrát hurá kapitánu Flintovi!
0: Vida, teď dokonce provolávají slávu i mě. Tenkrát si docela trefili. Někdy si opravdu připadám jako vysloužilý pirát, kapitán Flint, karamba! Na titulních stranách mých knížek je pravda jiné jméno, jenže člověk nemůže být pořád tím, kým by chtěl. To jde jenom ve snech. A z těch vlastně moje knížky vznikly. I ta dnešní, která se jmenuje...

0: Ahoj!
1: Ahoj!
2: Ahoj všem, co zůstávají doma!
3: Malá plachetnice Vlaštovka se pomalu vzdalovala od přístavního můstku a klouzala k ústí zátoky. Posádka ještě jednou zamávala, ale pak už loďka zabočila za útes, kterému dal jméno Darien podle toho slavného misu. Už jim připadalo, kdo ví jak dávno, co na něj vylezli hned první večer po příjezdu na letní byt do statku Cesmínový háj na severu Anglie a spatřili před sebou velikánské jezero a na něm v dálce ostrov. A tehdy všichni pocítili to, co vyslovila Titi.
4: To není jen tak ledajaký ostrov. To je ten pravý a čeká na nás. Je to náš ostrov.
3: V loděnici pod statkem kotvila malá plachetnice Vlaštovka. John se Zuzanou už plachtění docela dobře zvládali a Titi s Rogerem se v loni taky začali učit. A tak napsali tatínkovi komodorovi válečné flotily kotvící kdesi ve Středomoří, aby jim dovolil plachtit s Vlaštovkou a tábořit na ostrově. Na odpověď sice čekali nekonečně dlouho, ale pak přišel telegram, který si spolu s maminkou vyložili jako svolení a který teď už znali všichni nazpaměť.
1: Radši se utopit, než být ňouma. Jestli nejsou ňoumové, neutopí se.
3: A tak už je to tady. Nejstarší ze sourozenců kapitán John kormidluje, nejmladší plavčík Roger hlídkuje na přídi, první důstojník Zuzana a první námořník Titi jsou na střední sedačce a Vlaštovka přetížená tábornickými potřebami pluje s napjatou plachtou přímo k vytouženému ostrovu.
4: Je dobře natočená vratiplachta, abych zas neměla bouly.
2: Podívej se na vlajku, když vlaje na stejné straně jako plachta, tak se nemusíš bát, že tě ráhno praští do hlavy.
3: Po celém východním pobřeží, u kterého byl ostrov, vybíhal do jezera jeden malý útes za druhým. Tu a tam spadala až ke břehu louka, ale většinou byly porostlé lesem. Místy se objevilo stavení, ale nebylo jich mnoho. Když objížděli druhý mis za Darienem, Roger najednou ukázal ke břehu.
0: Loď po levo boku, ale nějaká divná.
3: V zátoce za misem kotvilo dlouhé, temně modré plavidlo s vysokou kajutou a s řadou zasklených oken na boku. Příď mělo klenutou jako starodávné koráby, ale záď jako parníček.
2: To je přece houseboat.
4: Co je to houseboat? To je takový obytný člun, kde se bydlí jako v domě.
3: A teď pozor. Poprvé se na scéně objevuju také já, ale musím to přece popisovat očima posádky Vlaštovky. Takže nad zadní palubou houseboatu byla natažená plachta a pod ní seděl na lehátku velký, trochu tlustší muž a něco psal.
4: Vypadá to, že je sám. Možná, že ti ostatní něco vaří v kajutě.
2: To by šel z komína přece kouř.
4: Je to asi vysloužilý pirát. Kapitán Flint.
3: Na zábradlí kolem zádě člunu poskočil jako na bydílku velký zelený pták, kterého si až dosud nevšimli. Moje Lóra.
0: Je to pirát. Má papouška jako ten pirát z ostrova Pukladů.
3: Jak projížděli kolem, tak jsem... Pardon, já ne. Ten vysloužilý pirát na chvilku vzhlédl, ale pak pracoval dál.
4: Asi dělá mapu, kde uložil svůj poklad.
3: A pak uviděli něco, co dodávalo starému člunu ještě piráčtější vzezření.
4: Vždyť odtam má dělo, podívejte se, podívejte!
3: Na přední palubě houseboatu po pravém boku stálo naleštěné malé mosazné dělo. Kdysi se používalo při odpalování závodu plachetnic a teď tu stálo na dřevěné lafetě jen vystřelit. Nejen pro Titi a Rogera, ale i pro Zuzanu a Johna to byl důkaz, že tenhle houseboat není jen tak ledajaký obytný člun. Pak se jim ale skryl za dalším malým misem a Vlaštovka plula stále na jih pustým oceánem. Blížili se k ostrovu.
2: Dívejte se, kde by se dalo přistát.
4: A pozor na divochy, ještě nevíme, jestli není obydlený.
3: Ostrov byl zarostlý stromy a mezi nimi vynikala jedna vysoká borovice na severním cípu, na kterou se často dívali dalekohledem z Darienu. Kousek od ní na východ, směrem k pevnině, objevili maličkou zátoku s břehem plným oblásků. Potom obeplouvali ostrov dál, ale břehy byly všude příkré a skalnaté. Jen u jižního cípu se skály snižovaly, ale z nenadání se zase vztyčily do velkého útesu. Jakoby se tam ostrov roztříštil do spousty malých, skalnatých ostrůvků.
4: Ta zátoka je tady opravdu jediná.
2: Přístav to valný není, zvlášť když bude foukat od východu. Ale musí nám stačit. Přistaneme.
3: Špička vlaštovky spočinula na obláskovém břehu.
4: Konečně jsme na našem ostrově.
3: Vyložili bagáž a Roger se hned vydal na výzkumy.
0: Někdo tady už dělal oheň.
3: Mezi přístavištěm a vysokou borovicí bylo okrouhlé otevřené prostranství. Kolem dokola byly stromy a uprostřed odhrnutý drn a pěkný kruh z kamení. V ohništi byly ještě zbytky popela a opodál ležela pěkně urovnaná hromádka suchých větví. Bylo jasné, že ten někdo se sem chtěl ještě vrátit.
4: Domorodci,
0: co jestli tu ještě jsou?
2: Tak pojďte, projdeme celý ostrov.
3: Netrvalo dlouho, aby zjistili, že na ostrově sice někdo byl, ale teď už tu není nikdo jiný než oni.
4: Ať je to jak chce, tohle je nejlepší místo na tábořiště.
3: A tak se dali do stavby tábora. Brzy stály oba stany. Jeden pro prvního důstojníka a prvního námořníka, v druhém měl spát kapitán s plavčíkem. Kapitán se pak šel podívat až na jižní cíp ostrova, kam předtím nedošli, a vyplatilo se to.
2: Našel jsem bezva přístav pro vlaštovku, ale musím se ještě přesvědčit, jestli se tam s ní dá opravdu proplout.
3: Dalo. Kapitán John to opatrně vyzkoušel a vlaštovka šťastně dorazila do klidné tůňky, kde byla ze severu chráněná před větrem stromy a z ostatních stran skalnatými stěnami, které vybíhaly daleko do jezera. Tvořili dvě řady ostrůvků, mezi kterými byl pruh hluboké vody, ale jen hodně úzký. Nebylo divu, že ho přehlédli, když prve pluli kolem.
2: Je to úplně dokonalý přístav.
4: Tady vlaštovku nikdo nenajde.
5: A kdyby nás přemohli nepřátelé, můžeme se tady schovat. Není sem odnikud vidět. Ani z jezera, ani z ostrova.
2: Plavčíku, uvaž poutací lano tamhle k tomu pařezu. A teď už loď klidně necháme, ať si plave. Nemusíme ji ani vytahovat.
0: Proč si udělal na tom pařezu kříž?
2: Jaký kříž?
3: Skoro až nahoře na pařezu, který byl asi metr vysoký, byl na straně směrem k vodě namalovaný bílý kříž. Musel tu už být dlouho, protože byl celý vybledlý.
4: Zase domorodci. To znamená, že i o přístavu ještě někdo...

0: Ve stanu probouzí slunce rychleji než někde v místnosti, ale stejně se vlaštovky poprvé na ostrově neprobudily nijak brzo.
1: Zajedeme pro mléko dneska k Dixonům, jak to maminka dohodla. A radši všichni. Ať poznají oni nás a my je.
0: Tak jako statek Cesmínový háj, kde teď z domorodci bydlela už jen maminka a Vicky, malá dvouletá sestřička vlaštovek, leželo i Dixonovic hospodářství v Lukách blízko u jezera, ale hned naproti ostrovu. Seznámili se s hovornou paní Dixonovou a s málomluvným panem Dixonem, dostali mléko, vrátili se, udělali snídaní a mohli se vydat na další objevitelskou plavbu po neznámém oceánu.
2: Bude to trvat léta a léta, než to tady všecko prozkoumáme.
1: A uděláme si svou vlastní námořní mapu?
3: A rok co rok na ní budeme zakreslovat kraje, které objevíme.
0: Povedlo se jim to hned při zpáteční cestě. Když křižovali proti větru podle západního břehu jezera, objevili blízko něj další ostrov. Byl docela malý, nebylo na něm nic než skaliska a dva odumřelé stromy. Jeden se už skácel, druhý ještě stál. Na pár holých větvích seděli tři temní ptáci s dlouhými krky.
3: Vypadají, jako kdyby je měli z gumy.
2: Co je to za ptáky?
1: Kormoráni.
0: Když se vlaštovka přiblížila, jeden kormorán slétl k vodě a za ním další. Pak se jeden vynořil s rybou v zobáku, rozlétl se k holému stromu, usadil se na větvi a rybu polkl.
2: Zrovna chytají ryby.
1: Víte co? Budeme tomu ostrovu říkat ostrov kormorán.
0: Vrátili se a hned začali námořní mapu kreslit a dohadovat se, jak pojmenují všechna objevená místa na ostrově i v okolí. A tak se na mapě ocitl
2: Útes Darien,
3: Zátoka Houseboatu,
2: Rio.
0: Tak nazvali domorodé městečko za Cesmínovým hájem a
1: ostrov Kormorán.
0: Daleko na neprozkoumaném jihu ležela
4: Antarktida.
0: Daleko na severu, daleko za Riem
4: Arktida.
0: Jenom najméně pro svůj ostrov se nemohli dohodnout. Pořád jim nešla z hlavy vzpomínka na ohniště a připravenou hromádku dříví, právě tak jako na bílý kříž na pařezu v tajném přístavu.
3: Možná, že ostrov už nějaké skvostné jméno má.
0: U Darienu nebo Ria jim to celkem nevadilo, ale když šlo přímo o ostrov, cítili, že to tak docela jedno není. A třetí den života na ostrově poznali, že se nemýlili. Seděli zrovna všichni na pozorovatelně, jak říkali skále s vysokou borovicí na severním cípu ostrova, když najednou po ráně se za zalesněným útesem, který zakrýval zátoku Houseboatu, objevil i obláček dýmu.
3: Slyšíte? To tam určitě někdo válčí s pirátem.
0: V té chvíli vyrazila za útesem malá plachetnice s bílou plachtou. Byla asi tak velká jako vlaštovka.
2: Jsou na ní dva kluci.
1: Pane, holky, vidím je v dalekohledu dobře.
0: Byla to opravdu dvě děvčata. Jedna kormidlovala a druhá seděla na střední příčce, obě měly červené pletené čapky a byly si hodně podobné. Mířili rovnou k ostrovu.
1: Všichni k zemi. Nevíme, jestli to jsou přátelé nebo ne.
0: Schovali se ve vřesu a jen opatrně vykukovali. John si opřel dalekohled o okraj skály, aby dobře viděl.
1: Už rozeznávám jméno lodi. Amazonka. Amazonka.
0: Rychle se blížila. Děvče u kormidla teď viděli, že je trošku větší. Vyndalo něco na zádi, druhé se potom natáhlo a dělalo cosi u stožáru. A potom
2: to je přece
3: pirátská vlajka.
0: Ano, na stožáru malé plachetnice s názvem Amazonka se třepetala černá vlajka s bílou lebkou a dvěma skříženými hnáty.

0: Slyšíte? Jsou tady. Už mě zase přicházejí potěšit, i když jenom ve snu. A vás potěší taky, když budete chtít. Stačí zavřít oči a představit si, že plujete na plachetnici po velikém jezeře nebo se prodíráte neprobádanou divočinou na jeho březích. A až se s naším dobrodružstvím setkáte příště, nezapomeňte na náš pozdrav.
1: Ať žijí vlaštovky a amazonky a kapitán Flynn!
2: Podívej, drahá, to je zvláštní jméno. Chamenel, ne, Chamerer Neptej.
3: Jak vidím, tak její veličenstvo královna Chamerer Neptej. Tady, král Menkaure s královnou Chamerer Neptej. Břidlice.
2: Stará říše, Menkaure, stavebník třetí, nejmenší pyramidy v Gíze, je prvním králem staré říše, o němž víme, že se dal zobrazit se svou manželkou. Zajímavé je, že královnu nezdobí žádný šperk a žádný atribut nenaznačuje její postavení velké královské manželky. Je spodobněna jako zcela prostá žena.
3: Ha, řekla bych, že až příliš, příliš prostá žena. Vždyť ta chudinka nemá vůbec nic na sobě.
2: Zatímco král je oblečen až dost.
3: Zvláštní vkus.
2: A tady bohyně Mát. Bronzová soška, pozdní doba. Mát byla bohyní pravdy, spravedlnosti a řádu. Byla vždy zobrazována jako žena s pštrosým pérem na hlavě. Obětovalo se jí ve všech egyptských chrámech. Mát sama však žádný chrám nikdy neměla.
3: No, zdá se, že o zboží, které nabízela, nebyl zřejmě velký zájem.
2: Ano, vypadá to tak.
3: Ach, to všechno je moc zajímavé, drahoušku, ale ten největší poklad, boň našich micek, jsme stále ještě neviděli. Kde pak ho asi schovávají?
2: Už jsme skoro u něho. Tamhle vedle hlídače.
3: Zdá se, že ten dobrý muž v křesle usnul.
2: O to snad ne.
3: Vždyť on je pomoc, vražda!
4: Tak tedy poslouchejte, milí Holmesi. Strašlivé odhalení dvou návštěvnic. Vraždící fantom v muzeu. Tady vrah z egyptské síně stále uniká. Totožnost oběti neodhalena. Z egyptské síně se nic nestratilo. Co vlastně ví Scotland Yard?
5: Nechcete přece, milý Watsone, abych na tuto otázku odpověděl, že?
4: Ne, opravdu není nutné. Musel to být hrozný otřes pro ty umění milovné ženy, když našli tu skrvavenou oběť.
5: Ten nebožák už zemřel?
4: Nikoliv, ale jeho stav je krajně vážný.
5: A vy jste se v polednících nedočetl?
4: Bohužel. Žádná fakta, samé dohady, plno otazníků.
5: No, počkejte do zítřka. Už v ranících se objeví vykřičníky na adresu našeho přítele inspektora Kevigena. Jeden z těch titulků je ale značně nepřesný. To se přece nestalo v muzeu.
4: Jak to?
5: Egyptská síň patří katedře egyptologie Jihozápadní univerzity.
4: Nikdy jsem o té síni neslyšel.
5: Je známa jen mezi odborníky. Ostatně byla přístupná vždy jen v úterý od 14 do 18 hodin.
4: Vy jste tam byl?
5: Ne, zatím ne. Specialitou síně je pozoruhodná sbírka kultovních vyobrazení bohyně Bastety.
4: Ani o té dámě jsem neslyšel.
5: Vaše chyba, Vocne. Byla to bohyně radosti a rozkoše. Milující hudbu a tanec. V jejím chrámu ve městě Bubastii se konaly pravidelně na její počest slavnosti o její šlesku, bujnosti a také nevázanosti nás pravuje jako očitý svědek řecký historik Herodotos.
4: Milí příteli, přivádíte mne občas do vytržení nad rozsahem i skladbou svých známostí?
5: Tak tyto známosti jsou staré přesně hodinu, Vocne. Ale pokračujme. K uctění bohyně a získání její ochrany obětovali věřící bronzové sošky buď v podobě kočky, nebo v podobě ženy s kočičí hlavou.
4: Tedy kočičí božstvo, nebo božská kočka.
5: Ty sošky jsou velmi hledané a ceněné. Egyptská síň má velmi pozoruhodný soubor těchto koček.
4: O, snad přímo kočkodrom.
5: Neživý, Vocne, neživý, ale hojně navštěvovaný i ctiteli živých koček. Hodně z nich touží vlastnit originální egyptskou kočičí bohyni.
4: Píší, že se ale nic nestratilo.
5: Opravdu?
4: Čekáte hovor, Holmesi?
5: Ne, vlastně ano. Má ovšem zpoždění.
4: Kdo?
5: Náš inspektor Kevin ze Scotland Yardu. Je pozoruhodně bystrý a tak si všiml stejně jako vy, že v novinách je příliš mnoho otazníků, které se mohou už zítra změnit ve vykřičníky. Chce se objednat na kousek řeči.
4: Vyslechnete ho?
5: Jak jinak, když se chci důvěrněji seznámit s tajemstvím kočičí bohyně.
6: Dovolte, Holmesi a doktore Watsone, abych vám představil pány. Profesora Raymonda Bartelota.
7: Těší mě.
6: A zřízence síně pana Whiteburna.
2: Je mi potěšením.
6: Profesor Bartelot je kurátorem egyptské síně. Obětavě a neobyčejně rychle přehlédl po oné události sbírku, aby zjistil, že nic nechybí.
5: Překvapující.
6: Pan Whiteburn byl v kritické chvíli nedaleko egyptské síně.
4: V jedněch novinách se pozastavovali nad tím, proč jste nebyl přímo v síni, pane Whiteburn.
2: Mívám občasné potíže, pane. Velice nepříjemné.
6: Pan Whiteburn trpí chronickým zánětem močových cest a v případě akutních potíží je nucen častěji odskakovat na WC.
4: To jsou v skutku nepříjemné stavy, vidíte.
2: Hned tady vedle. Pane, vždycky jen okamžik.
5: Kdo byl přítomen v síni, když jste odcházel?
2: Jen ten nebožák, tedy ten zraněný člověk. Opisoval údaje z informačních tabulek u exponátů, říkal, že si připravuje přednášku.
5: Kde stál ten člověk, když jste odcházel?
2: Tam, u vitríny číslo 10.
5: Byl ale nalezen v křesle o 4 metry dál. A cestou stačil obsat i příslušné informační tabulky. Jste si jist, že jste byl vzdálen pouhý okamžik?
2: Naprosto, pane. Zcela jistě.
5: Vy jste, profesore, přišel do síně...
7: Hned poté, co ty dámy spustili křik. Mám pracovnu tady na konci chodby.
5: Co vás zaujalo hned po příchodu?
7: Ten nebohý muž, samozřejmě.
5: A hned poté?
7: Obávám se, že vám nerozumím.
6: Hned poté profesor telefonoval pro záchranku a pak k nám.
5: Vážení srdce zemřelého vyjadřuje myšlenku posmrtného soudu. Na vahách leží srdce zemřelého a jeho protiváhu tvoří pravda. Znázorněná soškou bohyně Mát.
4: Není vám nevolno, Holmesi?
5: Pouze si předčítám tady tu informační tabulku, Vocne. Co se podle starých Egypťanů stalo se srdcem neboštíka, které bylo shledáno při tomto soudu lehkým, profesore?
7: Jeho srdce pohltila nespůra.
5: Hluboká filozofie. Ale teď se vás zeptám tak trochu reportérsky dryáčnicky. Co byste vynesl jako první z této síně, kdyby tu hořelo?
7: To je zvláštní dotaz, pane.
5: Představte si to tedy jako společenskou hru. Který z těchto fantů mám nejraději?
7: Máte-li na mysli, který exponát je tu nejcennější, pak nelze na takto formulovaný dotaz seriózně odpovědět.
5: A samozřejmě, proto se také ptám neseriózně. A na to už lze odpovědět.
7: Ovšem opět neseriózně.
5: Jen to zkuste, profesore.
7: Snad naše nevelká, ale vybraná sbírka skarabeů nebo některé plastiky koptského umění.
5: Jen jeden z fantů můžete mít nejraději.
7: Také se říká, že nejkrásnější a nejvýznamnější zobrazení bohyně Bastety je tamta bronzová plastika kočky.
5: Smím si ji blíž prohlédnout?
7: Samozřejmě. Vykopali ji v jižním Egyptě roku 1920. Velmi osobitá práce. Místo očí má dva velké rubíny. Říká se jí také někdy rubínová Basteta. Podstavec je ozdoben vzácnými kameny, rubíny, křišťály, ametisty.
4: Nádherné zvíře v skutku. Co soudíte, inspektore?
6: Ano, tedy opravdu neobyčejně cenné. Nakolik ji odhadujete, profesore?
7: Pan James Bennett ji nechal pojistit na 120 tisíc liber.
6: Bankéř Bennett?
7: Ano, prosím.
6: A proč právě on ji dal pojistit?
7: Protože mu patřila, pane.
6: Co pak mu už teď nepatří?
5: Pan Bennett zemřel přece před 2 měsíci, inspektore.
7: Ve věku 81 let. Upřímně žalím jeho smrti.
6: Za jakých okolností a podmínek vám bankéř kočku věnoval?
7: Nevěnoval nám ji. Chystal se k tomu, ale ten poslední rozhodující krok stále odkládá.
4: Nechápu, proč ji tedy zde máte.
7: Pan Bennett si psal, aby toto dílo zde bylo důkladně prostudováno. A to se také stalo. A navíc věděl, že mimořádný vědecký význam i umělecká hodnota tohoto díla vyniká zejména ve společnosti ostatních vyobrazení bohyně Bastety.
5: Inspektore?
6: Ano, Holmesi?
5: Říkal jste, že navzdory nejusilovnějšímu pátrání se vám nepodařilo zjistit totožnost oběti a rovněž tak se vám nepodařilo nalézt vražedný nástroj.
6: Bohužel.
5: Ten nástroj máte před sebou.
6: Cože?
5: Okamžik, pane Whitebarne. Kam utíkáte?
6: Stát, nevzdalovat se.
2: Já neodkladně v naléhavé záležitosti.
5: Právě vy byste tu teď měl být, pane Whitebarne.
4: Ale pánové, vždyť panu Whitebarnovi se může něco přihodit.
2: Já se pokusím posečkat, pánové.
5: Dobře si sošku prohlédněte, inspektore. Pod lupou jsem našel několik krevních skvrn a dokonce i vlas. Vy lupu považujete ovšem za staromódní, vidíte.
6: Kdo z nás mohl tušit, když byla uzavřena ve vitríně?
5: Laboratoř vám nesporně prokáže, že tam byla před i po útoku. V rozhodnou chvíli byla v rukou pachatele.
6: Koho ale?
4: Ptáte se dobře, ale brzy, inspektore. Vidíte, Holmesi?
5: Ne zase tak brzy, milý Watsone. Profesore, můžeme si zamluvit egyptskou síň na pozici ve 14 hodin?
7: Jistě.
4: A co tu bude, Holmesi?
5: Pozici zde položíme na váhy spravedlnosti srdce pachatele a s pomocí bohyně pravdy mat...
4: Mu dáme mat.
5: Ho shledáme lehkým.
6: Dovoluji si oznámit, že účast všech přítomných je povinná.
5: A teď se už můžete vzdálit, pane Whitebarne.
2: Děkuji. Jste... velice laskav, pane.
5: To staroegyptské vyobrazení jste si jako návod, doufám, dobře přečetli.
6: Ano.
4: Samozřejmě.
5: Mimochodem, inspektore, jak se daří panu Ellinghamovi?
6: Je už mimo nebezpečí a dnes poprvé promluvil. Bohužel, jen několik slov.
5: To jsem rád.
6: A jak jste zjistil vy jeho totožnost?
5: Je to jediný činovník londýnských chovatelů koček, který od úterka nebyl doma. Jeho manželka se domnívala, že zůstal na návštěvě u některého chovatele koček. Kvůli kočkám prý občas zapomínal, kde vlastně bydlí.
2: Velice vtipné. V skutku se to někdy neví.
5: Pane Whitebarne, zejména od vás to není právě vhodné.
2: Chovám se řádně a o kočky vůbec nemám zájem.
5: Mluvíme o návštěvníkovi, který zde jen o vlas unikl smrti v době, kdy jste tu měl být a údajně jste nebyl.
2: Ale já opravdu...
6: Laboratoř potvrdila, že vražedním nástrojem byla soška rubínové bohyně.
4: Přítel Holmes vám to přece zvěstoval i bez laboratoře, inspektore.
5: Mohl byste nás, profesore Bartolete, seznámit s jednáním, které jste měl s univerzální dědičkou po bankéři Bennettovi i jeho dcerou paní Clarkovou?
7: Paní Clarková mi před 2 týdny oznámila, že míní přijmout nabídku Egyptského muzea ve Francii.
5: Jste přes míru stručný. Nepožádala vás paní Clarková, abyste připravil rubínovou bastetu k transportu do Francie?
7: Ano, pane Holmsi.
5: A vy?
7: Udělal jsem všechno proto, aby toto jedinečné dílo nemuselo opustit území Spojeného království.
5: Kolik za ní nabídli Francouzi?
7: Stejnou částku, na kterou byla pojištěna. 120 tisíc.
5: Vaše jednání s úředními místy ani se soukromníky nebylo úspěšné, vidíte?
7: Měl jsem příslib od úředních míst, ale až pro příští finanční rok.
5: A což kdybyste byl přemluvil Francouze, aby od svého záměru upustili?
7: Nechtěli ani slyšet. Za tou nabídkou stála silná lobby francouzských chovatelů koček.
5: Ani se jim nedivím. Vždyť právě vy jste dokázal, že jde o zcela výjimečné dílo.
7: Byla to má povinnost.
5: No, já vás poslouchám, profesore.
7: Před týdnem, v úterý odpoledne, volala paní Clarková znovu. Oznámila mi, že si příští den pro sošku přijde její právní zástupce a francouzský odborník. Znamenalo to, že soška bude ještě jednu noc v síni a pak navždy odejde. Automaticky jsem šel do egyptské síně. Pan Whitburn tam nebyl, jen nějaký neznámý návštěvník. A pak jsem dostal ten nápad. Zvažoval jsem znovu motiv a ten nápad. Porovnal jsem motiv a nápad.
6: Motiv, nápad, mluvte k věci, profesore.
7: Otevřel jsem vitrínu, vzal bastetu a udeřil toho skloněného návštěvníka. Sošku jsem nepříliš pečlivě očistil a vrátil na místo.
6: Jste šílený člověče? Vždyť jste ho skoro zabil.
4: Nebohý kočkomil, pan Ellingham.
7: Každý vrah je vlastně duševně chorý, nemyslíte, inspektore?
6: Ale jaký to mělo smysl?
5: Bohužel mělo. Profesor najisto počítal, že soška kočičí bohyně bude odhalena jako vražedný nástroj. Jako doličný předmět, corpus delicti, bude pak důkazem v soudním jednání. To může trvat měsíce. Kolem procesu bude rozruch. Anglická lobby chovatelů koček si vynutí zákaz prodeje sošky do zahraničí. V novém finančním roce budou v rozpočtu prostředky na její odkoupení. A rubínová basteta, nejkrásnější ze všech bastet, se vrátí ke svým družkám sem do egyptské síně. Je to tak, profesore?
7: Ano, pane Holmesi.
5: Věřil jste, že nebudete odhalen?
7: Věřil jsem v to. Ale nebylo to pro mě to nejdůležitější.
5: Vážení srdce, pachatele je u konce. Zbývá ještě rozluštit na tom staroegyptském vyobrazení posmrtného soudu smysl té postavy tady za váhami v levém rohu.
4: Toho hrocha myslíte? Nebo je to krokodýl?
6: Spíš vypadá jako krokodýl. Určitě to ale není žádný fešák.
7: Je to nestvůra, fantaskní spojení hrocha a krokodýla. Čeká tam, aby pohltila každé srdce, které bylo při soudu. Shledáno lehčím než pravda.
5: V tom případě, inspektore, konejte svou povinnost. Přistupte k profesorovi a proneste zatýkací formuly.
6: Jistě, ano. Ale ještě dřív musím říct, co zase napadlo teď mě. Bůh vás ochraňuj, profesore, budou-li ve vaší porotě milovníci koček. Neřkuli jejich chovatele.
8: Ach, povězte nám to, řekla Jane. Já mám hrozně ráda duchařské historky.
9: Tedy plukovník Bentley zaváhal. Nikdy jsem moc nevěřil v nadpřirozené síly, ale tohle... Myslím, že nikdo z vás nezná George Pritcharda. Je to jeden z nejlepších lidí. Jeho žena... No, co, teď už je chudák mrtvá. Řeknu o ní jen tohle. George s ní neměl lehký život, dokud tu byla... Byla napolo invalidní, myslím, že jí něco opravdu bylo. Ale ať to bylo cokoliv, dovedla toho, jak se patří využít. byla rozmarná, náročná, nerozumná. Naříkala si od rána do večera. Nevím přesně, jak celá ta věc začala. George to jasně nepověděl. Dohaduju se, že paní Pritchardová měla vždycky slabost pro kartářky, vykladačky z ruky, jasnovidky, prostě pro takové věci. Měla ošetřovatelku, starší ženu, která měla zkušenost v jednání s nervovými pacienty a uměla s nimi jednat taktně. Sestra Koplingová byla podle George slušná ženská a dalo se s ní rozumně mluvit. Snášela křiky a nervové záchvaty paní Pritchardové s naprostou lhostejností. George a sestra se u nemocné střídali. Ten den, o kterém mluvím, řekla sestra Koplingová: paní Pritchardová nás dneska žádného nebude postrádat. Bude mít mnohem zajímavější společnost, než jsme my. Zaridu, kvalifikovanou znalkyni budoucnosti. Ach, bože, zastenal George, to je nějaká nová, ne? Úplně nová. Mám dojem, že ji poslala má předchůdkyně, sestra Carstersova. Paní Pritchardová ji ještě neviděla. Poručila mi, abych jí napsala a stanovila schůzku na dnes odpoledne. No, tak se aspoň dostanu na golf, řekl George. Když se vrátil domů, našel manželku ve stavu velkého rozrušení. Ležela jako obvykle na lehátku, v ruce měla lahvičku s vonnou solí a chvíle mi k ní čichala. Georgi, zvolala, co jsem ti říkala o tomhle domě? Hned jak jsem do něho poprvé vkročila, cítila jsem, že tu není něco v pořádku. Tahle ženská to hned poznala. Ona úplně couvla, když přišla ke dveřím a povídá: tady je zlo. Zlo a nebezpečí. Cítím to. Můžeš se smát, ale povím ti to všechno. Tenhle dům je pro mě rozhodně nebezpečný. Ta ženská to řekla. Co říkala ještě, zeptal se. Moc mi toho říct nemohla, byla příliš rozrušená. Jednu věc mi ale řekla. Měla jsem tu ve skleničce fialky. Ukázala na ně a vykřikla: dejte to pryč, žádné modré květiny. Nemějte nikdy žádné modré květiny. Modré květiny jsou pro vás osudné, pamatujte si to. A ty víš, dodala paní Pritchardová, že jsem ti vždycky říkala, že modrá barva je mi protivná. Přirozený instinkt mě proti ní varuje. Za dva dny na to přišla za Georgem sestra Koplingová a tvářila se vážně. Pojďte prosím k paní Pritchardové. Dostala dopis, který ji velmi rozrušil. Našel manželku s dopisem v ruce. Podala mu jej. Přečti si to, řekla. George to přečetl. Dopisní papír byl silně navoněný, písmo bylo velké, psané černým inkoustem. Viděla jsem budoucnost. Varuju tě dřív, než bude pozdě. Střes se úplňku. Modrý petrklíč znamená výstrahu. Modrá topolovka znamená nebezpečí. Modrý muškát znamená smrt. George už chtěl propuknout v smích, když zachytil pohled sestry Koplingové. Udělala rychlý varovný pohyb. Řekl tedy trochu neobratně: ta ženská se asi pokouší tě vystrašit, Mary. Rozhodně žádné modré petrklíče a muškáty nejsou. Ale paní Pritchardová začala plakat a říkat, že její dny jsou sečteny. Asi za 4 dny na to došlo k první události. Abych vám to vysvětlil, musím vám popsat pokoj paní Pritchardové.
8: To nech radši na mě, přerušila ho paní Bentryová. Na stěnách byly ty nové tapety, jak se na ně lepí papírové květiny a dělá to pak květinový záhon. Vypadá to pak skoro, jako byste byli v zahradě. Povídej dál ty, Arture, je to tvůj příběh.
9: Jednou ráno paní Pritchardová prudce zazvonila. Přiběhli všichni v domě, mysleli, že je v posledním tažení, ale nic takového. Byla strašně rozrušená a ukazovala na tapety. A tam byl opravdu jeden modrý petrklíč mezi samými žlutými.
8: Ach, řekla slečna Helierová, z toho jde až mráz po zádech.
9: Otázka byla, zda tam ten modrý petrklíč nebyl vždycky. To se domnívali George a ošetřovatelka. Ale s tím paní Pritchardová za nic nechtěla souhlasit. Nikdy předtím ho nespozorovala, až toho rána. A v noci předtím byl úplněk. Byla z toho velice rozrušená.
10: Potkala jsem ten den George a on mi to všechno povídal. Šla jsem navštívit paní Pritchardovou a snažila jsem se ukázat jí celou tu věc v směšném světle. Ale nepodařilo se mi to. Odešla jsem odtamtud velmi znepokojena a pamatuju se, že jsem potkala Jean Instovou a vyprávěla jí to. Pamatuju se, že mě Jean dost zarazila tím, co na to řekla. To by konec konců bylo to nejlepší, ne? A řekla to tak věcně, takovým chladným tónem, že mě to tehdy opravdu pohoršilo. Samozřejmě vím, že dneska je taková hrubost a otevřenost v módě, ale na to já si nikdy nezvyknu. Jean se na mě usmála, trochu zvláštně, a povídá, vám se nelíbí, že to říkám, ale je to pravda. K čemu je paní Pritchardové život? K ničemu. A pro George Pritcharda je to peklo. Kdyby mu žena leknutím umřela, bylo by to nejlepší, co by se mu mohlo stát. Nelíbilo se mi, co Jean říká. Ale samozřejmě člověka napadlo.
11: No ano, pane bože, řekla slečna Marplová klidně. Člověka vždycky něco napadne. Je ta slečna Instová hezká? Asi taky hraje golf, ne?
10: Ano. Vyzná se ve všech sportech a je hezká a přitažlivá, je hodně blond, má zdravou pleť a pěkné, upřímné modré oči. Samozřejmě vždycky jsme měli pocit, že ona a George Pritchard, myslím, jako kdyby věci vypadaly jinak, se k sobě tak dobře hodí.
9: Co říkáš, Dolly? Dovolíš mi, abych vyprávěl dál?
10: Arthur se chce vrátit k těm svým duchům.
9: Zbývající část příběhu mám od samého George. Není pochyb o tom, že paní Pritchardová si celou věc hodně připouštěla, když se blížil konec měsíce a s ním úplněk. Zaškrtla si v kalendáři den, kdy bude měsíc v úplňku, a ten večer si zavolala do pokoje oba, ošetřovatelku a George. A museli pečlivě prohlédnout tapety. Byly na nich růžové a červené topolovky, ale žádná modrá mezi nimi. Když potom George odešel, zamkla dveře.
8: A druhý den ráno tam byla veliká modrá topolovka, řekla vesele slečna Helierová.
9: Zcela správně, nebo aspoň skoro správně. Jeden květ topolovky zrovna nad její hlavou zmodral. George byl nad tím celý pryč. A samozřejmě, čím víc byl nad tím celý pryč, tím víc odmítal brát to vážně. Tvrdil, že celá ta věc je nějaký kanadský žartík. Přehlížel důkaz, že dveře byly zavřeny a že paní Pritchardová objevila změnu dřív, než byl kdokoliv, i sestra Koplingová, vpuštěn dovnitř. A tak uběhl příští měsíc. Paní Pritchardová protestovala méně, než by si člověk představoval. Myslím, že byla dost pověrčivá a věřila, že nemůže svému osudu uniknout. Znovu a znovu opakovala, modrý petrklíč výstraha, modrá topolovka nebezpečí, modrý muškát smrt. A jak ležela, dívala se na červeno-růžové muškáty, které měla nejbliž u postele. Tak tedy přišla osudná noc. Paní Pritchardová zamkla dveře jako obvykle. Byla velmi klidná, téměř v jakémsi vytržení. Druhý den ráno se neozvalo žádné prudké zvonění. Paní Pritchardová se obvykle probouzela kolem 8. Když se paní Pritchardová neozvala, šla sestra Copringová pro George a dožadovala se, aby dveře byly vylomeny. Pomocí dláta se to podařilo. Jediný pohled na nehybnou postavu na posteli sestře Copringové stačil. Poslala George, aby zatelefonoval pro lékaře, ale bylo příliš pozdě. Lékař prohlásil, že paní Pritchardová musí být mrtvá nejméně 8 hodin. Lahvička s vonou solí ležela na posteli na dosah její ruky a na stěně za ní jeden z růžovo-červených muškátů měl sytou tmavomodrou barvu.
8: To je hrozné, řekla slečna Helierová a otřásla se.
12: Sir Henry přemýšlel a vraštil čelo. Žádné další podrobnosti?
9: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou.
10: Ale paní Bentryová rychle řekla, plyn.
12: Co bylo s plynem? Zeptal se sir Henry.
9: Když lékař přišel, byl v pokoji trochu cítit plyn. A skutečně našel plynový hořák v krbu nedovřený. Ale jen tak málo, že to nemohlo vadit.
12: Pan Pritchard a ošetřovatelka si toho nevšimli, když prvně vešli dovnitř?
9: Ošetřovatelka řekla, že si všimla lehkého zápachu. George řekl, že plyn necítil, ale že mu bylo nějak divně a byl unaven. Ale přisuzoval to leknutí a pravděpodobně to tak bylo. Rozhodně nešlo o otravu plynem, pach byl sotva znatelný.
8: A to je konec toho příběhu?
9: Ne, není. Nějak se začalo o tom hodně mluvit. To víte. Služebné lecos vyslechli, například, jak paní Pritchardová manželovi říkala, že ji nenávidí a že by se jí ještě smál, kdyby umírala. Řeči se šířily a rostly. Lékař vystavil úmrtní list, nevím přesně, jakých výrazů použil, že smrt nastala následkem šoku, dloby, ochabnutí srdce. Patrně to byl nějaký lékařský termín, který nic neříká. Ubohá paní však nebyla ještě ani měsíc v hrobě, když bylo zažádáno o povolení k exhumaci. Povolení bylo uděleno.
12: A výsledek ohledání mrtvoly se rovnal nule, jak se pamatuju, řekl vážně sir Henry. Byl to tenkrát případ, kdy na lidských řečech nebylo ani trochu pravdy.
10: Celá ta věc je opravdu velmi podivná, řekla paní Bentryová. Například ta jasnovidka Zarida. Na adrese, kde měla být, o takové osobě nikdy nikdo neslyšel.
9: Objevila se, jako by spadla z nebe a pak úplně zmizela.
10: A co víc, ta mladá ošetřovatelka Carstersová, která jí měla doporučit, nikdy o ní neslyšela.
12: To je tajuplný příběh, řekl doktor Lloyd. Člověk může jen hádat, ale uhodnout... Zavrtěl hlavou.
11: Oženil se pan Pritchard se slečnou Instovou? Zeptala se tím svým mírným hlasem slečna Marplová.
12: Prosím vás, proč se na tohle ptáte? Chtěl vědět sir Henry.
11: Zdá se mi to velmi důležité. Vzali se?
9: Plukovník Bentley zavrtěl hlavou. Tedy něco takového jsme čekali, ale už uplynulo od té doby půl druhého roku. Mám dojem, že se ani moc nevídají.
11: To je důležité, velmi důležité.
10: Myslíte si tedy totéž, co já? Myslíte si...
9: Počkej, Dolly, to není správné, to, co chceš říci. Nemůžeš obviňovat lidi bez nejmenšího důkazu.
10: Nedívej se na to tak mužsky, Arture. Muži se vždycky bojí něco říct. Ostatně tohle je všechno mezi námi. Je to jen ta má divoká fantazie, která mi vnukla nápad, že možná, jen možná, se Jean Instová převlékla za jasnovidku.
11: Prosím, mohla to udělat jen ze žertu. Ani na okamžik si nemyslím, že měla v úmyslu něco zlého. Ale jestli to udělala,
10: A jestli paní Pričárdová byla natolik pošetilá, že umřela strachem, to jste tedy měla na mysli, slečno Marplová, že?
11: Bože, ne. Ne docela. Chápejte, kdybych já někoho chtěla zabít, což mě samozřejmě ani ve snu nenapadne, protože by to bylo velmi ošklivé a kromě toho já zabíjení nemám ráda. Nezabiju ani vosu, ačkoliv vím, že se to má a zahradník, že to dělá co možná milosrdně. Počkejte, co jsem to jen chtěla říci?
12: Kdybyste chtěla někoho zabít.
11: Ach ano. Kdybych tedy chtěla někoho zabít, tak bych se nespokojila tím, že bych spoléhala na strach. Já vím, člověk čte o lidech, kteří umřeli ze strachu, ale to se mi zdá velmi nejisté. A ti nejvíc nervózní lidé jsou mnohem statečnější, než se myslí. To bych měla radši něco zaručeného a jistého a důkladně bych si to naplánovala.
12: Slečno Marplová, vy mě děsíte. Doufám, že si nikdy nebudete přát mě odstranit. Naplánovala byste to až příliš dobře.
11: Slečna Marplová se na něj vyčítavě podívala. Domnívala jsem se, že jsem zcela jasně řekla, že bych na takovou špatnost nikdy nepomyslela. Ne, snažila jsem se vcítit do jisté osoby.
9: Myslíte George Pritcharda? Zeptal se plukovník Bentry. Nikdy tomu o Georgeovi neuvěřím. Ačkoliv, prosím, i ošetřovatelka tomu věří. Navštívil jsem ji za měsíc potom, to bylo v době exhumace. Nevěděla, jak se to stalo, vlastně nechtěla vůbec nic říct, ale bylo dost jasné, že věřila, že George je nějakým způsobem odpovědný za smrt své ženy. Byla o tom přesvědčena.
12: No, řekl doktor Lloyd, možná, že se tak dalece nemýlila. A uvědomte si, ošetřovatelka takové věci často ví. Nemůže to říci, nemá důkaz, ale ví to. Sir Henry se naklonil dopředu. No, tak slečno Marplová, řekl domlouvavě. Vy jste se nám v duchu někam zatoulala, nepovíte nám to?
11: Slečna Marplová sebou trhla a zrůžověla. Prosím za prominutí. Myslela jsem právě na naši okresní sestru. To je velmi svízelný problém.
12: Horší než problém modrého muškátu?
11: To záleží na těch petrklíčích. Paní Bentryová, myslím, říkala, že byly žluté a růžové. Jestli zmodral růžový petrklíč, pak to samozřejmě dokonale zapadá. Ale jestli to byl žlutý,
10: byl to růžový, řekla paní Bentryová, hleděla úžasle. Všichni hleděli úžasle na slečnu Marplovou.
11: Tím je, jak se zdá, všechno vysvětleno.
0: Slečna Marplová

0: Sestru Carstersovou ne, sestru Koplingovou. Víte, byla tam už dřív a přišla hodně do styku s panem Pritchardem, který, jak říkáte, je přitažlivý muž. Asi si chudák myslela, no, nebudeme to rozvádět. O slečně Instové počítám nevěděla. A samozřejmě, když pak na to přišla, popudilo jí to proti němu a snažila se mu co nejvíc uškodit. Samozřejmě prozradil jí hlavně ten dopis, ne?
1: Jaký dopis?
0: Napsala přece na přání paní Pritchardové jasnovidce a jasnovidka přišla zřejmě na základě toho dopisu. Ale pak se zjistilo, že na té adrese nikdy žádná taková osoba nebyla. Takže se ukazuje, že v tom měla prsty sestra Koplingová. Psaní jen předstírala. A co mohlo být tedy pravděpodobnější, než že jasnovidka byla ona sama?
1: Ta věc dopisem mi unikla. To je samozřejmě velice důležité.
0: To byl dost odvážný krok, protože paní Pritchardová by přes její přestrojení byla mohla poznat. Ačkoliv, kdyby se tak stalo, ošetřovatelka mohla předstírat, že je to žert.
1: Co jste tím myslela, když jste řekla, že byste nespoléhala na strach, kdybyste byla jistou osobou?
0: Takhle by člověk neměl žádnou jistotu. Ne, já si myslím, že varování a modré květiny byly, smím-li použít vojenského termínu, pouze kamufláž.
1: A ve skutečnosti to bylo co?
0: Já vím, že mi v hlavě straší ty vosy. Chudáci, tisíce jich vezme za své. A obvykle v takový krásný letní den. Ale pamatuju si, když jsem viděla zahradníka, jak protřepává v láhvi ciankály s vodou, že mi to připadalo jako voná sůl. A když by to přišlo do láhve od voné soli, a chudák paní měla ve zvyku používat voné soli. Přece jste říkal, že našli láhev u její ruky. Pak zatímco pan Pritchard šel volat lékaře, sestra vyměnila láhev z ciankály zase za láhev s vonou solí a pootevřela maličko plyn, aby zakryla mandlový pach i to, kdyby se někdo necítil dobře. Vždycky jsem slýchala, že ciankály nezanechává stopy, když se chvíli počká. Ale samozřejmě mohu se mýlit a v láhvi bylo možná něco docela jiného. Ale na tom přece opravdu nezáleží, ne?
1: Slečna Marplová se odmlčela, neboť byla trochu zadýchaná.
2: Jane Hellierová se naklonila kupředu a řekla, ale co ty modré muškáty a ty druhé květiny?
0: Ošetřovatelky mají přece vždycky lakmusový papír, že ano? Přece na chemický rozbor. To není právě pěkný námět k hovoru, nebudu se o tom šířit. Já sama jsem dělala trochu ošetřovatelku. Modrá z červená v kyselině, červená z modrá v soli. Je tak snadné trochu polepit červeným lakmusem červenou květinu, samozřejmě blízko postele. A pak, až chudák paní přičichne k svým voným solím, lakmus silným čpavkovým výparem zmodrá. Opravdu velice chytré. Muškát samozřejmě nebyl modrý, když prvně vnikli do pokoje, všichni si toho všimli až potom. Když ošetřovatelka zaměňovala láhve, podržela asi salmiak minutu u tapet.
1: Jako byste tam byla, slečno Marplová?
0: Co mi dělá starost, je ten chudák pan Pritchard a to hezké děvče, slečna Instová. Asi se oba navzájem podezřívají a vyhýbají se sobě. A život je tak velice krátký.
1: S tím si starosti dělat nemusíte. Vlastně o tom něco vím.

0: byla zatčena ošetřovatelka obviněná z vraždy starší pacientky, která ji udělala dědičkou. Otrávila ji jeden ciankáli, který jí dala do láhve na vonné soli. Sestra Koplingová se pokusila o ty štrik ještě jednou. Slečna Instouová a pan Pryčát nemusí mít už žádné pochybnosti, jak to bylo.
1: Není to báječné. Nemyslím samozřejmě tu novou vraždu. To je velmi smutné a ukazuje to, kolik zla je na světě. A jak jednou povolíte, což mi připomíná, že to s doktorem Lloydem musím domluvit o té naší ošetřovatelce.
2: Tak mě sem posadili a že jako prý mám shrnout, jakožto tedy uznávaně nejmoudřejší stařec ve střední Evropě, shrnout, co je to štěstí, jenže já nevím, co je to štěstí. Nikdo neví, co je to štěstí, proto ho lidi porád hledají. Někdo napsal, že štěstí jenom puška, jenom zlatá. No, taky to nemusí být štěstí. Já měl kamaráda, ten byl zloděj profesionální. On měl takovou jednu teorii a on říkal, lidi hledají štěstí různě, víš. Někdo sbírá lístky od tramvaje a někdo si hraje s volověnýma vojáčkama. A někdo hraje s opravdícíma vojáčkama. No tak to byl jeho názor. On tím chtěl říct svým způsobem, že štěstí je velice relativní představa. A já nevím, co to je štěstí. Já vím jenom jednu věc, to jsem si všiml během svého života, že člověk pozná, kdy byl šťastný. A když je šťastný, tak to nikdy neví. Člověk jenom pozná, že tenkrát byl šťastný, když už to štěstí je pryč. To je snad všechno, co se dá o tom říct. A jináč ho musíme hledat. Nevím, co to roštěstí.
3: Kačo, nebojte se, to jsem já, Čochtan. Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: Má ty dobroto, je to možný? Vy jste Čochtan?
3: How do you do?
4: Já jsem vás vždycky tolik chtěla vidět. Je, co já jsem se nasedávala u vody jako malá holka, jen abych vás tam někde viděla.
3: Tam u ty dutý vrby, víte.
4: Tam, jak honila taková ta velikánská štika.
3: To nebyla štika, to byl bolen. Ten mě tam látil rybičky. Já jsem je prodával do hotelu. Vždycky jsem dával mandel, celý mandel rybiček za frťana. Já rád frťana. Taky ráda frťana?
4: Mm-mm.
3: Já rád frťana. To bylo krásné místo tam pod tou vrbou, víte? Jak se tam ta voda točila.
4: No.
3: Vy jste tam chodívala jako malá holčička, jste tam chodívala zrzavá, pihovatá. Jednou jste tam byla, pamatujete, pršelo. Bylo to v úterý, já vím, protože já jsem vždycky v úterý pronásledoval šneky. A zrovna jsem pronásledoval šneka a vy jste tam přišla, pršelo, jak tam byly ty lopuchy tam u toho velikýho oblásku, tak vy jste nějak klouzla a vlítla jste do vody a bylo vám tam až po bradu, pamatujete?
4: Jak to víte?
3: Jste mě stála na hlavě. A pozdějc, když už jste mutovala, tak jste tam chodila s tím Zemlejné, jak on se jmenoval. Jak měl ten placatej nos a ty uši jako Karfiol.
4: To byl Mládek.
3: No, Mládek.
4: Já jsem s ním tehdy ještě nesměla chodit.
3: Já vím. Mě házeli Jíšku, abych to na něj neřekl. Já rád Jíšku. Taky ráda Jíšku.
4: Moc ne.
3: Já rád frťana. A totiž Jíšku. Jo, to bylo krásné místo tam pod tou vrbou. Jak se ta voda točila. Víte, já pamatuju, když tu vrbu sázeli. To je 510 let. Počkejte. Jo, 510. Loni to bylo 509. Jo. To letí. Tu sázela nějaká, ona se jmenovala, ona to byla hezká ženská, to vám byla hezká ženská, co jí sázela. A když šla, to něco šlo. Tedy asi to nesla, co k ní patřilo. Ha, je mi ne. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě.
4: A proč?
3: Ona měla nohy jako písmeno.
4: Jako který?
3: Jako O. Jako tiskací O. Ale když stála po kolena ve vodě a ty nohy, když ty tiskací nohy byly nečitelný a když měla něco na hlavě, třeba krajíc nebo košík, nebo švába, nebo...
4: A proč?
3: No, ona měla šišatou hlavu. Aha. Ona, když šla jen tak, tak děti mysleli, že si jde hruška Mirnix, Tyrnix po poli a běhali za ní a chtěli ji zapálit a potom chtěli tancovat a zpět hořela. Hruška hořela, rozfajrovaná do běla. Hasiči na ní chrst, chrst, chrst. Jeden si přitom spalil prst a přitom prasičel ho, ho, ho, ho, ho, ho. Víte, kdo mě tohle naučil?
4: Ne.
3: To mě naučil jeden komik. Ten se sem jezdíval koupat o prázdninách. Ferenc se jmenoval, já jsem měl moc rád. O čem jsme tam mluvili?
4: O té paní.
3: O který?
4: Jak měla ty nohy.
3: Jako
4: O.
3: A, je, jako O, já vím. A jak když měla něco na hlavě a stála po kolena ve vodě a stmívalo se a padala mha a ona takhle stála a vy jste se sem dívala, tak jste měla dojem, že by tadyhle někde kousek dál mohla být hezká ženská. A ona chodila, on se jmenoval, on byl takovej, oni měli hrad. Oni vymřeli po Přeslici, vymřeli. On jeden z nich chytil Přeslici někde v cizině. On bojoval tam, jak se to jmenuje, takový slavný místo, jak tam ten říkal, to by tak tento, abych já z boje utíkal, to by bylo. To u Křesťáku. U Křesťáku. A vrátil se, no to víte, no vítali ho, kde jsi byl, napise, pojď sem, tu máš, vem si buchtu, sedni si, ne na tuhle seslita, nemá nohu, semle, a ty jsi stlous, a podívejte se na něj, to je náš hrdina, kde pak jsi byl tak dlouho? No, líbali se, ne, on nevěděl, fousy měl, chytil koutek, do toho koutku, jak se líbali přeslici, no a to víte, hygiena nebyla tenkrát, ještě na vymřeli po Přeslici. Až se z hradu kouzilo, jak vymírali. A oni vám vymírali ve skupinách. On třeba to už byl veliký, ono vám to s ním bacilo a to vám zaznělo. A když to bacilo s velikým, tak to zaznělo hluboko. A když to bacilo s malinkým, tak to zaznělo vysoko. A když to popadlo celou skupinu a bacilo to najednou, tak to vám byl akord vymírající dominanta. A všichni takhle vymřeli. Jenom jeden jediný vymřel po meči, náhodou. On měl tasíno, nevšim se, schýbal se pro bajgla a pro bodce. Ale tenhle, co ona s ním chodila, ten tu Přeslici přechodila, ale on pak už to nebyl on. On byl potom, on byl blbej. A on si nepamatoval, kde má rande, tak ona mu tam právě zasadila tu vrbu, aby trouba věděl, kam má chodit. Ale měl krásný brnění ten člověk. Ten vám měl brnění, takový to vám bylo brnění, no. Že on když byl v tom brnění, tak to brnění bylo okolo něj.
4: Ale neříkejte.
3: No, ještě ho mám skovaný, to brnění. Jo, to byli lidi tenkrát, když plávali v brnění. To jste tak málo zatáhla a to brnění už dělalo svoji povinnost. Dneska je to blbý, oni se koupají, mají ty pneumatiky okolo sebe, ne? Než ho z toho vybabráte, on se dovolá a to není ono. A nebo se to musí prokousnout a ono to tak foukne do huby, já to nerad dělám. Mimo kolegovi na labi vlí ten ventilek do krku a on teďka píská. Jo, tam pod tou vrbou se scházeli, celý generace se tam scházeli a vznikali někdy. Tam přece, to už bylo za vašich dob přece, to už musíte pamatovat, tam chodila ta Střeboně, jak se jmenovala, z náměstí.
4: Která?
3: No, jak bydlela tam na náměstí, jak měla ten byt po tom, co se před ní odstěhoval. Jak měla ty tři děti s tím pekařem a její muž myslel, že je má s tím očraňku.
4: A jak vypadala?
3: Byla podobná lokomotivě. Jestli znáte nákladní lokomotivu Škoda, model TV2.
4: To neznám.
3: Ale znáte, krátkej kotel, vysoký tender. Pískala vždycky před tunelem. No. Tadyhle měla zlatý zub vepředu, no. A všemu se smála, všemu. Jenom aby ten zub byl vidět.
4: Já už vím, kterou vy myslíte. S kým tam chodila?
3: No, s tím... Ze Staré Hlíny, jak šlapal zelí pro okres. Jak měl ty žlutý holinky s tím kulatým razítkem. Říkali mu hvázi kouleční korek.
4: Jo, jak nosil ty vysoký lesklý boty.
3: No.
4: To byly pěkný holinky. Pamatujete se na ně?
3: Pamatujete se na ně. Ještě je mám skovaný.
4: Jak to?
3: No, on u nich jednou plavala štafety, já jsem je chtěl stáhnout a oni byli fest, no tak šel sebou. Já ho nemohl zout ani pod vodou. Ale ona pochodila. Ona si pak vzala toho řezníka, jak měl to knihkupectví po první ženě tam.
4: Ano, toho krátkozrakého.
3: On špatně viděl. No,
4: skoro vůbec ne.
3: No, já vím. Kolikrát ke kilu svíčkový on dal přívažek tři mušketýr, jen to fiklo. On jednou rozemlel 2 roky prázdnin od Julia Vernea, nadspal je do bustu, lidi to snědli a 2 roky nechtěli nic dělat.
4: On s tím měl velký potíže.
3: Veliký. A on potom dostal cvikr, krásnej. Cajs mu ho dělal zdarma, jako melouch. On byl někde v Lázních na rekreaci a tam byl taky cajs s paní Cajsovou. A ten řezník na tu paní Cajsovou strašně bral. A z toho pan Cajs poznal, že je asi krátkozrakej, když na ní tolik bere. No a říkal si, rozvod to stojí moc, cvikr je levnější, tak mu nabít, že mu udělá cvikr, aby prokouk. A krásnej cvikr vám udělal. Položil mu ksicht na papír, obkreslil, na míru mu udělal krásnej. 18 000 dioptrií měl ten cvikr.
4: Tolik?
3: Ano, 18 000. Víte, že když on šel v tom cvikru po Budějících a díval se směrem na Rakousko a bylo jasno, tak ho zdravili lidi až v Salzburgu.
4: Prosím vás.
3: No, jo. To byl cvikr, pane. Ještě ho mám skovanej.
4: Poslouchejte, neutopil se ten řezník u nás na rybníce?
3: Máte dobrou paměť.
4: Jak pak to bylo?
3: No, žblunklo to. No, on přece byl tlustý, pamatujete, ten řezník. On byl přeci lakomej, ne? A on ty klišky a tak a ty kosti a ten lůj, to mu nic nevyhodil. On všecko snět. Víte, že on každou sobotu oblízal špalek a ty háky, co to maso viselo? Měl přeci díry v jazyce. No a koupil si kánohéhu, neboli kánoe, a padloval. A já jsem zrovna něco dělal na dně, jsem hnojil dno nebo něco, já už nevím, co to bylo. A najednou vidím také nahoře, ona tom kánoji a to břicho převyšovalo a ten opasek s tou přeskou buď připraven, tak jsem ho překlopil a on nebyl připravený. No nemá to inzerovat, když to není pravda, já to nevěděl.
4: Ale chudák, víte, že ho nemohli dlouho najít?
3: Já vím, 3 dny. Já mu seděl na ksichtu tenkrát. Měl ohromnej dech. Víte, jak on porážil telata?
4: To nevím.
3: On kejch a tele padlo. Víte, on jednou nějak měl rýmu nebo co. A on vám kejch a padnul zvěrolékař. No. To byla šlamastika. Zvěrolékař byl vlastně poražený na černo, ne? A on neměl bumáčku. No, tak pak to nějak spatlali a on jako řekl, že měl červinku, tak to prošlo. Ale měl krásnej pohřeb ten řezník, krásnej.
4: Kdy pak to vlastně bylo?
3: No to bylo ten den, jak hořelo v Třeboni. Jak chytil pivovár, pamatujete?
4: Jo, máte pravdu.
3: No.
4: To byla ta veliká katastrofa v Třeboni, víte?
3: No. No to tak přeci od pivováru chytla sákristie a od sákristie chytla Sáložna a pak to skočilo na hotel u Bílýho koníčka a hotelier Havlíček vyběh ven a hořeli mu kšandy a nádlesní myslel, že to je kometa a Zastřelilová Havlíčková nádlesní mu strašně děkovala.
4: No, takovou katastrofu Třeboně nepamatuje.
3: No a mohla být daleko větší, jenže mě došly sirky tenkrát. Ale přijeli hasiči až Radotína.
4: A co jich přijelo? No? Jenže to nemohli uhasit.
3: Ale mohli. Ale oni hodili tu násosnou troubu do mýho rybníka a já jsem jimi zacpal. A víte, že mě to mohlo vcucnout?
4: Ne.
3: Jo. Oni měli tak mocnou stříkačku a tak mocnou pumpu tuzemské značky, že mě to mohlo vcucnout, ale nevcucla. Kam padete teď?
4: Domů, dělat jíšku.
3: Jíšku na polívku?
4: Mhm.
3: Vy ráda jíšku?
4: Mhm.
3: Já rád, Jíšku. Totiž Frťana.

0: na zelenomodré, jakoby břidlicové obloze zářily hvězdy mrazivě a jiskřivě jako ledová tříšť. Celý hustě zalesněný a řídce obydlený kraj stuhl úporným úmorným mrazem. Byla to divná noc k průzkumu hřbitova. Zvedal se příkře v popelavé lesní pustině jako nějaký zelený drnový hrb. Většina hrobu byla na svahu. Na jeho vrcholku stál pomník, kterým se hřbitov proslavil. Na pomníku bylo vidět mohutnou kovovou postavu vojáka, ležícího vojáka, jehož silné ruce spoutala k sobě věčná pobožnost a jehož hlavě tvořilo podušku dělo. Po vojákově pravici ležela šavle, která měla ulomený hrot. Vše tu bylo podivně mlčenlivé a opuštěné. Přesto však do ticha mrazem stuhlých lesů zaskřípila kovová vrátka a po stezičce k pomníku šplhaly dvě černě oděné postavy. Malý zavalitý páter, otec Brown, a jeho přítel vysoký statný Flambo. Stanuli před pomníkem. Mohutný Flambo škrtl sirku, na soklu se v jejím světle objevil nápis.
1: Zasvěceno památce generála Sir Artura St. Cléra, hrdiny a mučedníka, který vždy zdolal své nepřátele a vždy jich ušetřil a byl jimi posléze zrádně zavražděn. Nechť Bůh, v něhož věřil, ho odmění a pomstí. Mám to přečíst ještě jednou, otče?
2: To stačí, kamaráde Flambo. Škoda sirky. Viděl jsem, co jsem vidět chtěl. Teď budeme šlapat půl druhé míle zase zpátky. Taky tu mohli postavit hostinec blíž, když sem za generálem St. Clairem jezdí karavany turistů. Ale já se vám cestou pokusím vysvětlit, proč jsme se sem vypravili.
0: A Bůh ví, že měl otec Brown pravdu. Člověk by měl sedět v hospodě u krbu a u piva, když si troufá vyprávět takovou zapeklitou historii.
2: Co vy víte o trampotách starého generála St. Cléra? Jako Francouz asi málo, nebo nic, milý Flambo.
1: Spíš mám osobní zkušenosti s anglickými policisty. Ti se mě v mé horší polovině života nahonili a natrápili dost.
2: Až vás dohnali k poctivému živobytí. Buďte jim za to vděčen, vy můj polepšený hříšníku. Jsem navíc přesvědčen, že vaše temná minulost vás výtečně připravila k tomu, abyste byl dnes uznávaným policistou.
1: Spíš soukromým detektivem, otče Browne. Jinu cesty, páně, jsou nevyspytatelné. Co činí, dobře činí. S vašimi generály jsem zatím tu čest neměl. A tenhle váš St. Clair je pro mne záhadou dvojnásobnou. Po všelijakých jeho svatostáncích mě vláčíte už hezky dlouho. Člověk by řekl, že tenhle generál je pohřben nejméně na 6 místech. Desky, sochy, plakety. A dnes mě v mrazu vlečete k jeho rakvi na venkovském hřbitově. Takže bych byl rád, kdybyste mi své počínání vysvětlil, jak jste mi ostatně před chvílí slíbil.
2: Rovnám si to v hlavě, Flambo. Musím to rozdělit na 2 díly. Na 2 oddíly. V prvním bude legenda. To, co ví kdekdo. Co jsme se učili, co nám natloukli do hlavy. A pak přijde to, co jsem zjistil. Co vím já.
1: Správně. Začněme od toho nesprávného konce. Začněte, otče, od toho, co ví kdekdo a co není pravda.
2: Veřejnost ví přesně jen toto. Že Sir Arthur St. Clair byl slavný a úspěšný anglický generál, že po skvělých, leč rozvážných taženích, jak v Indii, tak v Africe, stál v čele výpravy proti Brazílii, když brazilský vlastenec Olivier vyhlásil své ultimátum. Ví se dále, že St. Clair zaútočil s velmi skromnými silami na Oliviera, který měl k dispozici síly velmi značné, a že po heroickém odporu upadl do zajetí. A konečně se ví, že byl na nejbližším stromě oběšen. což vyvolalo zděšení civilizovaného světa. Po odchodu Brazilců se houpal na větvi a na krku měl zavěšenou svou zlomenou šavli.
1: A tato populární historka je nepravdivá?
2: Je pravdivá, pokud jde o holá fakta. Ale je tu záhada. Záhada, jak bych to řekl, záhada dvojí psychologie. Dva nejvýhlasnější muži v brazilské aféře, dva hrdinové, něco jako Hektor a Achilles, se chovají v naprostém protikladu ke svým povahám. Co byste řekl vyprávění, ve kterém by Achilles byl bojácný a Hektor proradný?
1: Povídejte dál, otče. Tuším, co vás na tom případu zaujalo.
2: Generál St. Clair byl voják starého, zbožného typu. Osobně statečný, ale rozvážný velitel, který šetřil své vojáky, horlil proti zbytečným obětem. A přesto se v této poslední bitvě pokusil o něco, co by za nesmyslné vraždění vlastních řad pokládalo i nemluvně. Člověk nemusí být strateg či taktik, aby se vyhnul autobusu. Takže je tu první záhada. Co se stalo s hlavou až dosud rozvážného a zkušeného anglického generála?
1: Nejspíš zešílel. To se generálům stává.
2: A je tu druhá záhada. Druhá hádanka. Co se stalo se srdcem brazilského generála, velkodušného divné jako bludní rytíři? Skoro všechny zajatce, kteří se mu kdy dostali do rukou, propustil na svobodu. Proč jen usta hromů by se byl jedinkrát v životě tak ďábelsky mstil? Tak prosím, jeden z nejprozíravějších lidí na světě jednal jako idiot.
1: St. Clair.
2: A jeden z nejličtějších lidí na světě jednal jako satanáš.
1: Olivier.
2: A teď mi to, kamaráde Flambeau, vysvětlete.
1: Kdepak? To musíte vysvětlit vy mně.
2: Musím to ještě doplnit zmínkou o dvou událostech, k nímž došlo později. Rodinný lékař St. Clairů se po několika letech s tou ctihodnou rodinou po generálovi pohádal a začal otiskovat sérii zuřivých článků, v kterých prohlašoval, že neboští generál byl náboženský fanatik. Kdo ovšem věděl, že generál St. Clair byl puritán a že ta jeho puritánská protestantská zbožnost bývala až trochu výstřední? Ty články ostatně přestaly vycházet, jako když utne. Mnohem větší rozruch vyvolala druhá událost. V nešťastném pluku, který podnikl ten ukvapený útok, byl jistý kapitán Keyes, tehdy zasnoubený se St. Clairovou dcerou.
1: Rodinný podnik. To se Keyesovi pod tchánem sloužilo.
2: Kapitán Keyes si St. Clairovou dceru po jeho smrti vzal z lolajníku. Kapitán byl mezi těmi zajatci, které Olivier šlechetně propustil. Asi tak po 20 letech vydal Keyes, tehdy už podplukovník, jakousi autobiografii, kterou nazval Britský důstojník v Barmě a v Brazílii. Hledal jsem v ní dychtivě vysvětlení onoho nesmyslného útoku, kapitolu o porážce tam u Černé řeky. Posvíte mi, můj věrný Flambeau, mám to sebou. Poslouchejte. Jedno bych rád napsal na ospravedlnění památky dvou vynikajících mužů. Akce generála St. Cléra, patřičně chápána, patří k nejduvtipnějším, jaké kdy podnikl. Současně považuji za svou povinnost vůči cti nepřítele, abych prohlásil, že prezident Olivier projevil mnohem víc než svou charakteristickou ohleduplnost. Populárně řečeno, ujišťují své spoluobčany, že St. Clair rozhodně nebyl takový pošetilec a Olivier takový barbar, jak se snad zdá. To je vše, nic mě nepřinutí, abych k tomu dodal jediné slůvko.
0: Flambeau odhodil zápalku a otec Brown uložil útržek potištěného papíru zpátky do kapsy. Za spletí haluzí se objevil velikánský zmrzlý měsíc. Oba pánové ušli dalších dobrých 100 metrů mlčky.
1: Myslím, že už to mám, otče. Generál St. Clair pocházel z rodiny dědičně zatížené šílenstvím. Svůj kritický stav chtěl utajit před dcerou i budoucím zetěm. Obyčejnou sebevraždu vyloučil. V pominutí smyslu se vrhl do bitvy. doufal, že padne s prvním výstřelem. Když však viděl, že dosáhl pouze zajetí, zlomil vlastní šavli a oběsil se. Hrozný příběh.
2: Hrozný, příteli Flambo. Hrozný. Jenže nesprávný. Kéž by byl pravdivý. Kam schová moudrý člověk list? Do lesa. Co ale udělá, když kolem žádný les není?
1: No co? Co podle vás udělá?
2: Ten les vypěstuje, aby mohl ten list schovat. Strašlivý hřích.
1: Tak počkat. Povíte mi to všechno nebo ne? Existují ještě nějaké další doklady?
2: Existují ještě 3 kusy doklady, které jsem vyhrabal. O tom, jak probíhala bitva, existují i zápisky Olivierovi. Generál St. Clair velel odtrženému předsunutému pluku. Ten ležel hned za řekou. Na svahu, na druhém břehu, stál Olivier v zajištěné pozici. Tak tomu bylo večer. Na zítří za úsvitu ohromený Olivier zjistil, že ta zatoulaná hrstka Angličanů zatím překročila s nekrytým týlem řeku z části přes most vpravo, z části přes brod o něco výše. Nevěřil svým očím. Angličané se zhlukli na bažinatém břehu pod ním s řekou za zády. Neuvěřitelné bylo už to, že by se v tak malém počtu chtěli pokusit o útok proti opevněnému postavení. Angličané trčeli v blátě a bahně jako mouchy v medu. Olivier do nich spustil kanonádu. Angličané odpovídali palbou z pušek. Naše řady posléze vyrazili, píše Olivier, a zatlačili Angličany do řeky. Zajali jsme generála St. Clara, jeho plukovník a jeho major padli v bitvě. A s nimi zahynul prakticky celý pluk. Sám generál v čele svých udatných nám čelil do poslední chvíle na koni prostovlasí se zlomenou šavlí v ruce. Tolik Olivier.
1: A pak dal generála pověsit na nejbližší větvi.
2: Ne. Nevím. Nevěřím. O tom, co se s generálem stalo později, mlčí Olivier stejně jako kapitán Keys.
1: Dobrá. To byl první doklad. Tak teď ten druhý.
2: Ten mi dal spoustu hledání, ale referovat o něm se dá krátce. Týká se toho padlého plukovníka, jmenoval se Clancy. Byl to pořádný chlap z Irska. Umřel, jak se zdá, bezmála zrovna tak vzteky, jako proto, že byl zasažen řadou kulek. Za ten směšný útok nebyl odpovědný, velel generál. Našel jsem v chudobinci starého vojáka, ležel zraněn vedle umírajícího plukovníka. Poslední plukovníkova slova zněla podle něho takto. Pěkně to vyvedl ten zatracený starý Janek s tou šavlí, u které si urazil špici. Proč si radši neurazil hlavu?
1: A že pořád o té zlomené šavli každý mluví. To má být zásluha?
2: Neboštík plukovník Clancy o ní také nemluvil zrovna s úctou.
1: A teď to třetí odhalené tajemství, otče.
2: Asi před 2 měsíci zemřel u nás v Anglii jistý brazilský důstojník. Kdysi dávno se rozkmotřil s Olivierem a opustil vlast. Pocházel ze Španělska, jmenoval se Espado. Sám jsem ho znal, byl to takový starý švihák se žlutou pletí a nosem jako skoba. Byl to samozřejmě katolík a já byl u něho, když se blížil jeho konec. Odevzdal mi sešit, deník jakéhosi anglického vojína. Mohu se jen domýšlet, že sešit našli Brazilci u někoho z padlých. Deník totiž náhle končí v předvečer bitvy. Ale líčení posledního dne života toho ubožáka rozhodně stojí za čtení. Shrnu vám je stručně. První část zápisu se hemží vtipy na majora Mareje. Marej pocházel ze severního Irska, byl to puritán. V deníku se neustále žertuje o kontrastu mezi Irovou přísností a družnou bodrostí plukovníka Clancyho.
1: Toho chlapa taky z Irska, co nazval generála zatraceným Jankem a že se tou zlomenou šavlí měl raději bodnout sám.
2: Pak náš kronikář píše o tom, jak do přední pozice k jeho pluku přijel na svém koni sám generál St. Clair před večerem.
1: Toho koně znám z časopisů a vašich oficiálních obrazů. Bělouš, Šemík.
2: Návštěva samotného generála nemohla vojákům uniknout. Oblíbený velitel byl přivítán srdečně. Seskočil z koně, přistoupil ke skupině důstojníků a důvěrně s nimi hovořil. Když se rozešli, zůstal s majorem Marejem. I ti dva si ostatně museli příteli rozumět, oba patřili k lidem, kteří čtou pořád Bibli. Oba byli typičtí staří důstojníci evangelického vyznání. Když generál odjížděl, vysoký Ir, major Marej, kráčel dál vedle jeho otěží ve vážné debatě. Vojáci se za nimi dívali, dokud jim nezmizeli za skupinou stromů. Náš kronikář lelkoval ještě 4 minuty po táboře a tak se mu naskytla vzácná podívaná. Generál se na tom svém bílém koni hnal do tábora zpátky jako tornádo. Poplach! Okamžitě se přemístit na druhou stranu řeky, přesun po soumraku a ráno podniknout výpad. Major Marej se prý vypravil pro posily. Objevili prý cosi na mostě, nezbývá nic jiného, než bojovat o holý život. Doufejme, že major Marej dorazí s pomocí včas. Tady deník končí, můj milý příteli. Ruchem a tempem, s nímž byl ten sebevražedný útok organizován.
0: Lesní stezka, po které stoupali, se zúžila a byla stále strmější a klikatější, až měli oba pánové, Brown a Flambeau, dojem, že stoupají po točitém schodišti. Konečně dosáhli vrcholu. Stanuli a uklidnili dech.
2: Ale je v tom vojákově deníku ještě jedna ohromná maličkost. Když generál vybízel vojáky k celé té rytířské akci, napůl prý vytáhl z pochvy šavly, ale náhle, jako kdyby se zastyděl za tak laciné a melodramatické gesto, opět ji zasunul zpátky.
1: Zase ta šavle.
2: Zlomená šavle. Ale kdo viděl tu šavli nezlomenou?
1: Jak to myslíte?
2: Ptám se, kdo viděl generálovu šavli nezlomenou. Určitě ne, pisatel deníku. Generál ji včas zastrčil do pochvy. Ne, nic nemohu dokázat. Ani po té honičce po všech hrobech. Ale docela jistě vím, jak to bylo. Dovolte mi dodat ještě jeden malý fakt. Plukovník Clancy byl podivnou náhodou první, kdo byl zasažen kulkou. Dávno předtím, než se vojska dostala do sebe. A už viděl St. Clairovu šavli zlomenou. Proč byla zlomena? Jak se zlomila? Kamaráde, ta šavle se zlomila už před bitvou.
1: Ale... A ráčíte mi prozradit, kde je ta její ulomená špička?
2: Řeknu vám to. Je v koutě hřbitova u protestantské katedrály v Belfastu.
1: Vy jste ji tam viděl?
2: To nešlo. Je nad ní velikánský mramorový náhrobek. Náhrobek hrdiného majora Mareje, který padl, když slavně bojoval v pověstné bitvě u Černé řeky.
1: Chcete říci, že generál St. Clair Mareje nenáviděl a že ho zavraždil na bitevním poli?
2: Kam schová moudrý člověk list? Do lesa. A nemá-li les, tak si ho vytvoří. A když někdo musí schovat mrtvé tělo, vytvoří si celé pole mrtvých těl a tam to mrtvé tělo schová. Generál St. Clair byl starý angloindický voják, protestant. To znamená člověk fyzicky odolný, žijící pod tropickým sluncem v orientální společnosti. A pořád si čte v Bibli, ale po svém. Hledá si v ní svoje. Bez rozumu a vedení čte především starý zákon. Tam najde vše, co hledá. Chlípnost, tyranii, proradnost. Podle všeho to byl jistě člověk, jak by se řeklo, poctivý. Ale co z toho, je-li někdo poctivý v uctívání nepoctivosti? Všude, kam přišel, měl ten muž harem, mučil svědky, hromadil hanebné zlato. A jistě by byl každému do očí řekl, že to všecko dělá pro slávu Hospodina.
1: Hospodina?
2: Stále víc mu chyběly peníze. Na úplatky. Stále častěji byl vydírán. V době bitvy u Černé řeky byl na dně. Brazilci, netvrdím, že zrovna Don Quixotský Olivier v něm objevili úplatného člověka. jediného úplatného člověka v anglické armádě. A to byl z božího dopuštění člověk na nejvyšším místě. Vrchní velitel. St. Clair potřeboval hory peněz. Už rodinný lékař hrozil odhalením, k nímž pak došlo později. Byl umlčen, uplacen. Ale ten uzavřený, možná pochmurný major, ten Murray z Irska, vytušil pravdu. Byl vzdělaný důstojník. Sledoval způsob vrchního velení. Už to asi bylo víc než podezření. A když pomalu sledoval generálovu uzdu, když ho krokem doprovázel při generálově poslední návštěvě v táboře, žádal generála, ať se okamžitě vzdá velení, jinak, že bude postaven před válečný soud a zastřelen. Generál s ním asi na oko souhlasil. Když se vytratili mimo dohled tábora, zabil ho. Šavlí, příteli. Jenže hrot šavle se v těle nebohého irského majora ulomil. Ujde pozornosti nevysvětlitelně zlomená generálská šavle? Nebo její zmizení? Rozhodl se nakupit hromadu mrtvol. Jedna další se v ní schová. A ve 20 minutách se strojilo 800 anglických vojáků na smrt. Ve velkolepé závěrečné scéně, kterou připravoval, měl on, stříbrovlasý voják, světec, vydat nepříteli trosku své zbraně, aby zabránil dalšímu masakru.
1: Škoda, že mu to už nikdo nedokáže. A jak to bylo s Olivierem a s tím oběšením? Pokud vím, Olivier zajatce nebral, překáželi by. Olivier ve většině případů zajatce propouštěl. Proč z nenadání St. Clara oběsil?
2: Tu scénu vidím před očima. Vidím černý vous a červenou košili, Olivier. Vojáci se řadí do pochodových útvarů. St. Clair děkuje jménem mužstva, zdecimované hrstky do prachu sražených Angličanů, za svobodu. Ozvou se bubny a Brazilci se dávají na pochod. Angličané stojí jako sochy. A pak se těch zbylých 50 tváří obrací ke generálovi. Tváří, na které nelze zapomenout.
1: Ne, to ne. Nechcete přece říci. No to mi neříkejte.
2: Chci. To anglická ruka navlékla St. Clairovi kolem hrdla provaz. A já věřím, že to byla táž ruka, která pak navlékla prsten na prst jeho dcery. To anglické ruce odvlekly generála ke stromu hanby. Pak se pro čest Anglie a jeho dcery zavázali přísahou, že provždy v sobě zapečetí ten příběh o zrádcově Tobolce a vrahově šavli. Snad pomáhají jim nebe, se snažili na něj i zapomenout. Snažme se i my.
1: Já se budu snažit z celého srdce.
0: Vystoupili na vrchol hřebene z lesa ven. Vítalo je světlo z anglické hospody, jejíž okna zdobily červené záclonky. Její dveře byly povzbudivě otevřené. I z místa, kde byli, slyšeli oba naši turisté šum a smích lidí pro jednu noc spokojených.
1: Čerta by to vzal, otče, podívejte se. Čtu dobře? Víte, jak se ta putika jmenuje? Uzlomené šavle.
2: V tomto kraji vidí v generálovi boha. Polovina hospod a ulic a sadů je tu pojmenována po něm.
1: A já myslel, že jsme s tím malomocným skoncovali.
2: V Anglii s tím neskoncujeme nikdy. Mosas nerezaví a kámen přetrvá věky. Po staletí budou jeho mramorové sochy napřimovat mysli hrdých, nevinných chlapců. A jeho venkovský hrob bude vonět věrností jako liliemi. Vždycky to bude světec. A svět se o něm nikdy nedoví pravdu. Víte, milý Flambo, došel jsem k názoru, že v porušování tajemství je zrovna tolik dobrého, jako špatného. Zkusím mlčet. Ale kdyby měl být nespravedlivě znovu obviněn Olivier, plukovník Clancy, kapitán Keys, major Murray nebo kterýkoliv nevinný člověk, potom promluvím.
0: Vešli do hospody s červenými záclonkami. Byla nejen útulná, ale dokonce přepichová. Na jednom stolku stál stříbrný model St. Clairova náhrobku se stříbrnou hlavou a zlomenou šavlí. Na stěnách visely kolorované fotografie, zachycující týž náhrobek a řady povozů, jež k němu přivezli turisty. Otec Brown a Flambeau usedli do pohodlných křesel. Otec Brown si poručil pivo. Flambeau samozřejmě koňak.

0: Bylo krásné červnové ráno, takové, co budí v člověku dobrou náladu. A přece jsem se na ten nádherný den mračil. Důvod byl prostý, zranil se mi kůň a já jsem potřeboval zdravého. Zatímco můj Mustang pomalu kulhal prérií, pozoroval jsem, jak řídká křoviska houstnou a tráva je zelenější. Blížil jsem se k řece, u ní jsem se měl setkat s Billem Saltersem. Projel jsem návrším s velikými platany. Překvapilo mě, že půda kolem nich je rozkopána nesčetnými jámami. Zřejmě zde pracují lidé. Proto mě ani nepřekvapilo, když jsem kolem spustlého kukuřičného pole dojel k nízkému srubu. Vedle vchodu do ohrady spravoval rozpadlý plot jakýsi mládenec.
1: Dobré ráno. Smím vědět, jak se jmenuje pán tohoto domu?
2: Jmenuje se Rowling, sir.
1: Vy jste jeho syn?
2: Ano, nevlastní. Říkají mi Josef.
1: Je otec doma?
2: Otočte se, tamhle jde.
1: Co tu chcete, cizinče? Nejprve bych se chtěl zeptat, mistr Rowlinci, zda mě tu nenechal muž jménem Salters nějaký vzkaz.
2: Včera ráno, pane, ten Salters byl...
3: Budeš mlčet! Nebudeme každému vandrákovi dělat poskoka. Klidte se odtud!
1: Snad nebude tak zlé. Můj kuň kulhá, potřeboval by si několik dní odpočinout.
3: Můj dům není žádná hospoda a každému, kdo by se tu chtěl roztahovat, vpálím do těla hrst broku. A ten zatracený indián je tu znova. Počkej, kluku, já tě naučím.
0: Sledoval jsem jeho pohled. Z nedaleké houštiny vyšel mladý indián. Rowlings na něj namířil pušku a stiskl spoušť. Srazil jsem mu hlaveň, takže rána šla vedle. Rowlings se otočil, ale moje pěst byla rychlejší. Koutkem oka jsem zahlédl, že k nám přijíždí Bill Salters. Rowlings ho neviděl a skočil po mě s nožem v ruce.
3: Tak ty na mě pěstí na mé vlastní půdě, to mi zaplatíš, pse!
1: Hned zastrčte ten nůž, vidíte tu pistoli? Kulka je rychlejší než čepel.
4: Bravo, příteli, jen dojedu a vidím tě v plné práci. Jen mu ukáž, zač je toho loket, zaslouží si to. Mě včera přijal podobně, tak jsem mu dal pár do nosu a byl pokoj. Ale je vidět, že mu to nestačí. Víš co, že trend? Dáme mu za vyučenou, aby příště věděl, jak se jedná s lidmi, jako jsme my.
1: Pozdě, Bile, pozdě, podívej se, jak utíká.
4: Jen ho nech, ať uhání sebe rychleji, svému osudu neuteče.
0: Popravdě řečeno, zbabělý útěk Roulince se mi nerýmoval s jeho předchozí hrubostí. Přemýšlel jsem, co v tom může být, a mezi tím jsme sestupovali s Billem ke srubu. Cestou se k nám přidal indián, po kterém Rowlings vystřelil. Bylo mu asi 18, oblek měl z jelení kůže, ozbrojen byl lukem. Když jsem se ho stačil zeptat, ke kterému kmeni náleží, otevřely se dveře a ze srubu vyšla hubená, utrápená žena.
5: Zaplať pámuch. Už jsem myslela, že poteče krev. Je opilý. Vypil poslední láhev pálenky.
1: Vy jste jeho žena?
5: Ano, ale já za nic nemohu.
4: Rádi věříme. Váš muž to asi nemá v hlavě v pořádku.
5: Bohužel. Usmyslil si, že tady v okolí je zakopaný poklad.
1: Nekope náhodou na návrší u platanů.
5: Ano, tam. Kvůli pokladu zanedbal pole a živíme se jenom lovem. Ani bych si nenaříkala, kdyby se můj syn dosyta najedl.
1: Mám u sedla zásobu sušeného masa. Udělejte nám ho, prosím, všem k večeři. Bile, dojdi pro maso.
5: Udělejte si pohodlí. Už dlouho jsem s nikým nemluvila. Rowlings tady kvůli pokladu nikoho nestrpí. Tenhle mladý indián si vymkl kotník a chtěl tu zůstat, dokud se neuzdraví. Rowlings ho vyhnal. Musí ubožák nocovat pod širým nebem.
6: Mně to vůbec nevadí. Ale tobě chci poděkovat, že ses zastal i Šarši Tuhy. Jsem tvůj přítel.
1: Išarši Tuha? Malý jelen. Ty jsi Apač.
6: Jsem synem velkého válečníka kmene Mescalero, který je mezi Apači ten nejstatečnější.
1: Indiáni kmene Mescalero jsou mými přáteli. Jejich náčelník Inčučuna je můj bratr.
6: Inčučuna je velký hrdina. Jak tě nazývá?
1: Old Shatterhand.
6: Synové Apačů tě dobře znají. Já ještě nejsem válečník, nesmím s tebou mluvit.
1: Smíš se mnou mluvit, nebo ti z tebe bude jednou velký válečník. Proč nemáš koně?
6: Jdu pro posvátnou hlínu na dýmky míru. Musím pěšky.
4: Tady je maso, paní. A nakrmte pořádně oba mladíky. Ten váš chlap je ale mamlas. Nezlobte se, ale zdá se mi, že jsem ho už někde viděl. Náramně se podobá jednomu lumpovi s indiánským jménem. Zní jako Indano nebo Indančo.
6: Inteučo.
1: To je přece apačsky zlé oko.
5: Zlé oko? To slovo můj muž často říká, když pije a potom blouzní a hádá se svými přízraky. Blábolí o krvi a mordech, o zlatě a nugetech, o pokladu, co prý je tu zakopaný. Bojíme se, že nás zabije.
4: To vás ze srdce lituji. Ale co vás tu napadlo pouštět se s takovým mužem do divočiny?
5: S ním bych se sem nikdy nepustila. Přijela jsem do Ameriky se svým prvním mužem a jeho bratrem. Chtěli jsme do Kalifornie, protože jsme se doslechli, že je tam zlata pro každého dost. Dostali jsme se až sem. Dál jsem nemohla. Muž šel tedy zkusit štěstí sám a já tu zůstala s jeho bratrem.
4: A máte o něm nějakou zprávu?
5: Nemám. A on sám se už nikdy nevrátil. Půl roku po jeho odchodu se mi narodil syn. A když mu byly 3 roky, našli lidé mého švagra na břehu řeky s kulkou v hlavě.
1: Byl skalpovaný?
5: Nebyl.
1: Pak to udělal běloch. Ale jak jste tu mohla žít tak sama?
5: Ze začátku jsem měla zásobu kukuřice. Pak se objevil Rowlands. Chtěl tu lovit, ale pak zůstal natrvalo. Staral se u nás docela dobře až do doby, než začal blouznit o pokladu. Je to hrozný život.
1: Časem se lék najde.

0: Právě jsme dojedli pozdní oběd, když vešel Josef a požádal nás, abychom šli ven. Na obloze přímo nad námi se vznášel malý obláček průsvitné, jasně červené barvy a vypadalo to, jako by se od něj táhly po celém obzoru matně zlaté pavučinkové třásně. Opravdu divný mrak. Rozhodl jsem se, že se na to zeptám malého jelena. Indiáni cítí přírodu lépe. Stejně jsem s chlapcem potřeboval promluvit. Našli jsme ho s Bilem za srubem. Upřeně pozoroval oblohu.
1: Nevíš náhodou, co ten divný mrak znamená?
2: Hladový vítr.
0: Myslíš bouři?
2: Velice hladový vítr.
0: Tak teda cyklon.
2: Přijde brzo.
1: Ale nesmysl. Tahle troška nebeské peny nám nemůže být nebezpečná.
2: Malý jelen nikdy nelže.
0: Opravdu nikdy. Proč tedy malý jelen kulhá, jen když ho někdo vidí? Proč říká, že přišel pěšky a přitom přijel na koni?
2: Jak to můžeš vědět?
0: Umím číst ve stopách.
2: Můj bratr je vševědoucí jako velký manitu.
0: Malý jelen nejde pro posvátnou hlínu, ale přišel, aby shlédl pána tohoto domu. Vedla ho k tomu krevní msta.
2: Můj bílý bratr je přítel Apačů. Proto mu něco ukážu. Vezmi si to a pozorně přečti.
0: Vyňal ze zánětří kůži složenou jako dopisní papír. Rozevřel jsem obálku z měkké jelenice. Uvnitř byla jiná kůže a na ní byla namalována červenou barvou řada figurek. Náhoda mi vložila do ruky velkou vzácnost. Indiánský dopis. Jaké asi obsahuje tajemství? Rozluštění nebylo jednoduché. Trvalo dost dlouho, než jsme s Billem částečně pochopili, že máme před sebou důkaz o tom, že Rowlands je vrah prvého muže své ženy. Zabil ho, ale nestačil mu sebrat zlato. Vyrušili ho Apači. Jednoho z nich při přestřelce zabil. Podařilo se mu uniknout, ale bez zlata. V dopise bylo označeno místo, kam Apači pochovali svého bojovníka i zlato. Řekl jsem Billovi, že se tam půjdeme podívat.
1: Raději ne, ten indiánský kluk měl pravdu. Podívej se na nebe, úplně se setmělo.
0: Vypadá to opravdu na cyklon. Musíme rychle do bezpečí.
1: Kam chceš utíkat a jak?
0: Na koních přece.
1: Vždyť nevíme, kam se vrtnout.
0: Ale ano, musíme za řeku. Ta snad cyklon zadrží.
1: Snad budeš mít pravdu. Dojdu pro ženu a vezmu i Rowlinsova koně.
0: Pospěš si, teď jde o každou minutu.
1: A co Josef?
0: Neboj se, o toho se malý jelen dávno postaral.
1: Už běžím, otevři zatím vrata.
0: Vyjeli jsme opravdu na poslední chvíli. Když jsem se ohlédl, ochromila mě hrůza. Za námi se utvořil temný, obrovský mrak, podobný nestvůrným přesýpacím hodinám. Pohyboval se s temným hřměním nesmírnou rychlostí a bral sebou vše, co mu stálo v cestě. Přehnal se přes srub a mířil přímo k nám. Koně postřehli nebezpečí a bez pobízení uháněli přímo k řece. Bylo jasné, že nás cyklon co chvíli dožene, pokud ho řeka nezadrží, a tu jsme právě přebrodili.

0: Naštěstí řeka Cyklon zastavila. Nad jejím korytem se obrátil a valil se zpět neprůhledný a děsivý. Kudy se hnal, nesl zkázu a zmar. Pak zazněla ohlušivá rána, až se země zachvěla a Cyklon byl ten tam. Obava o osud Josefa i malého jelena nás hnala k platanům, kde jsem tušil, že budou ukryti. I zde řádil Cyklon a zpřerážel stromy.
1: Věří už moji bílí bratři, že dovedu poznat znamení hladového větru?
0: Jistě, ale jak jste se zachránili?
1: Kůň je někdy rychlejší než Cyklon. Chcete vidět, kde je poklad?
0: Později, nejdřív nám pověz vše, co o tom víš.
1: Můj otec viděl cestou z lovu, jak Rowlins zavraždil jiného bílého muže se sáčky zlata. Rowlins mého otce pronásledoval a zákeřně ho zastřelil a zmizel. Bojovníci otce pohřbili, zakopali zlato a přísahali Rowlinsovi pomstu. Měl jsem ji vykonat já, až budu dospělý bojovník, ale hladový vítr to vykonal za mne. Rowlins leží pod nejvyšším platanem a umírá.
0: Teď už rozumím tomu dopisu. Pojďme.
1: Tady je. Toužil jsem po jeho skalpu. Už ho nechci. Sám spravedlivý Manitů ho potrestal na stejném místě, kde se dopustil vraždy.

0: Opravdu. Umírající měl poklad téměř na dosah ruky. Poblíž kmene, který na něho padl, zela puklina, na jejím dně ležely dva kožené vaky se zlatým prachem a nugety. Protohle tedy Rowlands vraždil. Před smrtí se ke všemu přiznal, i k tomu, co jsem zatím jen tušil. Zastřelil i bratra zavražděného, aby se mohl vloudit k ženě jako ochránce a nerušeně hledat zlato. Když Rowlands vydechl naposledy, pochovali jsme ho. Pak jsme šli za ženou a vše jí pověděli. Žalem se jí podlomila kolena.
1: To zlato je všechno vaše, paní. Máte nyní dost prostředků a můžete žít se svým synem někde v poklidném místě.
2: Ale díl patří vám.
1: Co vás nemá, paní? Snad malému Jelenovi. Ten poklad objevil.
3: Nechte si svůj zlatý prach.

0: Mám se znamenitě, Ellen, a miluji tě.
1: Pokud mě miluješ, Voltře, určitě bys měl něco dělat.
0: Oh, problém je v tom, Ellen, že mám příliš mnoho peněz. O co jde?
1: Někdo ukradl paní Penradokové perlový náhrdelník a já si přeju, abys ho našel.
0: Nejspíš se domníváš, že zrovna mluvíš s policejním ředitelstvím, Ellen. Je pravda, že toho nemám příliš na práci. To ale není důvod, abych se začal schánět po perlovém náhrdelníku paní Penradokové.
1: No, možná, že by tě probralo, kdybys dostal ode mě zpátky poštou malý balíček s tvým zásnubním prstenem, Voltře.
0: Ellen.
1: Jsem ošetřovatelka paní Penradokové a ona kromě mě nikoho nemá.
0: Ellen, nezavěšuj, prosím. Ellen? Samozřejmě.

0: Miláčku, přece jen si přijel. To je od tebe hezké. Posaď se a já ti všechno povím.
1: Děkuji.
0: Paní Penradokové ukradli perlový náhrdelník.
1: To smíš sdělila do telefonu.
0: Náhrdelník tvořilo 49 stejně velkých růžových perel, které jí daroval pan Penradok k jejich zlaté svatbě. Nedlouho potom pan Penradok zemřel.
1: Já vím, nezanechal žádnou závěť, za to však zcela zamotanou pozůstalost a seznam osob, jimž vyplácel rentu, dlouhý jak seznam statistů z Ben Hura.
0: Ovotře, mluvím vážně. Paní Penradoková náhrdelník skoro nikdy nenosila, leda snad o Vánocích. A na každý den díku vzdání, když pořádá večeři pro přátele a staré zaměstnance pana Penradoka.
1: Zatím nechápu, co je na tom záhadného.
0: Náhrdelník byl uložen v koženém pouzdře ve starém sejfu, který zůstával velmi často otevřený. Dnes ráno jsem tam musela zajít pro jakousi listinu a podívala jsem se na ty perly.
1: Doufám, že tvé odhodlání setrvávat u paní Penradokové nevychází z představy, že by ti mohla odkázat ten náhrdelník. Perly se zajisté výborně hodí pro staré dámy a obtloustlé blondýnky, ale pro vysokou štíhlou.
0: Nech toho, miláčku. Na tyhle perly bych určitě nečekala. Jsou totiž falešné.
1: Podívejme se. Už jsem slyšel, že starý Penradok občas vytáhl z cylindru několik šilhavých králíků, ale že by dal vlastní manželce ke zlaté svatbě náhrdelník z falešných perel, to mě vyráží dech.
0: Nebuď bláhový, Voltře. Tehdy byly ještě pravé. Jde o to, že je paní Penradoková prodala a dala si zhotovit imitaci. Zařídil to velmi diskrétně jeden z jejich starých přátel, pan Lansing Gallimore z Gallimore Jewelry Company. Proto také o tom neví policie. Najdeš jí je, viď, Voltře.
1: A proč je pro boha prodala?
0: Protože když pan Penradok nečekaně zemřel, neměla skoro žádné peníze. Jenom tolik, aby mohla dál udržovat dům a platit služebnictvo. A ona by raději zemřela hlady, než by někoho propustila.
1: Chápu a smekám před paní Penradokovou klobouk. Jenomže, co na tom záleží, když jsou falešné?
0: No, ty perly, totiž ty imitace, byly zvlášť pro ni vyrobeny v Čechách. A trvalo to několik měsíců. Ale s tou situací teď v Evropě nejspíš už nikdy nebude možné sehnat novou soupravu opravdu dobrých imitací. Paní Penradoková se obává, že někdo přijde na to, že perly byly falešné. Nebo že jí zloděj začne vydírat, až zjistí, že falešné jsou. Víš, jaký by to byl skandál?
1: Obrovský. Jenomže jak mám kruci hledat jehlu v kupce sena?
0: Snadno. Já totiž vím, miláčku, kdo je ukradl.
1: No ne, pak jsem tady zcela zbytečný.
0: Několik měsíců byl u nás zaměstnaný šofér. Odporný surovec jménem Henry Eichelberger. Bez jakéhokoliv důvodu dal předevčírem výpověď a odešel.
1: Asi si našel něco lepšího, Ellen.
0: Nikdo nedává paní Penradokové výpověď, Voltře. Její poslední šofér byl velmi starý a zemřel. Ale ten Eichelberger odešel bez jediného slůvka a jsem si jistá, že perly ukradl on. Jednou se mě dokonce pokusil políbit, Voltře.
1: Cože? Pokusil se tě políbit? Kde je? Máš ponětí?
0: Telefonovala jsem zprostředkovatelně práce, která ho k nám poslala, a ti mi řekli, že se u nich znovu přihlásil a hledá místo. Bohužel mi prý nemohou poskytnout jeho adresu.
1: Já ji

0: nich dostanu. Ale Ellen, jsi si opravdu jistá, že to byl právě on? Nemohl ty perly vzít někdo jiný, například nějaký lupič?
1: Služebnictvo nepřipadá v úvahu a dům se na noc neprodyšně zavírá. On věděl, kde ty perly jsou, protože viděl, kam jsem je ukládala. Doufám, že ještě nepřišel na to, že jsou falešné a nehodil je do oceánu.
0: Jestli ano, přinutím ho, aby je vylovil.
1: Buď opatrný, Voltře. Měří 1,90 m a je velmi silný. Nějaká menší rvačka mi nevadí, Voltře, ale ne, aby si vyvolal výtržnost, kde by musela zasáhnout policie.
0: V univerzitním mužstvu jsem hrál pravého útočníka a byl jsem postrachem všech soupeřů.
1: Já vím. Jsi dost velký a silný, Voltře, abys to zvládl. Ale v jednom si přece jen tak trochu slaboch.
0: Ellen?
1: Slib mi, že nevypiješ ani kapku whisky.
0: Dále.
2: Hledám jistého Eichelbergera.
3: Jak jste se sem dostal, bráško?
2: Tohle vysvětlení snad může počkat. To jste vy?
3: Tak hele, libovej frajere. Počkej, jen co si odepnu pásek.
2: Jsem Walter Gage. Jste vy Eichelberger?
3: Dej mi niklák a povím ti to.
2: Jsem snoubenec slečny Ellen McIntoshové. Bylo mi řečeno, že jste se jí pokusil políbit.
3: Co tím chceš říct? Pokusil?
2: Tohle.
3: Tak dost, tajtrlíku. To bysme měli.
2: Mohl bych vás požádat o sklenku whisky?
3: Bráško, to tvoje břicho je slabý jako čajíček.
2: Co se stalo?
3: Zakopl si oprťavou díru na koberci, bráško.
2: K čertu s vámi, Eichelbergře!
3: Ty si teda nedáš říct. Vstáváme, kamaráde. Ten hotel si platím na spaní já.
2: Mohl bych vás požádat ještě o sklenku whisky? Děkuji vám, Henry. Smím vám říkat Henry?
3: Na to není žádná daň, bráško. My dva přece můžeme spolu vyjít, OK, ne?
2: A Ellen?
3: Tu holku jsem jak těživ nepolíbil, i když neříkám, že se mi nechtělo.
2: Je zde ještě jedna věc.
3: Ven s tím. Ale žádný další praní, slibuješ?
2: Proč jste zanechal zaměstnání u paní Penradokové, Henry?
3: Dej si ještě panáka, bráško.
2: Děkuji.
3: Poslouchej. Chlápek jako já, Buran z Balíkova, se najednou z ničeho nic ocitne poblíž krasavice, která se na něj kouká jako na hromádku koňskýho trusu. Čumím na ní od rána do večera a vím, že si ani neškrtnu. Co bys dělal na mým místě, kamaráde? Já z toho fleku prostě vypadnout musel.
2: Henry, rád bych vám potřásil rukou.
3: Radši si dáme ještě jednoho panáka.
2: Ta láhev je skoro prázdná. Co byste řekl tomu, Henry, kdybych poslal ještě pro jednu?
3: Já, když začnu pít, nevím, kdy přestat, bráško. Máš hodně prachu?
2: Jistě, že. Navíc mám v Hollywoodu na Franklin Avenue velice pěkný byt, kam bychom se mohli přesunout, Henry. Nesmíš si všímat mého způsobu vyjadřování, Henry, neboť ten je mi vlastní, jako tobě tvoje řízná a stručná metoda řeči. Pokud jsem správně informován, existuje jistá možnost, že si ty perly ukradl ty.
4: Hele, nejsi snad opilej.
2: Jsou falešné, takže bychom mohli snadno dospět k dohodě. Nechovám k tobě žádnou zášť, Henry, ale obchod je obchod. Dostaneš $50, vrátíš perly a celá věc bude vyřízena. Nalej mi, Henry. Čemu se směješ?
3: Představuju si, za jakýho kořena se bude pokládat ten chlap, který přijde na to, že ty kuličky jsou falešní.
2: Chceš tím říci, že si ty perly neodcizil?
3: Každý ho někdy napadne něco idiotskýho. Ale já ty perly nevzal, bráško.
2: Víc jsem nepotřeboval vědět.
3: Sakra to je. Dobrý pitivo. Mám ti ještě nalít? Voltře?
2: Jen lij, Henry. Máme na přemýšlení.

0: Rezidence Voltra Gage. U telefonu pan Gage.
1: Ach, Voltře, už jsem měla strach. Vyzváním už skoro půl hodiny. Našel jsi něco?
0: Ještě ne, miláčku, ale máme nápad. Henry a já jsme se dohodli...
1: Henry, Voltře, jaký Henry?
0: No přece pochopitelně Henry Eichelberger, miláčku. Úzce jsme se spřátelili a oba...
1: Nepíš snad, Voltře.
0: Ovšemže ne, miláčku. Henry je abstinent.
1: Co pak Henry ty perly nevzal?
0: Ovšemže ne, miláčku. Odešel z místa, protože byl do tebe zamilován.
1: Ach, Voltře, ten opičák. Jsem přesvědčená, že piješ jako duha. Už nikdy s tebou nebudu chtít mluvit. Sbohem.
0: Ellen. Samozřejmě, praštila sluchátkem, až mě píchlo v uchu.
2: Jsme snad zhulákaný? Nejsme.
0: To už je třetí láhev, Henry. A nezapomeň na ty perly. Musím je nalézt. Jenom tak mohu teď přesvědčit svoji snoubenku, že to s ní myslím vážně.
2: Dobře, co teda podniknem? Máš nějaký nápad?
0: Mám pocit, že musíme, jak se říká, přiložit ucho k tepu podsvětí. Když dojde k takové krádeži, podsvětí se o tom i hned dozví. Perly se těžko prodávají, v podsvětí vypukne horečná činnost.
2: Mluvíš jako kniha, ale nezapomněl jsi, že ty kuličky jsou načisto falešní. Ten šmaták tohle zboží spláchne co nejrychleji do stoky, protože by měl na krku 3 až 10 let v lapáku.
0: Kdyby byl alespoň průměrně inteligentní, Henry, tak nikoliv. Paní Penradoková je velmi hrdá dáma a pohybuje se v nejvyšší společnosti. Kdyby vešlo ve známost, že nosila falešné perly, nebo kdyby se, nedej bůh, v novinách objevilo, že to byly právě ty perly, které jí její vlastní manžel daroval ke zlaté svatbě.
2: Chápu. Ha, kolik do toho chceš investovat?
0: $100 by mělo stačit. Jsem však ochoten jít až do 200.
2: Blbost! Kvůli takovým mizerným prachům by ten chlápek nevylez na světlo boží.
0: Za pokus to stojí, Henry. A než vyrazíme do terénu, trochu se opláchnu.
2: Zatím si zavolám, Voltře, jestli ti to nebude vadit. Slečno, spojte mi West 242135. Počkám. Larry, telefonní číslo sem je 3, 6, 5, 1, 2, 4. Jo, neměj péči. Nic se nemůže stát.
3: Vítejte v baru Modrá laguna, pánové.
2: Nech si ty frky pro někoho jiného. Chceme mluvit s panem Gandesim.
3: Senior Gandesi sedí tamhle vzadu v rohu, pánové.
4: Děkujeme, číšníku.
2: Vy jste Gandesi?
5: Sí, signore.
2: Tohle je pan Walter Gage. Musíme si s váma promluvit.
5: A co chce pan Walter Gage?
0: Perly. 49, všechny stejně velké a růžové.
5: Vykoupit nebo prodat?
2: Koupit.
5: On být opilý.
3: Jaké problémy, senior Gandesi?
5: Vyhodit ty dva muže, Mario.
0: Moment. Tady je $100, pane Gandesi.
5: Za co?
0: Za 5 minut vašeho času osam.
5: Hodně komický. Já ale brát. Víc za mnou tudy.
2: Hele, libovej frajere, ty tajtrlíku!
5: Obušek, mladík, a tohle je revolver. Umím dobře použít.
2: Henry! Chvilku bude sticho, Voltře. Musel jsem ho trochu uzemnit. Tímhle mě praštil, že jo? Takhle se s Henrym Eichelbergerem nezachází. Zvlášť ne takovej italskej žok těsta na pizzu.
5: Co chcete?
2: Jedný dámě někdo šlohnul perlový náhrdelník. A u naší firmy jsou ty kuličky pojištěný.
5: Neslyšet o tom.
2: Praštil jste mě pendrekem. A vytáhnul na mě bouchačku. Tak se snažte líp poslouchat.
5: Vy mít o já špatné mínění. Už jste to zkusili u Melakrína?
0: Zatraceně. Kdo je Melakríno?
5: Vy ho neznat? Jestli někdo něco vědě, to taková kulička jedině Melakríno.
2: Zatelefonujte mu.
5: O, telefon nebýt nic dobrýho.
2: Pendrek taky ne. No,
5: tak, pojišťováci říkáte. Haló, Joe? Mít tady dva pojišťováky. Chtějí dohodu. Ne, kuličky. Neslyšet o tom ani ně? Dobře, Joe. Pro jakou pojišťovnu vypracovat?
2: Věříš mu?
0: No, Henry, je to obtížné. Myslím, že lže jako když tisknem.
5: Kdyby být na prodej taková kulička, co vyhledat, jedině Melakríno. Jenomže Melakríno nevědět nic. Žádná levota.
0: Sbohem, pane Candezi.
2: A držte hubu, nebo ji budete muset hledat pod postelí.
0: Rezidence Voltra Gage, u telefonu pan Gage.
4: Doslech jsem se, že máte interes o jistý kšef s kuličkama.
0: V skutku je tomu tak? Vy je máte?
4: Jo. 49 na špagátě a 5 papíru je cena.
0: To je přece zcela absurdní. $5,000 za tyhle...
4: Slyšel jste mě, šéfe, 5 papíru. Ani víc, ani míň. Ještě se ozvu.
0: Henry, vyšlo to. Ale nějak podivně. Cena je 5,000.
2: Cože? 5 papírů za takový fórový zboží? Říkal jsi, že stály 2 kila.
0: Ano, to jsem skutečně říkal. Možná bychom se mohli trochu napít, Henry.
2: Dobrý nápad. Máme ještě hodně přes litr pitiva.
0: Kdyby to nemělo stačit, Henry, je toho ještě dostatek tam, odkud tohle přišlo.
2: Vypadáš jako normální chlap. Proč mluvíš pořád tak potrhle?
0: Prostě nedokáži změnit způsob svého vyjadřování, Henry. Moji rodiče byli oba přísní puristé v duchu novoanglické tradice a lidová hovorová řeč mi jaksi nesedí.
2: To jsi to nemohl říct jednou větou.
0: Toto je velice neobvyklý vývoj, Henry. Zřejmě si budu muset promluvit s jedním člověkem.
6: Pane Gage, co pak nechápete, proč za ty perly chtějí $5,000?
0: Dovolíte-li mi vyslovit vlastní úsudek, pane Gillemore, pak bych se snad odvážil sdělit vám svůj názor.
6: Mluvte, synu.
0: Ty perly jsou totiž pravé, pane Gillemore. Jste velmi starý přítel paní Penaradokové, snad dokonce její láska z mládí. Když se na vás obrátila ve svízelné situaci, tak jste ty perly, pane Gillemore, neprodal. Jenom jste to předstíral. Dal jste jí z vlastní kapsy $20,000 a vrátil jste jí pravé perly, předstíraje, že je to imitace vyrobená v Čechách.
6: Vaše myšlení je podstatně svižnější než vaše vyjadřování, synu.
0: Děkuji.
6: Paní Benradoková je velice hrdá dáma. Kdybych jí nabídl těch $20,000 jako půjčku, odmítla by. Takže jsem udělal přesně to, co jste uhodl. To gesto jsem si ostatně mohl bez problému dovolit.
0: Takže?
6: Takže si myslím, že bychom těch 5,000 měli sehnat. Kdybych se rozhodl svěřit vám ten obnos jen na čestné slovo, myslíte, že byste ten úkol zvládl?
0: Slibuji vám to při památce svých zesnulých a milovaných rodičů.
6: Vypíši vám tedy šek, Waltře. Jestliže ty perly seženete, postarám se už o to, aby mi pojišťovna tuhle částku uhradila. Myslím si, že jim bude záležet na tom, aby se mnou obchodovali dál.
0: Pane Gelemore, mohu vás o něco požádat?
6: Jistě.
0: Byl byste tak laskav a zatelefonoval slečně Ellen McIntoshové, jejíž vztah ke mně poněkud ochladl, a sdělil jí, že už nepiji a že jste mě pověřil velmi delikátním posláním? Henry, než přistoupíme k dalšímu jednání, musíš mít jasno v jednom. Dnes nepiji. Jak vidím, ty jsi už přihnul.
2: Mám kocovinu jako 12 dánů. Žádnej telefonát od...
0: Dosud ne. Ty perly jsou pravé, Henry, a já mám v kapse $5,000 od pana Gelemora, abych je vykoupil. Rezidence Voltra Gage, u telefonu pan Gage.
4: Jak se na to díváte dneska, Gage?
0: Značně příznivěji. Dáte-li mi záruku čestného jednání, jsem připraven akceptovat váš návrh.
4: Máte prachy?
0: Jsou mé kapse.
4: Tak napněte uši, Gage. Dneska večer přesně v 8 v Pacific Palisades. Je tam drugstore u zelenýho rajčete, má do 9 otevřeno. Tam čekejte na zavolání.
0: Budu tam přesně.
4: A žádný levoty, Gejči. Jak vypadají ty prachy?
0: Drobné bankovky, žádná nová.
4: A tak se mi to líbí. Tak v 8, Gejči.
2: Poslyš, kamaráde, z toho, co jsem vyslech, si umím představit, jak to dopadne. Zavedou tě mezi vysoký kapradí a tam tě majznou pendrekem po hlavě.
0: Henry, slíbil jsem, že pojedu sám.
2: Tudle, seš cvok. I když na druhé straně seš zlatej chlap.
0: Rezidence Voltra Gage, u telefonu pan Gage.
1: Ach, Voltře, byla jsem na tebe tak ošklivá. Pan Gelemore mi všechno pověděl a já se tak bojím.
0: Není čeho by ses musela bát, miláčku.
1: Nevydržím tu nejistotu. Pojede Henry s tebou.
0: Ne, miláčku. Je to moje povinnost, nikoli v Henryho.
2: To zase prr. Já, Henry Eichelberger z milwaukeeských Eichelbergů, říkám, že pojedu s tebou. A co říkám, to platí.
1: Voltře, vynasnažím se být statečná, ale slíbíš mi jen jednu malinkatou věcičku.
0: Už se stalo. Ode dneška ani kapičku, miláčku.
1: Držím ti všechny palce, Voltře, a miluju tě.
0: Já tebe. Ellen? Ah, samozřejmě. Barmane,
7: co je?
0: Kde tady máte telefon?
7: Tamhle vzadu u toalety.
0: Díky.
7: Dáte si něco, šéfe?
0: Ovšem. Rajčatovou šťávu se špetkou soli.
7: Hned to bude.
4: Gage?
0: Ano, tady pan Gage.
4: Udělal jste, co jsem vám řekl?
0: Jistě. Peníze mám v kapse.
4: Jste sám?
0: Ano.
4: Vraťte se asi 100 metrů zpátky po cestě, po které jste přijeli, tam stará sečárna. Stlumte světla, sjeďte dolů z kopce. U Šalvějovýho svahu zastavte světla, vypněte a čekejte, jasný?
0: Ano.
4: Moc toho nenamluvíte, bráško, no, tak je to správný. Hrajte na rovinu a všechno dobře dopadne.
7: Tady je ta rajčatová šťáva, šéfe.
0: O, děkuji. Velice dobrá. Poslyšte, neměl byste roličku 25 centů zabalenou v papíře? Obávám se, že jsme se stali obětí kanadského žertíku pana Gandeziho, Henry. Čekáme tady už půl hodiny a nikde nikdo.
2: Hajzl, nalítli jsme. Někde během cesty si ty gauneři oťukli, jestli děláš, co po tobě chtěli. Vsadil bych se, že ten hovor, co jsi měl v tom drugstoru, byl mezi město.
0: Ano, Henry. Teď, když o tom hovoříš, jsem si jist, že tomu tak bylo.
2: Projeli jsme to. Radši si rokni, Voltře.
0: Ne. Nejen s tím je konec, Henry.
2: Co to máš v ruce?
0: To je rolička 25 centů, Henry. Dobrou noc! Dvakrát si mě poslal k zemi, Henry, ale splatit jsem ti to mohl až dneska. Tady jsou perlový náhrdelník paní Penradokové. No, Henry, si gentleman, i když si zloděj. Dneska si mi během dne mohl vzít těch $5,000 z kapsy nejmíň tucetkrát. A neudělal jsi to. Nechám ti tady aspoň $100 bankovku. Určitě ji budeš potřebovat, až se probereš.
8: Domnívala jsem se, že Henry je tvůj přítel.
0: Henry byl můj přítel, Ellen.
8: A ten druhý hlas v telefonu?
0: Ten hlas v telefonu se dal snadno zařídit. Henry mu mohl zavolat ode mě z bytu a dát mu můj telefon. Tím, že jsem dostal ten pošetilý nápad navštívit někoho ze zdejšího podsvětí, aby dal do oběhu zprávu, že jsem ochoten koupit perly naspátek, získal Henry šanci namluvit mi, že ten telefonický vzkaz je důsledkem mé návštěvy u Gandeziho.
8: Ale Voltře, jak jsi poznal, že Henry ty perly opravdu má?
0: Vždyť si mi to řekla ty sama.
8: Voltře, vím bezpečně, že mi něco tajíš. Kdyby si s tím nebyl stoprocentně jistý, sotva bys Henryho tak surově udeřil.
0: Telefon, který mám v bytě, je soukromá linka a není v seznamu. A Gandezi mu jsem své číslo nedal. Takže to musel být jedině Henry, kdo dal moje číslo svému společníkovi, miláčku.
8: Miluju tě, Voltře.
0: Problém byl jenom v tom, jak Henryho přinutit, aby vytáhnul perly z jejich úkrytu.
8: Ach, miláčku, jak jsi statečný. Opravdu si myslím, že svým způsobem jsi dokonce chytrý.
0: Ale...
8: Myslíš, že byl Henry do mě skutečně zamilovaný?
0: Ellen, samozřejmě, že ne.

Mariáš. Epizoda z počátku mého učitelského povolání pochází ze 60. let minulého století. Tehdy mě umístěnka zavála do Slavkovského lesa do vesnice Michalovy hory. Nikdy jsem si nemyslela, že se do takových míst někdy dostanu. Školička to byla moc hezká a útulná a nebýt toho, že byla prosta jakéhokoliv spojení s ostatní civilizací, líbilo by se mi tam mnohem víc. Byla to trojtřídka a já jsem dostala přidělenou první třídu. Několik dnů po zahájení školního roku jsem zjistila, že mi tam nechodí 5 dětí z nedaleké vesničky. Zajímavé na tom bylo to, že jejich zápis proběhl před několika lety. Tu před 2, u jiného dítěte před 5, jiný adept se dostavil na jaře tohoto roku. Zkrátka, můj rozum na to nestačil. Obzvlášť, když jsem si spočítala, že nejstaršímu prvňákovi by bylo 13 let. Rozběhla jsem se za ředitelem. Ten samozřejmě věděl, kolik uhodilo. Povinná školní docházka byla sice uzákoněná už za Marie Terezie, nicméně tento fakt zatím do již zmíněné lokality nedošel. Bydleli tam, až na malé výjimky, ve svorné komunitě Romové a ti si s nějakou školou vůbec nelámali hlavu. Dodnes je mi záhadou, jak se dozvěděli o zápisu a jak se stalo, že k němu ty drobečky vlastně přivedli. Když mi ředitel vylíčil, co všechno udělal proto, aby děti do školy nalákal, padla na mě beznaděj. Jak bych já, ubohá začátečnice, mohla vyřešit takový problém? Každý večer jsme se dávali u řídících a často jsme si zahráli kanastu, u které jsme se dobře pobavili a zasmáli. Jednou můj nadřízený povídá, tak jsem se dneska dozvěděl, že se chlapi bavili v hospodě o tom, že tady učí nová, mladá učitelka, no a proč taky někdy nepřijdeme posedět? Děvčata, počítejte s tím, že jim to přání splníme. Na vesnici se lidi druží v hospodě a my se tomu musíme podřídit. Já jsem do té doby hospodu nenavštívila, protože se mi tam moc nechtělo, ale trochu zvědavá jsem přece jenom byla. Druhý den jsme s ředitelem a paní řídící vyrazili. V hospodě nás přivítalo zahulené teplíčko a rozjařené, pivem povzbuzené tváře. Samozřejmě, že tam nechyběly ani obyvatelé vesnice, odkud k nám nechodili zmíněné děti zapsané do první třídy. Večer se opravdu vydařil. Ani jsem nevěděla, že jsem tak družná. Celý večer jsme byli středem pozornosti a pohostinnosti. Zanedlouho jsem byla poněkud společensky unavená a kolegové mě raději dopravili domů. Druhý den jsem přišla do školy s bolestí hlavy a s přesvědčením, že v hospodě mě už nikdy nikdo neuvidí. Jo, to máš tedy děvče smůlu, pravil pan řídící. Do hospody rozhodně budeš muset jít. Včera ses totiž vsadila s lakatošovými a červenákovými, že si to s nimi rozdáš v Mariáši a když vyhraješ, začnou ti děti posílat do školy. Zatmělo se mi před očima. V životě jsem Mariáš nehrála. Brzy jsem zjistila, že si ze mě kolega nestřílí, protože toho byla plná vesnice. Propadla jsem zoufalství, jak jsem mohla něco tak pitomého vymyslet a ještě se vsadit. Jak už to bývá, chvíli se moji kolegové dobře bavili. Když ale viděli moje zděšení, rozhodli se jednat. Hned po vyučování začal kurz výuky Mariáše. Na karty jsem byla vždycky docela šikovná a tak bylo po několika lekcích konstatováno, že můžu zase do hospody pustit se do boje o povinnou školní docházku. V lokále to vřelo, spousta chlapů si nenechala ujít příležitost vidět, jak se strapním. Dodnes nevím, jak se stalo, že jsem ten večer ty bodré občany obehrála. Za vyhrané peníze jsem spoluhráčům nechala přinést láhev vodky a tím jsem svoje vítězství spečetila. Druhý den se ve škole objevily všechny zapsané děti. Od té doby jsem Mariáš nehrála a vlastně už ani nevím, v čem ta hra spočívá. Ale to vítězství bylo opravdu sladké, taky proto, že mi přineslo popularitu mezi lidmi na vesnici.

0: země usínala, ale vše, co je dobré a krásné na ní, bdělo. Bdělo i štěstí, i láska, bděl i mlčenlivý žal, jak věčně běhutý prout, který žene kola osudu a mění tvrdá jeho zrna v sladký chlieb. Kterak se měníme v těchto hodinách, aniž si toho jsme vědomi, stáváme se bratry a sestrami pňů, oživených mízou, a zlatově zelené listoví je tak útlé jako naše snění. Za takového večera bloudila bystrouška žlebem a zabloudila k potoku. Zachtělo se jí okoupat si tlapky i hlavu. Neprobrala se dosud z choroby, kterou v ní probudil podjarní vítr. Mnohokrát ulehla na vyhřátou skálu, přitiskla se k ní, položila čenich na tlapky a naříkala, až se jí hřbet ježil a krk stahoval, jako by ho nasuk vázal. Když se dnes vymáchala v potoce, bylo jí asi jako lidské paně, která se vyplakala, až jí oči zčervenaly. Odevzdala se zcela do rukou osudu. Těšilo jí, že zhubla, že zanechala někdejší sobecké žravosti a že se stává zvířetem dokonalým. Kdyby byl aspoň někdo, komu by se mohla vyznat ze svého hoře. V těchto myšlenkách hluchá a slepá došla na osamělý pahrbek nedaleko Doupěte. Nebyla tu asi týden a za tu dobu palouk zkrásněl, prokvetl plícníkem, dymnivkami a prvními petrklíči. Zastavila se a umile se rozhlížela. V tu chvíli zapraštělo houští, ale bystrouška neutíkala. Kdyby se byl vynořil z podrostu třeba sám revírník Bartoš, kdyby byl namířil na ní puškou, nebyla by prchala, počala se jen třást po celém těle. Z mlází černého tmou zasvítily žluté žhavé oči. Božínku, ten je hezký, vzdechla bystrouška a otočila se k němu. Byl to statný, urostlý lišák, o jakém se jí ani nesnívalo. Vedle tlamy ušlechtilých tvarů trčel mu roztomilý knírek, mezi slechy měl bělavou stezku a kráčel uhlazeným mladistvým krokem a ohánkou pohazoval nedbale vpravo vlevo, jako by si nesl elegantní hůlečku. Srst měl tuhou, prozrazující, že prošel už hezký kus světa. Nebyl to tudíž mladý floutek, kterého stará vyhnala z Doupěte. Bystrouška pocítila, jak jí ruměnec zalévá nos a líce a hodlala rychle zmizeti v podrostu, když on zahovořil roztomilým mužným baritonem. Polikala jste se mne, slečno? O, ne, řekla protáhle bystrouška. Tadyk asi hnízdí o vtáčci, pravil zase on, aby ji vysvobodil z nesnází a dal tak najevo, že ji nepodezřívá z nepřístojných jarních toulek. Bať, přisvědčila skromně, ale v Čilě jich tu málo. Bože, já toto k místečko dobře znám, bývám toť nedaleko. Šla jsem jen trošku ven, protože mě strašně bolí hlava. Tož dovolte, prosím, abych vás doprovodil. Včel zasi lozí o myslivci po lesách a když je jeden tak zamyšlený a bolí jej hlava, levko by přišel k úrazu. Když budete tak mnoho laskavý, skoro zašeptala zajíkavě bystrouška, tož poty. Ovšem, nebude-li se milostivá paní matinka hněvat, prohodil chvatně. O, ne, vpadla chvatně bystrouška, já jsem už dávno samostatná, mám aj svůj dům, odkázal mi je stréček jezevec. Lišák pohleděl na bystroušku s nelíčeným údivem a zálibou. Překvapilo ho velice, že tak mladá dáma je samostatná a dokonce majitelkou domu. Bylo patrno, že je v mnoha věcech načisto naivní, neskušená, neprotřelá světem a společností, neboť v dojímavé dívčí stydlivosti přešlapovala nevědouc kam s tlapkami. Jeho zrak padl i nakonec jejího prutu a v duchu se zaradoval. Ke všeckému odvážná, hospodyňa dobře vychovaná, pomyslel si a nemohla potlačit svůj údiv, otázal se, pěstujete taky sport, slečno? O, a jak? Pravila s půvabným úsměvem, líst umím, to byste koukal, ale před pánama se to nesluší. No, v mysli mě v komoře jsem bývala jako doma. V mysli mě? Žasl a úctivě se poklonil. Ano, ano, vyrůstala jsem tam, mám trochu lidský vychování. Upustil údivem prut až k zemi. No, promiňte, ještě zdržuju. Kornic, odvětila bystrouška. Poklonil se znovu, položil levou přední tlapku na prsa a pravil zcela okouzlen. Zlatohrbítek, lišák s kroužkověma pesíkama z hluboké zmoly. Těší mě, pane, bystrouška, schovanka z jezerské myslivny. Představila se v odvěď a podala mu koneček pravé tlapky. Zlatohrbítek jí vroucně políbil, přistoupil bystroušce po bok a vykročili k jejímu doupěti. Zlatohrbítkovi bylo srdce zvonem a hlava mu šla kolem. Uhodl, že ho dnes potkalo největší štěstí života. Oba byli tak rozechvění, že nezmohli se cestou ani na jedinou kloudnou větu. Když dospěli ku příbytku bystrouštinu, stanuli bezradně, a nikdo z nich nevěděl, čím a jak začít. Zlatohřbítek se rozpomněl, že by nebylo slušno obtěžovat ji hórem po delší procházce dámu, která dojista touží po oddechu, úpravě toalety a jiných potřebnostech. Měl se tudíž k odchodu. Bez jakéhokoliv rozloučení nebylo arci lze odejít a rovněž nemohl se vzdálit bez jiskřičky naděje. Tvářil se lhostejně a zčesávaje si mužný knírek, otázal se ve vší slušnosti a zdvořilosti. Nebude vám, slečno, nemilý, kdybych vás opět potkal? Dojista nikoli, odvětila bystrouška a zarděla se. Chodíváte častějc na palouček? Denně. Je to moja zamilovaná procházka po večeři mezi půlnocou a jednoho. Chodit na procházku, to je moja jediná radost. Nemám přítelky, nemám známých v sousedství. V mysli mě na mě zanevřeli, tož chodívám sama. Věřil byste, že chodím skutečně výhradně sama? Nedovolím nikému, aby mě doprovázel, jsou příliš hrdá na svoju samostatnost. Jste prostě ideál moderní dívky, odtušil Zlatohřbítek. Kouříte snad taky? Ještě ne. Ale králíky žerete snad ráda, slečno. A jak? Věděl, co chtěl vědět ještě dnes. Na chvilečku odstl se opět v rozpacích, která ještě pozdravit, aby se nezdál bystroušce zbytečně chladným a upjatým, ani zase vtíravým a nemístně důvěrným. Ruku líbám, řekl tedy, poněvadž tento pozdrav je náležitě obřadný a obrazný a slova jsou při něm pouze slovy. Jakoby z úctivosti přehlédl, že bystrouška je ochotna rozloučit se s ním zcela po kamarádsku, přitiskl k svým ústům pouze nejzasší koneček její ohánky, třeba mu nastavovala celou. Dlouho se bystrouška nechystala tak pečlivě na lůžko jako onoho rána. Bylo už pozdě na spaní, slunce vycházelo a jí se přece nechtělo spát. Vyválila se čistě v písku, pročesala si kde který chlup, vyškrabala si kotlačky uvízlé pod krkem, ač to vyžadovalo hodně námahy, srovnala lehké štětičky letních pesíků a pak teprve vklouzla do pelechu, leč ani pak nemohla usnout. Ulehla na hřbet, natáhla prut a rozvalila všecky čtyři. Jsou opravdu tak hezká, ptala se sama sebe, co je na mě pěknýho? Mrzelo jí, že jí políbil zrovna jen na cípeček ohánky. Sáhla si lehoncem na ňadra, rozechvěrní tlapkami a opět ulehla. A než zase jí to nedalo, přisedla, podívala se zvědavě po celé své postavě, změřila přísně své boky a blaženě se usmála. No, trochu jsou přece k světu. Začala už spokojeně dřímat, když zase vytřeštěla oči. Sužovaly jí takové divné představy. Bůh ví, kde se vzali v její hlavě tak čarově krásné a zároveň tak hrozné, ošklivé myšlenky. Až jí slzy vyhrkly z očí, jak se zastyděla. Vždyť se přistihla při tom, že ve spaní našpoulila rty, jakoby fuj, chystala se s někým líbat. Zhrábla několik kamínků a počala se vroucně modlit, jak jí to naučila matka Lištica. Odříkala očenášku tolik, kolik bylo kamínků. Konečně se uklidnila a usnula docela počestně. Časně večer, ještě než měsíc vyšel, byla Bystrouška vzhůru. Jakmile procítla něžný panenský ruměnec, pokryl její tváře. Sladce trnouc, připamatovala si včerejší setkání. Vyskočila hbitě z lůžka a zpívajíc polohlasitě, starostlivě jela se strojit. Znovu proškrábala se o poschlý smrček, vykoupala se v kaluži, ale tak, aby se zbytečně neumáčela, uhladila si hlavu, krapeček se nalíčila vápeným prachem ze silnice a když byla se vším hotova, vyložila se z hlavního okna, úzkostně pozorovala oblohu, nebude-li pršet, avšak do půlnoci bylo tak daleko. Jak živa, tak časně nevstávala a přece byla dnes čerstvá a křepká jako veverka. Vzpomněla si na Andulu z Myslivny, která časem také se tak chystávala a nadávala z netrpělivosti na všechno, co se jí v cestu namanulo. Jak tu blaze snila, zapraskalo náhle jemné bodličí a zašustily haluze. Bystrouška se nevzpamatovala z překvapení i leku, když zalehl jí k slechům povědomý příjemný hlas mužský. Ruku líbám.
1: Dobrý den, vítám vás. To vy přicházíte tak časně?
0: Zlatohřbítek a Bystrouška chvilku se pozorovali, jako by srovnávali své představy ze včerejška se skutečností. Hezočka je. Celá stoj za řekou bude mi závidět. Nesmím si ji nechat přebrat, pomyslil si on.
1: Můj co do tebe zamilovaná,
0: vzdychla si Bystrouška. A najednou se oba zasmáli. Tak pošetilé to vypadalo, že na sebe dlouho hleděli a nepromluvili.
1: Nebojte se k nám, pojďte dál,
0: vybízela ho. Zlatohřbítek zaváhal. Promiňte, že jsem nečekal až na procházku, pravil poněkud nesměle.
1: No bať, však mě nohy bolí, jo,
0: pravila s úsměvem a po domácku, zapomínajíc na ušlechtilý tón řeči, do kterého se od prvního okamžiku po včerejším setkání povznesla. Zlatohřbítek přeskočil jalovčí a pravil čtverácky.
2: To, já vám tady něco nesu, slečno.
3: Ale vy jste ošklivé, ale ne, proč si děláte kvůli vám mě takovou škodu?
0: No však jsem to sám ulovil. Pravil s rytířskou nedbalostí, položil před sebe mladého králíka, pokroutil si junácký vous a odvážil se poprvé zpříma zamilovaně pohledět na Bystroušku. A až ho krev pálila v žilách, taková roztomilá, taková líbezná byla, tak prostince a přece půvabně se nastrojila. Pistrouška stydlivě sklopila oči, neboť hledíc na králíka zavadila pohledem omužnou jeho postavu. I on byl dbale dnes ustrojen a svůj prut silný jako jedle svinul nenápadně přes zadní tlapky až na prsa. Laškujíce a překypujíce veselím, když byli překonali prvé chvíli ostychu, usedli k posnídávce. Měsíc vycházel nad strání, kos vyletěl a dohobkoval po haluzi dříšťálové až nad jejich hlavy a zpíval, až to k duši mluvilo. Bystrouška chtějí se ukázat pečlivou hostitelkou a přesvědčit hosta, že i ona umilovití, přinesla ze své spižírny divokou kačenu, ale nebyla z toho milého hosta pobídnout, zachvěla se blahým rozčilením a na čumáček vytryskla jí slzička. Neméně dojat byl zlatohrbítek a tak se kachny ani netkly. Není vám zima? Otázal se, aby zakryl své rozčilení a zuby mu zajektali, nikoliv však chladem, nýbrž touhou. Zmlknuv, přitulil se něžně k ní. Ne, je mně horko, zašeptala Bystrouška. Na procházku dnes byste nechcela, řekl vroucně a laskavě. Já se bojím, vydechla těžce a nesměle se po něm podívala. Sklonil svou krásnou hlavu k hlavě její, složil svůj prut souměrně s prutem jejím a vtiskuje první letmý pocel na její ouško, domlouval jí horoucně. Ví, samostatná, nebojácná, která se ani lidí neleká, vy byste se bála večír do lesa. Bystrouška mlčela, za to srdce jí bylo hrozně. Tož co půjdem, naléhal znovu. Jo, řekla, aniž o tom věděla. A šli. Nespíval kos jediný, zpívalo jich nejméně tucet. V kalužině ozývala se rosnička, nikterak nedbajíc, že podle pranostiky ještě nesmí. Chřástal, pokřikoval. Špaček, jenž si asi někde přihnul z radosti nad příchodem jara, ponocoval a pokřikoval na všechny noční chodce a konečně pustil se do vlastní své rodiny. Chrousti pořádali věneček na planých jabloních obalených květem, takže nebylo ani větviček vidět. Člověk by neřekl, jak si ten drobný lid, ustavičně naříkající do bídy a malých platů, umí vyhodit z kopejtka. Komáři ladili vytrvale svou smyčcovou kapelu. Zkrátka všecko oslavovalo svátek práce všeobecným pracovním klidem. Ba i u smoleného ježka bylo vidět, jak se odkud si žene. Na vousech tkvěl mu koneček slimáka. Starý tajný ochmelka, který se stará jen o sebe a o rodinu nechává starat se ženu. Nejspíš ve spěchu zapomněl si otřít hubu, neboť na sebe vůbec nedrží. Na křižovatkách bylo plno lesního národa a síc tujík, ptačí policajt, stále varovně vyvolával, aby se předešlo srážkám a neštěstí. Zlatohrbítek s Bystrouškou hleděli, aby co nejrychleji dostali se z tohoto šumu. Vyšli na chladnou loučku v podlesí, bylo tu ticho, příjemně šero. Ze svodnice stoupal oblak mlhy a podél struhy kvetly tisíce blaťouchů. Skokaně pořádali zde sportovní závody za laskavého spoluúčinkování ropuch a kuněk a ustydlí zimou zčervenalí čolci nabízeli panstvu květiny a občerstvení. Zlatohřbítek pln pozornosti věnoval Bystroušce voničku. Podívala se na něho vděčně. Hovořili o ledačens a oba radostně žasli, jak si rozumějí. Jejich názory na lidi, na lov zvěře, lesní i polní, na lapání myší i ptáků se dojemně shodovali. Pouze v názorech na lásku se nemohli dohodnout. Vy jste ještě nemilovala? Ptal se opatrně Zlatohřbítek. Ne, odpověděla stydlivě. A vy moc?
1: Taky ne.
0: Proč? Protože jsem ještě nenašel takový, který bych si byl vážil, pro kterou bych aj život dal, ale Nanduli včel takový. Tož, vzdechla Bystrouška a hrdlo se jí svíralo. Tož, bez dlouhého rozmýšlení zeptám se jí, máš mě ráda? Chceš mi? Bystrouška byla blízká mdlobám, dech se jí tajil, nohy se jí pletly, objal jí, aby neupadla. Vy mlčíte, řekl po chvílce Zlatohřbítek. Puste mě, zaprosila Bystrouška, neboť jeho žlutý zrak a jeho tlapka ji pálila kol pasu jako žhavé železo. Puste mě, buďte tak laskavý, bojím se vás, jste hrozný. Prosím, chcete-li, ale upadnete. Pojďte k nám na náš brdyk, žadonila. Hnedka, řekl. A nyní jemu bouchalo srdce jako už předtím jí. Jděte pryč, prosím vás, nechci vás vidět. Bojím se vás, jste strašný. Pustil ji skutečně. Zadíval se na ně smutně a řekl. Tak proč nejdete? Běžte, běžte. A odneste moje štěstí. Zničte mě, zkažte mě. Nechci být živý bez vás ani do zítřka. Opravdu, proč jste to neřekl už spíš? Vyhrkla a utírala si čumáček. Tála pohnutím a nebylo jí možno ani půl kroku od něho odstoupit. Opravdu, tebe, Bystrouško, jsem si zamiloval. Tebe mám rád, ty moja jediná. Mě, zašeptala a zaštkala. A proč zrovna jenom mě? Protože jste zrovna taková, jakou jsem odjaživa chcel. Nesu lhář, nesu lišák ulhané, Bystrouško. A mluvím, co v srdcu nosím od včírka. Ne tělo, tvoju dušu miluju, seš nádherná, nesmí se mě, nevrc hlavou, uvidíš, že o tobě moja Bystrouško, budou aj romány psat a Nando se takový lidi hloupí, že to vydrží číst až do konca. Neutíkej, sedni si vedli vám mě. Bystrouška nedovedla odporovat, usedla. Avšak tu Zlatohřbítek ji uchvátil do svého mocného obětí, jemně ji přinutil, že mu usedla na klín a líbal ji, jako když déšť padá a stále pršely nové polibky. Neplač, však bych aj já radostí zaplakal. Bystrouško drahá, chceš mi? Chcu, odvětila pokorně.

Eduard Pitiška o boji a zradě. Staré pověsti vyprávějí o dávných právech žen. Ženy si volily své manžely a manželé žili v rodu své ženy. Když zemřela kněžna Libuše, která chránila práva žen, ztratili ženy přímluvkyni. Kníže Přemysl přál mužům. Jejich byla moc a vláda. A jako kdysi se muž před Libušiným soudem posmíval ženám pro jejich dlouhé vlasy a krátký rozum, povstala mezi lidem žena, která si tropila posměch z vousatých mužských brad smáčených medovinou. Ta mladá žena se jmenovala Vlasta. Vlasta shromáždila kolem sebe dívky a mladé ženy. Všem se líbila její řeč a žádná z těch, které jí následovaly, se nechtěla podat panství mužů. Na levém břehu řeky Vltavy naproti Vyšehradu se zvedal protáhlý kopec. Sem zavedla Vlasta své dívky a vybídla je, aby tu postavili hrad. Rozdělila dívčí posádku na tři díly. Z nejmoudřejších a nejúdatnějších si vybrala rádkyně a stráže, které střežily hrad. Nejkrásnější dívky učila lichotným řečem a pochlebováním mužům. Na sladkou řeč a milý pohled lákali potom muže stejně, jako lovci vábí zvěř na vnadidla. Třetí skupina dívek se cvičila ve zbrani. Ha! Stačí, když vytáhneme proti Děvínu, říkali mužové. Stačí, když jenom uvidí z Děvína zástup bojovníků a polekají se a otevřou nám brány. Marně, je kníže Přemysl varoval, marně jim radil. Mužové se shromáždili, každý se chopil nějaké zbraně, ale nikdo z nich nevěřil, že ji použije. Vytáhli proti dívčímu hradu bez Přemysla a s veselou náladou. Spoléhali na ženský strach. Když se přiblížili na dostřel, rozletěla se brána Děvína a mezi překvapené muže se vyřítily dívky na koních s oštěpy a první ze všech Vlasta. Sama proklála svým oštěpem 7 nejlepších mužů, kteří údivem jako omráčeni ani nepozvedli meč. Lučištnice, kterým se muži do té chvíle posmívali, seslali na zmatené bojovníky mračno šípů. Řady mužů se rozvlnily. Někteří padli, jiní se belhali k blízkému lesu, někteří se snažili ještě navzájem se povzbudit, ale nadarmo. Vlast

ty prchaly na Děvín. Některým pýcha darovala jiné oči. A před těmi ženami odcházeli mužové na noc do lesů. Báli se usnout po boku žen, aby nebyli ve spánku zbaveni života. Pomalu a s obtížemi se začali muži vyzbrojovat a opatřovat si koně. Toho času vyslal kníže Přemysl jednoho ze svých druhů, Ctirada, aby urovnal nějaký spor mezi dvěma rody, které se usadily v odlehlé končině při levém vltavském břehu. Dívky začaly Ctiradovi chystat past. Vybrali nejkrásnější ze svého středu šárku a vjeli s ní do lesů, až narazili na cestu, kudy musel Ctirad se svými lidmi. Tady při cestě posadili půvabnou šárku na vyvrácený kmen a svázali ji pevně řemeny, až se jí zařezávali do kůže. Ctirad a jeho lidé uslyšeli její bědování zdaleka a pobídli koně. Pomozte mi, dobří lidé, pomozte mi, volala šárka s pláčem a muži jejímu pláči a nářku uvěřili. Všichni se skočili z koní a Ctirad sám jí přetěl pouta. Šárka padla Ctiradovi k nohám a předstírala vděčnost. Ctirad jí dojat zvedl ze země a zeptal se jí, co se přihodilo a kdo jí svázal. Ach, pane, řekla šárka, vydala jsem se s otcem a družinou na lov a když jsem se pustila za laní, odloučila jsem se od ostatních a zbloudila jsem. Konečně jsem vyjela z lesa na tuhle cestu a s radostí jsem se po ní pustila, protože jsem před sebou uslyšela ržát koně. Myslela jsem, že to jsou koně otcovy družiny. Ale zklamala jsem se. Narazila jsem na houfec děvčat z Děvína. Ty ukrutníci mě zajali a spoutali, až se mi řemeny zařízly do kůže. Posmívali se mi, že jsem neodešla s nimi už dříve na Děvín. Že jsem zůstala u svého starého otce. Jakmile však uslyšeli dusot koní, vylekali se, že se vrací můj otec s družinou, nechali mne tu svázanou a kvapem nasedli na koně. Zapomněli tu, podívejte, v tom spěchu i džbán medoviny. Okusil medoviny Ctirad i jeho muži a medovina jim zachutnala. Nebyla to medovina lecjaká. Vlasta, velitelka dívek, ji očarovala. Kdo se jí napil jednou, zmalátnil, kdo se jí napil dvakrát, neudržel meč. A kdo se jí napil třikrát, padl zmožen spánkem. Muži Ctiradova doprovodu se nezdrželi a napili se jednou, napili se dvakrát i třikrát a ulehli do lesní trávy hebké jako dívčí vlasy. Usnuli a zdálo se jim o vítězství nad Děvínem. Ctirad se napil dvakrát a pocítil, že je slabý a malátný. Šárka sejmula ze šíje roh a řekla s úsměvem, pane, jsem příliš zesláblá tím, co jsem přestála, ale snad ty bys mohl zkusit zadout do rohu. Jestli je někde v lese můj otec s družinou, jakmile uslyší zvuk známého rohu, hned sem přispěchá. Ctirad uchopil roh a z posledních sil zadul. Na to znamení čekali dívky ukryté v houštinách. Vyhoupli se na koně, přihnali se jako vítr a obstoupili Ctirada, šárku a spící muže. Ctiradovi vzal čarovný nápoj sílu. Podlehl brzy. Dívky ho spoutali a šárka, které nedávno sám sňal pouta, dívkám pomáhala. Ctiradův doprovod dívky na místě pobyly. A žádný muž se nestačil z trávy ani pozvednout a všichni vešli ze spánku přímo do smrti. Ctirada pak vedli dívky na Děvín mezi svými koni jako otroka, který zběhl pánovi. Místu toho úskoku a zrady se podnes říká šárka. A dlouho tu prý bývalo slyšet smích a vití zlých duchů,

jásajících a radujících se z lidské věrolomnosti. Před Děvínem vstyčili bojovné dívky kolo, do kterého vpletli umučeného ctirada. Muži z Vyšehradu viděli jejich kruté dílo a počítali dny, které je dělí od chvíle odplaty. Brzy se strhla hrozná bitva. Nevídaná a neslýchaná, neboť proti otci stála dcera, proti bratru sestra a proti muži jeho žena. Nejzběsileji svedla Vlasta. Řítila se na svém koni kupředu a neohlížela se ani vpravo, ani vlevo, jako by samojediná chtěla dosáhnout Vyšehradské brány a dobít hradu. Žádná z dívek jí nestačila. Pozdě poznala Vlasta, že se příliš vzdálila od svého houfu. Sedm mladíků jí obstoupilo, těsně jí sevřeli a sedm nožů ukončilo její život. V dívčím houfu vypukl zmatek a padly Vlastiny rádkyně, padly i krásky, které lákaly muže lstivě do léček a padly i zručné lučištnice. Půda nasákla krví jako deštěm v podzimních dnech. Na dvoře Děvína zahynula i Šárka rukou ctiradova syna. Dlouho do noci hořel Děvín a požár bylo vidět po celém kraji. Teď viděli i pochybovači, že ti, kdo si pomáhají k vítězství s radou, připravují neomylně vlastní porážku.

0: o kočkách a o psech. Nelze ani vypovědět, co jsem dnes od rána od nich vytrpěl. Začal to Gustavus Adolfus. Gustavus Adolfus, dole mu zkrátka říkají Gusty, je docela dobrý pes, když je uprostřed velkého pole nebo hezky rozlehlé pastviny. Doma ho však vidím nerad. On to myslí dobře, jenže dům mu nestačí. Protáhne se a povalí dvě židle a kdo ví, co ještě. Zavrtí ocasem a v pokoji to vypadá, jako by tudy prošla pustošící armáda. Odfrkne si a v krbu zhasne oheň. Když obědváme, vleze si pod stůl a nějakou chvíli tam leží. Pak se najednou zvedne, o čemž nám podává zprávu stůl, který se tváří, jako by dostal chuť dělat kotrmelce. Všichni jej uchopíme a zoufale se snažíme udržet jej ve vodorovné poloze. Tím ho však rozdráždíme k rozhořčenému boji. Zřejmě se domnívá, že je to proti němu nějaké nekalé spiknutí a tak poslední výjev bývá obyčejně převrácený stůl a rozlitý oběd mezi dvěma vrstvami zmítajících se mužů a žen. Dnes ráno vletěl do dveří svým obvyklým způsobem. K němu, jak se zdá, mu bylo vzorem americké tornádo. A neměl nic lepšího na práci, než smést ocasem se stolu můj šálek kávy, jehož obsah letěl přímo na moji vestu. Prudce jsem vyskočil s poznámkou a zamířil jsem rychlým krokem k němu. On mne však předešel směrem ke dveřím, kde se srazil s Elzou, která právě přinášela vejce. Elza řekla uf a sedla si na zem. Vejce se rozběhla po koberci, kde jejich obsah zaujal různá místa. A Gustavus Adolfus opustil místnost. Volal jsem za ním a přísně jsem mu nakázal, aby šel rovnou z domu a asi hodinu se mi vůbec neukazoval. Zřejmě s tím souhlasil. Uhnul lopatce na uhlí a šel. Kdežto já jsem se vrátil do pokoje, osušil jsem se a dokončil svou snídani. Byl jsem si jist, že odešel ven, ale když jsem za 10 minut nahlédl do chodby, seděl nahoře u schodů. Hnal jsem ho hned dolů. On však ještě štěkal a skákal kolem, takže jsem se šel podívat, co se děje. Byla tam Titems. Seděla na předposledním schodu a nechtěla ho pustit. Titems je naše kotě a je velká jako houska. Měla zježený hřbet a nadávala jako medik. Umí strašně nadávat. To já sice někdy také dělám, ale proti ní jsem pouhý amatér. Abych vám řekl pravdu, chápejte, prosím, že je to čistě mezi námi a nerad bych, kdyby vaše žena věděla, že jsem to řekl, ženské takovým věcem nerozumějí. Tedy mezi mnou a vámi. Myslím, že nadávání dělá člověku dobře. Je to jako pojistný ventil, jímž člověku uniká neškodným odpařováním špatná nálada, která by jinak mohla způsobit vážné škody na jeho duševním zdraví. Nadávání vyčistí člověka jako troška střelného prachu vyčistí komín prádelny. Oběma prospívá občasný výbuch. Skoro bych řekl, že nedůvěřuji člověku, který nikdy nehubuje, nekope zuřivě do trnože nebo neprohrabuje oheň s nepřiměřenou prudkostí. Bez odtoku může zlost, kterou životní nesnáze stále působí, jitřit a podebírat se uvnitř. Malá mrzutost, kterou bychom měli odmrštit, usadí se v nás a promění se v zármutek. A lehká prostořekost, přemýšlíme-li o ní, roste rychleji jako v pařeništi až se změní v těžkou urážku pod jejímž jedovatým dechem, bují nenávist a pomsta. Nadávání ulevuje citům. Tak je to. Jednou jsem to řekl mé tetě, ale nepochodil jsem. Řekla, ať se do takových citů nepletu. Pes je neprozřetelný, věru velmi neprozřetelný. Nikdy se nestará o to, jestli máte pravdu nebo ne. Neláme si hlavu tím, zda na žebříku života stoupáte či sestupujete. Neptá se, jste-li bohatý nebo chudý, bláhový či moudrý, světec nebo hříšník. Jste jeho kamarád. Tomu stačí. A ať přijde štěstí nebo neštěstí, dobré jméno nebo špatné, čest nebo hanba, drží se vás stále, aby vás potěšil, bděl nad vámi a když je třeba, dá pro vás i svůj život. Bláhový pes, bez rozumu a bez duše. Ach, ty starý dobrý druhu, se svýma hlubokýma jasnýma očima, se svým upřímným bystrým pohledem, který uhodne vše dřív, než je to vysloveno, jestli pak víš, že jsi zvíře, které prý nemyslí? Víš ty vůbec, že tamhle ten tupě zírající a od kořálky opuchlý neurvalec, který se opírá o sloup, tě duševně nezměrně převyšuje? Víš, že každý sobecky ničema nízkého smýšlení, který nikdy neudělal nějaký dobrý skutek, nikdy nevyslovil něco příjemného, nikdy ho nenapadla jiná myšlenka než sprostá a nízká a neměl nijaké jiné než ničemní, jehož každý čin je podvod a každé slovo lež? Víš ty vůbec, že takový záludný plas, a jsou jich na světě miliony, je nad tebe povznesen tak, jako slunce nad louč, ty čestný, statečný, nezištný tvore? Věz, že to jsou lidé, a lidé jsou nejvyšší, nejvznešenější, nejmoudřejší a nejlepší bytosti v celém širém věčném vesmíru. Ano, ubohý pejsku, jsi velmi hloupý, opravdu velmi hloupý vůči nám, rozumným lidem, kteří rozumíme všemu, co se týče politiky a filozofie a víme zkrátka všechno, až na to, co jsme, odkud přicházíme a kam jdeme. To jsou všechny věci mimo tento náš drobný svět a co je většina věcí. Ale nic si z toho nedělejte, pejsku a kočičko. Máme vás oba rádi. Tím spíš, že jste hloupí. My všichni máme rádi to, co je hloupé. Muži nemohou vystát chytré ženy a pro ženu je ideální muž, kterému může říkat dobrý starý trouba. Je to tak milé, když se setkáme s hloupějšími lidmi, než jsme sami. Hned je máme proto rádi. Pro chytré lidi musí být svět dost nevlídné místo. Obyčejní lidé je nemají rádi a oni sami se navzájem nenávidí zcela upřímně. Ostatně chytří lidé jsou v tak bezvýznamné menšině, že na tom věru nezáleží, jsou-li nešťastní. Jen když se podaří udělat hlupáky spokojenými, pak to bude celkem vzato na světě docela snesitelné. Kočkám je třeba přijat, že mají víc světské chytrosti než psi. Že mají na mysli víc své vlastní zájmy a že jsou méně slepě oddány zájmům svých přátel. Nás lidi přirozeně takové sobectví uráží. Kočky zajisté mají radši rodinu, která má koberec v kuchyni, než rodinu, která ho nemá. A je-li tam mnoho dětí, tráví raději svůj volný čas u souseda. Celkem za to se však kočkám křivdí. Získejte si přátelství některé z nich a bude k vám příchylná v dobrých i zlých časech. Všechny kočky, které jsem měl, mi byly velmi dobrými kamarády. Jednou jsem měl kočku, která byla zvyklá všude za mnou chodit. Až mi to začalo být obtížné a musel jsem jí prosit, aby mi prokázala tu laskavost a nešla za mnou dále po High Street v Londýně. Když jsem nešel dlouho domů, sedávala v chodbě a čekala na mne. Začínal jsem si připadat, jako kdybych byl ženatý, až na to, že ona se mne nikdy neptala, kde jsem byl, a když jsem jí to řekl, nezdráhala se tomu uvěřit. Jiná moje kočka se pravidelně denně opíjela. Vydržela celé hodiny číhat u dveří do sklepa a čekat na příležitost, kdy se tam mohla vplížit a pak olizovat pivo, které vykapávalo ze sudu. Nezmiňuji se o tom zvyku na pochvalu jejího rodu. Činím tak jenom proto, abych ukázal, jak mnohé kočky mají téměř lidskou povahu. Je-li stěhování duší pravda, pak tohle zvíře bylo zřejmě na nejlepší cestě stát se křesťanem, neboť jeho marnivost stála až na druhém místě za láskou k pití. Kdykoliv chytla nějakou zvlášť velkou myš, přinesla ji do pokoje, kde jsme všichni seděli, položila zdechlinu doprostřed mezi nás a čekala, jak ji budeme chválit. Bože, jak děvčata přitom ječela. Chudáci myši. Zdá se, že jsou na světě jen proto, aby psi a kočky dostávali pochvalu za to, že je zadáví, a aby chemikové bohatli z jedů, které vynalézají na jejich zhoubu. K myším se pojí jakási záhadnost a strašidelnost. Jsou tak úskočné a silné, tak strašné ve svém počtu, tak kruté, tak tajuplné. Hemží se v opuštěných domech, kde vylámané okenní rámy trouchniví na rozpukaných zdech a dveře se pootevírají s praskáním a skřípěním zrezavělých veřejí. Vědí, kdy se potápí loď a opouštějí ji a nikdo neví, jak a kudy. Šeptají si ve svých skrýších, že dům stihne neštěstí a starý rod vymře v zapomnění a ve strašidelných kostnicích dělají příšerné věci. Žádná hrůzná historie se neobejde také bez krys. V povídkách o strašidlech a vrazích se míhají v sálech, kde sídlí ozvěna a za dřevěným pažením je slyšet hlodání jejich zubů. Jejich slídící oči svítí z děr prožraných šalounů a v mrtvém nočním tichu pronikavě piští svými pekelnými hlasy, zatímco vítr skučí a kvílí kolem pobořených věží a probíhá pustými, neobydlenými pokoji jako plačící žena. Tak je tu ta historie krysaře z Hameln, který nejprve odvedl svou píšťalou z města všechny krysy a když mu pak starosta nedostal ve slovu, vylákal za sebou všechny děti a zmizel v horách. Jaká je to neobyčejná stará povídka. Myslím si, jaký asi měla smysl, či měla-li vůbec nějaký. Nejde mi z hlavy obraz toho podivného, tajemného starého krysaře, jak kráčí a píská na píšťalu úzkými hamelnskými uličkami a děti jdou za ním tanečním krokem a s vážnými, svědavými tvářemi. Dospělí se je snaží zadržet, děti toho však nedbají. Poslouchají tu zvláštní okouzlující hudbu a musí jít za ní. Zanechali hry nedokončeny a hračky jim padají z netečných rukou. Nevědí, kam pospíchají. Tajemná hudba je volá a oni jdou bez myšlení a bez ptání kam srdce. Vše ostatní zaniká. A tak putují za krysařem ulicemi pryč z města Hameln. Někdy si myslím, zdali je ten starý krysař opravdu mrtev, jestli dosud nebloudí po našich ulicích a silnicích. Snad teď hraje tak slabě, že ho slyší jen děti. Proč jejich drobné tváře tak často zvážní, když najednou zanechají skotačení a stojí v hlubokém vytržení s upřeným zrakem? Zeptáme-li se jich, potřesou jen svou kučeravou hlavou a se smíchem běží zpět ke svým kamarádům. Myslím si ale, že naslouchali čarovné hudbě starého krysaře a svýma jasnýma očima snad i zahlédli jeho fantastickou postavu, jak prochází nepozorovaně kolem v hluku a zhonu světa. I my, odrostlé děti, občas zaslechneme jeho hudbu. Avšak touhyplná hudba je příliš daleko a lomozící a bouřící svět hlučí stále tak silně, že její snivá melodie zaniká. Jednoho dne však její sladce smutný nápěv zazní plně a jasně. A pak i my, jako malé děti, odhodíme všechny své hračky a půjdeme za ní. Milující ruce se za námi budou vzpínat, aby nás zadrželi. Hlasy, které jsme byli zvyklí poslouchat, budou volat, ať se zastavíme. My však něžné ruce jemně odsuneme a z domu smutku vyjdeme otevřenými dveřmi ven. Neboť podivně vzrušující hudba bude zvučet v našem srdci. A tehdy pochopíme její smysl. Chtěl bych, aby lidé měli rádi zvířata a aby se přitom dokázali vyhnout všem těm pitomostem, kterých se tak často dopouštějí. Ženy jsou v tom směru nejzatvrzelejší hříšnice, ale i naše rozumné pohlaví často dělá nesmyslným modlářstvím ze svých oblíbenců škůdce. Jsou takové přeněžnělé mladé dámy, které si přečtou Davida Copperfielda a pak seženou malého dlouhosrstého psa neurčitého původu, který má dráždivý zvyk kritizovat mužské nohavice a pronášet konečně o nich úsudek odfrknutím značícím opovržení a nechuť. Toto zvíře častují sladkým dívčím žvatláním, je-li někdo na blízku, aby to slyšel, líbají jeho čumák a jeho nemitou hlavu tisknou co nejdojemněji ke svým líčkům, ač, jak jsem si všiml, zahrnují jej takovými něžnostmi, hlavně tehdy jsou-li v dohledu mladí muži. Pak jsou staré dámy zbožňující tlustého pudla, který má nedostatek dechu a nadbytek blech. Znal jsem dvě staré pany, které vodívaly mezi sebou jakýsi druh německého jelita na nožičkách a říkali tomu pes. Denně mu myli tlamu teplou vodou. K obědu měl pravidelně skopovou kotletu a v neděli, když jedna z dam šla do kostela, zůstávala druhá vždy doma, aby měl pes společnost. Je mnoho rodin, kde zájem celého života je soustředěn na psa. Kočky, mimochodem řečeno, trpívají řidčeji výstředním zbožňováním. Kočka má velice zdravý smysl pro směšnost a klepla by jemně, ale rozhodně svou prackou nesmysly tohoto druhu. Za to pes, jak se zdá, to má rád. Povzbuzuje svého majitele ke střeštěnostem a následkem toho je, že v kruzích, o nichž mluvím, to, co drahý Fido udělal, dělá, bude dělat, nebude dělat, může dělat, nemůže dělat, měl by dělat, neměl by dělat a chystá se dělat a chystá se nedělat, je neustálým předmětem rozhovoru od rána do noci. Všechen rozhovor, který se skládá, jak je vidět ze samých výplodů pitomosti, směřuje jen k tomu skaženému zvířeti. Po celý den sedí rodina v řadě, pozoruje ho, pronáší poznámky o jeho činnosti a vypravuje anekdoty z jeho života, vychvaluje jeho ctnosti a vzpomíná se slzami na to, jak se jednoho dne ztratil na 2 hodiny a jak ho domů přivedl nejsurovějším způsobem řeznický učeň, který ho táhnul jednou rukou za krk a druhou mu sázel pořádné pohlavky. U takových lidí se dělá všechno prostřednictvím psa. Chcete-li se dvořit nejstarší dceři, chcete-li, aby vám starý pán půjčil zahradní válec, nebo chcete-li dostat od matky příspěvek pro společnost k potlačování solokornetistů v divadelních orchestrech, a je to věru škoda, že takovou společnost nemáme, musíte začít u psa. Je třeba, abyste získal jeho souhlas. Jinak vás vůbec nevyslechnou. A jestliže, což je velice pravděpodobné, zvíře, jehož prostá psí povaha byla pokažena nepřirozenou výchovou, které se mu dostalo, odpoví na návrhy vašeho přátelství zlostným chňapnutím po vás, pak je vaše věc na dobro ztracena. Když se Fido k někomu nemá, jak otec nedávno rozvážně podotknul, já říkám, tomu člověku není co věřit. Víš, Marie, jak často jsem ti říkal, ach, tento zná, pán Bůh požehnej, čert ho vem. A když člověk pomyslí, že ta nevrlá bestie byla kdysi nevinné štěně, sama noha a hlava, sama hra a šprým, z něho čišela ctižádost, aby z něho byl velký hodný pes, který dovede štěkat jako jeho matka. Běda, život nás všechny smutně mění. Svět vypadá jako velký strašný mlýn, do kterého vše, co je svěží, jasné a čisté, jednou stranou vchází a druhou vychází staré, mrzuté a vrásčité. Podívejte se i na micinku rozvážnou, jaký má tupý, ospalý pohled, vážnou, pomalou chůzi a ctihodný, chladný zjev. Kdo by uvěřil, že byla kdysi modrookým, točícím se, skotačícím, kotrmelce dělajícím, bláznivým ohňostrojem, kterému se říká kotě. Jak zázračnou životnost má takové kotě. Je to opravdu něco překrásného, jak život překypuje v mladých tvorech. Pobíhají, mňoukají, skákají, tančí na zadních nohou, objímají vše předníma nohama, převracejí se kol dokola, leží na zádech a kopají. Nevědí, co se sebou počít, tak jsou plny života. Pamatuješ, posluchači, že ty i já jsme se kdysi cítili nějak podobně? Pamatuješ na ty slavné dny svěžího jinožství, kdy jsme se vraceli domů při měsíčku a cítili se tak plni života, že jsme nemohli rozumně kráčet, ale museli jsme skákat, tančit, mávat rukama a křičet, až si opožděné venkovanky mysleli a věru plným právem, že jsme se zbláznili, přikrčovali se u křoví, kdežto my jsme stáli a chechtali se tomu, jak se rychle klidili pryč a zmrazili jsme jim krev v těle divokým pokřikem na rozloučenou. Často vyhrkli také slzy z očí a nevěděli jsme proč. O, ten velkolepý mladý život, který nás korunoval na krále země, který proudil každou chvějící se tepnou, až jsme měli dojem, jako bychom chodili ve vzduchu, který bušil v našich rozpálených hlavách a kázal nám jít kupředu a dobít celý svět, který tryskal v našich mladých srdcích, že jsme toužili sevřít v náručí a přitisknout na prsa všechny těžce zápasící muže a ženy a všechny děti a milovat je všechny, všechny. Ach, to byly velkolepé dny, ony hluboké a plné dny, kdy náš nadcházející život jako neviditelný nástroj plnil náš sluch podivnou, snivou hudbou. A naše mladá krev se pěnila, jako se vzpíná válečný oř před bitvou. Teď náš puls bije pomalu a rozvážně, v našich starých kloubech vězí revma, milujeme svou lenošku a svou dýmku a posmíváme se chlapeckému nadšení. Kéž by se ten božský život mohl vrátit alespoň na jeden krátký okamžik.
1: Komu zvoní hrana? Kdo nezná Texas, nezná Ameriku. Možná nevíte, že tři barvy na americké vlajce a též na vlajce státu Texas, červená, modrá a bílá, znamenají pravdu, sílu a spravedlnost. Chcete-li, zemička osamělé hvězdy. Právě v tomto Texasu jsem doufal, že konečně najdu své štěstí. Pozvali mě předvést můj film Démanty noci na Univerzitě města Austin. První, co upoutá pozornost, je parkoviště v studentském kampusu. Je to jako na výstavních plochách ženevského autosalonu. Nejkrásnější a tedy nejdražší sportovní vozy, neboť Texas znamená peníze a studenti nebudou jezdit na přednášky ve Volkswagenech. Pouze Aston Martin, Ferrari, Corvette, pro ty chučí Jaguar. Promítl jsem film a v sále nastalo zděšení v podobě mrtvého ticha. Studenti se zvedli a začali odcházet. Křikl jsem, ladies and gentlemen, my dear friends, let's have a talk. Pohovořme spolu. O čem? Zvolal první Texasan v sále. Proč ztrácíme čas čučením na blbost, která nemá hlavu ani patu, srozumitelný děj, ani se nepozná, kdo je hrdina a kdo ničema? Kdo jste vy? Zařval jsem rozpáleně do sálu. Studenti se začali vracet do svých sedadel. Studenti nebo vrazi? Jak to myslíte? Zařval rozčileně jiný student. Jak to říkám, houkl jsem z pódia, jste možná jenom banda potenciálních zločinců. Studenti se nahrnuli k pódiu, kdybych byl černoch, možná by mě linčovali. Na této exkluzivní univerzitě studovali pouze bohatí, bílí chlapci a děvčata. Můj průvodce Miles Milda Glaser, Čech, který emigroval v roce 1948, obchodník až zárob, můj přítel, osobní producent, sexmaniak, a hazardní hráč uklinil dav několika gesty. Ne nadarmo byl texaskou smetánkou nazýván nejlépe oblečený muž olejářského města Houston, my bychom řekli společenský oblbovač. Uklinil dav a spokojeně dodal, vidíte, vznikl čas a zájem pro výměnu názorů. Vyšel jsem z řečení, že nejlepší obrana je útok. přípravě na vystoupení na univerzitě v Austinu jsem přečetl vše, co se v tomto kampusu odehrálo během posledních pár měsíců. Jednomu z těchto skvělých výlupků, rozmazlených z bohatlíků, ruplo v bedně, sebral své tři pušky, vyšplal se do věže kostela, v oknech si udělal pohodlné střílny a postřílil několik desítek svých kolegů a kolegyň. 15 jich zemřelo. Oddělala ho univerzitní policie, když se ho snažila z věže dostat. Po cestě z Austinu do Houstonu, v dobře klimatizovaném Cadillacu Eldorado, jsme s Mildou probírali další kroky a akce proto, abych si oblíbil Texas a aby si Texas oblíbil mě. V té době zde filmový průmysl neexistoval. Začneme to spolu, pravil Milda. Na univerzitě to nakonec dopadlo dobře. Studenti po dvou hodinách povídání prohlásili, že můj film pochopili, že má svůj smysl, ale že v životě nikdy nic podobného neviděli. Já je zase přestal srovnávat s jejich pomateným kolegou vrahem. Zkrátka na závěr jsem dostal pozvání přednášet na jejich univerzitě. Vidíš, říkal Milda, důležitá je komunikace. S každým je možné se domluvit a oblbnout ho. Víš, co kupuju v Československu? Žádné zbraně, ani výbušniny, to je riskantní. Kupuju ostnatý drát. A kam ho prodávám? Do jižní Afriky a do všech zemí, kde mají koncentráky. Takový ostnatý drát se dá v případě míru a demokracie vždycky snadno použít na ohrazení dobyčích stát. Právě jsme kolem takové ohrady jeli. Texaské hovězí je nejlepší na světě. Sem nedovážím, dodal Milda, tady platí málo. Večerní recepce stála za to. Skutečná smetánka, dva chirurgové, pionýři transplantací srdcí v Americe, majitelé superdrahých obchodních domů, Newman Markus osobně, a speciálně pozvaná paní Weingartenová. Dáma kolem 40 v složitém finančním rozvodu, což byl hlavní důvod, proč mě Milda do Texasu pozval. Paní Weingartenová, kdysi Miss Israel, se nechtěla vzdát kontroly sítě supermarketu s jídlem, patřících jejímu manželovi a jí. Jíst se bude vždycky, riziko krachu nehrozí. Chtěla zůstat ve městě a hlídat biznis. Manžel si našel mladou kočku, chtěl jí odejít z města, z Texasu i z Ameriky. Snažil se zabránit tomu, aby byla zvána na takové večírky, jako byl ten dnešní na můj počest. České filmaře tam neznali, takže potenciální peníze na film. A to byl Mildův plán. Dát mě dohromady s paní Weingartenovou. Pro texaskou smetánku bylo vyloučeno, aby v budoucnu chodila do společnosti sama jako rozvedená a vztekle se šklebila na mladici po boku svého bývalého manžela, nebo aby si namluvila mladého krasavce, který by s ní byl evidentně jen pro peníze. Avšak, kdyby byl její nový nastávající poněkud výstřední, leč zavedený filmový umělec, který vyhnán z vlasti ruskými tanky hledá úpěnlivě nový domov a nalézá ho v nekulturním Texasu, společnost by to brala. Vlk se nažere a koza zůstane celá. Podrobnosti manželské smlouvy, přestože rozvod paní Weingartenové ještě nebyl finalizován, připravil Milda se svým právníkem. Ovšem je zde jedna podmínka. Sexuálně uspokojit paní Weingartenovou, s níž manžel již 3 roky nespí. Dávají hlídat soukromým detektivem, takže každé zahnutí by jí stálo fůru majetku při rozvodu. Co je to za termín sexuálně uspokojit, říkal jsem si. Po recepci nás černošský řidič odvezl Rolls-Roycem do rezidence paní Weingartenové. Příjemná dáma, tak trochu bez vůně a bez zápachu, ale hlavně plná starostí o peníze. Bílý sluha přinesl šampaňské a já musel zapojit všechny svoje vzpomínky, abych se eroticky naprogramoval. Poslední vzpomínka byla 3 dny stará. Můj první den v Texasu. Bydlel jsem v Mildově rezidenci, zámeček moderního stylu, 36 pokojů, 1 blok kolem dokola. Na 2 dny přijeli do Texasu též moji 2 kolegové, čeští režiséři uprostřed turné po Americe. Nebyli to Mildovo koně a rozhodně v Texasu domov nehledali. Hovořím dnes o tom jen proto, že oni dnes vyprávějí o neuvěřitelném televizním programu, jehož se stali svědky. A že je hned tak něco nezaujme. Ten první večer jsem se nudil. Milda mi nařídil, abych se s kolegy nescházel napřed před prvním večerem. Měl jsem být vyspalý, vykoupaný, oholený s umytými vlasy, takže instrukce zněla zůstat na pokoji a uvést se do dobré formy. Nuda. Žádní známí kolem, kolegové dostali stejné pokyny a já je nechtěl demoralizovat. Tak se vykloním z okna do dvora, který tvoří 4 doslova pozlacené budovy uprostřed parku, a co nevidím v budově naproti. 2 mladé dívky smyslně a eroticky tančí sami pro sebe a naznačují striptýz. V Americe, v Texasu zejména, nesmíte beztrestně čučet lidem do oken. To je porušování soukromí a můžete být za to stíhán. Ovšem, když vidíte krásné mladé kočky, jak se natřásají a vyloženě čekají, až si jich někdo všimne, tak jaké pak zákony? Vyklonil jsem se, že jsem div nevypadl a neroztříštil si mozek o betonovou obrubeň trávníku. Holky si mě všimly, začaly tancovat divočeji. Gesty jsem naznačoval, aby ten striptýz dokončili. Oni mi gesty naznačili, abych šel k ním, že to bude stát za to, že ovšem nesmím mít na sobě šaty, jenom ručník. Našel jsem ho v Mildově koupelně a vydal se na cestu. Nahý, jen ručník kolem těla. Nejdříve chodby, potom výtah, potom vrátnice, potom výtah do druhého křídla budovy a tam mě dostihl Milda. Jsou 2 verze tohoto příběhu, který se mi vybavil v ložnici paní Weingartenové. Autory první jsou 2 čeští režiséři náhodně toho dne pobývající v Texasu. Čekali prý spořádaně na společenskou večeři, nudili se před televizorem, až našli kanál, kde se konečně dělo něco zajímavého. A to jenom proto, že tato rezidence měla všude skryté televizní kamery a bezpečnostní úředník patrně trochu zaspal, takže majitelé bytu začal schánět trochu pozdě. Prostě, moji kolegové byli nadšeni erotickou show až do chvíle, než muže s velkým koupelnovým ručníkem na nahém těle identifikovali jako jistého J.N. Pak prý okamžitě vypnuli televizi, aby nebyli spoluviníky zločinu a zařekli se, že již nikdy se mnou nebudou mít nic společného. Milda této verzi nevěří. Tvrdí, že přepnutí na bezpečnostní kanál bylo vyloučeno, nicméně, že na bezdrátový telefon dostal zprávu o situaci. Rychle přijel, otáhl mě do své rezidence a pravil, že kdokoliv, kdo by mě v této chvíli zastřelil, by dostal od šéfa policie pochvalu. Paní Weingartenová nebyla schopna tančit tak smyslně jako ta 2 děvčata v okně, tak jsem zapnul televizor na kožešinovém koberci. Nikde žádný erotický program. Retrospektiva starého filmu Komu zvoní hrana, podle románu Ernesta Hemingwaye. Srdcervoucí story z občanské války ve Španělsku, krásný příběh, průměrný film. Přitáhl jsem proto k sobě nejen paní Weingartenovou, ale též telefon. Vytočil jsem Prahu, svoji lásku, přítelkyni a milenku a český popisoval filmové zpracování známé novely. Paní Weingartenovou jsem ovšem též nenechal bez pozornosti. Opila se šampaňským, ničemu nerozuměla a v mém obětí na kožešinovém koberci usnula. Sešli jsme se ráno v jídelní místnosti. Milda, paní Weingartenová a já. Došlo na podrobnosti manželské smlouvy. Měsíční povolené výdaje. Ne více než 3 milenky do roka mladší 28 let. Pravidelné lékařské prohlídky. Hlavní povinnost činit paní Weingartenovou šťastnou. Nepřítomným hlasem potvrdila, že ano, že toho jsem schopen. Ty roční benefity nebyly marné. Pro mě by činili dle propočtu finančních poradců 1 322 186 $43 čistého. Po zaplacení daní. Zdálo se to jasné. 2 signály mi zabušily v hlavě. Byly to zvony z úvodu Hemingwayovy knihy Komu zvoní hrana? Tobě. Umíráček má často stejný zvuk jako zvon svatební, když se neženíte z lásky. Ten zvon pozlacené klece, kde všechno osobní se dopředu napíše na papír a hejno právníku to zkontroluje, kde univerzita je slavná bláznem, který z věže postřílel 15 náhodných chodců. Ty druhé zvony měly zvuk hlasu mé přítelkyně z Prahy. Někde v Texasu, v houstonské právnické kanceláři, možná ještě leží ten mnou nikdy nepodepsaný návrh manželské smlouvy. Kde je paní Weingartenová nebo kde je pohřbena? Nevím. Snad jen komu zvoní hrana. Sběratelé kuriozit možná dnes platí vysoké ceny za videokazetu s mým vystoupením na soukromém bezpečnostním kanálu.
2: Advokát se snažil dokázat šílenství. Jak jinak by se dal vysvětlit ten podivný zločin? Jednoho rána našli v rákosí u šatů 2 propletená mrtvá těla. muže a ženu. Byli to lidé známí z vysoké společnosti, už ne nejmladší a teprve od loňska manželé. Žena ovdověla před 3 lety. Nevědělo se, že by měli nějaké nepřátele, nebyli ani okradeni. Vypadalo to, že je někdo probodl dlouhou kovovou špicí a hodil z břehu do řeky. Vyšetřováním se nic nezjistilo. Ani vyslýchaní námořníci nic nevěděli. Úředníci už chtěli s vyšetřováním skončit, když se přišel dát zatknout mladý truhlář ze sousední vesnice, Jiří Ludvík, přezdívaný Měšťák. Na všechny otázky odpovídal jen: znal jsem toho muže asi 2 roky, ženu 6 měsíců. Chodili za mnou často, abych jim opravil starý nábytek, protože se dobře vyznám ve svém řemesle. Když se ho zeptali, a proč jste je zabil, odpovídal umíněně: zabil jsem je, protože jsem je chtěl zabít. Nic jiného z něj nedostali. Ten muž byl bez pochyby nemanželské dítě, kdy si ho odložili do tohoto kraje ke Kojné a pak opustili. Měl jenom toto jméno, Jiří Ludvík, ale protože se u něj brzy začala projevovat výjimečná inteligence a vrozený vkus a jemnost, které jeho kamarádi zcela postrádali, začali mu přezdívat Měšťák a už mu jinak neřekli. V truhlářském řemesle, které si zvolil, platil za obzvláště šikovného. Dokonce občas vyřezával ze dřeva sochy. Prý byl také silně přepjatý, stoupenec komunistických a nihilistických nauk, velký čtenář románů s krvavými příběhy a obratný řečník na veřejných schůzích dělníků nebo sedláků. Advokát teď dokazoval, že je šílený. Jak jinak by se dalo vysvětlit, že tento dělník zabil své nejlepší zákazníky? Bohaté a štědré, to věděl, kteří mu během 2 let nechali vydělat 3000 franků za práci, jak dokazovali jeho účetní knihy. Naskýtalo se jediné vysvětlení. Šílenství. Utkvělá myšlenka společensky deklasovaného člověka, který se mstí všem bohatým měšťákům. Advokát šikovně udělal narážku na přezdívku Měšťák, kterou v kraji tomuto opuštěnému chlapci dali. Zvolal: není to ironie? Není to ironie schopná ještě více pobouřit tohoto nešťastného chlapce, který nemá ani otce, ani matku? Patří dokonce k té politické straně, pro niž požár je principem a vražda úplně prostinkým prostředkem. Toto žalostné učení, jehož hesla jsou nyní provolávána na veřejných shromážděních, tohoto člověka zničilo. Jeho nemocný a rozkolísaný duch to nevydržel. Chtěl krev. Krev Měšťáka. To ne jeho bychom měli odsoudit, pánové, ale komunu. Sálem probíhal souhlasný šepot. Všichni cítili, že advokát vyhrál. Státní prokuratura nic nenamítala. Předseda soudu tedy položil obžalovanému obvyklou otázku: chcete ještě něco ke své obhajobě dodat? Muž se zvedl. Byl malé postavy, vlasy měl světlé jako len, oči šedé, upřené a jasné. Jeho silný, upřímný a zvučný hlas přinutil všechny změnit mínění, které si o tomto křehkém chlapci udělali. Mluvil nahlas, vzletným tónem a tak zřetelně, že i nejmenší slůvko bylo slyšet až v zadní části velkého sálu. Pane předsedo, protože nechci jít do blázince a dám raději přednost gilotině, řeknu vám všechno. Zabil jsem toho muže a tu ženu, protože to byli mí rodiče. Teď mě poslouchejte a suďte mne. Jedna žena porodila chlapce a poslala ho někam ke Kojné. Věděla pouze, do kterého kraje. Odvezl její spoluviník tu malou nevinnou bytůstku, již nyní odsouzenou k věčné bídě, k hanbě nemanželského původu. A ještě víc než to. K smrti. Kojná totiž, když přestala dostávat měsíční plat, mohla, jak to tyhle ženy často dělávají, nechat dítě chřadnout, trpět hladem a nakonec zemřít na zanedbání. Žena, která mě kojila, byla čestná. Byla víc ženou a víc matkou, než má skutečná matka. Vychovala mě. Neudělala dobře, když plnila svůj úkol. Lepší je nechat ty ubožáky, odhozené do vesnic, jako se vyhazují odpadky za hranice města, zahynout. Vyrůstal jsem s nejasným pocitem, že nesu na sobě znamení hanby. Ostatní děti mě jednoho dne nazvali panchartem. Nevěděli, co to slovo znamená. Jeden z nich ho slyšel u svých rodičů. Ani já jsem to nevěděl. Ale cítil jsem dobře, oč jde. Byl jsem, mohu to tak říci, jedním z nejchytřejších dětí ve škole. Stal by se ze mne slušný muž, pane předsedo, možná i muž vynikající, kdyby mý rodiče nebyli spáchali ten zločin, že mě opustili. Ten zločin spáchali na mě. Byl jsem oběť, oni viníci. Já jsem se nemohl bránit, oni neměli soucit. Měli povinnost mě milovat. Oni mě odhodili. Vděčím jim za život, ale co pak život je dar? Ten můj byl v každém případě jen neštěstím. Poté, co mě tak hanebně opustili, dlužil jsem jim už jen pomstu. Dopustili se na mě nejneličtějšího činu, nejhanebnějšího a nejodpornějšího, jakého se lze dopustit na lidské bytosti. Uražený muž udeří, okradený muž si násilím vezme zpět, co mu patří. Oklamaný, obelstěný, zmučený muž zabijí. Uražený muž zabijí. Zneuctěný muž zabijí. Byl jsem okraden, podveden, zmučen, morálně uražen, zneuctěn víc než všichni ti, jimž odpouštíte jejich zlost. Pomstil jsem se. Zabil jsem. Je to mé právo. Vzal jsem jejich šťastné životy výměnou za strašlivý život, který mi vnutili. Budete mluvit o otcovraždě. Copak ti lidé, pro něž jsem byl hnusným břemenem, hrůzou, hanebnou skvrnou, pro něž mé narození bylo katastrofou a můj život hrozbou hanby, byli mými rodiči? Hledali sobecké potěšení a nečekaně přišlo nevítané dítě, tak dítě zrušili. Teď přišla řada na mne, abych udělal totéž já jim. A přesto, ještě naposledy jsem byl připraven je milovat. Před 2 lety, jak jsem vám řekl, přišel ke mně ten muž, můj otec. Poprvé. Nic jsem tehdy netušil. Objednal si 2 kusy nábytku. Získal o mě informace u faráře. To jsem se dozvěděl později, samozřejmě pod pečetí tajemství. Pak se často vracel. Dával mi práci a platil dobře. Občas také hovořil o tom a o tom. Cítil jsem k němu sympatie. Na začátku letošního roku přivedl svou ženu. Mou matku. Když vstoupila, chvěla se tak silně, jako by měla nějakou nervovou chorobu. Pak požádala o židli a o sklenici vody. Mlčela. Dívala se na můj nábytek s blouznivým výrazem a na všechny jeho otázky odpovídala nazdař Bůh pouze ano a ne. Když odešla, pomyslel jsem si, že je trochu blázen. Přišla znovu příští měsíc. Byla klidná. Ovládala se. Toho dne zůstali dost dlouho, bavili se a udělali u mne velkou objednávku. Viděl jsem ji ještě 3x a nic jsem neuhodl. Ale jednoho dne začala mluvit o mém životě, o mém dětství, o mých rodičích. Odpověděl jsem, mý rodiče, milostivá paní, byli bídníci, kteří mě opustili. V tom si položila ruku na srdce a upadla do mdlob. Okamžitě mě napadlo, to je má matka. Ale dával jsem si pozor, abych nedal nic najevo. Chtěl jsem, aby přišla znovu. I já jsem si o nich něco zjistil. Dověděl jsem se, že se vzali teprve v červenci loňského roku a má matka před 3 lety ovdověla. Říkalo se, že se milovali už za života prvního manžela, ale neexistoval o tom žádný důkaz. To já jsem byl tím důkazem. Důkazem, který nejdříve schovali a později chtěli zničit. Čekal jsem. Objevila se jednou večer, doprovázená jako vždy mým otcem. Toho dne mi připadala velmi vzrušená, nevím proč. Potom, když už byli na odchodu, mi řekla: chci pro vás něco udělat, protože vypadáte jako čestný hoch a jste dobrý pracovník. Jistě pomýšlíte na to, že se jednou oženíte. Chci vám pomoci, abyste si mohl svobodně vybrat ženu, která se k vám bude hodit. Já jsem byla jednou provdána proti své vůli a vím, jak tím člověk trpí. Teď jsem bohatá, bezdětná, svobodná, jsem paní velkého jmění. Tady máte své věno. A podávala mi velkou zalepenou obálku. Upřeně jsem se na ní zadíval a řekl jsem: vy jste moje matka? Couvla o 3 kroky a zakryla si rukou oči, aby mě neviděla. On, ten muž, můj otec, jí podepřel a zvolal: ale vy jste se zbláznil. Odpověděl jsem: vůbec ne. Vím dobře, že jste mý rodiče. Nemůžete mě takhle klamat. Přiznejte to a já to tajemství zachovám. Nebudu se na vás zlobit. Zůstanu, čím jsem, truhlářem. Muž couval ke dveřím, stále podpíraje svou ženu, která začala vzlikat. Běžel jsem zavřít dveře, dal jsem klíč do kapsy a začal znovu: podívejte se na ní a ještě popírejte, že je to má matka. Rozčílil se, strašně zbledl. Zhrozil se pomyšlení, že by mohl vypuknout skandál, kterému se dodneška vyhýbali. Že jejich situace, jejich pověst, jejich čest by byly jediným rázem zničeny. Koktal, vy z prostáku, chcete z nás stát peníze. Jen někomu poskytněte dobrodiní, takovým žebrákům. Jen jim pomozte, jen je podpořte. Matka byla vyděšená a opakovala neustále: pojďme pryč, pojďme pryč. Protože dveře byly zavřené, rozkřikl se: jestli okamžitě neotevřete, nechám vás zavřít pro vydírání a násilí. Ovládl jsem se, otevřel jsem dveře a díval se za nimi, jak se noří do tmy. Náhle jsem pocítil, že jsem právě osiřel, že mě opustili. Vyhodili do strouhy. Zmocnil se mě strašlivý smutek, do něhož se mísil vztek, nenávist a znechucení. Cítil jsem, jak se celá moje bytost vzpouří, jak se ve mně zvedá smysl pro spravedlnost, čest, jak bolí odhozená láska. Abych je do...

měly sloužit ty nebezpečné návštěvy. Vynořil jsem se před nimi a prosil. Koktal jsem, vidíte, že jste mý rodiče. Už jednou jste mě odložili, uděláte to teď znovu? A on, pane předsedo, na mne zvedl ruku, přísahám vám to na svou čest, na zákon, na republiku. Uhodil mě a když jsem ho chytil za límec, vytáhl z kapsy revolver. Rozzuřil jsem se víc, už nevím. Měl jsem v kapse kružidlo, bodl jsem ho tak silně, jak jsem jen mohl. Ona začala křičet, pomoc, vrah, a rvala mi vousy. Asi jsem ji také zabil. Co pak můžu vědět, co jsem v té chvíli udělal? Pak, když oba leželi na zemi, hodil jsem je bez uvažování do Seiny. Tak to je vše. A teď mě suďte. Obžalovaný se znovu posadil. Po tomto odhalení bylo líčení odročeno na další zasedání. Bude zvoláno brzy. Kdybychom ale sami byli soudci, co bychom provedli s touto otcovraždou?

0: Cože, nechce se mnou mluvit?
1: Ráčil se tak vyjádřit, pokud jsem mu správně rozuměla. Víte, poslední dobou jen šeptá, prý má obavy, abych neohluchla.
0: A co ráčí jeho blahorodí dělat, tak neodkladného?
1: Nechal si z Londýna poslat novou knihu svého, jak zdůrazňuje, bývalého přítele pana Defoua.
0: Knihu o Robinsonovi? Budoucnost pana děkana je ohrožena a on ráčí číst nějaký román o trosečníkovi.
1: Ráčí se rozčilovat nad těmi, jak říká, módními nesmysly. Všechno tohle z prstu vycucané sepisování o cestovatelích ho prý dráždí k nepříčetnosti.
0: Bodeč.
1: Ráčí ve dne v noci sám co si psát a když mu neseme snídaní, volá, abychom dávali pozor, jinak že nás zašlápne.
0: Že vás zašlápne? Jeho blahorodí se o biskupský stolec zatím pouze uchází, ale už teď trpí velikářství.
1: Nechce vás přijmout, neboť se obává, že nepřicházíte právě přátelsky naladěn a že by vás mohl v pohnutí mysli rozmáčknout v hrsti, jako pravil, nepříjemného hlodavce.
0: Co? Tak dost. Nemusím se nechat urážet. Zvlášť, když jsem ho přišel upřímně varovat. Kabinet totiž vypsal odměnu pro toho, kdo udá autora onoho pobuřujícího pamfletu. Je veřejné tajemství, kdo to napsal. Teď jde jen o to, zda se najde poctivý občan.
1: Předpokládal, že právě tohle řeknete. Ten ošuntělý snaživec, pravil, který se jen třese, aby mě mohl udat kabinetu a zabránit mému povýšení. Ta nicka nabubřela vlastní veledůležitostí.
0: Dovolte.
1: To řekl pan děkan. A pak ještě. Ten had s neupřímnou tváří přítele určitě váhá, zda mě, tedy pana děkana, neudat jako hledaného autora skromného návrhu, jak zabránit tomu, aby děti chuďasů nepřipadaly na obtíž rodičům i zemi a jak to zařídit, aby z nich měla veřejnost prospěch.
0: Ach, tak napsal to on, hnusný pamflet. Děkan Swift, doktor teologie, a vážně navrhne, aby se maso chudinských dětí potravinářsky zpracovávalo. Dítka vykrmit a odvést na jatka, jejich maso je prý neobyčejně chutné a dietní, tak se prý jednak zamezí hladomor,

0: který hrozí Irsku a současně se i jaksi přirozenou cestou zreguluje počet členů nemajetných rodin. Tak tohle prosím napíše muž, který touží být anglikánským biskupem. Což pak jsme kanibalové?
1: Optáli se, zda jsme lidožrouti, pravil, řekněte mu, že s trpaslíky bez špetky smyslu pro humor se nebude bavit.
0: Uráží nejen mě, ale v mé osobě i všechny slušné věřící. Tak tohle mu neprojde.
1: Taky vám mám říct, že ten, kdo mluví za všechny věřící, si sám nevěří. Pane, kam jdete? Ještě mám v zásobě slušnou řádku urážek.
0: Už je pryč, ano.
1: Budou potíže. A mluvte nahlas. Skoro vás neslyším, vaše blahorodí.
0: Žádné blahorodí. Jsem teď Lemuel Gulliver Ranojič. Víš?
1: Aby tak ještě měli pravdu.
0: Když říkají, že mi přeskočilo. Milá Ano, uvažuj, jak jinak si má člověk zachovat zdravý rozum ve společnosti, která blázní. Copak ty si, Ano, taky myslíš, že mě už má nemoc zmohla tak, že pořádně nevím, co dělám?
1: Někdy i já začínám pochybovat.
0: Důvěřuj mi. Já že radím ke kanibalství? A co stát, který dovolí, aby chudáci umírali pod výživou? Protože většina daní se v něm rozkrade. Rozhorčoval jsem se, argumentoval, přel, ale to není k ničemu. Říkám si, nepomohou-li argumenty, pomůže možná výsměch.
1: Vy přece, pane, víte líp než já, co všechno vám můžou udělat.
0: Není času na zbyt, musím pracovat. Neruš mě, nerušte mě, ať mě nikdo neruší. Ať mě nikdo neruší.
2: Toto jsou pravé zápisky Lemuela Gullivera Ranojiče. Abych vůbec uživil svou rodinu, což jsem po letech studií jako lékař ani při největším úsilí nedokázal, nechal jsem se naverbovat jako lodní ranhojič na loď Antilopa. Prudká bouře nás zahnala na severozápad od Van Diemenovy země. Měřením jsme zjistili, že jsme na 30. stupni druhé minutě jižní zeměpisné šířky. Nechtěj po mně, milí posluchači, abych tě jako jiní spisovatelé obtěžoval zeměpisnými podružnostmi. Věz však, že 12 mužů z posádky zemřelo naprostým vyčerpáním a zbytek byl zesláblý.
3: Měli kurděje, vypadaly jim zuby. Druhové.
2: Plaval jsem na zrnuch, postrkován jen větrem a vlnobitím. Uznej, milí posluchači, co by o tomhle mohl v klidu své přepichové pracovny vědět pan Defoe a jeho smyšlený Robinson. Často jsem spouštěl nohy, ale stále jsem nedosahoval dna. Už jsem si pomalu začínal myslet, že je se mnou konec, když tu půda pod nohama. Povlovný svah, po kterém jsem dobrou míli stoupal, mne konečně dovedl na břeh, kde jsem padl do nizoučké trávy a vyčerpáním usnul.
4: Horák, zaslužte kůli!
5: Přivažte ho na noci a pevně utáhněte! Je to tak obludného!
4: Dělejte! Pospěšte!
5: Probouzí se!
2: Chtěl jsem vstát, ale ne a ne se hnout. Ležel jsem na zádech a spozoroval jsem, že mám na obou stranách ruce a nohy připoutány k zemi a stejně tak mám přivázány i své dlouhé, husté vlasy.
3: Cože? Já vám nerozumím.
2: Ty jsi jim snad, posluchači, rozuměl? Vykřikl jsem a viděl, jak síla mého hlasu kosí jako smršť maličké lidské tvorečky, kteří vypadali úplně jako já nebo ty, jen byli 12x menší. Byli to bez pochyby vojáčci, neboť měli na svých 12x menších hlavičkách 12x menší přilbičky. U 12x menších bůčků 12x menší kordíky. A tamhle, kousek od mého levého ucha, 12x menší četička lukostřelečků nabíjela do svých 12x menších lučíků 12x menší šípečky.
3: Jo.
2: Maličké, ale čertovsky ostroučké. Stovka malých šípů se mi zabodla do tváře a do levé ruky.
3: To bolí!
6: Zdej se!
2: Pomalu jsem jim začínal rozumět. Jejich 12x menší ústečka mluvila prostě jen 12x rychleji. Abych uchránil svá očiska před dalšími žihadélky jejich šípečků, zkusil jsem také promluvit zrychleně.
7: Stateční bojovníci, vzdávám se.
6: Rozumí nám, vzdává se.
7: Vida, půjde to.
4: Tím, že se vzdal, zachránil svůj bídný život před hněvem velikého liliputského císaře. Přikázal nám své gardě drtivé pěsti, které nic ve světě neodolá, abychom tě buď zajali, nebo zabili.
3: Mám žízeň. Dlouho jsem nejedl a naléhavě potřebuji.
8: Císař přikázal své gardě víc, ti všemu chtěl říct. Zášli se, vyslovte své přání, člověče horo.
3: Však víte, potřebuji to, co každý lidský tvor, i váš císař.
4: Zdaleka ještě není jasné, jsi-li lidský tvor, nebo jen hříčka přírody.
3: Potřebuji si ulevit a nechci, aby drtivá pěst císařské gardy utonula.
4: Ustupte!
2: Jaké blaho. A jaký podiv a úctu jsem vzbudil u těch lidiček. Hned přistavili žebříky a začali mi do úst nosit pecny chleba veliké jako jednohubky a pečená dobytčata s vící bonbonu. Vše pak zalili několika sudy dobrého vína, co sud, to jeden lok, jako bych vysrkl náprstek.
4: Teď usneš, člověče horo, neboť do tvého nápoje byl přimíchán silný uspávací prostředek.
2: Opravdu, to, co nasypali do vínečka, bylo tak silňoučké, že na mě záhy přišla dřímotěnka.
8: A ve stánku budeš převezen do sídelního města našeho celém světě obávaného mocného liliputského císařství. Chlapi, saberte!
2: V polospánečku jsem vnímal, jak mě 500 nejsilnějších mužičků překluje na jakýsi podvozek určený patrně k přepravě korábů z doků na moře. Na všech stranách jsem jim všelijak přečníval a nohama i hlavou vymetal kamenitou zem tohoto žírného ostrůvku. S pomocí 48 spřežička koníčků, to je, jak si teď už jistě umíš spočítat, bystrý posluchači, 12 našich 4 spřeží jsem byl dovláčen do svého vězení trosek starobylého chrámu.
4: Zakovejte ho do želez!
3: Ale to není nutné. Kam bych na tom vašem ostrůvku asi tak utekl?
4: Císařův rozkaz!
8: A dále rozkázal provést svou zavrubnou osobní prohlídku.
3: Podrobují se, pánové. Nože?
4: Přísahaj, člověče horo, že nás nerozmáčkneš, až budeme bádat v hlubinách tvých kapes.
3: Snažte se mě nešimrat a všechno bude v pořádku. Vstupte mi na dlaň, strčím vás do kapes co nejšetrněji.
2: Byli to stateční bojovníci, když se dokázali odhodlaně vnořit do temnoty, připomínající jim zajisté tajemné jeskyně plné nebezpečí.
8: Co to je, písaři? Zapište do protokolu. Nalezl jsem velký kus hrubé látky, který by stačil jako koberec do hlavní auneční síně jeho veličenstva.
3: Můj kapesník. Obávám se, že není příliš čistý.
4: Teď otevřeme! otevři tu obrovskou bednu omacenou kováním.
3: Varuji vás, je to tabaťerka.
4: Nepokoušej se odmlouvat.
3: Prosím, když si přejete.
4: Čík, proboha,
8: je to pekelný prášek, čík.
4: Zavři to, okamžitě to zavři, čík, okamžitě to zavři, čík.
3: Šňupací tabák, pánové.
4: Čík, čík, čík.
8: Jiné strašlivé zbraně u sebe nemáš, čík.
3: Ne, jsem bezbraný a vydán vám na milost a nemilost.
4: Správně. Nyní, jak velí ceremoniál, poklekni. Přichází panovník.
8: Jeho veličenstvo! Nejmocnější
4: císař Liliputský!
8: Rozkoš a postrach všeho míra!
4: Vydržela
8: se táhne až na nejzazší pokraj zeměkoule!
6: Maličcí heroldi v nejmenším nepřeháněli. Jeho veličenstvo bylo skutečně impozantní zjev. Byl o dobrou šířku nechtu vyšší než všichni jeho poddaní. A to už je co říct. Kyčil se nad nimi tak, že každý musel být jat
4: úctou.
8: Kolena! Utěšený jako jaro!
4: Lahodný
8: jako léto!
4: Požehnaný jako podzim! Požehnaný
8: jako
4: podzim!
8: Rozumný jako zima!
4: Pasubný jako zima!
8: Jako zima!
4: Tečka.
6: Položil jsem se na bok, abych ho lépe viděl.
9: Člověče horo, podle mínění našich učenců, si do naší říše musel spadnout z měsíce, neboť na světě tvořeném mou říší a ostrovem blefuských odpadlíků není místo pro takové zrůdy.
3: Děkuji vašemu veličenstvu za laskavé přivítání a slibuji mu věrnost.
9: Radili mi, abych tě jako obludnou hříčku přírody okamžitě utratil, ale nedokázali mi říci, jak bychom tvou mrtvolu měli pohřbit. My Liliputi pohřbíváme od věků své mrtvé hlavou dolů. Věříme totiž, že při soudném dnu se země, která, jak každý ví, je placatá, obrátí na ruby a my zase obživneme.
3: Země je sice kulatá, ale rád přestoupím na vaši víru, jen mě nezabíjejte.
9: Kdo by se ovšem kopal s takovým hrobem? Spočítali jsme, že než by mý poddaní vyhloubili jámu tak obrovitých rozměrů, zhroutilo by se naše hospodářství a tvá rozkládající se mršina by bez toho zamořila veškeré naše državy.
3: Skláním se před vaší obrovskou moudrostí.
9: Rozhodli jsme se tě proto milostivě ušetřit. Musíš nám však pomoci skoncovat s našimi nepřáteli na ostrově Blefusku.
3: Postavím se proti každému, kdo by chtěl ohrozit vaši civilizaci protchnutou takovou lidskostí.
9: Ano, tlustokoncoví kacíři ohrožují samotné základy naší víry a naší kultury. Navíc máme zprávy, že připravují obrovské loďstvo a každým dnem se chystají nás napadnout.
3: Veličenstvo, považujte mne od této chvíle za svého bojáka.
9: Jsi rozumný, což u příšery takových rozměrů vzbuzuje údiv. Nuže, pomůžeš-li nám? Postaráme se o tvou výživu.
3: A dáte mi svobodu?
9: Svobodný budeš, až se z tebe stane řádný Liliput. Ale to na sobě budeš muset ještě hodně zapracovat.
4: Císař odchází!
8: Vejte holky o veličenstvu!
4: Ať žije císař!
6: Nesmíš věřit všemu, co jsem na oko sliboval, milí posluchači. Život mě však naučil, jak mluvit s mocnými tohoto světa. Ocitnout se v nemilostičce i 12x menšího veličenstvíčka by mohlo být smrtelné. Doufal jsem tedy, že se co nejdříve stanu řádným Liliputem. Získám svobodu a kdo ví, třeba i nějaký důstojný a výnosný úřadeček.
4: O, člověče horo, to není jen tak?
8: Ucházet se o snadné zaměstnání je nebezpečné, ano, často jde přímo o život.
4: Vezměme třeba ten loňský případ s ubohými komořím.
8: Dočista si zlámal, ubožák vás, když chtěl svou funkci uhájit.
3: Což pak, pánové, u vás nerozhodují o tom, zda člověk může zastávat nějaké důležité veřejné postavení, jeho schopnosti?
4: No! přijde na to, co považujete za oneschopnosti.
3: Moudrost, vědění, nezištnost a lásku k lidem například.
8: A u vás snad tyhle schopnosti rozhodují o tom, komu bude svěřena moc?
3: U nás?
8: U vás.
3: Nechtěl jsem těm dobrým lidičkám lhát. A proto jsem se rozhodl raději vše zamluvit. A co rozhoduje u vás?
8: U nás?
4: Mohl bys mezi dvěma palci svých rukou udržet napjaté toto lano?
3: Ale bez všeho.
4: Níž nad zem, níž. Jdete na to, kolego?
8: Musíme cvičit. Zkoušky hodnostářů se konají už za pár dní.
3: A s těmito slovy vyskočil císařský hodnostář na provázek mezi mými palci a začal po něm hbitě chodit jako provozochodec z polaně.
4: Skoč, skoč!
3: Mrštně vyskočil a dopadl oběma nohama zpátky na lano. Zakolísal opravdu jen maličko.
8: Dobré, ne? Hop, ještě se zeporne, hop.
4: Ale to nebude stačit, císař prý zase hodlá zasadit přemet.
8: Kudák komoří také zkoušel přemet a jak dopadl?
4: Natvrdo. Natvrdo, ano, protože ztratil důvěru sám v sebe a posílil se před cvičením mocným douškem kořalky. Neboj se, skoč! A nebo ke zkouškám nechoď, rovnou abdikuj.
3: Palce už mi začínaly tvrdnout, jak se úředník nedokázal odhodlat. Navíc se mě zmocnilo neblahé tušení, oč v téhle hře na úřad vlastně jde.
8: Elá, hop!
4: Prohni se víc!
8: Hop!
4: Drž ruce vzpažené!
8: Hop!
4: Ale no tak, je!
3: V poslední chvíli jsem těsně zachytil padajícího činovníka, gymnastu.
8: Děkuji vám, pane. Život jste mi zachránil, ale svůj úřad už asi obhájit nedokážu. Stárnu a nejsem dost pružný. To je to.
3: Znamená to snad, že císař vás pověřuje úřady na základě schopnosti udržet se na laně?
4: Je to tak. Kdo vyskočí nejvíce a předvede nejkrklomnější salto, prokáže největší předpoklady pro práci ve státní správě.
8: A rok co rok nás přeskušuje těch zlámaných nohou a rukou.
3: Nevyzpytatelné jsou rozmary mocných.
4: Proč myslíte? Není to snad lepší způsob, než dostat se k moci díky protekci či korupci a udržet se intrikami a špinavostmi na místě až do hluboké senility? Je vám to k smíchu, pane?
3: Ne. Jen jsem si představil náš kabinet.
8: Císařo, co přijíždí?
4: Její veličenstvo osobně! Máš štěstí, člověče horo, nyní spatříš nejúchvětnější ženu pod sluncem.
10: Nechte nás o samotě?
3: Měli pravdu. Veličenstvo bylo duchaplné a mělo vynikající postřeh.
10: Jsi ohromně veliký.
3: Ujišťuji vás, výsosti, že ve své domovině jsem spíše středního vzrůstu.
10: Ještě nikdy jsem neměla tak velkého poddaného. Doufám, že ke mně vzhlížíš a miluješ mě jako veškerý lid Liliputu.
3: Jsem vznešenému trůnu velkého Liliputu zcela oddán.
10: To nestačí. Chci vše nebo nic. Je velký člověk schopný také přiměřeně velké lásky?
3: Veličenstvo mě zahanbuje.
10: To není odpověď.
3: Jsem ženatý muž, madam. Ve své vlasti mám ženu a děti.
10: Děkuji za informace, ale na to jsem se tě neptala.
3: Slíbil jsem věrnost a hodlám svůj slib dodržet.
10: Ach tak, sundej mě na zem, odjíždím. Postarám se už o to, abys na mě nezapomněl.
3: Ach, ženy. I ta nejmenší z nich touží po lásce, která přenáší Himaláje. Mí přátelé u dvora mě záhy varovali, že se v kuloárech začínají šířit řeči o tom, že jsem do jejího veličenstva beznadějně zamilován, ba že jsem mu činil nemravné návrhy. Mne však mnohem víc než císařovna začaly zajímat válečné přípravy proti Blefusku. Chtěl jsem proto co nejrychleji proniknout do záhady tlustokoncového kacířství.
4: V Velezíše Blefuskánská byla původně pouhou provincií, Liliputu.
8: Nezdárná, otržená provincie. Už dlouhých 630 měsíců jsme s ní ve válce.
6: Rozumí se, že 12krát menším lidičkám ubíhá čas 12krát rychleji. Proto i jeden měsíc je pro ně totéž, co pro nás rok. Sám jistě víš, milí posluchači, jak pustošivá byla pro lidstvo 30letá válka.
4: Všechno začalo za vlády děda nynějšího bryčenstva.
8: Všeobecně se uznává, že se vajíčka před jídlem původně rozbíjela na silnějším konci, ale tehdejší císař se přitom ještě jako dítě řízl do prstu.
4: Běda!
8: Běda!
4: Přeběda!
8: Poté vydal jeho císařský otec vyhlášku a pod velkým trestem všem podaným poručil, aby rozbíjeli vejce na uším konci.
4: Národ se nad tím pohoršoval, vzniklo 6 povstání a když byla potlačená, vzbouřenci se vždy uchýlili do Blefusku.
3: A kvůli tomu teď obě říše spolu bojují?
8: Podivíš se?
4: Divíš se?
3: Divím se.
8: Desítky tisíc lidí přistoupili raději na smrt, než by rozbíjeli vejce na uším konci a jejich zavili potomci. Teď proč nám vystrojili početné vojsko a chystají se nás napadnout?
3: Hnusné!
4: Hnusné! Prý se protivíme přikázání, které praví, ať všichni pravověrní rozbíjejí vejce na příhodném konci.
8: Císař má přece právo rozhodnout, který konec je příhodnější.
4: Takové volno myšlenkářství, Bedelič, toho doskází.
3: Slyšel jsem dost. Zbavte mě řetězů, stateční bojovníci, a já budu s vynaložením života chránit císaře i jeho stát proti všem vetřelcům.
4: Do zbraně! Do zbraně! Člověk hora v císařských barvách vyráží do boje! Vyráží do boje! Vyráží do boje!
6: Mocná říše Blefuská se rozprostírala na ostrůvku vzdáleném necelý kilometr. Kapesním dalekohledem jsem pozoroval nepřátelské loďstvo. Měli dobrých 50 válečných korábů. Vyzbrojil jsem se nejsilnějšími liliputskými lany, tlustými asi jako provázek, a železnými pruty, připomínajícími špendlík. Využil jsem odlivu a přebrodil co nejrychleji mělký záliv. Uprostřed jsem musel pár metrů dokonce plavat.
9: Co vidíte, my zvědové?
11: Člověk hora se náhle vynořil uprostřed lagony Blefuského přístavu.
9: Sklání se k jejich lodím, ale víc nerozeznáme, vaše veličenstvo.
10: Nezbývá se než věřit, že vás ten člověk přelétaných citů nezradí.
6: Pak jsem zaklesl háky zrobené ze špendlíků do děr v přídích lodiček a jednu po druhé jsem ji přivázal provázky. Nepřátelé po mě stříleli myriádami šípů, ruce a obličeje mě pálily, ale oči jsem si uchránil brýlemi.
11: Člověk hora se na ladě snaží odtáhnout nepřátelské lodě, ale nedaří se mu to!
9: Nyní se ztratil pod hladinou.
11: Co, zabili ho? Je konec našim nadějím, což bude svět navždy rozbíjet vajíčka na špatném konci.
6: Nezabili mne, jen jsem se musel ponořit a přeřezat nožem provázky, na kterých byly lodě ukotveny. Pak jsem zatáhl za svázané provazy a... Blefuské válečné loďstvo se pohnulo. Brodil jsem se a plaval pod vodou co nejrychleji k břehům milovaného Liliputu.
11: Nepřátelské loďstvo proti nám vyrazilo opravskou rychlostí.
12: Ne!
11: Co, člověk, hora?
9: Nevidíme ho, veličenstvo.
10: Zradil vás, zradil. Já vás varovala, sire, varovala. Vydal vás našim nepřátelům.
11: To nám zaplatí.
6: Teprve, když jsem byl bezpečně z dostřelu blefuskánských lukostřelců, vynořil jsem se nad hladinu.
3: Ať žije nejmocnější císař Liliputský! Ať žije císařovna!
4: Veličenstvo! Člověk hora pokládá k nohám vašeho majestátu nepřátelské loďstvo!
10: Přecijete v něm snad i něco dobrého?
11: Ať je povýšen do šlechtického stavu.
3: Budu si této pocty navždy vážit, veličenstvo. Blefusk přišel o válečné loďstvo a válka je tím zažehnána.
9: Ale nepřišel ještě o veškeré loďstvo, že?
11: Dotáhním oběc do konce, milý poddaný, a já tě pozvednu tak vysoko, že se ti zatočí hlava.
3: Přejete si, abych Blefusk zbavil všech lodí?
11: Správně. A také chci, abys zničil jejich královský palác. Viděli jsme sami, že to pro tebe bude hračka. Ponížíme Blefusk opět na provincii a jednou provždy uděláme pořádek v rozbíjení vajíček.
3: Uvažte, vaše veličenstvo. Chcete uvrhnout do poroby svobodný a hrdinný národ?
11: Chci jenom to, co je moje. A můj je celý svět, celý.
6: Slyšíš ho, milí posluchači? Ta nenasytnost mocných.
3: To neudělá veličenstvo.
11: Jsi mi povinován.
10: Jsi náš největší poddaný.
3: Lidé se mají naučit žít vedle sebe. I takhle maličcí lidé jako jste vy. Proč vždycky potřebujeme jeden druhého ovládat?
10: Zrádce!
11: Příčíš se autoritě!
3: Ale ne rozumu!
11: Okamžitě tě zbavuji všech šlechtických výsad!
3: To jsem si jich moc neužil.
11: Postavil ses proti lidu, Liliputu!
3: Vždyť jsem ho právě zachránil!
10: Slíbil jste, sire, že za schopnost zaplatí!
11: Tak! A budeš za svou spouru potrestán!
12: Veličenstvo! Veličenstvo! Vědci spočetli, že budeme-li držet člověka horu bez jídla, potrvá několik týdnů, než půjde hlady.
13: Dokud bude mít ještě sílu, může si sám vyhloubit hrob.
12: Spočetli, že jeho tělesná hmota se sníží o víc než polovinu, což značně usnadní manipulaci s mrtvolou.
13: Aby neutek, vypíčileme mu oči. Stačí, když mu poručíte, aby se položil a mistři strunaři už vykonají své.
11: Výtečně, tak se staň. Ať každý vidí, jak dopadne ten, kdo se postaví proti naší nekonečné moci.
6: Mít vlastní názor je už vlastizrada i u Liliputu. Hrnuli se ke mně, že hned vyplní to kruté rozhodnutí. Vážně si mysleli, že si lehnu a nechám se oslepit. Naštěstí jsem ve skalách na pobřeží zahlédl loďku. Lidskou loďku. Loďku maličkou, ale pro mé tělo dostačující. Neváhal jsem ani vteřinu.
1: Tak už je tu zas blahorodí. Nedá se odbít.
0: Nekřič tak, pro boha.
1: Prý má čerstvé zprávy ode dvora.
0: Neprošlo vám to, neprošlo. Provalilo se vaše autorství. Jak? Někdo mě udal?
14: Udal? Proč hned volit tak silná slova? Někdo z vlastenců už prostě nemohl snést vaše urážky.
0: Ach tak, vlastenec. Slyšíte, Anno? Vlastencům nevadí, jaké to je. Ale že se o tom mluví.
14: U dvora máte utrum jednou provždycky.
0: Mají mě snad oslepit a umořit hlady? Chtějí po mně, abych si sám vykopal hrob?
14: Vaše žádost o biskupský stolec je zamítnuta neodvolatelně.
0: Jenom to? Zahrdelní zločin několika stránek textu? To je hluboce humánní.
14: A také bylo zahájeno řízení o vaší svéprávnosti.
0: Cože?
14: Neměl jste se protivit.
0: Ben!
14: Neměl jste se protivit!
0: Ben!
1: Stalo se, čeho jsem se obávala, pane děkane.
0: Děkuji ti, milá Anna. Ale mně není souzeno, abych tak snadno utonul v oceánu lidské hlouposti. Že nebudu biskupem? Co myslíš, mám litovat já nebo církev? A teď mě neruš. Zahlédl jsem konečně na obzoru břeh.
1: Snad víte sám líp, co děláte. Já to teda nevím.
0: Pádluji k němu. Pádluji ke břehu. Má loďka je vratká a vlny tak obrovské. A také už bylo na čase. Měl jsem na mále. Břehy rodné země, radoval jsem se. Co o takových pocitech může vědět pan Tifou a jeho Robinson? Z plných sil jsem vesloval ke břehům. Přibližovali se.
3: až byly tak velké, že jsem už chtěl vystoupit. Ale co to? Všude kolem bylo stále jen moře. A tak jsem dál vesloval. Břehy se dál přibližoval. A pořád nebylo kde vystoupit. A já vesloval. A břehy se přibližovaly. To už nebyly břehy, ale jak to nazvat? Alpy. Himaláje. Břežiska. Konečně pevná půda pod nohama. Zcela vyčerpán, odpotácel jsem se mezi obrovská stromiska a upadl do hlubokého spánku. Dlouho jsem si nepospal.
15: Dej pozor s tím srpem, tady spí myš. Už jsi viděl myš, aby spala, když sekáme trávu. Nespí, je chcípá, odkopni ji.
3: Věříš, posluchači, že tohle mě dokonale probralo? Nade mnou se tyčily dvě kostelní věže. Ano, tak byli ti sedláci vysocí. A ty stromy, to bylo zdejší obilí. Mořský proud mě donesl k makabrózním žním.
15: Já se hlodavců štítím.
16: Tak ukaž, já ji přeseknu srpem.
3: Hned jsem byl na nohou a začal poskakovat údolím, které ve skutečnosti bylo brázdou na poli. Zatímco nade mnou se snášel obrovský, ocelový, ostrý břit.
17: Já nejsem myš! Já nejsem hlodavec! Co pak nevidíte? Jsem člověk jako vy, jen o trošku menší. Jsem Ranhojič Lemuel Gulliver z Anglie.
15: Člověk jako vy.
17: Ano, člověk.
3: Kolikrát jsem to ještě musel opakovat? A kolikrát jsem ještě musel poslouchat trombóny jejich smíchu? Co trombóny? Trouby, jimž bořili zdi v Jerichu.
15: Stejně ho přeseknu, počkej. Vemu ho domů, holce na hraní.
17: Ano, můj pane, jsem váš oddaný sluha. Jen mě prosím nepřesekávejte. Jsem výkvět evropské kultury a vzdělanosti. Jako hračka určitě neposloužím špatně.
3: Ale to už jsem vězel v obrovské, temné a, přiznejme, smrduté sluji zabalen do kusu hrubé látky, velkého asi jako koberec. Ten kapesník nebyl čistý.
17: Kde to jsem?
15: Toto je země Robdingnag.
3: Ano, bylo to zemisko člověčisek 12x větších než my. Vzpomněl jsem sněhou na Liliputy a konečně pochopil, jak jsem se jim musel jevit. Nyní jsem se já stal hračičkou v jejich pazouřiskách, to mi bylo jasné.
18: Ná. Já, pan Jarostol, miléučky, skákej, Gulliverku, hop, hop, hop.
3: Má malá chůvička. Bylo jí teprve 8 let a naříkala si, že moc neroste. Taky byla vysoká jen jako 6patrový dům, se o mě starala opravdu vzorně.
18: Budeš spát v pokojíčku s mými panenkami a pak ti udělám vlastní v krabičce ocejra.
3: Nosila mě dokonce vyvenčit na trávník, což jsem vzhledem k té krabičce vždycky vítal. Jednou mě dokonce zachránila, když mě chtěl sezobnout kos.
18: Leď, ptáčku, leď. Každý má právo na život. i takováhle zrůdička.
3: A Jala se mě líbat. Kdybys viděl, milí posluchači, ty krátery pórů v jejím kůžisku, ze kterých vyrážely kůly chlupisek, které my lidé u svých dětí považujeme za heboučké tváříčky jako broskvičky.
18: Seš můj, můj, můj.
3: Ale nebyl jsem. Její otčisko, vychytralé jako každé sedlačisko, mě začalo za peníze předvádět na poutích. Musel jsem na stole mezi jezery rozlitého piva a horami olbřímých jitrnic provádět rostodivné kousky.
15: Tak začínáme, Míšeku, do toho.
3: To znamenalo, že pokaždé musím smeknout a představit se.
19: Pánové, já nejsem myš. Jsem Lemuel Gulliver Ranhojc z Anglie. Jsem člověk jako vy, jenom trošičku menší.
3: A zatímco jsem tančil, myslel jsem si, filozofové sice tvrdí, že nic není velké ani malé, jen ve vzájemném srovnání. Ale chtěl bych je vidět na svém místě. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Možná, že si osud zamane a jednou i liputáni najdou národ, v němž jsou lidé proti ním tak drobní, jako byli oni proti mně. A doufejme, že tihle obři taky narazí na jiné lidi, vůči nimž budou tak lemrňaví a budou se jim muset klanět na stole.
19: Děkuji, panstvo, děkuji. Bylo mi ctí vás pobavit.
15: Teď holka rychle do krabice. Dnes musíme stihnout ještě 200. Co neurve teď, to mít nebudeme.
18: Oho.
15: Je nějaký čím dál menší. Asi brzo pojde.
18: Bude mi tě líto, Gulliverku. Zahrabeme tě na zahrádce pod keřem. A najdeš mi, tatínku, nějakého nového?
3: Slyšíš ji, milí posluchači? Měla mě opravdu ráda. Jediná bytost na tom ostrově.
18: Seš můj, můj, jenom můj.
3: A už zase krátery a kůly. Kdo to má vydržet?
15: Jeho veličenstvo král se doslechl o tvý zrůdičce a chce ji od tebe koupit. Prý ji vyváží zlatem. To bych si moc nepomohl. Ale co? Stejně už mele z posledního.
3: A tak jsem se ocitl u dvora. Nejdřív mě umyli, nakrmili, a místo krabice od sýra mě dali do elegantního pouzdra na doutníky. Jak příjemná změna. Pak mě zkoumali. Nesnáším, když jsem zkoumán. Ale co mi zbývalo, než se podrobit?
15: Soudím, že je to buď nedochůdče, nebo embryo.
19: Jsem člověk jako vy.
15: Trpaslík, jako je ten král ohnin. Ale i na trpaslíka je moc malý.
19: Já nejsem trpaslík. Mám všechno, co má dospělý člověk mít. A ve správných proporcích. To jen vám se mohu jevit jinak.
15: Se vždycky všecko jeví správně. Jsme

0: мозги Мирнявського.
1: Velikost a síla nemá na rozum vliv.
0: Je to zkrátka zlíčka přírody.
1: Jak můžeš slyšet, milí posluchači, jejich věda se dopracovala světové úrovně. Je-li něco nepochopitelného, není to proto, protože tomu nerozumím a málo o tom vím, ale protože je to zkrátka hříčka přírody.
2: Tady jsi, skrčku, ty mrňousku, ty prťavče z rudičko.
1: Zatímco obří učenci odešli posvačit pečená kuřátka velká jako vodovodní cisterna, vloudil se do místnosti, kde mne zůstavili, dvorní trpaslík. Byl to ten nejmenší obr v celém království a netajil se zlomyslnou radostí, že se náhle našel někdo ještě menší než on.
2: No pojď sem, ty tintítko, ty pidi žvíku, ať si tě pořádně prohlídnu.
1: Nesahej na mě, bratře. Neuměl jsi s ruce a páchnou tvými špinavostmi. Schválně jsem mu říkal, bratře, abych ho podráždil. Co se má co nějaký půlčík nade mne vyvyšovat?
2: Co, jací pak my dva jsme bratři? Umrněná chudinka.
1: Chceš si snad na mě vybít ta léta ponižování jen proto, že jsem ještě o trochu menší než ty?
2: Jen o trošku menší říkáš? Tak podívej.
1: Popadl mě a nadspal až po prsa do kalamáře plného inkoustu, který na stole nechali učenci.
2: Já ti ukážu, bratra. Od dneška mi budeš říkat velký pane, rozumíš?
1: Bezmocně se mával rukama. Skoro celé tělo v akvamarínové duběnkové šťávě. A trpaslík se pochechtával a panovačně obcházel stůl, jak už to dělají všichni zakomplexovaní, když si myslí, že právě mají převahu, když tu.
3: Ty zmetku! Co tady děláš?
2: Královna.
3: Ty zrůdičko, pidi žvíku jeden. Nemáš náhodou bavit panstvo při přesnídávce?
2: Já jsem ho chtěl vylovit z inkoustu výzosti.
3: Náš nový host. Tolik už jsem o něm slyšela.
2: Je to stvoření bez ducha. Vlezl do kalamáře a nebýt mě, výsosti, jistě by utonul.
1: To není pravda, výsosti. On mě tam strčil.
3: Tak?
2: Jak bych mohl? Miluji přece všechno títěrné, znáte mě přece veličenstvo.
3: Právě, že tě znám. Kdo trhá křídla motýlům? A mouchám nožičky.
2: Já ne.
3: Nechtěl jsi mu taky jen tak náhodou urvat ručičky.
1: Ale výsostím přísahám, že bych se nedal výsosti. Je to protivný a zlý trpaslík.
3: Ano, je zlý a protivný. Pojď ven, ty chudinečko, jsi celý modrý. Utřu tě do kapesničku.
1: Taky tak nesnášíš, milí posluchači, když tě někdo omatlává svým kapesníkem? Navíc ani tenhle nebyl nejčistší.
3: Jak říkám, je zlý a protivný a proto ho dáme katu.
2: Ne, výsosti, nesmilujte se. Při všech citech, které k vám chovám, já váš trpaslíček.
3: On teď bude můj trpaslíček a tebe už nebudeme potřebovat.
2: Ne.
3: Víď, že budeš můj, víď. Můj!
1: Pro boha, zase krátery a zase kůly. Ono to nikdy neskončí. Slitujte se nad ním, veličenstvo.
3: Dobrá, na tobě se provinil. Ty mu odpouštíš. Nevydám ho Katu, ale na nejbližším trhu ho prodáme.
2: Ne!
3: Můžeš jít, bývalý dvorní trpaslíku.
2: Výsosti, smilujte se,
3: Nelhali o tobě, jsi roztomilý. Víš, jak by bylo snadné ukryt před žárlivým manželem takhle malinkého milence? O, vždyť ty by se zvešel do životku.
1: Co jen to je s těmi panovnicemi? Mám opět upadnout do nemilosti jako u císařovny Liliputské? Veličenstvo. Jsem ženatý muž a mám ještě malé děti.

0: Zachráněn. Otevřela se dveřiska a cosi obrovského vstoupilo. Bylo to jako zatmění slunce.
1: Jediný exemplář na celém světě.
2: Veličenstvo! Veličenstvo, nejsem zdaleka jediný. Pocházím ze země, kde žijí miliony lidí velikých jako já. A tito lidé mají svou armádu, církev, soudy, parlament i panovníka.
1: Řekněme, jak bídná je naše lidská vzmešenost, když se po ní dokáže opičit dokonce i takováhle drobná věc.
0: Král byl filozof. Pokusil jsem se mu proto vysvětlit politický systém své drahé vlasti, její hospodářství a dějiny. Naslouchal trpělivě, dokonce mé pouzdro na doutníky kázal postavit na okenní parapet a přistavil si ke mně křeslo. Nepřestal se však pobaveně usmívat.
1: Příteríčku, jaký skvělý chvalospěv si pronesl na svou vlast. Dokázal jsi jasně, že nevzdělanost, lenost a neřest jsou nezbytnými vlastnostmi pro její vládce. Že nejlépe zákony vysvětlují, vykládají a uplatňují ti, kteří je chtějí převrátit, zamotat a obejít. Ze všeho, co si řekl, nevysvítá, že by u vás k dosažení jakéhokoliv úřadu bylo zapotřebí sebemenší ctnosti a předpokladů.
2: Veličenstvo! Veličenstvo, má vlast je výkvětem celého lidstva a její politici dnem a nocí usilovně zdokonalují umění vládnout.
1: Pak je to s tím vaším maličkým lidstvem opravdu špatné. Vládnutí je velmi prosté, stačí k němu zdravý smysl, soudnost, spravedlnost a mírnost. Každý, kdo vypěstuje pár obilných klasů na místě, kde dříve nic nerostlo, se o to tvé lidstvo zaslouží víc, než všichni politici dohromady. Uznej sám, nebude pro tebe lepší a příjemnější dožít svůj život s námi v téhle krabici na doutníky?
0: Ani má vrozená úcta k majestátu nedokázala potlačit mé rozhořčení. Takhle urážet mou milovanou vlast. Chtěl jsem namítnout.
3: Pane.
2: Co je? Aspoň ve svém doutníkovém pouzdře bych snad mohl mít trochu klidu a soukromí.
3: Odpusťte, že ruším, blahorodí, ale je tu ta komise.
2: Komise?
3: Co má posoudit, zda vám nepřes... Zda jste svéprávný. Přijeli teologové, právníci, lékaři...
2: Nejsem myš, aby mě zkoumali. Jsem člověk jako vy.
3: Je mi to tak líto, pane děkane.
2: Ať pánové zase odjedou. Ať kabinetu navrhnou, co se jim zachce.
3: Ale oni říkají, že jste vážně nemocný.
2: Moje nemoc je ale jen moje věc. Opravdu jsem nemocný. Ale jinak, než si pánové přejí. Hluchnu, trápí mě bolesti a třesou se mi ruce. Brzy ztratím paměť a po ní i řeč. Nakonec zůstanu sám v oceánu ticha a bezčasí, opravdový trosečník, který chtěl pro lidi to nejlepší a který ze všech sil hájil svobodu.
3: Nepokusíte se předně přeci jen předstoupit?
2: Hop, hop, hop. Hříčka přírody. Nepůjdu předně. Nepůjdu. Hop, hop.
1: z něj sám. Nebude pro tebe lepší a příjemnější dožít svůj život s námi v téhle krabici na doutníky?
0: Chtěl jsem namítnout mnohé, ale náhle se za oknem objevilo Káně.
3: Naléhají.
0: Uchopilo mě do zobánku a já letěl z toho požehnaného království obrů a z pohodlí doutníkového pouzdra.
3: Vyhrožují.
0: A byl jsem si už, milí posluchači, víc než jistý tím, že mne rozervou zobáky nenasytných dravců.
3: Dovolávají se zbytků vašeho rozumu.
0: Už jsem se také loučil se životem a litoval svou rodnou vlast.
3: Odjeli. Je po vás, drahý pane.
0: Když tu náhle, Bůh ví proč, mě Káně upustilo na jakémsi skalisku, obklopeném ze všech stran mořem. Byl jsem sám. Sám. Sám.
3: Odnesu snídaní, které jste se ani nedotkl, a přinesu oběd. Můj ubohý, nešťastný, osamělý pane.
2: Ale já jsem veselý. Veselý a šťastný, jako nikdy, milá Ano. Lidé mi konečně vymezili místo, na které podle jejich mínění patřím. Není to vůbec špatné být nesvéprávný. Tam, kde se práva zneužívá a právo znásilňuje. Teď mohu zcela beztrestně nechat putovat svou představivost po bláznivých cestách svého Gullivera.

0: Cesty pana Gullivera. Druhá část dvoudílné rozhlasové hry na motivy románu Jonathana Swifta v překladu Aloise Zkoumala.
1: Ani dřív vás nepřijímal. Proč si myslíte, že vás bude chtít přijmout teď, po tom všem trápení, které jste mu způsobil?
2: Já? Kolikrát jsem pana děkana varoval, aby si dal pozor na své přehnané výroky, že jim škodí sobě i milované vlasti.
1: Udal jste ho, zabránil jeho povýšení na biskupský stolec. Způsobil jste, že sem přijela komise.
2: Mně? Mně chcete vinit z toho, že pan Swift je nesvéprávný?
1: Tak to pr. Komise se ještě neusnesla.
2: Je to prakticky už jen otázka úředního postupu. Já mám svědomí čisté. Zachoval jsem se jako řádný občan, chránící svůj stát před hrozícím nebezpečím. Ostatně, nepřišel jsem za ním, ale za vámi.
1: Ochrne-li pánovi ruka, budu já tou paží, která z jeho vůle bude rozdávat rány.
2: Měla byste raději spolupracovat. Pověste, ještě pořád píše smyšlenky o tom cestovateli, o Gulliverovi.
1: Jeho blahorodí si může dělat, co se mu zlíbí. Psát, když se mu zachce, a nepsat, když ne. Nikomu potom nic není.
2: Komisi ano. Velmi by ji zajímalo, kam chce poslat Gullivera právě teď.
1: Odejděte, prosím.
2: Měla byste myslet na budoucnost. Co bude s vámi, až jeho blahorodí dají pod kuratelu?
3: Ano, ano. Nemůžu najít konec kapitoly. Že jsi mi na rukopise zase postavila tác s obědem.
1: Blahorodí.
2: Pane?
3: O,

0: tu pochybnou čest.
1: Vím, vy jste přece ten zlovolný trpaslík.
0: No, dovolte.
1: Jistě, ten ohavný skřet, který si horlivě stoupá na špičky, jak se chce stále vyvyšovat. Nemáte na palcích u nohou mozoly? Copak? Prodali vás na trhu, nemohu uvěřit, že by vás nikdo nechtěl. No,
0: urážky si vyprošuju.
1: Rádo se stalo. Urazit nicku jako vy mi nedělá ani potíže, ale také ani žádné zvláštní potěšení. K tomu by bylo potřeba něčeho navíc. Ano, podej mi kalamář.
0: No, nedělejte nic, čeho byste mohl později litovat.
2: Prosím, blahorodí, ráno jsem do něj dolévala inkoust, je plný.
1: Jste neobyčejně pozorná. Pane, půjčka na oplátku.
0: Vy darybaku, má nová košile.
1: Bílá špina vcům nesluší.
0: Ale
1: věřte mi, že takto vyhlížíte mnohem případněji. Inkoust vám báječně ladí se skvrnami na prstech, které máte od toho věčného smolení udání. O skvrnách na duši raději nemluvme.
0: Už to nebude trvat dlouho, to vám přísahám.
2: To jste neměl. Nepomohl jste si.
1: Ale pobavil jsem tě. Smích je to jediné, co nám nemohou vzít. Víš, chtěl bych se vrátit k lidem.
2: Právě jste jednoho člověka vyhnal.
1: Řekl jsem k lidem, ne k maškarám, které se za ně vydávají. A teď mě neruš. Nechal jsem chudáka Gullivera právě, když ho od obrů unesl obří pták.
3: Chceš k lidem, ale zároveň vším, co mi o nich vyprávíš, dokazuješ, že nejsou hodni nazývat se rozumnými bytostmi. Uznej sám, nebude pro tebe lepší a příjemnější dožít svůj život s námi v téhle krabici na doutníky.
1: Chtěl jsem králi obrů namítnout mnohé, ale náhle se za oknem objevilo Káně. Uchopilo mě do zobáku a já letěl z toho požehnaného království obrů a z pohodlí doutníkového pouzdra.
2: Vyšetřují už nejen vás, teď chtějí vyšetřovat i to vaše psaní.
1: A byl jsem si už, milí posluchači, víc než jistý tím, že mne rozervou zobáky nenasytných dravců a už jsem se také loučil se životem a litoval svou rodnou vlast.
2: Snad bych měla vaše rukopisy schovat, aby je nepoužili proti vám.
1: Když tu náhle, Bůh ví proč, mě Káně upustilo na jakémsi skalisku obklopeném ze všech stran mořem. Byl jsem sám. Sám.
2: Mlčíte? Odnesu oběd, kterého jste se ani nedotkl, a přinesu večeři. Můj ubohý, nešťastný, osamělý pane.
1: To vám byl ostrov. O tom se bývalému příteli Difoovi ani nesnělo. Nikde nic než holá skála. Žádná zelená džungle s tropickými plody, zurčícími potůčky a spoustou zvěře, žádné lidské stopy v písku na pláži, dokonce žádná pláž a už vůbec ne žádný přítulný divoch pátek. Prázdnota, samota a bezčasí. Ztroskotání tak naprosté a dokonalé, jak jen může být. Slunce žhnulo a já na tom skalisku zvolna vysychal.
4: Tohle je konec. Slunce mi vysuší mozek a já zhloupnu dřív, než zemřu žízní.
1: Tamhle něco letí. Že by se pro mě vracel ten pták?
4: Kdybych se tak mohl vrátit domů, dřív než zhloupnu.
1: Ale lépe až zhloupnu.
4: To ze mne teprve bude ideální poddaný.
1: Ne, i na obřího ptáka je to moc veliké. Ani hejno to není.
4: Už šílím, Fata Morgana.
1: Co to je?
4: Šílím.

kvazový žebřík? Kde ten se tu vzal? Nuže, nic mě tu nedrží, stoupejme tedy nahoru.

0: Nebyla to Fata Morgana, vyvolaná slunečním úpalem, hladem, žízní a samotou. Mezi mnou a sluncem se skutečně vznášelo obrovské, neprůhledné těleso s hladkým dnem, ve kterém se zrcadlilo moře. Po bocích létajícího ostrova sestupovali a vystupovali lidé, odtud také visel žebřík, po kterém jsem hbitě vystoupal nahoru a...
1: Život vás potrápil a choval se k vám krutě. Už je to za vámi. Vítejte na Laputě.
2: Milí létající ostrované, děkuji vám za záchranu.
1: Ten muž je vulgární a neumí se chovat. Řečí nás uráží, když nechce intonovat.
0: Byli tak ušlechtilí. Jedním okem se na vás dívali, ale druhé šilhalo kamsi k nevyspytatelným duševním obzorům. Svrchní oděv jim zdobily obrazy sluncí, měsíců a hvězd, protkané obrazy houslí, fléten, harf, trubek, kytar. A nemluvili. Oni zpívali.

0: vznešení letači, rád bych byl jedním z vás, jenomže bohužel nemám sluch ani hlas.
1: Naštěstí našli překladatele, který byl s největším sebezapřením ochoten a schopen se mnou normálně lidsky hovořit. Ten se stal mým průvodcem po tomto pozoruhodném ostrově.
2: Dostali jsme se nejvýš, kam lidstvo nedoufalo, k naprosté skvělosti nám chybí už jen málo.
3: Odpusťte, pane vznešený, ale proč potom bydlíte v tak zubožených a rozmlácených domech?
2: Žijeme-li hudbě a svým projektům, proč se po vzoru vás, kontinentálního plepsu, zabývat nějakými přízemními pravými úhly a vůbec špinavou skutečností?
4: My máme opravdové vážné starosti.
1: Ani nevíš, milí posluchači, jak hluboce jsem se styděl. Abych trochu napravil dojem, zeptal jsem se svého průvodce na ty starosti.
2: Kdy vůbec začal čas, zda běží tam či zpátky, či padá po částech, jak vejce do ošatky, kdy slunce vyhoří, či zda už vyhořelo, a zda se bude dít to, co už se dělo. Zda oheň létavic nás jednou nezapálí, a má-li náhoda nějaké intervaly, jsem-li já ve světě, a nebo se snad pletu, a jen mě vděčíte za existenci světu, a jak lze měřit nic, a kde má všecko konec, především ale jak nastavit magnetovec.
3: Neže bych, vznešený pane, rozuměl čemukoliv z toho, co jste mi tu odspíval, ale ze všeho nejmíň rozumím tomu s tím magnetovcem. Smím vás požádat o vysvětlení? Co jste myslel tím nastavit magnetovec? A ten létající ostrov, jaký zázrak způsobuje, že se vznáší?
1: Ale můj průvodce mlčel. Stál a mlčel.
5: Pomoc! Lidičky, pomoc! Tomu pánovi se něco stalo. Dočista jakoby zatvrdl.
6: Proč zase rušíte? Jen z vás dopláče. Prostě se zamyslel. Volejte.
5: Plácače.
3: Kohože to mám volat? Pane, proberte se.
2: Necloumejte se mnou, člověče.
3: Odpusťte, ale myslel jsem, že je po vás.
2: Pouze jsem upadl do zamyšlení. Co pak vy nikdy nepřemýšlíte?
3: Doufám, že přemýšlím, ale nescepením přitom, jako bych byl v posledním tažení.
2: Když se někdo z nás hluboce zamyslí, nemůže ztrácet soustředění tím, že by kohokoliv poslouchal, než kvůli s kýmkoliv mluvil. Pak je třeba mít po ruce plácače, který ho jemnými doteky plácačky na ústa i na uši přivede zpět. Chápete?
3: Nepříliš.
2: Pánové, půjčte mi někdo plácačku. Pán je neobyčejně nedůvtipný.
7: Děkuji. Nože, slyšíte mě?
3: Velmi špatně.
7: Neodpovídejte. Jak můžete mluvit dřív, než jsem vás plácnul na ústa a upozornil vás tak, že se očekává vaše odpověď? Teď vás plácnu přes uši a hned mě výborně uslyšíte. Uvidíte. Vidíte, že teď mě slyšíte?
2: Výtečně. A teď vás plácnu přes ústa a vy mi odpovíte.
3: Jo. Je to jistě báječné zařízení. Také se tím plácáním uživí spousta lidí, co by jinak těžko scháněli práci. Ale my, jejichž ostrovy se nevznášejí v oblacích, se domluvíme i bez toho.
2: Myslíte? A není to spíš důsledek toho, že neustále žvaníte? Že vaše mysl je nesoustředěná a vaše myšlenky plytké?
3: Nemusíte nás urážet. Jak bychom se domlouvali při práci? Ostatně, nikoho jsem tu ještě neviděl pracovat. Kdybyste se mnou doletěli do mé vlasti, viděli byste, jací skutečně jsme. Nespíváme sice bez ustání, ale za práci vzít umíme. Alespoň někteří z nás. a jsem si jist, že vám letcům by se dostalo vřelého přivítání a velkého uznání. A já bych konečně zase uviděl svou ženu a děti.
8: Magnetovec se hnul.

0: Zrušte kurz!
1: A skutečně, i já jsem ucítil, že Laputa, náš létající ostrov, zrychluje, mění směr a klesá. Ale co ten zatrápený magnetovec? Dá se snad jeho pomocí řídit směr a rychlost letu? Nikdo mi neodpovídal.
2: Odporné lagado odmítá platit daně. Musíme pověsit Laputu přímo na dně. Ať ve dne i v noci cítí se stále stejně, dokud nám do groše nesplatí všechny berně.
1: Ostrov se náhle zastavil a na město pod námi padl stín.
3: A mají to, keď zaplatí.

0: jakie słońce, jinakie słońce, fuć!
1: Lidé ve městě, které tonulo ve stínu, vybíhali a hrozili nahoru pěstmi. Náhle jsem pocítil, že ostrov klesá a obyvatele nešťastného Lagada zahalila tma. Klesá!

Zase, můj milý posluchači, Magnetovec.

0: został w te ostrow.
1: Stąd.
0: Tak, tak. A teď uvidíme, jak dlouho vydrží vzdorovat.
2: Nezlobte se, vznešený pane, ale nechápu vůbec nic.
3: No, o tom nepochybuji. Nuže, Laputa je sídelní ostrov, který se vznáší nad celým naším pevninským královstvím. Každý problém tam dole se my nahoře snažíme vyřešit. Proto jsou nám neskonale vděční a platí nám za to daně.
2: Žijete z jejich daní? Tak proto tu nikdo nepracuje.
3: Naše duševní práce je tak nesmírně vyčerpávající, že nikdo z nás nemá sílu tam sestoupit.
4: Dávají do košíku kameny! Sestupme ještě níž! Zničme ty parveny!
2: Nezdá se mi ale, pane, že by byli příliš vděční. Pokud se ovšem vděčnost ve vašich krajích neprojevuje hrozením pěstmi.
5: No. Níž už to nepůjde, to nikdo neodhadne. Nesmíme riskovat, sice na ostrov.
6: Spadne!
3: V případě odporu se Laputa postaví mezi povstalecké město a slunce. Tma a chlad přivedou za čas vzbouřence k rozumu a oni zaplatí, co jsou nám za naše moudré vedení dlužní.
2: Nezdá se, že by chtěli zaplatit.
0: Níž už nesmíme. Dno ostrova by se mohlo roztříštit o kostelní věže.
3: A pak, kdo ví, zda by magnetovec vybalancoval zemskou tíži.
2: Magnetovec?
3: Ano. My totiž pohyby svého ostrova řídíme obrovským magnetovcem, který se nachází uprostřed Laputy v hluboké jeskyni.
2: Stačí s ním pohnout a ostrov a s ním i vláda hned nabere jiný směr. Úžasné!
7: Zajisté už víte, co mi v té chvíli proběhlo hlavou. Ano, správně. Dostat se nějak do jeskyně k magnetovci a nabrat přímý kurz do vzdušného prostoru rodné země.
3: Ale pokud bychom klesli příliš nízko,
0: pokud bychom se našemu lidu příliš přiblížili, pak...
2: Hrozná představa! Konec!
3: Konec.

0: využil jsem zmatku, vytratil se a bez svého průvodce zamířil ke středu ostrova. Náhle jsem z otvoru v zemi zaslechl temné brblání.
1: Nové zásoby náš ostrov vychýlí, musím ho zvednout víš, nežli byl všetlý.
0: Nalezl jsem kormidelníka, který skutečně pomocí obrovského magnetovce ovládal let ostrova. Má touha po domově byla tak veliká, že jsem neváhal a udeřil ho, abych se mohl zmocnit řízení.
1: Au, to bolí, člověče. Někdo to odskáče, kdo za mnou posílá do služby plácače. Tady se neplácá, ta zvyklost neplatí tu. U vesla máme mít placačskou imunitu.
0: Slyšel jsi ho, posluchači? Byl tak ponořen do tajů navigace, že si mě spletl s plácačem. A tak jsem mu imunita neimunita ubalil ještě jedno. Omráčen vyhlížel jako lapuťan, který se hluboce zamyslel. Zmocnil jsem se magnetovce. Tak, a teď rychle domů, za svíny. Klid, ostrůvku, klid. Přestaň se vrtět a poslouchej. Říkám ti nahoru. Tak, tak, stůj. Málem si mi podrazil nohy, ty vrtošivý Janku. Však já se tě naučím ovládat. Chce to jen chvilku cviku.

0: Nahrnuli se ke mně ze všech stran a vyrvali mi kormidlo z rukou.
1: Chtěl jsem jen domů, domů! Nikomu bych tím přece neublížil.

0: Kdyby osudnel.
1: Ale jak si tím můžete být tak jisti? Zkusili jste to vůbec někdy?
0: Dosud ne, dosud ne. Proč kvůli neznámému ničit, co známe je? Proč rozbít naši moc, komu to prospěje?
1: Nemohl jsem přece vědět, že ostrovu hrozí nebezpečí. Myslel jsem, že když neustále přemýšlíte, vymysleli jste také, jak objevovat nové země.

0: Zachránili jste mi život. Přece mi ho teď nechcete vzít.
1: Prosil jsem je, zapřísahal. Až se nakonec ustrnuli a spokojili se pouze s trestem doživotního vyhnanství. Schodili mě z laputy na zubožené lagado a za stálého muzicírování a zpěvu odletěli.
0: Ouvej, ouvej, ouvej, to byl pád. Jsem celý?
2: Jsem. No sláva.
3: Už jsou konečně pryč. Fuj! Bodej by jim diamant popraskal, bodej by jim magnetové spadl z osy. Vítejte v Lagado. I když tam sebrali naši chudičkou úrodu, rádi vás skromně pohostíme.
1: Prováděl mě spustlou zemí do rozpadajícího se města. Obrovské lány na první pohled úrodné půdy byly obsypány rolníky, kteří se oháněli rostodivnými nástroji. Nikde jsem však nezahlédl ani stéblo obilí či trávy.
0: Co to tam ti lidé tropí? Půdy máte, jak vidím, dost a dobré. Nemuseli byste strádat nedostatkem.
3: Ale to oni ti tam na laputě přiměli nás ustanovit zde akademii vynálezců. Vymýšlejí tam nové způsoby, jak obdělávat pole, stavět domy, vykonávat řemesla. Jeden člověk tak prý zmůže práce za 10. Neustále nás školí, školí a školí. Skoro není čas vzít za dílo. A nejhorší je, že je musíme poslouchat, jinak přiletí laputa a vezme nám slunce.
0: Která vláda si nenamlouvá, že ví lépe než sami lidé, co skutečně potřebují.
3: A bývala to tady kvétoucí krajina. Pak ale i v zemědělství zavedli nové moderní formy, nové nástroje. No ostatně, posuďte sám. Toto je ta jejich slavná akademie.
4: Snažím se extrahovat sluneční paprsky z okurek a izolovat je do neprodyšně zavřených láhví.
5: Proč?
4: Za drsného počasí otevřete láhev a budete mít dostatek laciného slunečního světla. Dělám na tom už 8 let.
6: Míchám se svými žáky nejdokonalejší barvy malichům.
1: Ale vždyť jste, madam, s prominutím, slepá jak patrona a vaši žáci jak bysmet.
6: Dovolte, pokud jde o malichtví, k čemu potřebujete zrak? Už jste někdy očichával obrazy? Ten zážitek z Moni Lízy bych vám přála. Za to, že to pěkně smrdí. Já rozeznávám barvy čichem.
7: Domy se musí stavět ne od základu nahoru, ale naopak. Od střech. Dolů.
0: Jděte. A nespadnou.
7: Proč by měli? Pavouci to dělají taky tak.
0: Co je to za strašný zápach?
3: Pojďte dál. Tento muž se snaží převrátit výkaly zpět do původní stravy. Strašně rád každého objímá.
8: Příteli, nechcete ochutnat?
0: Ne, děkuji, děkuji. Právě jsem pojedl. Pojďme jinam. Co tahle? Sedí, mečí?
9: Musíme racionalizovat řeč. Mnoho slabičná slova stáhneme do jednoslabičných, vynecháme slovesa. A nebo to je ještě radikálnější, odstraníme vůbec všechna slova. Mluvením se přece ničí plíce, ať lidé nemluví, ať nosí všechny předměty, o nich se chtějí domlouvat při sobě a ukazují si je. Tak a nebo...
3: Jsem univerzální vědec. Chci radikálně zdokonalit lidský život. A už to skoro mám. Je třeba změkčit mramor na polštáři. Proměnit vzduch v suchou tvrdou látku.
5: a pole osévat nikoli zrním, to nic nedá, ale plevami. V těch je ta pravá klíčivá síla.
1: Pojďme pryč. Myslíte, že se jim z toho někdy něco podaří dokončit? Můžete se jen modlit, aby se jim to nikdy nezdařilo. Konečně jsem opustil Akademii vynálezců a vydal se dál po této vědou těžce zkoušené zemi. Vypadá to, že tady teprve přednedávnem skončila pustošivá válka.
10: I kdež, to nás lapučtí projektanti donutili strhnout budovy starší 20 let. Rozvalili jsme pod jejich dozorem všechny kostely, hrady, zámky, muzea a koncertní sály, ale také továrny a stodoly a sýpky. Nyní se snažíme stavět podle jejich plánů nové, jak říkají, daleko zdravější, daleko vzdušnější, daleko pohodlnější objekty. Ale stále se to ještě jaksi nedaří. Pozor, pozor, padá zeď.
1: Měl jsem na mále.
10: Děje se to často od doby, co místo malty musíme používat šléhačku. Ale za to jsme všichni vycvičení v postřehu.
1: To je jistě ohromný výdobytek, ale přeci jen není tu někde maličko bezpečněji?
11: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ja.
0: Proč pláčeš, dobrá ženo?
11: Ajajajaj, narodilo se mi dítě, jen se podívejte, vidíte?
0: Ale to je přece krásný, malý človíček.
11: Ajajajaj.
10: Ale fuj, to je ohavné. Ubohá matko, přijmi mou nejhlubší soustrast.
0: Lidé se z pravidla z narození děťátka radují.
11: Ojoj, což pak jste slepí? Nevidíte tu červenou skvrnu na čele?
10: Proklatá skvrna, kdybych ji raději nikdy nespatřil.
0: Vy toho naděláte kvůli jednomu mateřskému znamínku. Vždyť se dá časem odstranit.
10: Ale tahle je nad levým obočím.
11: Kéž jsem potratila, jajaj, kéž jsem nikdy nepočala, jajajajaj, kéž jsem byla neplodná.
0: No to už je opravdu příliš, paní.
10: Nechápete, vždyť je to Struldbruk. Ubohá matka a ubohý syn.
1: Slyšel jsi někdy, milí posluchači, o Struldbruzích? Ani já ne.
10: Jsou nesmrtelní. No ano, oni nikdy nezemřou.
1: Ve vaší zemi se rodí nesmrtelní?
10: Takové neštěstí postihuje naše rodiny. Naštěstí jen zřídka, kdy v celém království je na nejvýš 1100 Struldbrugů.
1: Proč stále mluvíte o neštěstí? Šťastný národ, kdybyž má každé dítě aspoň čáku na nesmrtelnost. Šťastný lid, který má před očima tolik živoucích vzorů, starodávných cností a moudrostí.
10: Mluvíte o štěstí?
1: Samozřejmě, vždyť kdo by netoužil být nesmrtelný?
12: Smrt! Smrt!
0: Fuj, co to je? Ta chodící plesnivá kostra, to je ještě lidská bytost? Vzal mi žabikuch, vrať mi ten už. Zabije se.
10: Ale klid, klid, jen ho nechte. Může ho do sebe vrazit, kolikrát chce, stejně nezemře. Jen se mu rány zánítí a budou bolet.
1: To je Struldbruk. To má být
0: nesmrtelný?
10: Řekl jsi. Být nesmrtelný totiž neznamená nestárnout.
12: Mi smrč prášlo.
10: Jediné nemoci, slabosti, nevýhody stáří nejsi ušetřen.
12: Dále se prošu.
10: V 80 jsou proto struldbrugové úředně prohlášení za mrtvé a vyhnání z obce. A zároveň je jim zakázán styk s příbuzenstvem a vlastnictví jakéhokoliv majetku.
0: To je od vás dost kruté.
10: Co? Od nás?
12: Ach, smrt!
10: Jedeš? Nesmrtelnost je krutá, ne my. Uznejte, aby dál žil se svými pravnuky a praprávnuky, to bylo pro všechny zúčastněné nesnesitelné.
0: Proč tedy nejsou alespoň pospolu?
10: Ale Struldbrug z jednoho století nerozumí Struldbrugovi ze století druhého. Žijí nekonečně dlouho ve světě, zcela opuštění.
0: Vrať mi ten nůž! Ten nůž! Daj, daj!
12: Ubij ma!
0: Fuj, je odporný. Měl by ho vidět každý, kdo se zdráhá smířit s vlastní smrtelností.
10: No tak pojď. Čekal jsi, kdo ví, jakou moudrost a vznešenost. Ne, naopak. Musíme se před nesmrtelnými chránit zákony.
0: Nemůžeme mu nějak pomoct?
10: Ne, ne. Zkoušeli jsme je střílet, věšet, stínat, upalovat. Zbytečně. Jen jsme je zmrzačili a leželi dál. Chápeš už, proč ta žena tolik plakala?
1: Mečel jsem. Měl jsem věru, o čem přemýšlet. A netoužil jsem po jiném, než co nejdříve opustit tuto zem.
13: Blahorodí, můj nešťastný pane.
1: Ano, ano. Podívej se. Nemám nad levým obočím náhodou červený flíček. Větší flek.
13: Ne, nikdy jste neměl.
1: Na štěstí tedy zemřu. Bohu dík. Nespomeneš si, kolik mi je let?
13: Táhne vám 80. Proč?
1: Takže už to bude brzy. Řekni mi, nejsem ti na obtíž.
13: Co to říkáte? Komise už dospěla k závěru. Dávají návrh soudu.
1: Ať si dělají, co chtějí. Hlavně, že mě nečeká věčnost v bezčasí.
13: Co s vámi teď bude?
1: Budu tu trčet. Trčet mezi nepřáteli.
13: Co s vámi?
1: Až do konce svých dní. Sám. Jako trosečník. Jako Robinson. Opuštěný mezi lidmi. Ruka!
14: No! Hlava! Kurva!
1: Nechte mě! Nechte mě! Nechte mě! Zvířata! Odporná zvířata! Chtěli byste mě roztrhat, protože se vám nepodobám! Pust, potvoro! Páchnete sobectví! Nech mě pít! Tu ruku pryč! Nic než touhu nažrat se ve vašich očích nevidím! Co jste mě rvát? Jak se mám ubránit, když je vás tolik?
15: Ta ohyzdná zvířata mě přepadla ve spánku. Nikdy jsem neviděl odpornější tvory. Byly nazí, porostlí chlupy, neuvěřitelně špinaví a páchnoucí. Neměli ocas a chodili po dvou. Vrhla se jich na mě celá smečka a zatímco jsem se jim bránil, musel jsem vyděšen tím poznáním uznat, že to jsou. Ale ty, milí posluchači, nevíš, kde jsem se uprostřed té řvoucí tlupy vzal. Nuže, nalodil jsem se v Lagadu na plachetnici a věřil, že se dostanu do rodné Anglie mezi své lidi.
3: Šťastnou plavbu! Ta loď by měla být neobyčejně rychlá a velmi pohodlná. Zdokonalili ji v akademii vynálezců. Tak šťastnou!
15: Zmínka o vynálezcích mě měla varovat. Měla. Ale touha po domově byla silnější než zdravý rozum. Ta plachetnice bude určitě rychlá a určitě pohodlná, jen až vynálezci dokončí svá bádání. Zatím však jsem už ztrácel naději. Náhle břeh. Z posledních sil. Spánek. Probuzení.
4: Vrať mi to! Vrať mi tu botu! To byly vlasy! Vždyť vy jste... Nechte mě! Vždyť vy jste... Pust mě! Vždyť vy jste pro Boha lidé jako já!
6: Jahuové, fuj!
4: Huč!
15: Ta lidská zvířata či zvířecí lidé se rázem rozprchli. Mezi stromy se na mě s údivem ve velkých krásných očích dívala Klisna. Několikrát mě obešla a prohlížela si mé ruce a nohy.
6: Jahua.
0: Kdybys mi tak koníčku rozuměl. Ztroskotal jsem a hledám domorodce, kteří by mi pomohli.
6: Já ti přece rozumím. Táži se znovu. Jsi Jahua?
0: Počkej. To jsi mluvila ty?
6: Já jsem Hvajninim. A Hvajninimové jsou obdařeni řečí a rozumem. Jak to však, že hovoříš ty, sprosté, tažné hovado Jahua? A jakou to máš prapodivnou srst?
15: Nevěřil jsem svým uším. Ten kůň mluvil. Ne, ten kůň hovořil. Hovořil celou cestu, kdy mě vedl po tom báječném ostrově a já vyrozuměl, že koňská civilizace Hvajninimu nazývá ty pololidi, kteří mě napadli, Jahui a snaží se z nich se značnými potížemi udělat domácí zvířata.
6: Jsou to nejšpinavější a nejodpornější tvorové, jež příroda splodila. Vycucávají našim kravám vemena, zabíjejí a žerou naše kočky. Nehlídají-li se, šlapou po ovsu a trávě.
0: Ale já nejsem jako oni, paní. Nejsem Jahua. Jsem mnohem spíš Hvajninim, jako vy.
6: Jak to mám poznat?
0: Vidíte sama, nemám srst, ale oděv. Míju se jím příborem a mám rozum.
15: Co jsem měl dělat, aby mě přestala považovat za Jahu?
3: Tak hněte sebou!
15: Kolem jelo spřežení. 8 Jahů táhlo bryčku, na níž seděl starší kůň. Neuvěřitelné.
3: Stát, nebo vás švenu bičem! Jaký divný Jahua.
6: Jo. Hovado a tvrdí, že má rozum.
3: Raději ho zapřáhnu do svého povozu.
0: Věřte mi, vznešení Hvajninimové. Nejen, že mám rozum, ale léta jsem ho rozvíjel studiem.
3: Prozratí, jak ses naučil napodobovat rozumného tvora. Už, čarátko, přitáhnu vám uzdu.
0: S těmihle tady nemám nic.
6: Jakmile pustíme Jahui ze zřetele,
13: porvou se.
16: Kde je jídla pro 50 jahů, 5 nejsilnějších z nich se ho zmocní, přežerou se a ostatní hladoví.
13: Pro snahu domestikovat ta hovada jsme zanedbali chov oslů, což jí jsou, uznej, mnohem milejší, chytřejší a oddanější zvířata.
16: A zdaleka tolik nepáchnou.
15: Věřte mi, pocházím ze země, kde žijí lidé.
13: Jahuové?
15: Jahuové jako já. Vládnou společnosti.
16: A co hlajninimové?
15: Ti, nerad to říkám, slouží jahům.
13: Jahům?
15: V létě se pasou na polích a v zimě se krmí ve staveních senem a ovsem. Naši sluhové je hřebelcují, splétají jim hřívu, čistí jim kopyta.
16: Již rozumím, ačkoliv si vy, jahové, namlouváte jakýsi rozoumek, vašimi pány jsou hvajninimové, kterým sloužíte.
15: Staráme se o ně, dokud mají sílu, to si je sedláme. Zapřaháme do povozu.
13: Jahu jezdí na hvajniním? Taková zvrácenost.
15: Nechal jsem se strhnout. Nechtěl jsem, aby mě uráželi soustavným srovnáváním s těmi zvířaty. Ale mluvit o tom, jak doma zacházíme se zvířaty, to jsem si opravdu mohl odpustit.
16: Měli bychom jahuji vyhubit. Nejsou žádnému užitku. I jako tažná zvířata jsou líní a pomalí.
15: Ale jakmile koně onemocní a zestárnou, prodáme je, aby tahali těžké náklady, vozíky v dolech, aby točili rumpály u studní. A když vyčerpáním zcepení, stáhneme z nich kůži a z masa naděláme salámu a gulášů, kterými se s oblibou cpe naše chudina.
13: Dost! Dost! Já už to nebudu poslouchat!
15: A nebo když koně pošleme do válek, umírají s námi, s lidmi.
16: Neznámé války, co je to válka?
15: Když je jeden národ donucen prosadit násilím svou pravdu proti lži druhého.
13: Neznáme lež. Co je to lež?
15: Když se někdo uchýlí k podvodu, aby získal nad jiným výhodu.
16: Neznáme podvod. Co je to podvod?
15: Když chce jeden vyzrát na druhého, přechytračit ho, ošulit, aby měl navrch.
13: Ale proč? Jo, řekni mi, proč?
15: Protože... Zkrátka, taková je lidská povaha.
13: Jo, ano, takoví jsou jahuové. Možná máš hladší srst a na rozdíl od těch našich dokážeš mluvit. Ale rozum vy jahuové nemáte.
15: Ale paní, to je nespravedlivé. Lidstvo přece spěje stále dopředu. Podrobilo si živou i neživou přírodu. Vytvořilo nesmrtelná díla. Má vědu, má umění, má kulturu, má civilizaci. Jak praví klasik, nic není vznešenějšího než člověk.
17: Dej samici!
18: Dej samici!
17: Moj! Dej samici! Trhni!
13: Což pak si slepí?
17: Zavil
13: mě! Nevidíš snad to své lidstvo?
16: Který jiný živočišný druh se mezi sebou vzájemně nenávidí víc než jahuové?
13: Já! Viděl jsi snad hvajninimi, aby se mezi sebou vzájemně vraždili? Já! Vše vyplývá z vaší špatné povahy a nízkých duševních vlastností.
15: Náhle, jakoby všechna bolest způsobená mou nemocí a stářím přešla. Stál jsem na louce obklopen krásnými, vznešenými koňmi, kteří spolu vlídně rozprávěli. Neznali podvod, lež, válku. Neokrádali se, neintrikovali proti sobě, nebáli se smrti. Důstojná stvoření. Někde v křovisku se rvala tlupa špinavých jahů o mrtvou krysu. odpornému tlouštíkovi, asi náčelníkovi. Jeho sluhové líbali paznechty na nohou. Samci pronásledovali ruiné samičky. A já náhle věděl, že jsem došel na konec svých cest. Toužil jsem se vrátit domů, ale teprve teď jsem pochopil, že doma jsem tady. Tady chci zůstat a učit se od koní, jak lidsky žít.
0: Chtěl bych zůstat. Chtěl bych tu zůstat na věky. Najít konečně klid a mír.
13: Ne, ty musíš odejít. Ty musíš mezi své.
0: Nevyhánějte mě, prosím vás.
10: Podívej se, čekají na tebe. Už se na tebe těší, nevidíš?
13: Tam patříš, jo, ne k nám.
0: Dejte mi naději.
13: Poznal jsi člověka, jo, tak zkus být člověkem.
10: Jdi.
15: Koníčkové moji, koníčkové zlatí. Milí posluchači, kdybys tak byl koněm, jak rád bych si s tebou dál povídal. Ale ty jsi taky jen jahua. Jahua jako já, viď? A tak se nezlob. Už budu raději jenom mlčet.
16: Přicházím od soudu. Chci mu říct...
13: Není ve svém pokoji.
16: Jsem teď jeho poručník.
13: Je ve stáji. Celé dny teď bývá ve stáji. Nakoupil hříbata a učí je mluvit.
16: Ten starý blázen. Nejvyšší čas, že soud udělal za vším tečku. Pane děkane Swifte, bývalé blahorodí. Budete muset poslouchat. Nechte ty koně, slyšíte?
13: S lidmi už vůbec nemluví.
16: Se mnou bude muset. Poznáváte mě? Odpovězte, víte, kdo jsem? Přestaňte se k čertu smát. Jsem člověk jako vy, rozumíte? A vy jste teď takhle maličkej, chápete? A teď budete poslouchat a mluvit jen, když vám to dovolím, když vás plácnu, chápete? Bude po mém, ne po vašem. Poslouchat! Už žádné ty vaše názory. Poslouchat! Zdokonalím ten váš svět. Čemu se smějete? Čemu se sakra pořád smějete?

Vytáčení. Met vytáčíme v koupelně a jsme na to tři spocení muži. Já, tatínek a strejda Havelka. Na tu práci musí být horko, jinak není met tekutý. Větrat se nesmí taky proto, aby sem nenalítaly včely, které rozčileně dorážejí na okno a lezou po skle, protože se celé léto pachtili, aby měli med a ne, abychom jim ho vyfoukli. Ale my jim ho stejně vyfoukneme. Podle návodu rádce s předmostí sestrojil tatínek medomet. Jako kulomet metá kule, tak medomet metá med. Je to kovový sud, ve kterém je ukryt kolotoč. Do toho se opatrně vloží těžké plástve plné medu a když se pomalu otáčí klikou, kolotoč se dá do pohybu a za chvíli slyšíte déšť. Ale neprší, to dělají kapky medu, jak dopadají na stěny medometu. Klikou nemůže točit nemehlo, ale odborník. Tatínek říká, že k tomu mám nadání. Ale nevím, jestli to neříká proto, že ho točení nebaví. Vidličkou odlupuje z pláství víčka těch včelých komůrek a pleš má v tom vedru lesklou od potu. Strýc Havelka se svlékl do půl těla a hlídá, aby med vytékal žlábkem do sklenice od okurek, na které je sítko. Mě bolí odtočení ruce, ale vydržím to, protože se při práci dovídám zajímavé věci. Nebudeš tomu věřit, Edo, ale stačilo málo a narodil jsem se v Rusku, povídá tatínek. Jak to? Pustil jsem údivem kliku. Toč a poslouchej. Když měl tvůj dědeček před svatbou, přišel mu dopis od bratrance, který byl někde v Moskvě ředitelem lihovaru, že má pro něj dobrý místo. A hned mu poslal peníze na cestu. Babičce se tam nechtělo, ale známe dědu, co je to za paličáka. Tak uspořádali velkou hostinu na rozloučenou s vlastí. Ta hostina trvala dva dny a skončila tím, že ty peníze na cestu propili. Strýc Venouš si olízl prst od medu a zasmál se svým řezavým smíchem. Jo, děda když slavil, tak pořádně, vzdychl tatínek. Točím klikou, poslouchám medový déšť a jsem rád, že dědeček slavil pořádně, protože jinak by si můj tatínek našel v Rusku jinou maminku a to bych nechtěl.

pojďte a poslyšte pověsti dávných časů. Pověst se přenáší z pokolení na pokolení vyprávěním. V dobách, o kterých si budeme nyní vyprávět, již se mládež neshromažďovala volně kol ohňů na paloucích pohanských hájů, ani u krbů v rozlehlých síních. Starci, vypravěči, však po dědinách a samotách chodili a ve skromných světnicích, pološeptem, za mihotavého svitu svět slojových, vyprávěli dál své zvěsti. Ale i v té kormoutivé době některý s nadějí v očích, cos k pověsti přidal, jiný, sklopy v hlavu, umlkl, pak raději část vyprávění vynechal. Zlé bývalo v zemích české koruny, až teskno, až úzko, a nejvíce, když v porobu podroben lid, nevolný byl, a ukrutné platy, robota ho soužili, sílu mu sály, až ponížen a ponižován ohýbal šíji a pokorou hledal si paprsek přízně a úlevy. Zle bývalo, až úzko, až k uzoufání, takže mysl útrapou sklíčena jen od Boha, zázrakem, čekala pomoc. Aj počněme zvěst o Božím soudu. Důležitou cestu vedoucí šumavským hvozdem od Domažlic do Němec opatrovali od nepaměti chodové. Lid jadrný, otužilý, mysli udatné. Chodové, staročeští hraničáři, chodili po hranicích a dbali, aby sousedé Němci hranic nestenčovali. Hvozd český bez práva nemítili, v něm nelovili a vůbec, aby se v něm pichu nedopouštěli. Včas nepřátelských vpádů hájili těch stezek a cest, překopávali je, sruby při nich stavili, záseky dělali a bojovali ve všech těch bojích a bitvách, které kdy v jejich okresu a okolí byly svedeny. Dobrým druhem jim byl čakan, hůl i zbraň zároveň. Za pozdějších do pručnice, dlouhá a krátká, za spolehlivé pak společníky měli velké, silné psy. Zbraň nosili vždy i za dob, kdy ostatním obyvatelům našeho království zbraň dovolena nebyla. Za své těžké a často nebezpečné služby požívali chodové zvláštních výhod a práv. Odjakživa byli lidem svobodným a kromě svého krále neměli jiné vrchnosti. Robot a jiných podanských služeb nekonali, lesů jich chránili, užívali volně a také v nich volně honili. Měli svůj vlastní soud na svém hradě v Domažlicích, svého rychtáře, svůj prapor bílý s psí hlavou ve znaku, svou pečeť a svá privilegia, jež jim udělili králové Jan Lucemburský, Karel

Bělohorská bitva. Záplava obecné zhouby stihla také pohorské zákoutí Volného Chocka. Tímto zápisem, sepsaným panem Karlem z Lichtenštejna na místě císařově, postupují se královští podaní zvaní Chodové a území jejich Wolfu Wilhelmu Lamingerovi, svobodnému pánu z Alvenreuthu, v úplný dědičný majetek za 56 tisíc zlatých. Krutě byli postiženi Chodové, zvláště když nový pán nechtěl uznat a neuznal jejich svobod a privilegií a nakládal s nimi jako s lidem robotným a podaným. I nemlčeli stateční Chodové a nechtěli se jen tak a bez boje vzdáti své svobody a svých výsad po otcích zděděných. Soudili se s novou vrchností. Soud trval dlouho, Wolf Wilhelm Laminger zatím zemřel a pře skončena teprve za jeho syna Maximiliána, jenž vyhrál. Chodům dodán rozsudek, že se jejich žádost jednou provždy odmršťuje, jejich privilegia, že jsou neplatna, jim pak samotným, že se pod přísnými tresty ukládá perpetuum silencium, věčné mlčení. Pověst se předává z pokolení na pokolení vyprávěním. Některý z vypravěčů si něco přidá, jiný zas něco vynechá, ale my tentokrát jsme nic nesmlčeli. Jen jsme řekli to, co naší pověsti předcházelo. Naše pověst, pověst o Božím soudu, teprve začíná. Než trhanovský pán Maximilián Laminger nespokojil se s rozsudkem soudu. Věděl, že Chodové nezapomněli na svá privilegia, na svou bývalou svobodu a jako nejvzácnější poklad, že chovají jejich důvěrníci staré listiny od českých králů předkům jejich dané. Proto poručil, aby mu staré listiny vydali. Ale tím Chodové ještě více utvrzeni, že majestáty jejich dosud platí. A tak listů nevydali. Tu Laminger násilím pohrozil a také násilím chodská privilegia vydral v újezdě, kdež byla na ten čas ukryta. Ale všech přece nedostal. Dvě listiny, a to ty nejdůležitější, Chodové uchránili. A také pak začali znova při s trhanovským lomikarem, jak Lamingerovi říkali. I vlekla se přechodů s lomikarem další drahná léta, až Chodové, vyčerpavši míru trpělivosti, odepřeli trhanovskému pánu všechny služby a nechodili na robotu. Až stížnost jejich odkázána k novému šetření do Prahy, k apelačnímu soudu a zároveň nařízeno, aby poslali 7 schopných a řádných důvěrníků k témuž soudu do Prahy. Vedle starého richtáře Draženovského byl mezi nimi Jan Sladký, Kozina nejpřednější. V Praze však u soudu apelačního nejednali s nimi o starých privilegiích, nýbrž o neposlušnosti vůči Lamingerovi a výtržnostech, které v jeho zprávách a žalobách náramně vzrostly. Chodové zas dovolávali se svého práva. Na důkaz jeho ukázali ty dva důležité zachované majestáty.

ale soud ustřihl u listin pečetě a pergamen rozstřihl, dokládaje, že to vše již nic neplatí. A žádal na 7 důvěrnících, aby se podali, a Lamingerovi, jelikož své vrchnosti, přísahali poslušnost a věrnost. Když tak neučinili, uvěznili je. I vzbouřili se Chodové kvůli této nespravedlnosti, i proto, že jim násilí bylo činěno, ale nadarmo. Laminger povolal vojsko a Chodové podlehli přesile. Přes 70 ze zajatých rozestrkáno po vězeních v Plzni, v Týně a ve Stříbře a byli je jako zloděje a tuláky. Ostatní pak Chodové ve Spovsi voláni, a bylo před samými žněmi, do Trhanova na zámek a tam museli všichni, sedláci i chalupníci, na svaté evangelium odpřisahnout, že jsou a zůstávají oni i jejich potomci podanými a robotnými lidmi jeho milosti urozeného pána Lamingera z Albenreutu a jeho dědiců, že všichni uznávají neplatnost svých bývalých práv a majestátů a že nařízené jim perpetuum silencium zachovávat budou. Jen starý Krištof Hrubý, draženovský richtář, nepodepsal a Jan Sladký Kozina. Ti, kteří podepsali, mohli domů. Draženovský richtář a jeho synovec Kozina zůstali ve vězení. Ale Laminger nebyl ani teď spokojen. Trest, který apelační soud Chodům ustanovil, mu nestačil. Podal odvolání a žaloval k hrdelnímu soudu. A pochodil dobře. Pro výstrahu všem ostatním měl nejpřednější buřič být oběšen. A soud ustanovil Kozinu, aby za hrdlo pověšen, an velmi výmluvný a tudíž nebezpečný a ze všech nejvíc zatvrzelý, nechtě je o pardon prosit. I přivezli ho do Plzně, aby se stalo po rozsudku. Když se blížil den popravy, poručil Laminger, aby 68 Chodů ze všech vesnic chodských, každý s malými dětmi svými, přišlo do Plzně podívat se, jak budou Kozinu trestat. Aby si pamatovali oni i děti jejich, aby se vypravovalo do kolikátého kolena a jak potrestány odpor a rebelie proti trhanovskému pánu. Laminger sám také přijel do Plzně, aby viděl Kozinu umírat. Ten mužně se chystal na potupnou smrt a těšil se tím, že Lomikar u světského soudu vyhrál, ale tam, u božího soudu, že vyhraje on, protože jejich věc byla pravá a on, že nevinně umře. V den popravy bylo 28. listopadu léta páně 1695. Zhluklo se v Plzni nesmírné množství lidu domácího a z okolí. Vše se valilo za odsouzeným. Za ním kráčela jeho rodina, jeho krajané, 68 Chodů, většinou vysokých a statných mužů, v pláštích, kožiších, ale bez čakaní. Vedouce své děti kráčeli zasmušile a s lítostí hleděli na nešťastného Kozinu. A průvodce valí z města ven. Buben,
černým suknem potažený, smutně, stlumeně rachotil a temný jeho zvuk splýval se žalostným hlasem umíráčku. Za městem na výšině stála šibenice. Kolem ní se vojsko rozestavilo a v prostoře jim uzavřené stanuli radní pánové, úředníci a tu také byli důstojníci na koních, krajský hejtman Hora a jemu po boku Laminger z Alvenreuthu. Sem do té prostory přivedli Kozinu. Kolem se vše utišilo. Smutným tichem jen vzlik a pláč Kozinovy rodiny a jeho krajanů se ozval. Sám mladý hospodář, stanův pod šibenicí, políbil kříž knězem mu podaný a naposled se kolem rozhlédl po svých lidech, po zástupu. A v tom uzeřel mezi důstojníky na koni také toho, jenž byl příčinou všeho. Lamingera. Kozina se vzpřímil, podíval se mu do tváře a v tom už volal velikým hlasem. Lomikare! Lomikare! Do roka budeme spolu stát před soudnou stolicí boží. Hin se ukáže, kdo z nás. V tom se velící důstojník vzpamatoval. Obnažený jeho kort se zableskl vzduchem, kat podtrhl a Kozinův hlas umlkl. Navždy. Na smrt bledý hleděl na něj Laminger, ale již obrátil koně a jel rychle do města. Chodové a lid klečeli a v pohnutí a rozčilení modlili se z té duše za neboštíka. Plakali a vzlikali nejen lidé z Chocka, nýbrž i cizí a plni vzrušení opakovali si, jak ten Chod pozval trhanovského pána na boží soud. Laminger se z Plzně na trhanovský zámek už ani nevrátil. Poslal rychlého posla ke své paní, by se za ním vypravila, že ji v Plzni bude očekávat. Do trhanovského zámku přijel zase až za rok na podzim. Všichni, kdo ho viděli, říkali, že se všechen změnil, že je nějak přepadlý. Byl také mrzutější a přísnější. Sám si teď nikdy nevíjel, nýbrž vždycky jen v průvodu. Nedůvěřoval chodům. Doma pak o samotě přecházel často a dlouho komnatou, patrně neklidný a zamyšlen. I spaní ho opouštělo. A když usnul, sténal a křičíval, mučen hroznými sny. Kozinova slova mu nešla z mysli a počítal čas. Už minul skoro rok a nic se nestalo. Již se počal utěšovat, že ten sedlák jen tak hrozil, než přicházely zase chvíle, kdy na něj myslil. Musil myslet, kdy se mu Kozina zjevoval ve snách, bledý, planoucích očí, an ho vyzývá na boží soud. Aby se povyrazil, zval Laminger četné hosty na trhanovský zámek, strojil velké hony a hlučné po nich hostiny. Říjen už minul, nastával listopad. V ten čas, jednou pohoně večer, seděl s hostmi u tabule. Venku se chystalo na bouři. Laminger byl dobré míry.
neboť se poslední dobou zvláště těšil, že Kozina přece jen mluvil na plano, že když do té doby se nic nestalo, že přečká i listopad. Také byl vínem rozjařen. Již začal nahlas o tom, o čem před lidmi nikdy nemluvil. O lhůtě Kozinou mu dané. Pak se i té lhůtě smál, až posléze spupně zvolal: O Kozino, špatný proroku, rok už tu, ty tam a já dosud tu. Ale v tom klesl rázem zpět do křesla. V ten okamžik se venku rozbouřil vichr, až stromy před okny se rozhůčely. V panské komnatě se otevřely dveře sami od sebe, okna řinčala a jídelnou se brala zvolna bledá postava. Lomikare, Lomikare, do roka budeme spolu stát před soudnou stolicí boží. Hin se hukáže, kdo z nás, kdo z nás. Trhanovský pán už mlčel. Byl bez sebe a oči měl v sloup. Odešel tam, kam ho Kozina vyzval. Zpráva o Lamingerově smrti rozletěla se chockem. Všude velebili boží spravedlnost. Vzpomínali vroucně na Kozinu a opakovali boží soud. Boží soud. To praví pověst o Kozinovi. Ale pověsti vyprávějí jen lidé a kdož ví, jak to bylo doopravdy. Ale statečný Jan Kozina zůstal v paměti všech svých krajanů, kteří od jeho smrti začali nosit šňůrky černé barvy na svých bílých kabátcích na znamení smutku. Chodský lid si podnes vypravuje, jak Kozina, bůl nevinně utracenej, hažeje svatým.

0: Edgar Wallace, kriminální příběhy Johna G. Reedera, část čtvrtá, Gangster z Toronto. Odehrává se v Londýně ve 20. letech minulého století. John G. Reeder po celou dobu své detektivní kariéry nevěřil, že by mu náhoda pomohla vyřešit nějaký jeho kriminální příběh. A přece se tak stalo. Jednoho listopadového dne ho pouhá náhoda přivedla na stopu podvodníka a zločince z kanadského Toronta.
1: Neruším?
2: Naopak, jen pojďte dál, sire Bredne. Podívejte, co jsem dostal.
1: Nabídkový byl ten firmy Wilson? Jak jste k němu přišel?
2: Náhoda. Srazil jsem se na chodbě s jejich poslíčkem. Doslova mi ho vnutil. Firma nabízí volné vily a domky k pronájmu i ke koupi.
1: Ve které čtvrti?
2: Na kraji města, dole u Temže. Řekl jsem poslíčkovi, že nemám zájem.
1: Ale nedal se odbít, co?
2: Ať prý si to aspoň prostudují.
1: Zaujalo vás něco?
2: Ano. Nabídka luxusní vily. Krásná hala, několik pokojů, příslušenství, garáž a sklepy, k tomu velký pozemek, tenisový kurt, golfové hřiště a malý záliv.
1: A patrně nejdražší pronájem.
2: A ještě něco. Jedině u téhle nabídky je červenou tuškou připsáno pronajato.
1: Zákazník musel mít o vilu eminentní zájem.
2: A smlouvu musel uzavřít dřív, než stačili dát bilten do tisku. Proto ta jediná vytištěná poznámka.
1: Na jak dlouho si vilu pronajal?
2: Na celý měsíc.
1: Určitě nějaký bohatý mladý Angličan se sportovním duchem.
2: A k čemu sportovní duch v Londýně uprostřed listopadu, sire? Padne mlha a při tenise neuvidíte na síť. Při golfu zase nedohlédnete na první jamku. Velký pozemek, prosím, to bych chápal. Co když se dotyčný rád prochází? A soukromý záliv? Možná, že chce přijet motorovým člunem.
1: A celý měsíc užívat se svou společností, radostí života.
2: Patrně vás zklamu, sire Bredne, ale dotyčný si vybral přepichové hnízdečko u Temže pro něco úplně jiného. Pro něco, co by nás mělo velice zajímat.
1: Ale proč jste mi to neřekl hned, Reedere? Necháte mě fantazírovat a určitě už dávno víte, o co jde.
2: Omlouvám se, sire.
1: Tak ven s tím. Kdy vás napadlo, že něco není v pořádku?
2: Hned, jak jsem si přečetl tu velkolepou nabídku. A hned jsem se také informoval.
1: U šéfa Vězna.
2: Přesně tak.
1: A co jste zjistil?
2: Pronájem vily zařizoval Brett Shelton z Londýna. Samozřejmě ne pro sebe, ale pro podnikatele z Toronta.
1: Podnikatel z Toronta?
2: Něco vám to připomíná. Před třemi lety se tu také objevil jistý podnikatel z Toronta.
1: Ano, nocoval v hotelu.
2: Jen pár dní, pak se nastěhoval do pronajaté vily, aby měl možnost tajně se scházet s lady Heavenlockovou.
1: Slíbil jí, pokud si vzpomínám, manželství.
2: A to jen proto, aby jí stačil ukrást zlato, šperky, tučnou hotovost a pak zmizet. Dozvěděli jsme se o tom, až když byl pryč.
1: Myslíte, že tentokrát chce něco podobného zopakovat?
2: Proč ne? Shelton mu objednal hotel také jen na pár dní.
1: A na jaké jméno?
2: Na jeho jméno. Arthur Loamer.
1: Ale co, když si ho už dávno změnil?
2: Nevadí, tvář mu snad zůstala.
1: Máte pravdu, Reedere, vždyť vy ho znáte. Díky vám byl v Londýně odsouzen už jako mladiství.
2: Soud ho tehdy vázal do Kanady, do Toronta.
1: A důvod?
2: Byla tam nejpřísnější polepšovna pro začínající delikventy a Loamer se už svým prvním zločinem mezi ně kvalifikoval. S Kanadou jsme měli dohodu, tak ho tam eskortovali.
1: A teď se nám tu znovu objeví. Co pak má asi za lubem?
2: Určitě něco velkého, sire. Vybral si apartma v nejpřepichovějším hotelu Calford a pronajal nejdražší vilu. Zřejmě potřebuje udělat patřičný dojem na svou oběť.
1: Kdo to bude tentokrát? Opět nějaká bohatá žena?
2: To nám prozradí sám. Jsme ve výhodě, Sire. Ještě nepřijel a už o něm víme. Ne jako před lety, když jsme se o něm dozvěděli, až když byl Bůh ví kde. Tentokrát si ho vezmu na mušku, jen co se objeví.
1: Jednejte na nejvýš opatrně. Nesmíte vzbudit nejmenší podezření. Za žádnou cenu vám nesmí uniknout, Reedere. Spoléhám na vás.
3: Hotel jste vybral znamenitě, Sheltone. A co ta vila, co jste pronajal?
4: Jak jste si přál. Nejdražší s největším pozemkem.
3: Výborně. A můj, abych tak řekl, předmět obchodního zájmu. Také jste se strefil?
4: Myslím, že ano, šéfe.
3: Žena nebo muž?
4: Pan továrník. Uvidíte ho zítra na zahájení výstavy šperků a drahokamů ve výstavní síni na Oxford Street.
3: Vy jste ho pozval?
4: Tak jménem pořadatelů, pochopitelně. Ale jak jsem si ověřil, přišel by i bez pozvání. Miluje drahé kameny. Hmm? A nejvíc ty, co by nebyly tak drahé.
3: No tak mu nějaký nabídneme. Třeba se chytí na tuhle návnadu.
4: No to určitě. Už protože vypadá jako kapr.
3: Opravdu?
4: No, je trochu přitěle. Hele, má vypouklé oči a když někoho poslouchá, tak jedině s lehce po otevřenými ústy.
3: Jak se jmenuje?
4: Bertie Claude Stephen. Je mu asi 40, vypadá obyčejně, chodí prostě oblečený.
3: Má na sobě vůbec něco nápadného?
4: Na pravé ruce. Nosí prsten s velikým smaragdem.
3: No to vy mu křivdíte, Sheltone. Tak přece se někdy plácne přes kapsu.
4: Neplácne, šéfe. Ten prsten zdědil. K tomu továrnu a slušný majetek. Prý zaplatil po svém zemřelém otci tak vysokou dědickou daň, že ho to dodnes spálí a peníze, co musel nastrkat státu, chce prý co nejrychleji dostat zpátky.
3: To pro mě znamená jediné. Jednat s ním tak, aby sám přišel na myšlenku, že by se mu to díky mně mohlo podařit.
4: No ale buďte opatrný, šéfe, ať ho nepoplašíte.
3: Vím jak na něho. Stačí mu dát najevo, že jeho majetek je pro mě pouhý pakatel. A vklouzne do pasti sám. Jde jen o to, aby to šlo co nejrychleji.
4: No tak vilu máte pronajatou na měsíc.
3: Ale zmizet musím co nejdříve. Londýn je pro mě sice lákavá, ovšem trochu horká půda. A jistému člověku nesmí vůbec přijít na oči.
4: Kdo to je?
3: Detektiv Reeder.
4: Jo, Reeder. No jo, ten dokonce před časem povýšil. Pracuje u státního zástupce.
3: Ještě štěstí, že o mě neví.
5: Nerad večeřím sám, pane Stephene. Proto jsem si vás dovolil pozvat, třeba že se známe tak krátce.
6: Jaká pak večeře, vážený pane, vždyť to byl hotový banket. Zůstávám velkým dlužníkem.
5: Připijeme si? Všiml jsem si vašeho prstenu. Krásná práce. Smaragd je váš oblíbený drahokam?
6: Vám se snad smaragdy nelíbí?
5: Líbí. Líbí se mi všechny drahokamy, ale bohužel musím se k ním chovat jako, jak bych to jenom řekl, jako zlá macecha.
6: Proboha, proč?
5: Daní mé profesi. Já totiž drahokamy prodávám.
6: A komu?
5: Každému, kdo je ochoten za ně zaplatit. Někdy i veliké peníze.
6: Hodně veliké?
5: Jak pro koho?
6: Tak schválně. Kolik?
5: Třeba i 100 000 dolarů.
6: Cože? 100 000 dolarů? Co pak se někdo takový najde?
5: To byste se divil, kolik jich po světě chodí jen vědět, kde je najít.
6: A jak jste k tomu vůbec přišel?
5: Chtěl byste to také zkusit?
6: Ne, chraň Bůh, mám prosperující továrnu na porcelán a kuchyňské nádoby. Ptám se spíš jen tak ze zvědavosti.
5: No což o to, něco bych vám mohl říci. A víte proč? Nejste z branže. Od vás mi doufám žádné nebezpečí nehrozí.
6: To rozhodně ne, pane Loumre.
5: Pojďme nahoru do mého apartmá. Znáte to. I stěny mohou mít uši, ale všechno, co vám řeknu, zůstane jen mezi námi.

0: pospíchali a neměli už peníze. A já měl zrovna hotovost při sobě.
1: A kde jste na ně narazil?
0: Skoro až na hranicích, u poslední benzínové pumpy. V autě měli váček plný drahých kamenů.
1: A jak k ním přišli?
0: Neptal jsem se. Skoupil jsem je všechny za 12 000 dolarů.
1: A byly pravé?
0: Byly. Hned jsem je prodal. V klenotnictví v Torontu.
1: Výhodně?
0: 10x dráž.
1: Cože?
0: V naší branži, milý pane, se točí veliké peníze. A kdo se vyzná, může zbohatnout ze dne na den.
1: Ano, ano, ale proč to neprodávají přímo? Oni sami.
0: Mají k tomu své důvody. Jako cizinci samozřejmě potřebují překupníka.
1: A vy s nimi obchodujete, myslím, od té doby pořád?
0: Proto jsem přijel. Mají se tu objevit.
1: Tady? U nás?
0: I v Londýně se najde řada zájemců, co rádi obchodují s drahokamy ve velkém, ale o tom už raději pomlčím. A pro vás bych měl něco jiného. Mám pro své vlastní potěšení malou kolekci drahých kamenů. Nechtěl byste si je prohlédnout?
1: Prohlédnout? Myslíte teď?
0: Tady je bohužel nemám. Ale hodilo by se vám to začátkem příštího týdne?
1: Jsou mezi nimi i smaragdy.
0: Jinak bych vám to vůbec nenabízl.
1: Ovšem pak nemohu odmítnout.
0: To rád slyším. Budu se těšit.
1: Nebudu vás déle zdržovat.
0: Moment, objednám taxi. Rád se naspět projdu nočním Londýnem a taky budu vědět, kde si vás mám za týden vyzvednout. Domluveno?
1: Domluveno. Ani jsem vám nestačil říct, vážený pane, že tohle přepichové apartmá je jedním slovem nádherné.
0: Něco podobného poznamenal i host, co tohle apartmá obýval přede mnou.
1: A kdo to byl?
0: Nesmírně bohatý a urozený rádža z Indie.
2: Máte už něco nového, Ridre?
3: Myslíte v případě Artura Loumra, Sire?
2: Ano.
3: Vypadá to, že se zatím rozkoukává. Jen páteční večer strávil ve společnosti.
2: Nějaké dámy?
3: Ne, ne, byl to muž. Pan Stephen.
2: Kdo to je?
3: Má továrnu na nádobí a kuchyňské potřeby.
2: Loumra továrna na nádobí? Jde vám to dohromady, Ridre?
3: Dost možná, že se setkali čistě náhodou.
2: A co když ne?
3: Budu je samozřejmě sledovat. Oba dva. A okamžitě vás budu informovat, Sire Bradne.

0: krásná vila. A je tu příjemně.
1: O to se stará tady Jenkins, můj komorník.
2: Dobrý den, pane.
0: Dobrý den.
1: Ale teď to hlavní. Mé slíbené překvapení. Jenkinsi, je tu?
2: Ano, prosím, pane.
1: Je plná vašich oblíbených smaragdů. Co jim říkáte?
0: No.
1: Líbí se vám?
0: Všechny.
1: A který nejvíc?
0: Asi ten uprostřed.
1: Víte, jakou má cenu? 1000 liber.
0: A kolik stál vás?
1: Pouhých 90.
0: A kolik by stál mě?
1: Bez malého zisku neobchodují s nikým.
0: Tak kolik, prosím?
1: 100. 100 liber. To snad není mnoho.
0: Je. Tolik u sebe bohužel nemám, ale vypíši vám šek, mohu?
1: Jistě, jistě.
0: Prosím?
1: Northern Commercial Bank.
0: Ano, mám u nich všechny své peníze a věřte, že jich není málo. Nevěříte?
1: Proč ne?
0: Jsem spořivý typ. A propos, nechtěl byste mě za společníka?
1: Ne, v žádném případě. Jak vás mohlo něco takového napadnout?
0: Promiňte.
1: Moje práce je riskantní a někdy i nebezpečná. Proč bych vás měl vystavovat něčemu takovému?
2: Pane, neslyšel jste? Letadlo.
1: Co? Že by přiletěli už dnes? No to snad ne. Jenkinsi, běžte to zjistit.
2: Ano, pane.
0: Stalo se něco?
1: Ale měli se tu objevit až koncem měsíce.
0: Vaši cizinci.
1: No kdo jiný?
0: Promiňte, mám odejít.
1: Ne, promiňte. Omlouvám se, jsem trochu rozčilený. Co se mohlo stát?
2: Máte tady návštěvu, pane.
3: Buďte zdrav.
4: Dobrý den, pane.
5: Dobrý den.
1: Nespletli jste si náhodou datum, vážení? Proč jste přiletěli tak brzy?
3: Museli jsme. Holanďan, s kterým obchodujete, se dostal do úzkých.
1: Hrozí mu nebezpečí?
3: Jdou mu po krku. Víte kdo? Potřebuje peníze.
1: Kolik?
3: 100 000 dolarů.
1: A kdy?
3: Co nejdřív.
5: Proto vám posílá tohle. To snad bude stačit na to, co potřebuje.
1: Můj bože. Vždyť to je hotový poklad. Pane Stefne, pojďte se podívat. Vy jste znalec. Tady je hromada rubínů, safíru i těch vašich oblíbenců.
0: Ale to všechno má větší cenu než 100 000?
4: Pane, ale ten Holanďan chce jen tolik, co si řekl.
1: A to, co bude navíc?
4: Je vaše.
3: Jste jeho jediná naděje.
1: Mám nějaké typy. Doufám, že budou i solventní. Stačí to zítra.
3: Jistě.
0: Promiňte, pane Loumre, mohl bych se vás na něco zeptat?
1: Prosím.
0: Nemohli bychom jít petle?
1: Samozřejmě. Račte. Vrátím se hned.
6: Chcete, abych vám pomohl?
1: S čím?
6: S tím pokladem a s těmi penězi.
1: Vy znáte někoho, kdo by...
6: Znám.
1: A kdo to je?
6: Já. Půjčím vám těch požadovaných 100 000 dolarů.
1: A vy je máte? Kde?
6: V bance, ale má to háček.
1: Jaký?
6: I když ještě dnes vyplním šek, tak mi takovouhle sumu vyplatí až pozítří. Počká vám ten Holanďan?
1: Snad ano.
6: Výborně. Vy si vezmete můj šek, já si odvezu drahokamy domů, pozítří vyplatíte Holanďana a pak spolu začneme prodávat náš poklad. A co bude nad 100 000, rozdělíme na půl. Kulantní nabídka?
1: Jak jednoduché řešení. Děkuji vám.
6: A tady je ten šek.
1: Ne, až si vezmete drahokamy. Pěkně, jak se říká, z ruky do ruky. Ale dřív, pane Stefne, vám dám dárek.
6: Jaký dárek? A za co?
1: Za vaši pomoc. Jenkinsi?
2: Ano, pane.
1: Buďte tak hodný, zaveďte nás dolů.
2: Jak si přejete, pane.
1: Pojďte za mnou, pane Stefne. Vidíte tamhle tu truhlu? Co je uvnitř, je vaše. Zvedněte ruku. Omdlel?
2: No, tak s tou ránou jsem to trochu přehnal, ale přežije to.
1: V kapse mášek. Vemte mu ho a rychle pryč.
2: Jasný, šéfe.
5: Tak co, šéfe? Povedlo se.
1: Máme podepsaný šek na 100 000 dolarů.
4: Teda klobouk dolů, to jste vymyslel perfektně.
5: Ten Fiegel s tím pokladem, toho dorazilo.
3: Můžeme startovat?
1: Musíte. A nevzbudit žádnou pozornost. A za týden se sejdeme v Torontu.
3: Dejte na sebe pozor, šéfe.
2: A co my dva, šéfe?
1: Zahladíme stopy, Jenkinsi. Mimochodem, toho komorníka jste zahrál znamenitě.
2: Snažil jsem se, pane.
1: Vezmu etui, drahokamy a zmizíme.
2: Ale vilu máte zaplacenou na celý měsíc.
1: Teď se raději někde schováme.
2: No a co on?
1: Má tam jídlo a pití na celý týden. Než se vypaříme z Londýna, pošleme zprávu do té jeho továrny, aby věděli, kde si mají toho svého kapříka vylovit.

0: všechno v pořádku, pane?
1: Loumr. Artur Loumr. Ano, pane řediteli, $100,000.
0: Přál jste si to v bankovkách?
1: Ano, potřebujeme je pro jistou obchodní transakci.
0: Vy zastupujete pana Stefna?
1: Jsem jeho nový společník a poradce.
0: Jak se mu daří?
1: Právě jsme měli důležité jednání v Paříži. Bohužel musel se tam ještě zdržet.
0: Tak proto za mnou nepřišel osobně. To je snad poprvé, co se známe. Byli jsme přátelé už s jeho otcem. Vyřiďte Bertimu pozdrav. Ať mě brzy navštíví.
1: Vyřídím a rád, pane řediteli.
0: A ještě něco. Promiňte mi to zdržení, pane Loumre. Měl jsem důležitou poradu. Musel se na mě čekat, ale máme takový úzus, že podobné částky musí potvrdit ředitel.
1: To je samozřejmé. Poroučím se.
2: Pan Loumr?
1: Prosím?
2: Jste pan Artur Loumr z Toronta?
1: My se známe.
2: Detektiv Reader. Pokud si mě už nepamatujete.
1: Co ode mě chcete?
2: Maličkost, informaci. Kde bychom našli pana Stefna?
1: Je v Paříži.
2: V Paříži, tak brzy. Před hodinou a půl ho policie objevila ve sklepě jedné vily na kraji Londýna. Byl chudák skoro polomrtvý. Stůjte, Loumre! Ti pánové dole u schodu jsou policisté v civilu. Dáte mi váš kufřík?
1: Co si to...
2: Rád bych se podíval, co je uvnitř. Mimochodem, Loumre, mám pro vás jednu dobrou zprávu. Zamří, že nepůjdete sám. Váš kolega Shelton, co vás tady v hale tak netrpělivě vyhlížel, už na vás čeká v zeleném Antonu. Odveďte ho.
3: Jak jste ho našli?
2: Ozvala se mi jeho vyděšená sekretářka. Věděla, že v úterý si ho odvezl taxíkem jeho nový známý. Ale když se pan továrník tak dlouho nevracel, celá zoufalá mi dnes ráno o 6:30 telefonovala. Jeli jsme do vily najisto a měli jsme, přiznávám, veliké štěstí.
3: Že jste Stefana tak brzy objevili?
2: To také, ale především, že pan ředitel komerční banky měl důležitou poradu a zdržel se. Kdyby vyplatil Loumra hned v 9 hodin, náš gangster z Toronta by zmizel s penězi dřív, než bychom do banky dorazili.
3: Takže opět náhoda.
2: A zcela nečekaná. Díky ní jsme mohli v klidu a nenápadně zatknout nejdřív Sheltona a pak i jeho šéfa.
3: Detektive Reedere, nesklamal jste mě. U soudu Loumrovi všechno řádně spočítají.
2: A připočtou mu i to z minula.
3: A až si to ocení, pevně věřím, že se už v Londýně neukáže.
2: Vřele bych mu to doporučoval, Sire Bradne.

Tajemství McGregorovy rokle. McGregorova rokle leží asi 9 mil na severozápad od indiánského vrchu, měříme-li vzdálenost vzdušnou čarou. Rokle to vlastně není, spíš jen mělká úžlabina mezi dvěma zalesněnými hřebeny, jejichž výška nestojí za řeč. Délka od pramene k ústí, rokle totiž mají vlastní anatomii právě tak jako řeky, nepřesahuje 2 míle a dno je pouze na jediném místě širší než 10 metrů. Suchého a rovného místa však mnoho nezbývá, poněvadž tam protéká malý potok, který v zimě rokli odvodňuje a který v předjeří vysychá. Povlovné svahy pokryté téměř neproniknutelným houštím léčivé medvědice a manzanity odděluje od sebe jenom šířka vodního toku. Do McGregorovy rokle nikdy nikdo nepřijde, leda snad nějaký náhodný či podnikavý lovec z okolí. 5 mil odtud už lidé o rokli nic nevědí, neznají dokonce ani její jméno. V těch končinách zůstávají ostatně nepojmenovány mnohem výraznější a zajímavější geografické útvary a člověk by se vyptáváním u místních obyvatel marně pokoušel zjistit původ právě tohoto názvu. Asi v polovině McGregorovy rokle je svah po pravé ruce přerušen další vyschlou krátkou úžlabinou a v místě, kde se obě rokle stýkají, prostírají se 2-3 akry rovné půdy. Před několika lety tam stál starý srub s jedinou místností. Jak bylo možno stavební materiál, i když ho nebylo mnoho a byl celkem jednoduchý, dopravit na tak nepřístupné místo, to je otázka, jejíž zodpovězení by rozhodně víc uspokojilo lidskou zvědavost, než někomu přineslo nějaký prospěch. Tam, kde je dnes koryto potoka, bývala snad kdysi cesta. Jisté je tolik, že v rokli byl svého času proveden důkladný geologický průzkum a ti, kteří jej prováděli, se tam museli nějak dostat. Přinejmenším smulami či mesky nesoucími nářadí a zásoby. Výsledek jejich průzkumu však zřejmě nebyl takový, aby zdůvodnil jakékoliv značnější výdaje na spojení McGregorovy rokle s některým střediskem civilizace, k jehož největším vymoženostem patří tak na nejvýš parní pila. Srub však přesto ještě v rokli byl, alespoň z větší části. Chyběly totiž dveře, okenní rámy a také komín, postavený kdysi z kamenů a z hlíny, který se už dávno proměnil v nevábnou hromádku porostlou hořkým bílým. Skromný nábytek, který ve srubu patrně svého času byl, spálili zřejmě lovci u táborových ohňů, podobně jako velkou část spodních, dobře dostupných prken, jimiž byl srub obložen proti nepřízni počasí. Stejný osud stihl pravděpodobně i roubení studně, ze které v době, o níž píšu, zbyla jen poměrně široká, ale nepříliš hluboká jáma opodál. Jednoho letního odpoledne v roce 1874 putoval jsem McGregorovou roklí podél vyschlého řečiště potoka. Zabloudil jsem tam cestou z úzkého údolí, do něhož rokle ústí. Střílel jsem koroptve a měl jsem jich v brašně už asi tucet, když jsem dorazil k zmíněnému srubu, o jehož existenci jsem do té doby neměl tušení. Prohlédl jsem si zříceninu jenom zběžně a pokračoval jsem v lovu. Štěstí mi neobyčejně přálo a tak jsem se honil za koroptvemi až do západu slunce, kdy jsem si pojednou uvědomil, že jsem vlastně pěkně daleko od nejbližšího lidského obydlí a že se odtud před setměním už nikam nedostanu. V lovecké brašně jsem ale měl dost jídla a přístřeší mi mohl poskytnout starý srub, pokud ovšem budu vůbec nějaké přístřeší potřebovat. Neboť v podhůří Sierry Nevady za teplé noci, když nepadá ani rosa, může se člověk pohodlně vyspat na borovém jehličí bez přikrývky. Potrpím si na samotu, mám rád noc, a tak jsem se brzo rozhodl ložírovat v pustině. Než se setmělo, měl jsem v rohu místnosti uchystané lůžko z větví a strávy a nad ohněm, rozdělaným v krbu, jsem si opékal koroptev. Kouř stoupal z rozvaleného komína, plameny zalévaly světnici příjemnou září a když jsem jedl prostou večeři, jejímž jediným chodem bylo koroptví maso a dopíral z láhve zbytek červeného vína, které mi celé odpoledne nahrazovalo vodu, již je v těchto končinách nedostatek, měl jsem pocit spokojenosti, jaký člověku vždy neposkytne ani vybraná tabule a honosné servírování. Něco však tomu přece jen chybělo.
Cítil jsem se sice spokojený, ale nikoli bezpečný. Přistihl jsem se, že zírám do zajícího otvoru dveří a prázdného okna častěji, než bych mohl jakkoliv rozumně zdůvodnit. Venku byla černá noc a pořád jsem se nemohl zbavit jakési zlé předtuchy. Má fantazie naplňovala okolní svět přirozenými i nadpřirozenými nepřátelskými bytostmi. Především to byl medvěd grizzly, o něm jsem věděl, že se stále ještě v těchto končinách občas vyskytuje, ale i jakýsi přízrak, o jehož existenci jsem nemohl než pochybovat. Naše pocity bohužel nerespektují vždy zákon pravděpodobnosti a mě ten večer znepokojovalo nemožné právě tak jako možné. Každý, kdo podobnou situaci někdy zažil, jistě si povšiml, že člověk s větším úspěchem čelí skutečným i pomyslným nebezpečím noci pod širým nebem než v domě s otevřenými dveřmi. Pochopil jsem to, když jsem ležel na lůžku z listí v rohu místnosti poblíž komína a pomalu jsem nechával vyhasnout oheň. Pocit, že v okolí je přítomno cosi zlověstného a hrozivého, zesílil natolik, že už jsem málem nebyl s to odtrhnout oči od otvoru, který byl v housnoucí temnotě stále méně zřetelný. A když zajiskřil a pohasl i poslední plamínek, uchopil jsem pušku ležící po mém boku a namířil jsem hlaveň do vchodu, který už teď nebylo vidět vůbec. Prst jsem měl na jedné ze spoušti, byl jsem připraven k výstřelu, dech se mi tajil, svaly jsem měl stuhlé a napjaté. Později jsem ale zbraň odložil s pocitem studu a zahanbení. Čeho jsem se bál a proč? Já, který znal tvář noci líp, nežli tvář člověka. Já, v němž dávka zděděné pověrčivosti, již není nikdo z nás zcela ušetřen, probouzela vždy jen dráždivý zájem o samotu, o kouzlení temnotou a tichem. Nebyl jsem s to vysvětlit si svou pošetilost a stále víc jsem se zamotával do sítě neurčitých dohadů, až jsem konečně usnul. A pak se mi zdál sen. Byl jsem v nějakém velkém městě v cizí zemi, ve městě jehož obyvatelé patřili k téže rase jako já. Nepatrné odchylky byly jen v řeči a v oblékání, ale přesto jsem nemohl přesně říci, co jsou zač. Vnímal jsem je dost nezřetelně. Z výšiny městu vyvodil vysoký hrad. Věděl jsem, jak se ten hrad jmenuje, nedokázal jsem však jméno vyslovit. Kráčel jsem mnoha ulicemi, některé byly široké a rovné s vysokými moderními budovami, jiné zas úzké, šeré a klikaté. Mezi štíty a lomenicemi prapodivných starých domů, jejichž převislá horní patra, umělecky zdobená řezbami ve dřevě a v kamení, jako by se nad mou hlavou spojovala. Hledal jsem někoho, koho jsem nikdy neviděl, ale byl jsem přesvědčen, že ho poznám, jestliže jej najdu. Hledání nebylo bezcílné ani zmatené, projevovala se v něm důslednost a metoda. Bez zaváhání jsem mířil z jedné ulice do druhé a prodíral jsem se spletí křivolakých průchodů bez obavy, že bych mohl zabloudit. Konečně jsem se zastavil před úzkými dveřmi obyčejného kamenného domku, který vypadal jako příbytek nějakého zámožnějšího řemeslníka a bez zaklepání jsem vešel dovnitř. Ve skromně zařízené místnosti osvětlované jediným oknem s kosočtvercovými tabulkami byli jen dva lidé, nějaký muž a žena. Mému příchodu nevěnovali sebemenší pozornost, což je jedna z podivností, které ve snu člověku připadají zcela přirozené. Ti dva spolu vůbec nehovořili, seděli každý jinde, mračili se a nezabývali se ani žádnou prací. Žena byla mladá a maličko při těle. Vyznačovala se jakousi jímavou krásou a měla nádherné veliké oči. Na její výraz si vzpomínám velice živě. Detaily tváří však člověk ve snu nepozoruje. Přes ramena měla přehozený kostkovaný šál. Muž byl starší, zamračený, se zlou tváří, kterou činila ještě odpudivější dlouhá jizva, směřující od levého spánku šikmo dolů do černého kníru. Ve snu se mi však zdálo, že jizva ulpívá na povrchu tváře spíš jako něco vedlejšího, neumím to jinak vyjádřit, než jako něco, co k ní patří. Od okamžiku, kdy jsem muže a ženu uviděl, bylo mi jasné, že to jsou manželé.
Na to, co bylo dál, vzpomínám si už jen matně. Všechno bylo nějak chaotické a zpřetrhané. Způsobily to zřejmě záblesky vědomí, které se mi už vracelo. Bylo to, jako by se dva obrazy, scéna z mého snu a mé skutečné okolí, smísily a překryly se navzájem, až potom ten první postupně vybledl a ztratil se. Teprve potom jsem se definitivně probudil v opuštěném srubu, klidný a plně si vědomý toho, kde jsem a co se to se mnou děje. Moje hloupé obavy byly pryč a když jsem otevřel oči, uviděl jsem, že oheň nevyhasl docela. Rozhořel se opět od větve, která do něho spadla, a znova osvětloval celou místnost. Spal jsem pravděpodobně jen pár minut, ale ten banální sen na mě zapůsobil tak silně, že mě ospalost přešla. Po chvilce jsem vstal, přihrábil jsem uhlíky v krbu dohromady, zapálil jsem si dýmku a s poněkud komickou rozšafností jsem začal přemítat o tom, co jsem ve snu viděl. Dostal bych se do rozpaku, kdybych měl říct, proč vlastně mi to připadalo tak pozoruhodné. Jakmile jsem se nad celou věcí jen trochu zamyslel, napadlo mě, že to veliké město z mého snu je Edinburgh, ačkoliv jsem v Edinburghu nikdy nebyl. Takže byl-li ten sen vzpomínkou, musela to být vzpomínka na nějaké vyobrazení nebo popis. Fakt, že jsem poznal, o jaké město jde, mě velice překvapil. Bylo to, jako by něco v mé mysli navzdory vůli a rozumu trvalo na tom, že jde o neobyčejně závažnou věc. A táž síla, ať už to bylo cokoliv, zmocnila se také vlády nad mou řečí. Ti McGregorovi, řekl jsem zcela bezděčně na hlas, sem určitě přišli z Edinburgu. V tom okamžiku mě smysl té poznámky ani fakt, že se mi pronesl, vůbec nepřekvapil. Připadalo mi zcela přirozené, že znám jméno lidí, které jsem spatřil ve snu, a že o nich i leco svím. Brzo však se mi rozbřesklo a uvědomil jsem si, jak je to absurdní. Hlasitě jsem se zasmál, vyklepal jsem popel z dýmky a opět jsem se natáhl na lůžko z větví a strávy. Ležel jsem tam, nepřítomně jsem zíral do slábnoucího ohně a nemyslel jsem už na sen ani na své okolí. Poslední zbývající plamen se pojednou na okamžik nahrbil, vyšlehl vzhůru, zbavil se dohasínajících uhlíků a roztál ve vzduchu. Tma byla naprostá. V tom okamžiku, ba snad ještě dřív, než se záblesk plamene vytratil z mých očí, ozval se temný, mrtvý zvuk, jakoby nějaké těžké tělo dopadlo na podlahu, která se pode mnou celá zatřásla. Proto jsem se posadil a hrábl jsem po pušce ležící po mém boku. Domníval jsem se, že vyraženým oknem skočilo dovnitř nějaké divoké zvíře. Zatímco se rozvyklená kostra srubu pořád ještě otřásala po tom nárazu, slyšel jsem zvuk úderů, šoupání nohou po podlaze a pak zdálo se, že se to ozývá odněkud zblízka, že bych na to dosáhl nataženou rukou, pronikavý křik ženy ve smrtelné agónii. Tak děsivý nářek jsem neslyšel ještě nikdy, doslova mě to ochromilo. Nebyl jsem si v té chvíli vědom ničeho než své hrůzy. Naštěstí jsem téměř zároveň nahmátl zbraň, kterou jsem hledal, a známý dotyk chladného kovu mě poněkud vzpamatoval. Vyskočil jsem a vytřeštěnýma očima jsem marně pátral ve tmě. Zvuky působené násilím utichly, ale místo nich jsem uslyšel něco ještě hrůznějšího. Ve zdánlivě dlouhých intervalech slabé, pravidelné lapání podechu. Nemohlo to být nic jiného než nějaká živá, umírající bytost. Když se mé oči přizpůsobily kalnému svitu řeřavých uhlíků, spatřil jsem nejprve obdélník dveří a čtverec okna, které se zdály černější než zdi, pak začal být patrný rozdíl mezi zdmi a podlahou a posléze jsem začal vnímat půdorys a celou rozlohu podlahy od jednoho konce k druhému. Nespatřil jsem však nic a také ticho už nebylo ničím rušeno. Poněkud roztřesenou rukou, v druhé jsem pořád ještě svíral pušku, jsem vzkřísil oheň a celé místo jsem podrobil důkladné prohlídce. Nikde nebylo jediné známky po tom, že by do srubu někdo vnikl.
Na zaprášené podlaze našel jsem jenom své vlastní stopy, žádné jiné tam nebyly. Znova jsem si zapálil dýmku, opatřil jsem si další topivo tak, že jsem z vnitřních stěn srubu odtrhl pár tenkých prken. Vyjít za dveře do tmy jsem se neodvážil. A zbytek noci jsem strávil pokuřováním, přemítáním a přikládáním na oheň. Za žádnou cenu už bych byl nenechal ten plamen vyhasnout. O několik let později jsem se v Sacramentu setkal s jakýmsi panem Morganem. Pro něhož jsem měl doporučující dopis od přítele ze San Francisca. Když jsem u něho jednou večeřel, všiml jsem si, že má doma rozvěšené po zdech různé troféje, svědčící o tom, že je vášnivý nimrod. Vyšlo najevo, že se nemýlím. A když mi vyprávěl o některých svých parádních loveckých kouscích, zmínil se také, že před časem pobýval v končinách, kde jsem zažil to podivné dobrodružství. Pane Morgane, zeptal jsem se ho bez dlouhého otálení, znáte tam místo, kterému se říká McGregorova rokle? To bych prosil, odpověděl. Našel jsem tam loni přece lidskou kostru a uveřejnil jsem o tom zprávu v novinách. Nic takového jsem neslyšel, zpráva byla podle všeho publikována v době, kdy jsem se delší čas zdržoval na východě Spojených států. Mimochodem, řekl pan Morgan, název té rokle je skomolenina. Správně se jmenuje McGregorova. Droužku, otočil se v zápětí ke své ženě, pan Elderson převrhl sklenku s vínem. To bylo řečeno víc než schovývavě. Prostě jsem sklenici upustil a víno se vylilo. V té rokli, kdy si stával starý srub, pokračoval pan Morgan, když byla pohroma způsobená mou nešikovností jakž takž napravena. Ale zrovna nějak krátce předtím, než jsem tam přišel, byl zničen výbuchem, přesně řečeno rozmetán, poněvadž trosky byly roztroušeny po celém okolí. Pořádně to zdemolovalo i podlahu, většina prken byla odtržená. Mezi dvěma trámy, které zůstaly na místě, spozorovali jsme, měl jsem sebou totiž ještě společníka, zbytek kostkovaného šálu. Když jsme si jej prohlédli zblízka, zjistili jsme, že je omotaný kolem ramen mrtvé ženy, z níž nezbylo skoro nic než kosti, z části pokryté cáry šatů a seschlé hnědé kůže. Musíme ale brát ohled na paní Morgan.

0: Pan Morgan se obrátil k ženě. Odpust, drahušku, řekl zdvořile a významně, že připomínám tyto nechutné podrobnosti. Přirozené, leč politováníhodné následky manželské hádky, kterou nepochybně vyvolala neposlušnost té nebohé ženy. Nemělo by mi to už dávno vadit, odpověděla manželka odevzdaně. O tohle prominutí si mě totiž stejnými slovy prosil už mockrát. Zdálo se mi, že je pan Morgan docela rád, že může ve vyprávění pokračovat. Na základě těchto a dalších okolností, řekl, dospěla koronerova porota k závěru, že zesnulá Janet McGregorová zahynula v důsledku ran, které jí zasadila osoba porotě neznámá. Připojila však, že většina důkazů nasvědčuje, že pachatelem byl Thomas McGregor, manžel zavražděné. Toho však nikdy nechytili a nikdy o něm nikdo neslyšel. Zjistilo se, že manželský pár přijel z Edinburghu. Ale pro Bůh, nevšiml si zdrahušku, že pan Elderson má v misce na kosti vodu? Odložil jsem kořecí kost do misky na oplachování prstů. V malé kredenci jsem našel McGregorovu fotografii, ale ani s její pomocí se jej nepodařilo dopadnout. Mohl bych se na ní podívat, řekl jsem. Z fotografie na mě zíral zamračený muž se zlou tváří, kterou činila ještě odpudivější dlouhá jizva, směřující od spánku šikmo dolů do černého kníru. Mimochodem, pane Eldersone, řekl můj vlídný hostitel, můžete mi povědět, proč jste se mě na McGregorovu rokli ptal? Ztratila se mi tam kdysi mula, odpověděl jsem, a hrozně mě to tehdy, vyvedlo z míry. Drahušku, řekl pan Morgan s nevzrušenou intonací překládajícího tlumočníka. Ztráta muly vyvedla pana Eldersona z míry natolik, že si nasypal do kávy pep.
1: To bude krásný den.
2: Bude, bude, Henry.
1: Mně se do toho Londýna zpátky nechce.
2: To mě těší. Ale co by si počal Scotland Yard bez svého slavného komisaře? Londýn by se stal rájem zločinu.
1: To je už teď, Lloyde.
2: Pojď, Dory nám udělala ledvinky a slaninu.
1: Kde vůbec je Dory?
2: No ale má trochu pohnuté ráno. Nadzvedla i ta zpráva, co jsme dostali.
1: Ano, jistě. Jaká?
2: Ale tady děvče ze vsi, Emotova holka, pěkná. Dostala se do maléru. Normální historie. Já jsem se kvůli tomu z Dory hned pohádal. Ženské nikdy nic nepochopí. Mládenec, který svede děvče, nemusí být hned lump. Já bych spíš fandil tomu mladému Sandfordovi. Je to spíš neotrkaný Jeliman než Don Juan.
1: A tenhle Sandford to té dívce zabařil?
2: Vypadá to tak. Ale zatím jsou to všechno jen dohady a klepy. Vždyť víš, jak to v takovém malém hnízdě chodí. Já vždycky říkám, že nevím nic. Nejsem jako Dolly. Raz, dva, všecko je mi jasné a obvinění hodím na krk, padni komu padni.
1: No, snad se zas tak nic neděje. Vezmou se a...
2: Já ti to neřekl?
1: Co?
2: Ta holka se utopila. Kvůli tomu je celý ten tanec.

0: pane? Sir Henry. Ruším jen nerada.
1: Prosím, co si přejete?
0: Omlouvám se, pane, ale je tu slečna Marplová.
1: Slečna Marplová?
0: Ano, je v obývacím pokoji a moc ráda by s vámi mluvila.
2: Sir Henry, já jsem tak ráda, že jsem vás našla. Náhodou jsem se dověděla, že jste tady na dovolené.
3: Veliké potěšení pro mě, slečno. Ale asi jdete za paní Bentryovou, že? Je někde ve vesnici.
2: Je. Viděla jsem ji, jak si povídá s Futitem. Řezníkem. Totiž jemu přijeli včera psa. Byl to hladkosrstý fox terrier, takový statný a rvavý, jaké obyčejné.

0: obyčejne chovajú řezníci.
1: Áno, áno.
0: Jsem ráda, že paní Bentrejová není doma, protože chci mluvit s vámi o té smutné záležitosti.
1: O Foxteriérovi?
0: Ale kdež? O Rosy Emmottové přece. Aha. Slyšel jste o tom?
1: Ano, ano, Bentrej mi o tom vyprávěl. Smutná záležitost.
0: Sir Henry, ta dívka Rosy Emmottová se sama neutopila. Ona byla zavražděna. A já vím, kdo ji zabil.
1: No ale to je velmi závažné tvrzení, slečno Marplová.
0: Já vím, proto jsem za vámi přišla.
1: Ale má drahá, já jsem u Bentriu jen jako soukromá osoba. Musíte se obrátit na místní policii.
0: To právě nemůžu.
1: Proč?
0: Protože, víte, já nemám vůbec žádné důkazy.
1: Aha. Chcete říct, že je to jen váš dohad?
0: I tak se to dá říct. Ale já to doopravdy vím. Znám totiž lidskou povahu. Když žijete léta na vesnici, je nemožné ji neznat. Otázka je, věříte mi nebo ne?
1: Já vám věřím. Já vám věřím, slečno Marplová, a velmi si vás vážím. Slyšel jsem, že jste už několikrát pomohla rozluštit velké záhady. Ale nechápu, co mám podle vás v této záležitosti podniknout já.
0: Hodně jsem o tom přemýšlela, Sir Henry. Jak jsem už říkala, nemá smysl chodit na policii bez ověřených fakt. A já je nemám. Tak vás chci jen požádat, abyste prostě o tu záležitost projevil zájem. Když to uděláte vy, jako komisař Scotland Yardu, bude ti místní inspektor Druid velmi polichocen a vrchní konstábel Melchit roztaje ve vašich rukou jako vosk.
1: No, dobře, dobře. Ale co mi tedy můžete říct, abych měl aspoň nějaký důvod se do toho pustit?
0: Myslela jsem, že bych napsala jméno, to jisté jméno, na kus papíru a ten papír odevzdala vám. Jestli při vyšetřování dospějete k názoru, že ta osoba s tím nemá nic společného, pak jsem se mýlila a vy prostě papír zničíte.
1: Ale...
0: Bylo by přece hrozné, kdyby měla být popravena nevinná osoba.
1: Jak to myslíte?
0: Víte, inspektor Druid je sice inteligentní muž, ale průměrná dávka inteligence je často velmi nebezpečná. Prosím, tady je to jméno.
1: Dobrá. Je to tedy kapku mimořádná záležitost, ale založím svůj úsudek. Založím ho na vás, slečno Marplová.

0: Promiňte, pánové, jestli se vám do vašeho případu poněkud pletu. A ani vám teď nemohu říct proč.
1: Naopak je nám ctí, sire Henry, ale obávám se, že je to celé jednoduchá a špinavá záležitost.
0: Jednoduchá?
1: Napřed se myslelo, že ta dívka skočila do vody sama. Čekala totiž rodinu. Jenže náš lékař je velmi pečlivý chlapík. Všiml si oděrek na obou pažích, které vznikly před smrtí. Zrovna tam, kde by ji nějaký chlap uchopil, kdyby ji chtěl hodit do řeky.
0: A proč myslíte, že se to odehrálo přesně na tom místě?
2: Máme svědka, pane komisaři. Jimmy Browna. Je mu 12. Byl v tu dobu v lese na druhé straně. Slyšel výkřik a pak šplouchnutí. Pak viděl, jak proud unáší něco bílého. Utíkal a sehnal pomoc.
0: Neviděl na lávce nikoho jiného?
1: Ne, v těch místech je vždycky mlha a pak bylo už šero.
2: A ještě je tu ten lístek.
0: Jaký lístek?
2: Našli jsme ho v kapse sukně té utopené. Aha. Byl napsaný obyčejnou tuškou a i když byl rozmočený, podařilo se nám ho přečíst.
1: Tady je. Dobrá, sejdeme se na lávce v 8:30 RS.
2: Rex Sandford.
1: A bylo to v 8:30, nebo pár minut po, kdy Jimmy slyšel výkřik.
0: A kde to vlastně je, ten Rex Sandford?
1: Architekt z Londýna. Staví tady jeden dům. Motal se kolem všech děvčat a nejvíc kolem Rosie Emmottové.
2: Ten Sandford ji přivedl do maléru. Doma má dívku, se kterou se chce oženit. Tohle by mu pěkně zavařilo. Tak vyzve Rosie ke schůzce na lávce, popadne ji a hodí do vody. Zaslouží si, co ho čekám.
0: Byl skutečně otcem jejího dítěte?
2: Ano, Rosie to řekla svému tátovi.
0: Zdá se mi, že jsem se ocitl v melodramatu z viktoriánské doby. Důvěřivá dívka, zhýralec z Londýna, přísný otec, schází už jen vesnický milenec.
2: Myslíte Joa Ellise?
0: Kdo je zase tohle?
1: Tesař. Bydlí u vdovy Barlitové. Správný chlapík. Ať dělala Rosie, co chtěla, všechno bylo dobré. Točila s ním jak s korouhovičkou. Počítal nejspíš, že se k němu jednoho dne vrátí.
0: Rád bych ho taky viděl.
3: Joe, jsou tu tři pánové a chtěli by s tebou mluvit.
4: Přijdu jen, co se opláchnu.
1: Sedněte si k nám, paní Barlitová. Řekněte nám, jaký je Joe podnájemník?
3: Lepšího si nedovedu představit, konstáble. Nedotkne se ani kapky alkoholu. Na svou práci je pyšný. Takových, jako on, je málo.
0: S takovým udělá nějaké děvče štěstí.
3: To udělá.
2: Kde tráví Joe většinou večery?
3: Doma. Vyřezává a pokouší se studovat dálkově účetnictví.
0: Včera večer byl také doma?
3: Jo, určitě.
0: Neodskočil si třeba na chvíli tak mezi 8:00 a 9:00?
3: Ne, pane. Byl doma.
2: Tak jsem tady. Joe, vyšetřujeme smrt Rosie Emmottové. Ty jsi jí znal, že?
5: Znal. Chtěl jsem si ji vzít za ženu.
1: Věděl jste o tom, že byla...
3: Jo, věděl. Nechal jí plavat. Stejně bys ní nebyl šťastný.
5: Počítal jsem, že za mnou přijde, když se to stalo. Byl bych se o ní postaral.
0: Kde jste byl včera večer, Joe?
5: Tady. Dělal jsem tuhle poličku pro paní Barlitovou. Byli jsme tu spolu.
3: Joe je moc šikovnej tesař, opravdu. Ráda se na něj dívám, když pracuje.
6: Byl jsem tamhle, na druhé straně lávky.
0: Viděl jsi někoho na téhle straně, Jimmy?
6: Chodil tam někdo po lese. Myslel jsem, že je to pan Sandford.
2: A na vesnické straně řeky jsi nikoho neviděl?
6: Nikdo tam šel a hvízdal si. Asi to byl Joe, tedy pan Ellis.
1: Bylo šero a mlha. Jak jsi ho mohl vidět?
6: Takhle si hvízdá jenom Joe. Pořád stejnou melodii. Chtěl bych být šťastnej. To je jediná, co zná.
0: A tady poblíž lávky jsi neviděl nikoho, když jsi běžel pro pomoc?
6: Zdálo se mi, jako by tam šli dva chlapi s trakařem. Ale už byli dost daleko. Ty jsem nepoznal.
1: Pane Stanforde, jsem vrchní konstábl Melchett. Ti pánové se mnou jsou komisař ze Scotland Yardu, Sir Henry Clittering a inspektor Druid. Nemám žádné právo vymáhat na vás nějaké prohlášení, ale zároveň vás chci upozornit, že cokoliv řeknete, může být použito proti vám. Přeji si, aby vám to bylo jasné.
5: Já vám rozumím.
1: Víte, že včera večer utonula Rosie Emmottová?
5: Vím. Je to hrozné. Celou noc jsem nespal. Já cítím odpovědnost. Hroznou odpovědnost. Nechtěl jsem jí ublížit. Nevěřil jsem, že si to tak vezme.
1: Kde jste byl včera mezi 8 a 9 hodinou večer?
5: Byl jsem venku. Vyšel jsem si na procházku.
2: Šel jste na procházku se slečnou Emmottovou?
5: Ne, šel jsem sám.
2: Co nám řeknete k tomuto lístku, který jsme našli v kapse její sukně? Dobrá, sejdeme se na lávce v 8:30 RS. Popíráte snad, že jste ho napsal?
5: Ne, nepopírám. Napsal jsem ho. Rosie mě požádala o schůzku, naléhala, tak jsem to napsal.
2: Tak je to lepší. Pro vás.
5: Ale já jsem tam nešel. Zítra se mám vrátit do Londýna, tak jsem si myslel, že bude lepší, když jí napíšu a navrhnu nějaké narovnání.
1: Pane Stanforde, existuje svědek, který vás v inkriminovanou dobu viděl v blízkosti místa, kde došlo k tragédii.
5: Co na tom záleží, jestli jsem byl poblíž nebo nebyl? Jaký to má vliv na to, že se Rosie utopila?
0: Ona se neutopila, pane Stanforde. Někdo jí do řeky schodil.
5: Že někdo? Můj bože, to pak já...
1: Jistě je vám jasné, Stanforde, že za žádných okolností nesmíte opustit tento dům.
0: Slečno Marplová, zatknou Stanforda. A musím uznat, že asi právem.
7: Nenašli jste nic, co by podpořilo moji teorii?
0: Za prvé, mohu tomu stěží uvěřit. A za druhé, Joe Ellis dělal celý večer v kuchyni nějakou poličku a paní Barlitová ho přitom pozorovala.
7: Ale to nemůže být pravda. Vždyť byl pátek večer.
0: Ano, pátek, ale...
7: Každý pátek večer rozváží totiž paní Barlitová vyprané prádlo svým zákazníkům.

0: Vyhledal jsem vás, pane Stentforde, protože vám chci říct, že já osobně udělám všechno proto, abych vám pomohl. Ale jestli o mou pomoc stojíte, musíte mi přesně říct, co se mezi vámi a tou dívkou stalo.
1: Byla krásná. Velmi krásná. A asi se rozhodla, že mě dostane. Nedala mi ani chvilku pokoj a já... Byl jsem tady sám. Chtěla, abych si ji vzal. Nevěděl jsem, co mám dělat. Jsem v Londýně zasnoubený. Rosie byla krásná. Přitahovala mě. Bylo to s ní... Bylo to jako požár. Ale miluju svou snoubenku. Kdyby se dověděla, že se to stalo, byl by všemu konec.
0: Chápu.
1: Vyhýbal jsem se Rosie. Utíkal jsem před ní. Myslel jsem, že až se vrátím do Londýna, že to nějak urovnám, poradím se s advokátem. Choval jsem se zbabihle. A teď je všechno proti mně.
0: Vyhrožovala vám někdy, že si vezme život?
1: Nikdy. Neřekl bych, že patřila k tomuhle druhu žen. Měla ráda život.
0: Co víte o chlapíkovi jménem Ellis? Joe Ellis.
1: Ten tesařský mládenec?
0: Ano.
1: Jen... Že byl celý pryč do Rosie.
0: Byl žárlivý.
1: Asi ano. Ale on byl takový... Byl by trpěl mlčky. A Rosie si z něj dělala blázny.

0: Pani Barlitová, pani Barlitová, máte chviličku. Doufám, že neprobudím dítě.
1: V tom kočárku žádný není. Vozím v tom prádlo od zákazníku a zase jim ho rozvážím.
0: Mohu se s vámi kousek svést?
1: Když chcete.
0: Paní Barlitová, ten váš podnájemník...
1: Myslíte Joe'a?
0: Ano. Tak Joe, on byl trochu zblázněný do té Rosy, že?
1: Dělalo se mi z toho na nic. On by bejval líbal každý kus země, na který ta holka šlápla. A ona o něho měla zájem asi jak o loňský sníh.
0: Řekněte mi, co jste si o ní myslela?
1: Byla to špatná holka, pane. Před Joe'em bych to neřekla. Dělala si s ním, co se jí zachtělo. Tohle takový ženský dokážou. Fuj.
0: Žárlil Joe hodně na pana Stanforda?
1: Co by nežárlil? Měl to z té holky v hlavě všechno pomotaný. Ale jestli si myslíte, že by jí ublížil, tak to ne. To by Joe nedokázal. Měli jsme je oba. Stanforda i Rosie vyhnat z vesnice. My tu odjakživa žili spořádaně.
2: Tak, zdá se, že je to všechno jasné.
3: Udělal to Stanford. Rosie ho chtěla dostat, vydírala ho, možná chtěla peníze. Stanford se začal bát. Nechtěl, aby se to doneslo jeho snoubence do Londýna a taky zabil.
2: Máme svědectví toho kluka, Jimmyho, že tam v tu dobu byl.
0: Jimmy ale říkal, že tam byl také Joe Ellis. Poznal ho podle pískání.
3: Pískat mohl kdokoliv. Když ho bezpečně nepoznal, nemá svědectví žádnou cenu. Ale Stanforda viděl.
0: Já Jimovi věřím. Mluvil úplnou pravdu.
3: Jak to myslíte, Sire Henry?
0: Poblíž místa činu, blízko té lávky, byli všichni, které Jimmy jmenoval. Byl tam Stanford, ale taky Ellis. A dokonce tam byl někdo, koho Jimmy pokládal v té mlze za dva muže s trakařem.
2: Ale na to nemáte důkazy.
0: Důkazy nemám. Zatím. Ale rozhodl jsem se důvěřovat. Komu, to vám doufám brzy řeknu. Pánové, buďte tak laskaví a doprovoďte mě. Chtěl bych ještě jednou mluvit s Joe'em a paní Barlitovou. Lhal jste nám, pane Ellisi, pokud jde o páteční večer.
4: Nelhal. A nevím, co myslíte.
0: Mezi 8:30 a 9:30 jste nebyl tady v kuchyni a nedělal žádnou poličku. V tu dobu jste šel po stezce podél řeky směrem k lávce, a to pár minut předtím, než tam byla zavražděna Rosie Emmottová.
4: Zavražděna? Nebyla zavražděna. Já s tím nemám nic společného. Skočila tam sama. Sama! Byla úplně zoufalá z toho Stanforda. Co měla dělat s dětskem? Co? Nikdy bych jí nic neudělal. Nikdy.
0: Tak proč jste nám lhal o tom, kde jste byl?
4: Měl jsem strach. Paní Barlitová mě tam viděla. A když jsme se potom doslechli, co se stalo, tak mi řekla, že by to mohlo být na mě. Tak jsme se dohodli, že budu říkat, že jsem byl tady, a ona bude říkat, že tady byla se mnou.
1: Proč už ho nenecháte na pokoji?
5: Dobrý večer, paní Barlitová.
1: Vraha snad máte, ne? A to si ještě klidně chodí po vesnici. To čekáte, až zase zbouchne nějakou jinou holku?
4: Oni vědí, že jsem byl u lávky.
1: To je lež, byl jsi tady.
0: Paní Barlitová, vím všechno.
1: Vy?
0: Myslím, že by bylo lepší, kdybyste se přiznala. Jestli nemá Joe viset za něco, co neprovedl.
1: Joe?
0: Vy jste nesnesla pomyšlení, že Joe má někoho rád. Chtěla jste ho mít jenom pro sebe. Zamilovala jste se do něho. Byla jste ráda, že si z něho Rosie utahuje. Ale když jste pak poznala, že Joe jí chce pomoct za každou cenu, že by si ji vzal dokonce i s tím Stanfordovým dítětem, to už na vás bylo moc. Nemohla jste snést pomyšlení, že by vám ta lehkomyslná holka vašeho Joe'a přebrala?
4: Vašeho Joe'a? Co je to za nesmysl? Vždyť já bral paní Barlitovou jako svou tetu.
0: No právě. O to víc měla paní Barlitová na Rosie spadeno, že? Paní Barlitová, Vy jste ten večer jela náhodou kolem lávky s prádlem, které jste vezla v kočárku. To bylo to, co Jimmy v té mlze považoval za muže strakařem, konstáble.
4: Aha.
0: Ano. Rosie čekala na Stanforda na lávce. Využila jste příležitosti a schodila ji do řeky. Jste silná žena, paní Barlitová. Pak jste Joea přemluvila, že by mohl být podezřelý a vymyslela to, co mělo být alibi pro něj, ale ve skutečnosti to bylo alibi pro vás. Mám pravdu nebo ne?
1: Máte pravdu. Nevím, co mě to popadlo. Ona byla nestydatá. Joe by s ní nikdy nebyl šťastný. Můj muž byl invalida, starala jsem se o něj až do smrti. A pak přišel ke mně do podnájmu Joe. Nejsem tak stará, pane, jak vypadám, je mi teprve 40, i když mám šedivé vlasy. A Joe byl jeden mezi tisíci. Byl jako malé dítě, tak důvěřivý. Byla bych se o něj starala a měla ho ráda. Ale pak přišla tam. Jsem připravena jít, pane. Nemyslela jsem, že na to někdo přijde. Joe, postarej se o hospodářství. A řekni, že už nebudu prát prádlo. Musej si sehnat někoho jinýho.

0: Tak na váš Londýn a další úspěšné případy.
1: Ale řekněte nám, jak jste na to přišel. Vždyť přece všechno jasně ukazovalo na toho Stanforda.
2: Už jsem vám jednou řekl, že je nutné někdy důvěřovat. A já jsem důvěřoval.
0: Komu?
1: A čemu?
2: Podívejte, něco vám ukážu. Přečtěte si to.
0: Vrahem je paní Barlitová, u níž je Joe Ellis v podnájmu, Mill Cottages číslo 2. Kdo to pro boha psal?
2: Slečna Marplová. Dala mi to odpoledne, hned ten den po vraždě.

0: Sherlock Holmes a záhadné zmizení.
1: Na světě je stejně krásně, Holmesi. Ovšemocné, i v našem věku. Zdali pak byste ještě dokázal přejít tuhle úzkou lávku přes řeku.
2: A proč ne? Můžeme to zkusit. No, vidíte, jde-li člověk pomalu a opatrně, zvládne to věk nevěk.
1: Výborně. A jsme na druhé straně.
2: A víte, proč se nám pořád na světě líbí, doktore? Protože pořád ještě můžeme být tu a tam lidem užiteční. V tom je celý ten zázrak.
1: Tu a tam. Vždyť v poslední době vyvíjíte opět činnost téměř jako za mlada. Obdivují se vám, Holmesi. Nedávno jste úspěšně vyřešil případ se včelami, pak zase podivuhodnou příhodu s houbami.
3: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pánové, radši prominout. Nechtěně jsem zaslechl pár vašich slov. Nejste vy snad sám Sherlock Holmes, pane?
2: Ano, ale... Nikoli sám, jak vidíte. Mám věrného přítele Watsona.
3: Och, samo dobré nebe mi vás poslalo do cesty. Jaká to šťastná náhoda, že právě tudy vede vaše procházka.
2: Stalo se tu snad něco dobrý, muži?
3: Men je moje jméno, pane. Stalo se tu skutečně něco... Něco velice nezvyklého, řekl bych přímo, nadpřirozeného. Zabýváte se také nadpřirozenými úkazy, pane Holmesi?
2: Dosud se mi nenaskytla taková potřeba. Vše se mi dosud podařilo vysvětlit příčinami zcela přirozenými. Víte, mene, všechno lze vysvětlit přirozeně. Jen musí mít člověk dostatek vědomostí a schopnost logického uvažování.
3: Obávám se, Holmesi, že v tomto případě vám nebudou vědomosti a logika vůbec nic platné. Stalo se tu něco naprosto nevysvětlitelného.
2: Nože, vyjevte nám fakta.
3: Fakt je jednoduše ten, že se tu zčista jasná ztratila mrtvola trpaslíka.
1: To zní opravdu zajímavě.
3: No, vidíte.
2: A jak víte, že to byl právě trpaslík?
3: No, byl malý jako dítě, ale měl vousy, pane. Takže to mohl být jedině dospělý trpaslík.
2: A vidíte, jak i vy dovedete logicky uvažovat.
3: No, děkuji, pane.
2: Není tu někde na blízku cirkus, Watsone?
1: Ano, Holmesi, ve vsi 5 mil odtud rozbil předevčírem svůj stan cirkus. Bude to.
2: Hele, dobrý muži, jedna záhada je vyřešena. Docela prostě, že?
3: Ano, ale říkám vám, že mrtvola toho trpaslíka se ztratila.
2: To se stává. Mrtvoli se občas ztrácejí. Jste si však jist, že byl ten trpaslík mrtvý?
3: Ovšem, ani se nehýbal.
2: Ohmatal jste mu tep? Zkusil jste dech na zrcátku?
3: Takové věci já neumím, pane Holmesi. No,
2: pak tedy nemůžete tvrdit, že byl mrtev. Mohl pouze spát.
3: Vyloučeno. Rozeznám přece spícího člověka od mrtvoly. Kromě toho mu dvakrát sedl na nos vrabec a ten člověk se ani nepohnul.
2: To již něco znamená. Důkaz to však není. Říkáte-li, že se trpaslík ztratil, pak patrně se probral z bezvědomí a prostě odešel.
3: Chcete snad říci, že cirkusoví trpaslíci dovedou lítat?
2: Řekl jsem odešel, nikoli odletěl.
3: Jenže kdyby odešel, to jest použil svých nohou, museli by tu po něm zbýt nějaké stopy? Není liž pravda?
2: Ukazujete přece, že ležel tuhle na trávě.
3: Jistě. Avšak odtud mohl odejít pouze tímto nebo opačným směrem. A jak vidíte, v obou směrech po několika málo jardech začíná písek. Tam by tedy musely být nějaké stopy.
1: A nejsou tam snad?
3: Nejsou. To je právě ta záhada. Tadyhle ležel mrtvý trpaslík a potom tam najednou neležel. A nikde kolem dokola ani jediná lidská šlépěj, no, což to není dostatečně záhadné?
2: Je to dost záhadné na to, aby mne případ začal zajímat. Řekněte mi, pane Mane, kdy jste trpaslíka poprvé spatřil?
3: No, jak vidíte, můj domek je docela osamělý. Za domem je příkrý sráz, pro člověka naprosto nepřístupný. Tam tudy nikdo přijít nemohl. Z řeky, jak jistě chápete, také ne. a na cestu oběma směry dobře vidím a jsem si jist, že po ní nikdo nešel a najednou se kouknu před dům a tam leží na trávě ten mrtvý trpaslík.
2: Dobrá, mrtvý trpaslík tedy od nikud nepřišel a nikam neodešel. Přesto však tu byl a teď je zase pryč. Je to tak?
3: Přesně tak, pane Holmesi.
2: Proč jste něco nepodnikl?
3: Ale já jsem podnikl, pánové. Hned jsem běžel na policejní stanici, to oznámit.
2: To jest, kterým směrem?
3: Tam letím, na západ.
2: Dobrá. Tam jste přirozeně nikoho nepotkal a došel jste až na policejní stanici.
3: Správně. Oznámil jsem konstáblovi, že tady leží jakýsi mrtvý trpaslík. Konstábl se neprodleně vydal se mnou zpět sem, ale když jsme sem přišli, trpaslík byl pryč. A nikde ani jediná rozumná stopa. Zbyl tu po něm jen mokrý flek.
2: Mokrý flek říkáte?
3: Ano, ano. Když konstábl viděl, že tu není ani mrtvola, ani stopy, díval se na mě všelijak, snad si myslel, že jsem zešílel. Nebo že si z něj dokonce tropím nevhodné žarty.
2: Vrátil se pak stejnou cestou na stanici, že?
3: Ano.
2: Dobrá. A my se teď vydáme na opačnou stranu, k východu. Kam vede ta cesta?
3: K hostinci u krále Edvarda. Je vzdálen asi 2 míle a stojí na rozcestí, také o samotě jako můj dům.
2: Vsadím se, že na té cestě něco najdeme. Ale okamžitě ještě. Říkáte, že ten trpaslík ležel přesně na tomto místě?
3: Ano, tady.
4: Je to tu skutečně mokré?
2: Ha. A co je toto?
3: No, jakési chlupy.
2: Jak to? Jakési? Jsou to dlouhé černé chlupy, trochu skadeřené, hrubé na omak, mastné. No ano, přesně takovou srst má jisté psí plemeno.
3: Oh, pes baskervilský.
2: Nikoli, dobrý muži. Pes novofunlandský. Vsadím se, že jeho stopy najdeme na té cestě. Nuže, pojďme.
3: Snad nechcete říci, Holmes?
2: Moment, teď mě prosím narušte. Tady. Vidíte?
3: Ano, veliké.
2: Ano,
3: psí stopy.
2: Stopy psa novofunlandského. Čekal jsem to.
3: Ale žádné lidské stopy? Ani trpasličí?
2: Zatím ne. Ale řekl bych, že i na ty později narazíme. Jen klidně pojďme dál. Vidíte, jak jsou ty psí stopy hluboké?
4: Ten pes něco nesl, něco těžkého.
2: Zcela správně, milý Watson, je vidět, že jste se u mě něčemu přiučil.
3: Snad si pro boha nemyslíte, že toho trpaslíka odnesl pes?
2: Ovšem, vyloučíme-li všechno, co je nemožné, pak pravda je to, co zbývá. Byť je to jakkoliv nepravděpodobné. Trpaslíka, ať už živého nebo mrtvého, odnesl novofunlandský pes.
3: Proč zrovna novofunlandský?
2: Předně proto, že jsem našel pár typických chlupů tohoto plemene.
3: Takovou srst přece může mít i jiný pes.
2: Připustíme to. Ale který jiný pes má takovou sílu, aby odnesl dospělého člověka, byť i trpaslíka? Zajisté pes novofunlandský, který váží 62 až 68 kg a má obrovskou sílu.
3: Ale Bernardín je také obrovský a silný pes.
2: Jistě. Ale nesouhlasili by jiné věci, především srst.
4: Bernardín bývá přece červeno-bílý a ne černý.
2: Správně. Nemám však na mysli pouze barvu, nýbrž i kvalitu srsti. Pes svatobernardský, jak se správně nazývá, má srst tvrdou, hladce přiléhavou, rozhodně ne na omak drsnou. Kromě toho pes svatobernardský není vodní záchrana.
3: Bernardín přece také umí plavat.
2: Ano, ale není to jeho hlavní specializace. Do vody skočí leda tak pro svého pána nebo pro dítě, kdežto pes novofunlandský je rozený vodní záchranář. Zachrání z vody kde koho, i když třeba ani netone a nestojí o to. Novofunlandian prostě jakmile vidí někoho nebo něco plavat ve vodě, jde to zachránit.
3: Vy si tedy myslíte, že ten trpaslík se topil a pes ho vytáhl na břeh?
2: Zajisté. Jak jinak by se tu vzal?
3: No, vypadá to docela pravděpodobně, jenže...
2: Mají tu někde v blízkosti takového psa?
3: Mají, právě v hostinci u krále Eduarda.
2: Vida, tam tedy nejspíš najdeme psa i trpaslíka. Pojďme rychleji, teď už není třeba dávat takový pozor. Lidské šlépy je, budou-li nějaké, jistě nepřehledneme.
3: Ale ten pes z hostince není vůbec cvičený, pane Holmesi. Jak by mohl provést takovou věc?
2: Není třeba, aby byl cvičený, jak už jsem řekl. Příchylnost k vodě a záchranářské činnosti má novofunlandský pes vrozenou. Jedině ho lze nesprávným cvičením zkazit, ale to se asi nestane.
3: Ne, říkám vám, že hostinský ho vůbec necvičí.
4: Jak si ale, Holmes, si vysvětlíte, že pes trpaslíka nejen zachránil, ale také odnesl k první pomoci?
2: Jste si tak jist, že ho nesl za první pomocí?
4: No, nevidím jiný důvod.
2: Hned vám to vysvětlíme. Není vám například divné, co ten pes vůbec tady dělal? Má to sem 2 míle.
4: Inu, je to divné. Pokud vím, tenhle pes se nikdy netoulá, drží se doma, i když má úplnou volnost. Patří to už k jeho povaze.
2: Správně.
4: Na druhé straně ovšem je známo, že vodu cítí na mnoho mil a táhne se za ní jako jiný pes za masem.
2: To je sice pravda, ale řeku má přece také doma hned u hostince, nemýlím-li se.
3: Ne, nemýlíte. Ta řeka teče hned kolem hostince.
4: Pak tedy nevidím důvodu.
2: Důvod tu jistě byl. Vsadím se, že jsem šel právě za tím trpaslíkem.
4: Oho, nechcete přece říci, že ten pes předem tušil, že se trpaslík bude topit.
2: To jistě ne. Představuji si to tak, že trpaslík zcizil patrně nějakou drobnost, kterou mohl dát do kapsy. Dost možná, že ukradl něco přímo v oné hospodě, aniž by o tom ovšem pes, jakže se jmenuje?
3: Barry.
2: Tedy aniž by o tom Barry věděl, přesto však, když potom kráčel trpaslík kdesi poblíž domu kolem psa, Barry to ucítil.
3: No počkejte prosím, co ucítil? Snad mi nechcete namluvit, že Barry ucítil kradenou věc v kapse. Vím sice, že pes má dobře 100x lepší čich než člověk, ale...
2: 1000000x dobrý muži, 1000000x citlivější než člověk. To je prokázáno olfaktometrickým měřením.
3: Inu, třeba 1000000x, ale nemůže přece čichem rozeznat kradenou věc, to mi neříkejte. To je holý nesmysl z říše bajek.
2: Omyl, pane mene. To jsou prokázaná a ověřená fakta. Někteří speciálně cvičení psi dovedou čichem rozeznat i pašované nebo zašmelené zboží. Což pak jste jak těživ neslyšel o slavném Benovi, který sloužil u Scotland Yardu?
3: Ne, to byl ale jistě německý ovčák.
2: Opět se mýlíte. Ostatně většina lidí považuje za nejlepšího, ne-li dokonce jediného služebního psa, pouze německého ovčáka. Vynikající Ben byl ovšem pes novofunlandský. Sloužil u Scotland Yardu od roku 1947 do roku 1950 a za pouhé 3 roky své služební kariéry zadržel více než 100 zločinců.
4: To je víc, než dokáže mnohý policista za celý svůj život. Přesně takhle to o něm řekl vrchní inspektor Scotland Yardu S.E. Peck.
2: A víte, v čem především spočívaly Benovy úspěchy? Dovedl vnímat pach vyvolaný strachem.
4: Delikvent, spatří-li policistu se psem, dostane přirozeně strach a v důsledku toho vylučuje pot a zvláštní pach, který Ben dovedl bezpečně rozeznat.
3: Ale tady přece nebyl žádný policista.
2: Nebyl, ale to není podmínka. Důležité je, zda trpaslík dostal při spatření psa strach. Strach, že bude zadržen. A to asi dostal. A Barry ten zvláštní pach zachytil.
3: Barry přece není Ben.
2: Je to jeden z jeho příbuzných. Co vy víte? Třeba i přímý potomek. Ostatně podobnou schopnost rozlišovat onen zvláštní pach strachu mají do jisté míry i jiní psi.
3: Ovšem, tady něco nesouhlasí. Proč by Barry trpaslíka nejdřív pronásledoval a potom zachraňoval?
2: Na tom není nic nelogického. Jak říkám, pes asi trpaslíka jenom zpovzdálí následoval, když zachytil ten pach. A trpaslík se dal polekaně na útěk. Barry přirozeně zrychlil běh. Trpaslík chtěl rychle přeběhnout tu úzkou lávku přes řeku, ale spadl do vody. V tu chvíli ovšem nebyl již pro Barryho zlodějem, nýbrž obětí, kterou je třeba zachránit před utonutím. Říkal jsem vám přece, že pes novofunlandský má vrozenou, přímo instinktivní touhu zachraňovat tonoucí. Kde koho, rozumíte?
3: Proč ho ale vytáhl z vody až u mého domu?
2: Protože trpaslík zřejmě plaval. Plaval stále dál a nechtěl se nechat vylovit, jenže Novofunlandian se nedá o záchrannou akci ošidit. Stále se pokouší tonoucího uchopit a vynést z vody, plave kolem něho, pokusy neustále opakuje a když to nejde jinak, přidrží si plavce chvíli pod vodou. No, a pak už to jde snadno, že?
3: Vy myslíte...
2: Ale ovšem, mírně přiutopeného trpaslíka vynesl z vody a položil na trávník. Proto jste neviděl nikoho přicházet. Pes s ním vyšel prostě z řeky. Olízl mu asi párkrát tvář a pak někde opodál čekal, zda se ten člověk probere.
3: To je divné. Tak najednou už mu nevadil ten jeho pach strachu?
4: Ale pane mene, důkladně namočený člověk nevylučuje přece žádný pach.
2: Správně, Watsone. Teprve když trpaslík oschl a probral se, počal se opět strachy potit. Takže mezi tím, co jste vy, mene, odešel na policejní stanici, vzal Barry trpaslíka a nesl ho v zubech domů do hostince u krále Eduarda. Proto nikde kolem nebyly lidské stopy. Nemyslím si však, že ho donesl až domů. To je přece jen... No, tu to máme.
3: Stopy na cestě.
2: Ano, stopy trpaslíka. Nepříliš rovná osa chůze, jak vidíte. Barry mu už bylo břemeno těžké. Postavil tedy trpaslíka na nohy a hnal ho před sebou. Nebo spíš vedl jej za ruku, či za šos, soudě podle stop. Teď již můžeme s naprostou jistotou jít do hostince u krále Eduarda a zjistit, co vlastně trpaslík ukradl. Co to vidím? Tamhle po silnici jede policejní motocykl.
3: Ale to je přece náš konstábl.
2: Mají v hostinci telefon?
3: Jistě.
2: Vsadím se, že telefonovali na stanici, aby konstábl přijel ke králi Eduardu. No, my už tam za chvíli také budeme. A uvidíte, zda jsem měl pravdu či ne.
5: Ach, nejste vy snad Sherlock Holmes, pane?
2: To jsem, konstáble. A toto je můj přítel, doktor Watson.
5: Oh, ano, ano, znám. Co vás sem přivádí, pánové?
2: Řekl bych, že totéž, co vás. Vás jsem zřejmě zavolali, abyste zatkl trpaslíka podezřelého z krádeže. Ten trpaslík z cirkusu bude to? Se topil v řece, odkud ho vytáhl a sem dopravil novofunlandský pes.
5: Proklatě! Jak jste to všechno zjistil? Sotva přijdete a hned... Vy jste to viděl?
2: Nic jsem neviděl. Využil jsem jen svých odborných vědomostí a schopnosti logického uvažování, která je ostatně dána každému člověku.
5: Pozoruhodné. Všechno je přesně tak, jak jste řekl. Trpaslík měl plný kapsy kradených vajec. Z větší části jsou ovšem už na kaši. Právě se přiznal, že je ukradl v kurníku zdejšího hostince. Když potom urychleně odcházel západním směrem podél řeky, narazil kousek odtud na toho psa. Pes za ním vykročil nejprve pomalu, potom... Ale co vám to vlastně vykládám? Vy to jistě všechno už víte.
2: Jistě. Právě jsem to vysvětlil zde panu Menovi.
3: Konstáble, Holmes je opravdu skvělý, něco nevídaného. Holmesi, vám by měli postavit pomník.
2: Ne, netřeba. Hlavně, že už postavili pár pomníků psům. V Anglii, v Japonsku. A náš drahý a slavný Lord Byron napsal o psu novofunlandském skvostnou báseň. Měl byste si ji někdy přečíst, pane Mene.
6: Aliby nechybí, jsou tu však pochyby.

0: Covélet do výklad.
1: Kacafírek. Košumberk. V době, kdy sídlil na Košumberku pan Slavata, žil v Chrudimi veselý človíček drobné postavy, věčně usměvavý, jemuž nepřestalo nikdy hrát v očích šibalství. Bratřil se s každým, tykal si s měšťany i urozenými pány, patřil všem. Všude byl rád viděn, neboť v těch časech byla nouze o šprým větší, nežli o sůl. Můžeme říct, že byl rodným bratrem našeho Kašpárka, jenže byl z masa a kostí a neříkali mu Kašpárek, nýbrž Kacafírek. Pan Slavata, který přicházel často do Chrudimi, seznámil se tady s Kacafírkem a velmi rád s ním žertoval. Byl sám povahy veselé, rád kolem sebe viděl usměvavé, bezstarostné tváře. Jednou pozval Kacafírka k sobě na zámek. Navštiv mne, Kacafírku, na Košumberku. Dostaneš pití, kolik vypiješ, a jídla, kolik sníš. Musíš však dát pozor na zámecké psy. S těmi nejsou, milý brachu, žádné žerty. Ohrnul Kacafírek ret. Pro strach ze psů mám já uděláno, no. Zamleskám na ně, plácnu si na koleno a ze psů budou i hned beránci. Když myslíš, usmál se pan Slavata, přijď hned zítra, dám pro tebe všecko připravit a projdeš-li psům. Můžeš u mne zůstat hostem třeba z do svatého Havla. Dobrá, platí, řekl Kacafírek vesele. Naschledanou. Pan Slavata se vrátil na Košumberk a zavolal si vrátného a stráže. Zítra dejte dobrý pozor u brány. Přijde sem šibál Kacafírek. Budou vypuštěni všichni psi, aby ho řádně uvítali a hned také vyprovodili ven z hradu. No, nevíme, co si Kacafírek na ně vymyslí, neboť je to šibál od kosti. Nikoho jiného však v tu dobu do hradu nevpouštějte, aby nebyl od psu potrhán. Jak poroučí vaše milost, řekl vrátný a nemohl ani dospat druhého dne, jak se těšil na nebývalou podívanou. Když se druhého dne objevila na cestě drobná postavička Kacafírka a zpráva o tom roznesla se zámkem, tu kdekdo spěchal k oknům, aby spatřil Kacafírka, až ho psi poženou z brány. Sám pan Slavata byl krajně zvědav, jak chce Kacafírek zlými psy projít. Hej, otvírej bránu, jde pan Kacafírek! Zavolal čtverák vesele na vrátného a sněl pytel, který měl přehozen přes rámě. Rozvázal jej a drže jeho hrdlo rukou, prošel branou na nádvoří. V tom ho již zvětřili psi a spustili strašlivý povyk. Zježili hřbety, vycenili zuby a hnali se k bráně. Kacafírek položil rychle pytel na zem, rozevřel jej, z pytle vyřítil se statný kocour. Psi nechali Kacafírka Kacafírkem a pustili se v jedné smečce za kocourem. Vyběhli z brány, vrátný a stráž za nimi, volajíce je zpátky. Kacafírek založil si ruce za záda, zdvihl nosík do výše a vcházel pyšně jako páv do nádvoří, ukláněje se milostivě na všechny strany. Před panem Slavatou se zastavil a přál mu dobrého jitra. Pan Slavata se smál, až mu oči slzely. No, vyhrál si Kacafírku, budiš mi srdečně vítán. Od nynějška si mým hostem, jak dlouho se ti zlíbí. Bartoni, zavolal na sluhu, starej se o Kacafírka, aby nemohl říct, že košumberský pán nedodržel slovo. Dej mu jíst, kolik mu libo, a pít, kolik jen snese. Kacafírek byl hned jako na koni. Pojď, můj milý pane sluho, poručil Bartoňovi. Dones mi jídlo a pak mě zavedeš do sklepa. Však je známo, že se na Košumberku vaří dobré pivo a že tu ve sklepech není jenom voda, nýbrž i staré, vyleželé víno. Bartoňovi nebyl jeho nový pán mnoho pochutě, nicméně řídě se rozkazem pana Slavaty přinesl kacafírkovi pekáč zvěřiny a pak ho zavedl do sklepa a natočil mu tam džbán pěnivého piva. Kacafírek vypil pivo a poručil si víno. Sršel veselými nápady a bral si Bartoně za terč svých vtipů. Bartoň se kousal dortů, přemýšlel, jak by se zbavil nemilého hosta. Připravil si důdky. A jak se kacafírek sehnul k sudu, aby si načepoval nové víno, počal ho jimi mrskat. Kacafírek vytrhl ze sudu čep. Víno začalo vytékat. Tu starostlivý Bartoň ucpal rychle otvor palcem a druhou rukou pokračoval ve vyplácení nenasity. Však počkej, pane sluho, uvidíme, kdo z koho. Zazubil se kacafírek a vytrhl čep z druhého sudu. Bartoň musel ucpat otvor druhým palcem, takže nyní byl polapen jako lišák v pasti. Kacafírek popadl důdky, vyplatil mu neberné, kterými ho předtím Bartoň vyčastoval a pak, natočiv si vína, vyšel ze sklepa, dále se o Bartoně nestaraje. Vysvobodil ho ze sklepa druhý sluha, kterého tam poslal pan Slavata v předtuše, že kacafírek provedl s Bartoněm nějakou čertovinu. Kacafírek zůstal pak na Košumberku ještě do svatého Havla. Prováděl tu dále svoje čtveráctví a bavil pana Slavatu přerozmanitými veselými kousky, o nich se ještě po staletích v kraji vyprávěl.
2: Smilstvo. Jakýsi vnitřní hlas, který mě občas, ale ne vždycky varuje před neuváženým krokem, mě radí, abych tuhle tu kapitolu přeskočil, že se tím letčeho zvyvaruju. Jsou lidé, které toto téma pohoršuje. Ne, že by jich bylo moc, ale jsou. A jsou i takoví, které toto téma nepohoršuje. A podotýkám, že nejde o nějakou verbež, nýbrž o vzdělané lidi, vlastně inteligenty. Skuteční profesionálové, pracující se smyslnem, přišli už dávno na to, že co se neskrývá a co se přizná, je vlastně míň nápadné než to, co se tutlá. Těmi skutečnými profesionály tu nemyslím majitele striptýzových lokálů, ale spisovatele, malíře a pak celou řadu dalších profesí. Tak například v některých zemích začali skuteční profesionálové, vyznající se v obchodu, slušně vydělávat na dětských panenkách, které mají na těle všechno, co má jejich malá majitelka, a to tam, kde to má být, jestli mi rozumíte. Zatímco panenky dodávané na trh diletanty mívaly mezi celuloidovýma nožkama jakýsi prázdno, které se dětem dost těžko zdůvodňovalo, nové panenky jsou bezproblémové pro svou upřímnost. A tak, když už tady probírám hřích po hříchu, nechtěl bych, aby se v těchto úvahách vyskytlo náhle nevysvětlitelné prázdno a proto schutí do smilstva. Tedy myslím samozřejmě smilstvo jako námět k další úvaze. Hned na počátku tu je jedna nejasnost. Když někoho okradu, ublížím mu. Stejně tak, když někoho zabiju. Pýchou zraňuju pokorného a konec konců i jiného pyšného. Lakomstvím ubližuju chudému, ale smilstvo a to, co pod tím slovem se myslí, mi mnohdy připadá z tohoto hlediska spíš jako dobrý skutek, než jako hřích. Jen si vzpomeňte, když vás někdy opustí vnitřní síla a nejste schopni se vzepřít pokušení, ačkoliv se celou bytostí o to snažíte, o tom nepochybuju, shledáte, že druhý účastník tohoto hříchu se netváří, jako by mu bylo kdo ví jak ublíženo, dokonce někdy neskrývá svou vděčnost. A přitom skutek se odehrával za okolností, které z něj bezesporu nefalšovaný hřích činili. Sám fakt, že se vše dělo potají a následný strach z prozrazení jsou toho dokladem. tak jak ono to vlastně je. Bible nám o tom říká asi toto. Jednoho dne bylo Mojžíšovi odevzdáno desatero a tam stálo černé na bílém, že nesesmilníš. Podle toho se dá usuzovat, že do onoho dne to byla celkem regulérní záležitost. A najednou přišel pokyn a bylo po legraci. A pak přišel pokyn za pokynem, upřesňovalo se nejen s kým se smí a nesmí to a s kým ono, ale i kdy se smí a jak se nesmí, co se může, co se nemá, jen s vysvětlením, proč se nikdo nenamáhal. Existuje teorie, že všechny tyto vesměs omezující zákony vymýšleli kmeti, protože mladík se zákonodárcem stát nemohl a že tudíž tak trochu zapracovala závist, o níž bude řeč v další kapitolce. Nevím, možná, že tomu tak bylo. Vím však, že tyhle zákony nejsou platné všude. Zatímco všude se odsuzuje krádež, ať byla provedena jakýmkoliv způsobem, vražda, ať byla provedena jakkoliv, nenávist, ať se projevuje tak či onak, tenhle hřích se vykládá různě. V některých zemích Orientu vládl dobrý zvyk, že hostitel nabídl hostu nejen pokrm, ale i dcerku. To by bylo u nás nemyslitelné. My zase jíme vepřový, což se příčí o něm orientálcům. Jsem přesvědčen, že mnohý Evropan by to vepřové oželel. I když na druhou stranu je třeba si uvědomit, že dotyčná dcerka nemusí vždycky vypadat jako star z Hollywoodu. Jinde se zase zavedla praxe mít víc manželek než jednu. A nebyl to jen Orient s harémy, byli to třeba i pokojní mormoni na břehu Solného jezera. V některých krajích byla pro snoubence povinná zkušební lhůta, při níž se měli dokonale poznat, aby se předešlo případnému zklamání. Jinde se zase na sebe snoubenci nesměli ani podívat, a to doslovně. Zkrátka, čím víc budeme v téhle záležitosti se probírat, tím víc se utvrdíme v tom, že si tu lidstvo nějak nevědělo rady. Že všechno, co je spojeno se sexem, je zároveň obestřeno jakousi magií, pro někoho černou, pro někoho bílou, pro mě řekněme šedou. Ta magie je námětem na celou knihu. A to zase až příště. Teď bych chtěl upozornit na zajímavou skutečnost, že zatímco vznikaly a zanikaly nejrůznější zákony, pokyny, nařízení, proklínání, usměrňování a nevím co ještě, lidstvo si v podstatě dovádělo tak, jak si to naplánovala matka příroda, která ve své moudrosti to nechala na jednom každém, aby si tenhle ten problém nějak vyřešil. A nebo chcete-li, vyhřeš.

0: Moto. Nevědí, že vyhledávají jen hon a nikoli kořist. Blaise Pascal.
1: Martin.

0: že samotakřečené zatýkání ženy stávalo se někdy pro něho samoučelnou virtuozitou, na níž velmi často přestával. Říkával proto ne bez jisté trpkosti, že se podobá útočníku, který nezištně nahrává jisté míče svému spoluhráči, jenž pak střílí laciné branky a sklízí lacinou slávu. V pondělí tohoto týdne odpoledne po práci jsem na něho čekal v kavárně na Václaváku. Dívaje se přitom do tlusté německé knihy pojednávající o staré etruské kultuře. Trvalo to několik měsíců, než mi univerzitní knihovna zprostředkovala její vypůjčení z Německa. A když jsem ji onoho dne konečně dostal, odnášel jsem si ji sebou jako relikvii a byl jsem vlastně docela rád, že mě Martin nechává na sebe čekat a že mohu vytouženou knihou na kavárenském stolku listovat. Kdykoliv pomyslím na staré antické kultury, pojme mě stesk. Snad je to kromě jiného i teskná závist nad tou unile sladkou pomalostí tehdejší historie. Epocha staré egyptské kultury trvala několik tisíc let. Epocha řecké antiky skoro celé tisíciletí. V tomto směru napodobuje jednotlivý lidský život lidské dějiny. Zpočátku je ponořen do nehybné pomalosti a teprve pak se zvolna a čím dál víc zrychluje. Martinovi bylo právě před 2 měsíci 40 let.
1: Příběh začíná.
0: Byl to on, kdo mi přerušil mé zamyšlení. Objevil se náhle ve skleněných dveřích kavárny a mířil ke mně, dělaje výrazné posunky a grimasy směrem k jednomu stolku, u něhož nad šálkem kávy čněla žena. Nepřestávaje se na ní dívat, přisedl ke mně a řekl: co tomu říkáš? Cítil jsem se zahanben. Byl jsem opravdu tak zahleděn do svého tlustospisu, že jsem si dívky všiml teprve teď. Musel jsem uznat, že je pěkná. A v téže chvíli napřímila dívka poprsí a zavolala na pána s černým motýlkem, že chce platit. Zaplať taky, rozkázal Martin. Už jsme si mysleli, že budeme muset za dívkou utíkat, ale naštěstí si ještě zdržela u šatny. Nechala si tam nákupní tašku a šatnářka ji musela chvíli odkud si lovit, než ji položila před dívku na pult. Dívka podala šatnářce pár desetníků a v té chvíli mi Martin vytrhl z rukou mou německou knihu. Dáme si to raději sem, řekl s bravurní samozřejmostí a vsouval knihu pečlivě do dívčiny tašky. Dívka se zatvářila udiveně, ale nevěděla, co má říci. V ruce se to špatně nese, řekl ještě Martin, a když dívka chtěla tašku sama nést, vynadal mi, že se neumím chovat. Slečna byla zdravotní sestra z venkovské nemocnice. Stavila se v Praze prý jen tak na skok a spěchala na Florenc na autobus. Stačil malý kus cesty k zastávce tramvaje, abychom si pověděli všechno podstatné a abychom se domluvili, že v sobotu přijedeme do B za touto roztomilou slečnou, která, jak Martin významně podotkl, bude mít jistě nějakou pěknou kolegyni. Tramvaj přijížděla. Podal jsem slečně tašku a ona z ní chtěla vytáhnout knihu. Ale Martin tomu zabránil velkorysým gestem, že prý si pro ní v sobotu přijedeme, ať si v ní slečna zatím říká. Slečna se rozpačitě smála, tramvaj ji unášela a my jsme mávali. Co naplat? Kniha, na kterou jsem se tak dlouho těšil, octla se náhle v nejistých dálkách. Když se to tak vezme, bylo to dost mrzuté. Ale jakási střeštěnost mě přesto na pohotově zřízených křídlech šťastně přenášela. Martin okamžitě přemýšlel, jak se bude moci na sobotní odpoledne a noc vymluvit u své mladičké ženy, neboť je tomu vskutku tak. Má doma mladou ženu. A co hůř, miluje ji. A co ještě hůř, bojí se jí. A co ještě mnohem hůř, bojí se oni.
1: Úspěšná registrář.

0: Vypůjčil jsem si pro naši výpravu za malou úplatu pěkný Fiat a v sobotu ve 2 hodiny předjel jsem před Martinův byt. Martin už čekal a vyjeli jsme. Byl červenec a strašné vedro. Chtěli jsme být v B co nejdříve, ale když jsme viděli v jedné vesnici, kterou jsme projížděli, 2 mladíky jen v trenkách a s výmluvně mokrými vlasy, zastavil jsem auto. Rybník byl opravdu nedaleko, 5 kroků odtud za humny. Neumím už spát, jako jsem kdysi uměl. Poslední noc jsem se převaloval kvůli buchví jakým starostem až do 3 hodin. Potřeboval jsem osvěžení. Martin byl také pro. Převlékli jsme se do plavek a skočili do vody. Ponořil jsem se pod vodu a plaval rychle k 2. břehu. Za to Martin se jen tak namočil, opláchl a zase vylezl. Když jsem se proplaval a vrátil se zase na břeh, spatřil jsem ho ve stavu upřeného zaujetí. Na břehu vzískal ho vděcek, kde si opodál si hrála s míčem místní mládež, ale Martin se upíral k statné postavičce děvčete, které stalo asi 15 metrů od nás, zády k nám a celkem bez pohnutí pozorovalo vodu. Dívej se, řekl Martin. Dívám se. A co říkáš? Co bych měl říkat? Tomu ty nevíš, co bys měl říkat? Musíme počkat, až se otočí, mínil jsem. Vůbec nemusíme čekat, až se otočí. To, co mi ukazuje z této strany, mi docela stačí. No dobře, namítl jsem, ale nemáme bohužel čas s tím něco podnikat. Aspoň registrovat, řekl Martin a obrátil se k jakémusi chlapečkovi, který se opodál oblékal do trenek. Chlapečku, prosím tě, nevíš, jak se jmenuje tam ta holka? A ukázal na dívčinu, která v nějaké divné apatii setrvávala stále ve svém postoji.
1: Tamta?
0: Jo, tamta.
1: No ta není odsáď, řekl chlapeček.
0: Martin se obrátil na holčičku, asi 12letou, která se slunila hned vedle. Holčičko, nevíš, kdo je tamta holka, co stojí na břehu? Holčička se poslušně vstyčila.
1: Tamta?
0: Jo, tamta.
1: No to je Manka.
0: Manka? A jak dál?
1: Manka pánku, z Traplic.
0: A dívka stála pořád nad vodou zády k nám. Teď se sehnula pro koupací čepici a když se zase napřímila, nasazujíc si ji na vlasy, byl už Martin u mne a řekl, je to nějaká Manka pánku z Traplic. Můžeme jet. Byl zcela uklidněn, spokojen a nemyslel už zřejmě než na další cestu.
2: Trochu teorie.
0: Tomu říká Martin registráž. Vychází ze svých bohatých zkušeností, které ho dovedly k názoru, že není ani tak obtížné dívku svést, jako je obtížné, máme-li v tomto směru vysoké kvantitativní nároky, znát vždy dost dívek, jež jsme dosud nesvedli. Proto tvrdí, že je třeba stále, kdekoliv a při každé příležitosti provádět širokou registráž. To je zapisovat si do zápisníku či do paměti jména žen, jež nás zaujaly a jež bychom mohli jednou kontaktovat. Kontaktáž, to je pak už vyšší stupeň činnosti a znamená, že s určitou ženou vejdeme ve styk, seznámíme se s ní, otevřeme si k ní přístup. Kdo se rád chlubně ohlíží zpět, klade důraz na jména žen pomilovaných, ale kdo se dívá vpřed, do budoucnosti, musí se starat především o to, aby měl dostatek žen registrovaných a kontaktovaných. Nad kontaktáží existuje totiž už jen jediný poslední stupeň činnosti a já rád podotýkám, abych se zavděčil Martinovi, že ti, kteří nejdou za ničím než za tímto posledním stupněm,
1: jsou mizerní a primitivní mužové, kteří mi připomínají vesnické fotbalisty, hrnoucí se bezhlavě na branku soupeře a zapomínající, že ke gólu a mnoha dalším gólům nevede jen zbrklá chuť střílet, ale především důkladná a poctivá hra v poli.
0: Myslíš, že se za ní do těch traplic někdy dostaneš? Zeptal jsem se Martina, když jsme zase jeli.
1: Nikdo nemůže vědět, řekl Martin.
0: Každopádně, řekl jsem zase já, den nám začíná šťastně.
2: Hra a nutnost.
0: Dorazili jsme k nemocnici v B ve výborné náladě. Bylo asi 3:30. Vyvolali jsme si naši sestru telefonem do vrátnice. Za chvíli přišla dolů v nemocniční čepici a v bílém plášti. Všiml jsem si, že zčervenala, a považoval jsem to za dobré znamení. Martin se ujal pohotově slova a dívka nám oznámila, že jí v 7 skončí služba a že jí tedy v tu dobu máme čekat před nemocnicí.
1: Se slečnou kolegyní jste již jednala? Zeptal se Martin a dívka kývla hlavou.
0: Přijdeme 2.
1: Dobře, řekl Martin, ale nemůžeme tady pana kolegu stavět před hotovou věc, kterou nezná.
0: Tak dobře, řekla dívka, můžem se na ní podívat, Božena je na interně.
1: Šli jsme pomalu přes nemocniční dvůr a já jsem nesměle řekl, jestli pak máte ještě tu tlustou knihu.
0: Sestřička kývla hlavou, že prý ji má, a dokonce tady v nemocnici.
1: Spadl mi kámen ze srdce a postavil jsem si hlavu, že musíme jít nejdříve pro ni.
0: Martinovi se ovšem zdálo nevhodné, že dávám tak nepokrytě přednost knize před ženou, jež mi má být předvedena, ale nemohl jsem si nijak pomoci. Přiznám se totiž, že jsem velice trpěl těch několik dnů, kdy byl spis o kultuře Etrusku mimo můj dohled. A byla to jen veliká sebekázeň, jestliže jsem to strpěl bez pohnutí brvy, nechtěje za žádných okolností pokazit hru, což je pro mě hodnota, kterou jsem se od mládí učil ctít a podřizovat jí veškeré své osobní zájmy. Mezitím, co jsem se dojatě shledával se svou knihou, pokračoval Martin v konverzaci se sestřičkou a dosáhl již toho, že dívka slíbila vypůjčit na večer od svého kolegy chatu u nedalekého hoterského rybníka. Byli jsme všichni na výsost spokojeni a dali jsme se tedy konečně přes nemocniční dvůr k malé zelené budově, kde byla interna. Proti nám šla právě nějaká sestra s lékařem. Ten lékař byl směšný dlouhán s odstávajícíma ušima, což mě upoutalo, tím spíše, že naše sestra do mne v té chvíli dloubla. Uchechtl jsem se. Když nás minuli, otočil se ke mně Martin.
1: Teda, ty máš štěstí, kluku.
0: Tak nádhernou slečnu si vůbec nezasloužíš. Styděl jsem se říci, že jsem se díval jen na dlouhána a vyslovil jsem tedy pochvalu. Nebylo v tom ode mne ostatně žádné pokrytectví. Věřím totiž Martinovu vkusu víc než svému, protože vím, že jeho vkus je podepřen mnohem větším zájmem než můj. Mám rád objektivitu a řád ve všem, i ve věcech milování, a dám tedy víc na znalce než na diletanta. Někdo by mohl považovat za pokrytectví, nazývám-li se diletantem já, rozvedený muž, který právě teď vypráví o jedné ze svých a zřejmě nikterak výjimečných avantýr. A přece jsem diletant. Dalo by se říci, že si hraji na něco, co Martin žije. Někdy mám pocit, že celý můj polygamní život nevyplynul z ničeho jiného, než z napodobování ostatních mužů. Nepopírám, že jsem v tomto napodobování nenašel zalíbení. Ale nemohu se zbavit pocitu, že v té zálibě zůstává přesto cosi zcela svobodného, hravého a odvolatelného,
1: co třeba charakterizuje návštěvy obrazáren nebo cizích krajin a co není nikterak podrobováno bezpodmínečnému imperativu, který jsem tušil za erotickým životem Martinovým. Právě přítomnost tohoto bezpodmínečného imperativu povyšovala v mých očích Martina. Jeho soud o ženě, zdálo se mi, vyslovuje jeho ústy sama příroda, sama nutnost.
2: Paprsek domova.
1: Když jsme se octli mimo nemocnici, zdůraznil Martin, že se nám všechno náramně daří, a pak připojil, ovšem večer si musíme pospíšit, chci být v 9 doma. Ustrnul jsem. V 9? To znamená v 8 odjet odtud. Ale pak jsme se měli docela zbytečně. Počítal jsem s tím, že máme volno celou noc. Proč bys chtěl plýtvat časem? Ale jaký to má smysl jezdit kvůli 1 hodině? Co chceš pořídit od 7 do 8? Všechno. Jak jsi všiml, obstaral jsem chatu, takže to může jít jak po másle. Bude záležet jen na tobě, aby si spočínal dostatečně rozhodně. A proč, prosím tě, musíš být v 9 doma? Slíbil jsem to Jiřince. Zvykla si hrát vždycky v sobotu před spaním žolíka. Pane bože, vzdychl jsem. Jiřinka měla zas včera nějaké nepříjemnosti v kanceláři. Tak jí mám brát i tu malou sobotní radost. To víš, je to nejlepší žena, jakou jsem kdy měl. Ostatně dodal, ty budeš taky rád, že budeš mít v Praze před sebou ještě celou noc. Pochopil jsem, že je zbytečné něco namítat. Martinova obava o manželčin klid se nedala nikdy ničím uchlácholit a jeho víra v nekonečné erotické možnosti každé hodiny či minuty se nedala nikdy ničím zvyklat. Pojď, řekl Martin, do 7 jsou ještě 3 hodiny. Nebudem zahálet.
2: Šalba.
1: Vydali jsme se širokou cestou městského parku, který sloužil zdejším obyvatelům jako korzo. Prohlíželi jsme si dvojice dívek, které chodili kolem nás a nebo seděli na lavičkách, ale byli jsme nespokojeni s jejich kvalitami. Martin sice 2 z nich oslovil, dal se s nimi do řeči a smluvil si s nimi dokonce schůzku, ale věděl jsem, že to nemyslí vážně. Byla to takzvaná tréninková kontaktáž, kterou Martin občas prováděl, aby nevyšel ze cviku. Neuspokojeni vyšli jsme pak z parku do ulic, které zely maloměstskou prázdnotou a nudou. Pojď něco vypít, mám žízeň, řekl jsem Martinovi. Našli jsme jakýsi dům, nad nímž byl nápis kavárna. Vešli jsme, ale uvnitř byla jen samoobsluha. Kachlíčkovaná místnost, z níž čišel chlad a cizota. Šli jsme se postavit k pultu, koupili si od nevlídné paní nabarvenou vodu a odnesli si ji pak ke stolu, který byl polit omáčkou a vybízel nás k rychlému odchodu. Na to nic nedbej, řekl Martin. Šerednost má v našem světě svou pozitivní funkci. Nikdo se nechce nikde zdržovat, lidé odevšad spěchají a takto vzniká žádoucí tempo života. Ale my se tím nenecháme vyprovokovat. Můžeme si teď v bezpečí šaredného lokálu o lecčems promluvit. Napil se limonády a zeptal se. Kontaktoval jsi už tu medičku? Samozřejmě, řekl jsem. A jaká teda je? Vypodobni mi ji pořádně. Líčil jsem mu medičku. Nedalo mi to velkou námahu, i když žádná medička neexistovala. Ano, snad to nám nevrhne špatné světlo, ale je to tak. Vymyslil jsem si ji. Dávám své slovo na to, že jsem to neudělal ze špatných důvodů, abych se snad před Martinem vytahoval a nebo ho chtěl vodit za nos. Vymyslil jsem si medičku prostě proto,
0: že už jsem neodolal Martinovu naléhání. Martinovi nároky na mou činnost byly nesmírné. Martin byl přesvědčen, že denně potkávám nové a nové ženy. Viděl mne jiného, než jsem. A kdybych mu popravdě řekl, že jsem se celý týden nejenom nezmocnil žádné nové ženy, ale dokonce ani o žádnou nezavadil, měl by mě za pokrytce. Byl jsem proto nucen asi před týdnem předstírat registráž jakési medičky. Martin byl spokojen a měl mě ke kontaktáži. A dnes kontroloval mé pokroky. A jaká je to tak asi úroveň? Je to na úrovni... Zavřel oči a lovil z temnot nějakou míru. Pak si vzpomněl na společnou známou. Je to na úrovni marketky? To je mnohem lepší, řekl jsem. Neříkej, podivil se Martin. Je to na úrovni tvé Jiřiny. Vlastní žena je pro Martina nejvyšší mírou. Martin byl velice šťasten z mé zprávy a zasnil se.
2: Úspěšná kontaktáž.
0: Pak vešla do místnosti jakási dívka v manšestrových kalhotách a bundě. Šla k pultu, počkala na barevnou vodu a šla ji vypít. Postavila se ke stolku, s nímž jsme sousedili, dala sklenici k ústům a pila, aniž se posadila. Martin se k ní otočil. Slečno, řekl, jsme tu cizinci a máme k vám dotaz. Dívka se usmála, byla docela pěkná. Je nám strašné horko a nevíme, co máme dělat. Běžte se vykoupat. To je právě to. My nevíme, kde je tady u vás koupání. Ono tady žádné koupání není. Jak je to možné? Jedno koupaliště tady je, ale to je už měsíc vypuštěné. A co řeka? Ta se bagruje. Tak kam se chodíte koupat? Leda k Hoterskému rybníku, ale to je nejméně 7 kilometrů. No to je maličkost, máme auto, stačí, když nás povedete. Jako náš lodivod, řekl jsem, spíš autovod, opravil mne Martin. Když už tak autovodka, řekl jsem já. Autokoňak, řekl Martin. A to v případě slečny nejmíň 5hvězdičkový, řekl jsem zase já. Jste prostě naše souhvězdí a měla byste jít s námi, řekl Martin. Dívka byla zmatena našimi žvásty a nakonec řekla, že by tedy šla, ale že ještě musí něco zařídit a pak se stavit pro plavky, ať prý na ní počkáme přesně za hodinu na témž místě. Byli jsme spokojeni. Dívali jsme se za ní, jak odchází, jak pěkně pohupuje zadnicí a potřásá černými kučerami. Vidíš, řekl Martin, život je krátký, musíme využívat každé minuty.
2: Chvála přátelství.
0: Šli jsme pak znovu do parku. Znovu jsme prohlíželi dvojice dívek sedících na lavičkách. Stávalo se, že dokonce která slečna byla pohledná, ale nestalo se nikdy, aby byla pohledná i její sousedka. Je v tom jakýsi zvláštní zákon, řekl jsem Martinovi. Škaredá žena doufá získat něco z lesku hezčí přítelkyně. Hezká přítelkyně zas doufá, že se bude leskleji odrážet na pozadí šeretky. Pro nás z toho plyne, že naše přátelství je podrobováno ustavičným zkouškám. A já si právě vážím toho, že nikdy neponecháváme volbu vývoji událostí nebo dokonce nějakému vzájemnému zápolení. Volba je u nás vždycky věcí zdvořilosti. Nabízíme si tu hezčí dívku jako dva staromódní pánové, kteří nemohou vejít nikdy stejnými dveřmi do místnosti, protože nechtějí připustit, aby jeden z nich šel první. Ano, řekl Martin dojatě, jsi výborný kamarád. Pojď, půjdem si na chvíli sednout,
1: bolí mne nohy. A tak jsme seděli příjemně zakloněni tváří v tvář slunci a nechali jsme chvíli běžet svět kolem nás bez povšimnutí.
2: Dívka v bílém.
1: Pojednou se Martin vztyčil, pohnut zřejmě nějakým tajemným čivem, a upřeně hleděl vzhůru po osamělé cestě parku. Přicházela tudy holčička v bílých šatech. Už zdaleka, když ještě proporce těla ani rysy tváře nebylo možno zcela bezpečně zjistit, byl na ní patrný zvláštní, těžko postižitelný půvab. Jakási čistota či něžnost. Když byla holčička už docela blízko nás, mohli jsme poznat, že je zcela mladičká. Něco mezi dítětem a dívkou. A to nás uvedlo rázem do stavu naprostého rozrušení. Takže se Martin vymrštil z lavičky. Slečno, jsem režisér Forman, filmový režisér. Musíte nám pomoct. Podal jí ruku a dívenka s nekonečně úžaslým zrakem mu ji stiskla. Martin pokynul hlavou ke mně a řekl, to je můj kameraman. Ondříček, podával jsem dívence ruku. Dívenka se uklonila. Jsme tu v prekérní situaci. Hledám tu exteriéry pro svůj film. Měl nás tu čekat náš asistent, který to tu dobře zná, ale asistent nepřijel, takže tu teď právě přemýšlíme, jak se ve zdejším městě a celé té okolní krajině vyznat. Tady pan kameraman, zavtipkoval Martin, to pořád studuje v té tlusté německé knize, ale tam to bohužel nenajde. Narážka na knihu, kterou jsem celý týden nemohl číst, mě najednou jaksi podráždila. Škoda, že nemáte vy sám větší zájem o tu knihu, napadl jsem svého režiséra. Kdybyste v přípravě pořádně studoval a nepřenechával studium kameramanům, vaše filmy by možná nebyly tak povrchní a nebylo by v nich tolik nesmyslů. Odpustíte, obrátil jsem se pak s omluvou k dívence. Nebudeme vás přece obtěžovat našimi pracovními spory. Náš film je totiž historický film a bude se dotýkat etruské kultury v Čechách. Ano, uklonila se dívenka. Je to docela zajímavá kniha, podívejte se. Podal jsem dívence knihu a ta ji vzala do rukou s jakousi nábožnou bázní. A když viděla, že si to přeji, lehce ji zalistovala. Tady nedaleko musí být přece hrad Pcháček, pokračoval jsem. To bylo centrum českých etrusků. Ale jak se tam dostat? To je kousek, řekla dívenka a celá se rozzářila, protože bezpečná znalost cesty na Pcháček jí poskytla konečně trochu pevné půdy v onom poněkud temném rozhovoru, jejž jsme s ní vedli. Ano, znáte to tam? Zeptal se Martin, předstíraje velkou úlevu. No samo, řekla dívenka, to je hodinka cesty. Pěšky? Zeptal se Martin. Ano, pěšky, řekla dívenka. My tu máme přece auto, řekl jsem. Nechcete nám dělat lodivoda? Řekl Martin, ale já jsem nepokračoval v obvyklém rituálu vtípků, protože mám přesnější psychologický odhad než Martin a vycítil jsem, že lehkovážné žertování by nám v tomto případě spíš uškodilo a že naší zbraní je nyní jen naprostá serióznost. Nechceme, slečno, nikterak narušovat váš čas, řekl jsem, ale kdybyste byla tak laskava a mohla nám věnovat chvilku a ukázat nám některá místa, která tu hledáme, moc byste nám pomohla. A byli bychom vám oba velice vděční. Ale ano, uklonila se zase dívenka. Já ráda, já jenom... Teprve teď jsme si všimli, že má v ruce síťovku a v ní dvě hlávky salátu. Musím donést mamince salát, ale tu je tady kousek a já bych hned přišla. Salát mamince musíte samozřejmě včas a v pořádku donést, řekl jsem. My tu rádi počkáme. Ano, to bude nejdýl 10 minut, řekla dívenka
0: a ještě jednou se uklonila a odcházela v spěchu plném snahy. Pane, řekl Martin a posadil se. Je to výborné, co? To bych řekl. Tomu jsem sto obětovat obě sestry.
2: Ošidnost přílišné víry.
0: Leč uplynulo 10 minut, čtvrt hodina a dívenka nepřicházela. Neboj se, utěšoval mě Martin. Jestli je něco jistého, tak tedy to, že přijde. Náš výstup byl naprosto věrohodný a holčička byla u vytržení. I já jsem byl toho názoru a tak jsme čekali dál. Jsou se s každou přibývající minutou víc a víc žádostivý té dětské dívenky. Mezitím minula i doba určená k našemu setkání s dívkou v manšestrových kalhotách, ale my jsme byli tak upřeni na naši bílou holčičku, že nás ani nenapadlo se zvednout. A čas plynul. Poslyš, Martine, myslím, že už nepřijde, řekl jsem nakonec. A jak si to vysvětlíš? Vždyť nám ta holka věřila jako božstvu. Ano, řekl jsem. A v tom je naše neštěstí. Ona nám totiž až příliš věřila. No a? Chtěl jsi snad, aby nám nevěřila? Bylo by to tak asi lépe. Přílišná víra je ten nejhorší spojenec. Myšlenka mě strhla. Rozkecal jsem se. Když něčemu věříš doslova, uvedeš to nakonec svou vírou ad absurdum. Kdo je skutečným stoupencem nějaké politiky, nebere nikdy vážně její sofizmata, nýbrž jen praktické cíle, které se pod těmi sofizmaty ukrývají. Politické fráze a sofizmata tu přece nejsou, aby se jim věřilo. Mají spíš sloužit jako jakási společná a smluvená výmluva. Pošetilci, kteří je berou doopravdy, objeví v nich dřív nebo později rozpory. Začnou se bouřit a skončí nakonec hanebně jako kacíři a odpadlíci. Ne. Přílišná víra nepřináší nikdy nic dobrého. A nejenom politickým nebo náboženským systémům, ani našemu systému, jímž jsme chtěli získat dívenku. Nějak ti přestávám rozumět, řekl Martin. Je to docela srozumitelné. Byli jsme pro dívenku opravdu pouze dva vážní a vážení pánové a ona jako způsobné dítě, které nabízí v tramvaji místo staršímu, nám chtěla vyhovět. No tak proč nám nevyhověla? Protože nám tolik věřila. Dala mamince salát, a hned jí o nás nadšeně vyprávěla. O historickém filmu, o etruscích v Čechách. A maminka... Ano, dál je mi všechno jasné. Přerušil mne Martin a vstal z lavičky.
2: Zrada.
0: Slunce už ostatně zvolna klesalo nad střechy města. Lehce se ochladilo a bylo nám smutno. Šli jsme se ještě pro všechny případy podívat k samoobsluze, jestli tam nějakým omylem na nás dosud nečeká dívka v manžestrákách. Nebyla tam ovšem. Bylo 6:30. Sešli jsme k autu a připadajíce si náhle jako dva lidé vyhoštění z cizího města a jeho radostí, řekli jsme si, že nám nezbývá, než se uchýlit na exteritoriální území vlastního vozu. No tak, okřikl mě v autě Martin. Vždyť se netvař tak pohřebně. Nemáme k tomu vůbec důvod. To hlavní je přece před námi. Chtěl jsem namítnout, že na to hlavní nám zůstala sotva hodina času kvůli Jiřince a jejímu žolíku, ale raději jsem mlčel. Ostatně, pokračoval Martin, den byl bohatý. Registráž té holky z Traplic. Kontaktáž slečny v manšestrákách. Vždyť to tu máme kdykoliv přichystáno. Vždyť to nechce nic jiného, než sem ještě jednou přijet. Nic jsem nenamítal. Ano,
1: Registráž i kontaktáž byla vykonána znamenitě. To bylo zcela v pořádku. Ale mě v tu chvíli napadlo, že se Martin poslední rok kromě nespočetných registráží a kontaktáží k ničemu kloudnějšímu už vůbec nedostal. Podíval jsem se na něho. Jeho oči zářily jako vždy svým žádostivým svitem. Pocítil jsem v té chvíli, že mám Martina rád. A že mám rád i ten prapor, pod nímž celý život pochoduje. Prapor věčné honby za ženami. Uplynul čas a Martin řekl, je 7 hodin. Zajeli jsme tedy asi 10 metrů od brány nemocnice a to tak, že jsem mohl v zrcátku auta bezpečně pozorovat, kdo odtud vychází. Myslel jsem pořád na ten prapor a také na to, že v té honbě za ženami jde rok od roku čím dál méně o ženy a čím dál více o tu honbu samu. Za předpokladu, že jde o předem marné pronásledování, je totiž možno denně pronásledovat jakýkoliv počet žen a učinit takto honbu absolutní honbou. Ano, Martin se dostával do situace absolutní honby. Čekali jsme 5 minut. Dívky nepřicházely. Nikterak mne to neznepokojovalo. Bylo přece docela lhostejné, přijdou-li či ne. Vždyť kdyby i přišli, což bychom mohli za pouhou hodinu zajet s nimi do vzdálené chaty, přimět je k důvěrnostem, pomilovat je a v 8 hodin se zas pěkně rozloučit a odjet? Ne. V okamžiku, kdy Martin omezil naše časové možnosti 8 hodinou, posunul jako už tolikrát celou tuto avantýru do oblasti sebeklamné hry. Uplynulo 10 minut. U vchodu se nikdo neobjevoval. Martin se rozhořčil a skoro křičel. Dávám jim ještě 5 minut, déle nečekám. Martin už není mlad, uvažoval jsem dál. Miluje docela věrně svou ženu. Žije vlastně v tom nejspořádanějším manželství. To je skutečnost. A hle, nad tou skutečností a zároveň s ní v rovině dojemně nevinného sebeklamu pokračuje dál Martinovo mládí. Neklidné, veselé a bludné, mládí proměněné v pouhou hru, která už není nijak sto překročit lajnu svého hřiště, zasáhnout život sám a stát se skutečností. A protože je Martin zaslepeným rytířem nutnosti, proměnil svá dobrodružství v neškodnost hry, aniž o tom věděl. Vkládá do nich nadále celou svou zanícenou duši. Dobrá, řekl jsem si, Martin je zajatcem svého sebeklamu. Ale co já? Co já? Proč já mu tu asistuju u té směšné hry? Proč já, který vím, že to vše je klam, předstírám ho s ním? Nejsem pak ještě směšnější než Martin? Proč se tu mám v této chvíli tvářit jako předmilostným dobrodružstvím, když vím, že mě čeká na nejvýš jedna absolutně bezúčelná hodina s cizími a lhostejnými dívkami? V té chvíli jsem uviděl v zrcátku, jak se v bráně nemocnice objevily 2 mladé ženy. I na tu dálku svítil z nich pudr a růž. Byly nápadně elegantní a jejich zdržení zřejmě souviselo s jejich dobře připraveným vzhledem. Rozhlédli se a zamířili k našemu autu.
3: Martine, nedá se nic dělat, zapřel jsem dívky. 1/4 hodina je pryč, jedem. A našlápl jsem plyn.
2: Pokání.
1: Odjížděli jsme z B, minuli jsme poslední domky a vjeli do krajiny polí a lesíků, k jejímž hřbetům se spouštilo veliké slunce. Mlčeli jsme. Myslil jsem na Jidáše Iškariotského, o němž praví jeden duchaplný autor, že zradil Ježíše právě proto, že v něho bezmezně věřil. Nemohl se dočkat zázraku, jímž by dal Ježíš najevo všem Židům svou božskou moc. Vydal ho tedy Byřicům, aby ho konečně vyprovokoval k činu. Zradil ho, protože toužil uspíšit jeho vítězství. Běda, řekl jsem si. Zradil jsem Martina naopak právě proto, že jsem v něho a v božskou moc jeho holkaření věřit přestal. Jsem hanebná sloučenina Jidáše Iškariotského a Tomáše, jemuž se říkalo nevěřící. Cítil jsem, jak mým proviněním narůstá ve mně k Martinovi cit a jak jeho prapor věčné honby, jejž bylo slyšet, jak se nad námi stále třepotá, mne k pláči rozlítostňuje. Začal jsem si vyčítat svůj unáhlený čin. Což já sám budu s to se snáze rozloučit s oněmi posunky, které pro mne znamenají mládí? A zbude mi snad něco jiného, než abych je pak alespoň napodoboval a snažil se najít pro tuto nerozumnou činnost ve svém rozumném životě ohrádku bezpečí? Co na tom, že je to všechno marná hra? Co na tom, že to vím? Což přestanu hrát hru jenom proto, že je marná?
2: Zlaté jablko věčné touhy.
1: Seděl vedle mne a zvolna se probíral ze své nevole. Poslyš, řekl mi, ta medička je opravdu tak vysoká třída?
4: No, říkám ti, na úrovni tvé Jiřiny.
1: Martin mi kladl další otázky. Musel jsem mu medičku znovu líčit. Pak řekl, snad bys mi ji potom mohl předat, ne? Chtěl jsem být pravděpodobný.
4: No, to bude možná těžké. Vadilo by jí, že jsi můj kamarád. Má tuhé zásady.
1: Má tuhé zásady, řekl Martin smutně a bylo vidět, že je mu to líto. Nechtěl jsem ho trápit.
4: Leda, že bych zapřel, že tě znám, řekl jsem. Mohl by ses třeba vydávat za někoho jiného.
1: Výborně, třeba za Formana, jako dnes.
4: A na filmaře ona kašle, má spíš ráda sportovce.
1: No proč ne, řekl Martin, to všechno se dá udělat.
0: A byli jsme za chvíli v plné debatě. Plán se stával minutu od minuty jasnějším a za chvíli se pohupoval před námi v nastávajícím šeru jako krásné, dozrálé, zářící jablko. Dovolte mi, abych to jablko s jistou slavnostností nazval zlatým jablkem věčné touhy.
5: Karel Čapek, Vražedný útok. Pan Rada Tomsa si toho večera zrovna lebedil se sluchátky na uších a s líbým úsměvem poslouchal, jak mu rádio pěkně hraje Dvořákovi tance. To je přece muzika, říkal si spokojeně. Když to najednou venku dvakrát zatřesklo a z okna nad jeho hlavou se s hřinkotem sypalo sklo. Pan Tomsa totiž seděl v přízemním pokoji. To tedy udělal, co by asi udělal každý z nás. Nejdřív okamžik čekal, co bude dál, pak si sundal sluchátka a skoro přísně zkoumal, co to bylo, a teprve potom se lekl. Neboť viděl, že mu někdo na dvou místech prostřelil okno, u kterého seděl. Tamhle naproti ve dveřích je odštipnutá tříska a pod ní vězí kůlka. První impuls byl, aby vyběhl na ulici a holýma rukama popadl toho darebáka za límec. Ale když už je člověk v letech a požívá jisté důstojnosti, promešká obyčejně ten první impuls a rozhodne se pro druhý. Proto pan Tomsa běžel k telefonu a zavolal si policejní komisařství. Halo, pošlete mi sem honem někoho. Právě byl na mne spáchán vražedný útok. Kde to je? Řekl ospalý a lhostejný hlas. U mne, rozčiloval se pan Tomsa, jako by za to policie mohla. To je skandál takhle z ničeho nic střílet na klidného občana, který sedí doma. Pane, ta věc se musí co nejpřísněji vyšetřit. To by tak hrálo, aby... Dobrá, přerušil ho ospalý hlas, já vám tam někoho pošlu. Pan Rada zuřil netrpělivostí. Zdálo se mu, že to trvá věčnost, než se ten někdo přihrabe. Ale ve skutečnosti už za 20 minut byl u něho takový rozvážný policejní inspektor a se zájmem prohlížel prostřelené okno. To vám sem někdo střelil, pane, řekl věcně. To vím sám, vybuchl pan Tomsa. Vždyť jsem tady seděl u okna. Kalibr 7 mm, pravil inspektor, vydlabávaje nožem kulku ze dveří. Vypadá to jako ze starého armádního revolveru. Koukejte se, ten chlap musel stát na plotě. Kdyby stál na chodníku, vězela by kulka vejš. To znamená, že na vás mířil, pane. To je zvláštní, mínil pan Tomsa hořce. Já bych byl málem myslel, že chtěl trefit jenom ty dveře. A kdo to udělal? Ptal se inspektor, nedávaje se vyrušovat. Promiňte, řekl pan Rada, že vám nemohu dát jeho adresu. Já jsem toho pána neviděl a zapomněl jsem ho pozvat dovnitř. To je těžké, pravil inspektor pokojně. A na koho máte podezření? Panu Tomsovi docházela trpělivost. Jaké pak podezření? Spustil podrážděně. Člověče, vždyť já jsem toho lumpa neviděl. A i kdyby tam byl laskavě počkal, až bych mu poslal oknem hubičku, tak bych ho byl v té tmě nepoznal. Pane, kdybych věděl, kdo to byl, tak bych vás sem neobtěžoval, nemyslíte? No jo, odpovídal inspektor chlácholivě. Ale snad si na někoho vzpomenete, kdo by měl třeba zisk z vaší smrti, nebo kdo by se vám chtěl za něco pomstit. Koukejte se, to nebyl loupežný pokus. Takový lupič nestřílí, dokud nemusí. Ale třeba má někdo na vás takový vztek. To nám, pane, musíte říct vy a my to vyšetříme. Pan Tomsa se zarazil. Z téhle stránky na věc dosud nemyslel. No to nemám ponětí, řekl váhavě, jediným pohledem přehlíže svůj tichý život úředníka a starého mládence. Kdo pak by mohl mít na mne takový vztek? Divil se. No na mou duši já nevím, že bych měl jediného nepřítele. No to je úplně vyloučeno, mínil kroutě hlavou. Já přece s nikým nic nemám, pane. Já žiju sám pro sebe, nikam nechodím, do ničeho se nepletu. No zač by se mě mohl kdo mstít? Inspektor pokrčil rameny. To já nevím, pane, ale snad si do zítřka vzpomenete. Nebudete se tady teď bát? Nebudu, řekl pan Tomsa zamyšleně. To je podivné, říkal si stísněně, když už zůstal sám. Proč? Ano, proč by na mě někdo střílel? Vždyť já jsem skoro samotář. Odbudu si svou práci v úřadě a jdu domů. Vždyť já vlastně nemám s nikým co dělat. A proč mě tedy chtějí odstřelit? Divil se s rostoucí hořkostí nad tím nevděkem. Pomalu mu začínalo být líto sama sebe. Člověk dře jako kůň, říkal si. I akta si bere domů. Nic neutrácí, nic neužije. Žije jako šnek ve své ulitě. A prásk, přijde ho někdo zabouchnout, bože! Jaká je to v těch lidech divná zloba, žasl pan Rada sklíčeně. Co jsem komu udělal? Proč mě někdo tak hrozně, tak šíleně nenávidí?
6: To je snad nějaká mýlka,
5: uklidňoval sám sebe sedět na posteli s jednou zutou botou v ruce.
6: No to se rozumí. Jistě to je omyl v osobě. Ten člověk mě prostě považoval za někoho jiného, na koho měl spadeno. No to je pravda. Přece proč? Proč by někdo tak nenáviděl mne?
5: Bota vypadla z ruky pana Rady.
6: Ano. Vzpomněl si najednou trochu rozpačitě. Tuhle jsem provedl takovou hloupou věc. Ale to mě jen tak vyklouzlo. Mluvil jsem s přítelem Roubalem a tu mě tak vylítla z huby taková nešikovná narážka na jeho paní. A celý svět přece ví, že ho ta ženská podvádí kde s kým. I on o tom ví, ale nechce to dát na sobě znát. A já mezek, já o tom tak pitomně plácnu.
5: Pan Rada si vzpomněl, jak ten Roubal jenom tak polknul a zarýval si nechty do dlaní.
6: Bože, řekl si s hrůzou, jak ten člověk tím byl poraněn. Vždyť on tu ženskou miluje jako blázen. No to se ví, já jsem to pak hleděl zamluvit, ale jak se ten člověk kousal do rtů. Ten má jistě proč mne nenávidět, mínil pan Rada zarmouceně. O já vím, že on po mně nestřelil. Ne, to je vyloučeno. Ale ani bych se nemohl divit.
5: Pan Tomsa se zaraženě zadíval do země. Nebo tuhle ten Krejčí, vzpomněl si pln nevolnosti. 15 let jsem si u něho dával šít. A pak mě řekli, že má těžké souchotě. No to se rozumí, člověk se přece jen bojí nosit šaty, do kterých mu kašlal takový souchotinář, tak jsem u něho přestal šít. A tohle přišel prosit, že nemá do čeho píchnout, že mu stůně žena a že by potřeboval dát děti ven, abych prý ho zase poctil svou důvěrou.
6: Kriste pane, jak byl ten člověk bledý a jak se tak chorobně potil.
5: No pane Kolínský, řekl jsem, koukejte, to nejde. Já potřebuju lepšího, Krejčího. Já jsem s vámi nebyl spokojen.
6: Já se vynasnažím, pane.
5: Koktal ten člověk potě se strachem a rozpaky a dív se do pláče nedal. A já, vzpomínal si pan Rada, já jsem ho ovšem poslal pryč s takovým tím uvidíme, které tihle chudáci tak dobře znají. Ten člověk by mě mohl nenávidět. Zahrozil se pan Rada. Teď je to strašné jít někoho prosit přímo o život a být tak lhostejně odbyt. No ale co jsem s ním měl dělat?
6: Já vím, že on to nemohl udělat. Ale...
5: Panu Radovi bylo stále tíže na duši.
6: To bylo tak trapné, vzpomínal si, jak jsem tuhle vynadal našemu úřednímu sluhovi. Nemohl jsem nalézt jeden akt, a tak jsem zavolal toho starého a křičel jsem na něho jako na kluka a před lidmi. Co to je za pořádek, vy idiote, takový svinčík máte ve všem, měl bych vás vyhodit.
5: A pak jsem ten akt našel ve vlastní zásuvce. A ten dědek ani nemukl. Jenom se třásl a mrkal očima. Pana Radu zalévalo trýznivé horko.
6: No, člověk se přece neomlouvá podřízenému, i když mu trochu ublíží. Ale jak tihle podřízení musí nenávidět své pány. No počkej, já tomu dětkovi dám nějaké staré šaty. Ale vlastně i to je pro něho ponižující. Pan Rada už nevydržel ležet. I ta deka ho dusila. Seděl na posteli, objímaje si kolena a díval se do tmy. Nebo ten případ s tím Morávkem u nás v úřadě, to mě tuhle špatně vyřídil ten spis, řekl jsem mu, předělejte to, pane kolego, a chtěl jsem mu ten spis hodit na stůl, ale ono mu to padlo pod nohy a on se proto sehnul, celý rudý, s rudýma ušima. Já bych si dal pár facek. Vždyť já mám toho hocha docela rád. A takhle ho poníží třeba mimo děk. Panu Radovi vytanul na mysli zas jiný obličej. Bledý a odulý obličej kolegy Vankla. Chudák Vankl. Ten chtěl být přednostou úřadu místo mne. Bylo by to o pár stovek ročně víc. A on má 6 dětí. Prý by chtěl dát svou nejstarší dceru učit zpívat, ale nemá na to. No a já jsem ho přeskočil, protože je to takový těžkopádný vrták a dříž. Ženu má zlou. Tak hrozně vychrtlou. Zlou od toho věčného šetření. V poledne políká suchou housku. Pan Rada se tesklivě zamyslil. Chudák Mangl. Tomu také musí být všelijak, když vidí, že já bez rodiny mám víc než on. No ale co pak já za to mohu? Mně je skoro vždycky úzko, když se ten chlap na mě tak těžce a vyčítavě dívá. Pan Rada si mnul čelo, na němž mu vyrážel pot tísně. Ano, řekl si, tohle mě ošidil sklepník o pár korun. A já jsem si zavolal majitele a ten toho sklepníka na místě vyhodil. Vy zloději si čel na ně, já už se postarám, aby vás nikdo v Praze nevzal do lokálu. A ten člověk neřekl ani slovo a šel. Měl takové vysedlé lopatky pod tím fráčkem. Pan Rada už nevydržel v posteli. Sedl si k svému rádiu a navlékl si sluchátka. Ale rádio bylo němé, byla němá noc, němé hodiny noci. A pan Rada si opřel hlavu do dlaní a vzpomínal na lidi, které kdy potkal, na ty divné a malé lidi, se kterými si nijak nerozuměl a na které nikdy nemyslel. Ráno se zastavil na komisařství. Byl trochu bledý a rozpačitý. Tak co? Ptal se ho policejní inspektor. Vzpomněl jste si na někoho, kdo vás třeba nenávidí? Pan Rada potřásl hlavou. Já nevím, řekl nejistě. Totiž těch, kteří by mne mohli nenávidět, je tolik, že... A mával bezradně rukou. Poslouchejte, člověk ani neví, kolika lidem ublížil. To víte, u toho okna už sedat nebudu. Já jsem vás přišel poprosit, abyste tu věc nechali plavat.

knížeti Františku Telekovi, rumunskému šlechtici, bylo 27 let, když přicestoval do Neapole. Událost, která jej tam zastihla, zasáhla pronikavě do jeho života. V oné době zpívala v neapolské opeře San Carlo slavná pěvkyně Stilla a kníže se do ní zamiloval. Nabídl pěvkyni sňatek a Stilla jeho nabídku přijala. Byl určen den sňatku

0: співачки. А ту поєдну... Якоби п'явкині náhle silně ozářené ostrým zdrojem světla ochromila nevylíčitelná hrůza. Zdvihla k ústům ruku a ústa se jí zalila krví. Zavrávorala a skácela se. Kníže Telek vběhl na scénu a sevřel Stylu náručí.
1: Stylo! Drahá moje, Stylo!
2: Co se děje?
1: Co se s ní stalo? Je mrtva. Mrtva! Mrtva.
0: Kdo by byl v tu chvíli pohlédl do lóže, povšiml by si, že už i onen vysoký muž s plnovou sem opustil. Zmizel i jeho společník.

0: Zapomeňme na onu tragickou událost, nechme uplynout 5 let a zavítejme do země lesů, nejdivočejšího kraje Sedmihradska, prostoupeného sopečnými výběžky Karpat a zbrázděného mnoha řekami. Z horské planiny, na níž pastýř Frick z nedaleké vesnice Verstu hraje svým ovečkám na pastýřskou surmu, můžeme pozorovat obrysy vzdáleného starého hradu. I pastýř upírá zrak na hrad, tyčící se na hřebenu vulkánského průsmyku. Tu náhle přerušil hru a vstaženou pravicí zahrozil.
1: Marně se pyšníš na svý skále, Karpatský hrade. Ještě 3 roky a budu se dívat na tvoje rozvaliny. Staletýmu boku v podhradí zbývají už jen 3 větve. Už jen 3. 4. se ulomila dnes v noci. No copak, ovečky, copak?
2: Hej, příteli!
1: No tak už přestaň, funděláči. No to je přece náš starý známý, podívejme se. Tak on ještě dejchá, pořád se potouká po Karpatech se svým krámem na hřbetě.
3: Opravdu je to starý Frick. Ovce mu trhají vlci, ale on si žije. Doufám, že se vám vede dobře, Fricku.
1: No jak kdy, podle počasí.
3: A tak to tedy dnes dobře, poněvadž je hezky.
1: Zítra bude pršet, nehnu pořádně rukama, v kolenou to praská.
3: Tak bude pršet? Co pak u vás prší bez mraků?
1: Ty přijdou v noci, v lamích ovčí je drsná, suchá, sáhněte si.
3: A to bude zlé pro lidi na cestách, jako jsem já. Nedáte mi počinek? No ať se netáhnu splný.
1: Komu jsou užiteční takový krámy? A k čemu je tenhle přístroj?
3: Prozradí, jestli je teplo nebo zima.
1: To poznám sám. A tenhle krám s těma ručičkama?
3: Ukáže, jestli bude zítra pršet nebo bude hezky.
1: No a co ukazuje teď?
3: Opravdu? Bude pršet?
1: No tak. A potřebuju já váš přístroj?
3: No to tady nepotřebujete ani moje hodinky.
1: Já mám jedny. A jdou sami, slunce. I můj pes takovým hodinám rozumí. Aha. I ty moje ovečky.
3: No.
1: No a co tahle trubička kramáři? To je bouchačka, co?
3: A bouchačky neprodávám. To je dalekohled.
1: Čemu je takový dalekohled?
3: Dovede náravně prodloužit zrak, pastýři.
1: Já mám dobrý oči. Když je jasno, vidím i nejvyšší skálu na vrcholu Retezatu a poslední stromy v průsmyku.
3: S mým dalekohledem byste dohlédl ještě dál. Zkuste to.
1: Podívejme se, zkuste to.
3: No.
1: A nebude to nic stát.
3: Nic.
1: Tak ukažte.
3: Přivřete jedno oko, tím druhým se dívejte.
1: Ať mě... Když jste se naučil hát, kramáři, vždyť já vidím až do Verstu, to je přece naše náves. Poznávám i lidi, koukejme, lesní knyk dek, zrovna se vrací z obchůzky, pušku přes rameno, pěkně to napichuje. Bodeť má proč, protože mu běží naproti Miriota Richtáře kolce. Takhle by se před lidma nehubil.

0: Trubičkovali. Teď si musí dát pozor, když je mám v téhle trubičce.
1: Vesnice je blízko, Friku. Podívejte se dál.
0: A nebude to opravdu nic stát.
1: Jak jsem povídal, podívání nestojí nic.
0: Tak se mrknu k Orgátský planině, k hradu.
2: Viděl jsem dobře. Čtvrtá větev se poroučela. Nikdo ji nezdvihne, aby si z ní udělal svatojanskou pochodeň. Nikdo, nikdo. Ani já ne. Ohrozil bych tělo i duši. Ale někdo si pro tu větev stejně přijde, obklopený pekelným vůněm a zápachem. A bude to čert.
1: Nečarujte, pastýři.
2: To je krásná věcička, ten váš dalekohled. Já vidím jen mlhu, jak stoupá z hradní věže. Že to přece není mlha. To je kouř. To není možný, z hradních krbů se už 20 let nekouřilo. Hrad je opuštěný a kouř opuštěným hradu. Kramáři, co stojí ta zázračná trubička?
1: A pro vás, Friku, 1,5 florinu.
3: Tady jsou.
1: Děkuju za počinek. To si kupujete pro sebe?
3: Pro sebe, pro svýho pána, pro lichtáře z Verstu, pana Kolce.
1: A bude chtít dalekohled? Zaplatí vám ho?
3: Zaplatí. 2 floriny, který dalekohled stál, nejsou tak moc.
1: 2 floriny, Friku?
3: Jo, 2 floriny, kramáři. No, dobrou noc a šťastnou cestu. Teď už musím hnát domů.

0: Ulomená větev staletého hradního buku a kous nad hradem vzbudili v pověrčivém pastýři pocit strachu. Hrad byl odedávna opředen pověstmi, že se tam objevují strašidla a přízraky. Není tedy divu, že Frick spěchal, aby ty hrůzné novinky oznámil rychtáři Kolcovi. Nalezl ho v hospodě u krále Matyáše.
1: Pane rychtáři! V Karpatském hradě je oheň.
2: Co to blábolíš, Fricku? Co by v hradě mohlo hořet? Kamení?
1: Povídám jen pravdu, a když hrad nehoří, tak aspoň kouří.
2: A viděl smlhu?
1: Viděl jsem kouř. No, pojďte se podívat sám, z okna hradní věž vidět.
2: Jak můžu vidět odtud kouř?
1: No, tímhle ho uvidíte.
2: Co je to?
1: To je přístroj, který jsem pro vás koupil od kramáře za 2 floriny.
2: Touhle trubičkou, že uvidím kouř v té dálce.
1: No, jen si dejte k oku a druhý přivřete.
2: Kouř? Opravdu z hradu stoupá kouř?
3: Možná, že tam uhodil blesk.
1: Už týden nezahřmělo, krčmáři.
4: Kdo tam tedy ten oheň rozdělal?
1: Nechci se rouhat, ale byl to určitě čert. Ten lišák se spíš vyzná v rozdělávání ohně než vašení.
4: Pánbu s námi a zlý pryč.
1: Z hradu se bude kouřit tak dlouho, až tam nezůstane kámen na kameni. Buk už má jen 3 větve a hrad bude stát ještě 3 roky a pak ho ďáblové zboří.
2: Tohle je ovšem vážná věc. Co tomu říkáte, učiteli?
5: Frick nikdy neplácal do větru. Dobře ví, že pověsti kolem hradu nelžou.
3: Nezlobte se na mě, pane učiteli, ale já tomu nevěřím.
6: Krčmáři, jste můj člověk. Přátelé, nechme hrad kouřit, když se mu chce. Podívejte, co pak náš pan učitel nekouří celý den. Chulí, ne? Když vás tak někdy poslouchám a teď se na vás tak dívám, jak jste všichni celý povledlí hrůzou, prosím vás, že ten oheň rozdělávala strašidla? No proč ne? Třeba mají rýmu. Třeba z hradní věži mrzne i v květnu. A poslyšte, co když se tam peče chléb pro onen svět? Tam se musí dobře jíst. Možná, že si tam postavili pec nebeští pekaři. Jakože jsem doktor Patak, jinak to nebude.
0: Ano, to promluvil místní doktor Patak, jehož šprýmy vesničané nesnášeli, jako vůbec nesnášeli toho doktora. Bývalý ošetřovatel, pomocník v městské nemocnici, který dokázal na nejvýše poradit, že se zlámaná noha musí dát do destiček, ale udělat už to pořádně neumí.
2: Vy tedy, doktore Pataku, v tom kouři taky nevidíte nic podivného?
6: No prosím vás, kouří se ze všech komínů ve verstu. A je na tom něco divného?
1: Co pak, pan doktor Patak, ten na řeči ohradu nikdy nedbal, on nikdy nepás v Horáchovce, nespal pod čirým nebem. On vždycky odvážně tvrdil, aspoň tady v Jonášově krčmě, že by se šel rád do hradu podívat, jen kdyby ho k tomu někdo vyzval.
6: Ale podívejme, Frika. Ovce spočítat neumí, ale pamatuje si věci, o kterých člověk sám nic neví.
3: Neuhýbejte, doktore. Frick řekl jen to, co jsme slyšeli všichni. A nejednou...
6: Počkat, to, že jsem a tady v krčmě a kdy, prosím vás, jestli se smím ptát?
2: Dost často, Pataku. A měl byste tedy slovo dodržet?
6: Ale, no tak, prosím vás jít na hrad jen proto, že se tam kouří z věže.
1: Učiteli se taky kouří z fajčičky. Neříkal jste to?
2: My vás k tomu Pataku nevyzýváme. My vás o to prosíme.
6: No tak tohle tak náhle. No chápejte, přátelé, je takový návrh. A tak z nenadání.
2: No, vidím, doktore Pataku, že uhýbáte. Nuže, já jako rychtář verstu vás už o to neprosím. Já vás k tomu vyzývám.
3: Tak. Ale já myslím, že doktora ani vyzývat nemusíme. Však on dovede držet slovo, že?
6: No tak počkejte, přátelé, uvažte jednu věc, podívejte, já odejdu a někdo ve vsi onemocní.
1: Co vám umřel poslední pacient? Nikdo ještě nestonal.
6: K čemu by ta cesta byla? Kouř vidíme všichni i odtud. Nač se plahočit takovou divočinou? A ne, pro takovou hloupost se do hradu nepotáhnu.
7: Tak tam půjdu já.
2: Ty, Nikolasi, Deku?
7: Já, rychtáři. Ale pod jednou podmínkou, že doktor Patak půjde se mnou.
4: Prosím tě, Niku, máme před svatbou.
7: Ničeho se neboj, Mirioto. Vrátím se živ a zdráv.
6: Co tě to
8: napadlo, lesníku?
7: To, co už dávno napadlo vás, doktore. Chcete se snad ještě vykrucovat?
8: Tak tedy, když mě tady k tomu Richtář vyzval a že umím držet slovo, tak tedy půjdu s Nikem.
4: Niku, prosím tě.
7: Teď už nemůžu ustoupit, Marioto. Chceš snad, aby mě všichni považovali za zbabilce jako Pataka? Vrátím se, určitě se vrátím.
8: A kdy vyrazíme, Niku?
7: Zítra ráno před rozedněním, doktore Pataku.
9: Volám Nicolase Deka. Nicolasi, nechoď do Karpatského hradu. Nechoď tam. Stane se ti neštěstí.
4: Niku. Niku, já to tušila.
0: Komu patřil onen záhadný hlas? Kde se skrývala neviditelná ústa? Byl to hlas živého člověka, či hlas ze záhrobí? Kdo ví? Jisté je pouze jedno. Krčmář prohledal dům od sklepa až po střechu a nikoho nenašel. Pozdní hosté narychlo opustili krčmu, vrátili se do svých domovů a tam se zabarikádovali. Krčmář Jonáš připevnil okenice a zamkl dveře na dva západy. Na celou vesnici padla netušená hrůza. Leč i přes ono tajemné a důrazné varování se na zítří vydali lesník Nik Dek a doktor Patak na strastiplnou pouť ke Karpatskému hradu.
10: Já to věděl, cesty už dávno zarostly, aby jsme se prosekávali noži.
7: Až přijdeme k řece, doktore, půjde se nám lehčeji.
10: Lehčeji, mně se do hradu nikdy nepůjde lehce.
11: Niku, ta hrozba se totiž netýkala jenom tebe.
10: Když se ti něco stane, jak já vyváznu?
7: Tak poslyšte, zpáteční cestu najdete i pod mě, Pataku.
10: A tma už na sebe nedá dlouho čekat. Troufám si tvrdit, že na hrad za světla nedojdeme. Já už ne.
11: Pozor. Polámu si obě nohy.
7: Jste doktor, spravíte si je.
11: To je bolest. Poslyš, Niku, měj rozum. Vraťme se, dokud můžeme vůbec chodit. Podívej, už se plahočíme kolik hodin takovou divočinou.
7: Ztrácíme čas zbytečnými řečmi, Pataku.
11: Já už nemůžu. Už bych potřeboval postel.
7: Možná, že ji v hradu najdeme.
11: Ne, Niku, tohle jsme si neumluvili. Do hradu s tebou nevstoupím.
7: Přespíte tady venku, ale sám.
11: Sám? Pod tím zlořečeným hradem? Ne, to se raději vrátím do Verstu hned. Hned, teď, okamžitě.
7: Tak šťastnou cestu.
10: Počkej.
7: Pataku.
10: Počkej, Niku. Počkej, Niku, tak to nemyslím.
11: Tak to nemyslím, Niku. Aspoň si na chvíli odpočinou.
7: Ne, musíme se k hradu dostat přecetněním.
11: Ne, Niku, nejdu s tebou. Ne, zlořečený hrad, vrátím se, ne.
10: Počkej, přece bys mě tu nenechal uprostřed divočiny. Niku, počkej, zavěsím se do tebe. Nepustím tě dál, zmlátím tě, prosím tě, Niku, nenechávej mě tu. Prosím tě, Niku.
0: Konečně se před nimi z večerní mlhy vynořily obrysy hradu a za dalších 30 minut stanuli pod starými hradbami. Byli kolem dokola obklopeny hlubokým, divoce zarostlým a močálovitým vodním příkopem. Padací most byl zdvižen na bránu. Vůkol vládlo hluboké ticho.
8: Zaplať Bůh. Snad už bych byl neušel ani metr. Jen bych rád věděl, Niku, jak se chceš dostat přes ten příkop.
7: Přespíme tu. A ráno uvidíme, doktore.
8: Ty můj bože. Jestli se rána vůbec dočkáme.
0: Zkušený lesník, zvyklý spát ve volné přírodě, vybral vhodné místo k ulehnutí. Položil se do trávy a usnul okamžitě. Za to doktor Patak se široce otevřenýma očima naslouchal nočním zvukům, které se v jeho pobouřené fantazii měnily ve sténání, šeptání a vzdechy. Cítil upíry, jak tlukou křídly do skal. Viděl čarodejnici, jak vylétají ze svých doupat na noční projížďky. Slyšel chmurné sovy. Tak přečkal první polovinu noci. A tu se mu zdálo? Ne, nezdálo. Opravdu to viděl. Podivné tvary osvětlené přízračným světlem, sunoucí se od jedné strany obzoru k druhé a klesající a hned zase stoupající smraky. Vyhlíželo to jako neskutečné příšery či obrovští draci s hadími ocasy, jako nestvůrné chobotnice, chystající se jen napadnout a pohltit. Před vyjevenými zraky doktora Pataka se všechno na Orgalské planině kolem hradu dalo do pohybu, skály i stromy, a k dovršení hrůzy se nočním tichem rozlehl chmurný zvuk. To už Patak nevydržel a vzbudil svého společníka.
10: Zvon, zvon, Niku, slyšíš? To zvoní sám ďábel.
0: A tu z hlavní věže vytryskl pruh oslnivého světla, které oba muže oslepilo. A v zápětí se krajem rozlehl řev podobný řevu lodních sirén.
10: Niku, Niku, co se na mě tak díváš? Kriste, pane, ty nežiješ, vyhlížíš jako mrtvola. Niku, promluv, promluv.
12: Jsem živý jako vy, doktore.
10: Ne, ne, ne, nejsi.
12: To dělá strach.
10: Ne, ne, ne, jsi mrtvý. Tvoje tváře synalá.
12: Doktore.
10: Máš vyhaslé oči, zelené vlasy. Niku, Niku, my už nežijeme.
0: Nic už pak nevyrušilo oba odvážlivce. Šťastně se dočkali svítání. Doktor Patak k smrti vyděšen, Nikola Zdek s novou odvahou a chutí objasnit tajemství hradu. Stanuli znovu před padacím mostem. Dlouhý řetěz, splývající ze zvednutého mostu, se zdál být jedinou cestou, kterou se mohl obratný člověk dostat na hradby a odtamtud do nádvoří. Lesník Nik se rozhodl okamžitě. Znamenalo to však sestoupit dříve do vodního příkopu.
10: Niku, Niku, mohou tam být jedovatí hadi?
7: To mohou, doktore. Ale oba máme vysoké, dobře okované boty. Dáme si pozor.
10: Ne, ne, ne, blázne, jdi sám. Mám se rád. Počkám na tebe tady. Já už mám těch tvých střeštěných kousků až po krk. Do toho strašného příkopu mě nedostaneš. Každý krok tam znamená nebezpečí.
7: V Karpatech je mnoho nebezpečných míst. Nutit vás nebudu. Jdu sám. Pokusím se vyšplhat po tom řetěze na hradební výčnělek.
10: Varuju tě naposledy, Niku! Slez, Niku! Probáče, prosím, slez!
12: Ještě 2 metry a jsem nahoře.
10: Víš, co tě čeká za hrad, babi? Zastav se! Zastav se, nebo odejdu!
12: Jděte si!
0: A Nik šplhal dál. Doktor Patak v novém záchvatu hrůzy chtěl prchnout, ale jako nějakým kouzlem zbaven pohybu nemohl sehnout z místa. Měl pocit, jako by mu vrostly nohy do země. Nik Dek se zatím dostal ke konci řetězu do výše brány a zachytil se kování, na němž byl řetěz upevněn. A tu se mu vydral z hrdla výkřik bolesti a hrůzy. A jakoby bleskem zasažen, Nik Dek sklouzl prudce zpět po řetěze k zemi. Doktor Patak třeštil oči na jeho postavu. Náhle pocítil úlevu, mohl se pohnout. A hned se k Nikovi rozběhl. Díky bohu jeho srdce ještě bylo. Doktor si Nika naložil na záda a puzen strachem vyvinul nadlidskou sílu a zamířil se svým těžkým břemenem k Vers.

0: téže noci prožil krčmář novou hrůzu. Když se připravoval k ulehnutí, rozlehl se krčmou znovu onen tajemný hlas.
1: Nikolas Dek nedbal výstrahy a byl potrestán. Doktor Patach je na cestě do Versu. Chcete-li oba zachránit, výjděte jim naproti.
0: 5 dnů po návratu Nikolase Deka a doktora Pataka z neblahé výpravy, večer o 8:30, stiskl kdosi kliku u dveří krčmy hospodského Jonáše. Jako obvykle bylo zamčeno. Jonáš se toho nečekaného zvuku polekal.
2: Kdo je tam?
3: 2 cestující.
2: Živí?
3: Ale ano, velmi živí.
2: Jste si tím jisti?
3: Jsme tak živí krčmáři, jak je to vůbec možné. Ale jestli nás necháte stát venku, zemřeme hlady u vašeho prahu.
2: Chviličku strpení, pánové, strpení. Děj se vůle boží. Jsou-li to nadpřirozené bytosti, tak se mi sem dostanou třeba s klíčovou dírkou. Ale jestli jsou opravdu živí, tak se může trochu naplnit můj splasklý měšec. Hned.
4: Dobrý večer, krčmáři.
5: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pěkně vítám, pánové.
4: Zamykáte se, jako by tu nebylo bezpečno.
2: Kde je dnes bezpečno, zácný pane?
4: Jsem kníže Telek. Mohu dostat pokoj pro sebe a pro svého sluhu Roka?
2: To mě moc těší, urozený pane. Jeden pokoj, 2, 3, kolik si budete přát? Ještě jednou vás vítám.
4: Můžete nám připravit něco k večeři?
2: Račte mít půl hodinky trpělivost a nabídnu vám večeři hodnou vaší důstojnosti.
4: Ne. Chléb, vejce a studené maso nám pro dnešek zcela postačí. Ale co nejdříve, jsme velmi unaveni.
2: Zajisté. Ovšem, hned to bude.
4: Nezdá se, že byste měl mnoho práce. Nikde živá duše.
2: Dnes opravdu. Ani noha. Je už pozdě a ve Verstu se chodí spát se slepicemi. Ale teď, když dovolíte, kníže, připravím večeři. Jen aby dnes v noci ten tajemný hlas zase nežvanil.
0: Noc proběhla bez zvláštního vzruchu a Bůh ví, jak se rozneslo, že Jonášova hospoda u krále Matyáše má zase po dlouhé době hosty. Kdekdo je chtěl spatřit, a tak se ráno netrhli v krčmě dveře. Přišel i richtář Kolc, který si považoval za čest pohovořit si s knížetem.
6: Škoda, že nás chcete tak brzy opustit. Náš kraj si zaslouží pozornosti.
7: To zase jo, zvlášť v posledních dnech já...
6: Nemíchejte se do rozhovoru, Fiku. Odpuste kníže tomu pastýři.
4: Není co odpouštět, naopak. Jaká pak je to zvláštnost, o které jste chtěl mluvit, dobrý muži?
6: Friku, kdy pak hodláš hnát ovce do hor k večeru?
7: Když se tady milostivý pán ptá, lichtáři...
4: Moc by mě to zajímalo. Kdo ví, zda se sem za čas zase nevrátím.
7: To už tady ve Verstu asi nikoho nenajdete, vzácnost.
6: Friku!
4: Vaše náznaky vzbuzují moji zvědavost.
0: I přes hrozivé pohledy svého pána vyprávěl pastýř Frik o událostech poslední.